0: už mezi tím doběhl domů. Kde jsi běhal? Ptal se ovčák.
1: Ale vlci mě honili.
0: Jak to ovčák slyšel, popadl pytel a šel na ty vlky. Našel je na louce, jak si hrají na tu slepou bábu.
1: Kde pak je beránek?
0: Ptali se vlci.
1: Tady je,
0: řekl ovčák jemným hlasem. A hloupí vlci šli za tím hlasem a všichni naskákali do pytle, protože si mysleli, že je tam beránek. Ovčák pytel zavázal a hodil do rybníka. A co chytrý beránek? Ten se spokojeně pásl na louce u lesa.

O slepičce Pepičce. Žila byla slepička Pepička. Kropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobázrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Jejda, pomoc pro Boha, padá na nás obloha, kokokokodák. Hafík Rafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech veta. Myška, myška se polekala a zapištěla. Nebe padá níž a níž, najděte si všichni skrýž, pišty, fišty, písk. Koza Róza se polekala a zapištěla.

0: Bolek, bolek, dál klidně přežvikovali. Kravka Slávka zabučela.
1: Nešlo by to bez křiku, nemám ráda paniku.
0: Volek Bolek se přidal.
2: Ty jsi zdravá, já jsem zdravý, co se zláme, to se spraví.
0: Kravka Slávka pokývala hlavou.
1: Já ti ráda pomohu, podepřeme oblohu.
0: A jak řekli, tak udělali. Vzali nebe na rohy, každý půlku oblohy. Zvedli nebe nahoru, vidíte, jak pěkně drží od obzoru k obzoru? Slepička Pepička vylezla z kurníku, Hafík Rafík ze sklepa, Myška Myška z myší díry, Koza Róza ze stodoly, Vepřík Petřík ze křoví. Dali se do tance a zpívali. Obloha už nepadá, sláva nazdar, tradadá. Tak Volek Bolek a Kravka Slávka zachránili celý svět. Ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt slepičky Pepičky? Ta si přece všimla první, že padá obloha. Sláva, sláva, sláva, ať je dlouho zdráva.
3: Hvězdy nikdy nelžou, aneb zbytečně chytrá princezna. I když to tak často podle pohádek vypadá, zdaleka ne každá princezna je hloupá. Ta, o které chci vyprávět dneska, byla dokonce hodně vzdělaná a zajímala se nejen o sebe, ale i o vědu. Od starého astrologa se naučila číst z hvězd a byla moc užitečná svému tatínkovi i celému království tím, že dalekohledem nalezla řešení státnických problémů. Celé dny seděla nad knihami, učila se botaniku, fyziku, chemii a to byste nevěřili, dokonce i aritmetiku. Ke zklamání královny se odmítala učit vyšívání a své krásné oči měla celé zarudlé od toho, jak hleděla dalekohledem na noční oblohu. Její maminka královna z toho velkou radost neměla. Holka je chytrá, no to ano, ale mezi všemi těmi čísly, kódy, značkami a tak, tam přece nenajde toho pravého mládence. Jak věčně sedí nad knihami a nejde nikam do společnosti, na plese už nebylo vidět, ani nepamatuju, tak si akorát zkazí oči a zůstane nám na ocet. Když takhle lamentovala dlouho a vytrvale, jak to starostlivé maminky dovedou, přece jen její stezky prošly houštím sčítanců odmocnin a logaritmických pravítek až k princezně Markétě. Markétka měla maminku moc ráda a neměla v úmyslu ji trápit, chtěla jí udělat radost. Rozhodla se ale založit své budoucí manželství na vědeckém podkladu. V matematických příručkách bohužel žádný konkrétní návod, jak najít ideálního prince, nenašla. Selhaly i chemické tabulky a rukověd přírodovědce, takže se rozhodla zeptat se hvězd. Dívala se na oblohu dlouze a dlouze, dělala si poznámky, konzultovala s odborníky a pátého dne na to, jak se říká, kápla. Co se děje? Zeptal se zděšeně tatínek král, když Markétka vhopkala do trůního sálu po jedné noze. Bolí tě kotník? Vůbec ne. Maminko, tatínku,

Přišla jsem vám říct, že se budu vdávat. Rodiče byli nadšeni. Ani na okamžik nepochybovali o tom, že se jejich moudrá dcera rozhodla správně. Povídej, přeháněj, kde jsi ho potkala? Je hodný? Máte se opravdu rádi? A kdy bude svatba? Padaly otázky jedna za druhou. Kdy bude svatba, to ještě nevím, ale vím, že hvězdy mi dali odpověď a že se nemýlím. Rodiče zpozorněli. Chceš nám tedy něco říct o poselství hvězd a ne o budoucím králi naší říše? No to spolu přece souvisí. Nemohla bych mít za muže někoho, koho by mi nebeská prozřetelnost nedoporučila. Myslím, řekl tatínek a moc hezky se přitom na maminku usmál, že dokonce ani hvězdy nemají hlavní slovo v tom, koho chceš mít vedle sebe na celý život. To se tedy velmi pleteš, odporovala Markétka tak výrazně, až její brýle na čele poskočily. Bez souhlasu hvězd bych si nikdy netroufla k tak významnému kroku. A hvězdy hovoří zcela jasně. Ten pravý muž, který mi bude dobrým manželem a království spravedlivým králem, bude můj 24. nápadník. Královští rodiče kroutili hlavami, ale protože sami měli dojem, že Markétka je chytřejší než oni, nakonec pokrčili rameny a ohlásili námluvy. Podle královské vyhlášky se stanovilo, že všem princům, ale i ostatním, kteří mají s princeznou vážné úmysly, je dovoleno, aby se ucházeli o její ruku. Ten z nápadníků, který bude 24., dostane Markétku za ženu a tečka. Stalo se něco, co dějiny nepamatují. Město, kde byl královský zámek, se během několika dní změnilo k nepoznání. Nápadníků se sjeli stovky, princů, rytířů, zemanů a statkářů, ale nikdo z nich nemířil k zámku. Každý si totiž dával dobrý pozor na to, aby byl právě on, 24., vyvolený. S nevídanou ochotou si dávali vzájemně přednost, ba přímo postrkovali jeden druhého před sebe. To bylo samé, vy jste přišel přede mnou, jen běžte. Nikdy bych si nedovolil předbíhat, kde pak mám pocit, že jsme se ubytovali až po vás, tak jen směle jděte první. Město bylo jako nafukovací. Plné nejen nápadníků, ale i nejrůznějších zlodějíčků, příživníků, šejdířů a rádodajek. Začaly docházet potraviny i místa v hostincích. Lid začal být neklidný a král rozčílený. Markétka to celé sledovala dalekohledem a jen vzdychala, ale byla přesvědčena o tom, že hvězdy se nemýlí a odmítala jakékoliv jiné řešení. Královská rada zasedala od rána do večera a řešila tu spoušť. Královna vyšívala svatební šaty vlastními slzami. Nikomu to nedělalo dobře. Někteří princové dokonce číhali v královských zahradách na vhodný okamžik, kdy se zařadit do fronty, a kvůli tomu ani nespali, takže začali vypadat dočista nemocně. A dost, řekl jednoho dne tatínek král. Podívej, holka, já ti věřím, že to máš dobře spočítané, ale takhle to dál nejde. Vždyť nám ty tvoje námluvy splanírujou celé království a lid už se taky bouří. Budeme to muset udělat jinak. Jinak to, tatínku, nejde. Hvězdy by to nedovolily. A záleží ti přece na tom, abych byla šťastná. Záleží, Markétko, ale nejsi jediná,
o koho se musím starat, takže to rozhodnu a basta. A basta taky byla. Podle tatínkova nařízení si nakonec Markétka musela vzít za muže mládence, který bydlel v Královské ulici číslo popisné 24. Mrzí mě to, Markétko, moc mě to mrzí. Ale osud království je přednější a královna se rozplakala. Ale Markétka šla svému osudu vstříc s tváří odhodlanou. Jestli to má být František Vomáčka, Královská ulice číslo 24, pak děj se vůle královská. František nebyl dvakrát nadšený, a nebyl nadšený ani jednou. Doženění se mu nechtělo a bydlení u maminky mu celkem vyhovovalo, ale když to nejde jinak. Zklamaní nápadníci se z královského města rozjížděli do všech stran. Někteří neštvaní, jiní posmutněli a Markétka byla pozvaná k Františkově mamince na nedělní husu. Markétka, když vešla do uchlizeného obýváku, zůstala stát jako opařená. Před ní byly police plné knih a velký pracovní stůl s mikroskopem. Chvíli na to přišel František a pak musela maminka dát husu do trouby, aby nevychladla, protože ti dva se ponořili do knih a do hovoru, ze kterého ničemu nerozuměla. Přišlo jí trochu líto, že vůbec nevnímali tu pochoutku, kterou jim podsouvala, a pak ji poslala na zámek paní královně. Tyhle dvě maminky spolu teď sedaly nad vyšíváním a chystáním svatby, zatímco mladí nevnímali svět kolem sebe a jen když se nad knihami jednomu z nich zamlžili brýle, vzájemně si je láskyplně očistili. No a byl tu ten slavný den. Všechno bylo nachystáno, hotovo, došito a dovařeno. František a Markétka měli červené oči od svých nočních diskusí a výzkumů, ale Markétka se stejně zdála smutná. To víš, holka, utěšovala jí královna, sama oči plné slz. Když přijde ta slavná chvíle, každá z nás to prožívá, z toho si nic nedělej, vždyť to je od samého štěstí, jak jste se s Františkem našli. Já vím, škytala Markétka mezi slzami, ale mě stejně pořád vrtá hlavou, jak je možné, že se hvězdy zmýlily. Bojím se, aby nám to nepřineslo smůlu, že jsme jen neposlechli. Máš Františka ráda, tak mu věř, uklidňovala jí maminka Vomáčková. Včera nebyl celý den doma, zajímalo by mě, co má zase za lubem, ale určitě je to pro vaše štěstí. Tatínek král vedl nevěstu do obřadní cíně, aby ji slavnostně předal jejímu milému. A když tam došli, zůstali stát oba s pusou do kořán. Místo Františka stálo totiž před nimi 24 slavnostně oděných jinochů. Jeden za druhým přistupovali k Markétce a žádali ji o ruku. Teprve když 23krát řekla ne, tak teprve přistoupil František. Můžeš teď, Markétko, už být se mnou šťastná jednou provždy? Markétka Vomáčková už byla dočista jenom šťastná se svým manželem a král mu slavnostně předal korunu. Na trůn pak nastoupil jako František 24. A ti dva panovali moudře.

ukradené potěšení. Jednou seděli Čmelda s Brundou na vysoké kopretině jako na rozhledně a divili se, co se to jenom děje. Nejdřív kolem tryskem uháněl zelený koníček, hned za ním stonožka. A v zápětí se myhlo v trávě několik zděšených brouků a jeden červík na otázku, co se stalo, vůbec neodpověděl, ale rovnou se zavrtal hluboko do země. Muselo se přihodit něco hrozného, pomyslili si čmeláci, když v tom přiběhl kvapník.

0: nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Co se děje, kvapníku? Ptali se Čmelda s Brundou.
2: Utečte, všichni pryč,
1: volal. My taky? A proč? Chtěli vědět Čmeláci.
2: Protože je zuřivá,
1: vykřikl kvapník.
2: Já chvátám, chvátejte taky, utíkejte, zachraňte se.
1: A byl pryč. Někdo zuří a je nebezpečný, usoudili Čmeláci. Ale kdo?
3: Já.
1: Ozvalo se přímo nad nimi. Vedle kopretiny stanuly velikánské nohy a rovnou na Čmeláky mířil ostrý zobák a hleděl rozhněvané oko.
3: Okamžitě slezte na zem, abych vás mohla líp sezobnout. Pa,
1: řekla slepice. Čmeláčci se strachy tak roztřásli, že neslezli, ale spadli rovnou slepici k nohám. Jen to žuchlo.
3: Říkala jsem, slezte a nespadněte.
1: Kvokala mrzutě ta slepice.
3: Natlučené padavky nemám ráda. A stejně mi nic nechutná, protože jsem smutná.
1: Vzdychala. A proč jsi zuřivá a zároveň smutná? Odvážil se zeptat Čmelda.
3: Protože mě někdo ukradl mé nejkrásnější vajíčko. Mé jediné potěšení.
1: Plakala slepice. Tohle bylo doopravdy k pláči. A co bys řekla tomu, kdybychom ti vajíčko pomohli najít? Napadlo Brundu.
3: Abych potom přestala být zuřivá a smutná. Dala bych se s radostí do tance.
1: Řekla slepice a začala se dokonce malinko usmívat.
3: Abyste věděli, to moje vajíčko bylo na obou koncích tak krásně šišaté. A bylo celé bílé. A uvnitř.
1: Slepice se zarazila a už zasměla v očích slzy. No tak, jenom hezky a s úsměvem, povzbuzoval jí Čmelda.
3: Uvnitř bylo žluté kurátko, ko.
1: Špitla slepice. Čmelda s Brundou vyskočili. No to si nemohla říct rovnou, co kdyby se to tvoje pískle najednou vyklubalo, co by si samo ve světě počalo. No honem, jdeme.

Všichni se divili, jakou si čmeláci našli kamarádku. Ale slepice se na všechny strany přátelsky usmívala a dokolečka opakovala. Neutíkejte přede mnou, nebojte se mě, já už nikoho nesezobnu, na mou duši. Jenomže o tom nejdůležitějším, o ztraceném vajíčku, nikdo nevěděl. Přiběhl kvapník se zprávou, že viděl ne jedno, ale celý košík vajec a že patřil Pučmeloudovi. Hned se k němu vypravili. Už z dálky slyšeli, jak si zpívá.

0: chcieli malowani lipę, a spodzili ślepy cesy, snese, snese, jeli.
1: Jak Pučmeloud zahlédl čmeláky a slepici, schoval košík za zády.
0: Jděte pryč, kšíc, kšíc,
1: odháněl je.
0: No tak, nezastavujte se, pokračujte, zbohem.
1: Hele, Pučmeloude, co máš v tom košíku? Chtěli vědět Čmelda s Brumdou. Malovaná vejce? Kde jsi je vzal? A slepice se přidala. Pa, pa, pa, to jsem se také chtěla zeptat. Pa, kdo snáší taková žertovná pa, pa, pa, vajíčka? To musí být někdo moc veselý. Pa, pa, pa,
0: pa. Snáším je já,
1: odpověděl rychle Pučmeloud.
0: Já sám snáším je a hned zase sbírám tady do košíku. Tak nás chledanou.
1: Ale čmeláci se nenechali odbít. Ukaž nám je, Pučmeloude, co když mezi barevnými vajíčky bude také nějaké čistě bílé?
0: Ale kde pak,
1: breptal Pučmeloud,
0: kde pak byste našli bílé?
1: A pak se ze samého rozčílení podřekl.
0: Každé jsem si obarvil.
1: A v tom se také jedno omalované vajíčko v košíku zavrtělo, skořápka praskla a na svět vyskočilo kuřátko. Jenže nebylo žluté, ale strakaté. Slepice rozpřáhla křídla. Ty, ta, moje kuřátko, papa, pojď ke mně, pojď. Ale kdo tě takhle zmaloval? Přece Pučmeloud. Usmívali se čmeláci. Vzal ti bílé vajíčko a omaloval ho i s kuřátkem. Počkej ty, Pučmeloude, hrozila slepice. A ještě chytím sezobnutě jako malinu. A tak měla slepice kuřátko, které bylo strakaté jako papoušek. A to kuřátko mělo dva nejlepší kamarády, Čmeldu a Brumdu. Ale Pučmeloudovi slepice ten kousek s malovaným vajíčkem nikdy neodpustila. A jak mohla, tak ho pěkně prohnala.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: To bylo už hodně dávno. Tenkrát stoly měly nejen nohy, ale i ruce. A hrnce měly nejen ucha, ale taky nos. A hodinky měly nejenom ručičky, ale taky očička, bříško a zadeček. Tehdy ještě myši vůbec neměli strach z koček. Opravdu. Ani trošičku se jich nebáli. Jedna myška bydlila tenkrát s naším kocourem v psí boudě na našem dvoře. Byla to pěkná bouda, měla i sklep. Jednou, bylo to v úterý, venku sněžilo a kocour seděl v křesle a četl noviny.
2: Podívej se, kocourku, jak venku sněží, povídá myška. Jestli bude sněžit celý den, zasype nám sníh celou boudu a my se nedostaneme ven.
3: To nevadí, povídá kocour. Stejně je venku zima a sníh zebe do tlapek. Budeme doma a nepůjdeme nikam.
2: Ale co budeme jíst? Musíme přece nakoupit něco k jídlu, abychom tu neumřeli hlady.
3: Já neumřu, povídá kocour. Kdyby bylo nejhůř, tak bych přece snědl tebe.
2: No, mám nápad, kocourku, povídá najednou myška. My si v tom sněhu vystavíme tunel. Budeme pak tím tunelem chodit nakupovat do obchodu a taky na návštěvu ke svým přátelům a na procházku za město a večer do divadla nebo do kina.
3: Mňau, to je výborný nápad, myško, povídá kocour. Začni hrabat tunel a já zatím vymyslím, kam budeme chodit, až ten tunel postavíš.
1: Kocour si sedl do křesla, zavřel oči a přemýšlel a myška se pustila do práce. Nejdřív prohrabala tunel k vrátkům u zahrádky. Potom provrtala chodbičky na pole ke svým kamarádkám. Ale pak už byla celá upracovaná a unavená. Lehla si do postýlky a usnula. Když se kocour probudil z přemýšlení, šel se podívat, jakou práci myška udělala. Otevřel dveře a kouká. Ve sněhu je tunel dlouhý, jako pro celý vlak, ale uzoučký, jako myší dírka. Říká se, že kam kočka prostrčí hlavu, tam proleze i celým tělem. Kocour tedy zkusil vstrčit hlavu do dírky. Sníh trochu povolil a hlava zajela do tunelu. Ale dál to nešlo. Zapřel se tedy zadními tlapkami a znovu zatlačil. Sníh opět maličko povolil, ale dál už to opravdu nešlo.
3: Mňau, musím říct myšce, aby udělala tunel širší, řekl si kocour a chtěl vycouvat.
1: Ale ouha, nešlo to. Hlava byla v tunelu jako zazděná. Marně zkoušel dupat tlapičkami a kroutit ocáskem. Hlava zůstávala v tunelu. Kocourek už začínal mít strach.
3: Myško, halo, myško, pojď mě vytáhnout,
1: zavolal do tunelu. V tunelu to jen zahučelo, ale myška spala.
3: Myško, mňau, myško, myšinečko,
1: volal kocourek, ale myška spala a spala. A kocourek volal a jeho hlas se nesl tunelem až na pole k dírkám polních myší. A myška spala a spala a spala. Ale polní myšky nespaly. Vylezly ze svých dírek a šly se podívat, kdo to na druhém konci tunelu tak volá. A vida, na konci tunelu trčí kocouří hlava a má slzičky na krajíčku.
3: Myši, myši, pojďte se podívat,
1: volali na sebe.
3: Tu je ale legrace, kocouří hlava v tunelu. Pane kocoure, kam jste dal hlavu? Kde jste zapomněl nohy? Kam tak pospícháte?
1: A myšky se smály a smály. Ale kocour se nesmál.
3: Mňau, Počkejte, myši, až vás chytím. Já z vás udělám nudličky. Já z vás udělám tlačenku. Já z vás udělám myši karbanátky. Mňau.
1: Ale myši se smály a smály a pořád se smály.
2: To musíte, pane kocoure, počkat až do jara, až roztaje sníh. A to vám pak, pane kocoure, pěkně provlhne kožíšek. To pak budete, pane kocoure, vypadat jako zmoklá myš. Potom se vás, pane kocoure, nebude bát ani mravenec.
1: A myšky se smály a smály a smály. Když se dost nasmály, začalo jim být kocourka líto. Vyhrnuli si rukávy a pustili se do práce. Hrabali a hrabali, rozšiřovali tunel, až byl tak vysoký a tak široký, že by jim mohl kocour projít docela pohodlně, třeba až do biografu. Ale kocour nešel do biografu. Honem vycouval z tunelu zpátky do dveří a hubky do postýlky. Však už měl tlapky i uši celé skřehlé. Přikryl se pěkně peřinou a usnul. A tak spal kocour, i myška spala, a oba tam v té zasněžené boudě spali až do večera, a od večera zas do rána, a od rána zase skoro do večera, ale pak už se jim nechtělo spát, a tak si chvilku povídali, a chvilku si hráli na schovávanou, a chvilku na slepou bábu, až toho zase usnuli. Když se pak ráno probudili, bylo po sněhu.
2: Jestli pak nám ještě letos napadne sníh?
1: Ptala se myška.
2: Tolik bych si ho přála.
1: Ale kocourek se mračil, nechtěl už o sněhu ani slyšet.
4: Švagrová, nedojel jsem! Trošičku jsem štrechnul vo barák. Vidíš? Vidíš to?
5: Safra, kde jsi to vzala?
6: Ty trpaslíky.
5: Jo.
6: Představ si, to mi dali děti.
5: Co, dali?
6: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
5: Pěkný. Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
6: Toniku, představ si. V neděli se předává hra dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
5: Ty, švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
6: No, někdo by to mohl tak vzít.
5: Víš co? Hernajs. Vyřiď předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpajzlíky tam krásně při té příležitosti speněžíme.
6: Jak to speněžíme?
5: No, přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíček. Našim pionýrům, naší mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek. Jaký byl před rokem a jak je dnes. A já se vás táži, čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
7: Leontinko, udělej mu něco.
8: A co?
7: Co chceš?
8: Tak dobře.
5: A já vám ještě něco řeknu. Když jsem sem. Já jsem hrdý, ale když jsme si radí při zemi, přátelé.
9: Vtipný výstup, že?
5: Protože to jsou děti dobře živené.
7: Leontinko, vyšlo by to, aby se mu prášilo od huby.
5: Dobře živené, kdyby naše samoobsluha nebyla dobře zásobená, a sám si odpovídám, kdyby nebyla, tak by nebyli. Kromě toho, doporučuji vaši ctěné pozornosti. Zde, tento stánek, s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku. Též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
10: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
4: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Fuď.
10: O kouli z Moulin. Pohádka francouzské poštovní známky.

to bylo tenkrát, když se francouzský král s pruským králem nepohodli a pruská vojska obléhala Paříž tak, že by neproklouzla myš, natož listonož s brašnou. Tehdy svolal poštmistr pařížských poštovských skřídků valnou hromadu a pronesl k ním řeč. Prvním a nejdůležitějším přikázáním v zákoníku poštovských skřídků je věrnost dopisu, který má být doručen adresátovi. Toto přikázání ctí poštovský skřítek v zasněžených pláních severu stejně jako poštovský skřítek, který provází sudánského pošťáka na velbloudu. Skřítek na saních obléká kožíšek, aby nezmrzl. A skřítek z horkých pouštních krajin kryje svou hlavu plachetkou, aby si chránil oči před žárem a pískem. Z obleženého města Paříže neunikne živáček. Voda v řece Séně však pluje svobodně. Hledám dobrovolníky, kteří by v převleku z žabí kůže provázeli poštu v říčním člunu. Pošmistr zvýšil hlas. Poštovský člun se maskuje jako koule, která se vlnami prokutálí a skřítek by měl mít vodnické převlečení. Pak dal poštovským skřítkům chvíli volna, aby si rozmysleli, kdo statečný by chtěl provázet dopis v převleku z žabí

té chvíli rozjímání, v jaké u lidí před bitvou hovoří k vojsku kazatelé a připravují je k boji za vlas a králem, rozvažovali i poštovští panáčci, jak divné je to u lidí.

je člověk se svou starostí sám, píše dopis a hledá druhého člověka, aby se mu svěřil. Když je těch lidí houf, nezdělují si starosti navzájem, ale začnou se ve jménu té velké starosti prát a vyhlašují si válku. Přerijí kopyty koní cesty, jež vedou od lidí k lidem. Rozboří mosty. A kudy pak má poštovský panáček putovat, aby doručil dopis podle prvního poštovského přikázání? Vrchní poštmistr pařížské pošty vytáhl z poštovského pytle dopis, který ležel na vrchu. Beru první dopis, který mi přišel do rukou. Poruším jeho tajemství a přečtu ho, abyste sami podle svého svědomí zvážili, jak důležité poselství obsahuje, a rozhodli, kdo z vás vezme na sebe žabí kůži jako doprovodný skřítek říčního poštovského člunu. Nejdřív přečetl adresu. Paní Marianě, Selce na statku při řece Sejně, výrobna sýrů. Pak dýchl na zalepenou obálku, aby zprůsvitněla a byla čitelná jeho poštovským brýlím. V dopise stálo. Má drahá ženo a děti, sloužím vlasti a budu hájit s obránci Paříže naše město, pokud tu bude co jíst a až do posledního žejdlíčku vína. Pro případ, že bych v boji padl, dávám ti vědět, že je nám hostinský dlužen za sýry. V číslech je to napsáno na cedulce v šuplíku police. To, abys věděla, kde vzít peníze, až je budeš potřebovat. Líbá tebe i děti Žána, Paula, Françoise, Madeleine i babičku. Opatruj vás pánu. Vive la France a žije Francie. Po přečtení se hlásilo o žabí kůži hned několik párů rukou. Poštmistr vyvedl dobrovolníky před poštu a žádal, aby v kaluži, která tam zbyla po včerejším dešti, předvedli, jak kdo z nich umí plavat a jak by nejspíš obstál ve vodním živlu, kdyby říční člun ztroskotal. Nejlepší plavec pak složil slib věrnosti dopisům, jež budou svěřeny člunu, maskovanému jako zinková koule. Na památku té události se dostal obraz zinkové koule, zvané koule z Moulin, na francouzskou poštovní známku. Skřítek, který zdárně doprovodil dopis až k adresátce matce Marianě, vyprávěl, že Selka ještě přidala bochník síra rybáři, který zinkovou kouli vylovil a přinesl dopis. A skřítek v žabí kůži pak proplaval vodami Sény zpátky k mateřské poště.

0: Výkupné nebo přijímací zkouška? Pan Vavřinec se včera v noci nemýlil. Ten pocit, že ho někdo sleduje, byl oprávněný. Tullamore junior se nemohl smířit s tím, že Hejlík byl pasován na rytíře podvazkového řádu.
1: Jak si vůbec takovou poctu zaslouží? A proč mu Dederon tolik důvěřuje?
0: On té Hejlíkově proměně v lupiče a desperáta ani trochu nevěřil. A teď měl důkaz. Viděl přece jeho přítelíčka, pana Vavřince, jak odnáší pytle. Hned ráno to oznámí, už se nemohl dočkat. Kudla Dederon sice ještě trochu povlával ve svém dudlíkovém opojení, ale tahle zpráva ho vrátila na zem. Zašel se podívat do komory a když zjistil, že celý lup zmizel, začal se chovat naprosto chladnokrevně.
2: No, vidá, juniore, řekl. Teď si dokázal, že ti můžu věřit. S tím zrádcem Hejlíkem si to vyřídím. A ty, jestli chceš, můžeš jít.
1: Kam jít?
0: Vyhrkl Tulík. Takovou reakci vůbec nečekal.
2: Domů přeci.
0: Dederon ukázal ke dveřím.
1: Ale...
0: Začal Tullamore junior větu, kterou nedokončil. To nebylo jenom zklamání, to byl podraz.
1: Já domů nechci,
0: řekl zarputile jako malý kluk.
1: Už nejsem malej, mně se to líbí.
2: Tak chlapečkovi z bohatý rodiny se u nás líbí. Chtěl by mít propíchnutý uši, žít jako psanec,
0: pitvořil se Dederon, ale přestal, když Tullamore junior řekl hlasem, jakým se skládají přísahy.
1: Udělám všecko, co chceš, šéfe.
2: Tak dobrá, můžeš si vybrat. Výkupný nebo přijímací zkouška?
1: Přijímací zkouška,
0: odpověděl Tullamore junior bez přemýšlení. Dederon mu podal ruku.
2: Ale Hejlík se nesmí nic dozvědět. Vlastně vůbec nikdo. Nic si neviděl a nic si neslyšel.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Planeta Lampáře byla velice zvláštní. Bylo na ní místo jen pro lampáře a pouliční lampu. K čemu vlastně slouží planeta, která je bez domu a bez lidí, řekl si v duchu malý princ. Ale práce lampáře má alespoň smysl. Není tak zbytečná jako práce biznismena, který jen přepočítává hvězdy, které mu nepatří. Když rozsvítí svou lampu, jako by se narodila další hvězda nebo květina. Jeho práce je krásná a navíc užitečná.
5: Dobrý den. Proč si svou lampu zhasl?
6: Je to příkaz. Dobrý den.
5: Jaký příkaz?
6: Zhasnout pouliční lampu. Dobrý večer.
5: Ale proč si znovu rozsvítil?
6: Je to příkaz.
5: To nechápu.
6: Na tom není nic k nepochopení. Příkaz je příkaz. Dobrý den.
4: Lampář opět zhasl pouliční lampu a pak si otřel čelo kapesníkem s velkými červenými kostkami.
6: Je to příšerná práce. Když jsi byla rozumná, zhasínal jsem ráno a rozsvěcel večer. Zbytek dne se mohl odpočívat a zbytek noci spát.
5: A od té doby se příkaz změnil?
6: Nezměnil. Je to mnohem větší tragédie. Planeta se rok od roku otáčí rychleji a příkaz se nezměnil.
5: Takže
6: teď se otočí za minutu a já už nemám ani jednu vteřinu na odpočinek. Rozsvěcuji a zasínám jednou za minutu.
5: To je divné. Dny u tebe trvají minutu?
6: A to není vůbec divné. Zatímco spolu mluvíme, už uběhl měsíc.
5: Měsíc?
6: Ano. 30 minut, 30 dní. Dobrý večer.
4: A lampář opět rozsvítil lampu. Malý princ na něj hleděl. Líbilo se mu, že věrně dodržoval příkaz. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že si postrkoval židli. Teď chtěl svému příteli pomoci.
5: Víš, znám způsob, jak by sis mohl odpočinout, kdybys chtěl.
6: Samozřejmě, že bych chtěl. Člověk může být věrný příkazu, ale i trochu pohodlný.
5: Protože je tvoje planeta malá, že by si obešel třemi kroky, stačilo by jít pomalu, abys pořád zůstal na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a ten den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít.
6: To mi moc nepomůže. Já rád spím.
5: Tak to máš smůlu.
6: Mám. Dobrý den.
4: Lampář opět zhasl lampu, zatímco malý princ opouštěl jeho planetu. Uvědomil si, že je to asi jediný člověk, který mu nepřipadal směšný, tak jako král nebo biznismen. Je jediný, s kým bych se chtěl přátelit, pomyslel si. Ale jeho planeta je opravdu malá. Není na ní místo pro dva.

0: Pohádka o kohoutkovi a o slepičce. Studánko, studánko, dej mi krůpěj vody mému kohoutkovi. On se na kopečku dáví, zdvíhá vzhůru nohy. Studánka odpoví. Vody tobě nedám, až mě přineseš slípy lísteček. Slepička dí lípě. Lípo, lípo, dej lísteček studánce. Studánka dá vody mému kohoutkovi. Lípa praví slípce. Nedám ti lísteček, až mi očvadleny přinese šáteček. Slípka běží, švadlenu prosí. Švadleno, švadleno, dej lípě šáteček. Ona dá lísteček, studánka vodičky. Švadlena opět dí. Nedám ti šáteček, až přineseš hedvábí od královny Sáby. Slepička běží, žádá. Králičko, Sábičko, dej mi hedvábíčko. Ať je dám švadleně, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Králička praví slípce. Nedám hedvábíčko, až mi dáš od ševce překrásné střevíce. Slípka běží k ševci, praví. Ševče, ševče, dej této králičce překrásné střevíce. Ona dá mi hedvábíčko, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Švec slípce praví. Nedám ti střevíce, pokud nepřineseš štětiny od svině. Slípka běží, prosí. Svině, svině, dej ševci štětiny. On mi dá střevíce, dám je té králičce, králička dá hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Svině slípce dí. Nedám ti štětiny, až mi dáš od mladců vydrobené zrní. Slípka běží, prosí. Mladci, mladci, dejte mi zrní. Ať dám této svini, ona dá štětiny, švec dá střevíce, králička hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Mladci slípce praví. Nedáme zrní, až nám od šafářky přineseš smetany. Slípka běží k šafářce, žádá. Šafářko, šafářko, dej mladcům smetany. Oni dají zrní, zrní dáme svini, svině dá štětiny, štětiny střevíce, střevíce králičce, králička hedvábí, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Vody mému kohoutkovi, který zdvíhá nohy. Šafářka slípce praví. Nedám ti smetany, až spole přineseš velkou plachtu trávy. Než to všechno slepička zběhala a snesla a naspět k ubohému kohoutkovi od studánky drobet vody přinesla, nalezla jej již mrtvého.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Božena Němcová, kmotr Matěj. Chcete vědět, jak lze vtipem a chytrostí zvítězit nad lakotou? Tak tedy poslouchejte pohádku, kterou vám budu vyprávět. V době, kdy se ještě lidé mnohem víc navštěvovali a promlouvali spolu než dnes, rozhodl se kmotr Matěj, že navštíví svého souseda kmotra Jíru. Zabouchl dveře chalupy, vyšel na náves a dal se tedy cestou k Jírovi, když tu potkal kmotrova malého synka Jozívka. No kampak, Jozívku, zrovna jdu k vám na kus řeči, co dělá táta? Právě chtěl jíst, kmotříčku, ale když vás viděl, rychle vstal a nechal jídlo být, odpověděl pravdomluvný hoch. Inu, podívejme. A proč pak? Táta povídal, že byste nám mnoho jídla snědl, a tak máma musela všechno ze stolu schovat. I podívejme, a kam pak to schovala, Jozívku, zeptal se kmotr Matěj. No, měli jsme husu, tu máma dala pod lavici, uzené na skříň u kamen, klobásy se zelím ukryla do trouby, buchty do mísy na okno a dva džbány piva na schůdky do sklepa. Matěj se už dále nevyptával. Usmál se a rovnou vešel do světnice. Pozdrav tě Bůh, Matěji, vítal ho Jíra. Škoda však, že si dříve nepřišel, mohl si s námi poobědvat. Ale právě dnes nám od jídla nic nezůstalo, s čím bychom tě pohostili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Na cestě k tobě se mi přihodilo něco velice podivného, řekl Matěj. A co? Zeptal se zvědavě Jíra. Pověz mi to. No, jdu ti cestou, když tu náhle, tam u toho velkého kamene, had. A hned na mě. Zabil jsem ho touhle svojí holí. Matěj se šibalsky pousmál a pokračoval. Opravdu velmi podivný byl ten had. Měl hlavu tak velikou, jako to uzené, co máte na skříni tamhle u kamen. Tlustý byl, jako ta husa, co je pod lavicí. Bílé masíčko měl, jako buchty, co jsou v míse na okně. Dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. A krve z něho bylo tolik, co máte piva ve džbánech na schůdku ve sklepě. Dobře to Matěj provedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost velice zastyděl. Žena musela jídlo a pití nastupovat.

Chodil lovit první, druhý, třetí den, ale ani rybičky dostati nemohl. Když pak třetího dne, popolední, celý zarmoucený, už domů se vrátit chtěl, připlul k němu na loďce pán v zeleném obleku a tázal se ho, proč je tak smutný. Rybář mu odpověděl a pán řekl, slib mi, že mi dáš to, co máš, ale o tom nevíš, a ještě dnes dosti ryb nalovíš. Co nevěda mám, snadno pohřeším, myslel si rybář a proto řekl, budiš to tvé. A do večera nalovil ryb tolik, že je sotva čtyřmi koňmi na voze odvezli. A víš-li, co jsi mi slíbil, ptal se ho potom pán. Nevím, řekl rybář, ale nechť je cokoliv. Pán se usmál a řekl, věz, že právě tvé ženě narodil se hošík. Toho jsi mi tedy slíbil. Za 20 let si pro něj sem přijdu. A tak se také stalo. Rybářovi narodil se skutečně synáček. Když povyrostl, poslali ho do školy a prospíval v učení tak, že by byl mohl svým časem na kněze býti vysvěcen. Za kněze ho nedáme, řekli rodiče, protože je zaslíben, ale dejme ho raději do černé školy. Když se v černé škole vyučil, věděl všecko, co bylo a co bude. Tehdy řekl svému otci, otče, už je čas, abychom šli. A kam? Což nevíte, komu jste mě před 20 lety slíbili, když jste tehdáž šli lovit ryb? Však nic se nebojte, jen pojďte se mnou, nic se vám ani mně zlého nestane. Když přišli k Dunaji, připlula zase ta loďka, a v ní pán v zeleném obleku. Syn vstoupil do loďky, pán odstrčil a loďka s oběma se potopila. Mezitím, co rybář zarmoucen domů se vracel, dostal se jeho syn vodou do nějakého zakletého města v podzemí, kde ani človíčka viděti nebylo. Maje hlad, nalovil si ryb, upekl je a najedl se a potom usnul. A tu se mu zdálo, aby šel na noc do zámku, aby se tam posadil za stůl, rozžal svíce a čekal. I učinil tak. O půlnoci otevřely se dveře a do pokoje přivalil se veliký had. Postavil se proti mládenci a prosil, polib mne. Ale mládenec zvolal, odstup ode mne, ďáble, nemáš ke mně žádné moci. Na to had odešel. Druhý den popolední zase usnul. I zdálo se mu, že by byl dobře udělal, kdyby byl toho hada políbil. Probudiv se, umínil sobě, že tam zase půjde a hada políbí, přijde-li. O půlnoci se přivalil ještě větší had. Měl 2 hlavy a postavil se proti němu, prosil opět, políb mne. Mládence obešla hrůza a zase jej od sebe zapudil. Třetího dne zdálo se mu zas, dobře bys učinil, kdybys byl políbil hada. Když se probudil, umínil si, že hada políbí, byť by byl ještě strašnější. Z večera šel zase do zámku, sedl si za stůl, rozžal svíce a čekal. O půlnoci přivalil se had 3hlavý. Ještě větší a strašlivější než předešle.
sepnul se proti němu.

0: poprosil, polib mne. Mládenec, nakloniv se k němu, ho políbil. V tom okamžení udělala se z hada překrásná panna. Byla to zakletá dcera pána toho zámku a s ní ten zámek i celé město bylo vysvobozeno. Její otec i matka přišli a přivítali jej s radostí velikou. Otec pak řekl, dám ti své království i svou dceru, líbili se ti. Mládenec ovšem byl spokojen, ale jedno rmoutilo jej, totiž pomyšlení, mně se zde tak dobře daří a můj otec na Dunaji myslí, že jsem se propadl do pekla. Kdybych aspoň mohl ještě jednou přijít k svému otci na Dunaj, abych mu řekl, jak se mi vede, byl bych zúplně spokojen. Na to mu řekla ta panna. Mám takovou věc, že bys lehko přišel k svému otci, jen kdybys potom se zase vrátil. Mládenec slíbil, že zase přijde. A panna se uvolila, že bude 7 let na něj čekat. Potom mu dala prsten a řekla, pohleď skrze ten prsten a mysli si, že bys byl rád u svého otce na Dunaji a budeš tam. A když potom budeš chtít ke mně přijít, pohleď zase skrz ten prsten a mysli si, že bys byl rád u mne. Ale ať ho nikomu neukážeš, sic o něj přijdeš a pak se stěžka kdy k nám dostaneš. Jeho otec i matka velmi se radovali, že svého syna zase viděli zdravého i museli jim obšírně vypravovat, co a jak se mu vedlo. Potom ho dovedl otec také k svému pánu, kterému vždy ještě ryby lovil. A tu se všichni radovali. Měl pak ten pán 2 dcery a řekl mu, zůstaň, dám ti kus svého království a jednu svou dceru bude se ti líbit. On si pak pomyslel, mě tam očekává celé a větší království a krásnější žena než tato. Ale což je, zůstanu tu 2 dny, však lehko se mohu zase dostat i zpátky. Jednoho dne šel s těmi dcerami na procházku a na cestě jim ten prsten ukázal a pověděl jim také, jakou má moc. Dcery si myslili, kdybychom jemu ten prsten mohli vzít, potom by rád u nás zůstal. A posadivše se s ním do stínu pod nějaký strom, uspali jej a prsten mu vzali. I nechali ho potom v domnění, že jej ztratil po cestě. Tak u nich zůstal 5 let a pak si umínil, že půjde toho podzemního města hledat. Šel a šel a přišel pozdě večer v lese do nějakého stavení a prosil, aby ho tu nechali přes noc. Nebylo nikoho doma, než nějaká žena a ta řekla, ráda bych ti tu popřála noclehu, ale moji 3 bratři jsou loupežníci, přijdou domů a zabijí tě. Nic se neboj, řekl mládenec, přines mi víno a budu tu na něj čekat. O půlnoci přišli bratři domů. Kdo jsi? Já sám nevím. Jsem tulák. Sem tam po světě chodím, protože musím. A kterého pak si rodu? Já sám nevím. Klátím se po světě a nejsem doma nikde. A jak ti říkají? Mládenec věděl z černé školy, že ti 3 loupežníci měli bratra a že ho ztratili. I jmenoval jim toho ztraceného bratra jménem i příjmením. Zajisté ty jsi náš vlastní bratr, kterého jsme před 10 lety ztratili. Dost možná, odpověděl jim. I začali ho přemlouvat, aby zůstal s nimi a vychvalovali mu své řemeslo. A co jste dnes dostali? Tázal se jich. Oj, velmi mnoho, jako nikdy ještě. Dostali jsme střevíce, plášť a klobouk. Kdo ty střevíce obuje, ujde za půl hodiny 200 mil. Kdo ten plášť na se vezme, nikdo ho neuvidí. A kdo ten klobouk před sebe hodí, každá hora se mu otevře. A jestli je to také pravda? Ovšem, pravda, řekli a dovolili mu, aby toho sám na sobě zkusil. On pak má je na sobě klobouk, plášť i střevíce, skočil, až se země zatřásla a byl ten tam. Nejprve šel ke slunci, kde vychází. Myslel si, slunce po vší zemi svítí, bude zajisté také vědět cestu do města podzemního. Ale slunce řeklo, neznám té cesty. Musí to býti někde mezi horami, v úzké dolině, kam nikdy nepřijdu. Ale luna svítí po všech skulinách. Jdi, zeptej se jí. Mládenec šel, kde luna vychází, i tázal se jí, ví-li cestu do města podzemního. A luna zase řekla, nevím, musí to býti mezi horami, kam nikdy nepřijdu. Ale jdi k větru, on všemi skulinami proletuje, zajisté ti také cestu poví. Išel tam, kde vítr vychází a tázal se opět víli, kudy se jde do podzemního města. Kterak bych nevěděl, řekl vítr. Zítra, přede dnem, tam zase půjdu. Králova dcera se tam vdává. Půjdu jim na svatbu foukat, aby jim nebylo příliš horko. Přede dnem šli. Přišli k ohromným skalám. Vítr se probral s kulinou a mládenec za ním nemohl. I vzal klobouk a hodil jim o skálu. Skála se otevřela a měl za větrem cestu hotovou. Kránu byli v podzemním městě. Vítr šel na svatbu foukat a mládenec do kostela očekávat svatebníků. Svatebníci přišli a kněz počal oddávati. V tom dotkl se jeho knihy a ta spadla na zem. Z vás jeden musí mít veliký hřích na sobě, řekl kněz ženichovi a nevěstě. A nevěsta ihned vyznala, že slíbila svému osvoboditeli, že na něj bude čekat 7 let a ty, že ještě neprošli. Na to kněz řekl, že musí čekat i do 7 let a prve, že si jiného nesmí vzíti. I tázal se jí, kterého měla raději, toho nebo onoho. Onoho, řekla, ale vím, že už ho nikdy víc neuhlídám. I bylo to mládenci milo slyšeti. Když se svatebníci rozešli, sundal ze sebe v královském zámku plášť a hned ho tu poznali. Panna jej objala a řekla, hleď, právě dnes bych se byla za jiného vdala, kdyby mne vyšší moc nebyla vystřežila. Brzy na to měli spolu oddavky a po oddavkách bohatou hostinu. A mě tam taky dali vína z řešeta, chleba ze sklenice a lopatou po hřbetě. A já jsem už navíc nečekal a běžel domů.
1: Byl jednou jeden hrabě, šlechtic, zaručený a schudlý. Jmenoval se Robert de Žiletka, nebo prostě Robert Žiletka, protože to de vynechávali již ve škole. To de, podle kterého se pozná šlechtický původ, bylo vlastně všechno, co zdědil po předcích, kromě hezké, urostlé blechy, která byla rovněž urozené krve. A teď vám musím ještě říci, že ten hrabě Robert de Žiletka, nebo prostě Žiletka, se stal členem malého zemědělského družstva Žejdlík na Českomoravské Vysočině. Byl tam před lety přijat s otevřenou náručí. Všichni v tom družstvu si ho moc vážili a považovali. Říkalo se, že hrabě s blechou přináší štěstí. Hrabě si jen vymohl, že bude nosit cylindr i k polním pracím a tomu bylo dovoleno. Nosil tedy cylindr, nádherně smekal a v tom byl dáván za vzor mládeži. Robert taky hrál krásně na pilu a též na kosu a na hrábě. Všichni v družstvu říkali, náš hrabě hraje na hrábě. A nebo,
2: pane hrabě, zahrajte nám na hrábě.
1: A Robert Dežiletka odpovídal, ale s rozkoší, drazí vesničané. A pak hrál, že jediné oko nezůstalo suché. Přátel však neměl, jen tu blechu. A teď hrával na pilu. Kdo viděl plakat blechu, tomu se může v životě lecos vydařit. Robert svou hrou blechu několikrát rozplakal. Sice beze svědků, ale když šlechtic řekne, že někoho dojal, tak na to můžete vzít jed. A také spolu často hovořili. Hrabě a blecha, to je ovšem bohužel běžné. Potvrdí vám to každý ředitel blešího cirkusu. Některé blechy dokonce ovládají několik jazyků. Ta naše mluvila s Robertem francouzsky, aby ji neporozuměl žádný družstevník, kdyby náhodou stál pod oknem. Tak jim ubíhaly dlouhé zimní i vlahé letní večery. Hrabě hrál s jemnocitem na pilu a blecha poslouchala. Blechy milují vrzání, protože každé vrzání jim připomíná postel a také trochu sladkou krev. Blecha uměla francouzsky říkat
3: a okouzlující, výborné, božínku to sedlo, to cis mol se vám ale povedlo.
1: A tak podobně. Ach, má milá, říkal zase hrabě, lid se trudí na polích a my tu provozujeme tichou noční hudbu. Není to bezcitné k těm ubohým lidem?
3: Ach, jak bezcitné,
1: říkala blecha.
3: Je to kruté. Mon Dieu, musí se něco stát.
1: Myslím, má drahá, řekl hrabě, že trochu polních prací nám neuškodí. Mám velkou chuť si zaorat v cylindru.
3: Ach, ano,
1: řekla blecha.
3: To má přece šmanc, olala.
1: To olala je velmi případné, povídá na to hrabě. Jdem orat. Blecha byla vždycky pro, ačkoliv nikdy vlastně nevěděla, pro co vlastně je. Proto byla vždycky pro. Druhý den z rána začali orat. Orali přískoky. Na to víte, zapřáhnout blechu do pluhu. Ale mělo to své kouzlo. Ten den družstevníci nepracovali. Všichni se sešli na hraběcím záhumenku, který měřil 4 čtvereční stopy. Radostnými výkřiky povzbuzovali šlechtice a jeho blechu, kteří se po každém přískoku vždy uklonili.
4: Hrabě, zahrajte na hrábě,
1: zvolalo jedno z dětí.
5: Není na to kdy, chlapče, řekl hrabě, ale zaspívat mohu, to ano, to ano.
1: A hned se ozvala píseň, kterou právě složil.
6: O vilány, o virole, skákej blecho, skákej blecho, skoč do pole, o pole. Já vás ruchám, já vás hořu, juchám, juchám, juch. Juchám, juchám, už nemůžu.
1: Navíc už mu nestačil dech. Protože řídit blechu, dělat přískoky, skládat a ještě zpívat je na jednoho víc než dost. Zvolal tedy už jen
7: ole,
5: ole.
1: Aby tu krásnou píseň dokončil a smekl cylindr. Hravěcí píseň převzal místní klub Big Beat na Šerole a hrával jako twist na družstevních tancovačkách. Přidal k tomu jen refrén. Pět. Ble, ble, ble, ble, ble, ble. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Na prsty hvízd, twist, twist, twist, twist. Yeah. Hra, hra, hra, hra, hra, hra. Bě, bě, bě, bě, bě, bě. Franz Chopin list pro nás, twist, twist. Twist, twist. Hrabě se to ale nikdy nedozvěděl. Každý den přískoky vyorával se svou blechou novou a novou brázdu. Práce mu velice zachutnala. A bleše snad taky. Na blechách se to totiž nepozná. Ale krásně skáčou.
7: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
8: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes bych se mohl podívat až za les ke kukuřičnému poli, napadlo mě. Už dávno jsem si všiml, že kukuřice letos nějak divně zpívá. Všimla jsi z toho taky? Obrátil jsem se k rosničce, která seděla u cesty. Rosnička poskočila, mrkla na mě a šeptla pšt. Všichni jsme si toho všimli, ale pšt. O tom se tady moc nemluví, protože tam v poli nespívá kukuřice, ale strašné strašidlo, které si v kukuřici udělalo skrýš.
9: Oledi, podivil jsem se. Ty jsi ho viděla?
8: To se ví, viděla, kývla rosnička a špitá mi s vykulenýma očima. Má moří nohy, na nich černé drápy, jinak je celé porostlé zlatými šupinami. Na kolem jdoucí volá úlisným hlasem, já tě chci, chceš ty mě, pojď ke mně, pojď si se mnou hrát. A přitom se strašně šklebí, až mi z toho naskočila husí kůže. Já mám raději na sobě svoji žabí kůži, tak jsem odskákala pryč tak rychle, jak to šlo.
9: Nevymýšlej si, ozval se v tu chvíli slepíš, který se vyplazil z trávy. Vždyť to strašidlo vůbec nemá nohy, za to je dlouhé a má velkou šišatou hlavu s prasečím rypákem a podměšlýma očima.
8: Chů, takovou hloupost jsem už dlouho neslyšela, vykřikla rezavá polní myška, která zrovna běžela kolem a blízkla na slepíše jiskrnýma očkama.
10: Co už tak může vidět slepíš? To strašidlo má zlatou hřívu, je celé porostlé zlatými chlupy, které v noci svítí. Oči má jako dva talíře a ty mu taky svítí, když zvečera vychází z kukuřičného pole ven a šeptá úlisným hláskem to svoje pojď, pojď ke mně.
8: Každý mi vykládáte něco jiného, zlobil jsem se. Viděl to strašidlo vůbec někdo z vás doopravdy? A teď se všichni asi trochu urazili, protože se ke mně obrátili zády a zamumlali, to se ví, že ne. Takové strašné strašidlo nikdo pořádně vidět nemohl, protože pohled na něj by jednoduše nevydržel. Uvidím ho tedy já, umínil jsem si. Ale jak jsem šel dál, přece jen mi všechny ty řeči začaly vrtat hlavou. A co když je strašidlo opravdu velké a strašné? To by mohlo být nebezpečné, až mi v tu chvíli naskočila husí kůže. A já taky raději chodím v té své člověčí. A proto jsem se rozhodl, že ke strašidlu půjdu raději jako velký člověk. Honem jsem přes duhový můstek vyběhl ze země vysoké trávy do světa velkých lidí. Hned všechno vypadalo líp. I když špetka strachu ve mně přece jen zůstala. Abych ji zahnal, začal jsem si pískat. To přece vždycky pomáhá. Vykračuju si cestou kolem pole, pískám si a kukuřice šumí. Najednou slyším z pole tichý, mazlivý hlásek. Pojď, pojď ke mně, já tě chci. Chceš ty mě, pojď? Pojď si se mnou hrát na plíživou schovávanou, na neposednou honěnou, na vyjevenou jukanou.
9: To je tedy vlastně moc divné strašidlo, když si chce hrát.
8: Taky bych od strašidla nečekal tak milý něžný hlásek. Přemýšlel jsem a dal se rovnou za tím jemným hláskem, který vábil odkud si zprostředka pole. Rozhrnuji kukuřici, ta šumí, a hlásek šeptá, pojď, pojď, už jdu, zvolal jsem horlivě. Špetka strachu už úplně zmizela a já byl jenom zvědavý, koho tam v poli najdu. Pak jsem ji uviděl. Uprostřed zlaté kukuřice seděla zlatá kočka, srst, tlapky, ouška, oči, všechno se na ní zlatě třpitilo v záři zapadajícího slunce. Jenom jsem vydechl, ty jsi krásná, kde pak ses tu vzala? A ona tím hebkým hláskem plaše povídá, konečně za mnou někdo přišel. Budeš si se mnou hrát? Moc rád, vyhrkl jsem. Ale nejdřív mi odpověz, kde ses tu vzala? Proč jsi tady? Proč bydlíš v kukuřičném poli? Jestli pak víš, že se o tobě široko daleko povídá jako o strašidle. Ona se na mě smutně podívala zlatýma očima a vzdychla. Vím, jak to na světě divně chodí. Udiveně zamrkala a potom pomalu začala vykládat. Já kdysi žila u jednoho člověka a ten byl pro mě strašidlo. Byl zlý a zlostný, křičel na mě. Neměl mě rád, nenašel pro mě dobré slovo, nedal mi ani jméno. Byl to moc smutný život a proto jsem nakonec od toho zlého člověka utekla. Nějaký čas jsem bloudila světem, až jsem si našla místo tady v kukuřičném poli. Myslela jsem si, tady mi bude dobře, budu daleko od zlostných lidí, nikdo na mě nebude křičet, budu svou paní. Ale nějak to vůbec nevyšlo. Byl to pořád moc smutný život. Byla jsem sama. Proto jsem volala na všechny, kteří šli kolem, pojďte si se mnou hrát. Ale každý se dal na útěk. Zkoušela jsem to znovu a znovu. Tím nejjemnějším hláskem jsem na každého volala, že ho potřebuji. A každý ve mně viděl strašidlo a bál se mě. Nerozumím tomu. Co pak bych já mohla někomu ublížit? Jsem přece hodná kočka domácí. Jak může někdo vědět, že jsi hodná kočka domácí, když bydlíš v kukuřičném poli? Usmál jsem se a pohladil jí zlatá ouška. A ona vzdychla, chápu, já zkrátka musím jít jinam, hledat si pravé místo pro sebe. Ne, nikam nechoď, řekl jsem honem, to pravé místo najdeš u mě a hned ti dám i jméno. Od téhle chvíle si moje zlatá kočka Aurelie. Kočce zazářily zlaté oči a vyhrkla. Opravdu? Ty jsi od téhle chvíle opravdu můj člověk, který si se mnou bude hrát? Ah, to je krásné. Našla jsem svoje místo. Mám jméno. A tebe. Každý potřebuje najít své pravé místo. Pak je mu hej, řekl jsem vesele, a potom jsme šli se zlatou kočkou Aurelií ke mně domů. Ukázal jsem jí místečko u krbu a řekl, tady ti bude nejlíp. To je to nejsprávnější místo pro domácí kočku. Taky jsme spolu pili mlíčko, ona pila z misky, já z malovaného džbánečku. Za malou chvilku Aurelie spokojeně usnula. Koukám se na ní a říkám si, až přijdou podzimní plískanice, tenhle pohled mi vždycky připomene dnešní letní den. Den, který začal povídáním o strašidle, co žije v lánu zlaté kukuřice, a pak se ze strašidla vyklubala ta nejroztomilejší zlatá kočka. S ní jako by mi zůstal v domě kousíček léta. A mít schovaný kousíček horkého léta na studenou zimu, to se vždycky moc dobře hodí. Dobrou noc.

Jsem červenec, první měsíc prázdnin a budu vám vyprávět pohádku o věrném přátelství ještěrky a netopíra. Tak poslouchejte.

0: Na zelené louce mezi řekou a lesem se od nepaměti tyčila veliká skála. Vypadala jako obrovská krtčí hromádka nebo jako ten největší narozeninový dort. Ale místo svíček ji zdobily štíhlé břízky a místo cukroví bochánky mechů a lišejníků. Povídali se o ní divné věci. Skrývá prý ve svých útrobách bludiště křivolakých chodeb a kdo tam vejde, nenajde cestu zpátky. V těch chodbách prý žijí strašliví tvorové, napůl myši, napůl ptáci, kteří se živí krví zvířat a lidí. Povídačky, smála se ještěrka a byla ráda, že se lidé skále vyhýbají. Aspoň je tu klid, říkala si. Ani ve snu by ji nenapadlo, jak se to všechno může rázem změnit. První tu zprávu přinesl vítr. Přes celou zemi stavějí lidé betonovou cestu. Až dorazí sem, odvalí skálu a na jejím místě postaví pilíře pro veliký most. Nikdo tomu nevěřil, copak se taková skála dá jen tak odvalit, jako hromada hlíny či osamělý balvan. Nevěřil nikdo, jen skála ano. Za dlouhá tisíciletí zažila příliš mnoho, aby nevěděla, že ani život kamenů a skal netrvá věčně. Tak promluvila. Přišel čas rozloučit se. Vy, kteří umíte běhat či létat, brouci, motýly, hadi, i ty, ještěrko, vydejte se hledat nový domov. Vy, břízky, které rostete z mých puklin a škvír, zpřetrhejte své kořeny a poproste vítr, aby vás přenesl do měkké lesní půdy. Jen vám, mechy a lišejníky, poradit neumím. Příliš jsme spolu srostli. Zůstaneme s tebou, skálo, řekli mechy a lišejníky. A skála zvrhla, jako by kdesi hluboko v srdci zaplakala. Smutkem zloučení i radostí, že na to všechno nezůstane sama. Skálo, je to pravda, že ve tvých podzemních chodbách žijí podivní tvorové? Neměli bychom je varovat taky? Zeptala se ještěrka. Ano. Žijí tu odedávna a já je nemohu ani varovat, protože ve dne spí a jejich spánek je hluboký jako mé nitro. Vzbudím je, křikla ještěrka a už klouzala po hladkých stěnách ke dnu skály. Obklopila ji studená, hustá tma a hrozivé ticho. Hej, je tu někdo? Zvolala ze všech sil, ale nikdo se neozval. Vstávejte, hrozí vám nebezpečí. Zase nic. Jenom nad hlavou se jí cosi zavlnilo, jako když větřík rozhoupá pavučinu. Kdo jsi a kdo tě posílá? Uslyšela hlásek tenký jako pípot ptačího mláděte a zároveň řezavý, jak tráva ostřice. Jsem ještěrka, posílá mě skála, musíte rychle pryč, volala ještěrka do hluboké tmy. Nemůžeme, dokud nezapadne slunce, to už bude asi pozdě, vykřikla ještěrka a tu ji cosi pevně uchopilo a neslo vzhůru. Hrůzou zavřela oči. Když je otevřela, spatřila myš s velkými průsvitnými křídly. Jsem netopír, nemusíš se mě bát, řekl ten podivný tvor. Nebojím se tě, ale proč jsi chtěl čekat až na noc? Ve dne nás lidé pronásledují, oškliví si nás, vymýšlejí si o nás děsivé věci. Ještěrka chtěla říct, že přece vůbec nezáleží na tom, jak někdo vypadá, ale na tom, jaký je. Když v tom se ozval hromový rachot, to lidé odstřelili skálu, aby měli místo pro svou betonovou cestu. Ještěrka se rozplakala a netopír smutně svěsil křídla. Jenomže smutek ani pláč nikomu nepomůžou. A tak se ti dva vydali hledat nový domov. Netopír jej našel v dutině starého dubu. Ještěrka v opuštěné jezevčí noře. Prospali tam celou zimu. Sotva jarní slunce vyhřálo lesní pěšinky, vydala se ještěrka za netopírem. Děkuji ti, že jsi přišla, usmál se. A co ostatní? Usadili se v kostelní věži, řekl netopír. Já bych si tam nezvykl, je to moc blízko lidí. A nestýská se ti? Zeptala se ještěrka. Jsou to přece tvoji kamarádi. Někdy v noci s nimi létám, ale můj domov je tady. Nikdy by mě nenapadlo, že budu bydlet v dutině stromu, ale je mi tu dobře a vlastně jsem docela rád. A víš, že já taky, souhlasila ještěrka. Aspoň to k sobě nemáme daleko a můžeme se navštěvovat. A tak od jara do prvního mrazíku scházeli se ještěrka s netopírem každý den. Povídali si, vzpomínali a bylo jim, jako by je ta jejich skála poslouchala a radovala se z jejich přátelství.
1: Haló lidi, haló brouci, haló celé rodiny, potřebujeme přes něj jdoucí přesýpací hodiny. Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový. Do týdne, do týdne, do týdne, do týdne.

0: zvláštního. Kudla Dederon se potěšeně prohlížel v prasklém zrcadle, které viselo v Kilimandžáru za barem. Právě z místního aparátu zavolal na číslo, které dostal od Tullamora juniora. Představoval si, jak se na druhém konci drátu velký šéf tváří. Pěkně to na něho vychrlil. Ten mocný páprda se nezmohl ani na slovo. Kudla Dederon vytáhl z malého stříbrného pouzdra dětskou ponoštičku a namočil ji do piva. Zkušeným pohybem z ní udělal dudlík a začal se sjíždět. Až po několika hodinách sešel do jedné z komor v suterénu. Tady za železnými dveřmi věznil Tullamora juniora. Byla to samotka se sporým světlem, ale žádná pouta a žádný roubík vězeň neměl. Kromě Dederona nikdo k němu nesměl, ale kdykoliv přišel, tak si povídali. Kudla si vzpomněl hned na ten první rozhovor po tom, co ho s třemi parťáky v noci popadli a unesli, aniž si toho někdo z tuláků u řeky všiml.
1: Já jsem Kudla Dederon, představil se. A který seš ty? Padre má přece dva synáčky a rovnou dvojčata, Tullamora juniora a Ramsese.
2: Ten první, odpověděl tulík. Ale kdo je ten padre?
1: No, přece vážený pan Tullamor senior, padre, velký šéf, komotr všech komotrů.
0: Tullamor junior zalapal po dechu tak upřímně, že mu tu nevědomost musel uvěřit.
1: Tak takhle je to.
0: Dusil se Dederon smíchy. Papínek už je na penzi a zapírá hříchy mládí.
1: No nevadí, však se to dozvíš, až nám za tebe předá výkupný. Ale do té doby se od tebe nehnu, nebo tě tu mám nechat samotnýho.
2: To ne,
0: vyhrkl tulík. Stalo se totiž něco zvláštního. Něco, čemu sám tak docela nerozuměl. Když viděl, jak se tu všichni kudli Dederona bojí a když slyšel, jak vládne celé téhle divoké čtvrti a přitom byl jen o málo starší než on, začal toho desperáta se spínacími špendlíky v uších obdivovat. Také se od něho konečně dozvěděl, co všechno jeho otec dokázal kdysi, když vládl lichožroutskému podsvětí. Začal se v odlesku záře svého otce, velkého šéfa, vyhřívat jako chřestýš v písečném úvalu.
1: Tak se mi líbíš, poplácal ho po zádech Kudla Dederon. Koukám, že bys taky byl rád šéf, jako tvůj otec.
0: A Tullamor junior nejdřív zrudl pýchou a pak vyhrkl.
2: To bych teda chtěl, ale ještě radši bych byl jako ty.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Práce horečně pokračovaly. Tisíce lidí se míhali s vozíky, lopatami, krumpáči, odevšad se ozývalo bouchání, skřípění a řinčení. Po novém asfaltovém chodníku se k pařezu přivalila válcovačka. Její řidič se na zvířátka rozkřikl:
5: Proč tu překážíte? Tady se staví velkoměsto a hlavní křižovatka má být útulkem pro zvířata. S tím se musí něco udělat.
4: A zavolal na policii. Policista jen vyjeveně koukal a říkal: Už jsem viděl lecos, ale pařez uprostřed křižovatky, to tedy ne.
6: Tady máme na papírku něco napsané. A že je na tom razítko?
4: Policista si povolení přečetl, zrozpačitěl, ale pak se mile zatvářil. Všecko je jasné, Samozřejmě, že dodržíme do puntíku, co je na cedulce napsáno. Zvláště, když to má razítko. Nikdo vás z pařezu nesmí vyhánět. Nikdo vám nesmí ublížit. A odjel.
7: Stále!

0: Ani ne za hodinu se ale přihnalo policejní auto. A pan policista si prohlédl papírek a zamyslel se. No, vyřídíme to rychle a jednoduše, víme? Pařez přece může stát i jinde, že? To nám nikdo nemůže zakázat.
1: A co s námi chcete udělat?
0: To uvidíte, jenom klid, víme? Utěšoval Krtka pan policista. To už před zvířátky s burácením zastavil auto jeřáb. Jeho rameno si to namířilo k pařezu, obrovité čelisti ho pevně podchytili a zvedli nad ulici.
2: Já se bojím, co když padneme.
1: Nikdo nám přeci nesmí ublížit.
0: Teprve když jeřáb složil svůj neobvyklý náklad na střechu policejního auta, kamarádům se trochu ulevilo.
1: No vidíte, stalo se nám něco? Nestalo. Tak se ještě projedeme.
0: Brzy na to zastavili před jednou z nejvyšších budov. Policisté sundali pařez z auta a vlekli jej po schodech vzhůru až před samotného ředitele. Ten nabídl zvířátkům bonbony a sklonil se nad papírem. Pak začal telefonovat na všechny strany.

Doufám, že budete spokojeni, řekl kamarádům mezi telefonováním a zakrátko se na schodišti sousedního věžáku objevil zástup mužů v kombinézách. Nesli štafle, nářadí, kbelíky, hadice a veliké balíky. Zatím tu počkejte, řekl ředitel zvířecím kamarádům, kteří chroupali do brůdky. Až bude čas, dám vás odvést nahoru.

0: Čukaj.
1: Nezdá se vám to divné?
2: Hlasy, které se z dálky ozývaly, říkaly například: pozor, ať to slunce nespadne, nebo musíš tu trávu víc natáhnout, nebo přifoukni ten smrček, anebo přišrouboval si ten kámen k jezírku. Netrvalo dlouho a pro kamarády si přišel jeden z montérů. Zavedl je až ke dveřím, otevřel je a hlaholil: no prosím, vážení, jen vejděte. Dali jsme si záležet, aby vám nic nechybělo. Když budete přece jenom něco potřebovat, zmáčkněte knoflík. Ode dneška je tohle váš byteček, tak přeju hodně štěstí. Zvířátka osaměla uprostřed pokoje. Ani nevěděla, kam dřív pohlédnout.
3: Podívejte na ty smrčky, jedle a zelenou trávu.
1: Na palouku jsou i houby a porůvky.
0: A na obloze vysí se sluníčko.
3: Hele, nahoře je ptačí hnízdo. A dokonce je tu i krtina.
2: Krtek skočil do hromádky hlíny, ale ta jej okamžitě vymrštila až ke stropu.
4: O lišce nám babička říkala, že je všemi mastmi mazaná. To znamená, že liška se nedá jen tak přelstít, napálit nebo přechytračit. Ale Čápovi se to přece jen jednou povedlo. Napálil lišku. Chceš vědět, jak se to stalo? V lese u jezera žili liška a Čáp. Čáp u břehu chytal svým dlouhým zobákem rybky, liška zase čenichala po okolí a hledala, kde by bez velké námahy našla něco dobrého k snědku. Když uviděla Čápa, jak si pochutnává, začaly se jí zbíhat sliny a povídá: Čápe, Čápe, už se tak dlouho známe. A ještě jsme nikdy nebyli jeden u druhého na návštěvě. Co kdybys mě někdy pozval k sobě, připravil nějakou hostinu a společně bychom se najedli? A druhý den bych zase na oplátku pozvala já tebe. Ale proč ne, liško? Jenomže tě všichni tady v lese znají, že ty každého převezeš a napálíš. Jako třeba vránu krákalku, které si snědla její sýr. Víš co? Raději připrav první hostinu ty a teprve potom já pozvu tebe. No, dobrá. Nerada souhlasila liška.
3: Tak se sejdeme dnes večer u velikého pařezu, kde mám svoje doupě.
4: Liška nazbírala pár slimáků a žížal a uvařila z nich polívku. A když večer Čáp přišel na hostinu, liška tu řídkou polívku nalila na dva veliké a mělké talíře. Sama pak začala jazykem polívku pohodlně lízat, ale chudák Čáp svým dlouhým zobákem jenom klapal na prázdno a nemohl si z talíře nabrat ani sousto.
3: Ale Čápe, to mě mrzí, že ti u mě nechutná.
4: Posmívala se mu liška.
3: No nevadí, přece takovou dobrotu nevyhodím.
4: A rychle vylízala i Čápu v talíř.
3: Ale nezapomeň, Čápe, zítra musíš pozvat na hostinu ty mě.
4: Thank you. druhý den pilně chytal na břehu jezírka a když Liška přišla na večeři, postavil před ní vysoký džbán s úzkým hrdlem, plný malých rybek. Liška do džbánu nemohla nasoukat ani čumák, ani packu a ani jazykem do něj nedosáhla. Za to Čáp strkal dovnitř svůj dlouhý zobák, vytahoval si rybičku za rybičkou a pochutnával si. Vidíš, Liško, myslela jsi, že každého napálíš a mně se teď povedlo ti to oplatit. Jsme vyrovnáni. A tak se hladová Liška zahanbeně rozloučila a od té doby se už nikdy nepokoušela Čápa přelstít.

Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Tři karafiáty. Byl jednou jeden venkovan a ten měl hodnou a krásnou dceru. Jednoho dne se vracel z pole a našel při okraji lesa tři červené karafiáty. Opatrně je utrhl a přinesl domů.
1: Dcera, jmenovala se Maria, měla z karafiátů velikou radost. Prohlížela si je ze všech stran a neustále volala otce. Pojď se podívat, jak jsou krásné. Mají barvu jako plamen, jako když slunce zapadá do červánků. Dva karafiáty dala na stůl do vody a třetí si vpletla do černých vlasů.
0: Stalo se však, že rozdělávala oheň, aby uvařila otci večeři. Karafiát jí vypadl z vlasů rovnou do žhavých uhlíků a schořel. Z plamene vystoupil mladý muž a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Maria se tak vylekala, že nedokázala odpovědět ani slovo. Mladý muž si smutně povzdechl a řekl, ty na mě nemluvíš. Škoda, protože mě už nikdy neuvidíš. Sotva to dořekl, zmizel a plamen zhasl.
1: Maria rozdělala znovu oheň. Nevěděla, zda to byla skutečnost, anebo zda se jí všechno jenom zdálo, když se dívala do plamenů. Vzala proto druhý karafiát a hodila ho do ohně. V tom okamžiku vystoupil z plamene jiný mladý muž, ještě krásnější než ten první, a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Maria pochopila, že to nebyl sen. Chtěla odpovědět, ale v hrdle se jí zadrhlo a mlčela. Mladý muž si povzdechl a řekl tiše. Tak tiše, že ho bylo sotva slyšet. Ty na mě nemluvíš. Škoda, protože mě už nikdy neuvidíš. Pak zmizel v plameni a plamen zhasl.
0: Maria rychle rozdělala oheň po třetí a hodila do něho třetí karafiát. Z plamene vystoupil třetí muž, nejmladší a nejkrásnější. Pohlédl na Mariu a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Couvl zpátky k ohni, ale pak se ještě jednou pomalu obrátil a dodal tiše. Kdybys mě chtěla vidět, najdeš mě u kamenů celého světa. Domluvil, vstoupil zpátky do plamene a plamen zhasl.
1: Od toho dne byla Maria tak zasmušená.

0: kameny a skály, nikde nezaspíval ani ptáček. Maria byla unavená dlouhým putováním, usedla do stínu pod tři vysoké skály a ze samého smutku se rozplakala. A plakala tak usedavě, že by se byl nad ní i kámen slitoval.
1: A slitoval se doopravdy. Jedna ze skal se otevřela a vystoupil z ní mladý muž. Maria ho hned poznala, i když ho viděla pod závojem slz. Byl to ten třetí, ten nejkrásnější, ten nejsmutnější. Přistoupil blíž a zeptal se, proč pláčeš, co tě trápí? Maria mu chtěla všechno povědět, ale pláč jí znovu stáhl hrdlo. Ani teď se mnou nechceš mluvit, zeptal se mladý muž mírně. A když Maria stále mlčela, řekl soucitně, otři si slzy a přestaň plakat. Podívej se na tu skalnatou horu na konci pláně. Za tou horou je velký bílý dům. Jdi tam a požádej paní, aby tě vzala do služby. Muž vstoupil znovu do skály a skála se za ním zavřela.
0: Maria si otřela slzy a vydala se přes vypráhlou pláň. Sestoupila do údolí, došla k bílému domu a požádala paní, aby ji vzala do služby.
1: Paní viděla, jak je zbědovaná, slitovala se nad ní a řekla: dobrá, když chceš, můžeš zůstat. Právě mi odešla pradlena, budeš u mne prát. Od toho dne prala Maria u potoka prádlo. Ráno přicházela k vodě s velikými koši špinavého prádla, večer se vracela s prádlem čistounkým a vonavým, vybíleným sluncem. Paní si brzo povšimla, jak je Maria pilná a pečlivá a po nějakém čase ji začala mít ráda jako svou vlastní dceru.
0: Ostatní děvečky krásné pradleně záviděly a rozhodli se, že jí uškodí. Přišli ke své paní a řekli jí: vaše nová pradlena se tváří, jako by neuměla do pěti počítat, ale je to pěkná hrdopíška. Prý neví, proč máte tolik služebných, když na těch pár kousků prádla by snadno stačila sama za jediný den.
1: Paní zavolala Mariu a zeptala se jí: říkala jsi, že bys všechno prádlo vyprala sama za jediný den? Ne, paní, něco takového jsem nikdy neřekla. Paní se však zamračila a řekla chladně: děvečky tě slyšeli. Přece nechceš tvrdit, že si to vymysleli. Něco ti povím. Když si tak troufáš, buď vypereš zítra všechno prádlo sama, nebo odejdeš z mého domu.
0: Na zítří ráno nanosili sluhové k potoku koše špinavého prádla. Maria věděla, že tolik prádla nevypere ani za 7 dní. Náhle si vzpomněla na 3 skály. Rozběhla se k hoře, přelezla ji a bez dechu doběhla ke 3 skalám. Usedla do kamení a znovu se rozplakala. Tu se otevřela skála, vystoupil z ní krásný mladík a řekl: už zase slzy, proč pak pláčeš? Já vím, tvoje paní ti dala vyprat prádlo z celého domu. S tím si nedělej starosti. Vrať se k potoku a zavolej všichni ptáčkové na světě, přileďte a pomozte mi. Když to řekl, zmizel.
1: Maria se vrátila k potoku a k horám prádla. Postavila se před modrou tůňku a zvolala: všichni ptáčkové celého světa, přileďte a pomozte mi. Sotva to řekla, začali se ze všech stran slétat ptáci. Malí i velcí, barevní jak duha i šediví jako myšky. A bylo jich tolik, že téměř zakryli oblohu. Uchopili prádlo za cípy a namáčeli je v potoce tak dlouho, až všechna špína odplavala po proudu. Potom zanesli vyprané prádlo na louku a rozprostřeli je do trávy, aby se vybílilo a rychle uschlo.
0: Služebné věděli, že paní má nemocné oči. Kdysi měla 3 syny, ale ztratili se na lovu a už se nikdy nevrátili. Matka se pro ně trápila, že si málem oči vyplakala. Paní, řekli děvečky, vaše pradlena tvrdila, že ví o vodě, která by vám vyléčila nemoc

0: smutné oči. Tož je řekla, vykřikla paní, hned ať sem přijde. Když Maria přišla, zeptala se jí přísně. Tvrdíš, že víš o vodě, která by vyléčila oči? Buď mi tu vodu přineseš, nebo odejdi z mého domu.
1: Maria neměla ani tušení, kde by mohla léčivou vodu hledat. Vydala se smutně ke třem skalám, posadila se na kámen a z očí jí tekly slzy. Ze skály vystoupil mladík a řekl vlídně: já vím, co ti uložila tvoje paní, ale neměj starost. Jdi zpátky k potoku, vezmi si malou skleničku a zavolej. Všichni ptáčkové na světě přileďte a pomozte mi. Až přiletí, poprosíš je, aby ti každý dal svou slzu. Až přiletí poslední, popros ho o peříčko. To peříčko namočíš do skleničky a potřeš jim oči své paní. To je všecko. Teď už jdi a přestaň plakat. Sotva to dořekl, zmizel. Maria neměla ani čas mu poděkovat.
0: Udělala všecko, co jí mladík poradil. Když měla skleničku plnou ptačích slz, přiletěl poslední ptáček. Měl peříčka modrá jako nebe. To nejmodřejší peříčko pustil dívce k nohám. Maria se rozběhla ke své paní, namočila modré peříčko do ptačích slz a zlehka jí přetřela oční víčka. Paní vykřikla: já zase vidím, vidím jako dřív. Od té chvíle milovala Mariu ještě víc.
1: Když služebné poznali, že se jim lest zase nevydařila, zmocnila se jich závist ještě větší než dřív. Jednoho dne přišli ke své paní a řekli jí: víte, co tvrdila vaše pradlena? Že by přivedla i vaše tři syny, kdyby chtěla. Paní sklonila hlavu a neodpověděla. Potom dala zavolat Mariu a zeptala se jí smutně: ty jsi říkala, že bys mi uměla přivést zpátky mé tři syny. Nic takového jsem neřekla, zvolala Maria. Děvečky o tobě říkají, že se vychloubáš, řekla paní smutně. Ale zatím jsi splnila všechno, co jsi slíbila. Jdi a přiveď mi je. Prosím tě o to.
0: Maria vyšla z domu a pomalu kráčela ke kamenné hoře. Skála se otevřela a vystoupil z ní mladý muž. Já vím, co ti paní uložila. Tvá paní je naše matka a my tři jsme její synové. Jdi zpátky a vezmi svíčku. Jakmile se večer začne stmívat, přijď sem ke třem skalám. Až bude úplná tma, zapálíš svíčku a třikrát obejdeš skály. Musíš však dávat pozor, aby ti přitom svíčka nezhasla.
1: Večer Maria v závětří velkého balvanu zapálila svíčku. Chránila plamínek dlaněmi a pomalu začala obcházet skály. Když je obcházela po třetí, plamínek jí v náhlém porivu větru zhasl. Maria upustila svíčku a vykřikla: zhasla mi. Co teď bude s vámi třemi? A co bude s tebou, ty můj nejmilejší?
0: V tu chvíli se všechny tři skály otevřely do kořán a vyšli z nich tři bratři. Nejmladší přistoupil k dívce, usmál se na ní a řekl: konečně si promluvila. Jen tak si mohla zlomit kouzlo. Zlý čaroděj nás kdysi proměnil ve tři karafiáty a uzavřel nás do kamenů. Mohl nás vysvobodit jen ten, kdo by hodil karafiáty do ohně a promluvil u všech kamenů světa. Ty jsi to dokázala. Teď si vyber jednoho z nás za muže.
1: Maria mu podala ruce a řekla: tebe chci.

0: Anička.
1: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem.
2: Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti, ty jsi truhlík, viď?
0: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto. A jak škytnu? Škyt! Přetrhnu si nit.
3: A teď ještě jednou.
1: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem.
2: Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti. Ty jsi truhlík, viď?
0: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto. A jak škytnu? Škyt! Přetrhnu si nit.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Zima ubíhala moje strašně pomalu. Od té doby, co se narodil malý tatu, měli na ní mnohem méně času nejen máma Kidživu a táta Richard, ale i babička Kamba. A hrát se s tetou Šindou, která dovede být pořádně zlomyslná, to není jen tak. Proto moja samou radostí povyskočila, když jí rodiče jednoho předjarního dne konečně dovolili vyběhnout ven. Hned zamířila na kopec, aby se rozhlédla po krajině a zjistila, co se za dlouhou zimu změnilo. Už od malinka totiž z vršku ráda sledovala výběhy, klece a rybníčky, kde žijí nejrůznější zvířata. Ptáci, antilopy, želvy a taky velikánské kočky. O nich moja od babičky Kamby věděla, že se jmenují geparti a žijí v Africe. Vždycky se proto snažila dohlédnout až daleko dozadu za gepardí výběh, kde, jak si myslela, jsou africké pralesy, ve kterých si Kamba jako gorilí holčička hrávala. Snad to bylo tou dlouhou zimou, kdy nesměla ven, ale jak moja o překot utíkala na kopec, z čista jasna se jí zapletly ruce s nohama. Uf, uf! Udělala kotrmelec a skutálela se až do rákosí u vody. Ještě, že do ní nespadla. Rákosí sice náraz změkčilo, ale i tak jí bolelo koleno a palec na pravé ruce. Už se chystala natahovat moldánky a v tom na své bolístky zapomněla. Z vodní hladiny se k ní nesly tiché hlasy. Co tam může být? Postavila se a opatrně rákosí rozhrnula. Na vodě se pohupovali dva ptáci. Jeden byl celý hnědavý, druhý měl v křídlech krásná modravá pírka a na hlavě náp

0: podíval se na Moju a lehce šťouchnul zobákem do svého společníka.
1: Nana, dobrý den, Nana.
0: Kejhavě pozdravili oba naráz a zhoupli přitom hlavami. Moja se jim představila a zvědavě se zeptala. A kdo jste vy? Kde jste se tu vzali?
1: A jsme kachny, a.
0: Odpověděla jí ta hnědavě zbarvená.
1: Na, ty jsi kachna, na.
0: Skočil jí do řeči pták s bílým pruhem na hlavě.
1: Na, já jsem kačer, na.
0: Kachna nakloněla hlavu ke straně, jako by z vrchu se na kačírka podívala a pak se otočila zpátky k Moje.
1: Zastavili jsme se tu, na, abychom si odpočinuli. Na, na, na. Ale co nevidět, poletíme dál. Na, na.
0: Poletíte? A kam? Podívala se Moja.
1: Na, na, na, na. Přece domů,
0: řekla kachna.
1: Na, každý rok létáme tam a zase zpátky. Na, na. Tak daleko, že si to ani na, na, neumíš představit. Na. Cestujeme až do Afriky. Na.
0: Spustil důležitě kačer.
1: Vždycky koncem léta se vydáme na jih, přes zimu jsme v teple v Africe a na jaře, jako zrovna teď, se zase vracíme domů.
0: Moja se podrbala na hlavě. Nešlo jí to na rozum. Afrika je snad támhle, nesměle ukázala k výběhu gepardů. Jen kousíček odtud. Byla bych tam co by dub?
1: Na, na, na, na, na, na.
0: Zasmál se kačer.
1: Že prý je Afrika tady za rohem, na, na, na, na, na. Ale Mojo, do Afriky je veliká dálka, na.
0: Vysvětlovala kachna.
1: Pěšky bys tam šla nejmíň rok. Tak, tak,
0: pokýval kačer.
1: Do Afriky můžeš jedině doletět, na.
0: Pokynul Moje a zamával křídly.
1: Naschledanou, Mojo, na.
0: Loučila se kachna.
1: Musíme domů.
0: A pak oba, kachna i kačer, odstartovali. Moja se úžasle dívala, jak stoupají výš a mizí v dálce. Jedině doletět? Mumlala přitom. Do Afriky jedině doletět? Jo, umět tak létat. To by bylo něco. Pomalu se sbírala z rákosí, že si půjde hrát. A v tom jí to napadlo. A proč vlastně ne? Proč bych se také nenaučila létat? Nejdřív se podívám, kdo bydlí v těch velikých pavilonech se spoustou oken. Potom poletím ještě dál a až po vyrostu rozletím se do Afriky. Od babičky slýchala, že v pralesech je na stromech spousta prolézaček a lián a na svazích, že tam jsou úžasné skluzavky. To bude něco? Je. Rozběhla se, že to poví mámě a tátovi a taky babičce a tetě. Zápětí však zpomalila. No jo, jenže co když se jim to nebude líbit? Co když mi létání zakážou? Zpomalila ještě víc. Už se sotva loudala. Nakonec se zastavila a v zamyšlení usedla do trávy. Kdepak? Radši s tím počkám. Až se naučím lítat, rovno jim to předvedu. Ti budou koukat. Létat, to se snadno řekne. Ale jak na to? Jak tak Moja seděla, zkusila mávat rukama. Mávala a mávala pořád rychleji, jenže ani stéblo by spodní nepodstrčil. Byla na zemi jako přilepená. Že bych zkusila taky nohy? Lehla si na záda a mávala rukama i nohama. Sotva popadala dech, ale zase nic. No, tak jinak, zafuněla. Vyskočila na nohy a znovu zkusila mávat rukama. Ani takhle to nepůjde. Musím vymyslet něco jiného. Unaveně si sedla do trávy a zamyslela se. Jak oni to všichni dělají? Kachny jenom zamávali křídly a fí, a byli pryč. Mouchy to dělají taky tak. A co vrabci? Jú, já už vím. Moja si vzpomněla, že vrabci si vždycky sednou někam na větvičku, skočí z ní a je to. Jsou ve vzduchu a letím to samo. Je, tak odkud poletím? Rozhlédla se a pak se rozběhla k úplně nejvyššímu stromu. Byl suchý a holý, jen na horních větvích zůstaly zbytky kůry. Moja objala kmen a pokusila se vyšplhat nahoru. Jenže hladké dřevo jí klouzalo pod rukama i nohama. Vždycky se dostala kousek nad zem a buch, sjela dolů. Jen dosáhnout na první větev a pak už to půjde, řekla si a přivlekla ke stromu dlouhou tyč. Opřela ji o kmen, vyšplhala po ní a vyšvihla se na nejbližší větev. To je ono, ale abych se pořádně rozletěla, musím výš. Moja šplhala a šplhala, větve byly pořád slabší, na vrcholek zbýval jenom kousíček. A najednou se ozvala rána, pod mojou praskla větev. Buch! Moja padala dolů. O jednu větev se uhodila do nohy, o druhou dozad, ale třetí se na poslední chvíli chytila. Visela vysoko nad zemí, držela se dvěma prsty, na létání si už ani nespomněla. Spadnout z takové výšky, to by nebylo jako skutálet se do rákosí. Pomoc, mami, pomoc, tatí! Naštěstí Moju zaslechla Šinda, která se vyhřívala na jarním sluníčku a ládovala se čerstvými lístečky. Znepokojeně se rozhlédla. U všech bílý goril, támhle je. Honem se rozběhla za Kidživu, Richardem a Kambou. Pomoc, Moja, pomoc! Ale to už Moju uviděl táta Richard. Přiběhl ke stromu, jedním skokem byl na nejnižší větvi, druhým na půli cesty k Moje. Ještě jeden skok? Mojo, vydechl, jakmile svou gorilí holčičku pevně držel. Teď se mě chyť kolem krku. A pomalu s ní slézal dolů. K mámě Kidživu, která si se starostlivým výrazem držela ruce na uších, k odfukující Šindě a k chápavě se usmívající Kambě, již se křečovitě držel malý tatu. Mojo, co tě to napadlo? Pustila se do ní Kidživu, když se s tátou Richardem ocitla zpátky na zemi. Moja s provinilým výrazem vyprávěla, jak se rozhodla naučit létat, jak se chtěla podívat, kdo bydlí v těch velkých pavilonech a hlavně, jak plánovala doletět do afrických pralesů, o kterých ji vyprávila babička. A že si to zkoušela rovnou z takové výšky, podivil se táta Richard. Když však viděl, jak se na něj podívali Kidživu se Šindou, vzal Moju kolem ramen. Bylo by to krásné, jenže gorily létat nemohou. Za to umíme jiné věci. A ty jsi, Mojo, chytrá holka a určitě se je všechny brzo naučíš.

0: Kapitola čtvrtá. Proč je lepší, když kočka nemluví lidskou řečí?
1: Profesor Kurama seděl ve své laboratoři u okna a zamyšleně vyhlížel ven.
0: Spozoroval, že venku na lavičce sedí jeho známá holčička a čte knížku.
1: I hned se za ní vypravil.
2: Nazdar, holčičko. Co pak to čteš?
3: Pohádku. Čtu si pohádku o tom, jak můžeme rozumět řeči zvířat a ptáků. Znáte ji?
2: Znám. To si nasadíš kouzelnou čapku a hned víš, co si povídají, že?
3: Ano, tak je to.
1: Tu dostal pan profesor nápad.
2: Co kdybych vynalezl přístroj, pomocí kterého by zvířata a ptáci mohli mluvit lidskou řečí?
1: Jen to domyslel, už neměl žádné stání.
0: Ani se s holčičkou nerozloučil.
1: A pospíchal do laboratoře.
0: Bez otálení se dal do práce.
2: Musí to být malý strojek. Tak malinký, aby se vešel ptákům do hrdla.
1: Jako obvykle nespal.
0: Pracoval několik dní a několik nocí, dokud nebyl s vynálezem hotov.
1: Pak vyhlédl oknem ven, ale holčičku v parku nespatřil.
2: Aspoň si teď chvilku odpočinu.
1: Pan profesor si lehl na pohovku přímo v laboratoři.
0: Protože byl unavený, usnul tvrdým spánkem. Spal dlouho, už byla tma, když se probudil. Pohlédl na stůl a zjistil, že jeho nový vynález je pryč.
1: Co se přihodilo? Prohledal celou laboratoř. Přístroj nikde. Podíval se pod stůl, kde ležela jeho kočka a škytala.
0: Škytala a panu profesorovi se zdálo, že docela jasně slyší lidskou řeč.
4: Co pak, tohle je nějaká myš? Kočka si tady nemůže ani pořádně zívnout, aby jí hned něco nespadlo do krku.
2: Cože?
1: Pan profesor vytřeštělo oči.
2: Ty jsi vážně spolkla můj strojek.
1: Kočka pohlédla přezíravě na pana profesora a pravila.
4: Nevím, jestli to byl zrovna váš strojek, ale každopádně jsem ho spolkla. Spadl mi totiž přímo do pusy.
2: To je nadělení. Nemohla bys mi ho vrátit?
4: Ani mě nenapadne. Co jednou spolknu, to nikdy nedávám zpátky.
1: Řekla kočka, dlouze zívla, protáhla se, vyskočila na okno a byla venku.
2: Počkej, neutíkej.
0: Volal za ní profesor, avšak po kočce nebylo ani slechu, ani vidu.
1: Pan profesor spěšně zavolal do redakce nejrozšířenějších novin.
2: Utekla mi kočka, která mluví lidskou řečí. Prosím vás, napište do nejbližšího vydání výzvu, aby mi byla vrácena, jestli ji někdo chytí.
0: Ze sluchátka zazněl smích.
5: Pan profesor zase celou noc studoval a je teď poněkud přepracovaný, že ano?
1: Když po několika dnech profesor Kurama otevřel noviny, upoutalo ho titulek.
2: Senzace? Kočka mluví?
0: Přesně tak to tam bylo. Velkými písmeny a černé na bílém.
1: A pod tím fotografie kočky. Profesor Kurama se bez meškání odebral do redakce, aby si kočku odnesl domů, ale ta o tom nechtěla ani slyšet.
4: Jsem teď nejslavnější kočka na světě.
0: pravila pyšně.
2: Jen nepovídej. Náhodou si spolkla strojek, na tom přece není nic slavného. Jsi úplně stejná jako ostatní kočky.
4: Říkejte si, co chcete, ale já se proslavím. Udělám něco moc slavného.
1: Kočka naježila vousiska a prskla nepřátelsky na pana profesora.
2: A čím by ses chtěla proslavit, prosím tě?
4: Třeba poletím v raketě do vesmíru.
2: To není nic nového. Tak už létali psi a opice.
4: Ale ti nemluvili lidskou řečí a proto nemohli říci, jak vypadá země z vesmíru.
2: To už všem pověděl člověk, že je země modře zbarvená.
1: Kočka otráveně mžourala na pana profesora.
0: Pak souhlasně přikývla.
4: Dobrá, nevzlétnu tedy v raketě, ale v balónu. Budu první kočka na světě, která poletí balónem do vesmíru.
2: To je nesmysl,
1: namítl profesor Kurama.
0: Chtěl ještě dodat, že balón nemůže letět do vesmíru, protože tam není vzduch. Ale raději mlčel. Stejně by mu kočka nerozuměla.
2: Buď rozumná, kočko. Nejlíp uděláš, když se vrátíš se mnou domů.
4: Ani nápad,
1: odsekla kočka a pak hlasitě vykřikla.
4: Páni novináři, dávejte dobrý pozor. Já, slavná mluvící kočka, zítra startuji do vesmíru. Nepoletím raketou, nýbrž v balónu. Napište o tom do všech novin. Hovořte o mém činu v televizi.
2: Výborně.
1: Volali novináři a shromáždili se kolem kočky.
0: Profesor Kurama si zhluboka povzdechl.
1: Nadešel den, kdy měla kočka odletět s balónem do vesmíru.
0: Lidé z celého města se shromáždili a nedočkavě vyhlíželi.
1: Když kočka viděla ty nepřehledné zástupy, dělalo jí to moc dobře a div nepraskla pýchou.
0: Jen profesor Kurama si dělal starosti.
2: Nezlob se, kočko, ale měla bys toho raději nechat, dokud je čas.
1: Avšak kočka o tom nechtěla ani slyšet. A nejen to, před celým tím shromážděním začala profesora Kuramu pomlouvat.
4: Jen se na něj podívejte,
0: vřískala.
4: Říká si profesor a neumí ani chytat myši, ani na plot nevyleze. Ani rybu pořádně neokouše, tak jako já. A ve tmě vůbec nevidí. Náš pes o něm říká, že chodí strašně pomalu. Včera v laboratoři mi to povídal.
1: Pan profesor se zarazil. Vlastně to všechno bylo pravdivé, co tu kočka vyprávěla.
4: Taky mi štěbetali vrabci na střeše, co všechno profesor Kurama tropí,
0: pokračovala kočka.
4: Vyplivuje z okna pecky, kouše si nechty.
1: Lidé se náramně bavili a pokřikovali na pana profesora.
2: Plive z okna a kouše si nechty.
1: Pan profesor byl velice smutný, neboť právě zjistil, že i zvířata dovedou pomlouvat.
0: Všecek zatrpklý se vrátil domů.
1: Kočka se chystala ke startu do vesmíru.
0: Lidé se zájmem pohlíželi na balón, který se pomalounku zvedal od země.
1: Kočka byla na vrcholu blaha, když viděla tolik dychtivých zájemců.
4: Jsem jediná kočka na světě, která se proslavila,
1: myslela si.
4: Určitě mi postaví pomník. Jak pak asi budu vypadat jako pomník? To mi budou ostatní kočky závidět. A nejen kočky, nýbrž i psy. To je báječný pocit.
0: V tom se k jejímu balónu přiblížila vrána. Kočka ji spatřila.
4: Ach, vrána. Vrabce už jsem jedla, ale vránu ještě nikdy. Že bych zkusila, jak chutná?
1: Ani nedomyslela a už vyšplhala na okraj koše, který nesl balón.
0: V té chvíli zapomněla na svůj let a na celý vesmír.
1: Skočila po vráně, jenže ta jí samozřejmě uhnula.
4: Pomoc!
1: Stačila ještě vykřiknout, ale to už padala k zemi.
0: O kočce je známo, že dovede skákat z velké výšky. Když se řítí ze střechy třeba hlavou dolů, dovede se těsně nad zemí otočit a dopadne na nohy.
1: Ale tentokrát to bylo něco jiného. Když kočka myslela, že už se blíží k zemi, obrátila se, ale zmýlila se, neboť padala dál. Znovu se obrátila, avšak pořád letěla vzduchem. Začala se jí točit hlava.
4: Pomoc!
0: Vykřikla ještě jednou a pak se velkým žuchnutím dopadla na zem.
1: Spadla právě na zahradu profesora Kurami. A při nárazu jí vylétl z krku strojek, který předtím spolkla. Strojek narazil na kámen a rozbil se.
4: Mňau! Au, au, mňau! Au, au!
0: Naříkala kočka.
1: Odpusťte mi to, pane profesore, teď už vím, že jsem vás měla poslechnout. Nezlobte se na mne. Chtěla říci.
0: A ona to určitě říkala, jenže pan profesor slyšel pouze
4: mňau, au, au, mňau, au, au, mňau.
2: No, dobře, jen pojď ke mně. Kde pak tě co bolí?
1: Profesor Kurama ji vzal do náručí a kočka se schoulila do klubíčka.
0: Pan profesor viděl oknem, že v parku na lavičce sedí holčička.
2: Musím jí o tom vyprávět,
0: řekl si.
1: Kočka se zvedla a zlostně seskočila na zem.
0: Nedovedla už sice mluvit lidskou řečí, ale rozuměla tomu, co pan profesor povídal.

0: Běží koza rohatá, za ní koza chlupatá. Rohama trk trk, zadečkem drc drc.
1: Piky vtipk.
2: Maminko, děti ve škole mi říkají, že mám velké a špičaté zuby.
3: Ale Pepičku, přece bys jim nevěřil. Vždyť ty máš zuby jako perličky.
2: Fakt.
3: Ale teď už běž do pokojíčku, abys nám tu nepoškrábal podlahu.
2: Maminko.
1: To bylo u upíru.
4: Opravdu, byli to malí cvrčkové, kterých bývá v létě pod kameny až hrůza a báli se chuděrky malé, proto tak křičeli to své mamí. Teď byste je měl strejdo aspoň trošku rozveselit, spustili na pytlíka broučci, ať to aspoň nějak napravíte. Byla to pravda, je-li pytlík jenom trochu dobrák, tak opravdu pro cvrčky něco udělá. Tak jo, vzdychl pytlík za chvíli. Proč ne, to já rád. Chcete, dětičky? Já vám budu dělat koníčka, nabídl se, hned klekl a vzal dva cvrčíčky na záda a chodil s nimi jako kůň. Hop, hop, říkal cvrčíčkům do taktu. Hop, hop, chodil mezi kamínky, až cvrčíčci z radosti tleskali rukama. Ale najednou se pytlík zarazil. Caparti, víte co? Já mám nápad. Uděláme to jako v cirkuse. Celé představení. Postavil cvrčky do řady za sebou a teď začal běhat do kolečka jako cirkusový kůň. Jeden cvrček se rozběhl a vyskočil mu na záda. Postavil se, za chvíli za něj skočil druhý, pak za něj třetí jako krasojezdci v cirkuse, za něj čtvrtý a teď začali shromáždění brouci tleskat. Malá broučata začala hrát na slámky jako cirkusová hudba, jedna můra do toho začala dělat šaška a za chvíli uháněl pytlík už se všemi 8 cvrčky na zádech. Nadšení neznalo mezí. Tu si dokonce někdo mezi nimi vzpomněl, že v pořádném cirkuse by měli být také sloni. Tak začal křičet, my chceme slony, my chceme slony. A ostatní obecenstvo spustilo za ním, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony. Jo, ještě vám budu dělat slona, řekl pytlík, zastavil se a sešoupil cvrčky na zem. Udělám ale něco jiného. Svezu malé cvrčky na vozíčku, prohlásil slavnostně. A vytáhl pambu ví odkud malý vozíček se čtyřmi koly. Zvolali všichni s údivem, protože jak tu byli, nikdo nic podobného neviděl. Tu se však malí cvrčci rozplakali. My do toho nepůjdeme. My se bojíme. A už zase brečeli na celé kolo a volali mami, mami. Neplačte, dětičky, to je přece legrace. Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. No? Kdo chce tahat? Přihlásila se jedna velká bzučivá moucha, že chce tahat. Jedeš ty, opice? Ty bys tomu dala. Lítala bys s tím jako blázen, vyhodil jí pytlík. Já potřebuji nějaké hodně malé koně.
5: Prosím, tak my bychom třeba tahali.
4: Ozval se kdosi tenkým hláskem. Všichni se rozhlíželi udiveně, kdo to může být, až se najednou pod jejich nohama vymotali dva malincí broučci se žlutými krovkami. Sotva je bylo vidět, nebyly větší než blechy a že by tedy tahali.
2: Tak bonbon, mrňouskové, jásal pytlík, s vámi to bude prima. Vy aspoň daleko neutečete. Tak, cvrčci, podívejte se, jak se to vozí. Jdu to nic není, nebojte se. A vlezl do vozíčku. Sotva se tam vešel.
4: Malí broučci na sebe mrkli a zapřáhali se.
5: Tak napřed hodně pomalu.
2: Neptejte se hloupě, trpaslíci. Jako byste dovedli také běhat rychle, vy kratinožkové. Budete rádi, když poběžíte rychleji než šnek? Tak, alou! broučci na sebe znovu mrkli a teď zapištěli a rozjel se vozík s pytlíkem jako bouře. Vyletěl dopředu jako blesk. Pomoc! Křičel pytlík a držel se, aby nesletěl. Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo možno ani počítat kilometry, jinak by z toho byl světový rekord. Docela samozřejmě, vždyť ti malí broučci to byli dřepčíci, skákači, nejrychlejší skokani broučího světa a letěli jako divocí. Na jedné cestě, kde byla zakázána rychlá jízda, si chtěli strážníci zapsat jejich číslo. Štěstí, že žádné neměli a štěstí vůbec, že zmizeli. Protože tím řevem, který brouci kolem cirkusu stropili, se zase probudil potemník a chtěl pytlíka hrozným způsobem strestat.

Neuspávala ho večer maminka, kde pak? Neuspávala ho ani babička, kde pak? Neuspávala ho dokonce ani Oter, kde pak? Uspával ho tatínek. A tatínek, ten nade vše miloval Big Big.

0: cvičením a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci!
2: Hanko, ahoj,
1: mm-hmm. Hanko, je tady s námi Hanka Kynichová, promiň, já jsem tě zapomněla
2: představit. Ale to je jasný, že tady jsem, protože my jsme už na dosmrti spolu spojeni.
1: Hanko, já mám nápad. Mm-hmm. Co kdybychom si dnes povídali o tom, jak se dřív skákalo přes gumu? Mm,
2: a já jsem hrozně ráda, že se na to ptáš, protože když jsme se minule loučili, tak je to vlastně poslední věc, kterou jsme jako dětem dali jako nápad, že můžou skákat přes gumu. My jako malé děti jsme to dělali v podstatě skoro pořád. Takže jak to probíhalo a jestli to naše děti dneska znají, o tom by nám třeba mohli napsat.
1: Ale mě by zajímalo, jestli bychom si o tom mohli říct teď, ještě no, než nám napíšou.
2: Tak prosím vás, milé děti, my jsme celé přestávky skákali mezi židlemi a jmenovalo se to skákání přes gumu. Ta guma se dávala různě vysoko.
1: Jaká guma to byla? Jaká to byla guma?
2: Tak prosím tě, dlouhá spojená guma na konci sešitá.
1: Taková guma, jako třeba je v
2: kterou
1: karotách,
2: se dáváš do kalhot.
1: V trenýrkách.
2: Ano, ano, ano. Dneska už ty gumy jsou také, jsou různě barevné, protože přece jenom sem tam to ještě děti někde objeví a tuto hru si zahrají. Mělo to jednu výhodu. Ta guma se natáhla buď mezi na tvoje nohy
1: jak
2: a na moje nohy.
1: Jak potřebuju?
2: Minimálně 6 metrů,
1: jo.
2: 7 metrů.
1: Dobře.
2: Ale také 3 metry. Je to úplně jedno, podle toho, jak chcete být od sebe vzdálení. Já bych řekla průměr 5 metrů.
1: Dobré.
2: Koupím si 5-metrovou gumu, máma mi sešije.
1: A nebo se dá jenom uzlík třeba na ní udělat.
2: Dá se uzlík. Ty si dáš na kotníky, já si dám na kotníky.
1: A stojíme proti sobě. A ta guma, ta guma udělá takovou vodu mezi
2: tak,
1: náma,
2: víš? Vodu a pak se přesto různě skáče. Ať už třeba
1: gumy.
2: Zevnitř, ven. A nebo naberu gumu, skočím dovnitř. Ale to si myslím, že dnes už na internetu se tato sestava dá najít. V každém případě naším cílem bylo, co? Dětem tuto věc připomenout.
1: No a počkej, a teď to bylo tak, že vždycky myslím, že ta guma se dávala nejdřív ke kočníkům, pak když se odskákala nějaká sestava, tak ta guma se zdvihla, dala
2: třeba
1: se
2: o dva
1: třeba
2: centimetry,
1: ke kolenům.
2: Ano, a byla to vlastně soutěživost, kdo jak je zdatný, kdo jak
1: pružný,
2: má hbité nohy a pružný.
1: Jak vyskočí.
2: Ano.
1: Aha, a poslední, a může být třeba i u pasu, a to už je veliká výška.
2: Ale samozřejmě, my se tady bavíme o něčem, co naše děti neznají. Takže já si myslím, že oni by si měli takovou gumu koupit, poprosit maminku, aby jim ji sešila, nebo si udělali uzlik a vyzkoušeli kouzlo této hry. Nepotřebujete k tomu nikoho. Ano.
1: Já myslím, že je velmi zajímavé,
2: ano.
1: Že se ty hry ztrácejí. Jak je to možné, že třeba maminky nebo babičky děti hrály nějaké hry a děti už je neumějí.
2: Víš, čím to je?
1: To je škoda.
2: Protože mají počítač, mají televizi, mají video, můžou využít čas jakkoliv a ten smysl toho pohybu se v nich vytrácí. Ale my dva jsme tady od toho, abychom je to znova učili.
1: Děti, zeptejte se doma vašich maminek, babiček, tatínků, starších brášků, strejdů, dědečků, jaké hry hráli, když byli
2: přesně
1: malí.
2: Přesně tak. A o tom nám napište.

0: O dobrmanech. Pravda, někteří jiní psi mají také useknuté ocásky. Například dobrmani. Však víš, jak vypadá dobrman, ne? Je to takový černý nebo hnědý halama, samé nohy a ocásek má ufíknutý u samého zadečku. Ale to není na památku po foxlíkovi, kde pak? Seď tiše a já ti povím, proč se dobrmanům utínají ocásky. Byl jednou jeden dobrman a měl takové hloupé jméno. Astor nebo Felix, tak nějak. A ten Astor nebo Felix byl tak hloupý, že si neuměl jinak hrát, než že si honil do kolečka svou vlastní oháňku. Počkej chvilku, vrčel na ní. Já si do tebe jen tak drobátko kousnu. Nepočkám, řekl ocásek. Počkej, nebo se budu zlobit, zaštěkal dobrman. Nepočkám, smál se jeho ocásek. Když nepočkáš, hrozil dobrman, tak tě sežeru. A že nesežereš, vsázel se ocásek. Tu se ten dobrman dopálil, skočil po svém ocásku, chňapl po něm a sežral jej. A byl by možná sežral sebe celého, kdyby nepřiběhli lidé a nerozehnali ho koštětem. Od té doby lidé usekávají dobrmanům ocásky u samého zadečku, aby si je ti dobrmani nemohli sežrat. Hotovo. To nám to dnes rychle šlo, co?
1: Tiki kalendář! Dnes je 2. října a svátek má...
2: Olivie.
1: Tohle jméno vzniklo opravdu podle slova...
2: Oliva. Co vlastně oliva je?
1: Oliva je takový strom? Ty jsi nikdy nejedl olivy.
2: Asi jen. Ne.
1: Jsou to takové zelené, malinké, tvarově to vypadá jako švestičky a je to moc dobré. Ono mu taky bývají černé olivy.
2: Je, a dělá se z nich vlastně olej.
1: Ano. A ten olej už se dělá z oliv od pradávna. Takže se často pěstovaly ty stromy, které se jmenovaly olivovníky. Vidíš, jak to není vůbec špatné, že chodím k Justýně. Vidíš to, co já všechno vím?
2: Ty seš tak šikovnej.
1: Jméno Olivie se možná dávalo těm dívkám, které ty olivy pěstovaly.
2: Olivy byly kdysi považovány za plody určené pro bohy.
1: A najednou olivy znáš.
2: No jo, no, když jsem si to tady přečet.
1: Oliví je u nás jen něco kolem stovky.
2: Je, stovka oliví, to je strašně moc.
1: Třeba nás zrovna nějaká poslouchá.
2: Takže jí přejeme všechno nejlepší.
1: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Letecký den. Když čmeláci nemají zrovna co na práci, tak si hrají. Čmelda s Brundou znali spoustu všelijakých čmeláčích her, ale nejradši měli všecko lítá, co křídla má, protože nad stonožkou pokaždé vyhráli. Komár lítá, včela lítá, váška lítá, blecha lítá. Chyba, chyba, křičel Brunda, spletla se stonožko, protože blecha skáče. Vždyť při tom skoku letí vzduchem, smlouvala stonožka. Ale je to skok a ne let, blecha nemá křídla. Pamatuj si, stonožko, že ten, kdo nemá křídla, nemůže létat. Ty taky nelítáš, poučil stonožku Čmelda. Ale ráda bych, povzdychla si stonožka. Když tak na vás koukám, jak přelétáváte z květu na květ, připadá mi to docela snadné. Ozvalo se v tu chvíli Vzpomněnek a hop, jedním skokem se mezi nimi objevil zelený koníček. Létání půl zdraví, vyvolával. Letecký den i pro neletce, letecký den pro každého, kdo má chuť a odvahu. Já mám chuť, volala stonožka a potichu dodala, i odvahu. Zelený koníček se rozřechtal na celou louku. Ty, stonožko, víš to jistě? To tedy vím, zamračila se stonožka. Ale co ještě nevím, co jsi nám zapomněl povědět, je, kdy a kde se ten letecký den koná. Koníček smíchy až poskočil. Právě přece teď, na paloučku, u paloučku. A už mě nezdržuj, musím ještě oběhnout celou louku. A byl zase jedním skokem pryč. Tak ty chceš jít opravdu na letecký den, kroutil hlavou Čmelda. Snad nevěříš tomu hopsálkovi, i kdyby smávala všema nohama, stonožko, neuletíš ani metr, vsaď se. Klidně, řekla stonožka, a jestli se mě podaří vzlétnout, tak vy dva nevěřící brundibáři poletíte se mnou.

0: Nad paloukem se už vznášel veliký balón a pod ním v mateřídoušce se zlobil malinkatý pavouk.
1: Rošťáci, darebáci, uličníci!
0: Křičel, rozčíleně poskakoval, vyskakoval a olizoval si svých šest noh, ale marně. Na provázek od balónu nedosáhl.
2: Copak, divil se Čmelda, copak se ti stalo?
1: Někdo mi odvázal balón, stěžoval si pavouček. Co když mě uletí? Celý letecký den mám zkažený.
0: Tak ono se dá opravdu létat bez křídel, žasla Stonožka. S tímhle krásným balónem jsem to mohla dokázat i já. To je ale smůla, litovala a bylo jí do pláče. Brunda s Čmeldou na sebe mrkli.
1: Co dáš, pavoučku, když ti balon přitáhneme dolů?
0: Pavouček se hned začal usmívat, jak to dovedou jen šťastní pavouci.
1: Jestli to dokážete, tak si může vaše kamarádka dneska létat zadarmo, jak dlouho bude chtít.
0: A zase si olízl svých šest nohou. Stáhnout balon zpátky k zemi, to byla pro čmeláky hračka, když měli křídla. Pavouček potom držel balon pevně za provázek a pobízel Stonožku.
1: Nastup si, Stonožko, letecký den právě začíná. Tram, ta, ta, ta.
0: Zatroubili Čmelda s Brundou slavnostní fanfáru, ale Stonožka se najednou do létání nehrnula. Okukovala balon ze všech stran.
3: A unese mě? V poslední době jsem trochu přibrala.
1: Můj balón by unesl 10 stonožek, uklidňoval jí pavouček. Ale místo je tu jen pro jednu.
0: Stonožka si tedy nastoupila, čmeláci do balónu strčili a pavouk pustil provázek.
1: Drž si klobouk, Stonožko, volali na ní, poletíš vzhůru.
3: Já, jaký klobouk, polekala se Stonožka. Je, já žádný nemám.
0: A pak zase, když se podívala dolů.
3: O, to je hloubka. Pomoc, Čmeldo, Brundo, kde jste?
1: Pozor, ať nevypadneš, nenahýbej se, napomínal jí pavouček a prosil čmeláky. Poslyšte, Brundi Barci, ta vaše kamarádka je neukázněná. Domluvte jí, ať se nechová ve vzduchu jako na zemi.
4: Ale stejně je na ní legrační podívaná tady od spodu. Smáli se čmeláci a vydali se vzhůru za Stonožkou.

0: Stonožku brzy přešel strach a létání se jí začalo líbit. Dostala chuť namířit si to výš a ještě výš a ještě. Už dost, dál ani kousek, varovali čmeláci. Byli teď tak vysoko, že kolem nich pluli bílé mráčky.
1: Je, vy se bojíte,
0: posmívala se jim stonožka. Nevydržíme tak dlouhý let a tady nahoře není kam si sednout ani kde se schovat.
1: Jenže mě to nevadí, já mám balón a ten je lepší než vaše křídla. Ponese mě vzhůru, pořád vzhůru, jenom vzhůru.
0: Rozjařeně volala stonožka a opravdu její balón stoupal stále rychleji.
2: Přeskočilo jí z toho řídkého vzduchu tam nahoře, usoudili svorně čmeláci, když se vraceli na zem a stonožčinu písničku slyšeli s čím dál větší dálky.

0: Než stonožka dospívala, bílé mráčky, obláčky se kolem ní hustě nakupily a z jednoho najednou proti ní vyrazil ostrý ptačí zobák.
1: Ale podívejme, housenka, kde se tady bereš?
2: Já tady létám. Promiňte, omlouvala se stonožka. A nejsem housenka, ale stonožka.
1: Opravdu, podivil se ten ptačí zobák. Tak to tedy mám štěstí, stonožku jsem ještě nikdy nejet.
2: Nejsem k jídlu, urazila se stonožka. A nechte mě být.
1: Ale my rorejsové si nevybíráme. Uvidíš, že mi budeš chutnat. Pojď sem.
0: Mávnul pták křídlem a málem stonožku sezobl.
2: Oho, tohle bylo jen o vlásek, polekala se stonožka. Čmeláci měli pravdu, tady není kam se ukrýt.
1: To není a na zem je daleko,
0: liboval si rorejs.
1: Tak už neuhýbej, stůj, nebo mě rozlobíš.
0: Další rorejsův útok přežila stonožka jen zázrakem. Balón letěl chvíli vzhůru, pak zase uhýbal do stran, ale dolů to nešlo.
2: Kdyby tady byli Čmelda s Brundou se mnou, určitě by mi poradili, naříkala stonožka.
1: Taky bych je sezob, jako tebe.
0: Rorejs se znovu rozehnal zobákem, ale stonožku minul a trefil se do balónu. Jak se rorejs tvářil na splasklý balón, to už stonožka neviděla. Snášela se rychle dolů, přistála s pořádným žuchnutím, ale byla šťastná, že je zase zpátky na zemi. Tak si stonožka užila svůj letecký den. Ale víckrát prý už létat nechce. Na zemi je to pro stonožky pohodlnější a dá se tam hrát, všecko lítá, co křídla má. Komár lítá, včela lítá, váška lítá, blecha. Jenže teď už stonožka nikdy neprohraje.

0: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
1: A teď ještě jednou.
0: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.

0: Už jedou! Nejedou!
1: Divoký Bill. Stalo se to dávno. Tenkrát, když ještě v Americe bylo míň lidí a víc bizonů. Tenkrát, když nikdo nikam nespěchal, když měl i každý bizon spoustu volného času. V té době se bizonům líbilo, měli rádi závody nebo zápasy, ale nejvíc si potrpěli na hodně dlouhé společné výlety. A také na oslavy narozenin, když jich bylo pohromadě co nejvíc. Tam se sešli příbuzní, známí, ale i další a další bizoni a jejich hosté. V té velikánské tlačenici pak spolu jedli, pili a veselili se a když už snědli úplně všechno a nikde nezbyla ani travička, stěhovali se všichni zase o kus dál. V jejich Americe bylo pro všechny místa dost. Tehdy se jednou odpoledne procházel po prérii malý bizon a každému, koho potkal, říkal: tak tohle to všechno kolem, široko daleko, kam až dohlédnete, to je moje louka. A když potkal někoho, kdo byl ještě menší než on, jako třeba mravence nebo sisla, tomu řekl jenom hello. Když se ten bizonek před rokem narodil, maminka s tatínkem uspořádali náramnou oslavu a synáčkovi dali jméno Bill. On sám si ale brzy začal říkat divoký Bill, protože si tak líp připadal. Jeho kamarádi z prérie mu však neřekli jinak než bizonek hello. A to se Billovi ani trochu nelíbilo. Chtěl být co nejdřív veliký a silný bizon, zkrátka divoký Bill. A teď se měli slavit jeho první narozeniny. Bizonek o to vůbec nestál.
2: Co to je první narozeniny? To je zatraceně málo,
1: bručel si potichu pro sebe, aby ho nikdo neslyšel. Taková ošklivá slova jako zatraceně totiž malí bizonci říkat nemají. Bizonek si přál, aby měl narozeniny nejmín 10. Napadlo ho také, že kdyby mohl slavit narozeniny častěji, třeba každý měsíc, bylo by mu 10 určitě dřív.
3: Jistě, přesně za 10 měsíců, řekl kojot prérijní, který uměl počítat, jako když bičem mrská. Ale nač potřebuješ, aby ti už bylo 10?
2: Abych mohl chodit pozdě spát, abych směl říkat zatraceně, abych už konečně byl divoký Bill. Takhle mě pořád někdo hlídá a nikam sám nesmím, stěžoval si bizonek.
3: Mě nehlídá nikdo, chlubil se kojot. Jdu si, kdy chci, kam chci a viděl jsem i tvůj dort k narozeninám. Už je skoro hotový.
2: Ty se máš, vzdychl bizonek. Co bych dal za to, kdybych byl veliký? Už teď hned.
3: A dal bys třeba i svůj dort?
1: Olízl se mlsně kojot.
3: Jestli jo, prozradím ti tajemství. Platí?
1: Aby neplatilo, za takové tajemství by slíbil bizonek všechno na světě.
3: Tak mě dobře poslouchej,
1: šeptal kojot bizonovi do chlupatého ucha.
3: Vydáš se prérií rovnou za nosem a půjdeš tak dlouho, dokud nepotkáš čarovného ptáka rejdováka. Rejdovák je takový mocný čaroděj, který zná všechna kouzla. Poví ti, co máš udělat, abys honem vyrostl. Aby z tebe byl hned teď veliký divoký Bill. Tak běž, ať ptáka najdeš dřív, než se setmí. Já si zatím dojdu pro ten tvůj dort.
1: Bizonek se tedy rychle rozběhl prérií, uháněl tak, jak mu kojot řekl, rovnou za nosem, ale i když utíkal, co mohl, čarodějného rejdováka pořád nikde neviděl. Běžel ještě chvíli a zastavil, až když se začalo stmívat. Kolem všude byla jen prérie a nic než prérie. Bizonek byl úplně sám. Od někud se ozvalo strašidelné brůčení. Něco zafunilo a pak mlasklo. Co to asi bylo? Brr, určitě nějaká hrůza. Teprve teď bizona napadlo, jestli ho kojot nenapálil.
2: Jasně, že jo. Čarodějného ptáka si vymyslel, aby dostal můj narozeninový dort. Copak se může pták jmenovat Rejdovák? Zůstanu malý byl a ještě přijdu o dort. Asi začnu plakat, napadlo bizona. Ale kdo mě tady uslyší? Ještě žádný malý bizon v Americe nebyl tak opuštěný a nešťastný.
0: Hello,
4: ozvalo se najednou od někud z trávy.
0: A nejsi ty náhodou bizonek Hello, co má dneska ty slavné první narozeniny?
2: Ano, jsem, to jsem já, zaradoval se malý byl. A kdo jsi ty? Je už taková tma, že tě nevidím.
0: Přece jsi sel. Koukám, že se zatoulal nějak moc daleko. Tak abych tě radši dovedl domů. Tahle naše zatraceně veliká prérie není v noci dobré místo pro malé ztracené bizonky.
4: Zatím se už všichni bizonci sešli k oslavě narozenin a jako pokaždé byla kolem dortu veliká tlačenice. Jdeš zrovna včas, řekla bizonkovi maminka. Málem jsme načali dort bez tebe a hned dala kousek i Sislovi.
3: Dort to musel být velikánský, když se tenkrát na oslavě prvních narozenin bizona Billa dostalo na všechny. Jen na kojota prýne, snad příště. U bizonů se přece narozeniny slaví každý rok a budou se slavit ještě moc krát, než z malého Billa vyroste divoký Bill.
5: Dobrý čaroděj a kůň se zlatou hřívou. Byla kdesi země ze všech stran uzavřená horami. Temná a smutná, protože sluníčko tam nikdy nezasvitlo. Naštěstí tu vládl král, který měl neobyčejného zlatohřívého koně. Když hlavou pohodil, sršely z jeho hřívy jiskry na všechny strany, jako by je slunce rozsévalo. Jednoho dne však kůň zmizel. Marně ho lidé ze tmy vyhlíželi. Neobjevil se ani na zítří, ani později. Den a noc se spekla v jeden černý kámen. Zarmoucený král svolal jezdce i zdatné pěšáky, aby prohledali krajinu křížem krážem, a sám se také vydal se svým věrným sluhou Vinskem zlatohříváka hledat. Došli až ke skalám a tam jakoby tmou něco prosvítalo. Nebylo toho jasu víc, než vydá plamínek svíčky, ale přesto se král zaradoval. Ve skalní rozsedlině se choulila malá chaloupka. U trojnohého stolku seděl starý muž v dlouhém kabátě a četl si při světle svíčky. Když král vstoupil, stařec zvedl hlavu od knihy a řekl: Můj králi, vítám tě. Máš statečné srdce, ale na to, abys našel svého zlatohříváka, ti síly ani důvtip nestačí. Svěř ten úkol raději mně. Jsem čaroděj, zběhlý ve čtení tajných knih a tuším, kde tvého koně hledat. Nech mi tu toho mládence jako doprovod a sám se vrať domů. Ať lidé vědí, že mají krále, který je v neštěstí neopustil. Věř mi, že se ti královsky odměním, když koně přivedeš, odpověděl král. Král odjel a čaroděj řekl Vinskovi: Čeká nás dlouhá pouť, chlapče. Půjdeme ve dvou, aby nám líp cesta ubíhala. A o třech, aby nám ubíhala rychleji. O třech? Stařec uchopil dlouhou hůl a jednu kratší podal Vinskovi. Už víš, proč o třech? Usmál se. A šli. Šli dlouho. Šest zemí prošli a teprve v sedmé se zastavili. Stáli před hradem s třemi věžemi. Královala tu zlá čarodějnice. Do její země nesměl nikdo vstoupit. O to dbali její tři synové, kteří krajinu na koních objížděli. Čarodějnice jim vybrala za nevěsty tři sestry, ale uvěznila je ve věžích, kam ani větřík nezafoukal. Chlapče, schovej se tady za tu kamennou zeď. Až přijde čas, tak tě zavolám, řekl čaroděj a proměnil se v zeleného ptáčka. Ptáček si načechral peříčka a vzletěl jako šíp do okénka první zámecké věže.
6: Jak jsi šťastný. Lítáš si po světě a já ven nemůžu. Kdyby přišel můj zlý ženich, vyhnal by tě. Ještě štěstí, že se vrací až s večerem. Třetinu krajiny na koni objíždí.
5: Posteskla si nevěsta nejstaršího syna. Ptáček jí daroval za tu zprávu trylek a odletěl. Za chvíli zaťukal na římsu okna druhé zámecké věže.
6: Jak jsi hezký a svobodný. A já jsem tu navěky uvězněná,
5: řekla smutně nevěsta prostředního syna.
6: Můj krutý ženich se vrátí zítra s večerem, až dvě třetiny kraje na koni objede.
5: Zelený ptáček jí zaspíval a odletěl ke třetí nevěstě. Od té se dozvěděl, že nejmladší syn zlé čarodějnice se vrátí až pozítří, protože tři třetiny krajiny na koni objíždí. Teď už čaroděj věděl všechno, co potřeboval. A tak se vrátil k Vinskovi a přikázal mu, aby se přichystal na cestu do města. U nejlepšího kováře dáš vykovat meč, řekl. Ale musí ti sát až k pasu. A třeba zby se kovář zdráhal, musí vybrousit trojí ostří.
7: Trojí ostří? Podivil se Vincek.
5: Nediv se, brzy se dozvíš proč. Usmál se čaroděj. A teď už běž. Chlapec ve městě dobře pořídil a vracel se lesní cestou. Díval se přímo před sebe a v tom... Ouha! Zakopl o kořen. V tu ránu čaroděj stál před ním. Vzal meč s trojím ostřím a šli. Šli lesem k dřevěnému mostu, po kterém se tři synové zlé čarodějnice vracívali domů. Stařec potěžkal meč a jedním rozmachem skácel strom u cesty. Pak přehodil kmen přes roubení mostu. Kdo tudy chtěl projet, chtě nechtě musel zastavit. Slunce zapadalo a tu se ozval z dálky zvuk kopyt. Nejstarší syn zlé čarodějnice vjel na most a tak, že před překážkou koně strhl. Kdo se to opovážil? Zvolal rozhněvaně a hned tasil meč.
7: Já to byl, řekl čaroděj. Hněváš se, vzácný pane?
5: Můj meč ti odpoví. Zazněla odpověď a zablýskala se ocel. I stařec zvedl svůj meč s trojitým ostřím, čepel o čepel zazvonila a nejstarší syn zlé čarodějnice padl mrtev k zemi. Jedno ostří čarodějova meče bylo však dočista stupené. Příští den, po západu slunce, vyjel na most druhý syn. Uviděl překážku a hned zamával mečem. I čaroděj tasil svůj meč s dvojitým ostřím. Čepel se zablýskla a druhý syn zlé čarodějnice padl mrtev k zemi. Druhé ostří bylo však stupené. Třetí den, když slunce zapadlo, řekl stařec Vinskovi. Dneska musíš mít oči do kořán. Nediv se ničemu a udělej všechno, co ti přikážu. Sotva to dořekl, rozlil se kolem jas. To nejmladší syn přijížděl na zlatohřivém koni. Zastavil se na mostě a zlost mu sršela z očí.
8: Kdo se to opovážil? Zvolal.
7: Já, řekl stařec a potěžkal svůj meč. Ocel se blýskala. Meč zazvonil o meč, jak se ti dva do sebe pustili, ale uplynula hodina boje a nebylo vítěze ani poraženého. Meči nic nepořídíme, řekl nejmladší syn zlé čarodějnice.
8: Proměníme se v plameny a budeme se pálit tak dlouho, dokud jeden druhého na uhel nespálí.
7: Čaroděj souhlasil. Proměnil se v bílý plamen, proti němu vyšlehl rudý plamen, v který se proměnil jeho sok. Pálili se a proplétali, chvíli měl navrch ten, chvíli onen. Hej, pocestný, křikl najednou rudý na Vinska. Naber do klobouku vodu, ať hroznou žízeň uhasím. Chlapec poslechl. Už chtěl bílý plamen pokropit, ale ten zvolal. Počkej, dej napřed tady příteli. Má jistě větší žízeň nežli já. Vincek tedy vychrstl klobouk plný vody proti rudému plameni. Ten jen zasyčel a zmizel. Z nejmladšího syna zůstala jen trocha mokrého popela. Vincek nevěřil svým očím a podivil se ještě víc, když se bílý plamen proměnil zase v dobrého čaroděje. A teď už zbývá jen dovést zlatohříváka domů. Ale nebude to snadná cesta, řekl stařec vážně. Jeli dlouho pustými skalami a opuštěnými dolinami a hlad je sužoval a žízeň trápila. Po 7 dnech se jim konečně do cesty postavila jabloň s jablíčky tak šťavnatými, že byla radost na ně pohledět. Vincek hned vstáhl ruku po nejbližším jablku, ale čaroděj sáhl po meči a zatěl jej do jabloně. Kmen se rozpůlil a vyšla z něho krásná dívka. Poděkovala dobrému čaroději za vysvobození a zmizela. Vidíš, jaká jablíčka bys jedl? Zlá čarodějnice proměnila nevěstu svého prvního syna v otrávenou jabloň, aby nás v cestě zastavila. Nebohou dívku jsme vysvobodili a teď se může vrátit ke svému otci, řekl stařec. Jeli dál opuštěnými dolinami a pustými lesy, když tu narazili na chladnou studánku. Vincek hned seskočil a chtěl se napít. Ale čaroděj vzal meč a ponořil jej do studny až po jílec. Voda se otevřela a z hlubiny vyšla krásná dívka. Byla to nevěsta prostředního syna zlé čarodějnice. Vidíš, jakou vodu bys pil? Řekl stařec Vinskovi. Jeli dál, když tu se jim do cesty postavil růžový keř. Chlapec se sklonil v sedle, aby alespoň ke kvítku přivoněl. Ale stařec rychle keř podtěl. A tu se objevila nejmladší ze tří sester a děkovala dobrému čaroději za vysvobození. Vidíš, k jaké růži si chtěl přivonět? Naštěstí teď už čarodějnice ztratila mnoho ze své síly. Ale sotva to dořekla. Prudce se setmělo. Z dálky se ozval hrom a tmavé nebe protál blesk. Kůň se vylekal, bolestně zaržál, oba jezdce schodil a v mžiku se ztratil v hlubokém lese. Vy jste mi pěkný čaroděj, řekl Vincek, když se zvedl z trávy. Pořád jen ničemu se nediv a teď tu sedíte na zemi a divíte se sám. Tolik kouzel umíte, ale na jednu obyčejnou bouřku jste krátký. Chlapče, to nebude obyčejná bouřka, zavrtěl hlavou stařec. Ale máš pravdu. S tímhle posledním kouskem zlé čarodějnice jsem nepočítal. Jenže ani ona neví, že já mám ještě jedno kouzlo v rukávu.
8: A jaké?
7: Chtěl vědět Vincek. Neptej se, vždyť ho znáš, usmál se stařec. Umím se proměnit v bludný kořen. V tu chvíli se čaroděj proměnil v černý, uzlovatý kořen. Zaklikatil se v trávě jako had a pak už se rychleji než blesk proplétal lesem. Zanedlouho zlatohříváka dostihl. V jeho sedle seděla čarodějnice. Zlatohřívák sehnal tryskem, nedíval se vlevo ani vpravo a v tom... Ouha! Zakopl o kořen, který se mu z nenadání do cesty připletl. Čarodějnice přeletěla koni přes hlavu a spadla do tůně. Chvíli se zmítala na hladině, ale pak ji vír stáhl do zrádné hlubiny. To už se bludný kořen proměnil zpátky v dobrého čaroděje. Kůň k němu sklonil svou zlatou hřívu a několikrát hrábl kopytem. Už se těšíš domů, viď? Řekl stařec a kůň pokýval hlavou, jako by mu rozuměl. Tak čaroděj nasedl a vrátil se lesem pro Vincka. Ten už se ničemu nedivil. Skočil do sedla za starce a vyrazili k domovu. Kůň vesele hlavou pohazoval a z jeho zlaté hřívy sršely jiskry, jako by je slunce rozsévalo. Ten jas probudil zemi ze sklíčeného spánku a krále ze smutného přemítání. Lidé vybíhali z domů do krajiny, po dlouhém čase zase ozářené sluncem a květiny začaly kvést a obilí zrálo. Král za dobré služby svého sluhu Vincka bohatě odměnil a trval na tom, aby čaroděj zůstal na zámku jako přítel a moudrý rádce. Ale ten kromě díků nic nepřijal a vrátil se do své chýše ve skalách. Už se těšil, až zase usedne za stolek o třech nožkách a dá se do čtení. I když věděl, že všechny tajné knihy dosud nikdo nepřečetl a nikdy nepřečte.

0: klik, cvak. Piggy vtip.
1: Dva hadi se plazí v poušti.
2: Je obrovské vedro. Jeden had povídá tomu druhému.
1: Zaskřípej zubama, třeba nám přeběhne mráz po zádech.

Lovci se vydali na lov. Když se přiblížili k velkému háji, spatřili na jeho okraji nádherného jelena. Hned ho začali pronásledovat, ale jelen vběhl do háje a schoval se mezi keři. Lovci jelena marně hledali, rozhlíželi se na všechny strany a nakonec, plní zklamání, odcházeli pryč. Jakmile jelen spatřil, že jeho pronásledovatelé zamířili domů, začal žrát listy, které ho skryly před nebezpečím. Listy začaly vzdychat. Co je vám, ptali se stromy, že tak žalostně vzdycháte? Trápí vás, že jste se stali potravou jelena? Proto se nermoutíme, odpověděli listy. Litujeme jelena, který nás žere. Neví chudák, že ho lovci zakrátko objeví. Jelen však listy neposlouchal. Požíral jeden za druhým, jako by mu jejich dobrodiní nezachránilo život. A zakrátko jelenovo tělo prosvítalo mezi keři. Nezvyklý šelest v háji zaujal jednoho lovce. Podíval se, odkud vychází, a v prořídlých keřích spatřil jelena. Lovec rychle přivolal své druhy a v okamžiku jelena ulovili. Dostalo se mi trestu, jaký si zasloužím, zvolal jelen před svou smrtí. Zapomněl jsem na pohostinnost listů. Za dobro jsem se jim odvděčil zlem. Jak by mě nestihlo neštěstí?

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Tady je Piggy a Hanka Kynichová a hlavně Hanka Kynichová.
2: A hlavně Piggy a vy, děti, na které jsem se moc těšila. A ještě dneska bych se chtěla chvilinku zastavit u toho, že vánoční svátky byly dlouhé, protože trvaly dost, skoro 2 týdny. Co, Piggy?
0: Vždycky ty nejdelší svátky a prázdniny připadají hodně krátké.
2: To se zdá i mým dětem a myslím, že i dětem doma. Ale víte co, my se sice naučíme teď cvik, kterým budeme formovat zadeček po Vánocích, ale vy ten cvik můžete cvičit v průběhu celého roku.
0: Zadeček?
2: Protože se hodně sedí ve škole, hodně sedíte u počítače. Maminka má třeba taky sedavý způsob zaměstnání a já bych teď chtěla prospět vašim hýždovým svalům, respektive tvaru vašeho zadečku. Piggy, co? Otoč si ke mně prdelkou, otoč si ke mně prdelkou. No jo, to je potřeba. Takže postavíme se děti rovně. Třeba se opřete o židli. Rukama chyťte židli.
0: Takže stojím proti opěradlu židle.
2: Proti opěradlu židle. Oběma rukama. Pravou nohu dej do zádu a opří o špičku.
0: Jo, dobře.
2: Na levé noze stojíš. Máš stabilitu? Děti,
0: co
2: máte
0: stabilita?
2: To je jako, že nepadáš, proto se držíme té židličky.
0: A myslel, že to je jako chřipka nebo tak.
2: Ne. A teď tu nohu zanožíme nahoru.
0: Nahoru.
2: A pustíme dolů.
0: Dolů.
2: A já ti budu tempovat, protože to potřebuji dělat v rychlejším aerobním tempu. A pojď. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu. A až tě to bude bolet, tak mi dej nějaké znamení, jo? Tý-da-dý, ta-ta. Ta. Zdvihnu a povolím. Zdvihnu
0: Hanko,
2: a povolím.
0: A myslím,
2: zdvihnu a povolím. Tak a v tomto okamžiku ještě chvilku vydrž, drž a malinký hmyty nahoru patou. 5, 4, 3, 2 a pustíme nožku dolů. Takže, kde tě to pálilo?
0: No,
2: na zadečku.
0: Na té půlce té nožičky,
2: a
0: co cvičila.
2: Aby ta jedna noha té druhé nezáviděla, tak se všechno musí udělat úplně stejně na druhou stranu. Takže stojíme na druhé nožce, opačnou dám do zanožení.
0: Kopítko dozadu.
2: Děti mají patu nahoře, špičku opřenou o zem a jdeme na to. Zanožím a vrátím. Tý-da-dý-da-dá. Zastav to nahoře a malinký hmyty dozadu. 5, 4, 3, 2, 1. Uf.
0: Já bych mohl ještě.
2: No tak super, tak si dáme ještě jednu sérii. Připrav
0: zase
2: druhou nožku a jdeme do zanožení a vrátím špičku na zem. Do zanožení a vrátím špičku. Do zanožení a vrátím. Do zanožení.
0: A to mi opravdu s tím zadečkem pomůže.
2: Pomůže, zpevníš ho, on se ti vytvaruje. A malinký hmyty nahoře. A teď už hmytáme nahoře. 10, 9, 8, 7, 6, 5. A hotovo. Děti,
0: a druhá nožička sám už.
2: Druhou sám a já budu počítat do 8. Zdvihneme nahoru nožku a pustím špičku na zem. Zdvihnu nahoru, pustím špičku. Zdvihnu nahoru, pustím. Zdvihnu nahoru, pustím. Zdvihnu nahoru a zastavím nahoře.
0: Vytám.
2: Super. Takže Piggy, teď musíme dětem vysvětlit, že toto byl posilovací cvik. A protože ten nám sval zpevní, tím pádem se dá říct, že se zkrátí. My opět ten sval musíme dostat do dobré kondice tím, že ho protáhneme. Takže si teď uděláme jeden stretchingový cvik. Postav se do roznožení, nožky dáme mírně od sebe a pomalu se předkloníme, až si prsty rukou chytíme špičky na nohou. A hmitám a táhne nás tu pod prdelkou.
0: Ještě, že už jsme cvičili minulé to bříško.
2: Že už se můžeš předklonit vy. Tak a teď pomalinku obratel po obratli jdeme zase nahoru. Takže děti, Piggy, tento cvik se věnoval posilování a protahování hýžďových svalů. Vždycky ho můžete použít v okamžiku, kdy budete mít pocit, že je váš zadeček uvolněný. Mějte se moc hezky a příště se budeme učit, víš co?
0: Nevím.
2: Správně sedět.
0: Hanko, víš, že to bylo moc příjemné. Děkuju.
2: Ahoj.
0: Ahoj, děti.
3: O zvířátkách a loupežnících. Domácí zvířata se nabažila živobytí na hospodářově dvoře a tak si řekla, že půjdou do světa na zkušenou. I pustili se do světa psík s kočičkou, kozel s beránkem a husa s kohoutkem. Šli celý den. Večer se ocitli v lese a nevěděli kudy kam. Radili se, co budou dělat. Chytrý psík navrhl, aby kohoutek vyletěl na vysoký strom a podíval se, jestli někde v okolí neuvidí nějaké světýlko. Ta rada se zalíbila a tak kohoutek vyletěl na větev a pak skákal z větve na větev a poletoval výš a výš, až se dostal na vrcholek stromu. Ohlédl se na všechny strany. Napravo za lesem spatřil světlo, natáhl krk a plným hrdlem zakokrhal. Kikriký, napravo se svítí. Potom sletěl zase zpět mezi své druhy. Dali se na pravou stranu a dostali se šťastně z lesa. Tam spatřili chaloupku, ze které vycházelo to světýlko. Tiše se připlížili k chaloupce a jeden po druhém nahlédli dovnitř. Ale jak se vyděsili, když u stolu uviděli několik loupežníků, kteří měli před sebou veliké hromady peněz a právě se o ně dělili. Zvířata se zalekla loupežníků, protože se bála, aby je nechytili a nezabili. Ale najednou se kozel postavil na zadní nohy, vrazil hlavou do okna, až se rozbilo sklo a ukázal loupežníkům svou bradatou tvář a dlouhé rohy. Loupežníci se lekli a mysleli, že se na ně dobývá čert, nechali peníze na stole a byli ti tam. A tak se zvířata nastěhovala do chaloupky. Každé z nich si vybíralo místo na nocleh. Kozel pravil, já rád klásky, a usadil se do stodoly. Beránek řekl, já miluju chládek, a zůstal v síni. Kočička povídala, já ráda mlsám, a sedla si v kuchyni na ohniště. Pejsek zase řekl, že rád okusuje kosti a lehl si ve světnici pod stůl. Kohoutek, který byl zvyklý sedat vysoko, si sedl na bydlo u kamen. A husa, která se přehrabovala ve smetí, zůstala na dvoře. Zatím loupežníci, kteří utekli do lesa, se brzy vzpamatovali a moc litovali peněz, které nechali v chaloupce. Rádi by byli věděli, co se děje v chalupě, ale žádný z nich si netroufal se vrátit. Loupežníci měli u sebe pacholka a toho tedy vyslali na zvědy. Mysleli si, že ho nebude škoda, kdyby se mu něco stalo. Pacholek tedy šel. Když vyšel z lesa, obcházel z dálky chaloupku a protože neviděl žádné světlo, osmělil se a vešel dovnitř. Když vstoupil do síně, beránek ho začal hlavou tlouci do boků. Pacholek se ulekl a pospíchal do světnice. Ale v tom kohoutek zakokrhal kikriký a pes pod stolem zaštěkal haf, haf, haf, haf, haf. Pacholek se rychle obrátil a běžel do kuchyně. Ale tu na něho skočila kočka a poškrábala mu ruce do krve. Když se dostal na dvůr, hnala se za ním husa a štípala ho do nohy. Pacholek, který nevěděl, kam se podít, běžel ke stodole, ale tam byl kozel, ten ho nabral na rohy a mrštil pacholkem o zem, až mu kosti zapraštěly. Když se konečně pacholek vzpamatoval, vzal nohy na ramena, přiběhl k loupežníkům a vypravoval jim o těch ukrutnících, kteří se jim nastěhovali do chaloupky. Och, milí bratři, pravil, do nejdelší smrti mě tam nedostanete. Poslouchejte, jak se mi vedlo. Když jsem přišel do síně, byl tam bednář, který do mě nemilosrdně tloukl palicí. Vešel jsem do světnice a tam, kdo si zuřivě vzkřikl, podej mi ho sem, a jiný přitakával, tak, tak, tak, tak. Ze světnice utíkám do kuchyně, ale tam byl švec, a ten mi rozedřel ruce do krve. Na dvoře mě honil kovář a kleště mi mě štípal do nohy. A když jsem se chtěl ukryt ve stodole, byl tam sedlák s vidlemi, popadl mě a mrštil mnou o zem, až mě omráčil. Jakmile jsem se vzpamatoval, běžel jsem k vám, abych vám tu zlou novinu oznámil. Loupežníci se lekli, nechali chalupu i peníze a začali si hledat novou skrýš. Zvířata se rozdělila o peníze a s veselou se vrátila domů.

0: Dnes je 2. října a svátek má...
1: Olivie.
0: Tohle jméno vzniklo opravdu podle slova...
1: Oliva. Co vlastně oliva je?
0: Oliva je takový strom. Ty jsi nikdy nejedl olivy.
1: Asi jen. Ne.
0: Jsou to takové zelené, malinké, tvarově to vypadá jako švestičky a je to moc dobré. Ono mu taky bývají černé olivy.
1: Je, a dělá se z nich vlastně olej.
0: Ano. A ten olej už se dělá z oliv od pradávna. Takže se často pěstovaly ty stromy, které se jmenovaly olivovníky. Vidíš, jak to není vůbec špatné, že chodím k Justýně. Vidíš to, co já všechno vím?
1: Ty seš tak šikovnej.
0: Jméno Olivie se možná dávalo těm dívkám, které ty olivy pěstovaly.
1: Olivy byly kdysi považovány za plody určené pro bohy.
0: A najednou olivy znáš.
1: No jo, no, když jsem si to tady přečet.
0: Oliví je u nás jen něco kolem stovky.
1: Je, stovka oliví, to je strašně moc.
0: Třeba nás zrovna nějaká poslouchá.
1: Takže jí přejeme všechno nejlepší.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Pastýřka a kominíček. Viděl jsi někdy opravdu starou dřevěnou skříň, celou s černalou stářím, s vyřezávanými závity a listy? Právě taková stála v jednom obývacím pokoji, zděděném po prababičce. Byla od zhora až dolů pokryta vyřezávanými růžemi a tulipány. Byly na ní ty nejpodivuhodnější ozdůbky a z nich hlavami vystupovaly jelínkové z mnoha parůšky. A uprostřed skříně byl vyřezán celý muž. Byl náramně pitvorný na pohled a opravdu se pitvořil, nedalo se říci, že se směje. Měl kozlí nohy, malé růžky na čele a dlouhý vous. Děti v pokoji mu vždycky říkali seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama, poněvadž se to jméno dalo těžko vyslovit a hned tak někdo takový titul nedostane. A vyřezat ho, to asi byla také pěkná prácička. Ale teď byl přece tady. Díval se pořád na stůl pod zrcadlem, neboť tam stála rozkošná malá pastýřka z porcelánu. Střevíčky měla ozlacené, šaty půvabně podkasány rudou růží a pak měla zlatý klobouček a pastýřskou hůl. Byla překrásná. Hned vedle ní stál malý kominíček, černý jako uhel, ale jinak také z porcelánu. Byl stejně čistý a hezký jako kdokoliv jiný. A že byl kominíčkem, toho přece jen představoval. Mistr z něho mohl zrovna tak dobře udělat prince, neboť to bylo jedno. Stál tam docela půvabně se svým žebříkem a s obličejíčkem bílým a růžovoučkým jako nějaké děvčátko. A to byla vlastně chyba, protože aspoň trochu černý mohl být. Stál docela blízko pastýřky. Oba byli postaveni tam, kde stáli, a když už tam byli postaveni, tak se spolu zasnoubili. Vždyť se k sobě hodili, byli mladí, byli ze stejného porcelánu a oba byli stejně křehcí. Hned vedle nich stála ještě jedna figurka, třikrát větší než oni. Byl to starý Číňan, který dovedl kývat hlavou. Byl také z porcelánu a říkal o sobě, že je dědečkem malé pastýřky. Však to nemohl dokázat. Tvrdil, že má na ni vliv a proto kývl na seržanta nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama, který se o malou pastýřku ucházel. Tady máš muže, řekl starý Číňan. Muže, který je, jak se domnívám, se vší pravděpodobností z mahagonového dřeva. Může tě učinit paní seržantovou nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama. Má celou skříň plnou stříbrných věcí, kromě toho, co má v tajných skrýších.
1: Nechci do temné skříně, pravila malá pastýřka. Slyšela jsem vyprávět, že v ní má 11 porcelánových žen.
0: Tak ty můžeš být 12., řekl Číňan. Dnes v noci, jakmile to ve staré skříně

0: jistě při svém řemesle už nějak uživím.
1: Jen abychom se dobře dostali ze stolu,
0: pravila pastýřka.
1: Nebudu šťastná, dokud nebudeme v širém světě.
0: A komíníček ji těšil a ukazoval jí, jak má klást nožku na vyřezávané hrany a na pozlacené listy kolem nohy od stolu. Vzal na pomoc i svůj žebřík a tak se dostali dolů na podlahu. Ale když pohlédli na starou skříň, vládlo tam velké vzrušení. Všichni vyřezávaní jelínkové natahovali hlavy, vystrkovali parůžky a otáčeli krky. Seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama vysoko vyskočil a volal na starého Číňana. Utíkají, utíkají! Tu se trochu uprchlíci polekali a skočili rychle do zásuvky ve výstupku. Tam leželo několik karetních her, které nebyly úplné, a loutkové divadélko, které bylo postaveno, jak to zrovna šlo. Hrála se v něm komedie a všechny dámy, kára a srdce, kříže a piky seděly v první řadě a ovívaly se tulipány. A za nimi stáli všichni spodci a ukazovali, že mají hlavu nahoře i dole, jak už tomu je u hracích karet. Komedie pojednávala o dvou, kteří se nesměli za sebe dostat, a pastýřka se z toho rozplakala, poněvadž to byl jako její vlastní příběh.
1: Nemohu to vydržet, naříkala, musím ven ze zásuvky.
0: Ale když se dostali na podlahu a podívali se na stůl, starý Číňan se probudil a třásl celým tělem, vždyť byl ze spodu kusem dřeva.
1: Starý Číňan jde,
0: vykřikla malá pastýřka a padla rovnou na svoje porcelánová kolena. Tak byla zarmoucena.
1: Mám nápad, řekl komíníček.
0: Což abychom vlezli do láhve od voňavky, která stojí tamhle v rohu. Tam bychom mohli ležet na růžích a na levandulích a mohli bychom mu házet sůl do očí, kdyby přišel.
1: To by nebylo nic platné, řekla pastýřka. A kromě toho vím, že starý Číňan a láhev od voňavky byli spolu zasnoubeni. A když si dva lidé byli tak blízcí, vždycky v nich zůstane trochu ohledů. Ne, nezbývá nám nic jiného, než odejít do širého světa.
0: Máš v skutku tolik odvahy odejít se mnou do širého světa? Zeptal se jí komíníček. Uvážila si, jak je ten svět velký a že se už nikdy nebudeme moci vrátit?
1: Ano, ano, uvážila,
0: odpověděla pastýřka. A komíníček se na ní upřeně zadíval a pak řekl. Moje cesta vede komínem. Máš opravdu odvahu lézt se mnou kachlovými kamny, bubínkem i rourou. Tak se dostaneme do komína. Tam se vyznám. Vystoupíme tak vysoko, aby nás nemohli dostihnout. A až docela nahoře je otvor do širého světa. A přivedl jí ke dvířkům od kachlových kamen.
1: Jaké je to tam černé,
0: řekla pastýřka, ale přece jenom s ním šla a lezla bubínkem i rourou, kde byla tma jako v pytli. Teď jsme v komíně, řekl komíníček. A podívej se, vidíš? Tam nahoře svítí překrásná hvězdička. A byla to opravdová hvězda na nebi, která svítila přímo dolů na ně, jako by

0: im ukazovala cestu. A oni lezli a plazili se. Byla to hrozná cesta, tak vysoko, převysoko. Ale kominíček ji zdvihal a nadnášel, držel ji a ukazoval jí ta nejvhodnější místa, kam měla klást své porcelánové nožky. A tak se dostali až na okraj komína a na ten si sedli, neboť byli notně unaveni. A jak by také ne. Nebe se všemi svými hvězdami bylo vysoko nad nimi a všechny střechy v městě hluboko pod nimi. Viděli daleko kolem, daleko do širého světa. Chudinka pastýřka si to takhle nikdy nepředstavovala. Položila svou hlavinku kominíčkovi na rameno a tolik plakala, až se jí odprýsklo zlato z živůtku.
1: Ach, to je příliš, vzdychala. Nemohu to vydržet, svět je tak velký. Kéž bych byla opět na stolku pod zrcadlem. Nebudu šťastná, dokud tam zase nebudu stát. Šla jsem s tebou do širého světa, ale teď tě pěkně prosím, pojď zase ty se mnou zpátky domů, jestli mě máš aspoň trošinku rád.
0: A kominíček jí to rozumně rozmlouval. Mluvil o starém Číňanu a o seržantovi nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama. Ale ona tak přenáramně vzlikala a líbala svého malého kominíčka, že nemohl jinak, než ji vyhovět, i když to bylo pošetilé. A tak zase s velkou námahou slézali komínem a plazili se bubínkem a rourou. Nebylo to docela nic příjemné. A pak stanuli v černých kachlových kamnech. Číhali za dvířky, aby zjistili, jak to vypadá v pokoji. Bylo tam naprosté ticho. Vykoukli ven. Ach, tam uprostřed na podlaze ležel starý Číňan, spadl ze stolu, když je chtěl pronásledovat a rozbil se na tři kusy. Z celých zad zbyl jeden střep a hlava se zakutálela do kouta. Seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama stál, kde vždycky stával, a přemýšlel.
1: To je strašné, naříkala malá pastýřka. Starý dědeček se rozbil na kusy a my jsme tím vini. Ach, nikdy to nepřežiji.
0: A lomila ručkama. Dá se ještě zdrátovat, utěšoval jí kominíček. Docela dobře se dá zdrátovat, jen se tolik neunáhluj. Když mu slepí záda a dají mu do krku dobrou sponku, bude zase jako nový a může nám ještě povědět lecjakou nepříjemnost.
1: Myslíš, řekla pastýřka.
0: A tak vylezli zase na stůl, kde stáli dříve. Vidíš, kam až jsme se dostali, pravil kominíček. Mohli jsme si ušetřit všechny tyhle starosti.
1: Jen abychom dali starého dědečka dohromady, řekla pastýřka. Bude to stát hodně peněz.
0: A dali ho dohromady. Rodina mu dala slepit záda, dostal dobrou sponku do krku, byl jako nový, jenom hlavou nemohl kývat.
2: Vy jste nějak spišněl od té doby, co jste se rozbil na kusy,
0: pravil seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama.
2: Opravdu nevím, proč byste proto měl být tak domýšlivý. Tak co? Dostanu ji, nebo ji nedostanu.
0: A kominíček i malá pastýřka se dívali na starého Číňana tak tklivě. Tolik se báli, aby nepřikývl.
2: Ale on nemohl. A bylo mu nemilé vyprávět cizímu člověku, že má navždycky sponku v krku. A tak ty porcelánové figurky zůstaly spolu a žehnali dědečkově sponce a měli se rádi, dokud se nerozbili.

0: Jasnička.
1: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: I tloušti jsou tu zralí, jen slůvkem se mi zmiň a jednoho ti k svačině dám.
1: Jenomže já bych věděl rád, kde to

Malicherná princezna. V království krásné země vládl hodný král s královnou a těm se narodila princezna. Když přišla na svět, stály jí u kolébky tři sudičky a radili se, co dát dceři královského rodu do vínku. Konečně pravila nejstarší. Dostaneš ode mne zlaté vlasy. Dlouhé a husté, jemné a zářivé jako slunce. Druhá dodala. Nebude jich ubývat ani přibývat, budou zlatou korunou, o kterou se bude mnoho mužů ucházet. Třetí, stará a přísná sudička, dlouho přemýšlela se zamračeným čelem, pak řekla vážně a přísně. Nebude tvých vlasů přibývat ani ubývat. Dej však pozor, aby s vlastní vinou jejich počet nezmenšila. Neboť kolik jich na hlavě tvé do 30 let ubude, tolik neštěstí snese se na tvou hlavu. Král byl přitom a velmi se divil, jaké divné to dary jeho děťátku sudičky dali. Ale poděkoval jim zdvořile a když odešli, vyprávěl všechno královně. A věštba první sudičky se brzy vyplnila. Holčičce v kočárku brzy zezlatověla hlavička. Za několik měsíců už měla tolik vlasů, že jich byl plný kočárek. A když byly princezně 3 roky, měla celé dětství zatíženo svou zlatou krásou, protože si nemohla ani podovádět, ani se proběhnout. Stále za ní musel chodit panoš s oranžovým pérem na klobouku a nosit za ní její zlaté kadeře jako vlečku. Ale pak už vlasy nerostly a rostla princezna. Když byla veliká, sahali jí přes pas dolů jako zlatý déšť. Nazvali ji princezna Forzítie. Forzítie jsou krásné keře, které mají z jara na holých bezlistých větvičkách plno květů zlatých a svítivých jako hvězdy. O těch keřích se mnoho krásného povídá. Dříve prý na nebi svítily hvězdy stříbrné a zlaté. Ty zlaté prý však byly pyšné a vypínaly se nad bílé stříbrné hvězdičky. Pán Bůh jim mnoho kázal o svornosti, ale protože jsou hvězdy ženského rodu, šlo to těžce. Když se konečně notně rozozlobil, zahnal spupné zlaté hvězdičky do nebeské komory a zamkl je. Stříbrné svítily skromně lidem i lesům, ptákům a plachým srnám a na zlaté se docela zapomnělo. Tenkrát stvořil ještě mnoho krásného, protože lidé byli hodnější a víc se navzájem milovali. Tak posílal jednou do světa mnoho nových květin a keřů, aby krášlili zemi, rozespívali ptáky a potěšili lidi. Už všechny keře byly poděleny listím a květy, jen ještě jeden stál v koutku skromně a chudě a čekal, až bude podarován. Trpělivost nese zlaté ovoce. Na to si pán Bůh vzpomněl a přemýšlel, čím by trpělivý keřík odměnil. Vzpomněl si taky na zlaté hvězdičky, které tam v nebeské komoře zahálely, a řekl si, že už je na nebe pustit nemůže, protože by se zaspřeli. Otevřel tedy komoru a naházel hvězdičky na holé větve stromečku. Keříček se až zarděl nad bohatstvím a krásou, kterou obdržel, a slíbil, že bude s jejich světlem dobře zacházet. A usadil se na zemi.
V zimě jsou hvězdičky zhasnuté, proto je nevidíme. Ale z jara slunce král božího světla rozkáže a forzíty je rozsvítí tisíce zlatých hvězdiček, které se zlatě smějí a volají na lidské oči, aby se nedívali jen k nebi na jejich stříbrné družky, ale také na stráně, parky a sady. Tam, že se také zasmějí a poděkují za takovou krásu. Vidíte, to je pověst o Forzítii. Tu pověst povídala princezně a králi princeznina stará chůva. A králi se tak líbila, že nechal celý park kolem dokola posázet těmito zlatými keři. A princezna se každé jaro chodila dívat, jak rostou. Konečně bylo princezně 18 let. Vyrostla ve skvělou krasavici, takže mnoho princů a knížat se o ní ucházelo. Když bylo jaro, celá královská zahrada zlatě rozkvetla a zazářila. A princezna Forzítie tam chodívala v poledne, když slunce svítilo, a komorná jí česala zlaté vlasy. Česala vždycky pomalu a opatrně, aby ani vlásek nevytrhla, protože královna byla vždycky přitom, prohlížela po česání zlatých hřeben, zdali v něm ani vlásek nezůstal. Jednoho dne přijelo do zámku zase mnoho krásných šlechticů, kteří se chtěli ucházet o princeznu. Mezi nimi byl princ z jižní země. Měl černé vlasy, dlouhé a lesklé, jako voda zahradního bazénu v noci. Nepřinesl princezně dary, jen černý leknín, který jí složil k nohám. Princezna se do něho velmi zamilovala. Princ byl nejšťastnějším člověkem v království. Chystala se svatba. A král jim stavěl nový, krásný zámek z černých kamenů, jak si princezna přála, protože se černý zámek krásně hodil k její zlaté hlavě. Princ seděl nyní celé dny u princezniných nožek. Nemluvil a jen se díval. A když mluvil, tu jen o kráse kadeří a o tom, jak jimi princezna v celém jeho životě slunce rozsvítila. Forzítie byla v nebi, jen si však často myslela, že by ji jistě princ neměl rád, kdyby svých zlatých vlasů pozbyla. Naštěstí vlasy nerostly a neubývaly. Byly stejně zářivé a stejně krásné, jako když je za ní, za tříletou holčičkou, páže nosilo. Až jednoho dne se něco přihodilo. Komorná ráno v rozkvetlém sadě česá princeznu Forzítii. Královna dohlíží na zlatý hřeben. Keře voní a ptáci zpívají. Princezna se dívá do zrcadla a princ sedí u jejich nožek a zastěňuje si rukou oči, jako by hleděl do slunce. V tom se princezna zadívala do zrcadla a zbledla na úběl. Nastojte! Nad levým spánkem se bělaly v zlaté záplavě tři úplně šedivé vlasy. Princezně se zastavila krev v žilách, ale ani nepípla, protože se bála, že by princ, kterého milovala, na ní zanevřel. Ale když myslela, že se nikdo nedívá, škup, vlasy vytrhla a hodila na zem. Ale díval se někdo, a to královna. A ta hned stropila křik a nářek a řekla princi a princezně, jaký osud předpověděli sudičky Forzity jiným vlasům. Tu zbledla princezna ještě víc. Zbledl i princ.
a hned se schýbali k zemi, aby tři šedivé vlasy zdvihly. V tom však sletěl ze stromu šedivý ptáček. Sletěl až princezně k nožkám, vzal do zobáčku tři šedé vytržené vlasy a frr, už byl v křoví. Královna byla neštěstím tak zničena, že se nemohla ani hnout. Ale princ vyskočil, vyskočila princezna a utíkali za ptáčkem. Ptáček letěl křovím i nebem, princ se chtěl už několikrát vrátit, ale princezna naříkala, že musí všechny vlasy mít, jinak že ji potká trojí velké neštěstí. Tak utíkali lesem a houštím a jak se křovým za šedým ptákem prodírali, nepozorovala princezna, že pro tři ztracené vlasy se jí trhá zlatá záplava a plno zářivých vlasů zůstávalo viset na stromech a trní. Tak utíkali mnoho hodin, ptáček pořád před nimi. A princezna už padala únavou a princ zase žalostí nad princeznou a všude samé vrchy a kamení. Jen zatřpitilili se cestou potůček s veselou vodou, napili se oba, osvěžili unavené údy a utíkali dál. Konečně se za černým lesem otevřela širá pláň, bílá a pustá jako poušť. A tam nebylo ani stromečku, ani kamene, jen bílo. Bílo jemného písku. Ale když přišli oba blíž, viděli, že to není písek, že jsou to samé bílé a šedivé vlasy, které vytrhávaly malicherné ženy a ještě malichernější mužové, a nad tím kroužilo několik šedivých ptáčků, takových jako ten z královské zahrady. Odlétali do světa a vraceli se s plnými zobáčky zavržených vlasů. A skládali je tady v ohromná pole a kopce. V tom letěl nad oběma snoubenci ptáček s prázdným zobáčkem. Princezna ho poznala a viděla, že už její vlasy složil také někam do ohromné spousty bílých vyvrženců. Klekli si tedy oba na kolena a přebírali bílá vlákna, hledajíce mezi nimi princezniny vlasy. Hledali a hledali, až je těla bolela od nezvyklého schýbání. Když přišla noc, ustlali si na bílé hromadě vlasů a ráno hledali dál. A každý den přilétali šediví ptáčci a tiše, bez hlesu a beze zpěvu nosili lidské stárnutí na bílý ostrov. Princ s princeznou hledali od rána do noci, od svítání do západu, nepromluvili ani a neodpočívali. Až jednoho dne se podívala princezna na prince a viděla, že už není černý, ale šedivý, jako ta pláň. A princ se podíval na princeznu a přestal hledat šedivé vlasy, protože na bělovlasé princezně poznal, že už jí dvakrát minulo těch 30 let. Tak stáli oba, staří a šediví, a v jejich smutných duších všechno umřelo, jako na tom bílém starém ostrově. Neřekli nic, ale věděli oba, že už nepotřebují hledat, aby zabránili neštěstí, protože celá polovina vlasů staré princezny byla pryč a druhá polovina byla bílá jako mléko. Věděli, že prožili spolu celý život a ani všechny ztracené vlasy princezniny by nevyslovili, jak byl nešťastný.

0: chřipky.
1: Významnému zoologovi ukazují v místní zoologické zahradě klec, v níž se vedle vlka prochází ovečka.
2: To je zajímavé. Jak se vám tohle povedlo?
1: Podivuje se vědec.
2: To je absolutní světová rarita.
0: Celkem jednoduše. Třikrát denně měníme ovečku.
3: Každý večer se táta Richard a máma Kidživu sejdou u Mojina Perišku. Nejdřív se přijde pomazlit máma. Má ráda, když jí Moja drbe za ušima. Za odměnu si ji vyzvedne na nohy a nadhazuje do výšky. Moja přitom vždycky výská blahem. Když se dost vyřádí, schoulí se mámě do náručí a to je takové tajné znamení pro tátu. Richard někdy dělá, že to tajné znamení vůbec nevidí. Dneska se ale přišoural blíž a nárnul si pod sebe slámu, aby se mu pohodlně sedělo. Budeš mi vyprávět něco veselého? Žebronila Moja. Ale táta Richard řekl. Tentokrát nic veselého, nýbrž poučného. Už jsi, Mojo, dost velká, abych ti pověděl o kouzelné díře. U všech bílých goril tak velká přeci ještě není, vykřikla Kidživu polekaně. Ale jo, mamko, trvá na svém Richard. Uteklo to jako voda a právě teď je ten správný čas. Kidživu se přesto polekaně podívala z Moji na Richarda a z Richarda zpátky na Moju. Nakonec ale vzdychla. Tak dobře, pověsí to. A po tváří jí stekla maličká slzička, protože najednou viděla, že je Moja už opravdu velká holka. Tak tedy, začal táta Richard. Budu ti vyprávět o kouzelné díře. Moja se zachumlala do slámy, ale pak znovu vystrčila hlavu. A bude to dlouhá pohádka. Nebude ani dlouhá, ani krátká, zahučel Richard. Bude tak akorát a už nevyrušuj. Moja si spokojeně mlaskla. Zavřela oči a nastavila své malé gorlí ouško, aby jí tam pohádka vklouzla sama. Tak tedy, začal táta Richard znovu od začátku. Kde si na oněch místech, kde přesně ví už jen hrstka nejstarších goril, je ukrytá kouzelná díra. Každé gorilí mládě ji jednou musí navštívit. A je to ta nejdůležitější chvíle v celém gorilím životě. Skrze kouzelnou díru se totiž dá přivolat velký gorilák, který může splnit malé gorily jakékoliv přání, pokud si to zaslouží. A jak si to může zasloužit? Zeptala se Moja. Nesmí nikdy provést žádnou rošťárnu, ze které by byl někdo nešťastný, ale hlavně, a to je ze všeho nejdůležitější, nesmí nikdy nikomu ublížit. Jednou se pokusila malá gorila jménem Sába velkého goriláka obelstit. Kouzelná díra se otevřela, ona jí pošeptala svoje přání, ale v tom se kouzelná díra začala otevírat víc a víc, Sábě se propadla půda pod nohama a ona do té díry spadla. To se velký gorilák rozlobil, protože věděl, jak moc Sába ublížila svému malému bratříčkovi. Byla to strašná událost. Sába tolik žárlila na nové miminko, které se její mamince narodilo, že se k němu v nestřežené chvíli přikradla a ukousla mu tři prsty. Proto velký gorilák přikázal kouzelné díře, aby Sábu spolkla, a jak přikázal, tak kouzelná díra vykonala. A co se s tou žárlivou holčičkou potom stalo, špitla Moja? To nikdo neví. Někteří tvrdí, že bloudí v kouzelné díře dodnes. Jiní zase říkají, že jí velký gorilák odpustil, protože slíbala, že už bude hodná. A udělal z ní gorilí vílu. Moja vykulila oči. Ony jsou nějaké gorilí víly? Já jsem žádnou nikdy nepotkal, ale kdo ví? Pokrčil táta Richard rameny a než se ho Moja stačila ještě na něco zeptat, usnul.

0: Bigi cvičení a jdeme na to!
1: Co, jsi smutný, Bigi?
2: Oj, Hanko.
1: No?
2: Hanko.
1: Co?
2: Já jsem se tě chtěl na něco zeptat.
1: Tak směle do toho.
2: Hanko, co mám dělat, když jdu za medvědem Hugem a medvěd sedí a čte knížku a já mu řeknu, medvěde, Hugo, hraj si se mnou. A medvěd mi říká, no ale já nevím na co.
3: Jo, tak to já ti poradím. Dvě věci. Buď můžeme pro medvěda Huga vymyslet nějakou soutěž, anebo budeš muset jít za Vojtou, protože ten jako sportovec tě určitě veštěch
2: nechá. Hanko, když Vojtovi řekneš slovo soutěž,
3: tak
2: Vojta bude dělat úplně všechno.
3: Já vím, takže pojďme zpátky k medvědovi, protože o toho nám jde, aby nebyl tlustý, aby byl pohyblivý. Tak co si myslíš, že by ti medvěd řekl na to, kdyby dneska jsem tě já naučila skákat s nožmo a po jedné noze z místa a ten z vás, kdo skočí nejdál, tak vyhraje.
2: Jo, takže já bych řekl tohle, Hugo, budeme skákat s nožmo z místa soutěž a Hugo vytáhne encyklopedii a bude hledat, co to je s nožmo.
3: Tak jo, tak já ti to všechno vysvětlím. Nejdříve potřebujeme, jestli by vůbec se dal medvěd přemluvit ke sportování.
2: Dá,
3: tak jo.
2: Takže dobrý plán.
3: Takže, ahoj Hugo.
2: Ahoj, Hugo.
3: Já jsem dneska přišel s nápadem, že budeme skákat. Co říkáš?
2: Budeme dneska skákat, co říkáš?
3: No, a co, kdyby jsme si zasoutěžili? Prostě, kdo z nás skočí dál?
2: No, a jaká bude výhra?
3: Jaká bude výhra? To Hanka teprve vymyslí.
2: Dobře, výhru ti Hanka teprve vymyslí.
3: No, tomu neříkej.
2: Jo, ne.
3: Tomu neříkej. Jaká bude výhra? To se uvidí, až časem teď musíme natrénovat samozřejmě ten typ toho skoku, aby jsme pak věděli, kdo z nás vyhraje a kdo z nás se prostě na tu výhru bude těšit.
2: Dobře.
3: Takže budeme skákat s nohama u sebe. Jo, péruj v kolenou, používej ruce dozadu, dopředu a ještě řeknu teď, tak skočíš ze startovací čáry co nejdál oběma nohama dopředu. Ještě ti doporučím, aby si ty nohy dal lehce před svoje tělo, je to velmi těžké a dopadnul tam napřed na paty a teprve potom na špičky a pozor, nesmíš kecnout zadečkem na zem, protože to by ti délku toho skoku zkrátilo.
2: Zkrátím o ten zadeček, to znamená, že já si nejdřív musím nakreslit startovní čáru.
3: Tak, takže udělejte si čáru křídou na zemi, nebo tam položte švihadlo, nebo si tam dejte vařečku.
2: Kraj koberce.
3: Jdeme, špičky máme na okraj koberce na startovací čáře. Pérujeme v koleno. Pozor, odraz, teď letím.
2: Bum. Stojím.
3: No, tak teď jsem tě pěkně trošinku předběhla, ale přeskočila, ale to vůbec nevadí. Protože
2: gymnastka na tebe já nemám.
3: Ne, já jsem hlavně trenérka, takže já ti musím jako správný trenér říct, že si ty nohy nechal za sebou. To prostě pak tě přeskočí úplně každý, i možná ten medvěd. Takže my jsme si v začátku říkali, že ty nohy při tom výskoku musím dávat dopředu.
2: Jo, když letím v tom vzduchu.
3: Jo. A pak přeskočíš i Vojtu Kocoura.
2: Dobře. Tak, schválně.
3: Jdeme, startovací čára, špičky na ní, pérujeme.
2: A nohy dobře, hop,
3: a super, podívej se.
2: Já jsem skočil dál.
3: Jseš o půl metru dál. Výborně.
2: To je o hodně.
3: Tak ještě jednou, do třetice. Kolik mají atleti pokusů? To ti klidně řeknu.
2: Atleti, kolik mají
3: pokusů, když skáčí do dálky?
2: No, nevím, kolik jim kdo dá? Tři.
3: Takže teď máš poslední možný pokus.
2: Takže myslíš, že až budeme s Hugem trénovat, abychom porazili Kocoura Vojtu, tak taky tři?
3: Taky tři.
2: A když budeme trénovat, tak můžeme víc.
3: No, ale vy si uděláte takovou soutěž, že ty tři vás vždycky budou motivovat k tomu nejlepšímu výkonu. Připravíme se, pozor, odraz.
2: No, jenom předu.
3: Letím. Teď. Vidíš to? Takže to je jeden typ soutěže, kterou můžeš motivovat našeho
2: Huga, aby Huga.
3: A nebo můžete skákat po jedné noze. A to možná bude, no neříkám, že jednodušší. Pojď, takže stoupni si na pravou nohu. Odraz se ze startovací čáři, kde máš umístěnou špičku.
2: Po jedné noze, jak daleko skočím?
3: Jenom jeden pokus máš. Připrav se. Pozor, skoč, teď, hop! No, bylo to takový pomalý. No, chtělo by to asi se odrazit.
2: Větší švih.
3: Takže, dej nohu nahoru. Stojno, pokrč koleno. Musíš zpevnit všechny svoje páteře. 3, 2, 1, skoč, hop! A to už bylo lepší.
2: A chce to pořád mít kolínko povolené, viď?
3: Nesmíš stát právě na té stojné noze, která má dopnuté koleno. Pořád musí být pokrčené.
2: Zkusil druhou nohu.
3: Tak zkus, protože každý máme jinak nohu posílenou. Tak, Tak Piggy. Myslíš si, že tohle by ti stačilo? Já totiž dneska strašně pospíchám, já se hrozně omlouvám.
2: Já teď
3: ale
2: zajdu k Hugovi, Hanko.
3: Přesně
2: ty
3: tak.
2: Ty běž trénovat děti.
3: Ano.
2: Já zajdu k Hugovi.
3: Ano.
2: A budu trénovat
3: přesně
2: Huga.
3: Tak.
2: A pak si dáme soutěž.
3: A já vám upeču něco dobrého. A to bude právě ta výhra. Co říkáš třeba na jablečný koláč?
2: To si dá Hugo líbit.
3: Ne, on si třeba dá líbit i Piggy, protože ho bude chtít přeskočit.
2: Tak Piggy si dá vždycky líbit jablečný koláč.
3: Tak jo, utíkej za medvědem a já se s tebou loučím. Ahoj.
2: Ahoj, děkujeme.
4: Čarodějnický rok se pomalu chýlil ke konci a víc se blížila Filipo-Jakubská noc. Malá čarodějnice si v těchto dnech opakovala svědomitě všecko, čemu se naučila. 3 dny před Filipo-Jakubskou nocí přiletěla teta Bimbula. Vystoupila z černého mraku a řekla: přicházím z pověření vrchní čarodějnice. Zvu tě před čarodějnickou radu. Pozítří o půlnoci se máš dostavit na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Jestli jsi to ale rozmyslela.
5: Co bych si rozmýšlela?
4: Vykřikla malá čarodějnice. No, tak tedy naschledanou pozítří. Havran Abraxas by byl nejraději letěl s malou čarodějnicí, ale neměl na čarodějnické radě co pohledávat.
5: Nedej se zakřiknout, volal za ní na rozloučenou. Stala se z tebe dobrá čarodějnice a to je hlavní věc.
4: Úderem 12. dorazila malá čarodějnice na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Čarodějnická rada už byla pohromadě. Tak začněme, zvolala vrchní čarodějnice. A prozkoumejme, čemu se malá čarodějnice naučila. A začali jí pořadě dávat úkoly. Dělat vítr, hrom, odčarovat červený kámen z pastviny, přivolat kroupy a déšť. Malá čarodějnice nepřišla ani jednou do rozpaků. Ani když teta Bimbula od ní žádala. Vyčaruj, co stojí na straně 324 v kouzelnické knize. Malá čarodějnice si hned věděla rady. Prosím, řekla klidně a vykouzlila bouřku s kulovým bleskem. Stačí, zvolala vrchní čarodějnice. Dokázala s nám, že umíš čarovat. Dovoluji ti proto napříště tančit s námi o Filipo-Jakubské noci, třeba že jsi ještě notně mladá. Ale teď se ozvala znovu teta Bimbula. Mohu prosím dokázat, že je přesto špatná čarodějnice. A z kapsy u zástěry vyhrabala notes. Celý rok jsem jí tajně pozorovala. Zapisovala jsem, co tropila.
5: Ale jen to klidně přečti, vykřikla malá čarodějnice. Jestli to nejsou samé lži, nemám se čeho bát.
4: To se ukáže, řekla teta Bimbula. Potom předčítala čarodějnické radě, jak pomohla ženám, které sbírali dříví, jak vyléčila lesníka, jak pomohla kouzli chudé květinářce, jak v zimě zahřála kaštanáře a taky o tom Sněhulákovi a o zlodějích vajec. Je to pravda? Ptala se vrchní čarodějnice.
5: Ovšem, volala malá čarodějnice, je to pravda.
4: A byla na to pyšná. Vylekala se proto, když vrchní čarodějnice najednou pohoršeně vykřikla.
5: A tuhletu jsme málem pustili na skalnatou horu. Fuj, taková špatná čarodějnice. Jak to?
4: Dotčeně se zeptala malá čarodějnice.
5: Vždyť jsem vyčarovala vždycky jen samé dobro.
4: No, právě proto, hubovala vrchní čarodějnice. Jen čarodějnice, které vždy a všude působí zlo, jsou dobré čarodějnice. Ty jsi ale špatná.
5: špatná čarodějnice, protože ustavičně děláš dobro. A kromě toho, přisolila si teta Bimbula, čarovala v pátek. Sice za zavřenými okenicemi, ale já koukala komínem. Cože? Vykřikla vrchní čarodějnice. Ještě tohle? Pavoučími prsty chytla malou čarodějnici za vlasy a vykrákala jí. Posměšně jí pak přikázala. Za trest budeš na skalnaté hoře sbírat dříví na kouzelnou hranici. Ty sama jediná. A potom tě někde přivážeme ke stromu a celou noc budeš stát a dívat se, jak my tancujeme.
0: Digi kalendář! Dnes je 2. října a svátek má...
6: Olivie.
0: Tohle jméno vzniklo opravdu podle slova...
6: Oliva. Co vlastně oliva je?
0: Oliva je takový strom? Ty jsi nikdy nejedl olivy.
6: Asi ne.
0: Jsou to takové zelené, malinké, tvarově to vypadá jako švestičky a je to moc dobré. Ono mu taky bývají černé olivy.
6: Je, a dělá se z nich vlastně olej.
0: Ano. A ten olej už se dělá z oliv od pradávna. Takže se často pěstovaly ty stromy, které se jmenovaly olivovníky. Vidíš, jak to není vůbec špatné, že chodím k Justýně. Vidíš to, co já všechno vím?
6: Ty seš tak šikovnej.
0: Jméno Olivie se možná dávalo těm dívkám, které ty olivy pěstovaly.
6: Olivy byly kdysi považovány za plody určené pro bohy.
0: A najednou olivy znáš.
6: No jo, no, když jsem si to tady přečet.
0: Oliví je u nás jen něco kolem stovky.
6: Je, stovka oliví, to je strašně moc.
0: Třeba nás zrovna nějaká poslouchá.
6: Takže jí přejeme všechno nejlepší.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Za panování vznešeného a moudrého kalifa Vatika Bilaha, vnuka to kalifa z nejslavnějších a z nejmoudřejších Haruna al-Rašida, zalíbilo se Allahovi seslat na Damašek černou zhoubu. Začínala nevinně. Postižení si stýskali, že se jim točí hlava a že mají nejistý krok. Druhý den už jimi lomcovala zimnice, nohy už je neunesly a pak to šlo rychle. Do rána zčernali a byl s nimi konec. V Damašku nebyl rodiny, kde by pro někoho nenaříkali. A nejvíce byl zasažen mečíř Behemrila. Ze 13 synů 10 mu zemřelo během jediného měsíce. Kde donedávna hlaholil smích a mladé hlasy, zavládlo mrtvé ticho. A jen z dílny doléhaly rány kladiv do ocelových čepilí, jak je tam mlčky vykovávali zbylí tři bratři. A byli to podivní bratři. Hrbáči to byli. Všichni tři. Hrbáči. Na levé oko slepí a kulhali na pravou nohu. K tomu ke všemu byli k nerozeznání jeden od druhého jako cechín od cechínu. Nejstarší z nich byl Inat, nejmladší Babekan. Prostřední se jmenoval Siahuk. A zruční mečíři to byli. Kovali dýky a meče, uměli kalit ocel po damašském způsobu a pracovali od rána do večera, aby nebyl čas myslet na neštěstí, které je potkalo. Děti se jim posmívali. Vymýšleli na ně potupné přezdívky, plivali po nich, posuňkovali a pokřikovali, protože děti bývají někdy velmi kruté. Neboť z čeho by rostli zlí lidé, ne-li ze zlých dětí? Hrbáči si toho nevšímali, zdálo se, že to ani nevnímají. A přece, kluk Murat, jedináček bohatého kupce, zlobou duše a sprostáctvím jazyka, vynikal nad všechnu chátru Damašku. Dosud mu prošla každá lumpárna a neřest. Táta měl dlouhé prsty a vždycky všecko ututlal, po dobrém nebo po zlém. Dnes Murat zlobou zrovna soptil, stál v otevřených dveřích dusné dílny a vykřikoval neslýchané urážky, až, jak básníci rádi říkají, číše hněvu Babekanova se naplnila. Koval zrovna krásnou damascenskou čepel. Náhle se prudce obrátil a vrazil ji spratkovi Muradovi do břicha. Přiboukl dveře a s bratry se v tmavé a parné dílně zabarikádovali. Bylo to celkem zbytečné, protože Kádí přišel s 8 ozbrojenými pochopy a když bratři nechtěli otevřít, dal rozkaz dveře vyrazit. Bratři stáli jako pokroucené sochy u doutnající výhně. Kádí si prohlížel jednoho po druhém. Tak, který z vás to byl? Hrbáči mlčí. Honem! Máte tu vedro k zalknutí. Který z vás? A spod turbanu mu začal crčet pot. Zavolali očité svědky. Propích, ale jako kerej, no to je, no jeden z nich to musel být, ale holenku, jestli tenhle ten nebo tamhle ten. Kádí ze svědků víc nevysoukal. Kádí ho zavolal kalif. Co to mám za sudího, když je neví rady? Každému z nich po storanách na bosách chodidla, však oni se rozespívají. Dali jim pro jistotu po 120 ranách baštonády, ale bratři se nerozespívali. Tak kalif rozkázal, aby je vyhnali z Damašku na věky věků. Dokymásili se až k malinké studánce, napili se a usedli kolem. Chladili si rozbité nohy. Babekan se dívá do hladiny studánky jako do zrcadla a povídá: vidíte, co vidím já? No a co vidíš? Vidím

pomocník u něj nevydržel, každého nakonec stloukl a vyhnal. Kromě toho to byl pijan. Když se nepral, tak pil. Obchod upadal a žena byla nešťastná. Babekan se u něj scháněl po práci a na hout ho přijal. Na šeridu hrbáče nebude muset žárlit, řekl si. A když pak viděl, co všecko Babekan umí, dal si i poradit. Z nožíře se stal mečířem, prodával kalené dýky i meče do tenka vykované a obchod šel, jako když praští. A na hout pil, jak nezavřený. Pil, až byl tak prosáklý kořálkou, že jednou, když se pokoušel rozfoukat oheň, jeho dech se vzňal a na hout schořel celé dílně před očima. 2 dny se mu ještě kouřilo z uší, takže museli odložit pohřeb. A potom Babekan se oženil s Nahoudovou vdovou. A vdova mu svěřila, co před neboštíkem pijanem tajila, že totiž ví, jak se z kvašených datlí destiluje kořálka. No zbraně a kořálka, to víme všichni, jsou nejvýnosnější obchod na světě. Není tedy divu, že Babekan se brzo stal jedním z nejbohatších Bagdaďanů. Jelikož chudí příbuzní mají od jak živa na bohaté příbuzné, tedy, jak se řekne, nos, teď říkáme radar, bratr Siahuk a bratr Inat se to dozvěděli a div do sebe nevrazili v Bagdadu zrovna před Babekanovou kovárnou a kořalnou. No, měli dost rozumu, aby přišli nenápadně, až zašera. Babekana to netěšilo, naopak. Velice se rozčílil. Co pak jsme si neřekli, že se už nikdy nesejdeme? Co pak nám nestačí, co nás postihlo v Damašku? On vyplatil každému z nich 50 zlatých cechínů a ještě toho večera je vyvedl nejkratší cestou z Bagdadu. Siahuk a Inat došli kousek za Bagdad. No a než se uložili ke spánku, měli zajímavý rozhovor. 50 zlaťáků je hodně peněz, uvažovali. Ale na to bohatství, kterým Allah Babekana zahrnul, to ani tak moc peněz není. Není moc, říkáš, já říkám, že to je málo. No já říkám, že skoro nic. Almužna je to, urážka. Víte, pocit vděčnosti člověka většinou ponižuje. No tak ti, kteří nechtějí být ponížení, se stávají nevděčníky. A tím se jim velice pak uleví. Nejradši bych mu hodil pod nohy to všechno, pravil Inat. Siahuk dobře věděl, že by to Inat za nic neudělal a přece se přidal. Já taky, pacholech jedna lakomá. Vrátíme se a neodejdeme, dokud nepřidá. Však on rád přidá. A pěkně se jim usínalo. Druhého dne popolední stali před Babekanovým obchodem, špacírovali sem a tam a těšili se, až Babekan vylítne jako cvrček z pelíšku, vtáhne je do domu a rád zvýší výpalné. Jenže Babekan nevylítl, protože odcestoval. Měl se vrátit až za 12 dní. To jim sdělila jeho žena, když je byla v Lídně pozvala do domu. Pohostila je, zrovna dojedli bohatou večeři a chystali se zapálit nargile, když někdo začal bušit na dveře jako blázen a křičet jako 2 blázni. Otevřete, otevřete, otevřete! Babekan se vrátil. Zabije nás všecky, když nás tu najde. Do sklepa, rychle, rychle do sklepa. Zahnala bratry do sklepa a tam je ukryla za sudy datlové kořalky. Honem zahladila stopy po pohoštění a otevřela dveře zuřivému Babekanovi. Prohledal celý dům i do sklepa nakoukl, ale za sudy nebylo vidět a bratři ani nepípali. Pak si kecl na nejlepší polštář a zachroptil. Máš štěstí, že jsi tu neměla chlapa. Zmeškal jsem karavanu. S tím si nepočítala. Co? Jeho žena znala ta jeho zmeškání. S oblibou se náhle vracel. Ze žárlivosti. Nebo

0: nahout také žárlil, ale nelíčil na ní pasti. Žárlil z lásky, srdcem. Babekan žárlil z rozumu. V hloubi duše si říkal, že ženská s tak ošklivým, kulhavým, jednookým hrbáčem za muže, že by nebyla opravdická ženská, kdyby nezatoužila po pěkném chlapíkovi. Ale jeho žena snad nebyla opravdická ženská, nebo byla opravdická až moc, protože ho celou noc prakticky přesvědčovala, jak netouží po nikom jiném než po něm. No a tím se stalo, že Babekan skoro celý příští den spal a povaloval se a teprve k večeru se oblékl a odešel ke svému příteli na večeři, klidný a celkem dobré náladě. Sotva vytáhl paty, žena letěla do sklepa pro bratry. Leželi na zemi vedle sebe jako dvě poražená dobytčata. Studení a bez dechu. Lomcovala jedním a pak druhým. Pokoušela se chudák i o umělé dýchání a přitom zoufale přemýšlela, co bude dál, co bude dál. Vzpomněla si na Halefa Hasana, nejsilnějšího a také nejhloupějšího nosiče v Bagdadu. Vyvlekla ze sklepa jednoho z bratrů do chodby a pak běžela pro Hasana. Namluvila mu, že jakýsi hrbáček přišel žebrat a trefil ho šlak. Dej ho do pytle a hoď ho do Tigridu. Dáš 4 zlatý setiny? Dám ti 2. Až to provedeš, dostaneš 2. Silák strčil hrbáče do pytla a šel k řece. Zatím žena přinesla ze sklepa 2. A když se Silák vrátil pro doplatek, spustila na něj: jakej ty seš nešika, koukni, teď on se vrátil, byl tu dřív než ty, špatně jsi to vykonal.
1: A to udělal, dobře, paní, ale a je to nějaký syčák mazaná, a ho mrsknu daleko od břehu.
0: Tentokrát už bluňklo dál od břehu a Hasan se dobře koukal, jak se pytel potápí. Až teprve, když už nic neviděl, vracel se pro 2 cechíny. Ujde pár kroků po nábřeží a vidí, jak hrbáč, kterého zrovna hodil do vody, si vykračuje a ještě si tiše prospěvuje, pacholek. Trošku se motá, to je pravda. Ale kdo by se nemotal po 2 studených lázních v Tigridu?
1: Jeden uličníku, neutopitelná, zařval Hasan
0: a popad vyjeveného Babekana, který se podroušil na večeři u svého přítele a teď se potácel domů. Popad ho, nadhodil, chytil za nohy, nad hlavou roztočil a vší silou jim mrštil do řeky.
1: Ten už se k vám nevrátí,
0: smál se Hasan, když to vyprávěl Babekanově ženě. Vrahu, vrahu, pištěla Babekanová, to byl můj muž.
1: Co si to všechno nemyslíš, bábo? Abys mě nemusela zaplatit dlužny 2 cechiny,
0: zlobil se Hasan.
1: Kádí ho zavolám, roztvrtit tě dám, vrahu mýho muže. Neplatil ještě, kešemu vyhrožovat to mám rád. Tak pojď, záplaveš si taky, ropucho.
0: Popatí za vlasy a vláčeli k řece. Lamentovala, křičela, svolávala lidi na pomoc, ale marně. Lidi spali. No a kdo nespal a slyšel volání, tak dělal jako, že spí a že neslyší. Ještě by mohl mít oplétání s úřadem, kdo si co uvaří, ať si to sní. Tehdejší malý člověk a dnešní malý člověk jsou na fous stejně malí človíčkové, víte, a opatrní. Když už byli kousek od nábřeží, ze tmy se ozval hlas, který pravil: pustu ženu! Řekl to vysoký snědý muž s tak konečnou platností, že Hasan povolil pěst, ruka se otevřela a Babekanová se mu vytrhla. Utíkala oněmělá hrůzou domů, zamkla na 11 západů a omdlela. Vysoký muž poručil Hasanovi, aby šel za ním. Zavedl ho k rybářům, od kterých koupil, co chytnou prvním raním zátahem sítí. Muž poručil Hasanovi, aby si na každé rameno dal po 1 pytli úlovku. A ten 3. už jste připravili? Ptal se rybářů. Zde v pytli. A pomohli mu s ním na rameno. Muž s Hasanem prošli Bagdadem až došli do krásné zahrady, kde dlouhá alej cipřišů je zavedla do malého letohrádku. Složili pytle na koberec. Vysoký snědý muž tasil dýku a ráz na ráz pytle rozpáral. Vykutalili se tři hrbáči z Damašku. Hasan vykulil oči a pak zařval: Pusťte mě šavli, efendi! Já jim useknu hlavy, jinak se budou množit do nekonečna. Velice se rozčilil silák a hlupák Hasan. Byl neodbitný, takže vysoký snědý muž uznal za vhodné zatleskat. Jen tak učinil a rozhrnula se opona a vešel nubiec, otrok, ne tak mohutný jako Hasan. Za to facka, kterou Hasanovi přilepil, ta byla mohutná. Hasan po ní na chvilku usnul. Když přišel k sobě, vyprávěl o tom, co ho potkalo, a snědý pán se pěkně bavil. Tak zavolali lékaře. Ti dva jsou úplně namol. Tenhle ten ne tak docela. Dýchají, sice slabě, ale přežijí to. Dostanu 50 zlatých cechínů. Snědý pán se usmál, nubíjec pokročil k lékaři. Lékař uznal, že se přeřekl a vzal 5 cechínů. Vysoký snědý muž byl vznešený a moudrý kalif Vatik Bilach, vnuk Haruna al-Rašida. Chodil mezi lidi, aby zažil život tak, jak jej lidé žijí. Tentokrát se zajel až do Bagdadu. Chtěl se přesvědčit, jaké mají úlovky rybáři a zdali cena ryb odpovídá námaze spojené s jejich lovením. Co rybáři chytili, už víme. Zatímco hrbáči vyspávali, kalif jim dal ušít krásné obleky do detailu přesně stejně. Když se probudili, kázal je vykoupat, bradýřem stejně přistřihnout, obléknout a předvést. Stáli proti němu v řadě. Kalif si pomyslili, že kdo vidí jen jednoho, už vlastně nemusí vidět druhé dva. Kdo vidí druhé dva, nemusí už vidět třetího, nebo také kdo jednoho potkal třikrát, může si myslit, že potkal všechny tři po sobě, nebo prvního dvakrát a třetího jednou, nebo třetího dvakrát. A honem vstal a odešel vedle, aby se jim nemusel chechtat do očí. Kázal přivést Babekanovu ženu. Ukázali vyšňořené bratry a pravil: Vyber z nich svého muže. Koukala z jednoho na druhého. Brada se jí roztřásla. A kalif zase musel vedle a tam se chechtal, až se válel po koberci. Když se vrátil, stáli ti čtyři lidé proti sobě a mlčeli. Tak to zkusíme jinak, povídá kalif. Babekane, obejmi svou ženu. Babekan chce poslechnout, ale jeho bratři ze zlosti a z pomsty činí to, co činí on. Všichni tři objímají Babekanovou, ta skoučí studem i zlosti, hrbáči můžou umačkat, kalif zapomíná na dobré vychování a chektá se, řve smíchy, pláče smíchem, bránice se svírá v křeši smíchu, podechu lapa a zase se chechtá, padá na záda, nohy kreby a řve, chraptí, škytá, tak dost, dost, povídám už dost. A musel zatleskat. Přišel nubiec, bábu vytrh z klubka a postavil za kalifa. Ticho a klid. Kalif si utírá uslzené oči, trochu heká, trochu se stydí, že podlehl směšnosti tak, jak se na kalifa nepatří. Tak. Tak. Odechl si. A obrátil se k nubíci, vezmi z nich toho, který je Babekan, a vysázíš mu 1000 ran baštonády. Siahuk a Inat odskočili každý do jiného kouta. Babekan sám jako kůl v plotě stojí a pomaloučku se sveze na kolena a spíná ruce. Proč? Co jsem učinil? Své bratry si z města vypudil. Zapřel společnou krev. Ne společnou krev, pane. Společnou šrednost. Společné neštěstí. Vše, co jest, jest z vůle Allaha. Má vás tak, jak vás chtěl mít. Nechtěl, pane. Nechtěl. Allah jen žertoval. Napadlo ho jednou stvořit něco, co by mu na tváři vyloudilo smích, co by mu zahnalo starosti. Allahovi je všecko známo, i to, že smích lidem prospívá. Ale když nás postavil vedle sebe, tak poznal, že smích, který budíme svou šhrdnou bohostí, že ten smích lidem neprospívá, neboť hloupí a zlí se nasmějí nejvíc. Hodní a slušní si však někdy neumí pomoct a smějí se také, ale pak se v hloubi duše stydí a jsou smutní. Vězte, pane, byl to boží žert, který Allah trochu přehnal a zapomněl napravit. A nebo snad nechtěl, neboť, pane, čím větší moc, tím menší povinnost nápravy. Allah mě netrestej. Mluvíš směle, mečíři, ale nemluvíš hloupě, pravil kalif. Pokusíme se to rozřešit sami, pod vedením Allaha samozřejmě. Ožením tvé bratry dobře a bohatě, ty je vezmeš za své společníky. Až budete nejbohatší a nejlepší zbrojíři mé říše, lidi zapomenou, že jste bývali nejšerednější ze všech chudáků. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Patrně jiný žert Allahův. Kalif dal rozhlásit, že dívky, které si vezmou bratry za muže, dostanou po 20 000 zlatých cechínů věna. Doufal, že se nějaká zvadlá chudinka přihlásí. Přihlásilo se jich 11 111 a pak ještě jedna. A nebyly zvadlé. Byly mladé a krásné. A byly přístupné. Přístupné každému možnému, ba i nemožnému vyzkoušení. S radostí ochotné. Bratři zkoušeli, vybírali, zvyšovali požadavky. Kalif se dlouho bavil a smál. A pak už jen vrtěl hlavou v údivu. Až konečně nařídil svatby do 2 dnů a bylo to. 3 bratři se stali společníky, dali hlavy dohromady, postavili fabriky, dodávali zbraně armádě a lidu kořálku a byli vážení a ctění. Lidi se jim neposmívali, netupili je, neponižovali. Naopak. Záviděli jim.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku.
3: Už je podzim, hnědá hlína lepí se nám na paty.
4: A z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty.
3: Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátinka.
4: Ať si může modrou sukni ušít také maminka.
5: A teď ještě jednou.
3: Už je podzim, hnědá hlína lepí se nám na paty.
4: A z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty.
3: Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátinka.
4: Ať si může modrou sukni ušít také maminka.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: volat doctora.
1: Urvinku,
2: no?
1: Nasedneme si tady na tu lavičku.
0: Proč?
1: No, je tu krásně. Koukni na to barevné listí. Co?
2: No, je barevné. A co to budeme dělat?
1: A tak nejspíš si budeme hrát nějakou hru, ne?
2: Doufám, že ne na tatínka a na maminku.
1: S tebou? To ani nápad.
2: No počkej, jak to myslíš?
1: Jako bych to neznala. Vždycky řekneš, mámo, jdi nakoupit a já si zatím zdřímnu. A usneš. Na takovouhle hru nejsem vůbec zvědavá.
2: To je nuda. Tak co budeme dělat?
1: No, tak víš co? Budeme si hrát na měsíce.
2: Jak se to hraje?
1: No jednoduše, já řeknu nějaký měsíc a ty si musíš vymyslet, jak to jeho jméno vzniklo. No, a když to uhodneš, tak zase hádám já. Platí?
2: Platí.
1: Tak začínám.
2: Jo.
1: Listopad.
2: Je, to nic není. Listopad. Padá listí.
1: No, uhodl.
2: Já vím.
1: Teď hádám já.
2: Prosinec.
1: Já vím. Děti prosí o dárky. No, já dávám hádanku. Leden.
2: Že by voda mrzne na led?
1: Na led, ano, na správně. Led. No,
2: Takže máni, květen.
1: Jasná věc, všechno kvete, no.
2: A když to je všechno moc lehké, to uhodneš červen, všechno se červená.
1: No.
2: Počkej, a co říjen, no? Co se děje v říjnu?
1: No, co by se dělo? To co teď? Sedíme si tu na lavičce, co?
2: No, a co?
1: Jo, sedíme. Já přitom musím běžet.
2: Počkej, kam spěcháš?
1: Přihlásila jsem se do výtvarného kurzu. Budu se učit modelovat.
2: Ty brdě, to by mě bavilo.
1: No.
2: Můžu taky.
1: No můžeš, ale musíš za ty hodiny zaplatit 300 korun.
2: Kde bych je vzal?
1: Jo, to já nevím, to už je tvoje starost, já spěchám. Tak čau.
2: Čau. 300 korun. No jo, no. No co, však já už vymyslím, kde je vzít.
3: Kde pak na Hurvínka si nikdo nepřijde? Jsem kos, však já tady něco najdu, co se dá zpeněžit. A hele, můj zimní kabát, je podzim, než přijde zima, tak něco vymyslím.
2: Stejně tady v předsíni pořád překáží.
3: Prodám ho do bazaru a bude ze mě boháč.
2: Dobrý den.
4: Nazdar. Tak co pak bys rád, chlapečku?
2: Paní prodavačko, já jsem přinesl k prodeji tenhle ten zimník.
4: Aha, no. Už je ti malý, co?
2: No to... To teda zrovna ne, ale kolik za něj dostanu?
4: No, je už hodně obnošený, tak 40 korun?
2: Jo, jenom.
4: To je ti málo?
2: Je. Tak já děkuju a spěchám. Naschledanou. Počkej, Jerry, dnes na tebe nemám čas. Nepláč, jen co dám dohromady 300 korun, budeme si hrát.
4: No.
2: Jo, a teď už nezdržuj, zanesu balík papíru do sběru. Je ale nějaký lehký, musím ještě něco přidat. A hele, matika, zeměpis, čítanka. Jo, a tenhle atlas je hodně těžký. To bude korunek.
1: honem do sběrných surovin.

0: Tak kolik pak mi to všechno vyneslo? 99, 100, 110 plus 40, to máme 150. 150. To je na dělení. Jednou tolik mi ještě chybí. Ach jo, nedá se nic dělat. Došlo na mé prasátko. Tak mi ukáž, kolik máš bříško. No, něco tam je. Tak kde mám kladivo? Tady. Připravit. Pozor. Teď. Je mi líto, prasátko, ale jinak to nešlo. Tak kolik pak mi to vyneslo? 150! No to snad není možné. 150 a 150 je 300. Joby, mám, co potřebuji a teď honem do kurzu. Kurz výtvarné výchovy. Správně, tady to je.
1: Stopte.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co pak si přeješ, chlapče?
0: Sím, pane učiteli, já bych se rád naučil modelovat. A tady je zápisné. Celých 300 korun.
3: Pane učiteli, to je můj kamarád Hrvínek.
0: Je, ahoj, Máni.
3: Ahoj.
1: Tak teď už děti nerušte. Hrvínku.
0: Ano.
1: Sedni si k Máničce a no. Zkus něco namalovat.
0: Dobře.
1: Tady máš pastelky a papír.
0: Děkuju. Malovat je hračka.
3: No, jenom nemysli, Hrvínku. Panu učiteli se jen tak něco nelíbí.
0: A tobě? Hele.
3: Co to je?
0: Ty se nepoznáváš.
3: No cože? Tahle ta brejlatá brambora, že mám být já?
0: Jo.
1: Co pak se tu hádáte, děti?
3: Hrvínek mě udělal pěkně hnusný portrét.
1: Ukáž, Hrvínku.
0: To není, prosím, Mánička. Já maloval brejlatou bramboru.
1: No, fantazie ti tedy nechybí. Ale budeš se muset ještě hodně učit.
0: Když, pančeli, já bych raději zkusil něco vymodelovat.
1: A co třeba?
0: Třeba Máničku.
3: Ne, ne, jen to ne.
1: To by bylo na začátek moc těžké, Hrvínku. Zkus třeba nějaké zvířátko.
3: Zvířátko, jo. Tak to já vymodeluju, Hrvínka.
0: Ne, ne, jen to ne.
1: Raději mi ukaž, Máničko, čím mě dnes překvapíš ty.
3: No, já vás asi překvapím tím, že nic nemám.
1: A co jsi tady celý ten čas dělala?
3: Dívala jsem se na to, co dělá Hrvínek.
1: Tak dost žertů. Do konce hodiny nám zbývá ještě 20 minut.
2: Hurá! Hurá!
0: Nazdar, taťulínku, tralalala.
4: Nazdar, Hurvínku. Jak vidím, máš skvělou náladu.
0: To ano.
4: Za to já jsem tady umíral strachy.
0: Proč?
4: Ty se ještě ptáš? Celý den ses někde toulal a já nevěděl, kde jsi.
0: Já byl s Máničkou. Učili jsme se modelovat.
4: No to je hezký.
0: Jenže mě to stálo 300 korun.
4: To není hezký.
0: Ale ty peníze jsem si sám vydělal.
4: To je hezký. A jak?
0: Musel jsem rozbít prasátko.
4: To není hezký. A co jsi vymodeloval?
0: Prasátko.
4: Ukáž?
0: Hele.
4: Je, to je hezký.
0: Je jo. Ačkoliv si myslím, že za ty peníze mohlo být klidně ze zlata.
5: Ptačí sněm. Poslouchejte bajku o tom, jak špatně dopadne ten, kdo se chlubí cizím peřím. Stalo se to v dávných dobách, kdy v Řecku, nahoře Olympu, vládli bohové. Nejmocnějším ze všech byl Zeus. Z nebeské výše sledoval všechno dění na zemi a rád pozoroval i přepestrou ptačí říši v povětří. Co zde bylo tvarů a barev, co různých druhů, od trpasličích kolibříků schovaných ve květech orchidejí, po mohutné dravce, kteří rozepjatými křídly zastínili i slunce. Zeus se zaposlouchal do hlasů ptáků a slyšel pípání, cvrdlikání, tlukot, klokot, štěbetání, krákání, houkání i zpěvy plné sladkých melodií. Jak je podivuhodný ptačí svět. Proč dosud nemá svého krále? Pomyslel si bůh Zeus a hned svolal velký ptačí sněm. Do 7 dnů, ať všichni ptáci přiletí k jeho trůnu a ten nejkrásnější se stane jejich panovníkem. Poté zprávě vypukla mezi opeřenci panika. Nebylo ptáka, který by se na tu událost nepřipravoval. Studánky i jezírka, kde se ptáčci po celý den koupali a krášlili, byla v obležení. Hladká vodní plocha jim nakonec posloužila jako zrcadlo. Všichni chtěli být co nejkrásnější, mít pírka čistá, načechraná a každé na svém místě. Ta nepotřebná musela pryč. Při té práci si nikdo z ptáků nepovšiml, že odhozené peří kdosi pečlivě sbírá. To jedna opelichaná kafka dostala chuť na královský trůn. Pestrá pera svých přátel pečlivě zastrkala mezi svoje tmavá a výsledek byl ohromující. 7. dne stál před Diovým trůnem barevný pták, jakého svět neviděl. Hejno kolem obdivně zašumělo. I pyšný páv s duhovými pery před ním mlčky sklonil hlavu. Bůh Zeus uchopil žezlo, aby je předal novému králi. Když jedna sova vykřikla: chci zpět svoje peří! A vrhla se k přestrojené kavce.
6: To je pomluva, alež peří je moje,
5: bránila se podvodnice, ale nebylo jí to nic platné. Rozhněvaná ptačí havěť poznala svá pírka a milou kavku důkladně oškubala. Stála tam nakonec přede všemi, jen v obyčejném černém kabátku. Zeus nevěřil svým očím. Vždyť je to kafka, všechno ostatní bylo cizí peří. Nuže, chce jí snad někdo za krále? Bouře smíchu mu byla odpovědí. Kdo se povyšoval a vychloubal, sklidil jen posměch a ponížení. Ptáci dál létají svobodně povětřím a bez krále.

0: strýčku, máš tetu?
1: Ne, žiju sám.
0: A kdo ti říká, co máš dělat?
2: Kdysi dávno, kdesi daleko, byl mramorový les. Neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný. A tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Na tom, že objevili les lidé, nebylo nic překvapujícího. Vždyť lidé už přišli na tolik věcí. Ale že našli les jednoho dne i děti, byl div divoucí. Mramorový les totiž ležel daleko, moc daleko. Toho dne, kdy do něj vkročily první dětské nožky, byla středa. A v ten den s pravidelnou neúprosností na mechovém palouku jeden z hříbků pod dubáků společně s kropenatou muchomurkou parádnicí česali mech. Hříbek se snažil, ale muchomůrka ohrnovala nos. Taková ošklivá práce, ještě si ušpiním své puntíky. A co chvíli se zhlížela v zrcadle studánky, jestli se opravdu neušpinila. Náhle tichem lesa zazněl dětský hlas. Podívej! A prst neznámé dětské ruky zamířil k hříbku s muchomůrkou. Na palouku totiž stál David a jeho sestra Pavlína. Kam se mám podívat? Támhle, ukázal znovu prst. Houby moc dobře věděli, že člověk, byť i docela malý, přináší do lesa nebezpečí. Hříbek se ohlédl po muchomůrce, aby ji jako správný muž ochránil. Ale kdepak muchomůrka, ta už pelášila pryč. O kamaráda se ani trochu nestarala. Vzala svoji štíhlou nohu elegantně na rameno a zamířila k pařezu u stoleté kapradiny. Dobře věděla, že dorazili tam dřív než podubák, bude mít vyhráno. Běžela, až jí bílé puntíky nadskakovaly. Hříbek viděl, že se o přítelkyni starat nemusí, ba naopak. A tak podle jejího příkladu vzal na rameno svoji tlustou a nemotornou nohu a rozeběhl se za muchomůrkou. Počkej na mě, volal, ale docela zbytečně. Ani mě nenapadne, myslela si muchomůrka v duchu. Proč utíkáš tak rychle, funěl hříbek. A mám snad utíkat pomalu, smála se pro sebe muchomůrka a ještě zrychlila. Já už nemůžu, naříkal hříbek, ale to už byla muchomůrka u pařezu. Kdyby tolik nepracoval a odpočíval jako já, myslela si, mohl tady být dřív. A to by bylo zlé. Pařez totiž dokázal v případě nebezpečí schovat jen jedinou houbu, a nebo dvě žáby, a nebo 10 žížal. Věděla to muchomůrka, možná to věděl i hříbek, ale ten sotva dýchal a klopítal, takže neměl čas přemýšlet, kam to vlastně běží. Vrátka, vrátka, otevřte se, nebezpečí bojíme se, řekla muchomůrka. Vrátka vrzla a pařez se otevřel. Muchomůrka vběhla dovnitř a v tu chvíli, jako by se po ní země slehla. Muchomůrka zkrátka zmizela. Hříbek dosupěl k pařezu jako druhý. Vrátka, vrátka, smilujte se. Hříbečkovi otevřte se. Vydechl. Nestalo se však vůbec nic. Pařez mlčel. Jen odkud si zevnitř bylo možné zaslechnout vítězoslavné chichotání muchomůrky. Kdo dřív přijde, ten dřív mele, posmívala se a hříbku nezbylo, než pochopit, že prohrál. svěsil hlavičku, usedl do trávy, sklopil zrak a čekal na svůj konec. Vydal se dětem na pospas dobrovolně. Ale David s Pavlínou, jakoby nic, usedli na pařez. Vezmeme si ho domů? Zeptal se kluk. Proč? Já mám radši zmrzlinu. Máš pravdu, přisvědčil David. Zmrzlina je lepší. Po chvíli se děti zvedly a odešly. Asi na zmrzlinu. Hříbek si oddechl a když se vzpamatoval, vrátil se na mechový palouk dodělat svoji práci. A muchomůrka? Ta se uvnitř pařezu tak dlouho vrtěla a chichotala, až vrátka zaskočila a nešla několik dní otevřít. Možná ji chtěl pařez potrestat. Kdo ví? Vždyť myslet jen a jen na sebe se nikdy nevyplatí.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, už jste určitě někdy slyšeli, anebo viděli, anebo trénovali ve školce nebo na hřišti žabáky. Že mám pravdu, víte, že už jste to někdy trénovali, ale určitě nevíte, že žabák je spojením dvou cviků, a to dřepu a výskoku. A jak se naučit tyto cviky, vám teď prozradím. Dřep je pohyb vašeho tělíčka, který povedete směrem dolů do pokrčených kolen, ale pozor na zadeček, ten nikdy nesmí jít až úplně k zemi na paty. A pak druhým cvikem, který žabáka dělá žabákem, je výskok, tedy odražením se ze země vzhůru ke stropu anebo k nebi. Já to raději ještě jednou vysvětlím. Tak, když chceme provést žabáka, tak je to dřep, který vedeme svým tělíčkem dolů k zemi, zastavíme ho těsně u kolen, a pak je to odražením se směrem vzhůru, tedy výskokem, a vyskočíme až nahoru ke stropu. Teď jsme si to vysvětlili, doufám, že jste to všechno pochopili, a teď si uděláme společně 10 výskoků. Jdeme na to. Dřep a výskok, dolů, nahoru. Už byste mohli být trošičku zadýchaní, a ještě aspoň 4x a vyskočím, 3x a vyskočím, 2x a jednou, a máme to hotový. Tak to bychom měli. Pořádně jsme se zahřáli, ale hlavně jsme si natrénovali a posilili stehenní sval, který se vám bude hodit třeba na dovolené, když pojedete na lyžování, a nebo když v létě pojedete s rodiči na kolo. Protože stehenní sval je velmi důležitý sval. Je, děti, víte vy vůbec, kde stehenní sval je? Já vám ho teď pomohu najít. Dejte si ruce na váš zadeček. Pomalinku si je přesuňte na svoje bříško a směrem dolů, ještě kousíček a už si držíte stehna. A jestli jste je správně objevili, tak já bych teď měla slyšet, jak si na ně zaplácáte. Plácáme si do stehen a tím pádem jsme udělali i jejich masáž. A je to. Dnešní trénink považuji za zdatný a povedený. Děti, mějte se hezky. Já už sice další žabáky dělat nebudu, ale vy si jich klidně dejte ještě dalších 10. Ahoj!
3: Křemílek a Vochomůrka seděli na mezi. V tom běží kolem křepelka Julča. Pírka se na ní jen třesou.
4: Kam pak, Julčo, tolik utíkáš?
3: Volal Křemílek.
5: Ale ztratila jsem 5 peněz, a tak je scháním.
3: Řekla ve spěchu křepelka Julča a běží dál, a pírka jí vadnou od starosti. Křemílek nad tím kroutil hlavou.
4: Asi je nechala ležet někde pod mezí. Jdi se po nich podívat, Vochomůrko,
3: řekl a sám se vrátil domů do chaloupky. Vochomůrka došel pod mez, nakoukl tam do každé skrýšky, obrátil každý kámen, ale křepelčí peníze ne a ne najít. Až pod tím zeleným listem. Leží pod ním kovařík Lukášek a střásá si na bříško 5 křepelčích peněz.
4: Kdo si je vzal?
3: Povídá Vochomůrka.
4: Co? Já je nevzal. Já je našel,
3: řekl Lukášek.
4: Tak mi je ale i hned dej, já je vrátím křepelce,
3: povídá Vochomůrka a rovnou na Lukáška a pobral mu 5 peněz. Jenže v tom kovařík Lukášek vykřikne.
4: Já měl ty peníze jako závaží. Teď musím strašně vysoko vyskočit. Hoperdum!
3: A zaluskal klouby a přeskočil Vochomůrku. Vochomůrka mohl na tom skoku oči nechat. Potom strčil 5 peněz do kapsy a šel domů do chaloupky.
4: Tak co? Našel jsi?
3: Povídá Křemílek. Vochomůrka nic, jen třese s penězi v kapse.
4: Tak tohle není pícha jen od 5 peněz,
3: povídá Křemílek.
4: Takže není,
3: řekl Vochomůrka.
4: Naučil jsem se totiž od kovaříka Lukáška znamenitou věc. A co je to za věc?
3: Ptá se Křemílek. Ale s Vochomůrkou už nebyla řeč. Začal luskat palcem, obcházel svou postel a všelico s na ní měřil od hlav až do noh. Potom se položil do peřin a na břicho si vysypal 5 křepelčích peněz.
4: Co to děláš?
3: Povídá Křemílek a Vochomůrka mu nakázal.
4: Tak podívej, až řeknu, tak mi ty peníze seber z břicha. A já tě přeskočím. To je taková znamenitá věc, co jsem se naučil od Lukáška. No jo, stejně bys jinak nedal pokoj.
3: Řekl Křemílek a sebral mu z břicha 5 peněz. V tom Vochomůrka zaluskal všemi klouby a křikl po Kovařicku.
4: O pardum!
3: Ale nějak přitom zatrhl patami do peřiny. Vyvalilo se peří, hrne se okny ven, valí se ze dveří. Co nemohlo jinudy, vyletělo komínem. Kolem chaloupky se bíle chumelí.
5: Je sníh,
3: řekla mladá pěnička, moudrá jen od jara do léta. Uslyšeli to i kytky na pasece.
5: Honem, honem, do zelené ložnice.
4: No vidíš, a máš to,
3: povídá Vochomůrkovi Křemílek.
4: To je z té tvé kovařické špumprnády. Udělal jsi na pasece zimu. A co teďko, no?
3: Začali sbírat peříčko po peříčku, ale závěje neubývalo. Až tam přiběhla křepelka Julča a byla samá starost.
5: Už jste našli 5 peněz?
4: Ale kutálejí se tamhle někde pod postelí,
3: řekl Křemílek. Julča se rozběhla k 5 křepelčím penězům. A jak se k ním hnala, zdvihl se jí od křídel takový vítr a fučení, že to odfouklo všecko peří až někam za třetí les.
5: Je, už to zase přešlo,
3: zavolala pěnička. A kytky znova rozkvetly. Jen Vochomůrka smutně louskal kloubkem, že mu uletěla peřina.

0: Dnes je 2. října a svátek má...
1: Olivie.
0: Tohle jméno vzniklo opravdu podle slova...
1: Oliva. Co vlastně oliva je?
0: Oliva je takový strom. Ty jsi nikdy nejedl olivy.
1: Asi jen. Ne.
0: Jsou to takové zelené, malinké, tvarově to vypadá jako švestičky a je to moc dobré. Ono mu taky bývají černé olivy.
1: Je, a dělá se z nich vlastně olej.
0: Ano. A ten olej už se dělá z oliv od pradávna. Takže se často pěstovaly ty stromy, které se jmenovaly olivovníky. Vidíš, jak to není vůbec špatné, že chodím k Justýně. Vidíš to, co já všechno vím?
1: Ty seš tak šikovnej.
0: Jméno Olivie se možná dávalo těm dívkám, které ty olivy pěstovaly.
1: Olivy byly kdysi považovány za plody určené pro bohy.
0: A najednou olivy znáš.
1: No jo, no, když jsem si to tady přečet.
0: Oliví je u nás jen něco kolem stovky.
1: Je, stovka oliví, to je strašně moc.
0: Třeba nás zrovna nějaká poslouchá.
1: Takže jí přejeme všechno nejlepší.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: To právě začala rybářská sezóna. Kolem vody se to rybáři zase najednou jenom hemžil. Jenomže ryby to věděli a zvlášť teď na jaře si dávali přenáramný pozor. Jenomže dávat si pořád jenom pozor, to nebylo nic pro milého okouna Félixe, který si pozor nedával vlastně nikdy.
1: Poslyš, Josef, dnes tě naučím, co se ti bude v životě náramně hodit. Vždycky, když budeš mít hlad a nikde poblíž nebude nic k snědku, můžeš se po ránu i večer najíst do sytosti. Naučím tě, jak vyzrát na rybáře. Jenom u toho musíš dávat bacha. Je to vlastně dost nebezpečný. Naučím tě totiž elegantně odmotávat rybářům záčku žížaly rousnice.
2: Konečně dobrý nápad. Rousnice já docela rád.
1: To ti rád věřím, Lenochu. Budeš se muset ale taky přičinit.
3: A kde vezmou rybáři žížaly rousnice?
1: Mají jich plný škatulky, juniore.
4: To zas bude pěkná mila. Na tu tvoji válku s rybářema, která nikdy neskončí, jednou oba pěkně doplatíte. Vždyť je ještě malý.
1: Hlad mají i malý. A to, že je malý, je přece jeho výhoda. Teda pokud je někde poblíž porybnej šťovíček.
4: Hlad mají také ti na břehu.
1: To by se moc nenajedli. Vždyť ještě nemá ani půl kila. Jde se na věc.
2: Správně. Jde se na věc.
1: Ty se drž raději stranou, Šnečku. A ty se zase drž hezky za mnou, Josko.
0: Pepa se teda držel těsně za okounem Félixem a tak tam byli oba naráz a brzy.
3: Jeda, podívej. Félixi, tady pluje žížala.
1: Správně, Josef, to je právě ono. Nejdřív se ale podívej pěkně zblízka.
3: Je nějaká skroucená.
1: Pravdu díš, juniore, protože je namotaná na háček. Kdyby si žížalu spolknul teď, chytil by ses na háček a rybář by tě vytáhl z vody.
3: Tak jak se naučím najíst?
1: Nejdřív si můžeš vzít těstíčko. Počkej jenom chvilku, budou ho zase házet do vody. Ale taky pozor, někdy je v něm háček. To ale poznáš. Když jde pomalu až ke dnu plynule, háček tam není. Když plave, nebo když jde ke dnu pomalu a trhaně, neber.
0: A také, že ano. Po chvíli jeden rybář vstal a začal házet malé hroudičky do vody.
3: Ty si nevezmeš, Félixi? Je toho pro všechny dost.
1: Já si počkám na maso.
2: Já bych si s dovolením vzal.
1: Těstíčko je pro nemluvňata, teď si dáme maso. Dělej všechno jako já.
2: Správně, dáme si maso. A počkám. Jenom nezapomeňte, že jsem tady s vámi. Jinak mám času dost.
1: Ty máš vždycky času dost.
0: A potom začal vodní balet. Félix chytil žížalu za jeden konec a začal s ní ve vodě dělat kola. Ale opatrně, pomalounku, jako by do ní jenom ťukal, až ji z háčku odmotal úplně. Půlku dal Pepíkovi a druhou si nechal.
2: Říkám, že mám času do...

0: to na tu žlutou věc na hladině nevidí a na prud nesáhnu.
1: Tak si to tedy Pepa zkusil. Malinko sice zatáhal, ale rybář si naštěstí nevšimnul. Pomalu obepluli všechny splávky a všechny háčky a tím také všechny rybáře. Už snad ani nemohli, co toho snědli. Nakonec se dostali až k Frolíkovi, Imlaufovi a mladýmu Šubrovi. A to bylo úplně to nejlehčí a zvládnul by to Pepa sám, protože všichni tři spali od námahy ze včerejší rybářské schůze v hostinci pod hrází.
0: Až jim žížaly rousnice odmotáme, nesmíme zapomenout rybářům pěkně poděkovat. Hlavně těm třem na konci řady.
2: Tak vám teda pěkně děkuju.
0: No jo, když ty seš línej i mluvit, úplně jsme na tebe zapomněli. Ale viděl jsi sám, šlo to jako po hladký vodě. Můžeš si to teď vyzkoušet sám, když už víš, jak se to dělá. Jestli jsi teda při své pomalosti stačil všimnout.
2: To jsem teda stačil. Ale neříkal tady někdo, že je to nebezpečné?
3: Nic to není. Už jsem to zvládnul i já. A podívej. Frolík, Imlauf a dokonce i mladý Šubr spí, jako by je do vody hodil. Tak se neboj. Budeš mít tři krásné rousnice. Já měl taky tři.
0: Tak jen do toho, Lenochu. Já měl tři.
2: Měl jsi jich pět, ale to je v téhle chvíli asi skutečně jedno.
1: Souhlasil Lín Silvestr, který sice na rychlost moc nebyl, ale málo kdy mu uniklo, co by neviděl. Právě když se Lín Silvestr chystal odmotat z háčku žížalu rousnici mladýmu Šubrovi, vynořil se z hlubiny věčně mrzutý starý kapr Bartoloměj a mrzutý byl hned na dvakrát. Poprvé od své povahy a podruhé, protože u toho všeho nebyl od začátku.
4: To by mě zajímalo, co tady vy tři tropíte.
3: Odmotáváme rousnice. Aby se nepopíchali.
4: No vždyť to říkám. Jak je u toho okoun, tak je to zase nějaká pěkná lumpárna. A kde je úcta ke starším?
0: To jsem pletou úctu ke starším, dědo.
4: Protože kdybyste měli úctu ke starším, pozvali byste mě a taky mi nějakou tu rousnici odmotali, když už mám svůj věk a nejsem tak čilý.
3: Už tady plavou jenom tři rousnice, Bartoloměji. Ale já ti jednu sundám.
2: Tak to zase moment. Pepa měl tři, Felix dokonce pět a teď jsem na řadě já. A bylo by na nejvýš spravedlivé, abych měl taky alespoň tři, jako Pepa. Tak mi řekněte, kde se tady vezme další rousnice, také pro Bartoloměje. To jenom tak na okraj.
0: Lenoch má pravdu, dědo. Sport je sport. A my tu byli dřív. Měli se hlásit na startu, když byl ještě čas k zápisu hned na začátku. Teď je na řadě Silvestr. Je mi líto.
4: Uvidíme.
1: Řekl Bartoloměj pro sebe. A za chvíli všichni litovali, že si nevšimli, jak to říká, a ještě víc potom litovali, že mu nějakou tu rousnici také neschovali. Bartoloměj se totiž rozjel podél háčku s rousnicemi takovou rychlostí a s takovým máváním svého velikého kapřího ocasu ze strany na stranu, že rybářům splávky div nevyskákali na břeh. Nejdřív se nedělo nic. Potom ale vyskočil mladý Šubr, který asi přece jenom nespal tak tvrdě, a křičel:
5: Berou! Bože můj, berou!
1: Také ostatní rybáři vyskakovali, křičeli berou a navíjeli udici. Jenomže nikdo nechytil nic. Jenom se divili, že žádný nemá na háčku žížalu rousnici, kterou tam přece všichni dali. Jenom Frolík, Imlauf a Šubr rousnice na háčcích měli, i když také nechytili nic.
0: Teď si

0: Budou dávat pozor, je po zábavě, máš smůlu, tlusťochu.
1: Já mám času dost.
0: Tady už to nemá cenu, brácho, teď si daj pozor, jde se škodit jinám.
1: Já si počkám.
2: Opakoval tvrdošíně Silvestr a také si počkal, když už všichni odpluli k Rákosí a kde taky natrefili na spokojenou Štiku a Nešku.
3: Já měl 3 rousnice, Aneško.
0: Moc by mě zajímalo, kolik jste toho zatím slupla vy, dámo. Vypadáte totiž dost naducaně, což slečnám vaší krásy vůbec nesluší. Musíte trochu dbát na postavu, milostivá.
4: O její postavu se nestarej, loupežníku. Někde jsem slyšel, že okouni jsou náramná pochoutka a jsou rybáři, co neloví nic jiného než okouny. Třeba jsem jednou takový specialista také zavítá.
3: Myslíš, že nám Félixe odnesou? Bartoloměji?
5: Ani bych se nezlobila. Je to hulvát a pořád mě popichuje.
4: Vždyť je punk a má ostny. Tak popichuje.
2: Možná by se i pohádali, ale potom se to všechno najednou stalo. Asi byl pomalý Silvestr mimořádně zase moc rychlý, nebo zabral moc, nebo to opravdu neuměl, protože najednou začal splávek rybáře Frolíka pumpovat na hladině rychle. Frolík, který už asi nespal vůbec, rychle trhl vzhůru a už letí lín Silvestr z vody jako divoká kachna, když se zvedá z hladiny a hup, už byl na břehu. Frolík si chvíli Silvestra prohlížel, potom se rozhlédl kolem a najednou šup s milým linkem Silvestrem do kyblíku.
6: Já tě viděl, Frolíku.
2: Ozvalo se najednou od dubové aleje a on tam porybný šťovíček.
6: Odkdy bereš podměrečné kapry? Vždy ten chudák nemá ani 20 centimetrů. Hned ho pust do vody.
7: To není kapr, ale línčovíčku. Zajdi si k očnímu doktorovi. Je to lín a má akorát.
6: Tak ho ukaž. Aha, má podmíru.
2: Rozhodl, když lína změřil a hodil milého Silvestra zpátky do pardubku. On možná Silvestr jako lín podmíru zase neměl, ale šťovíček měl na Frolíka vztek kvůli těm očím. Styděl se, že nepoznal lína, i když to bylo na dálku. A tak se Silvestr vrátil domů živ, zdráv a hlavně celý.
4: Tak co? Jak bylo na břehu?
0: Výskoky z vody a skoky zpátky do vody ti jdou přenáramně, kolego.
3: Příště si musíš počkat ještě díl, až usnou. Usnou vždycky, když se napíjí z láhve častěji. Musíš počítat, kolikrát se napili, nebo se podívat, kolik toho v láhvi ještě mají. Když mají na dně, budou spát brzo.
0: Tak ještě poděkovat za zábavu.
2: A tak všichni 4, starý kapr pochopitelně ne, tedy Félix, Silvestr, Aneška i Pepa, vystrčili z vody tlamičky a chvíli je otvírali na Frolíka i Mlaufa a mladýho Šubra.
7: Vidíte, co já? Z vody na mě vedle sebe vykukuje Štíka, kapr, Vokoun a Lín. Oni se nám snad smějou.
8: Hele, kde co vidíš? Já nic nevidím.
6: Neměl bys tolik pít, Frolíku.
7: No vážně se nám smáli, než se potopili.
6: Vážně bys neměl tolik pít, Frolíku.
2: Frolík se zlobil, že nepije o nic víc než ti dva kolem, ale potom se rozlobil ještě víc. Zjistil totiž, že jak vyskočil, kopnul do své plechové krabičky, ve které měl žížaly rousnice a ta spadla z hráze do rybníka Pardoubek a to přesně tam, kde ode dna všechno pozoroval starý kapr Bartoloměj.
4: Odkdy rousnice lítají? Tak ono se skutečně vyplatí si počkat. To zase ráno bude Frolík bručet, až bude muset na rousnice.
2: A na to si také v tu chvíli vzpomenul rybář Frolík sám od sebe.
7: Nemáte někdo náhodou nějakou žížalu navíc?
8: Hele, Frolík, už jsi někdy viděl, aby měl rybář něco navíc?
3: No, ono se může něco pokazit, i když u toho holky nejsou. Viď, Felixi.

0: Anička.
1: Kašel.
2: Po městě chodil kašel a zrovna mě si našel. Ale už běžím z nákupu, nesu si láhev syrupu.
1: A tak se, milí zlatí, ten kašel zase ztratí.
2: Je.
0: A teď ještě jednou.
2: Po městě chodil kašel a zrovna mě si našel. Ale už běžím z nákupu, nesu si láhev syrupu.
1: A tak se, milí zlatí, ten kašel zase ztratí.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Byla jednou paní, která toužila po děťátku. Toužila po něm dlouho a marně. Když už si nevěděla jiné rady, zašla ke staré čarodějnici. Ta jí dala kouzelné zrnko a pověděla, aby je zasadila do květináče. Paní čarodějnici pěkně poděkovala, zaplatila jí dokonce 8 stříbrných grošů a pospíchala domů. Zanedlouho vyrostla ze zrnka krásná květina, podobná tulipánu. To je krásná květina, šeptala paní a líbala pevně sevřené lístky květu. Náhle se květina otevřela. Uprostřed sedělo jemňonké a křehounké děvčátko. Protože bylo malinké jako malíček, začala mu paní říkat Malenka. V noci spala Malenka ve skořápce vlašského ořechu, která jí kolébala do usínání. Jedné horké letní noci spala Malenka ve své kolíbce na okně. Na okno skočila velká ohyzdná ropucha. Tohle by byla nevěsta pro mého syna, řekla ropucha. A hned také popadla z kořápku se spící Malenkou a odnesla ji na veliký, široký potok. Malenka začala tichounce žalostně plakat. Uslyšel ji vítr. Přeběhl po hladině, kolébka se dala do pohybu a plula jako nejrychlejší loďka pořád dál a dál. Ráno vyšlo slunce a holčička byla šťastná, že unikla takovému nebezpečí. Celé léto žila ubohá Malenka docela sama ve velikém lese. Pak přišel podzim a po něm dlouhá studená zima. Ptáci odlétli za sluncem, stromy ztratili listí, květiny uvadly. Začalo sněžit a Malenka se neměla kam skrýt. Bloudila lesem, až přišla k malinkým dvířkám. Odvážila se na ně zaklepat. Chudinko, řekla stará, dobrá polní myš a pozvala Malenku dál. Můžeš tu zůstat přes zimu. Budeš mi v komůrce uklízet a pak mi budeš vyprávět pohádky. Mám je velice ráda. Malenka zůstala u staré dobré polní myši a bylo jí tam dobře. Od té doby často navštěvoval starou dobrou polní myš soused Krtek. To proto, že se zamiloval do Malenky. Vyhrabal si pod zemí dlouhou chodbu, která vedla od jeho příbytku až ke světničce staré dobré polní myši. Jednoho dne pozval obě své přítelkyně na procházku tou chodbou, snad aby se pochlubil, jak je šikovný a důmyslný. Prosil je jen, aby se nelekli mrtvého ptáka, který tu ležel. A skutečně, ležela tu vlaštovka s krásnými černými křídly. Ubohý pták jistě uhynul mrazem. Malenka se smutně dívala na mrtvého ptáčka. Snad právě on mi tak krásně zpíval v létě, pomyslela si. V noci nemohla Malenka usnout. Vstala z postýlky a upletla ze sena velký koberec. Odnesla jej do chodby a položila pod mrtvého ptáka, aby se mu leželo teple na chladné zemi. Položila svou hlavičku na ptáčkovu hruď a zašeptala. Sbohem, krásný ptáčku. A děkuji ti za tvůj sladký zpěv. A pojednou uslyšela drobonký ťukot. Bylo to ptáčkovo srdce. Pták nebyl mrtev, byl jenom stuhlý. A teď, když se zahřál, opět oživl. Děkuji ti, řekla nemocná vlaštovka. Je mi tak krásně teplo. Venku je veliká zima, mrzne a všude leží sníh. Tiše lež, budu tě ošetřovat, řekla Malenka. Celou zimu chodila Malenka k vlaštovce. Nosila jí vodu v květinovém lupínku a Vlaštovka jí vyprávěla, jak si pochroumala křídlo o trnový keř a proto nemohla s ostatními vlaštovkami odletět do teplých krajů. Když přišlo jaro, malenka odvalila hlínu ve stropě chodby, aby mohla uzdravená vlaštovka vzlétnout ke slunci. Vlaštovka chtěla vzít malenku sebou, ale malenka věděla, že by zarmoutila starou dobrou polní myš, kdyby ji opustila. Jak myslíš, řekla vlaštovka, děkuji ti a nikdy ti to nezapomenu. S Bohem, zašeptala malenka, mávala vlaštovce a slzy jí vstoupily do očí. Jednoho dne řekla stará dobrá polní myš. Za týden budeš mít svatbu. Krtek požádal o tvou ruku. Malenka plakala a řekla, že Krtka nechce. Jenom nedělej drahoty. Dostaneš hezkého a bohatého muže, měla bys být ráda. Malenka vyběhla ven a pohlédla vzhůru k nebi. S Bohem, jasné sluníčko, s Bohem, s Bohem. Snad nepláčeš, malenko, volala vlaštovka, která tudy právě letěla. Letím do teplých krajin, poleť se mnou. Poletím s tebou, poletím. Letěli dlouho a dlouho a krajina byla krásnější a krásnější. Pod nádhernými zelenými stromy na břehu modrého jezera stál starý zámek z bílého oslňujícího mramoru. Réva se vinula po vysokých sloupech a nahoře pod nimi visela nesčetná vlaštovčí hnízda. Tady je můj dům, řekla vlaštovka. Vyber si jednu z těch krásných květin pod námi, ta bude tvým domovem. Jak je to všechno krásné, volala malenka. Vlaštovka posadila malenku na široký lístek nejhezčí bílé květiny. Sotva stačila malenka vydechnout, zaslechla slabonký šelest. Otočila se a jak se podivila. Uvnitř bílého květu seděl malý mužíček, bílý a průhledný jako ze skla. Bože, jak je krásný, zašeptala malenka. Také malému mužičkovi se malenka zalíbila na první pohled. Zeptal se jí, jak se jmenuje, a zda by se nechtěla stát jeho manželkou a tak také královnou všech květin. Malenka řekla své ano. Z každého květu přišla paní nebo pán a byli tak rozkošní, že byla radost se na ně podívat. Každý přinesl malence dar. Všichni měli velikou radost a vlaštovka, která seděla nahoře ve svém hnízdě, zpívala, jak nejlépe dovedla. Přišel čas a vlaštovka zamávala křídly, vysoko vzlétla a vydala se na cestu z teplých krajin daleko, daleko až k nám. A jen proto jsem vám dnes já mohla tu pohádku vyprávět.
1: Vlčice a její synové. V jeskyni žil vlk s vlčicí. Z jara se jim narodila dvě mláďata. Oba staří vycházeli spolu na lov a starali se, aby malá vlčata neměla hlad. Jednou, když nedaleko od jeskyně pronásledovali stádo sobů a byli zaujati lovem, vynořil se náhle odkudsi člověk. Lovil zvířata nejen pro maso, aby měl co jíst, ale rovněž pro kožešinu. Vlka zastřelil, avšak vlčici pouze poranil. Jen tak se jí podařilo uprchnout a uklidit se do bezpečí. Ani nevěděla, jak dlouho ležela v úkrytu, než se dostala z nejhoršího a pozbírala síly ke zpáteční cestě. Šlo se jí těžko. Poraněnou nohu táhla za sebou. Sužoval ji hlad, ale neměla čím ho utišit. Přišla jí vhod hromádka ohlodaných kostí, které cestou našla. Se strachem myslela na to, čím nakrmí své mladé. Mláďata zatím čekala, a jak čas ubíhal a rodiče nepřicházeli, trápil je čím dál větší hlad. Napřed potichu kňučela a potom naříkala stále hlasitěji. Po několika dnech lovec znovu číhal v těchto končinách na zvěř. Zaslechl nářek a došel po hlase až k jeskyni. Podívejme, vlčí doupě, řekl si. Obezřetně vyčkával, ale když staří vlci nepřicházeli, vlezl dovnitř a mladá vlčata strčil do pytle. Přinesl je domů, nakrmil a uvažoval, co s nimi. Zabít je a kožešinu prodat? Ne, řekl si. Vychovám z nich lovecké psy. Zatím se zraněná vlčice dovlekla domů. Našla doupě prázdné. Mláďata byla pryč. Obcházela kolem. Prohledala kdejakou skrýš. Volala tiše, jako když vánek ševelí. Volala hlasitě, jako když vichřice duje. Ale všechno nadarmo. Nikdo se jí neozýval. Proslídila celý kraj, ale nikde nezachytila stopu. Pach, který po sobě lovec zanechal, už dávno vyvanul. Cestu k mláďatům nenašla. Když se nějaký lovec dostal v tu stranu, mohl slyšet osamělé vlčí vití. To stará vlčice vycházela před jeskyni a tesknila po svých ztracených dětech. Lovec si tedy vlčky ponechal. Dobře je krmil, pečoval o ně a cvičil je. Vlčata rostla a sílila a na svého pána, který s nimi dobře zacházel, si rychle zvykla a oblíbila si ho. Jen kdesi v koutku paměti jim zůstala matná vzpomínka na tmavou jeskyni a matku vlčici, která je zahřívala svým tělem. Minuly měsíce a lovec zapřáhl své ochočené vlky do psího spřežení a vyjel na lov. Štěstí mu nepřálo a snad by se byl musel vrátit s nepořízenou, kdyby jeho vlci nevyčenichali několik sobů. Muž složil dva pěkné kusy a vracel se spokojeně domů. Najednou uslyšel vít vlka. Vzpomněl si, že v těch končinách našel před časem opuštěná vlčata. Muž se rozhlédl a spatřil u skalisek velkého vlka. Stál se zdviženou hlavou, díval se na jeho dva mladé vlky a dlouze vyl. Byla to stará vlčice a poznala své syny. Rozběhla se za nimi a začala na ně volat. Lovec zvedl pušku a vystřelil do vzduchu. Ale vlčice se nedala odehnat. Běžela za saněmi, zastavovala se a táhle vila. Mladí vlci začali být nepokojní. Otáčeli se k vlčici a zdráhali se jít kupředu. Že by poznali svou matku, uvažoval lovec. On sám ji poznal okamžitě, jakmile vyrazila za spřežením. Neušlo mu, že i v tom nejusilovnějším běhu nejsou její pohyby souměrné a že v hlubokém sněhu napadá na jednu nohu. Zvedl znovu svou pušku. Zamířil a střelil. Vlčice zůstala ležet na sněhu. Tak, a je od tebe pokoj, řekl si lovec. Už mi své mladé neodlákáš. Pobídl spřežení a přetáhl bičem oba vlky, kteří se nechtěli hnout z místa. Celou cestu se pak zastavovali a ohlíželi zpátky. Musím vás přivázat a zavřít, řekl muž, když dojeli domů. Napřed je však dobře nakrmil. Zítra už nebudete o ničem vědět, řekl jim a šel spát. Jaké však bylo jeho překvapení, když ráno místo svých vlků našel ve srubu prohryzanou díru. A když potom vyšel ven, aby se poohlédl po uprchlících a přivedl je zpátky, našel před dveřmi vlčici, kterou včera zastřelil. Přitáhli ji její synové a položili mu ji před práh srubu. Měl to snad být dar za to, že o ně tak pečoval a dobře je krmil, anebo výčitka, že je připravil o matku. Kdo se vyzná ve vlčí duši? V každém případě byl však matčin hlas silnější a zavolal mladé vlky na svobodu. Proti tomu byla i lovcova puška bezmocná.
0: Někde tady mám váleček s písničkou, která se jmenuje Vyletěla holubička ze skály. Ta písnička se mi vždycky moc líbila. Tady je. Babička nám říkala, že je o holubičce, která, když budeme hezky spinkat, nás přijde ráno probudit. Zpívá se v ní: Vyletěla holubička ze skály, ze skály, probudila modré oči ze spánku.

Proč to nebyla holubička, ale pták? A proč je té panenky škoda na stokrát? To nám babička nikdy neřekla. A já se ti přiznám, že to nevím dodnes. Ale i tak je to písnička moc hezká. A tak ti ji teď zaspívám.

0: Je to oranžové a nevidíš to. Co je to?
1: Nevím, co je to?
0: Pomerač za rohem!
2: Přijímací zkouška. Dovnitř se Hihlík dostal opět světlíkem a hlavně nepozorovaně. Nikdo z Dederónovy smečky se kolem nepotloukal. Začal systematicky prohledávat suterén. Bylo tu plno sklepních kojí a komor. Jedna měla železné dveře. Hihlík odtamtud zaslechl hlasy. Pootevřel, nahlédl škvírou dovnitř a koukal na Tullamora juniora. Seděl na hromadě různobarevných ponožek. Teď Hihlík poznal hlas Kudly Dederóna.
3: Všechny tyhle ponožky jsou z nočního zátahu u jednoho Číňana, hulákal.
2: Hihlík se protáhl škvírou. Dederón stál proti dveřím. Na krku měl jeho amulet. Tak to ne! Popadla ho zlost. Zhoupl se v kolenou, že skočí po Dederónovi, ale než se stačil odrazit, přidrželi ho zezadu dva páry rukou. Někdo mu podrazil nohy a do pusy vrazil roubík. Pak ho vhodili dovnitř k Dederónovým nohám.
3: Ale, hrdina Hihlík,
2: zvolal Dederón. Když se Tullamore junior zpamatoval z překvapení, chtěl se ke svému bratranci hlásit. Hihlík mu naznačil, že se jako v životě neviděli. On to ovšem nepochopil.
4: To je můj bratránek, tichá voda a dědův mazánek,
2: oznámil Dederónovi.
3: Tak takhle ho neznám, řekl Dederón.
2: Hihlík se zbavil roubíku a horčně přemýšlel, co teď.
3: Tak, co to chceš?
2: Zavrčil Dederón.
4: Svůj amulet, odpověděl Hihlík. A k tobě do party.
3: To beru, řekl Dederón, ale nejdřív musíš složit přijímací zkoušku.
4: Jakou zkoušku?
3: Co takhle loupeš za bílýho dne?
4: Co?
2: Vytěsil se Hihlík.
3: Prostě vyrabuješ nějaký krám s ponožkama. Nemusíš toho nosit moc, jen co uneseš. Když to zvládneš do večera, udělím ti podvazkový řád. A tenhle amulet ti vrátím. Co ty na to?
4: Tak jo,
2: odvětil Hihlík ledabile.
4: Uvidíme se večer.

0: Kolegy, cvičení! A jdeme na to!
1: Piggy, ahoj.
2: Ahoj, Hanko,
1: já, když jsem byla malá holka, tak jsem často na louce válela sudy.
2: Já nejradši z takového mírného kopečka, protože pak se ti tak zamotá svět a připadáš si, že jsi vylezl zrovna z nějakého skafandru z rakety třeba, víš?
1: Víš totiž, že když válíš sudy, tak v podstatě zpevňuješ své tělo a to je velmi důležité, protože samozřejmě stát rovně ve stoje je už věc, kterou jsme se naučili, ale když válíš sudy, tak musíš stáhnout všechny svaly úplně stejně, jako když stojíš. A to už zase úplně tak jednoduché není. A já bych teď chtěla, abychom se takové válení sudu naučili.
2: A ty chceš, abych válel sudy jako had, kdyby si stoupnul do pozoru, viď?
1: Ty máš pořád ty historky s tím hadem. Ty čteš nějakou knížku o hadech?
2: Ne. Jenom vždycky, když ležím, tak si tak připadám.
1: Tak prosím tě, mně připadáš jako krásný, hezký, růžový
2: had.
1: A dost, jdeme cvičit. To jsem zvědavá, jak se Pigimu bude přes to jeho bříško ten sud válet. Ale to se jako, to jste slyšeli jenom vy, děti. Tak, v každém případě, Pigi, prosím, děti, prosím.
2: Já jsem to slyšel taky.
1: Já ti držím pěsti, protože jsi zatím zvládl úplně všechny mé cviky a proč by si prostě válení sudů nezvládl taky? Ležíš na zádech?
2: Ležím.
1: Musíš k tomu ale stáhnout svoji.
2: Zadeček, myslíš?
1: Ano, musíte stáhnout své zadečky, musíte také vtáhnout svá bříška, musíte zpevnit záda a takto z těch zad se přes to zpevněné tělo otočit na svůj pravý bok. Teď se, pozor, teď to bude těžký, teď se takto zpevnění musíte položit na bříško a takto zpevnění se otočit na svůj druhý bok. A teď zpátky na záda.
2: Je tam vodě ručičky z kopítky.
1: Tak jako, co ti na to mám říct? Asi dáme ti ruce.
2: Víc.
1: Ne. Dáme ruce děti při tomto převalování před sebe. Ležíme na zádech. Ruce dáme do zapažení a zpevníme ramena, záda.
2: Takže nahoru
1: bříško,
2: nad hlavičku.
1: Přesně tak. Bříško a zadeček. Otočíme se ze zad na svůj jeden bok.
2: Je to nejlíp.
1: Přetočíme se na bříško. Přetočíme se na svůj druhý bok. A zpátky na záda. My jsme to teď dělali pomalu, abyste si přes tento pomalý postup uvědomili, jaké svaly potřebujete při tom válení sudů použít. A my si teď představíme, že jsme na tom kopci, o kterém si před chvílí.
2: Hanko, já si budu představovat, že jsem váleček na těsto.
1: A budeme si představovat, že jsme váleček na tělo.
2: Těsto, třeba veverka leskonka, válečkem válí těsto.
1: A my se teď pouštíme z toho kopce ze zad na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda, na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda. Je, Piggy, já už musím končit, mě se z toho točí hlava, Děti, já se jdu napít vody a to je možná dobrý nápad, vy byste si tu vodu teď mohli dát také a pomalinku se vyšouráte ještě jednou na ten kopec. A pokud se vám líbilo válení sudů, tak já mám hezký pocit z toho, že pokud vám to šlo, tak jste zpevnili všechny svaly, které pro tento cvik byly důležité. Piggy, prosím tě, jak ti to šlo přes to bříško?
2: To. Dobře.
1: Došlo mu to, milé děti. Já ho musím pochválit a už se do něj nikdy nebudu navážet, protože Piggy je velmi šikovný. Mějte se moc hezky. Ahoj.
2: Ahoj, bříškováčci.

0: Předpotopní příběh o slepičkovi a kohoutce. Slepiček byl tak lenivý, že ani neotevřel oči a zamumlal: mám ukrutnou žízeň, kohoutko. Jdi k vodovodu a pořádně se tam za mne napí. Kohoutka vstala, začala hejblovat s vodovodem a najednou křuch. Vodovod jí zůstal v ruce. I spustila poplach, vodovod se snažila vtisknout zpět do zdi, ale tenkrát byly vodovody. Voda tekla, voda stříkala, voda hučela. Vstaň, slepičku, uháněj pro instalatéra, já to tu budu držet, než přijde. Vyjevený slepiček uháněl pro instalatéra, ale ten jen zíval. Prý dnes už nic nedělám, jsem jakýsi zesláblý. Jo, kdybys mi, slepičku, přinesl klobásku s křenem, snad bych se zvrávoral. Slepiček spěchal k řezníkovi, ale ten prý, kde pak v takovém vedru klobásku a ještě s křenem, ani vstát se mu prý nechce, snad kdyby tak dostal džbán studeného piva, možná, že by se nějaká našla, ale takhle. Slepiček utíkal tedy do hospody. Hospodský podřimoval za pultem.
1: Cože? Pivo bys chtěl? Piva mám dost, ale nemám žádný salát. Dones mi salát.
0: Zelinář řekl slepičkovi: salát? Podívej si, jak vypadám, jaký jsem zarostlej, přiveď mi holiča, ať mě ostříhá, ať mě oholí, potom si popovídáme o salátu. Holič se mu vysmál. Tak zelinář by potřeboval mých služeb. No prosím, zajdu za ním, oholím ho, ostříhám, navoním. Ale jak, když mám na nohách kuří oka a nemohu chodit? Pošli mi sem ošetřovatelku z pedikury a uvidíme.
2: Ošetřovatelka v pedikuře řekla: to tak, já půjdu ořezávat kuří oka a kdo za mě uvaří knedlíky, ha? Možná, že tady kuchař odvedle by si dal říct a uvařil by mi je, potom by to snad šlo.
0: Kuchař odvedle, když uviděl slepička, zajásal:
1: prima, že jsi tu. Právě přemýšlím, kdo za mě okroužlí tuhle tu hromadu brambor, tu máš nůž, až to okroužlíš, dostaneš knedlík.
0: Slepiček tedy kroužlí, ale byl lenivý. Přišla na něj dřímota. Bramura mu vypadla nazpět do džberu. Škrabka také, dříma, podřimuje. Kuchař klimbá u kotle. Ošetřovatelka v židličce. Holič v kumbálku. Zahradník ve skleníku. Hospodský za pultem. Řezník v chladírně. Instalatér na divanu. A kohoutka drží vodovod. Drží, ale udržet nemůže. Voda teče, stříká, voda hučí. Odtlačí kohoutku, která také zadřímala. A teče, stoupá a stoupá. Ráno se všichni probudili utopení. A voda tekla druhý den, třetí, desátý, čtyřicátý a zatopila celý svět. Jen pan Noe se svým plovoucím zvěřincem se neutopil. A ryby a husy a prázdné zazátkované lahve a nafukovací lehátka. A dost. Konec.

0: Dnes je 2. října a svátek má...
1: Olivie.
0: Tohle jméno vzniklo opravdu podle slova...
1: Oliva. Co vlastně oliva je?
0: Oliva je takový strom? Ty jsi nikdy nejedl olivy.
1: Asi ne.
0: Jsou to takové zelené, malinké, tvarově to vypadá jako švestičky a je to moc dobré. Ono mu taky bývají černé olivy.
1: Je, a dělá se z nich vlastně olej.
0: Ano. A ten olej už se dělá z oliv od pradávna. Takže se často pěstovaly ty stromy, které se jmenovaly olivovníky. Vidíš, jak to není vůbec špatné, že chodím k Justýně. Vidíš to, co já všechno vím?
1: Ty seš tak šikovnej.
0: Jméno Olivie se možná dávalo těm dívkám, které ty olivy pěstovaly.
1: Olivy byly kdysi považovány za plody určené pro bohy.
0: A najednou olivy znáš.
1: No jo, no, když jsem si to tady přečet.
0: Oliví je u nás jen něco kolem stovky.
1: Je, stovka oliví, to je strašně moc.
0: Třeba nás zrovna nějaká poslouchá.
1: Takže jí přejeme všechno nejlepší.
2: To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili. Měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale oni to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky a na těch tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé polštářky a na nich drápky. A tak nemohli dělat všechno tak, jako to dělají lidé. A do školy nechodili, protože škola není pro zvířátka. Ba ne, to ne, ta je jen pro děti. A tak to u nich v tom jejich bytě vypadalo všelijak. Poslouchej, pejsku, povídá kočička, máme tu nějak špinavou podlahu. Taky se mně zdá, že už je nějak moc špinavá, povídá pejsek, jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky. Tu ze špinavé je máš, povídala kočička. Fuj, to je hanba, musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemají takovou špinavou podlahu, ti ji někdy myjí. Dobrá, řekl na to pejsek, ale jak to uděláme? To je přece lehké, řekla kočička. Ty jdi pro vodu a já obstarám to ostatní. Pejsek šel s hrncem pro vodu a kočička položila kus mýdla na stůl. Pak si šla pro něco do komory. Zatím přišel pejsek s vodou a vidí něco ležet na stole. Rozbalí to a bylo to nějaké růžové. Aha, to bude něco dobrého, povídá si pejsek. A jak měl na to chuť, tak si celý ten kus strčil do huby a začal to kousat. Ale chutnalo to nějak nedobře. Zatím přišla kočička a slyší, že pejsek nějak divně prská. Podívá se na něj a vidí, že pejsek má plnou hubu pěny a z očí mu tekly slzy. I pro pána, křičela kočička, co se to pejsku s tebou děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný, vždyť ti kape z huby pěna, co to s tebou je? Ale, povídá pejsek, našel jsem tu něco na stole a myslel jsem, že je to nějaký sýr nebo nějaké cukroví, tak jsem to sněd, ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna. Ty jsi ale hloupý, zlobila se kočička. Vždyť to bylo mýdlo a mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu. Aha, řekl pejsek, proto to tak štípalo. Au, toto štípe. Napij se hodně vody, poradila mu kočička, potom to přestane štípat. Pejsek se napil, až všechnu vodu vypil. Kočička šla koupit nové mýdlo. Tohle už nesním, řekl pejsek, když kočička přinesla to nové mýdlo. Ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč? Na to jsem už myslela, povídá kočička. Však ty máš na sobě takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči, a tak můžeme tu podlahu vydrhnout tebou. Dobrá, řekl pejsek. A kočička vzala mýdlo a hrnec s vodou, klekla na zem, vzala pejska jako kartáč a vydrhla pejskem celou podlahu. Podlaha byla celá mokrá a moc čistá také nebyla. Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít, povídá kočička. Tak víš co, řekl pejsek, já už jsem docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové pěkné měkké chloupky na sobě, to je jako ten nejlepší ručník. Teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu. Vzal kočičku a vytřel celou podlahu kočičkou. Podlaha byla teď umytá a suchá, ale za to pejsek a kočička byli mokří a strašně špinaví. No, to vypadáme. Musíme se vyprat, řekli si oba. Vypereme se, jako se pere prádlo, řekl pejsek. Dobrá, řekla kočička. Nanosili si do necek vody, pejsek si tam vlezl a kočička ho vyprala. Drhla ho na valše tak silně, že jí pejsek prosil, ať tolik netlačí, že by se mu mohli do sebe zamotat nohy. Když byl pejsek umytý, vlezla zas do necek kočička a pejsek ji vypral a tlačil tak silně, že ho prosila, aby jí na té valše tolik nedřel, že jí vydře do kožicha díru. Potom jeden druhého vyždímali. A teď se usušíme, řekla kočička. Uchystali si šňůry na prádlo. Nejdřív pověsíš na šňůru ty mne a až budu viset, tak slezu a pověsím zas tebe, řekla kočička pejskovi. Pejsek vzal kočičku a pověsil ji na šňůru, jako se věší prádlo. Ani na to nepotřebovali kolíčky, protože se na té šňůře mohly udržet drápky. Když kočička už visela, slezla zase se šňůry dolů a pověsila pejska. Tak tam viseli oba dva a sluníčko na ně pěkně svítilo. Svítí na nás sluníčko, povídá pejsek, to brzo uschnem. A jen to řekl, začalo pršet. Prší, křičeli pejsek a kočička, zmokne nám prádlo, musíme je sundat. Honem skočili oba z té šňůry dolů a běželi domů schovat se pod střechu. Prší ještě, povídala kočička. Už přestalo, řekl pejsek. Tak si zas pověsíme prádlo, povídala kočička. Tak šli a pověsili se zase na tu šňůru. Pak zase pršelo, tak utekli a pak zas bylo sluníčko, tak se zas pověsili a tak to šlo až do večera. A to už byli oba docela suší. Prádlo máme suché, řekli si, tak je dáme do koše. Tak si vlezli do koše, usnuli a oba se v tom koši krásně vyspali až do rána.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

naší čest. Že ona je vždycky, vždycky v obraze, že zná odpovědi na tisíc otázek, že ona umí hryzat do problému. Yeah. Že ona je vždycky, vždycky v obraze, že zná odpověď na tisíc otázek, že

0: Gad, měj kuráž, ať nemá šanci stes.
1: Myší uši, myší drápky, šikovný jsou myší tlapky, vyklikaj si všelicos, myší ryb je dobrý los. Myší uši, hrdě nos.
2: Buď i ty vždycky, vždycky v obraze, hledej odpověď na tisíc otázek, i ty umíš hryzat do problémů.
1: Yeah.

Pohádky z Valašského království. Hloupý Jan. Byl jeden bohatý člověk, měl hromadu peněz a 3 syny. Nejstaršího poslal do světa. Za 3 roky se syn vrátil v nových šatech. Otec měl radost, vystrojil hostinu, pozval na ní přátele, aby se syn pochlubil. Když snědli všechno do posledního drobečku a vypili všechno do poslední kapky, poprosil prostřední syn otce, aby mu také dovolil rozhlédnout se po světě. Otce potěšilo, že se chlapec nebojí, vypravil ho na cestu. Řekl mu, jestli se budeš venku řádně chovat a vrátíš se domů v nových šatech, vystrojím na tvoji počest hostinu ještě bohatší, než jsem vystrojil tvému bratru.

Zrovna když tam na trávě zahumny kravaři zabíjeli malého psíka. Janovi bylo psa líto, vyprosil si od těch kravařů, dali mu ho. Teď už šli do světa dva, Jan a pes. Za druhou dědinou zabíjeli kravaři kočku. Jan o tu kočku poprosil a kravaři mu ji dali. Teď už šli do světa tři, Jan, pes a kočka. Za třetí dědinou zabíjeli kravaři na cestě háda. Třeba to byl had. Jan prosil tak dlouho, až mu kravaři hada dali. Teď už šli do světa pohromadě čtyři. Jan, pes, kočka a had. Pes běžel Janovi po boku, kočka šla za nimi. Vpředu se plazil had. Had řekl Janovi, kam půjdu já, tam jděte i vy. Šli dlouho a zastihl je podzim. Pršelo a oni se schovali v jeskyni. Had povídá Janovi, tady v té jeskyni bydlí hadí král, který kraluje nade všemi hady. Bude mne kárat, kde jsem se tak dlouho toulal. Já mu řeknu, že jsi mi zachránil život. Král se ti bude chtít za dobrý skutek odměnit. Bude ti dávat zlato, stříbro, drahé kamení. Toho si nevšímej. Žádej staré hodinky, co visí na stěně. Ty hodinky jsou kouzelné. A když je pohladíš, budeš mít, nač si vzpomeneš. Jan háda poslechl a hadí král mu ty hodinky dal. Když vyšli z jeskyně, chtěl Jan hodinky vyzkoušet. Měli už všichni pořádný hlad. Jan pohladil hodinky a pomyslel si, že by nebylo na škodu, kdyby tu v trávě na palouku ležel pecinek chleba, pořádný kus masa a láhev vína. A opravdu, rázem všechno na palouku bylo. Najedli se a šli dál. Když se setmělo, Jan pohladil kouzelné hodinky a myslel si, aby tu byl dům, v domě světnice, ve světnici postel a na posteli bílé peřiny. A aby u postele stál stůl a prohýbal se pod bohatou večeří. Rázem to tu všechno bylo. Povečeřeli, Jan ulel do postele, pes a kočka zalezli pod postel a spali beze snů až do rána, jak se na pořádné lidi sluší. Druhého dne zamířil Jan domů a těšil se, že mu otec vystrojí hostinu stejně bohatou jako starším bratrům. Ale otec žádnou hostinu neudělal, protože Jan se domů vrátil ve starých šatech a ty byly celé potrhané, jak v nich lezl do jeskyně za hadím králem. A tak nezbylo Janovi nic jiného, než vylézt na pec a popelit se tam jako předtím, než se vydal do světa. Ležel na té peci tři dny, ale potom ho to omrzlo, slezl z pece, šel na dvůr, pohladil hodinky a pomyslel si, aby tu stál dům o třech patrech, v tom domě, aby byly dubové stoly, na dubových stolech stříbrem vyšívané ubrusy a na stříbrem vyšitých ubrusech zlaté talíře plné jídla. A když tu všechno rázem bylo, šel Jan za otcem a řekl mu, tato, pozvěte příbuzné, přátelé, já jim vypravím jinačí hostinu, než jste vystrojil bratrom. Otec šel a všechny pozval. Dostavila se i přízeň, i přátelé a jedli, pili. Jenom se velice divili, odkud se vzal nový dům a tolik nevídaných jídel. A Jan povídal, tato, jeďte pro krále, aby měl také něco z hostiny a nezapomeňte mu říct, ať přiveze aj princeznu. Pohladil v kapse hodinky, aby nikdo neviděl a pomyslel si, že by nebylo špatné,

smutné, kdyby stál na dvoře kočár kovaný zlatem a stříbrem a do něho bylo zapřaženo 6 koní a ty koně měly na sobě stříbrné a zlaté trapce. Janův otec se ostýchal posadit do kočáru vhodného jenom pro krále a utíkal celou cestu za kočárem po svých. Když kočár předjel před královský zámek, dívali se král s princeznou zrovna z okna a nemohli se vynadivit takové nádher. Otec požádal o tu čest, král s princeznou se posadili do kočáru a jeli k hloupému Janovi na hostinu. Jak je Jan uviděl přijíždět, pohladil hodinky a pomyslel si, že by se hodil, aby posledních 6 mil cesty k jeho domu bylo vydlážděno bílým mramorem. Král s princeznou se nestačili té bílé cestě divit, ale to ještě nic nebylo, neboť Jan znovu pohladil v kapse hodinky a pomyslel si, aby se dům zbořil a na jeho místě stál nový a ještě nádhernější a na 4 patra vysoký. A kolem domu si pomyslel, ploty ze stříbra, zlata a damašku a v domě vzácný nábytek, ubrousky vyšívané zlatem a stříbrem a na stole jídla, jakých ani král neokusil. Král s princeznou přijeli k domu a divili se. No, když bylo po hostině, poprosil král Janova otce, aby dal hloupého Jana jeho princezně za muže. Že mu dá celé království a všechno, co k němu patří. Hned byla svatba a po svatbě se král vrátil na královský hrad a princeznu nechal s Janem v jeho krásném domě. Za nějaký čas se princezna začala nudit. Jan jí připadal nějaký a obyčejný. Popadla jí zvědavost a začala na něm vyzvídat, s čí pomocí vystavěl dům. Opatřil nábytek, odkud vzal kočár a koně. A to všechno na jediné pomyšlení. No, Jan byl dobrák a pověděl jí o kouzelných hodinkách. Princezna přemýšlela, jak by mu hodinky vzala. Počkala, až Jan usne. Hodinky mu vytáhla z kapsy. Pohladila je a pomyslela si, aby stál na dvoře kočár se 4 přežím. Princezna sedla do kočáru a uháněla ke královskému otci. Doma na hradě se moc neukazovala, pobrala služky, práskla do koní a ujela k velikému moři. Když k tomu velikému moři přijela, pohladila hodinky a pomyslela si, aby byl přes veliké moře most, uprostřed velikého moře ostrov a na ostrově zámek, jak ještě nikdo nikdy nespatřil. Stalo se. A princezna vjela po mostě na ostrov. Když přijela k zámku, pohladila znovu hodinky s pomyšlením, aby se most za nimi zbořil. Jan zatím doma naříkal, jak ho princezna podvedla. Ale nikdo ho nelitoval, všichni se mu smáli. Měli ho za hloupého, jako dřív. Jan a výsměch pálil. Vzal psa a kočku a znovu se vydal do světa. Šli pořád za nosem, až se dostali do velikých pustin. Ptáci se tam slétali na jednu horu a chystali se na zimu do teplých krajin. Už byli všichni pohromadě, jeden malý ptáček chyběl. Konečně přiletěl také a ostatní ptáci mu vyčítali, kde tak dlouho zůstal, když zima je už přede dveřmi. Ptáček vyprávěl, že letěl přes veliké moře. Uviděl ostrov, který v tom moři nikdy nebýval a na ostrově zámek, který tam nikdy nestál. A ten zámek je nad jiné krásný. Jan seděl pod stromem, poslouchal, co ptáček vypravuje a rozhodl se,
že sa k tomu moři podívá. Prišli na morský břeh, Jan povídá psovi. Ty umíš plavat, vezmeš kočku na záda a poplavete na ostrov, co o něm zpíval ptáček. Schováš sa za vrata, kočka vleze tajně do zámku a pohledne sa po hodinkách. Udělali, jak Jan jim nařídil, přeplavali moře, pes se schoval za vrata, kočka se vplížila do zámku, hodinky visely ve světnici na hřebíku, kočka vzala hodinky do huby, vyklouzla ze zámku a za vraty řekla psovi, honem zpátky, ale až budeš plavat přes moře, nemluv na mě, mňau, nemluv na mě. Pes se podle té rady choval, když se však už blížili k břehu, přemohla ho zvědavost, zeptal se, máš hodinky? Kočka neodpovídala, bála se, aby jí hodinky, kdyby otevřela hubu, nespadly do vody. Když se však ptal pes podruhé, zapomněla a odpověděla, mám. A v tu chvíli spadly hodinky do moře. Litovali tak dlouho, až dostali veliký hlad. Seděli na břehu moře, dívali se smutně do vody, ale nedohledli na dno. K břehu připlula ryba. Kočka ji chytla a radovali se, že mají něco k snědku. Ryba je prosila, aby pustili na svobodu, že má doma 9 rybiček, dětiček a ty, že by bez ní zahynuli. Darovali tedy rybě život pod podmínkou, že jim přiveze z mořského dna hodinky. Ryba hodinky přinesla a pes s kočkou pospíchali za Janem. Jan pohladil hodinky a velice si pomyslel, aby se ostrov ztratil v moři a s ním i princezna. A to se také stalo. No a potom se všichni tři vrátili domů a v dobrém spolu žili a spokojení byli.

0: malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz
5: a tam ji najdete.

0: Čert je prostě čert, co si budeme povídat. Dělá čertoviny a kouká, jak by koho zkazil a odnesl do pekla. Není v něm pranic dobrého. Možná jenom docela malá dušička, co je tak malá, že by se protáhla klíčovou dírkou. Toník se čertů bál. Když byl doma sám, zavřel veliké dveře od domu, zamknul je na dva západy, lehl si do postele a přikryl se velikánskou peřinou tak, že pod ní ani nebyl vidět. Někdy se mu zdálo, že někdo cizí kouká oknem do ložnice, jindy, že někdo klepe na dveře. Často se stávalo, že když ho potom ráno maminka vedla do školky, našel před domem malou hromádku uhlí.
1: Čert nikdy nespí,
0: říkával tatínek a byla to pravda. Jednou bylo to ve čtvrtek večer, když maminka s tatínkem odešli jako každý čtvrtek k sousedům hrát piškvorky, Toník dobře zamknul dveře a chystal se hupsnout pod peřinu. V tom zaslechl trojí zabouchání na dveře. A za chvíli zase trojí zabouchání. Po chvilce opět trojí bušení. Třikrát tři je devět. Devět zabouchání. To nevěští nic dobrého. Toníkovi stuhla krev v žilách. Ale pak si řekl, že tady asi žádný strach nepomůže a odvážně se zeptal. Kdo je?
1: Jak to je?
0: Ozvalo se za dveřmi.
1: Otvírej! Balala, bobo. Jsem čert. A zrovinka dneska jsem se rozhodl, že tě naučím nějaký pořádný čertoviny. Balalala. Uznej to, Niku. Máte tady na zemi strašlivou nudu. Žádná zábava už tady není. Čerta by se tu onudil k smrti. A víš proč? Víš ty, Toníku, proč? Protože děti už dneska neumějí pořádně zlobit. Belele, bu, bu, bu, bu, bu, bele. Jo, dřív to bejvávali časy. Bele. Děcka zlobila, já je veselé odnášel do pekla. Po každé 6. prosince v den svatého Mikuláše jsem si odnášel plný pytel zlobivých dětí k nám do peklíčka. Belelelelelele, bubu, bub. To bys nevěřil, Toníku, jak se jim v pekle líbilo. Nemuseli si čistit zuby a mohli celý den zatápět pod kotlem. Belele, tak jim tam bylo dobře, bup, bup.
0: Ale Toník věděl, že se jak těživ nikomu do pekla nechtělo a že ty chudáci děti si tam od čertů pěkně vytrpěli.
1: Pusť mě dovnitř, Tonsku, bele. Naučím tě pořádným čartovinám, balalalala. Užijem si trochu legrace.
0: Bo, bo, bo, bo. Toník byl ale kluk chytrý a ducha přítomný. Nezačal plakat a naříkat, ale povídá čertovi. Já bych tě moc rád pustil, ale jsem sám doma a dveře jsou zamčené. Leda, že by se z čertíku protáhl klíčovou dírkou. Čert zakoulel očima, podrbal se mezi černými rohy, vyplázl jazyk skoro až k zemi, dlouze se zamyslel a vzpomněl si, že někde hluboko v sobě má dušičku tak malou, co by se protahla klíčovou dírkou.
1: No dobrá,
0: povídá.
1: Pošlu ti tam svoji čertovskou dušičku a ty se od ní rychle koukej naučit nějaký čertoviny. Jasný? Balalalalala, bu, bu, bu, bu.
0: Jasný, vykřikl Toník a ani nedýchal, když se klíčovou dírkou protahovala čertova dušička. Ahoj, pozdravil Toník.
1: Ahoj,
0: špitla ustrašeně dušička a strachy se celá třásla. Proč se tak třeseš? Zeptal se Toník.
1: Já mám strach,
0: zašeptala dušička.
2: A z čeho?
0: Ptal se Toník.
1: Z toho čerta za dveřmi, mi,
0: odpověděla dušička.
2: Toník se podivil. A nejsi ty jeho čertovská dušička?
1: Jo, jsem Toníčku, jsem. Celý život mě utiskuje někde v koutku svého čertovského srdce. A nevěřil bys, jaký tam má nepořádek. Potřebovala bych tam víc místa, světla a vzduchu, abych se mohla nadechnout, abych tomu čertisku mohla občas našeptat něco dobrého. Ale on mě neposlouchá. Řádí a dupe, ocasem mrská na jazyku oheň a síru a kudy projde tam, 100 let tráva neroste.
0: Najednou se ozvalo trojí silné zabušení.
1: Okamžitě otevři! Chci svoji duši zpátky! Ani čert nemůže běhat s tělem bez duše! Balalalala, bubububububala!
0: Dušička se zatřásla a začala natahovat moldánky. Nebréč, já si s ním poradím, zašeptal Toník. Pomaloučku se připlížil ke dveřím a řekl čertovi.
1: Jen to chvilku vydrž, jen pár dní počkej, až mě tvoje dušička naučí pořádné čertoviny, až ze mě bude pořádný darebák, pak si pro ní přijď.
0: Čert opět zakoulel očima. Podrbal se mezi černými rohy, vyplázl jazyk skoro až k zemi, dlouze se zamyslel a zablekotal.
1: No, balala, but, balala, balala, no. Nezní to hloupě. Dokonce to zní docela chytře. Balalala, bububub.
0: A pomyslel si, že když se z Toníka za pár dní stane pořádný darebák, bude si ho moci na svatého Mikuláše strčit do pytle a odnést do pekla. Už jim tam stejně nemá kdo zatápět pod kotlem. A tak řekl.
1: Dobrá tedy, pár dní to vydržím, ale to ti povídám. Nauč se pořádně zlobit, nebo bude to čo? Balalalalala, bububububu, balala.
0: A zmizel. Toník vzal dušičku za ruku a odvedl ji do postýlky. Pořádně ji přikryl velikou peřinou, aby se zahřála a přestala se třást. Potom jí půjčil pastelky a papír a učil jí malovat a dušička ho na oplátku učila číst a psát. Toník jí ráno nosil svoje kakao a 2 loupáčky a dušička rostla a rostla. Na oběd už snědla 3 veliké houskové knedlíky s rajskou omáčkou a k večeři slupla chleba s vaječnou omeletou. Maminka se nestačila divit a povídá tatínkovi. Pepo, nezdá se ti, že ten kluk nějak moc jí? Mám starost, víš, aby neměl nadváhu. A tatínek ji odpověděl, ale Alenko, to je úplně normální, kluk roste a je ve vývinu. Toník si dušičku zamiloval. Četli si společně pod peřinou pohádky a taky si někdy hráli na schovku nebo na honěnou. Za pár dní se z dušičky stala krásná veliká duše, protože i ta nejmenší a nejustrašenější dušička rychle roste, když jí má někdo rád. A Toník jí rád měl, a to moc. Za 14 dní, zase ve čtvrtek večer, když maminka s tatínkem odešli k sousedům hrát piškvorky, zabušil čert na dveře a povídá.
1: Tak jsem tady, balala, bubu. Umíš už pořádně zlobit, ty kluku jeden, balala?
2: Toník mlčel jako zařezaný. Kolena se mu třásla. Ze zlobení se nic nenaučil. Místo toho se naučil číst a psát a paní učitelka ve školce ho za to moc chválila. Maminka kroutila hlavou. Kde se ten kluk mohl tak rychle naučit číst a psát? A tatínek ji utěšoval, že kluk je chytrý po něm.
1: Tam se tě znovu, Tonsku. Ty kluku zatrolená, už umíš pořádně zlobit? Odpověz, nebo vyrazím dveře a udělám u vás doma čertovskou rutiku. Balalalalalalala. Okamžitě mě vrať s mojí čertovskou duši. Bo, bo, bo. Chodím tu už 2 týdny, tělo bez duše a už se mi to zatraceně přestává líbit. Balalalalalala.
0: Dušička, která byla už o 2 hlavy vyšší než Toník, zašeptala. Nic se neboj, Toníku, a otevři. Toník potichoučku odemknul dveře a otevřel. Dušička rychle vyklouzla ven a šup čertovi rovnou do srdce. Čert zakoulel očima, podrbal se mezi černými rohy, vyplázl jazyk skoro až k zemi a práskl sebou na zem, jak dlouhý, tak široký. Všechna zloba a všechny čertoviny ho rázem opustily. Dušička se pěkně uvelebila v jeho čertovském srdci a dala se do úklidu. Vyházela všechno harampádí, vymetla pavučiny a vytřela hadrem všechnu špínu. Potom roztáhla závěsy a otevřela okna, aby do srdečních komor mohlo slunko. Od té doby byl čert jako vyměněný. Chodil po vesnici a pomáhal babičkám s nákupem, vozil děti na ocase do školy a pomáhal roztápět kamna. Brzy mu odpadly rohy a místo kopyta měl úplně normální nohu, jako všichni ostatní, co nejsou čerti. Co se stalo s ocasem, to nikdo neví. Ale jisté je, že na svatého Mikuláše chodil Mikuláš se 2 anděly. Ten jeden měl prý černé vlasy a křídla trošku umolousaná od sazí.

0: Kapitola 18. Ples. Když jsem se vzpamatovala, byla jsem právě taková jako všechny ostatní fialky v jeskyni. Stala se ze mne obyčejná květina, která ještě netrpělivěji než ostatní čekala na to, až se dostane na zem. Královna Flóra mě laskavě pozorovala a když postřehla, že jsem si už zvykla na svou změněnou podobu, vztáhla ruku a zvolala.
1: A nyní ať začne ples.
0: Byl to opravdu překrásný ples. Hudba vás takřka sama pozvedala a každý tančil, aniž si to uvědomoval. V orchestru byla kobylka, která hrála na dřevák a vyluzovala z něho takové tóny, že fialky jásaly radostí. Cvrček napodoboval svými křídly kastaněty a snad mi ani nebudete věřit, na pozoun hrál komár. Mladí zdvořilí motýlové prováděli fialky, které si něžně opíraly hlavičky o jejich ramena. Tak se uzavírala hezoučká přátelství, která často pokračují i na zemi. Slyšela jsem, že někteří motýlové zhynuli hlady na místech, kde někdo utrhl květiny, jež oni milovali. I mě velmi zalichotila galantní pozornost jednoho otakárka feniklového. Měl smutné oči a několikrát mě vyzval k tanci. Avšak třeba, že se otakárek choval ke mně tak zdvořile, třeba, že barevná světla zářila, křižovala se a zaplavovala tančící svou září, třeba, že hudba vesele vyhrávala, mně bylo nesmírně smutno. Nemohla jsem se smířit s myšlenkou, že snad navždycky ztratím maminku a každou chvíli jsem utekla někam do koutku, abych skryla svou bolest. Zoufale jsem si prohlížela své nohy z kořínků, své droboučké stonkovité tílko a ptala jsem se sama sebe, zda maminka pozná v obyčejné fialce svou malou Aničku. Proto jsem uvítala, když jsem postřehla, že královna Flóra vstala. V sále zavládlo naprosté ticho, do kterého jasně zazněl její lahodný hlas.
1: Jak chcete odjet na zem?
0: Ptala se fialek, kterým už zářily oči při myšlence, že konečně uvidí slunce.
1: Zvolíte si loď snů anebo křišťálovou kouli?
0: Fialky se chvíli radily, pak se všechny společně uklonily a pronesly sborem.
2: Křišťálovou kouli, dovolí-li vaše výsost.
0: Chrobáci slavnostně přinesli doprostřed sálu průhlednou a lesklou kouli, která se podobala obrovské kapce vody. Na jejím povrchu se odrážela celá jeskyně, ale věci, jež se v něm zrcadlily, zářily a zároveň se rozplývaly, jako kdyby byly ponořeny do světélkující mlhy. Fialky se chytily za ruce a utvořily kolem koule veliký kruh. A byla to krásnější podívaná než na krajinu v máji, když fialky, tísnící se v půvabném věnci, upíraly své vážné tvářičky na myhotající se povrch, který pro ně znamenal bránu do života. Královna Flóra sestoupila ze svého trůnu a zvolna k nám přistoupila. Zdálo se mi, že její postava je ještě zářivější. Šest motýlů jí neslo vlečku a kdesi jemně vyzváněl zvonek. Královna vztáhla obě ruce a řekla dojatým hlasem.
1: Buďte šťastný, drahé přítelkyně. Buďte hodny slunce, které vás očekává.
0: Fialky zamířily jedna za druhou ke kouli. Čím víc se blížily ke křišťálu, tím víc jejich těla průsvitněla a že zmizely v záři, jako potápěči v hlubinách vod. Konečně přišla řada na mne. Oslňující světlo mě přinutilo sklopit oči a cítila jsem, že padám do prázdna.

0: rybky.
1: Veterinář Vorlíček je se ženou na procházce. Procházejí malebnou cestičkou kolem loučky, na které se pase kráva. Vorlíček si upravuje klobouk na hlavě. Vorlíčková se rozčílí.
0: Taky bys nemusel zdravit každou svou pacientku. Víš, kdo je veterinář? Veterinář je pan doktor, který léčí zvířátka.
2: Je, ty jsi chytrý.
0: A jeho paní žárlila na tu kravičku.
3: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra kotě Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
4: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku.
0: Mňau, randěno, ran, randěl! Mňau, randěno, ran, randěl! Mňau, randěno, mňau, randěl!
4: V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
5: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
4: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
0: Haló, kočko, no, Pitipačko.
4: Tenhle odvaha ti zítra spere koži.
5: Já vám ukážu.
4: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili a Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
0: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a... No jo? Ale tu potom... Já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
4: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl
5: mňau,
4: před zrcadlem,
5: mňau,
4: do kterého svítila hvězda.
5: Mňau, mňau.
4: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
5: Mňau, mňau, mňau.
4: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický plácek. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
0: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
4: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pitipačky.
0: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik pak je vás tam?
6: 365.
0: A co tam vlastně děláte vy hromadoble?
6: Hoho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pitipačka rozpřáhne.
0: Jo, jo, to se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damian. Vidíte ho? Radši se pustíte a odpochodujte.
4: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách. Orau, orau, orau, mrňou, mrňou, mrují, mňou, mňou. V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo a na konci Damiánova ocásku

0: Figy cvičení
1: s Hankou. Miau.
0: Ahoj holky a kluci, dnes cvičíme opět s Hankou. Poprodá.
2: Ahoj děti, minule jsme si říkali, co je to atletika a slíbila jsem vám, že budeme závodit doma.
0: A to já si pamatuju, atletika je královna sportu.
2: Jestli si taky pamatuješ, že jsem vám dala úkol, abyste si sehnali nějakého soupeře.
0: O, to si nepamatuju, ale
2: to vůbec nevadí, protože určitě doma nejste sami a můžete si zavolat maminku, brášku, sourozence, babičku nebo strejdu, to je úplně jedno. V každém případě potřebujete s někým soupeřit.
0: Soupeřit znamená, jako že se třeba běží závod a ten člověk běží vedle tebe a vyhraješ buď ty nebo on.
2: Výborně, Piky, přesně tak, to si kápnul. Já tady mám samozřejmě tebe, takže já předpokládám, že děti už teď běhají po domácnosti a schání nějakého svého soupeře a kamaráda. A my zatím, než si ty děti přivedou někoho takového, si připravíme plíce.
0: Plíce.
2: Tak, plíce. Postavte se do mírného roznožení. Děti, přidejte se k nám. Piggy, polož si ruce na prsa. Ne, na prsa, to jsem řekla špatně. Nad prsa.
0: Pod krček.
3: A zabouchej si pořádně do hrudníku.
0: Já vím, takhle to dělají někdy gorily v zoologické zahradě třeba. Vždycky se hraje taková hra, kdo je tady králem opic, a pak se buší a volá se.
2: Přesně tak. A víš, proč teďka tento cvik děláme?
0: Nevím.
2: No, protože tady jsou plíce a já jsem chtěla dětem ukázat, že ty plíce potřebujou vědět, kde v tom těle jsou, a proto, že v atletice je potřebují, tak si ještě jednou teď s námi můžou do těch plic zabubnovat. Nadechněte se. Říkejte dlouhé. A voukáme si do hrudníku, super. Takže teď.
0: Já už hučím jako lev.
2: Ještě jednou naposledy nádech, říkejte dlouhé. A voukejte si do hrudníku. A tím pádem máme na náš následující start, který se přibližuje, připraveno. Můžete si teď sednout na nějakou startovací čáru doma. To znamená třeba na bobek.
0: Dobře, tak startovací čára je třeba tam, kde končí koberec.
2: A přesně.
0: Sedím na bobku.
2: No, spíš si sedneme tam, kde začíná koberec, a tu cílovou pásku budeme mít na konci toho koberce.
0: Dobře.
2: Tak, sedíme na bobku. Děti, až řeknu teď, vy vyběhnete, prosím vás, nesrazíte se, nezabijete se. A kdo bude dřív v cíli, tak je Piggy. Co?
0: Tak je kabrňák.
2: Říká se tomu jak?
0: Šílenec.
2: Ne. Piggy, vítěz.
0: Vítěz,
2: sláva vítězům, čest poraženým přece. Mm-hmm. Takže sedneme si na bobek, děti, poslouchejte na kouzelné slovo. Pozor, teď a běžíme.
0: Já jsem se zapomněl na startu.
2: Tak ještě jednou, tak nevadí, chyba se může stát. Mm-hmm. Sedneme si ještě jednou na bobek, Piggy, soustřed se na můj.
0: Soustřed se,
2: pozor, teď a běžíme.
0: Já nechám děti a se Piggyho vyhrát.
2: Piggy je v cíli jako
0: první.
2: My se dnes s Pigouškem s vámi loučíme, ale vy si dejte určitě závod ještě jednou. My sice teď trénujeme doma v obýváku, ale až bude krásně a budou venku kvést krokusy, tak budeme běhat kde?
0: V parku. Přesně nebo na hřišti.
2: Přesně tak.
0: Nebo přes přechod.
2: No, Piggy, myslím, že přes přechod radši budeme koukat, jestli nás něco nepřejede, a přejdeme v klidu, podíváme se doprava a doleva a budeme běhat na hřišti.
0: Prima. Ahoj!
2: Ahoj!

0: Alekme, badatel, odkud přicházíš?
1: Co je to za tlustou knihu? Co tu děláte?
0: Jsem zeměpisec. To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, který ví, kde jsou hory a pouště.
1: Opravdu? To je moc zajímavé. Konečně opravdové zaměstnání. Vaše planeta je moc hezká. Jsou tu oceány?
0: To nemohu vědět.
1: A hory?
0: To nemohu vědět.
1: A města? A řeky? A pouště?
0: To také nemohu vědět.
1: Vždyť jste zeměpisec.
0: Ovšem, ale nejsem badatel. Zeměpisec nepočítá města, ani hory, ani moře, ani oceány, ani pouště. Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat. Neopouští svůj psací stůl, ale přijímá návštěvy badatelů a pak se jich na vše vyptává a zapisuje jejich vzpomínky. A když se zdají být něčím zajímavé, dá vyšetřit mravní úroveň badatele.
1: Jak to?
0: Protože badatel, který by lhal, by způsobil v zeměpisných knihách katastrofy. A také badatel, který by příliš pil.
1: Jak to?
0: Protože opilec vidí dvojmo. Zeměpisec by pak mohl zaznamenat dvě hory tam, kde je jen jedna. A když se zdá mravní úroveň badatele dobrá, jeho objev se přeskouší.
1: A jde se tam někdo podívat?
0: Ne, to je příliš složité. Badatel musí podat důkazy. Objevili nějakou velkou horu, musí odtamtud přinést velké kameny. Ale ty přicházíš asi zdaleka. Ty jsi badatel? Popiš mi svou planetu. No tak povídej.
1: U mne doma to není moc zajímavé. Je to tam docela malinké. Mám tam tři sopky, ale jedna je vyhaslá. Mám také květinu.
0: My nezaznamenáváme květiny.
1: A proč? Jsou tak krásné.
0: Protože květiny jsou pomíjivé.
1: Co to je pomíjivé?
0: Zeměpisné knihy jsou ty nejcennější ze všech knih. Nikdy nevyjdou z módy. Píše se do nich o věcech, které trvají věčně. Oceán těžko vyschne a málo kdy se stane, aby hora opustila svoje místo.
1: Ale vyhaslé sopky se mohou probudit k činnosti.
0: To je nám jedno, jsou-li sopky vyhaslé nebo činné. Pro nás je důležitá hora. Ta se nemění.
1: Ale co to znamená pomíjivé?
0: To znamená něco, čemu hrozí blízký zánik.
1: Mé květině hrozí blízký zánik?
0: Ovšem.
1: Má květina je pomíjivá. Má jen čtyři trny na obranu proti světu. A já jsem ji nechal doma úplně samotnou. Co mi radíte, abych teď navštívil?
0: Planetu Zemi má dobrou pověst. Má dobrou pověst.

0: Dnes je 2. října a svátek má...
1: Olivie.
0: Tohle jméno vzniklo opravdu podle slova...
1: Oliva. Co vlastně oliva je?
0: Oliva je takový strom. Ty jsi nikdy nejedl olivy.
1: Asi jen. Ne.
0: Jsou to takové zelené, malinké, tvarově to vypadá jako švestičky a je to moc dobré. Ono mu taky bývají černé olivy.
1: Je, a dělá se z nich vlastně olej.
0: Ano. A ten olej už se dělá z oliv od pradávna. Takže se často pěstovaly ty stromy, které se jmenovaly olivovníky. Vidíš, jak to není vůbec špatné, že chodím k Justýně. Vidíš to, co já všechno vím?
1: Ty seš tak šikovnej.
0: Jméno Olivie se možná dávalo těm dívkám, které ty olivy pěstovaly.
1: Olivy byly kdysi považovány za plody určené pro bohy.
0: A najednou olivy znáš.
1: No jo, no, když jsem si to tady přečet.
0: Olivií je u nás jen něco kolem stovky.
1: Je, stovka olivií, to je strašně moc.
0: Třeba nás zrovna nějaká poslouchá.
1: Takže jí přejeme všechno nejlepší.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Švagrová, nedojel jsem. Trošičku jsem štrechnul v obarák.
4: Vidíš, vidíš to.
3: Safra, kde jsi to vzala?
4: Ty trpaslíky.
3: Jo.
4: Představ si, to mi dali děti.
3: Co, dali?
4: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
3: Pěkný. Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
4: Toniku, představ si, v neděli se předává hra dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
3: Ty, Švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
4: No, někdo by to mohl tak vzít.
3: Víš co? Hernajs. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpazlíky tam krásně při té příležitosti zpeněžíme.
4: Jak to zpeněžíme?
3: A přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíček. Našim pionýrům, našim mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek. Jaký byl před rokem a jaký je dnes. A já se vás táži, čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
5: Leontinko, udělej mu něco.
6: A co?
5: Co chceš?
6: Tak dobře.
3: A já vám ještě něco řeknu. Když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem. Já jsem hrdý, ale když jsme si raději při zemi, přátelé.
7: Vtipný výstup, že?
3: Protože to jsou děti dobře živené.
5: Leontinko, vyšlo by to, aby se mu prášilo od huby.
3: Dobře živené, kdyby naše samoobsluha nebyla dobře zásobená, a
5: kde jsi?
3: Kdyby nebyla, tak by nebyly. Kromě toho, doporučuji vaši ctěné pozornosti. Zde, tento stánek, s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, vražte se podívat. Nádhera. Kromě toho vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku. Též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
8: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
3: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Fuď.
9: Jak štěňátko chtělo malé pejsky. Byla krásná jasná noc, měsíček svítil, ale štěňátko ne a ne usnout. Stále slyšelo kuňk, kuňk, kuňk. Pak bylo chvíli ticho, ale za chvíli znova. Kunk, kunk, kunk. Co tohle může být? Vydalo se na dvorek, ale tam nic, ticho. Všichni spali. Bylo ticho, jen z dálky se ozývalo podivné kuňk, kuňk, kuňk.

0: jinak by tu pořád někdo dělal kravál. Pomyslelo si spokojeně a zalezlo do své boudičky. Měsíček svítil dál a usmíval se, však on věděl. Ale štěňátko pokojně usnulo a už neslyšelo, že po chvíli se znova ozvalo. Kuň, kuň, kuň. Ráno svítilo sluníčko, vánek povlával a štěně se po tom nočním dobrodružství konečně probudilo. Chvíli přemítalo, jestli se mu to zdálo, nebo jestli se tu v noci opravdu něco divného dělo. Podívalo se na svou packu a uvidělo lístek blatouchu. Aha! Blatouchy rostou jen u rybníka, čili to žádný sen nebyl. A ono teď musí vypátrat, co to divné kuň, kuň, kuň znamenalo. Jinak by ho to v noci určitě znovu vzbudilo. A kdo ví, jestli jenom jeho, ale třeba i pana Kačera, slepici, telátko a kravičku, včeličky v domečku a možná i hospodáře. Kdepak, to se tak nenechá. Já, štěňátko, všechny zachráním. A vydalo se směrem k rybníku. V rohu dvorku spatřilo slepici, jak se vrtí v hnízdě ze slámy. Slepice není nadutá jako pan Kačer, řeklo si. Se slepicí by se mohlo poradit. Víc hlav víc vymyslí, víc očí víc vidí. Dobré ráno, pozdravilo zdvořile. To máme krásný den.
1: Krásný, krásný.
0: Zagdákala slepice a moc si štěňátka nevšímala. Ale to se nedalo. Paní slepice, slyšela jste v noci ten rámus? Kuň, kuň, kuň to dělalo. Slepice se otočila v hnízdě a narovnala pár stébel. Nic jsem neslyšela, mám teď jiné starosti.
2: Jaké pak starosti? Soucitně se zeptalo štěně. Nemohlo bych vám pomoci?
0: Zachychtala se slepice. To jsou moc krásné starosti, krásné starosti. Sedím na vejcích a budu mít kuřátka.
2: Kuřátka? Z vajec? Jak to? Divilo se štěně.
0: Tomu ty nerozumíš, odbila ho slepice a pyšně se zatočila na hnízdě. Štěně znalo kuřátka a znalo vejce, ale nikdy ho nenapadlo, že by mohli mít něco společného. Stále se v tom pořádně nevyznalo, ale pokračovalo v cestě. Přes louku a cíp pole došlo až k rybníku. Chvíli chodilo kolem dokola, poslouchalo, ale žádné kuň, kuň, kuň neslyšelo. Ten, kdo to dělal, se mě v noci asi pořádně polekal a odtáhl jinam. Už se chtělo vrátit domů, když uvidělo u břehu ve vodě malinkatá vajíčka. Velice se podivilo. Slepice má vajíčka, ale ta jsou úplně jiná. Možná, že vyrostou a budou jako ta slepičí. Zeptá se. Slepice to bude určitě vědět, má o vajíčkách přehled a je na ně patřičně pyšná. Vrátilo se na dvorek a zamířilo k slepici. U rybníka je moc krásně, hlásilo, ale dějí se tam divné věci.
1: Co pak,
0: ptala se zvědavá slepice. U rybníka je rákosí a létají tam vášky. Naparuje se tam kačer a nic jiného jsem tam neviděla. A nic jiného tam taky není. Leda tak vlnky na vodě.
2: No a ve vodě vajíčka.
1: To určitě. Vajíčka ve vodě. Jen se podívej, kde jsou vajíčka.
2: Trochu se nadzvedla, aby štěně zahlédlo její bohatství.
0: No, jsou tam trochu jiná vajíčka, to je pravda, mnohem, mnohem menší, ale vajíčka to jsou.
1: Nesmysl.
2: Nemohla byste tam zaběhnout a podívat se,

0: Jenom na chvilku, já vám vajíčka zatím pohlídám.
1: Abys mi je všechna rozsedlo tím svým štěněčím zadečkem. Ani se nehnu, dokud nebudou venku.
0: A kdo pak má být venku?
1: Kvo, ty jsi ale opravdu hloupé štěně. Ko, co myslíš, že tu dělám? A dej mi pokoj, myslím, že kuřátka už chtějí na svět.
0: Zároveň se ozvalo nesmělé a tichounké ťuk, ťuk, ťuk. Takže ve vejcích jsou kuřátka, pochopilo štěně. Asi proklubou z kořápku a budou venku. Ťuk, ťuk, ťuk. O takovou podívanou nemůže přece přijít. K rybníku se podívá později. A to už se jedno vajíčko vykulilo. Z kořápka praskla a ven vykoukla žlutá rozcuchaná hlavička. Oklepala se a mrňavé kuřátko vyskočilo ven. Chvíli udiveně koukalo, kde se to octlo, ale to už se vítalo s dalším bratříčkem nebo sestřičkou. Netrvalo dlouho a na slámě se batolilo 5 žlutých kuřátek jako 5 balónků. A pisklavě něco štěbetali, něco, čemu nebylo rozumět. Inu, děti, usmálo se štěně. Představilo si, jak by bylo hezké, kdyby ono samo mělo pár takových malinkých pejsků a trochu slepici závidělo. Potom si vzpomnělo na vajíčka v rybníku. Možná, kdyby se o ně staralo, jako se stará slepice o svá vajíčka, vylíhla by se z nich štěňátka. A ono by si pak s nimi mohlo hrát. Paní slepice, já už jsem na to přišlo. Z těch vajíček v rybníku se narodí malí pejsci. Protože já jim udělám taky takové pěkné hnízdečko a budu o ně pečovat.
1: No to jsem teda ještě neslyšela, aby se pejsci líhli z vajíček. Na to může přijít jenom takové hloupé štěně, jako si ty.
0: Ale protože, jak už jsme řekli, byla hodně zvědavá, seřadila své dětičky a společně s nimi hezky pochodovala k rybníku. Štěně nedočkavě poskakovalo kolem. Teď nafoukaná slepice bude muset uznat, že nemá vajíčka jen ona sama.
1: Ale to se ví, slepice byla úplně jiného názoru.
0: Zastavila se na břehu a nevraživě pozorovala, co to tam plave.
1: Cože, vajíčka? Tohle, že jsou nějaká vajíčka? Leda kroupy, prohlásila s opovržením. To ví přece každý, že vajíčka mám jenom já.
0: A já, zaspíval skřivánek a smál se. Já taky, taky, přidala se z lesa kukačka. Jenže tohle jsou asi opravdu jen kroupy, dodal smutně skřivánek. Měl dobré srdce a byl by štěňátku malé pejsky přál. Zkrátka v celém širém okolí bylo pozdvižení. Ale po chvíli slepice i z kuřátky vznešeně odkráčela, ptáčci odletěli a štěňátko osamělo. Kroupy, tohle přece nejsou kroupy. Vždyť už teď sebou trošku mrskají. A protože to bylo tvrdohlavé štěně, rozhodlo se svůj plán provést za každou cenu. Foukalo do hladiny rybníka, až se mu podařilo zahnat všechna vajíčka docela blizoučko břehu. Sláma tu kolem žádná nebyla. Ale když jsou vajíčka ve vodě, nepotřebují slámu. Potřebují zelené listí, které plave, a toho tu byla spousta. Blatouchy, potočnice a jiné lupení, které ani nedovedlo pojmenovat. po celých hrstech ho trhalo a snášelo k malé zátočince, ve které šikovně vybudovalo kolem vajíček plovoucí kulaté hnízdečko. A co teď dál? Ptalo se nahlas. Ale nikdo mu neodpovídal. Slepice vajíčka zahřívala. To se asi musí. Štěňátko vlezlo do vody, opatrně si na vajíčka sedlo a vyčkávalo. Jak to asi může dlouho trvat? Snažilo si vzpomenout, jak dlouho vídalo sedět slepici na hnízdě, ale vzpomenout si nemohlo. Snad to příliš dlouho nebude. Je to trochu nuda. Kdyby si aspoň mělo s kým povídat. Zaradovalo se, když slyšelo bzučení. Jenže to bzučení byl veliký ovád, který si vůbec nechtěl povídat, ale štípl štěňátko bolestně do čumáčku. Jú, jú, to byla bolest. V té chvíli štěně zapomnělo na vajíčka, vyskočilo a hnalo se za tou obrovskou ošklivou mouchou. Takové štípnutí, to je ještě horší, než poslouchat v noci kuňk, kuňk, kuňk. Jenže ovád zakroužil nad loukou a byl pryč. Příště si dám na tebe pozor. Nebudu už tak hloupé, mrzutě fňukalo štěně. Čumáček mělo celý oteklý a svědil ho. Ale co to? Udiveně zíralo do hnízda ve vodě. Jeho vajíčkům narostly ocásky. Teď vypadaly jako malinké rybičky a hladově otvíraly pusinky. Mají hlad, pochopilo štěňátko a přemýšlelo, jak by je nakrmilo. Zelené lupení jim nechutnalo, to vidělo. Snad by chtěli žížalky. Nebo červíky? Ale kde je vzít? Možná by jedli i chleba. Rozběhlo se přes pole a přes louku na dvorek ke své boudičce. V misce tam mělo veliký krajíc chleba. Sice také bylo velice hladové, chleba hezky voněl, ale nakrmit dětičky to teď bylo důležitější, ať už jsou to rybičky nebo pejsci. Popadlo krajíc a běželo s ním k rybníku. Jak těm jeho svěřencům chutnalo. Krajíc za malou chvilku zmizel v jejich hladových tlamičkách. Narostly jim přední i zadní pacičky. Vůbec už teď nevypadaly jako kroupy, ani jako vajíčka. Byly zelené a vesele poskakovaly. Možná, že z nich přece jenom budou pejsci. Zadoufalo štěně. Vždyť už teď by ta stvořenička nejraději vyskákala z hnízda. To tak, ještě se mi ztratíte. Hezky buďte doma a já se o vás postarám. Štěně utrhlo veliký lopuchový list a pečlivě hnízdečko přikrylo. A honem s tou novinou běželo za slepicí a už z dálky volalo. Mají čtyři nožičky. Neměla si pravdu, budou to pejskové. Kvok, kvok, kvok, kvok, to tak, pobouřeně kvokala slepice. Tohle opravdu nečekala. Ale štěně je hloupé, kdo ví, co se mu to zdálo. Zavolala na kuřátka. Honem, pojďte, uvidíte cirkus. Kvok, kvok, kvok, kvok. Slepice se rozběhla k rybníku a žlutá kuřátka poslušně za ní. Pip, pip, pip, pip, pip. Radovala se, že budou mít zábavu.
1: Kvok, kvok, kvok, kvok. Tak kde pak jsou ti tvoji pejsci? Kvokala slepice. Nikde nic?
0: Štěně ukázalo na lopuchový list. Teď spinkají. Opatrně se podívej, ať je nevzbudíš. Zvědavá slepice neurvale chytila list a odhodila ho stranou. Pak jen kvokla překvapením. Po, po, po, po. Co se to tam mele?
1: Z těch krup se opravdu něco vylíhlo? Ale pak hned věděla. Pěkné dětičky, kvá, kvá, kvá, kvá, kvá, kvá, posmívala se štěněti. To přece nejsou pejskové, to jsou obyčejné žabky. Vítězně odkráčela, ani se neohlédla. A kuřátka, která by si s těmi zelenými nezbedy docela ráda hrála, se smutně vlekla za ní. Štěně si nešťastně keclo na břeh. Nejraději by se rozplakalo. Chtělo mít pejsky a oni jsou to žáby. Dovádějí v rybníku a ani si ho nevšimnou. Ale co to? Žabky najednou byly kolem štěňátka a smály se od ucha k uchu. Pojď si hrát. Kuň, kuň, kuň, kuň, pojď si hrát. Kvákali a hopsali mu až na hlavu. Panečku, ty uměli skákat. Hops do výšky, hops do vody a zase ven. Proč bych to neskusilo s nimi, řeklo si štěně a za chvíli skákalo ještě výš než oni. To byl tanec. Slepice je z dálky závistivě pozorovala a její kuřátka se jen třásla, aby se do té hry mohla také pustit. Ale to se ví, slepice jim to nedovolila. Kuřátka přece do rybníka nemohou, nejsou to žabky ani kačátka. Žabky zatím se štěňátkem ve vodě dováděly, honily se, stříkali a cákali a ani nespozorovali, že už nad rybník vykukuje měsíček. Už musím domů, řeklo štěňátko smutně, ale zítra zas přijdu. Štěňátko běželo přes pole a přes louku domů a žabky za ním radostně hopsali. Kuň, kuň, kuň, kuň, kuň. Když se uložilo ke spánku, vyskákali až na střechu boudičky a zakuňkali mu svou noční píseň. Kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň. Ale to je přece ta krásná hudba, co jsem slyšela včera v noci, zaradovalo se. Teď už ho ani trochu nerušila. Naopak, připadala mu jako ta nejmilejší písnička. Žabí dětičky mu dál zpívali svou ukolébavku a štěňátko tvrdě spalo a mělo samé veselé a dovádivé sny.

0: taky. Pojď, pustíme se zase do našich slovíčkohrátek. Co říkáš?
1: Ano, to já rád, to já rád, jenomže pořád je to nerozhodně. Těch slovíček a větiček, co něco znamenají, je tolik a je to tak prima nacházet další a další. Já to tak rád hraju. Jak jsi přišel na ten dnešní slovíčkový oříšek k rozlousknutí, jo?
0: Tenhle oříšek mi poslala holčička, která se jmenuje Janíčka.
1: A tvrdila,
0: Janíčka, a tvrdila, že určitě nebudeš vědět, co znamená. Protože ona z toho měla...
1: V hlavičce Janíčce zamotáno, co?
0: No, tak nějak. No, tak dávej pozor. Co to znamená, když se řekne, že první vlaštovka jaro nedělá?
1: Jo, to já znám, Hugo. To já znám, vlaštovka jaro nedělá, vlaštovka, já to znám.
2: No tak schválně, to znám, tak, to schválně. Janičce a ostatním dětem vysvětli.
1: No tak to sleduj. To znamená, že podle jedné povedené věci nemůžeme říct, že se povede všechno. Ha!
2: No, to je správně, Piggy. A jak to vůbec víš?
1: No, víš, Maďo, nedávno mi to říkala sova Heda, ale to, kdy mi to říkala, to...
2: No, kdy?
1: No, moc se mi o tom nechce mluvit.
2: No, tak mi to řekni, když už si to nakousnul.
1: Jo, tak dobře, no. Víš, jak se chodím učit vařit kveverce láskonce?
2: To už tady ví každý, Piky.
1: Tak já jsem si myslel, že když se mi povedlo skoro úplně samotnému uvařit jedno dobré jídlo, že už umím vařit docela, že už jsem hotový mistr šéf kuchař. A tak jsem se trochu chlubil. No, paroval jsem se jako páv na modní přehlídce, víš, Méďo?
2: Aj.
1: A sová Heda mi řekla, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pak mi vysvětlila, co to znamená. A nejhorší na tom všem je, že měla pravdu. Zkoušel jsem pak vařit sám, úplně bez laskonky. A dopadlo to hrozně.
2: Tak už si z toho, Piggy, nic nedělej. To se může stát každému.
1: No, to ano. To. A taky jsem se z toho docela poučil. Teď už zase vařím dohromady s laskonkou. A pomalu se učím.
2: Tak vidíš. Co třeba děti? Ty taky dostanou ve škole první jedničku a myslí si, že budou mít jedničky už pořád. A pak najednou dostanou třeba trojku. A pak dvojku. A na vysvědčení potom už ta první jednička být nemusí. To by mohla taky být ta první vlaštovka, co jaro nedělá.
1: To máš pravdu, Hugo. Ono se to dá asi použít hodně často, viď? No to se mi bude určitě hodit. První vlaštovka jaro.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbe z něj. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl, aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezel až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný, jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přeběhl 2x po tváři. Pak 3x obtančil kůži a mnul si ruce. Vrátil se do tábora a naplnil si klobouk drobty z koláčů. Pars totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě 1 spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na 3 knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a dřel a dřel a dřel se o ně. Dřel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty ho dřel, a do 1 záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanělou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží.
Pár slezl s pálemi s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel tam si buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariba, anebo k močálům u Sol.

Krejčovská pana. Láska je veliký problém. Přemýšlí o ní každý, kdo má hlavu. Bernardín i ministr. Jenom Krejčovská panna si s ní hlavu neláme, protože žádnou nemá. Žije docela šťastně, nic jí nechybí. Točí se před zrcadlem, každý den má nové šaty, jedny na čaj o páté, druhé na čaj o půl šesté, fialové šaty na dušičky, modré na den mláďátek, nádherné modré šaty jako hejno modrých motýlů. Vypadá v nich kouzelně. A tak se nedivme, že věšák i gramofon šílí láskou. Gramofon pro ně zpívá milostnou serenádu hlasem velice sladkým a věšák se trápí. A jak se trápí, tak hubne. Kabát na něm visí, jako na věšáku, ale Krejčovské paně to ani trochu nevadí. Je docela šťastná, točí se před zrcadlem, převléká se z šatů do šatů. Je to poněkud nudné, není-liž pravda. A tak, když už to trvá nějakých 20-30 let, dodá si věšák odvahy a začne jí líčit radosti lásky. A Krejčovská pana mu pobaveně naslouchá a říká si, to by nemuselo být špatné. Mám to zkusit nebo ne? Ostatně si mohu přece hodit korunou. A tak si tedy hodí korunou a jak si hodí, padne hlava. Hlava, která myslí na lásku, jako každá hlava. A stará Krejčovská pana začne vzdychat. Z ničeho nic má samé krásné myšlenky. Představuje si samé kouzelné věci a říká, ach ano, láska je nádherná věc. Láska je přece smyslem života, že jsem tohle nevěděla dřív. Budu mít plno malých dětiček, budu mít plno malých krejčovských panen a budu jim každý den oblékat nové šatičky. Jedny na čaj o páté, druhé na čaj o půl šesté, fialové šaty na dušičky, modré šaty na den mláďátek, nádherné modré šatičky jako hejno modrých motýlů budou vypadat kouzelně. Oh, rychle, rychle. Někdo z vás se ještě dnes musí stát mým manželem. Volá Krejčovská pana. Křičí velice hlasitě. Dupe svou jedinou dřevěnou nohou, až má z toho věšák i gramofon hlavu na prasknutí. A Krejčovská pana volá. Tak se konečně rozhodněte, kdo z vás si mě chce vzít. Hoďte si korunou, to máte nejjednodušší. A gramofon s věšákem si hodí korunou a oběma padne orel. Orel, který miluje volnost. Orel, který nade vše miluje svobodu. A věšák s gramofonem se dají do smíchu, že to dopadlo takhle. Zamávají křídly a letí oknem pryč. Letí k modrému nebi jako dva modří motýly a gramofon zpívá serenádu hlasem velice sladkým a když ji dospívá, řekne, láska je veliký problém, co říkáte? A věšák se usmívá a myslí si, ještě štěstí, že jsem se tolik natrápil. Ještě štěstí, že jsem tak hubený. Letí se mi teď opravdu neobyčejně lehce.

0: Jede had na kole a potká myš.
1: Myš se ho ptá.
2: Hele, hade, jak to, že jezdíš na kole, když nemáš nohy?
0: Aha, řekl had a upadl. Mohl šlapat jednou.
3: Když jsem šel přes Pražský most, našel jsem stříbrný groš. Najet jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost. Najet jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost.

0: Vysvětlivka. Co je to ten pokojík? Než vám povím, jak to bylo dál s panem Vavřincem a s Hejlíkem, měla bych vysvětlit, kde vlastně Hejlík s dědečkem bydlí. Samozřejmě, že pan Vavřinec neměl žádný zvláštní pokojíček pro lichožrouty a podobné nezvané hosty. Vždyť ani vy žádnou takovou komůrku doma nemáte a přesto u vás nějaký lichožrout bydlí. Nebo snad chcete tvrdit, že vám se ponožky nestrácejí? Nejspíš tedy nevíte, že za stěnou vaší kuchyně, obýváku nebo ložnice je dutý prostor. Možná, kdybyste kousek po kousku tu zeď malým kladívkem proklepali, zaslechli byste takový zvláštní dutý zvuk, jako když klepnete na bubínek. A když se vám poštěstí ten zvuk uslyšet, tak to jste právě zaklepali na dvířka místnosti, ve které žije nějaká lichožroutí rodinka. Pokud si to budete chtít doma zkusit, tak vám ještě napovím, že to místo je často schované za tapetou nebo za nástěnným kalendářem nebo za zasklenou svatební fotografií vašeho pradědečka a prababičky. Lichožrouti, kteří žijí ve školních třídách, mívají bydlení za obrazem prezidenta. Hejlík s dědečkem měli svůj pokojík mezi kuchyní a koupelnou, a to za zarámovaným diplomem, který Egon Vavřinec obdržel ještě na vojně. Byl v něm jmenován jako nejlepší trubač hradní stráže. Ten jejich pokojík vypadal v mnohem menším měřítku, ovšem tak trochu jako byt pana Vavřince. I oni měli malou kuchyňku a ložnici, jen bez koupelny se obešli. Lichožrouti se totiž vodě vyhýbají, protože hrozně dlouho schnou a neradi se ždímou. Konec vysvětlivky.
1: Vigy básnička.
2: Perníková chaloupka.
1: Odkud ten náš holub letí?
2: Letím z lesa, milé děti. Vrků, vrků, vrků.
1: Co jsi tam viděl, holoubku?
2: Perníkovou chaloupku u černého smrku.
1: Viděl jsi také Mařenku?
2: Jak pak by ne, holenku. Viděl jsem ji s Jeníkem. Krmili se perníkem.
1: A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku?
2: Kde pak? Zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč.
1: No a teď ještě jednou. Odkud ten náš holub letí?
2: Letím z lesa, milé děti. Brků, brků, brků.
1: Co jsi tam viděl, holoubku?
2: Perníkovou chaloupku u černého smrku.
1: Viděl jsi také Mařenku?
2: Jak pak by ne, holenku. Viděl jsem ji s Jeníkem, krmili se perníkem.
1: A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku?
2: Kde pak? Zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
1: To ti povídám, ovečko, řekl beránek. Nechoď daleko, ať tě nikdo neodnese.
0: Ano, ano, řekla ovečka, ale jak se tak pásla, vzdalovala se od beránka čím dál tím víc. Za velikým bukem číhali tři vlci, únosci. Když viděli, že je ovečka sama, vyskočili spoza buku a ubohou ovečku uloupili. Beránek se chvíli klidně pásl, pak ale zjistil, že se mu ovečka někam zatoulala a rozhodl se jí najít. Nikde ji neviděl, ale došel až k buku, kde si přečetl vzkaz, který mu tam vlci nechali.
2: Chytrý beránku, jestliže nepřijdeš a nepřineseš zítra večer sem k buku pytel opravdických dukátů, upečeme ovečku a sníme ji k večeři. Únosci.
1: Pro pána, povídá si, kde pak já bych vzal pytel opravdických dukátů?
0: Jenomže to by nebyl chytrý beránek, kdyby nevymyslel plán, jak vlky oklamat. Vzal pytel, do pytle nazbíral bukvice a pak se vydal hledat ztracenou ovečku. Když ji konečně našel, byla už hluboká noc. Vlci spali okolo ní, stočeni tak, aby ji nikdo nemohl ukrást. Beránek se potichu připlížil k prvnímu vlkovi a do kožichu mu podstrčil tento vzkaz. Druzí dva vlci tě chtějí ošidit o dukáty za ovečku. Smlouvali se na to dneska v noci a já je dobře slyšel. A podepsal se jako měsíček. Druhému i třetímu vlku napsal to samé a potichoučku odešel.
2: Aha, povídá první vlk, když se ráno přečetl dopis. Aha, povídá i druhý vlk, když si přečetl dopis. Aha, povídá si i třetí vlk. Tak je to tedy, řekli si všichni tři a hrozivě se na sebe zamračili. Začali kout vlčí plány, jak by na druhé dva vlky vyzráli.
0: Přišel večer, vlci jako pěny, měsíček na obloze a ovečka chudák úzkostí bez sebe roní slzy.
2: Dej se pro dukáty, řekl první vlk. Zůstaň tu, druhý vlku, a hlídej ovečku. Ani mě nenapadne, zavrčel druhý vlk. A ti hlídá třetí.
3: Ani mě nenapadne, ohradil se třetí vlk. A ti hlídá první.
4: No, ale mě se ani trochu nechce,
2: na to první vlk. A nás hlídání nebaví, řekli druzí dva vlci. No jo, tak co budeme dělat? Zeptal se první vlk. Půjdeme pro dukáty všichni tři.
0: Tak jo, souhlasili všichni. Měsíček jim pěkně svítil na cestu a když dorazili k buku, uviděli pod ním pytel jako dům.
2: Jsem z dukáty, vykřikli vlci a hned si začali valchovat hřbety a vít a vrčet až hanba. A jak se tak rvali, pytel se roztrhl a vysypali se z něj bukvice.
5: Kde jsou naše dukáty? Dukáty nejsou,
0: zabrečeli.
5: Někdo nás ošidil.
0: A už všichni tři pádí a ženou se s jazyky až k zemi, aby se pomstili na ovečce. Ale ovečka nikde. Zatímco se vlci prali, beránek totiž ovečku osvobodil.
5: Kde je ovečka?
0: Zavili vlci.
5: Ovečka tu není. Někdo nám ji uloupil.
0: Smál se měsíček, který to všechno zhora pozoroval a měl radost z toho, jak se Beránkovi podařilo vlky přelstít.
5: Měsíček to byl. Já ho na cimpr-campr rozkousám. Já ho na kusy roztrhám. Já ho na hadry rozkubám.
0: Jenomže měsíček byl tuze vysoko, převysoko. A co zatím dělali Beránek s ovečkou? Ti už dávno byli doma a Beránek řekl ovečce.
1: Příště se mi netoulej, nebudu.
0: Slíbila ovečka a oba šli spát a měsíček se na ně zhora pěkně usmíval.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tati.
2: Co je?
1: Co myslíš, půjde to vůbec spravit?
2: No jistě, to by bylo, aby ne. Už to skoro je.
1: A ty umíš spravovat hodiny?
2: No to víš, už jsem v životě mnohé viděl.
1: A mnohé neviděl?
2: No ano, všechno jsem vidět nemohl, pochopitelně.
1: A hodiny s kukačkou si viděl?
2: No tyhle ty určitě, ty jsou ještě po mé babičce.
1: S kukačkou?
2: Ano, ta náhodou kukala moc krásně.
1: Babička?
2: Kukačka.
1: A proč to bylo na půdě?
2: Protože to jednoho krásného dne přestalo jít a kukat, tak co s tím?
1: A ty jsi si jednoho krásného dne řekl, že se na to podíváš.
2: No a taky se dívám, že ano?
1: Už 2 měsíce.
2: No tak je to teď pořádně opravené.
3: Dobrý den.
2: A nazdar, Máni.
3: Ještě děláte ty hodiny?
2: Už to bude, Máničko, teď je pověsíme a hotovo.
3: A kdy je dáte dohromady?
2: Jak to dohromady?
3: No, kdy tam dáte všelijaký tyhle malý tuntilinky? Jú, těch tady je.
1: To jsou materiály, co taťulda vyšetřil.
2: Vidíš, Máničko, hodiny jsou celé, takhle je zavěsíme. No tak, co říkáte? Už visí.
1: Už visí.
3: Už visí.
1: A nejdou.
2: Nejdou? Aha, no jo, ano, zatím nejdou.
1: A proč nejdou, tati?
2: Hele, neboť to, Žáno, 60 let se na to nikdo nezeptal a najednou ty to musíš vědět. Dáme je takhle trochu na stranu. No, prosím. A už jdou.
3: Slávička, už jdou.
1: A už zase ne.
3: Chudinky, už zase ne.
2: Jaký pak chudinky, posuneme je takhle, no, hele. No a jdou.
3: A jdou.
1: A nekukají.
2: Ale budou, dáme tu ručičku takhle na 12, no.
1: A nic.
3: Nebesíčka, nic.
2: Aha, ta dvířečka se trochu za tento malinko tomu pomůžem.
3: Jedinky, už se to pootevřelo.
2: Tak pozor.
3: Kuku.
2: Slyšel zvůrvajs?
1: To kukla Mánička.
2: Mánička, tak počkat, ještě tu kukačku vyndám. No, nepoď malá, no, tady ten drátek je trochu moc. To, narovnáme to, no.
1: A proč nekukají, tati?
2: Poslechni, hochu, trochu se soustřeď. Jak můžou kukat, když mám kukačku tadyhle na dlaní?
1: Bác ho.
3: Nebesička, bác ho.
1: Jo, proč kukají, tati?
2: Tak co, chceš vědět, proč kukají, nebo proč nekukají? A teď pozor, kukačka je tam.
1: Hodiny nejdou.
2: Ale půjdou, stačí takhle trochu cvrknout do toho kivadla.
3: Já cvrknu.
2: To ne, Máničko, já sám. To se musí scitent, natáhneme závaží, počkej, takhle, no. Trochu postrčíme kivadlo. Tak a už je nebudeme pokoušet, nebo to porucháme. Teď je 3/4 a...
1: Na kolik?
3: 3/4 na nic.
2: Co pak neznáte hodiny? Je 3/4 na... Aha, malá ručička se někam...
3: Tady je v guláši.
2: Tady to vidíš, Hurvajs. Kolikrát jsem ti říkal, že guláš se nedává takhle blízko k hodinám. Nasadíme, no takhle a dost. Je 3/4 a na kukání si pěkně počkáme 1/4 hodiny. To Mánička?
1: To hodiny.
2: Tak vidíte, jak to klapé.
1: Tati, ty jsi jako ten slepý mládenec s tím orlojem.
2: To víš, za taková léta se už člověk lečemu naučí, že ano?
1: Ten taky do toho pak sáhnul a bylo po orloji.
2: Máničko, neposlouchej ho, když mluví takhle hloupě. Já sahám do orloje, totiž do kukačky, s citem, že ano, opatrně, takhle jemně.
1: Ušlaka, to byla šupa.
3: Moje srdce. Podívej, Hurvínku, co je na zemi, všelijakých tinťulínků.
1: Taťuldo.
2: No to nic, to jen ze zdi vylítla ta skobička.
1: A hodiny žuchly na zem.
2: No docela správně, jak by to vypadalo, kdyby skobička vylítla a hodiny nespadly, ne?
1: Tati, co myslíš, dáš to ještě dohromady?
2: Ale proč bych to nedal dohromady? Přece máme smetáček a lopatku.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Bylo 7 vajíček a jedna slepička, ta na nich pěkně seděla a tak se z vajíčka.

0: Bylo pozdě na večer. Zasněžené hory se tyčily velebně k nebi a jejich vrcholy na sebe hleděly přes propasti, z nich štoupaly mlhy, šedobílé a ledově chladné. Občas se od hradeb těžkých mraků oddělil obláček a pomalu se vznášel nad horským úbočím, kde hnízdili orly a kondoři. Pod jedním vrcholkem svítilo malinké světýlko. Bližším pozorováním se dalo zjistit, že jde o žlutý stan a že se v něm svítí. Ze stanu se do pusté krajiny linuly přesmutné tóny Šňupálkovy foukací harmoniky. Kus odtud zvedla čenich hyena a poslouchala. Ještě nikdy hudbu neslyšela. Pak dlouze a příšerně zavila. Co to bylo? Zeptal se čenich a přisunul se blíž ke světlu. Nic nebezpečného, odpověděl Šňupálek. Teď si dáme písničku o čmelákovi, jak šel na maškarní ples. A znovu se dal do hraní. Pěkná písnička, poznamenal Mumínek. Není ale jasné, jak ten čmelák pochodil a jestli na tom maškarním plese bylo veselo. Radši nám vypravuj nějaký příběh. Šňupálek chvilku uvažoval a pak řekl, vyprávěl jsem vám někdy, jak jsem před několika týdny potkal ty férky? Ne, odpověděl Mumínek. Koho, že si to potkal?
1: Ty opravdu nevíš, co jsou férkové? Zeptal se Šňupálek udiveně. Přece s tebou musí být příbuzní, vždyť vypadáte úplně stejně, i když ty jsi samozřejmě bílý a oni pestří. Navíc mění barvu.

0: no, kterou si neustále kartáčovala. Takový nerozum, řekl Momínek. A co dál? Zeptal se Čenich. Nic zvláštního, odpověděl Šňupálek. Sestřička tkala z trávy koberečky na spaní a vařila dobré polévky, když měl někdo bolení bříška. A za ušima měla kvítka. A na pravé noze zlatý kroužek.
1: To není žádný pořádný příběh, zvolal Čenich. Kde je nějaké napětí?
0: Ty nepovažuješ za vzrušující, když někdo poprvé v životě uvidí Ferka, který navíc dokáže měnit barvu? Zeptal se Šňupálek a pokračoval ve hře na foukací harmoniku. Slečny jsou praštěný a ty taky, řekl Momínek. Pak zalezl do spacího pytle a obrátil Čenich ke stěně stanu. Tu noc se mu však zdálo o malé slečně Ferce, která se mu podobala a jíž daroval růži, aby ji nosila za uchem. To je k vzteku, prohodil Momínek, když se ráno probudil. Ve stanu bylo mrazivé chladno. Šňupálek zrovna vařil čaj. Dnes vylezeme na nejvyšší vrchol, řekl.
1: A jak víš, že je to ten správný?
0: Zeptal se Čenich a natáhl krk, aby se na jejich cíl podíval. Vrcholek však byl zahalen do těžkých šedých mraků. Podívejte se na tohle, odpověděl Šňupálek. Všude samé špačky od cigaret. Ty vyhazují profesoři.
1: No ne,
0: pravil Čenich s lítostí, že na to nepřišel sám. Putovali vzhůru klikatou horskou cestičkou, vzájemně spojeni záchranným lanem, které si pro jistotu uvázali kolem bříšek.
1: Nezapomeňte, že to děláte na vlastní riziko, řekl Čenich, který šel poslední v řadě. A myslete na můj zánět středního ucha.
0: Cestička byla stále strmější a stoupali stále výš. Všechno kolem nich bylo prastaré, gigantické a nehostinné, strašlivě nehostinné. Mezi holými srázy plachtil s rozpjatými křídly kondor. Bylo to jediné živé stvoření, které se zde dalo spatřit.
1: Takový velikánský pták, poznamenal Čenich. Určitě ho v těch výškách trápí samota.
0: Někde tu rozhodně má svou paní a možná i spoustu kondorků, řekl Šňupálek. Kondor plachtil majestátně dále a obracel sem a tam hlavu s chladnýma očima a zahnutým zobákem. Přesně nad nimi se smávajícími perutěmi zastavil.
1: O čem teď přemýšlí? Uvažoval Čenich.
0: Vypadá dopáleně, řekl Momínek. Mám dojem, že přemýšlí o nás. V tom Šňupálek vykřikl, letí na nás! Všichni tři rychle skočili ke skalní stěně. Kondor se svíštícími perutěmi se řítil na cestovatele. Vtlačili se do malé trhliny ve skále, pevně se jeden druhého drželi a strnulí hrůzou očekávali, co se stane. Už byl tady. Přihnal se jako bouře, jeho mohutné perutě byly do skály a kolem trojice se zatmělo. Bylo to úděsné. A najednou nastal zase klid. Celý roztřesení vystrčili Čenichy. Kondor plachtil velkým půlkruhem v temnící se propasti hluboko pod nimi. Pak se najednou zvedl a letěl do nitra hor. Stydí se, že mu to nevyšlo, poznamenal Šňupálek. Kondoři jsou velice pyšní. Určitě to už nebude opakovat.
1: Kondor a jeho kondorci, vykřikl Čenich rozčíleně. Náramně dojemné a obří ještěrky a k tomu vodopád padající do samých zemských útrop. Pro malé zvířátko, jako jsem já, je těch dobrodružství až nad hlavu.
0: Největší dobrodružství na tebe ještě čeká, řekl Momínek. Naše kometa. Všichni tři vzhlédli k těžkým mrakům. Přál bych si, aby bylo vidět nebe, poznamenal Šňupálek. Zvedl pero, které po sobě zanechal kondor, dal si je za klobouk a řekl:

0: Pojďte, musíme dále. Později odpoledne vylezli tak vysoko, že se ocitli v mracích. Z ničeho nic měli kolem sebe samou studenou mlhu a pouhopouhou šedivou prázdnotu. Skála byla kluzká, chůze po ní nebezpečná. Trpěli hroznou zimou a mumínek smutně vzpomínal navlněné kalhoty, které v tuto chvíli putovaly do středu země.
1: Myslel jsem, že mraky jsou hebké jako vlna a že se v nich krásně jde, pravil čenich a kýchl. Mám celé té bláznivé cesty až po krk.
0: Co to tam je? Zeptal se mumínek a prudce se zastavil. Leží tam něco lesklého.
1: Diamant?
0: Zeptal se čenich a celý ožil. Vypadá to jako malý náramek, řekl mumínek. A hned se pustil do mlhy.
2: Dej pozor, volal za ním Šňupálek. Leží až na krajičku propasti.
0: Mumínek šel dál s velkou opatrností. Úplně na kraji propasti si lehl na bříško a natáhl po náramku tlapku.
2: Držte pevně lano, zakřičel.
0: Šňupálek a čenich drželi, co jim síly stačily, a mumínek se vyklonil přes okraj ještě dál. Nakonec se náramku zmocnil a vyškrábal se zpátky.
3: Je ze zlata, pravil.
0: Neříkal si, že ta slečna Ferka měla na pravé noze zlatý kroužek?
3: Ano, odpověděl Šňupálek posmutněle. A byla tak krásná. Vždycky chodila trhat květiny na nebezpečná místa.
1: Tak teď je asi na padrť,
0: poznamenal čenich. Putovali trudnomyslně dále, stoupali stále výš a byli čím dál víc unaveni a prokřehlí. Nakonec se posadili, aby poskytli nohám odpočinek a mlčky zírali do válejících se šedých závojů. V tom se mraky rozestoupily a pod našimi poutníky se objevilo celé moře oblaků. Zhora vypadaly hebké a krásné, takže se jim zachtělo brodit se v nich, hroužit se do nich a chodit po jejich koberci. Teď jsem nad mraky, prohlásil slavnostně Šňupálek. Pak se obrátili, aby se podívali na nebe, které takovou dobu neviděli.
1: Co to zas je?
0: Zašeptal čenich ustrašeně. Nebe už nebylo modré. Mělo načervenalou barvu, která působila nadpřirozeně.
3: Asi západ slunce, řekl Šňupálek nejistě.
0: Samozřejmě to je jasné, dodal mumínek, zapadá slunce. Věděli však, že to není západ slunce. Způsobila to kometa ozařující svým červenavým světlem večerní nebe. Mířila k zemi a ke vší té drobotině, která jí obývala. Na samém vršku zubatého horského řetězu se nacházela observatoř, kde páni profesoři konali tisíce zajímavých pozorování, kouřili tisíce cigaret a vedli samotářský život ve společnosti hvězd. Věž měla kulatou skleněnou střechu a zdobila ji skleněná koule duhových barev, která se neustále pomaloučku otáčela. Mumínek šel v čele, otevřel bránu a na prahu se uctivě zastavil. Celou věž tvořila jediná veliká místnost, odkud největší astronomický dalekohled světa neustále pozoroval hvězdní svět. Pomalu se pohyboval a současně pátral ve vesmíru po nebezpečí. Přitom si pro sebe předl jako kočka. Všude kolem pobíhala spousta profesorků, šplhali nahoru a dolů po schodech z lesklé mosazy, šroubovali, měřili, seřizovali a občas něco zaznamenávali do svých zápisníků. Měli velice naspěch a všichni kouřili cigarety.
4: Dobrý večer, řekl mumínek.
0: Nikdo si ho však nevšiml. Mumínek šel tedy opatrně dál a zatáhl nejbližšího profesora za kabát.
5: Ty jsi tady zase? Řekl profesor.
0: Promiňte, ale já jsem tady ještě nikdy nebyl, ohradil se Mumínek Plaše.
5: Tak to byl někdo, kdo se ti náramně podobal, řekl profesor.
0: Teď tady není žádný klid, nemáme čas na návštěvy, co tu pobíjají a kladou dětinské otázky. Nějaké pak kroužky na nohu u stahromů. Ta kometa je nejzajímavější událostí, jaká se mi v životě stala. No tak co chceš?
5: Nic důležitého, zamumlal Mumínek. Chtěl bych jenom vědět, jestli byla porostlá chmířím. Myslím, tu, co zde byla přede mnou. A jestli neměla za uchem kvítko.
0: Profesor zvedl ruce k nebi a vzdychl. Chmíři a kvítka mě nezajímají. Ani kroužky na nohou. Ty opravdu považuješ za důležité, jestli nějaká slečna ztratila z nohy kroužek, když očekáváme kometu?
5: Nějaký význam by to mít mohlo, odpověděl Mumínek vážně.
0: Děkuji mockrát.
5: Není záč, řekl profesor a odspěchal ke svému dalekohledu.
1: Tak co říkal? Zašeptal čenich. Přiletí kometa?
5: Kdy spadne? Zeptal se Šňupálek.
0: Zapomněl jsem se zeptat, odpověděl Mumínek. Slečna Ferka tady ale taky byla. Do žádné propasti nespadla.
1: Ty jsi praštěný, prohlásil čenich. Teď se jdu zeptat já.
2: Dobře, se dívejte, jak to vyřídím.
0: Pak šel malý čenich k jinému profesorovi a řekl.
1: Slyšel jsem vás velice chválit, jak jste dobrý v objevování komet.
5: Opravdu? Odpověděl profesor rozradostněn.
2: Tahle kometa je neobyčejně krásná. Uvažuji, zda ji nemám po sobě pojmenovat. Pojď se na ní chvilku podívat.
0: Čenich ho následoval po všech schodech nahoru. Byl prvním zvířátkem, které se mohlo podívat do největšího hvězdářského dalekohledu na světě.
5: No, není to pěkná kometa? Zeptal se profesor.
1: Vesmír je černý, ale úplně černý, zašeptal čenich.
0: Byl tak zděšený, že se mu na zátylku zježily chlupy. V nedozírné temnotě blikaly hvězdy jako živé. Byly tak veliké, jak říkala Ondatra. A v dálavách mezi nimi jako potměšilé oko svítilo něco rudého.
1: Kometa, řekl čenich. To rudé je kometa, co se sem přiřítí.
2: Jistě, že se sem přiřítí, souhlasil profesor. To je právě zajímavé, každý den ji uvidíme líp. Den ze dne bude rudější a krásnější.
1: Ale ona stojí na jednom místě, poznamenal čenich. A nevidím žádný ohon.
2: A ohon má za sebou, vysvětlil profesor. Letí přímo k nám, proto se zdá nehybná. Není krásná.
1: No to je, řekl čenich. Rudá je jistě hezká. Kdy sem přiletí?
0: Zíral na malou červenou jiskru v dalekohledu ohromen hrůzou. Podle mých propočtů by se měla dotknout země 7. srpna v 8 hodin 42 minut večer.
2: Možná o 4 vteřiny později, odpověděl profesor.
1: A co se pak stane? Zeptal se čenich.
2: Co se stane? Pravil profesor. Na to jsem ještě neměl čas myslet. Průběh té události ovšem velmi zevrubně popíšu.
0: Čenich začal slézat po schodech dolů. Nohy se mu přitom třásly. V půli cesty se zastavil a zeptal se.
1: Kolikátého je dnes?
2: 3. srpna, odpověděl profesor. A je přesně 7 hodin 53 minut.
1: Tak to my zřejmě budeme muset domů, řekl čenich. Zatím ahoj.
0: Když se čenich vrátil k ostatním, cítil se o pěkný kousek větší.
1: Je černý, prohlásil. Černý jako uhel.
5: Jako vesmír, zeptal se Mumínek.
1: Pochopitelně, vysvětlil mu čenich. A kometa je rudá a má za sebou ohon. A má se dotknout země 7. srpna v 8 hodin 42 minut večer. možná o 4 vteřiny později. Profesora, já jsme to vypočítali.
5: Tak to si musíme pospíšit domů, řekl mumínek. Jaká důležitá věc se to v neděli měla stát?
1: Oběd s piškotovým dortem a k němu ovocné želé a šlehačka, prohlásil čenich nedbale. Úplné dětinství, aspoň pro toho, kdo se díval hvězdářským dalekohledem.
5: Rozhodně si ale musíme pospíšit, zabručel mumínek. Otevřel dveře a vyběhl ven. Jen klid, dodal za ním Šňupálek. Jestli poběžíme hlava nehlava, rozbijeme si čenichy v nějaké propasti. Kometa přece přiletí až za 4 dny. Kometa, pořád kometa, vybuchl mumínek. Tatínek a maminka to s ní vyřídí, jen co se vrátíme domů. Musíme ale sehnat slečnu Ferku. Vždyť ona vůbec neví, že jsem našel kroužek z její nohy.
0: Zmizel v soumraku a ostatní táhl za sebou. Byli totiž spolu stále svázáni lanem. Tísnivá, načervenalá barva nebe zesílila. Mraky se rozptýlily a celá horská krajina ležela obnažená v neskutečném večerním osvětlení. V dálce se daly rozpoznat temné skvrny lesa a úzký proužek řeky.
5: Tak dobrá, myslel si Šňupálek. Proč by se nemohli vrátit domů? A slečna Ferka s kroužkem na noze je asi lepší než bez něho, ať kometa přiletí nebo ne.

0: už tam budem.
1: Probíhá přepočet trasy. Jedete opačným směrem.
2: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
0: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
2: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
0: Hugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
2: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
0: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
3: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
0: A kde se zdržela?
3: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
0: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
2: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
0: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
3: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
2: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
0: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
2: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
3: Dělám určitě lepší čaj.
2: Určitě.
3: Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně... To je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
0: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
3: Jistě, už mám rtuť, chuť.
2: Yes, Justýnko, yes.
3: No, to je fantastické.
2: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
3: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor, och, tak šup sem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
2: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
0: Kakabus?
2: Kakabus.
3: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
0: Kakabus, Justýno.
3: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
2: Dej si ještě chlebíček.
3: Dám, ale to není z mé...
2: Ale je, takže nevíš, co?
0: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako bručoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
3: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
2: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
0: To nevím.
2: Justýno?
3: Teď si vezmu sušenku.
2: Víš to, Justýno?
3: No, já si dám sušenku.
0: Takže neví, a ty povídej.
2: Kakabus je slovo...
3: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
2: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
3: Ne.
2: To jsem tušil. A proč jsem se tě tedy musel ptát?
3: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
0: A hlavně se musí získat. čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
3: No.
0: No, no, dobře, Justino. Tak, Hugo, jak je to s tím kakabusem?
2: Mm-hmm. Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
3: Hrnec na vaření? Mm-hmm. Vytouženo. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
2: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
0: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justínu.
2: No já.
3: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento nonc, kakabus.
2: Vlastně máš docela pravdu, Piggy. Ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
0: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
2: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně. Že, Justino?
3: Co? Ano, jistě. Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne?
0: Říkáš něco, Justino?
3: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
0: Ahoj.
2: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
0: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
2: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
0: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělá Laskonka.
2: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
0: Je, to by byla výhra.
2: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
0: Já vím. A Justínu chválit.
2: A chválit.
0: A chválit, já vím.
2: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
0: Děkuju.

0: jak se pan učitel málem utopil. Lhotské děti měly tělocvik. Paní učitelka tělocviku byla zrovna ve Švestkové Lhotě a musel zaskočit pan Kalousek. Učitel Kalousek má kulaté bříško, protože rád mlsá a nosí klobouk jako pralinku. Je moc hodný, jenom někdy pouští hrůzu, aby se ho děti bály. A stejně se ho nikdo nebojí. Bylo krásně a děti měly na rozvrhu plavání. U Lhoty je rybník, který je tak pěkně kulatý, že se mu říká koláč. Pan učitel tam celou třídu vzal. Měl na hlavě ten svůj pralinkový klobouk, aby náhodou nedostal úpal. Všechny děti se hrozně těšily. Jen větříčci měli náladu pod psa. Abyste věděli, oni neumí plavat. V tělocviku jsou moc dobří, v běhu dokonce nejlepší ze všech, protože běhají jako vítr. Ale vody se bojí jako myši koček a kočky psů. Tak jen tak otráveně poletovali kolem a občas odehnali nějaký ten mráček. A ke všemu se jim posmíval ten protivný kluk Dělbuch. Vymyslel si na ně rýmovačku.
1: Hody, hody do provody, větrové se bojí vody, větrníci ze Lhoty, strachu plné kalhoty.
0: A omílal jí pořád do kolečka, aby větříkové měli vztek. Pan učitel stál na skokanském prkně, aby na všechny dobře viděl a volal.
2: A dva, tři, a dva, tři. Pěkně napnout paže a kopat nohama. Tak.
0: Uměl knížku o plavání celou nazpaměť. Učil se ji včera do půlnoci. Věděl, že některé děti už plavat umí. Třeba Jajda plave jako ryba. A Dělbuch plave přímo jako velryba. Dělbuch dostal chuť se předvést. Hlavně kvůli Jajdě. Byl rád, že větříčci ve vodě nejsou, protože měl Jajdu jenom pro sebe. Tak nekoukal vpravo vlevo, rozběhl se po skokanském prkně a skočil šipku, aby Jajda viděla. Šplouch, udělal koláč. A ještě jednou šplouch, jak se Dělbuch hřítil, srazil do vody i pana Kalouska. To byl malér. Pan učitel totiž vůbec neuměl plavat. Všechno plavání znal jenom z knih.
2: Pomoc!
0: Zavolal zděšeně a zmizel. Zrovna tam, kde byla největší hloubka. A už se na hladině houpal jen ten černý klobouk ve tvaru velké pralinky.
3: Pan učitel se topí, pištěli vylekaně děti.
0: Jajdu ani nenapadlo pištět. Skočila do vody a pana učitele chytla. Vytáhla ho na hladinu, ale už neměla sílu doplavat s ním na břeh. Jenže Jajda si vždycky ví rady. Vykřikla.
3: Vychuro, Radovánku, honem udělejte vlny a pořádné!
0: Větříčci foukli ze vší síly. Na koláči se zvedlo vlnobití, jaké ten milý starý rybník nepamatoval. Velká vlna hodila pana Kalouska až na břeh. Rozplácl se tam jako velký kapr, ale nedýchal. Děti stály kolem a moc se bály. Nejvíc ze všech se bál Dělbuch. Však to taky byla jeho vina. Bál se tolik, že dokonce tichonce špitnul.
4: Hele, větrníci, udělejte něco, aby se pan učitel probudil.
0: Radovánek se samým přemýšlením zamnul čelo.
5: Ty,
4: Bráško, myslíš, že bychom svedli umělé dýchání? Sklonil se a jemně fouknul panu učiteli do úst. Ten lehounce zčervenal, ale nic víc. Pust mě k tomu. Odstrčil ho Vichura a fouknul on. Pan učitel zrudnul jako zralé rajče a je, vznesl se vzhůru do oblak. Co se to se mnou děje? Křičel z výšky na skoprnělé děti. Ty jsi tomu dal, Vichuro, chytla se za hlavu Jajda. Že ty jsi pana učitele přefoukl. Nebojte se, zavolala směrem vzhůru. Zkuste v tom vzduchu plavat jako ve vodě. Když já to neumím, halekal pan Kalousek zoufale a stoupal pořád výš jako balón. To nic není, my vás to naučíme. A všechny děti sborem předříkávali. A dva, tři, a dva, tři, pěkně napnout paže a kopat nohama. Tak, vydržte, my vás nenecháme spadnout. Zavolali větříčci a vznesli se. Donesli panu Kalouskovi ještě mokrý klobouk, aby ho letní slunko nespálilo. A pak už jen foukali a nadnášeli ho. Pan Kalousek dělal ve vzduchu plavecká tempa a najednou ho to začalo úžasně bavit. A oba bratříčci plavali a dva, tři, a dva, tři s ním. Potom se lehce snesli na trávník. Sluníčko pana Kalouska usušilo. Jeho nafouknuté tělo splasklo. No vida, řekl pan učitel spokojeně. Vy jste mě, děti, naučili plavat. Tak to vám moc děkuju. A nás vlastně taky, napadlo větříčky. Už plaveme jako ryby. I když jen ve vzduchu. Pak šli všichni zpátky do školy. Dělbuch byl strašně rád, že pana Kalouska neutopil. Byl rád, že na něj nikdo nežaloval. Vlastně ty větrníci nejsou tak špatní, říkal si v duchu. Tou rýmovačkou už je zlobit nebudu. Pan učitel všem napsal splavání jedničky s hvězdičkami. A starý rybník Koláč se hřál v odpoledním slunku a větříčci na něm dělali vlnky, ale už jen pomalé a jemné, jako by česali vodu maličkým větrným hřebínkem.

0: rybky.
1: V tramvaji si pán stěžuje. To je hrozné, už půl hodiny stojím na jedné noze.
2: Druhý pán na to, z toho čtvrt hodiny na mé.
3: Že se ozval až po čtvrt hodině.
0: V té tramvaji, když jsou tam lidé namačkaní jako sardinky.

0: Byla jednou jedna plecha a ta se chtěla stát alespoň na čas člověkem. Šla proto ke kouzelníkovi a ten povídá:
1: Milá blecho, to není jenom tak, ty bys pořád skákala, hop sem hop tam, a to nejde, nejdřív se musíš naučit pořádně chodit, jako chodí lidé.
0: Blecha to zkoušela všelijak, až si přivázala ke každé noze těžký kamínek a tak se naučila pořádně chodit, jako chodí lidé. Teprve potom jí kouzelník proměnil, a že byla mladá, udělal z ní chlapečka s velkými střevíci, ve kterých byly činky a závaží, aby ten chlapeček neskákal, ale pořádně chodil. Jenomže
1: někdy se chlapeček zapomněl, a když ho třeba ve škole vyvolali, vyskočil z poslední lavice rovnou k tabuli. A nebo představte si, přeskočil ulici plnou automobilů a tramvají z jednoho chodníku rovnou na druhý, aby ho něco nepřejelo.
0: Jednou cvičili ve škole skok vysoký. Někteří kluci přeskočili půl metru, někteří jenom čtvrt, ale náš chlapeček přeskočil rovnou celý metr. A když se odrazil trochu víc, skočil 2 metry.
1: Ochu, povídá pan učitel, ty musíš závodit, s tebe něco bude. A taky, že bylo.
0: Vyhrával pak všechny závody ve skoku vysokém. Jak by ne, stačilo přece, aby si vyndal ze střevíců nějakou tu činku nebo podkovu a hned skočil o metr víc než jeho soupeři.
1: A když pak byly olympijské hry, prohlásil, že přeskočí překážku vysokou jako věž. Smáli se mu, že prý je domyšlivý, ale přece jenom zavolali inženýry a ti za pomoci jeřábu a vysokánských žebříku postavili překážku vysokou jako věž, ba ještě kousek vyšší, schválně, jestli ji ten kluk přeskočí.
0: No to se ví, že přeskočil. Zul si totiž střevíce se všemi zátěžemi a jen tak bosky se rozběhl.
1: To bylo slávy a já sotu.
0: A když chtěli vítězi předat zlatou medaili, chlapec nikde. Čekali, hledali, ale marně. Nejvyšší hodnostář z toho byl všecek nedůtklivý, pořád se ošíval a že prý jakoby ho něco štípalo na zádech.
1: Netušil, že ho štípe olympijský vítěz ve skoku vysokém.
0: To bylo totiž tak. Mezi tím, kde se vzal, tu se vzal ten kouzelník a povídá:
1: Ochu, vyhrál si, jak pak by ne, když si blecha, kterou jsem proměnil chlapečka, ale jenom na čas. A zrovna teď nadešla chvíle, kdy tě musím zase proměnit zpátky. Ukaž mezi sobě rovnými, jestli umíš skákat ze všech nejlíp.
0: Olympijský vítěz sice ještě trošku povyskočil, ale v tu ránu ho kouzelník proměnil v blechu a ta dopadla tomu nejvyššímu hodnostáři rovnou za límec.
1: Takže teď víte, co toho nejvyššího hodnostáře kousalo na zádech.
0: Je mi líto, lidičkové, ale musíme se rozloučit.
1: Ahoj!
0: Ahoj, lidičkové.

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O vděčné kozičce. Byla jedna chaloupka a v té chaloupce zůstávali tatínek s maminkou a dceruškou Aničkou. Měli taky kozičku. A tu kozičku Anička krmila a pásla a měla jí moc ráda. Jednou, když už neměli čím topit, šel tatínek do lesa na dříví. Když se vracel domů, potkal malého vousatého mužička. Tatínek se mu vyhnul, ale mužiček mu pravil: jen se mi nevyhýbej, já ti pomohu z bídy. Vytáhl z kapsy pytlík dukátů a řekl: ty všechny ti dám, když mi dáš to, co tě doma první přivítá. Tatínek mu to slíbil a dostal od mužička dukáty. Když přicházel k chaloupce, vyběhla mu naproti Anička. Tatínek zesmutněl. Anička se ho ptala: tatínku, proč jsi tak smutný? A tatínek doma vyprávěl, co se mu v lese stalo, a dodal smutně: milá Aničko, zítra už tě nebudeme mít. Druhý den šel tatínek s maminkou časně ráno na trh. Anička ještě spala. Když se probudila, zjistila, že je v chaloupce sama, a začala hledat své rodiče. Šla ke koníčkovi a ptala se ho: koníčku můj milý, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale koníček jen zařechtal a Anička mu nerozuměla. Šla tedy ke kravičce. Kravičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale kravička jen zabučela a Anička ji nerozuměla. Šla za kozičkou. Kozičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? A kozička odpověděla: Aničko, vždycky jsi mě dobře krmila, já ti poradím. Vezmi ten velký koš, dej mi ho na záda a sedni si pod něj, donesu tě k rodičům. Anička vzala koš, sedla si na kozičku a jeli. Když přešli řeku, potkali toho malého mužíčka, který si šel pro Aničku. Kam, kozo, kam jdeš? Ptal se. Koza mu odpověděla: na trh s vejci. Prodej mi je tady. Ale kozička mu řekla: tady je prodávat nebudu. A pospíchala dál. Mužíček věděl, že pod košem sedí Anička, a pustil se za kozou. Kozička utíkala, až přišla k velkému rybníku a přeplavala na druhou stranu. Když byla na břehu, ohlédla se a viděla vousatého mužíčka, jak se v rybníce topí, už mu koukala jen ta brada a za chvilku zmizel pod vodou. Tak byla Anička zachráněna. Pak běželi domů. Když se tatínek s maminkou vrátili domů, vypravovala jim Anička, co se jí přihodilo. Ti měli velikou radost a za to, co pro ně kozička udělala, ji měli ještě raději a nikdy ji nedali od sebe pryč.

Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha hněv. Moucha hněv přilétne, cítíme-li uvnitř sebe vztek, naštvanost či zuřivost. Někdy nám přitom vyklouzne z pusy křik a nadávky, které nás pak mrzí. Přilétnout může ale i tehdy, zlobíme-li se na někoho právem. Eliška aneb i slova mohou zranit. Znáte ten pocit, když jste v něčem nejlepší? Když vám jde něco mnohem lépe než ostatním? Ferda byl přeborníkem ve hře na schovávanou. S plyšáky ji, hlavně v létě, hrávali skoro každý den. Odpoledne se scházeli na prostranství mezi domy a vydrželi až do setmění. Byla tam spousta stromů, stará kůlna, několik betonových sloupků a plno dalších zákoutí,

0: Emušákově byla pár dnů a na schovávanou s nimi ještě nehrála. Byla ráda, že ji ostatní plyšáci vzali do party. Těšila se ze všeho nového. Měla hnědý ocásek a dlouhé ruce i nožky. Jmenovala se Eliška. Hra začala. Eliška si stoupla čelem k jednomu betonovému sloupku, zavřela oči a začala počítat do 20. Ostatní plyšáci se smíchem rozeběhli do všech stran. Jen Ferda čekal. Byla to jeho taktika. Měl jedno místo, o kterém nikdo nevěděl. Vždycky se tam schovával. Za starou kůlnou stál dřevěný sud. Byl prázdný, velký tak akorát. Ferda k sudu kdysi přistavil pár cihel, aby se mu do něj lépe lezlo. Mnohokrát se stalo, že kamarádi chodili kolem, ale protože byl sud vyšší než oni, nenapadlo je se do něj podívat. Malým otvorem, který v sudu byl, viděl Ferda, co se děje i kdo odkud vybíhá. Proto také, když později pikal, věděl, kam se kamarádi chodí schovat.
1: 19, 20, před pikolou, za pikolou, nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát.
0: Zavolala Eliška a vydala se hledat kamarády. Jenomže na rozdíl od ostatních nešla po zemi, byla to přece opička. A ty se, jak víme, pohybují po stromech. S tím Ferda nepočítal. Na sudu nebylo víko a první, koho si Eliška z výšky stromu všimla, byl právě on.
1: Piky, piky, Ferda v sudu!
0: Radostně zavolala Eliška. Sama byla překvapená, protože než začali hrát, plyšáci jí vyprávěli, jaký je Ferda přeborník.
2: Co? Ozvalo se zpoza stromu. Ona našla Ferdu?
0: Vykřikl někdo schovaný za sloupem. Všichni přestali hrát. Nevěřili svým uším. Nejvíc překvapený byl Ferda. Vlastně nebyl překvapený. Zlobil se. Přímo zuřil. Naštvaný lezl ven ze sudu. Nevšiml si, že šlápl vedle cihly a svalil se na zem. Ostatní se mezi tím seběhli, vše pozorovali a smáli se. Došel k ním.
1: Ona podváděla,
0: osočil se na Elišku, která nevěřila svým uším.
2: Nepodváděla, ani náhodou.
1: Napočítala jsem do 20 a začala hledat.
3: Jsi podvodnice, máš chodit po zemi, ne skákat po stromech. A taky se tajně koukala, jinak bys nevěděla, kde jsem.
2: Ke všemu jsem si kvůli tobě odřel nohu.
0: Rozčiloval se Ferda. Elišku začali bránit ostatní.
1: Ferdo, nech toho, tak tě našla, to je toho. Ty jsi nás taky vždycky našel. Teď pikáš ty.
3: Ani náhodou, s podvodníkama nehraju. Trhněte si nohou.
0: Ferda se zbalil a šel domů. I když odešel, všem ostatním hru zkazil. Hlavně Elišce.
2: Ale já vážně nepodváděla,
0: vysvětlovala ostatním. Nekoukla ses ani trochu, ptali se plyšáci Elišky. Přeci jen trochu znejistili, opičku ještě moc dobře neznali a věděli, že najít Ferdu není jen tak. Eliška nepodváděla, ale neměla to jak dokázat. Bylo to Ferdovo slovo proti jejímu. Bála se, že se o ní v Emušákově začnou vykládat lži a ostatní jí neuvěří.
1: Čestný slovo, že jsem se nekoukala, kam se schováváte. Pojďme si zahrát ještě jednu hru, zase budu pikat.
0: Ostatní souhlasili. Druhý den potkala Eliška Ferdu. Ten už dávno pustil včerejší událost z hlavy.
1: Čau Eliško, kam jdeš?
4: Ahoj.
1: Za klukama, Bobrem a Medvědem. Budeme hrát vybíjenou,
0: odpověděla Eliška.
1: Bezva, zrovna jsem chtěl něco

podniknout. Kde máte stráz? Zajímal se Ferda. Eliška se zastavila. Na ocásku jí přistála moucha hněv. Zabzučela směrem k Elišce, potichu, aby to Ferda neslyšel. Bzzz, vůbec se s ním nebav. Je to lhář. Zase ti něco provede. Bzzz. Od kdy se kamarádíš s podvodníkama? Neodpustila si Eliška. Jo, ty myslíš ten včerejšek, jak jsi podváděla. Já už jsem ti to prominul. Ty jsi odpustil mě? Moc dobře víš, že jsem nepodváděla. Byla to tvoje smůla, že jsi vlezl na takové místo. Neumíš prohrávat. Proto jsi zuřil. Já se nebudu kamarádit s někým, kdo se ke mně chová takhle. Víš, jak jsem vypadala před ostatníma? Jsem tu nová, nikdo mě moc nezná a ty si klidně pro nic za nic vymyslíš takovýhle lži. Ahoj, vyhrkla Eliška a odešla. Ferda se loudal domů a přemýšlel o tom, co mu Eliška řekla. Opice jedna opicovitá, ať si trhne ocasem. Jí nepotřebuju, myslel si. Ale někde uvnitř to Ferdu mrzelo. Jak rád by teď hrál vybíjenou. Od té doby, co se při schovávané Ferda choval tak ošklivě, se mu skupinka plyšáků, se kterými hrál, vyhýbala. Opičku nepotkával. Občas ji někde zahlédl, ale když si ho všimla, skočila na strom a byla pryč. Nechtěla se s ním potkat, natož mluvit. Jednou na ní Ferda narazil u obchodu. Zrovna si Selvem kupovala zmrzlinu. Jakmile Eliška Ferdu spozorovala, rychle se rozloučila a odhopsala pryč. Ahoj, pozdravil Ferda. Čau, odpověděl lev. Posadil se a lízal zmrzlinu. To je hrozný, jak se mi Eliška vyhýbá, neodpustil si Ferda. Lev se napřímil. Se jí divíš? To ty jsi byl ten, kdo podváděl. Udělal jsi chybu, kamaráde. Měl by ses omluvit. Já být na jejím místě vypráším ti kožich. Měj se. Odešel. Ferda ho zaraženě pozoroval. Nelíbilo se mu, co lev řekl. Ani trochu. Asi po 14 dnech už to Ferda nevydržel a počkal na Elišku před domem. Nemohli se minout. Nebyl tam žádný strom, na který by vyskočila. Vyšla ze vchodu. Ahoj, Eliško, prosím tě, počkej chvíli, potřebuju s tebou mluvit. Ahoj, ale já nepotřebuju mluvit s tebou. Vážně nestojím o kamaráda jako si ty, odpověděla opička. Právě proto jsem tu. Vím, že jsem na tebe byl zlej a křivdil ti. Lhal jsem, když jsem říkal, že jsi podváděla. Hrozně mě vytočilo, že jsi mě našla. Musím se naučit prohrávat. Promiň. Opička chvíli přemýšlela. Víš co? Pojď se mnou, řekla po chvilce. Přišli do dvora, kde se hrála schovka. Ostatní už čekali. Byli překvapení, koho opička přivedla. Ferda všem zopakoval, co řekl předtím Elišce, že nepodváděla a že je obvinil neprávem. Plyšáci s Ferdou a Eliškou začali hrát znovu na schovku. Eliška pikala. Ferda věděl, že do sudu se schovat nemůže, to bylo jasné. Ale kam? Jiná místa neznal. Nakonec se schoval za zítku. Před pikolou, za pikolou, jdu! Zavolala Eliška a vydala se ostatní hledat. Zahlédla hnědý ocásek. Piky, piky, lev za stromem! Pokračovala dál. Uviděla Ferdu. Zarazila se. Vzpomněla si, co jí provedl. Bála se, že když ho najde, vše se bude opakovat. Zároveň mu ale chtěla dát šanci dokázat, že myslel vážně, co jí řekl. Piky, piky, Ferda, za zítkou, zavolala Eliška.
Ferda vylezl. Seš dobrá, uznal Ferda. Když to říkal, usmíval se. Nebylo to tak strašné prohrát. Pořád to byla sranda a pořád to bylo lepší, než když se na něj opička hněvala. Další hru pikal lev a Ferdu nenašel. Všichni byli nakonec spokojení a večer se rozběhli domů. Zítra sraz ve 4, volali na Ferdu.

ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Hádej, hádej kdo. Harmonie se chovala jako obyčejná dívka. Byla sice princezna, ale od ostatních dětí se mnoho nelišila. Pravda, do školy ji vozil řidič Rolls-Roycem, nosila stříbrné střevíčky, na hlavě stříbrnou korunku posázenou rubíny a perlami, přes ramena saténový pláštík lemovaný bruselskou krajkou, ale jinak mezi spolužáky bezvadně zapadla. A tahle princezna milovala hádanky, soutěže a kvízy. O přestávce vyskočila na lavici, zjednala si ticho a už to začalo. Schválně, hádejte, jestli dnes budu vyvolaná z matiky. A dostanu jedničku nebo pětku? Kdo správně odpoví, dostane velký vůz. Nebo malý vůz. No samozřejmě, když tohle řekne dcera z královské rodiny, kde slovo platí stejně jako podepsaná smlouva, proč do toho nejít? Starý Fiat už doma dosluhuje, blatníky rezaví a nový vůz zdarma by se jistě hodil. Proto děti hádali o 106. Většina se přikláněla k jedničce. Harmonie je sice úplně normální holka, ale co si budeme namlouvat? Zkuste dát princezně pětku. Jenomže matikář byl solidní, spravedlivý, měl už krátce do penze, nebude si přece kazit charakter a protože princezna nic neuměla, dostala pětku. A je tu vítěz hádání. Jarolím Fousek z předposlední lavice. Ak dobře, ať prý večer přijde k zámku. Když dorazil, princezna ho povodila po cimbuří a ukázala mu jasnou oblohu posetou hvězdami. Na ní krásně svítil velký vůz a hned kousek vedle malý vůz, oba viditelní pouhým okem. Harmonie velkoryse mávla rukou a řekla: hele, tak je tvůj, malý nebo velký, vyber si. A když prodloužíš vzdálenost zadních kol velkého vozu, objevíš polárku. Tu máš jen tak zadara, abys neřekl, že jsem škrťa. Jarolím Fousek zůstal stát s otevřenou pusou a s prekem odešel domů. Nemohl nic dělat. Tahle výhra nebyla ani právně napadnutelná. Rodiče mu doma řekli, že příště má být chytřejší a sázet se jenom o peníze. Jenže rozkřiklo se to a s princeznou už nikdo nechtěl soutěžit. A ona měla ještě v zásobě tolik hádanek. Tak doma ubrekávala a že to není žádná hra a že jí to takhle nebaví. Táta král už toho měl plné zuby. Musí vládnout a k tomu je potřeba klid v rodině. To ví přece každý. Jak má zavádět nové daně, když mu holka pořád fňuká, co má dělat, že se nudí a hádej, tati, jak ti v království říkají, když uhodneš, dám ti pusu. Na to se pan král chytil a začal to zkoušet. Snad spravedlivý? Ne. Tak moudrý? Kde pak? Chyba. Můžeš hádat do třetice. Tak co třeba ten nejlepší? Káchá, skákala princeznička. Prohrál jsi, neuhodl jsi, říkají ti králík, protože měříš jenom 1,65 m.
Král byl poněkud zklamaný, ale pak si řekl, no co? Stejně jsem velký, i když je králík malý. A už mi dej pokoj. Nemůžeš si vzít radši sudoku a luštit si v koutku? Ale dcera je dcera. A vyhovět jí chtěl, tak si král řekl, udělám jí radost, ať má tedy ještě jednu hádankářskou soutěž. Pojmu ji ovšem velkolepě a taky, aby byla k užitku. Proto si král vyžádal od natěšené princezny 3 hádanky. Povedly se jí na první pokus. Poté byla urychleně zvolána tisková konference, kde královský ceremoniář vyhlásil pravidla soutěže. Účastnit se může každý, kdo ještě nedosáhl 18 let. Kdo bude znát odpověď na všechny hádanky, dostane velký a malý vůz. Královské slovo na to. Nastal den D. Na zámek byly vypraveny autobusy plné nedočkavých soutěžících, kteří se ještě cestou pilně připravovali. Hlavně ti, kterým nebylo špatně, protože si ráno před cestou prozíravě vzali kinedril. Autobusem se teď neslo samé. Hádej, co to je? Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Já to vím, přece klíč. A co tahle? Je to zelené jako fazolový lusk a za příští zatáčkou to bude honem vystupovat. To je jasné. Pepíček Klímů, který snědl už tatranku, 2 chleby s řízkem a větrník. To bylo lehké. Vzájemně se těšili na výhru a doufali, že ten velký vůz nebude zase jenom na obloze. To by bylo snad trestné. A navíc přece patří tady Jarolímu Fouskovi. Ha, ha, ha, ha. Ale autobus už stál před zámkem. Soutěžící se zapsali na listinu a shromáždili se v nádherně vyzdobené slavnostní síni. Přední části místnosti vévodil obrovský trůn na podstavci, aby sedící pan král, zhlížel z výše na ostatní. Hned vedle postávala princeznička Harmonie, svátečně oblečená, na nohou zlaté střevíčky, na hlavě zlatou korunku posázenou diamanty a přes ramena zlatě vyšívaný pláštík. Přece nebude mít na sobě všední oblečení, které nosí do školy. Slavnostní fanfáry zazněly. Tram ta da da da da da dam. Vyšňořený rádce udeřil ozdobnou holí o podlahu a hlasitě pronesl. Všechny vás vítám na této v pravdě královské události. Tímto vyhlašuji hádankářskou soutěž za zahájenou. Ale jistě bych rád jménem pana krále uvítal naše sponzory automobilovou firmu Zařaď, Zatlač a Syn, kteří pro vítěze připravili cenu velký a malý vůz. Potlesk pro sponzory, prosím. Ohlas měli úžasný. Pánové Zařaď, Zatlač a Syn vstali ze židlí a klaněli se. No, pěkná reklama pro firmu. Mnuli si radostně ruce. Ale už dostala slovo princezna Harmonie. Teď vyhlásí 3 hádanky.
Stoupla si před obecenstvo, vůbec se nebála, uklonila se a přečetla hrdě otázky. První hádanka zní: kdo je v království největší? Neznámo proč, v tuto chvíli se pan král začal na sedadle vrtět, pohvizdovat si a všelijak na sebe upozorňovat, až musel být ceremoniářem napomenut. Ještě jednou a vyvedou ho ze síně. Potom dal konečně pokoj a poněkud schlíple poslouchal dál. Druhá hádanka zní: kdo rozbil skleněnou výplň na autobusové zastávce u nádraží? Teď si chtěl pan král jen tak ze sportu zase hvízdnout, ale dobře udělal, že to neudělal. A poslední, třetí hádanka. Kdo napsal na zeď naší školy nápis: princezna harmonie je obyčejná harmonika? Tuto soutěžní otázku princezna pronesla poněkud žalobným tónem a zdůraznila i hrubky. Nastalo ticho. Nejsou to lehké otázky. Přítomní soutěžící se dívali tázavě jeden na druhého. Kdo to ví? Nepoví. Ovšem, velký vůz je opravdu silná motivace. Kamarád, nekamarád, já to vím. A tak se přihlásím. Hádejte, kdo se hlásí. Pepíček k dýmu. Ačkoliv v autobuse netrénoval, protože napřed se soustředil na příjem potravy ve formě tatranky, chlebu s řízkem a větrníku, a po několika zatáčkách se zase soustředil na něco úplně jiného, znal okamžitě řešení všech hádanek. Zašumělo v davu. Pepíček si odkašlal a zvolna pravil: tak já tedy odpovím. V království je největší náš královský pan král. Král nadskočil na trůně. Tenhle mladý muž se mi začíná líbit. Ten má budoucnost. Bude z něj jednou dobrý politik. Správná odpověď. Tak dál. Skleněnou výplň rozbil Jarolím Fousek. Náš spolužák z předposlední lavice. Já ho viděl, jak vztekle kopl do skla. A to se nemá, že? Dodal svatouškovsky. Dobrá, trochu podrazil kamaráda, ale ještě pořád má budoucnost, pomyslel si král. Zašumělo zase v davu. Už druhá hádanka byla bez zaváhání zodpovězena. A vzhledem k silně zarudlým uším Jarolíma Fouska určitě správně. A teď ta třetí, poslední a možná i nejtěžší otázka. Ten nápis jsem tam, napsal já. Ale to neměl být hanlivý nápis. Já chtěl jenom vyjádřit, že se mi harmonie líbí a že ji beru bez ohledu na její bohatství a královský původ jako normální, obyčejnou holku. A jako takovou, jak jsem už říkal, bez ohledu na její hrady, zámky a bankovní konta, jsem ochoten a připraven vzít si ji za ženu. Samozřejmě, až oba oslavíme 18 let. To byla bomba.
Pepíček se sice přiznal ke zničení školní zdi, ale úmysly měl čistě romantické, takže ještě pořád by z něj mohl být dobrý politik. A dobrý manžel. A dobrý nástupce královského trůnu, uvažoval pan král. Pokud ovšem chlapec odmaturuje z rodného jazyka. Co teď? Vítěz je jasný, ale za jakou cenu? Staří Fousci, rodiče Jarolíma Fouska, museli zaplatit sklenáře a synek pak docházel 2 měsíce do psychologické poradny. Pepíček Klímů sám pod dohledem školníka smazal milostný nápis na školní zdi a několik let věnoval mimoškolnímu sebedoučování jazyka mateřského. Když dovršil 18 let a úspěšně složil maturitu, stal se politikem a opravdu si vzal za ženu princeznu Harmonii. Vždyť přece, bez ohledu na její hrady, zámky či bankovní konta a královský původ, byla úplně obyčejná normální holka, která se chce vdát. A hádanky? Hádala pořád. Hádala ráda. I po celé manželství s Pepíčkem Klímů se hádala. Harmonie Klímová. Ale to už je zase jiný příběh. Je, a co výhra pro vítěze? Ten velký a malý vůz? Ano, firma Zařaď, Zatlač a syn dodrželi své slovo. Ovšem, když se sepisovala smlouva o předání velkého a malého vozu, už si nikdo nevšiml odstavce psaného malilinkatým písmem. V něm stálo, že příjemce ještě není plnoletý, proto nemůže dostat vůz normální velikosti, jelikož nevlastní řidičský průkaz. A tudíž mu firma věnuje velký a malý vůz na setrvačník. Oba vyrobené pouze pro tuto příležitost. Jako bonus dostal vítěz ještě polárku. Mražený smetanový krém. Kdo by se potom zlobil? V království byli všichni spokojení. A tak to má být. Ať se hádanky, hádky a problémy řeší vždycky smířlivou cestou. A ať se tak neděje jenom v pohádkách.

0: Pyšné zvyky. Pyšný krok. Vzadu vějíř plný ok. Kdo je to?
1: Mňau, už víte.
2: Nějaká paní, co jí utekly punčochy.
3: Víš, o kom se říká, že je pyšný? Opravdu no. Hodně pyšný. Mezi ptáčky ten nejpyšnější.
2: Já už asi vím. To bude páv.

0: Sluníčku. Zdá se mi to, nebo nezdá?
1: Po obloze padá hvězda.
0: A hned jinde za ní letí stejně rychle druhá, třetí.
1: A než zmizí její pád.
0: Rychle zkus si něco přát.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Zdá se mi to, nebo nezdá?
1: Po obloze padá hvězda.
0: A hned jinde za ní letí stejně rychle druhá, třetí.
1: A než zmizí její pád,
0: rychle zkus si něco přát.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Rodinná historie se opakuje. Další jednání té nekonečné noci se odehrávalo na jevišti prázdné půdy. Na železné posteli vedle Tulamora seniora seděl Carlos a Palanda skřípala pod tělem hromotluka Vasila. A takto k jejich nečekanému setkání došlo. Když Vasil nesměl jako osobní strážce doprovodit šéfa na vrakoviště, běžel k řece, aby o té noční schůzce řekl Carlosovi. Tuláky v lásce neměl, ale ten postarší dredař vypadal jako ostrý týpek a navíc seznal s Ramsesem a po Dederonovi pátral už na tom parníku. Carlos zažil pěknou řádku mexických podrazů a tak ho napadlo, že by si měli jít pohlídat profesorovu vilu. Vasil sice brblal, ale poslechl. Byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli, kdy z oken půdy lítali punčochy, podkolenky, ponožky a Hubert štěkal jako zběsilý. Chtěli se dostat dovnitř, ale v tom se domovní dveře vily rozletěly a vyběhla z nich divoká a rozjásaná horda ošpendlíkovaných lichožroutů. Vedl je Dederon. Už tohle bylo překvapení. Ovšem, vidět mezi nimi Tulamora juniora, to byl pořádný šok. Pustili se za nimi, ale Dederonovi hoši se znamenitě vyznali ve spleti uliček dolního města a brzy jim zmizeli z očí. Vasil s Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat tulíka a našel, jak víme, jihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tulamor senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s jihlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn Tulamor junior se dopustil otco zrady. Stal se pobočníkem kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl.

0: Ptá se malý Petr maminky.
1: Můžu si jít hrát ven?
2: S tak špinavou košilí?
1: Ne, s Michalem.
3: Adámku, metr.
4: Jo.
3: Tak dělej.
5: Dík, prosím.
3: Ty jsi tady?
5: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
3: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
5: Jak se hýbe kopretina.
3: Aha.
5: Jeníku, jaké je to být naživu?
3: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
5: Je mi pořád smutno.
6: Ahoj mlsotkové a šmakovinky. Vítám vás opět v mé kuchyni a u našeho oblíbeného pořadu Laskončino veveří vaření.
7: Ten pořad se jmenuje jinak.
6: Jak prosím tě?
7: Pigiho nejlepší prosadkovaté vaření s veverkou Laskonkou.
6: Tak. No to je nějaký moc dlouhý název, ne?
7: Jo, protože je to nejlepší vaření, tak ten nejdelší název je nejlepší.
6: Pigi. Říkáme nejlepší a nejdelší.
7: No, to je jedno. Hlavně, aby byla nějaká ta mňamulinka do papulinky.
6: Neboj se, Pigi, bude.
7: Jaká?
6: Okurková. Co kdybychom se rovnou pustili do vaření? Co říkáš?
7: Rád. O kukurková. Tak to bude něco pro pro kukačky asi, ne?
6: Proč pro kukačky?
7: No, kuká to.
6: Co kuká?
7: No ta o kurka přece.
6: Aha, no to asi ano, máš pravdu. Já jsem to hned nepochopila. To je docela legrace. O kukurka.
7: Tak to pojmenujeme po kukačce.
6: To se ještě uvidí. Teď poslouchej. Přemýšlela jsem, co nového vymyslet, do které oblasti zabrousit. No a pak mě to trklo. Narození nové oslavy, návštěvy, slavnosti.
7: Uděláme slavnost pro kukačky s kurkou.
6: Ale ne ty popleto. Říkala jsem si, že vymyslím něco přesně pro takovéhle slavnostní krásné příležitosti. Takové, jaké jsem jmenovala. No, kdo by přece nechtěl pohostit kamaráda, když přijde na návštěvu, viď?
7: No.
6: Proto vám dneska prozradím, jak rychle vyrobit skvělé a okouzlující okurkové sendviče.
7: Tak to zní zajímavě. A mohly by se jmenovat sendviče o kurkové?
6: To by byl zvláštní název, Pigi, to by asi nešlo. Složitý název by to byl. A přitom je to tak jednoduchý recept. No a samozřejmě zdraví. Tak jdeme na to.
7: Tak dobře, tak bez kukaček. Já jsem připraven.
6: Takže prosím připrav salátovou okurku.
7: Mám.
6: Parmskou nebo jinou šunku a sýr.
7: Máš tu tady všechno nachystané.
6: Tak to zopakuj. Co tu všechno je?
7: Okurka, sýr, šunka.
6: Tak. A budeme potřebovat prkénko, na kterém okurku nakrájíme. Možná i škrabku na okurku a párátka a pozor, nůž. A tedy
7: I pomoc někoho dospělého.
6: Správně. Pigi, umyj okurku a začni ji prosím krájet na plátky. Uh-huh. Pokud vám nechutná slupka, můžete ji z okurky škrabkou okrájet.
7: Mně slupka vůbec nevadí.
6: Mně taky ne. Tak si ji tam necháme. Alespoň to budeme mít hezky barevné. Piggy už má okurku krásně nakrájenou na kolečka. Teď dáme na jedno kolečko okurky složený plátek parmské šunky. Nebo jiné šunky, kterou máte rádi. A kousek sýra.
7: Tak, tak.
6: A přiklopíme druhým kolečkem okurky. Skvěle. Pokud máte pocit, že horní kolečko padá.
7: No, padá.
6: No tak celý sendvič propíchněte párátkem a bude vám držet krásně pohromadě.
7: Tak to já si radši udělám.
6: Opatrně s tím párátkem. Přece jen je špičaté. No tak, výborně. Moc pěkně si ten sendvič napíchl. Opatrně. Tak jsi šikulka. A rovnou můžeš sendviče skládat tady na talíř. Justýna přijde, co nevidět. Ohlásila se na návštěvu.
7: No tak to podej raději ještě rovnou dvě okurky, Laskonko. Tohle rozhodně stačit nebude. Justýna je jako bagr, pokud jde o svačinu.
6: No klidně jich uděláme víc, vždyť je to jednoduché. A vy, moji milí, se podívejte na recept a postup na osvěžující okurkové...
7: Okurkové!
6: Sendviče, jako vždy, na www.piggy.cz. Recept i postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak příště ahoj!
7: Kuku!
6: Piggy, rozluč se s dětmi pořádně.
7: Ať vám chutnají o kurkové sendviče. To vám přeje váš kukučák.
6: Co je to za slovo, kukučák? Takové slovo přece není.
7: Tak nemáš dělat takové dobré o kurkové věcičky. Jak je ochutnám, už se měním na kukučáka.
6: A to je kdo?
7: Speciální druh světle zelené kukačky, která má ráda šuntičku.
6: Teda Piggy. Piggy, víš, co jsi?
7: Kukučák.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Přijel z města P

0: Jupiter a želva. Před tisíci lety nenosili želvy svůj krunýř s sebou na zádech. Pak se stalo něco, co způsobilo, že želvy svůj krunýř nosí provždy s sebou. Začalo to, když velký bůh Jupiter pozval všechna zvířata na velkou oslavu. Na slavnost přišlo každé zvíře, kromě želvy. Jupiter byl zklamán. Doufal, že se všichni tvorové pod sluncem dostaví na jeho slavnost. Ale želva to pokazila. Třeba je nemocná, obával se bůh. Zajdu tam a uvidím. Tak se Jupiter vydal na cestu k želvímu domovu. Jakmile tam dorazil, shledal, že tvor vyhlíží dokonale zdravě. Proč jsi nepřišla na mou slavnost? Zeptal se bůh.
1: Nechtěl

se jen plinká a už si myslí, že je psík. Já to říkám od malinka.

Česká národní pohádka Tři zlatá péra. Byl jednou jeden kupec. A ten byl nesmírně bohatý. Ale milejší nad všechno bohatství byla mu jeho dobrá žena a dceruška Svatava, jež byla netoliko hodná dívka, nýbrž také tak krásná jako jarní květ. Vždyť i lidé, kteří ji vídávali, říkali, že na koho ona se svýma modrýma očima podívá, že musí se potěšit, byť sebe více byl zarmoucen. To zdálo se býti pravdou i Čestmíru, synu chudého pastýře, jež nedaleko kupcova domu pásával stáda. Ubožák byl však tak chudičký, že neměl než tu režnou halenu, co měl na sobě, a tu roztrhanou chaloupku, jež byla celým majetkem jeho dobrého tatíčka. Den co den chodívala chůva s malou Svatavou do zahrady. Blíže níž Čestmír pásal a zpíval. Děvčátko, jakmile zaslechlo jeho krásný hlas, vždy bylo jako okouzleno. A tu vždy vytrhlo se své služce a pospíchalo na stráň, kde usedlo vedle malého pastýře, jenž vyřezával mu různé hračky anebo pletl překrásné věnečky z polního a lučního kvítí. Když bylo Čestmírovi asi 12 let a Svatavě asi 8, stalo se, že jednoho dne neobjevil se Čestmír na květnaté stráni. Tu Svatava zvědava, co asi se s ním stalo, pospíšila k pastýřově chaloupce, kde uviděla na práhu seděti svého druha, jež hořce plakal. Probůh, co se ti stalo, Čestmíre? Otázala se Svatava, již také vstoupily slzy do očí. Ach, ach, jak bych neplakal, má drahá Svatavo, když tatíček mi právě umřel. Jsem nyní úplný sirotek. Matička umřela mi už dávno. Co si nyní počnu? Věru nevím. Posteskl si dobrý hoch. Svatava, když to uslyšel,

0: těšila Čestmíra, jak dovedla, a naposled mu slíbila, že se za něj přimluví u svého dobrého otce. Ten skutečně se také sirotka ujal. Koupil mu slušný šat a starého pastýře dal slušně po křesťansku pochovat. Vida, že hoch jest hodný a nadaný, umínil si, že založí jeho štěstí. A proto jej dal k svému příteli a také bohatému kupci do učení, který i na moři měl své lodi. Když Svatava musela se s Čestmírem rozloučit, velice se jí zastesklo. A tak se vedlo i dobrému hochu v dálné cizině. Naštěstí však pán, u něhož se učil, byl velice hodný. A když viděl, jak jeho učeň v učení prospívá, všeho si hledí a jak je ve všem všude poctivý, velice si ho zamiloval jako svého syna. A když Čestmír dospěl v statného muže, napadlo kupci, že by otec Svatavin mohl Čestmírovi dáti svou dceru za ženu. I vypravil se proto se svým vyučencem do jeho rodiště a vešel s ním do domu svého bohatého přítele. Jak radostné bylo shledání Svatavy s milým druhem z mládí. To není možno ani vylíčiti. Ale brzo bylo jinak. Když otec Svatavin slyšel, proč oba, Čestmír a jeho pán, k němu přicházejí. Darmo jste tak dalekou cestu až ke mně vážili, řekl drsně a jeho čelo se zamračilo. Já jsem si totiž umínil, že jen tomu dám svou dceru za ženu, jenž mi přinese 3 zlatá péra z velikého zlatohlavého ptáka, žijícího v dálném kraji. Přítel kupcův se sice zarazil, když slyšel ta slova, ale za to Čestmír pravil ohnivě, a dostojíš tomuto slovu, byť si je dal i chudému sirotku? Ano, dostojím, řekl Svatavin otec. A Čestmír opravdu se chystal do světa, aby 3 zlatá péra přinesl. Jeho pán ovšem ho zrazoval, a když to nepomohlo, tázal se ho. A víš, kde takový pták je? To nevím, ale budu chodit tak dlouho, až ho najdu, odhodlaně odpověděl Čestmír. Milý hochu, těžkou úlohu vzal si na sebe, ale když jsi tak statečný, jdi jen a pokus se o své štěstí. Snad ti bude Bůh milostiv. Druhý den obdržel Čestmír u pána schované peníze, k nímž mu tento několik hrstek přidal. Sedl na koně a ubíral se do světa. Dlouho již jezdil, když se jednoho dne zastavil u města, které bylo celé černým suknem potaženo. I ptá se v hospodě, co to znamená. Načež mu hospodský odpověděl. Měli jsme zde ve městě studni, ve které byla uzdravující voda. Ať to byla jakákoliv nemoc, kdo se té vody napil, byl uzdraven. Nyní ale dlouhý čas voda v studni se skalila a kdo se jí napije, musí umřít. Lékařů žádných nemáme, protože jsme jich nepotřebovali. A lid umírá a my si nevíme rady. A což to nemůže nikdo vyšetřit, co v studni vězí? Žádný se nechce na to odvážit, protože smrtný zápach znívane. Jediný pták obrovský mohl by mít i vědomost, co v tom vězí. I toť byste nám mohl, milý pane, to dobrodiní prokázat a také o nehodě naší studny se poptat. Jestli se k němu dostanu, milerád to udělám. Než Čestmír z hospody odejel, vehnalo se množství lidu, kterým to hospodský napověděl, a všichni ho žádali, aby se u ptáka Zlatohlavce poptal. A zase přijel do jednoho města a tam byl královský palác, celý černým suknem potažený. Zajede do hospody a ptá se, co to má znamenat. Tu mu povídají, že byl v královské zahradě strom, který zlatá jablka nesl. Po všechny časy, dokud byl strom zelený, byla také královská rodina šťastná a zdravá. Nyní prý, ale najednou strom uschnul, zlatá jablka opadala a od té chvíle jediná dcera králova bledne a chřadne a nikdo jí pomoci nemůže. A neví se, jakým prostředkem by se strom opět zazelenal a princezna uzdravila? Neví, jenom obrovský pták Zlatohlavec má toho vědomost. Toho já také hledám, ale nemohu se doptat, kde bych ho našel. Prý se zdržuje na vysoké skále nad Černým mořem, kam ještě noha lidská nevstoupila. Ale kdybyste byl, pane milý, tak šťastný a k němu se dostal, poptejte se, jak by se našemu králi pomoci mohlo. To vám rád udělám, jestli se k němu dostanu. Od toho města jel Čestmír přes hory a doly, že někdy za celý den ani človíčka neviděl. Konečně dostal se z lesů a pustin a viděl před sebou širé černé moře a na moři jedinou loďku, která se na vlnách kulébala. Snad je tu převozník, pomyslel si Čestmír a čekal, až se loď ku břehu přiblíží. Ta se pomalu přihoupala a konečně ku břehu přirazila. Seděl v ní čert. A co ty, červíčku zemský, v této pustině pohledáváš? Zeptal se Čestmíra. Já jdu za ptákem Zlatohlavcem, který prý na druhé straně za mořem bydlí. Ty jsi převozník?
1: Jsem, ale koho nechci, toho nepřevezu.
0: No, když ti dobře zaplatím, snad mě to neodepřeš. Ptal se Čestmír, pln strachu, co mu asi čert odpoví.
1: Za peníze nepřevážím nikoho. Jestli však se zeptáš ptáka Zlatohlavce, jak dlouho zde ještě zůstat musím, převezu tě.
0: No, proč bych se nezeptal? No a copak ty jsi zde z pokuty? Vždyť jsi čert, pomoz si tedy sám?
1: Kdybych věděl jak, nebyl bych na tebe čekal. Již 200 let se po tom moři plavím za trest, že jsem se jedenkrát svému pánu protivil a nevím, jak bych se vykoupil.
0: Čestmír nechal svého koně se pásti, sedl na loď a čert ho vezl na druhou stranu. Zdaleka viděl už Čestmír skálu, na níž pták bydlel. Buď to tam najdu svoje blaho, anebo smrt, pravil sám k sobě, když z loďky vystupoval.
1: Ať se nezapomeneš zeptat, sice tě podruhé nepřevezu, přikazoval čert.
0: Nebezpečnou cestou bral se Čestmír nahoru až na vrch skály, kde byla jeskyně, kterou po dlouhém hledání a namáhání skutečně našel. U vchodu stála stará babička.
1: Jak si až sem zabloudil, zemský červíčku? Ptala se babička, když k ní Čestmír došel.
0: Má zlatá babičko,
1: Zabloudil jsem v těch ukrutných lesích a pustinách. Noc je na krku a nevím, kudy kam. Popřejte mi noclehu, sice mne dravá zvěř roztrhá. Milý hochu, bojíš-li se roztrhání, raději se vrať. Zde přebývá obrovský pták zlatohlavec, můj pán, a jestli tě ucítí, nespatříš světla více. Prosím vás, milá, dobrá babičko, nechte mne jen tady a někde v koutku mne ukryjte. Já nemohu již ani krok dále.
0: I slitovala se babička nad Čestmírem, vzala ho do jeskyně, udělala oheň a uvařila něco k požití. Čestmír, který by byl tuze rád babičku na svou stranu přivedl, počal ledacos o světě vypravovat, což se babičce líbilo. Konečně vyjel s barvou ven. Když babička porozuměla, co ho zde žádá, velice opovážlivostí té se podivila a chvíli se rozmýšlejíc řekla: já byla také jednou na tom světě, ale již tomu tak dlouho, že to nepamatuju. Než proto nejsem přece tak divoká jako můj pán a mám outrpnost s ubohým člověkem. Co bude mého možného, to protě udělám. Ale čas se blíží, kdy pán přicházívá. Pojď tedy raději se mnou, ať se nespozdíš. Na toho babička odvedla do jedné díry, přikryla mechem a navrch naházela roští a chvoje. Ani se nehýbej, až tě zavolám, přikázala posléze a odešla, aby pánu svému dobrou večeři přichystala.
1: Najednou to na protější straně od moře nad lesem vychází jako velká záplava. Vždy blíže a blíže, až se to v šumném letu k jeskyni přižene. A je to pták zlatohlavec. Když zatřepe křídlama, slyšet to na míle cesty a šlápne-li, praskají mu pod nohou kořeny stromů. Peří jeho ale jedno slunce a hlava nad všechny mudrce. Čichám, čichám člověčinu, koho tady máš? Křičí na bábu vejda do jeskyně. Hvězdo mořská, koho bych tu mohla míti? Odpoví bába a jde po své práci. Pták se upokojí, sedne a jí, co mu bába předkládá. Po chvilce ale začne zas. Čichám, čichám člověčinu, pověz babo, koho tu máš? Jen si pomysli, pane, kdo by se k nám dostati mohl? Pán to zvážil a jedl zase dál, ale když vstal a obcházel okolo krbu, začal ještě hřmotněji. Čichám, čichám člověčinu, pověz babo, koho tu máš, sice bude zle. Panáčku, panáčku, jak si jen můžeš pomyslit, že bych tu někoho přechovala? Vždyť tvé oko každého na dvě míle třeba v nejtmavější noci vyslídí. Měl jsi asi dnes chutnou pečínku a ta ti posud pod nosem čpí. Chvíli ještě pták čmuchal, hledal, ale potom šel přece jen na hnízdo. Baba ulehla vedle něho, ale nespala. Jakmile začal pták chrápat, přišoupla se blíže a mžikem mu jedno péro z křídla vytrhla. Co ti to napadá, babo zlořečená, že mne ze sna budíš? Rozkřikl se pták a vyvalil na ženu oči, jak ohnivé koule. Ach, odpusť, pane milý, já měla děsný sen a chytila se tvého křídla. Zdálo se mi, že jsem přišla do jednoho města, kde byl velký pláč a nářek. I ptám se, proč naříkají? A tu slyším, že měli uzdravující vodu ve studni a ta, že je nyní otrávená a kdo se té vody napije, že umřít musí. Pověz mi pak, pane, jestli byla opravdu taková studně ve světě. No ovšem, že byla. Ale najednou počali býti lidé v tom městě rozpustilí prostopášníci a zapomínali bohům oběti přinášet. Bohové se na ně rozhněvali a za trest dali do studně jedovatého pavouka, který vodu otravuje a smrtný zápach kolem studně rozesílá. Kdyby se lid polepšil, bohům u studně obětoval, mohli by vodu vybrat, pavouka zabít a pramen uzdravující by se opět vypříštil. Teď ale spi a dej mi pokoj. Na to se pták obrátil a za minutu chrápal jako prvé. Baba na to čekala a v malé chvilce mu druhé péro vyškubla. Což se ti v hlavě popudilo, ty pokušitelko, křičel pták a zlostí mu oči jiskřily.
2: Nezlob se, pane milý,
1: nevím, co se to dnes se mnou děje. Zase jsem byla v takovém městě a tam byl královský zámek celý černým suknem potažený. I ptám se, co to znamená. A tu mi vypravují, že měli strom, zlatá jablka nesoucí a ten, že nyní uschl. Od té doby ale že královská princezna stůně a chřadne. Prosím tě, pověz mi také, jak by se těm lidem pomohlo. Ta královská dcera měla ráda jednoho panuše, ale jak se to král dověděl, hned jej dal vsadit do vězení. Princezna byla tím velice zarmoucena a proto na radu čarodějnice dala pochovat pod strom mrtvolu malého dítěte, poněvadž se domnívala, že tímto kouzlem otce obměkčí. Od té chvíle však strom chřadne a neponese zlatého ovoce, dokud král panuše s dcerou nezasnoubí a dítě na hřbitov nepochová. Potom budou zase všichni šťastní, ale jestli mne, babo, ještě vzbudíš, bude s tebou zle. Baba se zaříkala, že nevzbudí, ale sotva pták usnul, vytrhla mu třetí péro. I ty zlověstná babo, což tě čert pokouší, zahřměl pták a popadl babu za krk.
2: Zlatý panáčku, já za to nemohu, opravdu mi se zdálo o čertu a já se v úzkosti tvého křídla zachytila. Oh, no bylo mi, jako bych chodila na břehu moře, co pod skálou hučí. Tu připluje černá loď a v ní sedí čert a smutně naříká. A ptám se ho, co mu je, a on povídá, že ho pán tam zaklel a že neví, kterak si pomoci.
1: Kdyby nebyl chtěl v pekle poroučeti, nebyl by se odstnul na moři, ale mohl by si pomoci, kdyby se mu trefilo, že by člověka převážel. Tu by musel blíže břehu na zem vyskočit a člověka nechat v lodiřka. Ty zůstaneš na moři, já zůstanu na zemi. Jestli mne ale, babo, nenecháš spát, já vstanu a hodím tě ze skály dolů. Bába již věděla, co vědět chtěla, a nechala pána spát až do rána. Ráno, když vstal, bylo dobré snídaní již přichystáno a Zlatohlavec se najedl a šel do lesa na lov. Jakmile ho stará necítila, pospíšila k díře, odrovnala roští a chvoj, aby mohl host vylézti. Honem honem mu všecko vypravovala, kterak jí to pták v noci pověděl, a dala mu snídani 3 zlatá péra a vyprovázela ho z jeskyně, přikázajíc, by se jen vpravo držel tudy, že cesta k moři vede. 1000krát poděkoval Čestmír dobré stařeně a radostně se bral hustým lesem po vrchu dolů. Pod skalou čekal veslař. A sotva k němu Čestmír došel, již na něho křičel, ví-li, co mu pomůže. Ovšem, že vím, ale nepovím, dokud mne na druhou stranu nepřevezeš. Já tě nepřevezu, až mi to povíš. No, to bychom se tu hádali do soudného dne. Jestli mne nepřevezeš, najdu si cestu jinudy a ty nebudeš nic vědět. Čert mu dal v duchu za pravdu. Bez dalšího rozkládání na druhou stranu ho převezl. U břehu skočil Čestmír hebitě na břeh a tu teprve řekl čertovi, co ho může vysvobodit.
2: Jej, jen počkej, ty farino, kdybych to byl dříve věděl, zajisté bys tam nestál.
1: Blázen bych býval, každý sám sobě nejbližší. Za převezení ti děkuji a až se ti vyskytne příležitost, víš teď, jak vysvobození dojíti. Za hvizda na koně, který hned přiběhl, sedl Čestmír na něho a maje srdce plné sladkých nadějí ujížděl jako vítr. Když přišel do toho města, kde byl zámek černým suknem potažen, dal se hned u krále ohlásit. Jak se král dověděl, že se cizinec od ptáka Zlatohlavce navrátil, poslal pro něho zlatý vůz se 4 koni. Když Čestmír Jisa s králem o samotě všechno povídal, jak to byl pták řekl, ulekl se král velice. Ale bez rozmýšlení podal Čestmírovi ruku a na svatbu dceřinu jej pozval. Čestmír by byl rád věděl, zdali se to všecko uskuteční, a proto slíbil, že zůstane. Král se hned odebral k dceři a všechno jí povídal. Princezna tu chvíli již se více nezdráhala, ke všemu se přiznala a 1000kráte otci za jeho lásku děkovala. Panož byl i hned z vězení vyveden a král sám kosti dítěte pod svatým stromem vyhrabal a pohřbil. Když žehnal nejvyšší kněz mladé manželi, začal se uschlý strom zelenat a kvésti. A než byly obřady skončeny, visel plný zlatých jablek. To bylo radosti plné město a král nevěděl ani, kterak se Čestmíru odsloužiti. Dal mu koně, na kterého klenotů a zlata hojnost naložil, a k tomu služebníka, což on vše bez děky přijmouti musel. 3. den se rozloučil s králem a mladí manželé ho vyprovázeli. Šťastně přijal se svým novým služebníkem do druhého města. Sotva jej hostinský spatřil, hned se tázal, jestli na svou přípověď nezapomněl. A když slyšel, že jim dobrou zprávu nese, běžel bez meškání do královského paláce. Sám král si pro Čestmíra přišel a vedl ho do zámku, kde musel všecko vypravovati. Když dopověděl, svolal král nejvyšší kněze a kázal chystat oběti. S největší slávou a pobožností odebral se veškeren lid k divotvorné studni a tam bohům obětoval. Po oběti pak, bez uškození zdraví, pavouka zabili a studnu vyčistili. Pramen, jak stříbro čistý, se vypříštil a když vody nabrali a jednomu nemocnému jí dali se napít, byl v okamžení zdráv. Nejdřív děkovali bohům a potom Čestmíru, kterého by byli všemi dary zahrnuli. Byl ale už svrchovaný čas, aby se zpět navrátil, neboť stromy už začaly žloutnout. Chýlilo se opět k večeru. Bledá, co lilie, seděla svatava na pavlánu, myslíc na svého mládence, a jedna slza za druhou se jí po klínu kutálela. Tu slyší kvapný dusot koňský. Pozdvihne zakalené oko a jako když se slunce z temných mračen probere, rozjasní se tvář její a milostný úsměv pohrává kolem sladkých rtů. Miláček se navrátil, již bylo konec žalosti. Kupcová i kupec viděli Čestmíra také přijíždět a oba mu vyšli vstříc. Nebyl však Čestmír sám, byl s ním jeho dobrý starý pán, bohatý kupec, který jej za vlastního syna přijal a celé jmění mu daroval. 3 zlatá péra odevzdal Čestmír kupci a obdržel za ně krásnou svatavu. Druhý den byla svatba. A nevěstu krášlili klenoty, jež Čestmír od králů darem přinesl. Stal se z něho správný, bohatý obchodník a byl daleko široko pro svou rozšafnost a dobrotu rozhlášen. Když přijížděl z cest domů, vodíval své děti na vršek, kde před léty ovce pásával a vypravoval jim o chudém sirotkovi, jak přišel ke štěstí skrze 3 zlatá

0: Těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.
1: Vzhledem k dobré duši její, trochu léta.

0: figy hádanka.
1: Červená čepička zacinká rolnička.
2: Než poví pohádku,
1: pěkně se ukloní,
2: o králi na hrádku
1: zvonečkem zazvoní.
3: Kdo pak ví, odpoví.
4: Vídá pohádky?
0: Má červenou čepičku, na ní rolničku.
4: A kdo povídá pohádky?
0: Já vím, já jsem byl v loutkovém divadle a tam byl takový veselý
4: Spejbl a Hurvínek.
0: Ne, ti nemají rolničky, ale ve starodávném loutkovém divadle je takový Kašpárek.
4: A ten má rolničky.
0: Je tam Kašpárek, má rolničky a říká nazdárek.
4: Já jsem Kašpárek.

0: básnička.
1: Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
0: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení.
1: A teď ještě jednou a pomalu. Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
0: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
2: Jak se ta celá věc vlastně stala? Inu, na pěšince u vody učila stará kobylka svoje dětičky skákat do dálky. Dvě skákaly dobře, ale nejmenší z nich, Martička, takový capart mrňavý, pořád ne a ne skočit.
3: Já nechci státat, já se bojím, že by jsem zasjápla nějakýho běhučta.
2: Vymlouvala se pořád, ale všichni se jí smáli, protože na pěšince vůbec žádný brouček nebyl. Tak, Martičko, jen žádnou legraci, zavolala maminka přísně, a skákat. 1, 2, 3, ale Martička přece neskákala, jen se narovnala, utřela si jednu slzičku, která jí skočila do očka, a že má přece jen strach, aby nezašlápla nějakého broučka. Tak, kdo neskáče, ten dostane na sekáno. Už si jdu pro proutek, řekla maminka a rozhrnula trávu, aby si nějaký našla. Ale v tom polekaně vykřikla. Zrovna za tou trávou stál pitlík a cpal se mezi mladé kobylky. Já vás, vy kašpárci, naučím skákat, to budete koukat. A už se škrabal na hrbolatý kámen. To je nejlepší skákat od někud z výšky. Tak, teď se hezky dívejte, jak se to dělá. Vysmrkal se nejprve do velikého kapesníku, paty srazil k sobě, špičky dal od sebe, pokrčil kolena a teď pozor, přímo hleď, 1, 2, plásk. Pitlík chtěl říci 3, ale už to neřekl. Lidičky, to byl skok. Ten kámen s pitlíkem se zdvihl, vyletěl do vzduchu pro pána krále. On to nebyl vůbec kámen, to byla žába a rovnou s pitlíkem do vody. Žobluňk! Voda se roztříkla na všechny strany. Pomoc! Vytáhněte mě! Křičel a plácal kolem sebe rukama. V té chvíli se ozval něčí hlas ze břehu. Radostný hlas.
4: Už ho máme. Sláva. Teď nám neuteče.
2: Ha. Vždyť je to chroust. Chroust, který šel hledat pitlíka.
4: Teď ho konečně polapím.
2: Zajásal ještě a skočil bez rozpaků za pitlíkem do vody. Ne, pitlíka chytit nedáme. Honem, kobylky, strčte všechny tykadla do vody, ať pitlíka vytáhneme, zavelela stará kobylka. Všechny její děti to udělali a hele, pitlík se chytil tykadel a co nejrychleji vylezl na břeh. To jste měli vidět, jak z něho tekla voda a ten utíkal.
1: Chroust, to se rozumí, se ve vodě plácal také.
2: Najednou chňap. Chňapla po něm žába, která ho chtěla sníst, ale popíchala se o jeho drápky a zase chňap. Chňapla po něm malá rybička a popíchala se jen o trošičku méně. Ale tu už na chrousta plula s otevřenou hubou větší rybička.

0: Paní učitelka vykládá dětem látku a v tom si všimne, že jeden žák podřimuje. Pavlíku, spíš? Vykřikne na něho.
1: Já nespím, brání se Pavlík.
0: Nelži, tak schválně řekni mi, jaká byla moje poslední věta.
1: Pavlíku, spíš?

0: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Piggy se mi přišel pochlubit, jak se mu Blesku rychle podařilo vypěstovat řeřichu. A aby jeho snaha nebyla zbytečná, dneska si uděláme salát s řeřichou.
1: Hurá! Byl jsem totiž za kachnou Justínou, aby mi poradila, co bych mohl vypěstovat úplně sám, ale rychle, abych nemusel dlouho čekat. A poradila mi řeřichu. Tyjo, a vyrostla skoro přes noc ta řeřicha.
0: Tak to tě nebude mrzet, že ji dneska sníme. Vypěstuj si novou, když to jde takhle jako po másle. Uděláme si z řeřichy vynikající, nádherně zelený salát.
1: Tak jo, jsem zvědavý, jak ta řeřicha bude chutnat.
0: Pustme se do vaření. Budeme potřebovat římský salát, dále salát polníček, jeden hrnek plný řeřichy, jednu okurku a rajčátka.
1: Počkej. Budeš nám muset vysvětlit ty saláty. Střílíš tady ty názvy, jeden salát za druhým, zlínský a dolníček, horníček, nebo co, já nevím, který je který, vůbec.
0: Takže, římský salát je takový menší, úzký a podlouhlý salátek. Velký přesně do tlapky. Nahoře má tmavě zelené listy, ale když je loupeš, jsou čím dál světlejší a takové pevnější a úplně uprostřed už je jen zelenkavý nebo světle žlutý. Listy římského salátu krásně křupají.
1: Dobrá, římský. A teď ten druhý, ten dolníček nebo popelníček nebo...
0: Polníček, Piggy.
1: Polníček.
0: Z jeho názvu vyčteš to, že roste na poli.
1: Polníček, jo.
0: A lístečky polníčku jsou jasně zelené a mají takovou skoro až oříškovou chuť. Oba saláty mají spoustu vitamínů. Tak, teď už salátům rozumíš a pustíme se do přípravy salátu. Vezmi přichystané saláty, oper je pod vodou od hlíny a pak ty lístky jenom tak kopítkem natrhej tamhle do připravené mísy na menší kousky.
1: Trhám.
0: Já zatím nakrájím okurku a rajčátka na půl kolečka.
1: Salát natrhán, laskonko, trhal jsem jak vzteklej vlčák.
0: Salátu přidáme nakrájenou okurku, rajčátka i řeřichu a zamícháme. Kdo by měl chuť, může si k takovému salátku připravit ještě i dressing, zálivku z dalších bylinek.
1: Jojda, z jakých?
0: Z olivového oleje, jednoho stroužku česneku, půl hrnku mátových lístků, jedné lžíce citrónové šťávy, půl lžičky hořčice, soli a pepře. Můžete míchat ručně, nebo všechny tyhle ingredience necháte maminku promíchat v mixéru.
1: Počkej, já to zopakuju, jo? Olivový olej, jeden stroužek česneku, půl hrnku mátových lístků, citronovou šťávu, půl lžičky horčice, sůl a pepř.
0: Tak, salát nandáme na talíře, přelijeme tímhle dressingem a můžeme jíst.
1: Já už jím.
0: No tak, Piggy, nebuď tak nenechavý. Počkej aspoň, až se rozloučím s dětmi.
1: Já už to nevydržím. Ahoj, děti.
0: Recept i postup na salát s řeřichou najdete na www.piggy.cz a těším se na příště, mlsotkové a šmakovinky. Tak ahoj!
1: Laskonko, pojď honem, je to velký! Erika, mňamka.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin, mám tatin

kde se tam ty bouchance mohli vzít. Určitě nás někdo chce postrašit. Najednou nás napadlo, že by skřítkové, nebo je to strašidlo skříňové.

0: kytiky máci, uvnitř bubu budou máci, bubu, možná se tam nevešli a jeden spad, opatrně jsme sešli. Podívat, a kde pak žádní bubáci a roboti a věci ryseky máci, tak rachotí, věci ryseky máci, tak rachotí, bumbáci.
1: Jonáš. Nemocnice je nemocnice. Když se tam člověk dostane, hned se začne bát. Neví totiž přesně, co mu je a neví, co s ním budou dělat. Taky neví, kdy ho pustí domů a jestli se uzdraví. Leží v pyžamu v posteli, kouká do stropu a je mu ouvej. Jako třeba Jonášovi.
2: Já v posteli nebudu a nebudu a nebudu.
1: Vztekal se, když ho přivezli. Nic mi není, jsem zdravý jako ryba a chci domů. Jenže pan doktor zavrtěl hlavou. Necháme si tě tady na pozorování, Jonáši a basta. Pak mu dali pruhované pyžamo, ve kterém vypadal jako vězeň. Bylo mu velké a nemělo všechny knoflíky. V nemocnici byl Jonáš sám. Táta zůstat nemohl, protože je pilot a lítá po celém světě. Pilotuje i dálkové lety přes oceán a tam za sebe náhradu jen tak nenajde. Máma musela zůstat doma s malým bráchou, kterému jsou teprve 2 měsíce, a ještě pije mámino mlíčko. A tak se stalo, že s Jonášem v nemocnici nikdo být nemohl. Tvářil se, že mu to nevadí. Ve vězení je každej sám. Ale bylo mu smutno. A aby toho nebylo málo, i na pokoji ležel sám. Chodil po chodbě, mračil se a s nikým se nebavil. Sestřičky na něj v jednom kuse volaly.
3: Jonáši, co tady pochoduješ, bos?
4: Jonáši, já ti dám papír a pastelky. Chceš?
3: Jonáši, honem se vrať do pokoje. Za chvíli je vizita a pan doktor se bude zlobit.
4: Jonáši, já tě snad k té posteli přivážu.
1: Při vizitě pak pan doktor rozhodl, že Jonáš musí dostat kapačku. A tak se stalo, že byl opravdu připoutaný k posteli a nemohl už ani pochodovat po chodbě. Bylo mu do breku.
4: To není fér.
1: Koukal do stropu a po tvářích se mu řinuly slzy. V tu chvíli vešla do pokoje paní uklízečka.
5: Dobrý den,
1: řekla a postavila kyblík na podlahu.
5: Já umyju tady.
1: Mluvila špatně česky a znělo to trochu legračně. Ale Jonáš se neusmál.
5: Ty tu nový? Já těbě neviděla. Prugovaný jako zebra. Jak ty máš jméno?
1: Jonáš. Ozvalo se z postele.
5: No, ty, jak si máš, Jonáš?
1: Usmála se na něj. Nemám. Zavrčel Jonáš a otočil se k oknu. Paní uklízečka vytírala pod postelí.
5: Nemáš? A co máš?
1: Zeptala se. Mám nemoc, řekl Jonáš.
5: Nemoc. Nemoc. Co nemáš moc?
1: Nic, odsekl Jonáš a přetáhl si peřinu přes hlavu.
5: Když nemáš nic, tak já tobě něco dám.
3: nedala se paní uklízečka. Vytírala teď u okna a otočila se na Jonáše.

0: Lagrimasė na pjeti. Pysmino, o toje čiaškį. Tu tai navis, tai kliuk pruchatį.
1: Vim, u, s, m, s, háčkem, v. Řekl hrdě Jonáš. S tátou totiž často luštil křížovky a pomáhal mu. A co byla tajenka té křížovky? Zeptal se nakonec.
0: Tajemka, totiž, tajenka byla tak. Všecko přejde z vesela, kdo z toho nic nedělá.
1: Jonáš se usmál. Paní uklízečka strčela mop do kyblíku a byla s prací hotová.
0: Tak, ahoj, Jonáš, já jdu uklízet vidle.
1: Loučila se. Ahoj, řekl Jonáš a opakoval si pro sebe. Všechno přejde z vesela, kdo z toho nic nedělá. A bylo mu najednou mnohem, mnohem líp.

0: Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. Bylo, nebylo. Za dávných časů, nebo to bylo včera, prostě byl, žil jeden kluk a jmenoval se Matějíček. Ale všichni, děti i dospělí, mu neřekli jinak než povídálek. On totiž ten Matějíček nezavřel pusu od rána do večera. Když někdo řekl, že byl ve městě, ozval se Matějíček, že on také byl ve městě. Když někdo povídal, že pojede do města, ozval se Matějíček, že on také pojede do města. Když mu onehdá Toník vyprávěl, že viděl v lese veverku, Matějíček hned vyprávěl, že on ji viděl také. A když jeho kamarádka Pepička, nebo to byla Andulka, ale to je jedno, když mu teda vyprávěla, že jí její teta přiveze pejska, Matějíček hned věděl, že mu jeho teta přiveze také pejska. Zkrátka a dobře, Matějíček všechno znal, všechno viděl, všude byl a kde nebyl, tam prý jistě už zítra pojede. Tedy ne, že by přímo lhal, ale vymýšlel si, až se hory zelenaly. Ach ty jeden povídálku, vzdychala nad ním maminka.
1: Ale, ať si jenom povídá, bránila ho babička. Je ještě malý, až vyroste, však ho to povídání přejde.
0: Ale Matějíček rostl a povídat nepřestával. Jednou vám takhle ležel pod jabloní, podřimoval, když tu slyší. Matějíčku, víš, že v háji?
2: Včera jsem tam byl.
0: Sladké maliny tam zrají.
2: Če, ty už jsem okusil.
0: Matějíčku, šetři paty, skoč si na vůz k nám.
2: Nač, mám kočár zlatý a jezdím jako pán.
0: No tohle, slyšeli jste to? No tak nám ten zlatý kočár ukaž, ty Matějíčku.
2: To nemůžu. Zlatý kočár je jen pro mě a pro nikoho jiného.
0: A kde je ten zlatý kočár? Kde pak ho povídálku schováváš?
2: Ale, zaste dolů ve křoví.
0: Tak tohle neměl Matějíček říkat. Najednou vám měl pocit, že se všichni na něj dívají, děti i dospělí. Přiznat, že si všechno vymyslel, to se mu ovšem nechtělo. Tak co měl dělat? Vstal a pomalu se loudal ke stodole. A tam ne. Za stodolou stál opravdu zlatý kočár. Do kočáru byly zapřaženi dva koníčkové, jeden bílý, druhý černý, hrabali lesklými kopyty a potřásali hřívou. No, Matějíček se také zarazil, ale hned dělal, jako by se nic nestalo a povídá, jako by nic.
2: Vidíte, vidíte všichni? Tady stojí můj kočár, takhle se otvírají dvířka a takhle se nastupuje.
0: a Matějček nastoupil do zlatého kočáru, pyšně se rozhlédl, když v tom hrábli černý i bílý kůň kopyty do trávy trochu silněji a už, ano, už jedou, už jsou na polní cestě. Kočár jel lehounce jako po samém peří. Snad ani nejel, snad přímo letěl. Ale Matějček to nemohl poznat. A jen si liboval a liboval.
2: Je, no to je ale jízda, no to je ale let.
0: No a když už si myslel, že by ta projížďka mohla stačit, zvolal prrrr. Jenomže tihle koníčkové jeho prrrr jakoby vůbec nerozuměli. Pádili dál a dál cestou, necestou, vesnicemi, městy, lesem, polem, jen se krajina kolem míhala.
2: Je, stůjte, tak stůjte, koníčkové.
0: Volal Matějček, ale nic mu to nebylo platné. Snesla se noc a koníčkové stále pádili dál. To víte, že Matějček dostal strach, že s kočárem v té tmě někde někam spadne nebo do něčeho narazí. Ale nespadl a nenarazil. Kočár ujížděl jako po samém peří. A tak nakonec Matějček usnul. Za svítání ho probudili hlasy. Už je ráno, příteli.
1: Tak jsme zdrávy dojeli. Před vozem i za vozem leží pohádková zem.
0: Matějček se podíval z okna a vidí střechy a věže cizího města. Nad městem na kopci stojí zámek a před zámkem se prochází pan král. A koníčkové si nepřestávají povídat.
3: Pan král čeká, příteli.
1: Vidíš, jak je veselý.
3: Teď nám kapesníkem mává.
1: Už jsme tady. Sláva, sláva.
0: A tak kočár zastavil před zámkem a Matějček mohl konečně vystoupit. Vystoupil tedy a povídá:
2: Dobré jitro, pane králi.
3: Vítám tě, Matějčku povídálku v naší pohádkové zemi.
0: Povídá ten král lidským hlasem. No jak jinak?
3: To je dobře, že jsi k nám přijel. Moc jsem o tobě slyšel. Ty, Matějčku, prý všechno víš, všude jsi byl a takového Matějčka v našem království potřebujeme.
0: Potřebujeme. Potřebujeme. Potřebujeme. No a pak Matějčka vybídnul, aby se v zámecké síni spolu nasnídali.
3: Matějček jedl královskou bábovku s královskými hrozinkami a pil mléko z křišťálového královského poháru.
0: No a když dojedli, král povídá.
3: Tak, a teď ti povím, proč tu jsi. Já jsem král a nosím na hlavě korunu.
2: Já vím, králové přece nosí na hlavě korunu.
0: Matějček na to.
3: A jednoho dne přiletěla vrána.
2: Je, já vrány znám. U nás je na poli vrán.
3: A ta vrána vzala moji korunu do zobáku a odnesla ji pryč. Koruna je...
2: Já vím.
0: Povídá Matějček podle svého zvyku.
3: Víš? Však právě proto jsi tady.
0: Král jakoby se zasmál pod vousy a pokračoval.
3: Když ty, Matějčku, všechno víš, pověz mi tedy, kam vrána korunu zanesla.
2: Já vím, já...
0: Chtěl říct Matějček, ale hned se zarazil, zakoktal. a hned se začal vymlouvat, že to králi poví po obědě, nebo snad raději až večer.
3: No, tak tedy třeba večer. Večer mi o koruně povíš. Kdybys nepověděl, zle by se ti vedlo. To snad víš.
2: Já vím.
0: Smutně přikývl Matějček povídálek a šel pomalu do zámecké zahrady, kam mu pan král ukázal. Snažil se prohledávat trávu pod stromy i pod keři, jestli zrovna tam někam náhodou vrána korunu neschovala. Ale marně se rozhlížel. Marně volal na vránu, aby mu pověděla, kam odnesla královskou korunu. Vrána uměla jen to svoje krá, krá, krá. Matějček chodil po zámecké zahradě, až se unavil. Lehl si pod jabluňku, skoro přesně pod takovou, jaká byla u nich doma na zahradě, a usnul. Jak dlouho spal, nevěděl. Když se ale probudil, nechal oči zavřené. Bál se je otevřít. Co kdyby před ním stál pan král a chtěl po něm tu zatracenou, ztracenou korunu? A tu uslyšel ve větvích jablůňky nad sebou krákání. Ale nebylo to obyčejné krákání.
2: Krá, krá, krá. Ubohý Matějček, krá. Povídálek, krá, krá. Královskou korunu nenajde. A krá, král ho dá zavřít do černé věže. Krá, krá.
0: Matějček ani nedutal. A vráně odpovídá druhá vrána.
2: Krá, Matějček povídá, ale krásně spí. A přitom by krá, tak málo stačilo, aby královskou korunu našel.

0: ona je.
1: A vrány uletěly. No a co teď? Na zámecké zahradě ležel už stín, blížil se večer a s večerem přichází král. Ano, už ho vidí.
0: Tak, jestli pak už víš, kde je má královská koruna?
1: Matějček už měl na jazyku, já vím, ale v ten okamžik si vzpomněl, co krákala vrána na stromě.
0: Nevím, pane králi.
1: Řekl a byla to pravda.
0: Nevíš?
2: Nevím, prosím.
0: No, když nevíš, dám tě zavřít do černé věže, povídálku.
2: Nic o vaší koruně nevím, pane králi.
1: A jen řekl po třetí nevím, ozvalo se zakrákání.
3: Krá, krá, krá.
1: Ve vzduchu jakoby něco zazvonilo a k Matějčkovým nohám spadla královská koruna. Matějček ji rychle zvedl a podal panu králi.
0: Král si korunu prohlíží. Ale, tak se mi zdá, že je to ta moje zatracená, ztracená koruna. A kde pak byla, víš?
2: Nevím, pane králi.
1: Řekl Matějček a tohle taky byla pravda. Totiž Matějček povídálek si umínil, že od teďka bude mluvit jenom pravdu, nic než pravdu.
4: No jo, ale jak se dostane zase domů?
1: Matějčkovi se už začalo opravdově po domově stýskat. A pustí ho pan král domů?
0: To víš, že pustí. Lehni si zase tady pod tu jablůňku. To totiž není ledajaká jabloň. Ta je pohád. Kdo pod ní usne doma, octne se v pohádce. A kdo pod ní usne v pohádce, octne se zase doma.
1: Matějček povídálek pana krále poslechl. Položil se pod pohádkovou jabloň. Chvilku poslouchal, jak ptáci na jablunce prospěvují. A pak usnul.
0: Probudil se rovnou doma. A představte si, kde? Pod jejich starou jabloní na zahrádce.
1: No, a to je konec pohádky. Já jsem toho povídálka taky znala. A víte, že už mu nikdo neříká povídálek? Ale jenom Matějček. A víte proč? Ne? Tak se zeptejte svojí babičky.

ti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z Rožumberka, bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný.

0: Figihádanka.
1: Hryže dřevo řízy řízy, dřevo z dubu, dřevo z břízy.
2: Hryže dřevo vesele, vždyť má zuby z ocele.
1: Co je to?
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: Zuby z ocele má...
1: Žralok!
0: Ten má zuby jako z ocele.
1: No.
0: Ale nehryže dřevo.
1: A to je pravda, ten má rád rybičky.
0: Zuby z ocele a dřevo řízy, hryže pilá.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
0: Nešla.
1: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: To je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat. No. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidně mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete.
0: No, já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No, prosím. Stejně jste na mě museli čočkat. Počkat. Protože, proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalij si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: No, já jsem naprosto klidná.
1: No to určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
1: No tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale ne tu tyhle ty tety. Já myslela tuhle tu dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu
1: dietu?
2: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo, takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblížky, že?
1: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
0: Takže, dnešní oříšek je přísloví, které zní všude je chleba o dvou kůrkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? Prosím?
0: No, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
1: A hádat.
2: Já se přece nikdy nehádám.
1: Hádej, co to znamená?
2: Že má chleba dvě kůrky? No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle, dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Počkej, Justino, já nemám dietu.
1: Ni ani dietetu.
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
1: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
1: Týká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
2: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
2: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
1: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
1: Tomu tedy moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní kachna vám musím říct...
1: Justino, potom! No. Teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblížek?
1: Potom, děkuju, teď ne. No. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda. Nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké. To je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
1: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
2: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
1: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
2: Já jsem to pochopila.
1: No?
2: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
2: Já jsem domácnostní kachna Justina, Justino. A já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
2: které by
0: zastav.
2: Nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není.
2: To jsou výmysly.
0: To není tak.
2: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
2: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
2: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuzerát.
1: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
2: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
2: Že si neumím najít místo na zahrádku.
1: Hugo, začni znovu.
2: Jo, bylo to tak.
1: Dneska nebylo. Je největší oříšek vysvětlit, Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky
2: teta.
1: Umí ve stínu na zahrádce.
2: To je ohromná legrace tohle. Ohromná legrace. Hugo!
0: No co?

0: pana prince oženit.
1: Mám pro vás novou Figy básničku.
2: Užovka se, milí drazí, celý život jenom plazí.
3: Užovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
1: No a teď ještě jedno.
2: Užovka se, milí drazí, celý život jenom plazí.
3: Užovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. To bych tedy zjistit chtěl, kdo ty ploty vymyslel. Kdo ty ploty vymyslel, který myslitel. To bych zjistit chtěl. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Velmi ostrý. Velmi, velmi ostrý hrot bude mít i každá plaňka. Na takovou plaňku se napíchne každý, kdo mi ten plot chtěl.
1: Vánoční vyzvánění. Na kopečku stál kostelík se zvonem Kryšpínem a na kopečku přes údolí kostelík se zvonem Cecilkou. Kostely se stavějí na kopečku nejspíš z té příčiny, že lidi jsou v nich nebyblíž. Když Kryšpín spustil bim bam, jak se máš, Cecilko? Cecilka odpovídala bim bam, bim bim bam bim, mám se dobře. A povídali si řečí zvonů. Kryšpín a Cecilka byli nejbližšími zvony a za ty dlouhé časy se stali sobě nejbližšími. A za ty dlouhé časy se Kryšpínova věž začala rozpadávat. Přišli zedníci, rozebírali zeď a jak jim kameny padaly, narážely na zvon a zedníkům se líbilo, jak to krásně zvonilo. Ale Kryšpín začal chraptět a chraptěl, až ztratil hlas. Bim bam bim! Co se ti stalo, Kryšpíne? Ptala se z druhého kopce Cecilka. Kryšpín zachraptěl, ale přes údolí se to nedoneslo. Bim bam, Kryšpíne, bim bam bim, Kryšpínku, volala Cecilka úzkostně a marně a najednou její volání ustalo. Nad údolím teď leželo ticho, že to bylo jako tíseň. To ticho vytáhlo zvonaře pana Matouška přede dveře a když pořád nic, šel se podívat, co se přihodilo. A Kryšpín praskl. Viděl hned pan Matoušek a šplhal hned na druhý kopec. A Cecilce puklo srdce, věděl hned zvonař. Když zvon praskne, musí se celý silně nahřát, aby se puklina dala zatavit zvonovinou. Jenomže pan Matoušek neměl tak velkou pec a musel jí stavět. Toto bude trvat. Do svátků se to nestihne, hádali lidi a v údolí bylo pořád ticho a tíseň, jako v domě nemocného. Ale když Vánoce vešly do údolí, pec už stála a věž byla opravená. Zvonař vyměnil Cecilce srdce, zatavil Kryšpínovi puklinu a vyzvedl jej do věže. Byly Vánoce a to je příhodný čas k vyzvánění. A Cecilka vyzvá.

0: Pepík.
1: Maminka šeptá. Pepičku, co děláš?
2: Pepíček, jen zatloukám hřebík.
1: Tak ať se nebouchneš do prstu, říká maminka.
2: To se nestane, drží mi ho Anička.

0: a bylo po táboře. Zbývající týdny přeletěly jako vítr. Čtvrtou neděli, jako by se po stanech slehla země. Nebýt vyšlapaných pěšinek, nikdo by ani nepoznal, že tam nějaké kdy stály. Tak pečlivě zahladili družiny stopy po svém pobytu. Do měsíce pak narostla nová tráva a tak zmizely i ty cestičky. Nic, pranic nevydávalo svědectví o tom, s jakou slávou přebírali ještěrky zálesáckou sekeru se zlatým letopočtem za vítězství v družinovém bodování. Teď pochodoval oddíl lesními cestami k nádraží. Jen zvláštní družina pěchovala do malého nákladáčku, hrnce, kotle a jiný oddílový inventář. Na schválníček Mezulán se chytil Škudibíka a ten ho přikultoval k žebrový podplachtu, aby se mu cestou nevytřásl. Pak přivázal vedle sebe Mezulán Škudibíka a auto se rozjelo. Už začínalo být fučivo. Na schválníčci jeli a jeli a ani moc nemluvili. Jen když se zastavilo u benzínové pumpy, zeptal se Mezulán.
1: Škudibíku, myslíš, že Mimi pojede na přes rok zase?
2: Co já vím. Třeba jo, třeba ne.
1: A
0: pak zase mlčeli a těšili se, jak si zalezou do spacího pytle. Jak budou spát a spát celý podzim, celou zimu a ještě kousek jara, dokud je zase neprobudí to kouzelné slovo tábor.

Pohádka o knihomůlcích a psacím stroji. Pan spisovatel si jednou řekl, že napíše pohádku pro děti. I zasunul do svého psacího stroje čistý bílý papír a přemýšlel, o čem by asi ta pohádka měla být. A jak tak přemýšlel, vůbec nic ho nenapadalo. Začal zívat. Pak si lehl a tvrdě usnul. Ale ten jeho spánek nebyl zas tak tvrdý, aby se mu v něm nezdál sen. Byl to podivný sen. Zdálo se mu, že v jeho velikánské knihovně, schovaní za svazky knih, žijí trpaslíci knihomůlkové. Jenomže to, co se mu zdálo, byla náhodou pravda. Ti trpaslíci tam skutečně žili. Pokukovali po něm zvědavě z knihovny, když seděl nad papírem, ale on, ponořený do svých myšlenek, jejich očička, která zářila jako světlušky ze šera knihovny, prostě nevnímal. Sotvaže však usnul. Vyběhli knihomůlci ze svých úkrytů a shromáždili se okolo jeho opuštěného psacího stroje. Každý z trpaslíků se pohotově postavil na jednu klávesu s písmenkem. Nejstarší trpaslík, který měl dlouhé bílé vlasy a ještě delší vousy, že si na ně šlapal a přitom nebylo jasné, jestli si šlape na vousy nebo na vlasy, si stoupl před psací stroj, vylezl si na spisovatelův latinský slovníček a špačkem tušky začal dirigovat. Ukazoval s ním na jednotlivé trpaslíky a vždycky právě ten knihomůlek, na kterého ukázal, na své klávese vyskočil a jak dopadl, klávesa vytiskla na papír písmenko. Když klávesový koncert skončil, trpaslíci opět potichu vyšplhali do knihovny a pro svého stařičkého dirigenta, který se při slézání ze slovníčku zapletl do svých vlasovousů, spustili provazový žebříček, který byl upleten ze záložek po léta vytrhávaných z knížek. Ráno se pan spisovatel probudil. Po hlubokém spánku se labužnicky protáhnul. Udělal si silný čaj a když jej zvolna pil, díval se s úsměvem na svoji tichou a poklidnou knihovnu. Vzpomněl si na podivné trpasličí tváře, které ve snu viděl, a bavil se pomyšlením na to, jaké zábavné nesmysly se dospělému člověku mohou v noci zdát. Pak se ťukl do čela a řekl si, aha, už to mám, o čem napíši tu pohádku. A přistoupil ke svému psacímu stroji a málem mu leknutím vypadl hrneček s čajem z ruky. Ještěže čaj byl tak silný, že mu třesoucí se ruku podržel. Papír, který večer do stroje vložil a nechal nepopsaný, byl od zhora až dolů pokryt řádkami písmenek. Když se pan spisovatel vzpamatoval, zjistil, že písmenka tvoří slova. Slova tvoří věty a věty tvoří pohádku. A o čem ta pohádka byla? Inu o tom, jak pan spisovatel si jednou řekl, že napíše pohádku pro děti. A jestli chcete vědět, o čem byla, tak si to celé přečtěte ještě jednou.

0: Vlaštovčí král a Švitorky v krokodýlí zátoce. V palmovém háji na listové střeše Tamarišku byla papouščí škola. Papoušek Ága, učitel, vždy před vyučováním měřil na slunečních hodinách čas a už vyháněl z větví zvědavé opice.
1: Ogo, skoč si do bafa tu dýmku vedle na palmu. Nebo kombuku přestaň cucat palec. A koka se můžeš ťourat v zubech až krábat tamhle na gumovníku. Tak rychle.
0: Žáci papoušci se už pomalu začali trousit na vyučování. Někteří však ještě dováděli v mořské zátoce, slunili se a honem polikali banánovou kaši či popíjeli ze skořepiny kokosové mléko. Učitel Ága rozčepířil zelený ocas jako vějíř a zavřeštěl na ptačí žáky.
1: Papoušci, nechte potápění a přebírání peří. Přibrušte si zobáky a připravte si cvičná trika na klauniádu. Dnes nám nejspanilejší opice předvedou akrobatické kousky, které každý papoušek musí také v divočině ovládat.
0: Nastala nepopsatelná vrava. Vzduchem lítaly citrony, nezralé datle, slupky z mandarinek. Opice škubaly tamariškové lusky a strefovaly se do papoušků, ba i do učitele Ági. Roztožitě se podrbal rybí kosticí na chocholce, poklonil se a znovu zavřeštěl.
1: Jak je vidět, milí žáci, vyučování už tedy nastalo.
0: A vytočil radostí salto. Pilní žáci a žákyně zkoušeli po něm také vřeštění, zpěv, akrobatické kousky, nejen na školním tamarišku, ale i v korunách palem, citroníků a oranžovníků. Opice ve větvích zachycené za ocasy se houpaly, točily, rvaly listy i pomaranče a v dobrém rozmaru je rozhazovaly kolem sebe. Školení papoušků v akrobacii pak pokračovalo honičkou na plantáži, výukou kotrmelců, veletočů, hádáním se kdo z koho, vráním ořechů, střílením jader a klouzáním se na banánových slupkách. Náhle opice spatřili v temně modrém vzduchu veslovat tyrkysového papouška Lorána, principála opičího divadla. V okamžiku bylo ticho, jako když se objevil had brejlovec. Lorán přistál na terase tamarišku a v tom bum-ti-bum z hlavy mu ulétl oranžový turban. Zavřeštění papoušků mu opice turban podali, oprášili a uctivě nasadili opět na hlavu. Lorán dělal, jako by se nic nestalo, ale zaklepal rázně rudým zobákem do kůry tamarišku a ze stromu vytryskla v rosných kapkách mana. Na vzduchu i hned tuhla v mandličky. Opičák Mbkumbuk ji horlivě sbíral do kokosové misky a radostně cenil zuby. Mbkumbuku, go, Mbkumbuku. Učitel papoušek Ága zvedl uctivě z hlavy bledě modrý klobouk na znamení přátelství s Loránem. Opice učenky přinášely ve skořepinách mléko, mango a divoké citrony. Pro papoušky měli větší říz. Herci šimpanzi si nasadili paruky, přepudrovali se a zvědavě naskákali do chumlu. Proč pak asi principál přiletěl? Lorán smočil silný zobák v kokosovém mléce a zase bum, bum, bum, klof.
1: Komici paviáni, šprýmašky opice, řečníci a zpěváci papoušci, děkuji za čarokrásné divadlo, které svým uměním poskytujete veleváženému publiku na palmách, v lagunách i vzdušným lodníkům.

0: Prosím, na chvíli louskání kukuřičných klasů. Na plantáži jste udělali paseku na jedničku. Za to zasloužíte pochvalu. Vy, honky, můžete vyštipovat zase zítra. Vždyť je taky den. Pak Lorán vytočil několik veletočů, uštípl banán, vyhodil do vzduchu, v letu jej zase popadnul a předvedl žákům několik bravurních salt a triků. Papouští škola zašvitořila. Umí, Lorán, bravo! Opičáci se hned schromáždili ve větvích tamarišku a gogali. Van, van, van, Lorán je náš pán, mebe komboku, bu, cenili zuby, tleskali na znamení obdivu, vysílali vzdušné polibky. Mandarinky a pomeranče, visící na větvích oranžovníků, zvědavě kulili oči. Bodejť, s opicema a papouškama je vždycky veselý život. I no, jsou to přece jen umrnělci. Růžový kakadu Lorán si přibrousil zoban a zase zatrilkoval.
1: Opice a papoušci, dnes tedy konečně přicestují do naší krokodýlí zátoky turistky z dalekého sněžného království Vlaštovky. Nejdříve přiletí letušky Švitorky. Zařídí ptačímu národu stravu a ubytování. Za nimi přitáhne vlaštovčí král s vlaštovkami. Vždy k nám přivezou dobrou pohodu a rozdávají štěstí. Proto jim připravíme bohatou tabuli na uvítání. Nekraťte jim, prosím, kormidla, paraplata, nůžky ani krášlící tintítka. Buďte k ním přátelští. To byl zase jednou poprask v zátoce. Opičák Mbekumbuk hned začal mlít zrno na chléb mezi kameny. Papoušci se pohádali, kdo vlaštovky uvítá nejdřív. Opice Koko hned vytáhla zrcátko, kouk, přepudrovala se a načesala chlupy do korouve, aby byla na uvítanou krásná. Gogo naškubal orchideje a nastrkal si je do nosních dírek i uší. Ostatní opičáci drželi mezi zuby červené květy ibišku na znamení radosti. Pak si zase navzájem věšeli na krk malé věnce divokých banánků. Opička Bouřeninek spoličkovala opici Koku, že jí ukradla z ucha čarovnou oznovu para ořech. A pak se postupně všichni poprali z radosti nad příletem Švitorek. To byla mela. Lorán zasyčel jako had. Opice i papoušci i hned polekaně vylétli do koruny oranžovníků a třásli se strachy. Papoušek Lorán dobře věděl, jak vyzrát na uhádané opice i papoušky. Báli se jedině hadů. Když však nikde nespatřili kovový hadí třpit, tak zase vřešťani za malou chvíli čechrali své kokardy, něžně objímali opičí děti, či se divoce chechtali z papoušky. Lorán znovu zabušil zobanem. Drahé opice a papoušci, ještě jsem neskončil! Po příletu Švitorek nastuduje naše opičí divadlo s vlaštovčím králem pohádku o sněžném království. Opice na palmách radostně tleskali a cenili zuby. To bude legrace! Štěříkali papoušci. Pomeranče i citróny kroutili zvědavě očima. Mandarinky si šeptali.
2: Aspoň se něco dovíme o sněžné zemi,
1: potažené bílým plátnem, daleko, daleko za mořem. Naše kamarádky mandarinky tam odvážejí vzdušná lodidla, prý na nějaký vánoční stůl. Děti ve sněžném království se na ně těší, jako na malá oranžová sluníčka. Papoušek Lorán silně zahvízdal, aby přerušil nepopsatelný ryk.
3: Podívejte, už jsou tu! Vlaštovky už přilétly k nám do krokodýlí zátoky!
1: Opice vyskákaly na nejvyšší terasu Tamarišku a rozčileně gogaly.
3: Ano, už se modrají na to vzorem moře.
1: Papoušci štěřikali.
3: Lora, lori, a tam.
1: A tamtami opičího a papouščího ráje se rozletěly kokosovými a banánovými palmami, citronovými a pomerančovými háji, tamarišky a gumovníky. Oznamovali všem obyvatelům v krokodýlí zátoce přílet vlaštovčího krále s národem švitorek z daleké země za sedmerými horami a sedmerými řekami. Je krásná jako v pohádce a švitorky se nikdy nemohou dočkat, až se povětřím zase ponese špaččí tikání, cvikrší krkýr třešňových hodů. Teprve pak se vrátí domů s vlaštovčím králem pod krovy chaloupek a chlévů kolébat malé švitorky vlaštovky. Palmový háj, listové střechy tamarišků, gumovníky a oranžovníky se za chvíli hemžily vlaštovkami, opičáky i papoušky. Opice vřeštěly, papoušci čerkmantily, švitorky na uvítanou štiřikary. Vidavit. Principál divadla Lorán zahvízdal.
3: Lori! Klauni, akrobaté, herečky, šašci, vlaštovky, spanělé opice a papoušci. Poslechněme si vlaštovčího krále, který se rád ujme na studování pohádky Štědrovečerní noc ve sněžném království, jak už jsem vám to naznačili.
1: Gok, mvkombuku, lura, lura. Škvělky opice tleskaly, papouci točili veletoče a vřískali. Mandarinky se chichotaly, citrony kroutily zvědavě očima.
2: No toto, co?
3: Vážení, nebude to žádná legrace, ale pilná práce. Prosím o soustředěný klid. Role máte rozdělené. Poslechněte si teď vlaštovčího krále. Prosím o klid! Hau!
1: Všichni utichli, když vlaštovčí král vzlétl na nejvyšší palmu zátoky.
4: Přátelé, v této pohádce vám chceme přiblížit vlaštovčí zemi, bez níž nemůžeme žít. Dobře poslouchejte a pak už pohádku budete hrát vy. Papoušci, opice i švitorky, ale až si teď trochu po té daleké cestě vydechneme.
1: Za sedmerými horami a sedmerými řekami, za velikým mořem je divu krásná země. Je to království květů, klasů, peříček, zázraků a jiskřiček. A přesto my, vlaštovky, musíme prchnout, jinak bychom tam zahynuli. Jednoho dne královna zima tu čarovnou zemi posype cukrem,
0: který se nedá zobat. Studí jako oheň, vodu studánek a pramenů promění čarodějnou silou v ledové květy a zemi ve sněžné království. Všude nastane schon, jako na plantážích při česání bavlny. Rozkvétají mrazivé květy a sněžné království se připravuje na tajemný vánoční sen. Švitorky zašvitořily.
5: Vide vid, vánoční sen, radost, klid. Vide vid.
0: Růžový papoušek zaštěřikal.
1: To je něco na dlabání? Nebo proso, semenec, proso!
0: Volali papoušci. Kde pak nic takového, přátelé? Je to zázrak. V lidských peleších a doupatech vyrostou v ten tajemný večer jehličnaté stromy, vonící pryskyřicí. Vybuchují barevné ohňostroje, stříbroploutvé ryby skáčou po podlaze, mluví a růžová prasátka se mění v ryzí zlato. V ten večer se dá na ořechové skorápce obeplout celý svět v trošce vody. V rozkrojených jablkách září hvězdy. Lidé jmenují radost a naděje. Od vás z krokodýlí zátoky přilétají vaše mandarinky, banány, datle, fíky, ananasy. Lidská holata se o ně perou, čichají jejich neznámou vůni a večer si s nimi v pelíšcích povídají o dalekých krajích. Cece, oranžovníky se natřásly pýchou. Některé mandarinky nedočkavostí seskočily se stromu, ale opice je hned pochytaly. V člověčích brlozích se zpívají vánoční písně, koledy. Lidé si v ten čas pomáhají, vyrábí vlastníma rukama dárky pro radost a myslí na ty druhé s láskou. Opičák Gogo vycenil zuby.
1: Jak pak se dostali mandarinky, banány a pomeranče od nás z krokodýlí zátoky do sněhového království, když nemají křídla jako vlaštovky?
0: Papoušek Lorán bezradně nazvedl růžový turban a zase jej rychle nasadil na hlavu.
1: Ale Gogo, to přece ví každý malý papoušek lodidlem.
0: Učitel Ága se rozpačitě podrbal rybí kosticí na chocholce.
1: Vlaštovčí králi, když musí vlaštovčí národ uprchnout k nám do lagun a hájů, jak se tohle všechno dozvíš, no?
0: Od ptáků, kteří k moři nelétají, jmenují se vrabci čimčaráci. Do postely si nanosí slámu, navléknou rozdrbané bačkory, čimčarata i sebe ovinou hadříky a chodí krást slepicím oves, aby nezemřeli hlady. Čekají, až zima odtáhne a pak jim nastanou zase veselé hody jako špačkům. Proto jim také říkají cvikrší krkýr. Je to špaččí oslavná píseň na třešňové hody.
1: Strhl se zase ukrutný rev.
0: Ale jak Lorán zahvízdal, hned všichni stichli. Vlaštovčí král tedy pokračoval. Přátelé, poslouchejte dál. Když svíce na vánočním stromě dohoří, v lidských doupatech utichnou koledy, zvuky dud i zvonce. Ucabrtaná holata, okouzlená štědrovečerními zázraky, šťastně usínají. Hračky, figurky i dárky leží pod vánočním stromem. O půlnoci rytíř Mráz vyjíždí z ledové hory sypat na lidská hnízda mrazivé květy. Mocná a krásná zima ho doprovází. Zakrouží kolem vánočního stromu, křišťálovým žezlem se dotkne hraček, ty obživnou a ona se tajemně ztratí ve hvězdné hlubině. Drazí přátelé z laguny, vlašťovičky, tady rozehrajete obživlé loutky a hračky tak, jak to jen opice a papoušci dovedou. Pak přilétne mračno švitorek, usedne na vánoční strom a zašvitoří.
5: Lidevit, lidevit,
0: vezeme radost a klid. Lidevit, lidevit, vlaštovičky, budete si přebírat peří a rozhazovat lidem štěstí. Mrazivé květy se posypou tichounce na sněžné království. Spanilé opice, vlaštovky, papoušci, teď mi tu pohádku z vlaštovčí země předveďte. Všichni se připravte, pozor, začínáme.
5: Vidavit, vid, vidavit, vid, vid, vidavit, vidavit.

0: Figy hádanka.
1: Kdo to sviští na strništi? Kdo to hvízdá jako svišti? Kdo to funí přes louky, bere lidem klobouky?
0: Co to je?
2: Kdo bere klobouky, to je jasné.
1: Zloděj!
2: Ne. Když hodně fouká vítr, tak ulétávají na fukovací balonky a klobouky.

0: vás oříšek jako malovaný. Hugo? Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino, mám tady svačinu. Svačinu od Leskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
3: Justino. No, mousta.
1: Konečně. Trocha úcty, Hugo. Že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
3: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svojí svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla.
3: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
3: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
3: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
3: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
3: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No jo, ale je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
3: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě, nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
3: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
3: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
3: Já tě zdravil.
1: Nezdravil? Ty jsi na mě křičel.
3: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte. Pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
3: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Ne. Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
3: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
3: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
3: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista. A
1: čarovali?
3: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj, proto mám raději nazdar.
3: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
3: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude? Řetkvičky tím nepřesadím. A stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
3: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
3: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
3: Ad honorem Jezu ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
3: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle zkratkou, to je prostě divné.
0: Na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
3: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
3: No.
1: Ho. J.
3: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
3: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
3: Hoj. Ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
3: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Jugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
3: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď? Nazdar. To zní, no, to zní.
4: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
5: Víš, že si to vážně nepamatuju?
4: Myslím...
0: Piggy básnička. Šedá myš. Malá šedá myš ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. hopsa, hejsa, hopsa, hejsi, a ty v kole taky nejsi.
6: A teď ještě jedno.
0: Šedá myš. Malá šedá myš ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví, kudy zpátky. Hopsa, hejsa, hopsa, hejsi, a ty v kole taky nejsi.
6: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Blutí bacha.
1: Počkej. Už je tady.
2: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
0: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
0: A vták, ahoj.
2: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
0: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk. Ale tatínek není rád.
2: Tatínka občas zachvátí velký stesk, viď?
0: Ano, on má prudkou letoru.
3: To bude asi ten klacek, co s ním natřel Leuzu.
4: Ale letora je povaha, prosím tě.
5: Leontínko! Leontínko! Leontínko!
6: Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zvorám. Leontínko!
0: Tady jsem!
6: Odhoď se zbraně, zvlčá pážata. Se mnou byste se chtěla měřit?
2: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
6: Snad byste se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
2: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
6: Kuš.
2: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
0: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
6: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No ovšem, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
2: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
6: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Vurstu mi zachránil život.
2: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrad váš a ve dne náš.
6: Pamatujte si, hrad tento patřil od věku brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřit nebude. Jsem rytíř slavného řádu. Červené sedmi, bílé lilie a černé...
0: Černé díry.
3: Jsi v pořádku, tatínku?
6: Jsem v pastice, Ruško, a dnešní dávku kouzel už jsem vyčerpal.
0: Tu jámu nastražil na vás.
2: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
6: A mě nevytáhnete, pážata.
1: Máme na to techniku.
6: Po žebříku vám nepolezu.
1: Něco lepšího.
2: Tak jak se dohodneme, no?
6: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
1: Jste raněn, pane?
6: Ne, to je od vlhka.
1: Něco vám na to dám?
2: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu.
3: Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
1: Kdybyste si laskavě odšrubovali ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
6: Dovolí, hochu. Co je to za lektvar?
1: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
6: Jak jste pošetilí. Tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
1: Ale...
0: Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Dobrou noc.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Přijdete zase?
2: Jasan.
0: Jasan to znamená, že ano, nebo že ne?
2: Jasan to je jako, že tutově přijde.
0: Tutově.
7: Tak hned vzali dvě včely pytlíka pod ramena, sypali ho ven z úlu a frrr do vzduchu s ním a k řece namočit ho do vody. Jak tak letěli, ani si zvlášť nevšimli, zahledli pod sebou jakýsi deštník. Červený, puntičkovaný. Právě jej kdosi zavíral. A kdo byste řekli, že tam byl? No ovšem, černý potemník se svými kamarády. Ale to už pytlík nepoznal, protože ho včely ponořili do vody až po vršičky tykadel. Teprve, když se vraceli zase do úlu, mokrý pytlík s překvapením poznal, nad kým letí. Zatřásl se strachem a jak se zatřásl, pokropil všechny dole. Docela řádně, jako nějaký déšť. První kapka padla náhodou na krtonožku. Prší. Začala hned zděšeně volat. Ale než to dořekla, potemník už otevřel deštník a také taková bláznivá chvíle to byla, než to dořekla, několik kobylek se zastavilo ve skákání, protože mysleli, že na ně někdo volá prr. Včely však jakoby nic zanesli pytlíka do úlu, on jim tam pěkně pokropil, jak se zimou třásl cestičky, a pak s ním zase letěli k vodě, aby ho znovu namočili. Ale zatím splešťule blátivá pod deštníkem přišla na to, že už neprší. A tak potemník zavřel deštník. A v té chvíli spatřila krtonožka, jak nad nimi letí včely s pytlíkem k vodě. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, začala volat, až se všichni broučci široko daleko rozběhli schovat, protože mysleli, že někdo volá kuřata. Pytlík! Vykoktala konečně krtonožka s prstem zdviženým k nebi. Za ním zavelel potemník a všichni se hnali k řece. Ovšem pěšky. Ale než doběhli k řece, včely už dávno pytlíka namočili a vraceli se zase do úlu. Co však čert nechtěl. Historie se opakovala. Jak přiletěli nad potemníka, pytlík se nezdržel, zase se zatřásl a krtonožka jako prvé zase zavolala pr, pr, pr, pr, pr, pr, pr, prší. Potemník zase otevřel deštník a bác ho. Jak měli deštník nad sebou, ztratili rozhled a už zase neviděli, kam pytlík uletěl. Jen utíkali za ním horem pádem k úlu. No, nechci vám to vykládat dlouho. Možná, že někdo z vás už musí jít spát, ale s pytlíkem tak letěli včely nad potemníkem a jeho kamarády k vodě a zase k úlu alespoň, no, 50krát. 50krát volala krtonožka pi, pi, pi, pi, pi, pi, a běželi k řece. 50krát volala pr, pr, pr, pr, pr, pr, a běželi k úlu. 50krát potemník deštník otevřel a zavřel. 50krát je pytlík pokropil. Nakonec leželi všichni čtyři na zádech a sténali únavou a kolem nich leželi všichni ostatní broučci, kteří při každém pi-pi-pi-pi-pi se utíkali schovat a zmožené kobylky, které při každém pr-pr-pr-pr-pr se zastavili i v nejprudších skocích.

0: vtip.
1: Potkají se dva psi a jeden říká:
2: Uf, kam jdeš?
1: Druhý na to:
3: Uf, k doktorovi, s blechami.
2: První pes: No vidíš, já už je mám 2 roky a ještě nebyly nemocné.

0: Adaptive Vampira.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Chudák děda. Od rána Hýhli čekal, kdy to přijde. Bylo mu jasné, že dřív nebo později někdo v Kilimandžáru zjistí, že všechny ukradené ponožky jsou v tahu. A je to tady, řekl si, když ho Dederon povolal k sobě. Ale on ho přátelsky poplácal po zádech a že prý má pro něho důležitý úkol. O co kráčí, šéfe? Zeptal se Hýhlík přehnaně frajersky, aby zakryl nervozitu. Dneska začíná velká operace. Patre se v 10 večer dostaví na vrakoviště u západního nádraží, než mi předá výkupný. Chce ale synáčka vidět. Tak mu ho ukážeme. Ale já musím mít jistotu, že nechystá nějaký podraz. Ha? A právě k tomu tě potřebuju.
3: A co mám jako dělat?
1: Uvítací výbor. Dederon se spokojně zašklebil, než pokračoval. 4 hochy pošlu s tebou a pár dalších prohledá v rakoviště, jestli tam nečíhá Vasila, ta jeho banda.
3: A až potom přijdeš ty s Tulamurem.
1: Jo, a dám si na čas. Padre se musí vařit ve vlastní šťávě. Já mu synáčka přivedu, až pořádně změkne. Čím díl bude čekat, tím bude povolnější a tím větší pak bude výkupný. Chápeš?
3: Jasně, řekl Hýhlík a opatrně se zeptal, kde je teď Tulík?
1: Žádný strach, ten je pod zámkem a klíč mám tady.
2: Poklepal si na kapsu.
1: Co kdyby ho na poslední chvíli napadla nějaká hloupost?
3: To je fakt, překývl Hýhlík.
1: A ty se teď běž mrknout domů, řekl Dederon.
2: To Hýhlíka zaskočilo.
3: Proč?
1: Slyšel jsem, že máš starostlivýho dědu. No, co kdyby po tobě vyhlásil pátrání?
2: Dederon se krátce zachechtal.
1: Ale po setmění, ať seš zpátky.
2: Hýhlík nechápal, proč má právě kudla Dederon starost o jeho dědu, ale nakonec rád poslechl. Dveře na balkón byly jako vždycky pootevřené, ale Egon doma nebyl. Děda už ho čekal. Vypadal sklesle. Zadíval se na Hýhlíkovu naušnici. Co je tohleto? Zeptal se rezignovaně.
3: Dědo, prosím tě, na nic se mě neptej. Já ti potom všechno vysvětlím, zaprosil Hýhlík.
1: Potom, zvolal děda. Dneska už nikdo neví, co je teď a co potom a hlavně, co bude. Mládež nepozdraví, necvičí. Místo chlapeckých družin tu máme gengy. A nad celým dolním městem prý vládne nějaký Dederon. Už to jméno, fuj. Stačí ho vyslovit a mám vyrážku.
2: Děda se rozhorčením zadýchal.
1: Ani ponožky si už nikdo neváží. Na každém tržišti jich leží haldy. A když si nějakou štípneš, prodavač to ani nepozná. A i kdyby tě při té krádeži spatřil, tak jen mávne rukou a dál si bude číst inzeráty v čínských novinách.
3: To není pravda. Třeba pan Liku, co má krámek tamhle přes ulici,
2: začal Hýhlík, ale raději hned skončil. Nemůže přece dědovi vyprávět, co se v tom krámku včera stalo, a tím míň mu svěřit, co se stane dneska večer u západního nádraží.
3: Chudák děda je už tak slaboučký a unavený.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

με το πυρί κόουσλανι. Σιμσαρα μπουμ, μπιμ, ο, bonjour. Μη μίλη μάλι κόουσλνίτσκοβε, σεμ του όπιετ σβάμι, γεια! Váš poletavý příteliček, nade mnou temní nebe s milionem hvězdných světýlek. Nad námi se rozprostírá do nekonečna celý vesmír. A já smekám svůj sametově černý cylindr a vítám vás u dalších magických chvil. Začíná netopíří kouzlení. Mezami, přemýšlíte někdy o vesmíru? Já ano, o jeho velikosti, nekonečnosti, vzdálenosti a... Má drahá přítelkyně Myška Bibi se mi svěřila, že se jí na vesmír hodně vyptáváte. Jste zvědaví, to je dobře, bravo, vivat! Já fandím zvědavosti. Kdo je zvědavý, nejvíc ví. Co třeba kosmické lodě? A rakety, víte, jak vypadají? Viděli jste je někdy na obrázku? Kreslíte si je? Ano, no to je skvělé. Vaše obrázky se budou dnes hodit. Mám pro vás totiž takové malé zábavné kouzlíčko. Hned přijdete na to, proč jsem vám kladl ty vesmírné otázky. Hned vám to všechno dojde. Dnes vás totiž naučím, simsalabumbim, jak si snadno vykouzlit, nebo spíše vyrobit, vlastní raketu. Hlavní roli bude hrát obyčejný nafukovací balónek. Z balónku raketu, říkáte si, ano, ano, hned vám povím, jak na to. Co k tomu budete potřebovat? Nafukovací balónek, provázek, nůžky, brčko dostatečně tlusté na to, abyste jim provázek lehce protáhli, a kousek lepící pásky. A můžeme začít. Tak, je to jednoduché. Ustřihněte kus provázku. Dost dlouhý na to, abyste ho pohodlně napnuli, kde si vymyslíte. Třeba mezi oknem a skříňkou, anebo mezi kuchyňskou linkou a jídelním stolem. Jeden konec provázku upevněte lepící páskou na zvolené místo. Volný konec provázku protáhněte připraveným brčkem. Jinými slovy, navlékněte brčko na provázek. O la la, no výborně, je čas napnout provázek. Tedy i druhý konec upevněte na místo, které jste si vybrali. Tak, teď ustřihněte dva malé kousky lepící pásky. Nachystejte je na brčko tak, jako byste jej chtěli k něčemu přilepit. Přilepíte oba kousky pásky z poloviny na brčko. Druhá půlka kousků pásky zůstává zatím volná. A nyní, už se to blíží, nafoukněte balónek. To místo, kudy se balónek nafukuje, nezavazujte, jen držte prsty. A připevněte balónek k brčku těmi kousky lepící pásky, které jste si tam před chvílí připravili. Nyní se i s balónkem, který pořád držíte tak, aby neunikal vzduch, přesuňte na začátek napnutého provázku. A přichází ta slavná chvíle. O, pustíte balónek. Co pak se to stane, tušíte už? Ano, jakmile balónek pustíte, proud vzduchu, který vypouští, ho donese na druhý konec provázku. Z balónku se stane opravdu... Raketka, frrr, letí jako o závod po přímé dráze. Už víte, proč jsem se ptal na rakety? Létání je zábava. A ještě větší zábavou je uspořádat rodinný závod raket. Nakreslete raketu na papír, vystřihněte ji a připevněte taktéž buď na brčko, nebo rovnou na balónek. Čí raketa doputuje na provázku nejdál? Zapište si výsledky do poznámek svých kouzelnických sešitů.
Vzlétám plavně a lehce. Za dalším kouzelným překvapením o něm vám povím příště. Zatím se pořádně dívejte kolem sebe, protože svět nám má vždycky co nabídnout a pořád je kolem něco nového a nečekaného. Jen si toho všimnout. Pozorujte a já se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: jak měl Rumcajs velikou starost o Manku. Když se druhý rok sešel s třetím, došel loupežníku Čelišovi trest. Direktor, co poroučel v kartouském vězení, zahoupal klíčem, otevřel zámek a povídá. Čeliši, můžeš jít. Čeliš si namířil rovnou do lesa Řáholce a že Rumcajsovi oplatí za včely. Táhl se houštím a třel si křivou půlku tváře, aby líp vymyslel, kudy na Rumcajse. Když byl u jeskyně, rozhrnul na štěrbinku listí a dívá se. Rumcajs stojí u studánky. Manka klečí na břehu a nabírá do dlaní vodu. Jak jí voda crčela mezi prsty, přeslechl Rumcajs Čeliše v houští. Manka upila z dlaní a povzdychla si. Jak dlouho já už jsem se Rumcajsi nenapila z hrnečku.
1: Přinesu ti hrneček z Jičína, aby se ti vrátila spokojenost,
0: povídá Rumcajs a pohodlně se vypravil po císařské silnici k městu. Jen se za Rumcajsem zavřeli větve, vydal se na cestu i Čeliš. A taky do Jičína. A s pospěchem, aby tam byl před Rumcajsem. U brány si nabil pistol tvrdým křemenem, rozhlídl se a rovnou skočil po loupežnicku do apatiky. Apatikář upustil závažíčko a sáhl do šuplíku pro něco proti leknutí.
2: Prosil bych recepis,
0: povídá Čelišovi. Loupežník Čeliš na něj namířil pistol.
3: Tohle je můj recepis.
0: Potom schodil apatikáři z nosu půlené brejle, protáhl se kolem pultu do nejtajnějšího kouta apatiky a probral tam, co potřeboval. V apatikáři se od tolika leknutí zarazila řeč na celý den a ještě noc. Z apatiky se Čeliš táhl podloubím k hrnčířskému krámku. Namířil pistol na zboží v regále a povídá hrnčíři.
3: Jestli cekneš, rozstřílim ti to všecko na střípky.
0: Hrnčíř byl míň lekavý než apatikář, ale stejně mu taky zaskočila řeč. Loupežník Čeliš popadl hrneček a byl ten tam. Přetáhl se s hrnečkem přes ring a namířil si to zpátky do Řáholce. V topolové aleji potkal na císařské silnici Rumcajse, ale tiše uskočil za kmen. Rumcajs ho v zamyšlení přešel. Když jí Rumcajs slíbil hrneček, zůstala Manka stát u studánky. A že si tam rovnou počká. Z dlouhé chvíle hladila vodu špičičkou prstu. Najednou nad ní stojí mužský a je tenký jako špagátek. Půl tváře má křivé, ale slova mu od huby kapou lahodně, jako by cedil med.
3: Bolí mě sedmý zub, až mi to skroutilo tvář, povídá a podíval se k jeskyni, odkud vonilo ohništěm. Nemohl bych si tu proti tomu něco uvařit?
0: Sáhl za kazajku a drží v ruce hrneček. Mance na hrnečku uvázly oči.
4: Je, takový bych zrovna chtěla, povídá.
0: Tenoučký mužský se zasmál křivě jako šavle a míní na to něco odpovědět.
4: Vlastně nechtěla.
0: Vzala to do ouha Manka a začervenala se z rozpaku.
4: Však on mi Rumcajs takový přinese.
3: Jestli z Jičína,

0: tam koupil tenhle poslední,
1: povídá ten, co přišel.
0: Ale jestli mě tu necháš uvařit něco proti sedmému zubu, já ti pak ten hrneček dám?
1: Manka až musela polknout, jak sladce ten tkanička uměl vinout řeč. Vzala ho do jeskyně a on tam vařil. Sáhl z kapsy do kapsy, něco do hrnečku udrobil a přikápl vodu. Když se uvařilo, ofoukal to, ale pořád nebyl spokojený.
0: Neskusila bys, jestli to není horké,
1: povídá.
0: Já bych nerad provstekal ten sedmý zub.
1: Manka upila a pustila si doušek po jazyku. V tom se k ní ženglička otočil pěknou polovicí tváře.
0: Vidíš? A je po bolesti.
1: Co zbylo, vylil do mechu a podal hrneček Mance.
0: Jak jsem řekl, je tvůj.
1: A že pospíchá a nemůže tu stát a čekat na poděkování. Runcajs zatím došel do Jičína. V kránku pod podloubím položil na pult krejcar a povídá hrnčíři. Dej mi za něj hrneček, ale aby byl dobře pálený. Hrnčíř na to nejdřív nic. Jakoby v něm byl prve loupežník Čeliš, zastřelil řeč. Potřebuju ho pro Manku. A pospěš si, čeká na mě u studánky, pobízel Runcajs. Hrnčíři právě došla ulekaná chvilka a promluvil.
2: To, aby si s Runcajsy spíš pospíšil ty. Před chvílí tu byl Čeliš. Pobral mi tu zrovna takový hrneček, jako chceš ty pro Manku, a utíkal s ním jako s alarmem k Řáholci.
1: Z hrnčíře se ještě sypala slova, ale Runcajs už byl na cestě. Běžel, až se mu střílelo od podpatků. Přiběhl do lesa Řáholce, uřícený jako železná mašina. Oddychl si stranou ke skále, aby ničemu neublížil, a dívá se. Všude je pokojné tichoučko. V žaludech tenoučce praská od zrání. U studánky stojí Manka a upíjí z hrnečku. Runcajs k ní udělal krok.
2: Kdo ti dal ten hrneček, Manko?
1: Manka vykřikla a upustila hrneček, až vystříklo ze studánky.
2: Kdo ti ho dal?
1: Povídá Runcajs a cedí hlas do vousů, aby Manku ještě víc nepoplašil. A v tom na něho Manka zrovna křikla. Jdi pryč, nebo na tě zavolám Runcajse! Runcajs až klopítl, jako by chytil kuli do ramena.
2: Co to, Manko, povídáš?
1: Kdyby byl mluvil do břízy, byla by aspoň hnula lístkem. Mance jako by vylítly z hlavy rozumné myšlenky. Ať se jí Runcajs stavil na krok nebo na dva, ať se jí ukazoval v borovém klobouku nebo s hlavou holou, Manka ho ne a ne poznat. To v ní tak pracovalo pití pro zapomenutí, co z tajné apatické byliny uvařil v hrnečku Čeliš. Když jí Runcajs poprosil,
2: uvař mi večeři,
1: odpověděla,
0: pro cizího?
1: A když už trochu ve zlosti poručil,
2: ustel mi,
1: divila se,
0: cizímu.
1: To v ní pořád tak silně pracoval jediný doušek pití pro zapomenutí, co si pustila po jazyku. Nakonec Runcajs povídá.
2: Je mi na nicum nic. Stalo se mi veliké neštěstí a v ničem se nevyznám.
1: Tak to trvalo 3 dny. Čtvrtý den se loupežník Čeliš vypravil, aby se podíval. Tichoučce se dotáhl až k jeskyni. Nos vzal do štipců, aby se neozval hlasitější dech, a křivou hubu si přiklopil dlaní, aby mu nevyklouzlo slovo. Ležel tam tajně v trávě a nejdřív se mu dálo všecko pro radost. Runcajs sedí na kamenu a chová si hlavu v dlaních. Manka kolem něho přechází jako okolo sloupu. Na zavolání se neotočí, nechce od Runcajse ani dobré, ani zlé. Loupežníku Čelišovi to příjemně zahřívá žluč. Jenže tou dobou se jičínský apatikář vydal do lesa, aby zas bylo co dát do šuplíku, který mu vybral Čeliš. Jde lesem Řáholcem a hledá bylinu pro zapomínání. V tom jí ucítil. Vůně ho vede jako na šňůrce. Když bylinu našel, Leží u ní chlapík tennoučký jako ženglička. Zrovna ten, co apatikáře nejdřív vyjevil pistolí a pak bral. Apatikář odzadu, ještě krok k chlapíkovi, utrhl lístek té divné byliny a ometl ho Čelišovi kolem nosu. V tu chvíli tam stojí Rumcajs.
2: Co se tu děje? Já něco slyšel v trávě za křovím.
1: Apatikář se podíval přes půlené brejle.
0: Co by se dělo? To já jen oplatil chlapíkovi, co mi v apatice pobral koření pro zapomínání.
1: Čeliš se na ně dívá jako z nového. Jako by tu byl sotva od před chvíle, tak mu všecko propadlo pamětí jako řešetem. Mance dal apatikář přičichnout k jiné bylině a ona se přes trojí kýchnutí zas prokýchala k paměti.
0: Stejně si mi byl Rumcajsi nejmilejší, i když jsem nevěděla, že jsi to ty.
1: Ale ten loupežník Čeliš vzal smutný konec. Zapomněl loupežnické řemeslo, ale nemohl se rozpomenout ani na poctivost.

0: Malý Jirka volá ze dvora.
1: Mami, náš ládíček si hraje na kohouta.
0: No tak ho nech vykokrhát a pak pojďte rychle domů.
1: Když on ládíček nekokrhá, ale jíží žaly.
2: To někdy malé děti dělají takové hloupé věci.
3: Do našeho rybníčka

0: o dvou dcerkách a dobré lesní víle. Byl jednou jeden kmotr, byla jednou jedna tetka. On byl vdovec, ona vdova. On měl dcerku, ona taky, a tak se dali dohromady, že jim spolu bude líp. Jenže jim líp nebylo. A kdyby bylo bývalo, nebylo by teď co vyprávět. Tak dobře poslouchejte. Oboří se jednoho dne tetka na kmotra a vymýšlí si, až se práší. Ta tvoje holka je drzá, lenošná a neposlušná. Už si s ní nevím rady. Kmotr vzdychne. Už dávno poznal, že proti té ženské, co si uvázal na krk, nic nezmůže. A darebná tetka si dál mele svou. Ať mi jde z domu. Jestli ji nevyženeš, pod jednou střechou s tebou nezůstanu. Chudák kmotr to přemílal ze všech stran, ale nenašel jak z toho. I zavolal se s těžkým srdcem dcerku a povídá. Děvečko zlatá, ty sama víš, jak to u nás vypadá. Jsi rozumná, k práci se umíš postavit a jsi už dost velká, aby ses o sebe dovedla postarat. Jdi, kam tě oči povedou a nohy ponesou. Nepůjdeš-li, macecha nás oba k smrti utrápí. Když ta dcerka vyslechla, zaplakala, pak si s pláčem raneček svázala, naposled objala tatíčka a vydala se do světa. Šla, kam jí oči vedly a kam jí nohy nesly, až přišla ke studni a zčista jasna uslyšela.
1: Panenko pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
2: I zastavím, studničko, zastavím, když mě tak upřímně zveš, odpověděla dcerka.
1: Ale vidím, že vodu máš skalenou.
2: Chceš, abych tě vyčistila od bahna?
1: To udělej, panenko pěkná, to udělej. A já ti poděkuju. Až tudy půjdeš po druhé, dám ti čisté vody.
0: Hodná dcerka ze studny vyčerpala vodu, bahna ji zbavila, vyspravila ji, jak mohla, a šla dál. Za časek došla k peci. Sotva se přiblížila, uslyšela.
3: Panenko pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
2: I zastavím, pícko, co bych se nezastavila.
1: Ale vidím, že jsi celá zbědovaná. Mám tě vymést, hlínou vymazat a oheň rozmychat.
3: To udělej, panenko pěkná, to udělej, já se ti odvděčím. Až tudy půjdeš po druhé, dám ti teplého chleba.
0: Dcerka se o pícku postarala a když se v ní rozhořel oheň, šla svou cestou dál. Za časek došla k révovému keři a ten už z dálky na ní volal.
1: Panenko pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
2: Ráda se zastavím, milá révo, a okopu tě a očistím od suchého listí.
0: Už to potřebuješ.
1: To udělej, panenko pěkná, to udělej, já ti to nezapomenu. Až tudy půjdeš po druhé, dám ti sladkých hroznů.
0: Dcerka ke řviné révy pečlivě ošetřila a šla dál, kam ji nohy nesly a vedly oči. Už se schylovalo k večeru, když došla k černému lesu. Měsíc nesvítil, tma mezi stromy houstla, že bylo sotva na krok vidět, a na děvečku padl strach. V tom mezi haluzemi prosvitlo. Cesta zatočila na mítinu. A kde se vzal, tu se vzal. Uprostřed mítiny stál bílý domeček.
2: Poprosím tady o nocleh, pomyslela si dcerka. Když mě vyženou, nestane se mi hůř, než když mě vyhnali z domova.
0: Prošla vonavou zahrádkou a třikrát zaklepala na dveře bílého domku.
3: Kdo to klepe na mé dveře?
2: ozvalo se zevnitř. Pocestná, hlesla děvečka. Sily dobrého srdce, vejdi. Nejsily, pospíchej odtud. Dcerka si povzdechla.
0: Jsem ubohé, opuštěné děvče. Macecha mě vyhnala z domova. Nemám kde hlavu složit.
2: Z domku vyšla o berličce krásná paní s vlasy až na paty a usmála se. Hádám, že budeš hodná děvečka. Pojď dovnitř a mě se neboj, jsem lesní víla. Za tisíc let jsem si na paloucích nohy utancovala, že mi už neslouží, a tak si tu hospodařím. Dcerka vstoupila do bílého domku a dobrá víla se jí zeptala. Nechtěla bys ke mně do služby? Jestli se práce nebojíš, jestli máš ráda všechno lesní bílý a všecičku lesní havěť, nebudeš si u mě naříkat. Dcerka si oddychla, že nebude muset dál nazdař Bůh světem, a s radostí přijala. Víla jí ukázala světničku, kde bude bydlet, a hned jí pověděla, co bude mít na práci. Můj domeček musí být jako z cukru. Moje kořeníčko v zahrádce nesmí mít nikdy žízeň a moji drobečkové nikdy hlad. Budeš si to pamatovat?
0: Budu, slíbila dcerka. To není tak těžké, abych si to nepamatovala.
2: Ať se vevnitř všechno třpití a ať mi zahrádka na pozdrav zavoní, až se v poledne vrátím. A nezapomeň, až se slunko vyhoupne nad vrcholek téhle hrušně, uvaříš kaši z otrub, ale ať není ani moc horká, ani moc studená. A pak takhle zvoláš všechny moje děti.
0: Drobečkové milí, kam pak jste se skryli?
2: Ať už jste zalezli kdekoliv, kamkoliv, pospěšte si, přispěchejte, do kaše se z chutí dejte. Na tohle zavolání se moje drobotina schromáždí kolem tebe. Ty ji dobře nakrmíš a to ti říkám. Nelekej se. Jsi-li hodná, nemáš proč. Dcerka udělala, jak jí víla přikázala. Když poklidila v domku a postarala se o zahrádku, uvařila kaši. Oskusila ji, aby nebyla ani horká, ani studená, a zrovna když slunko stálo nad hrušní, vyšla na dvorek a zavolala.
0: Drobečkové milí, kam pak jste se skryli? Ať už jste zalezli kdekoliv, kamkoliv, pospěšte si, přispěchejte, do kaše se z chutí dejte.
2: Jakmile to dořekla, vyhrnuli se ze všech děr, skrýší a doupat, co jich všude bylo, hadi a štíři, ropuchy a myši, tchoři a lasice a všelijaká jiná lesní havěť. Dcerka je do jednoho svědomitě nakrmila a když ta divná droboť měla dost, jak se seběhla, tak byla pryč. Za poledne se víla vrátila z lesa domů, přivonila k zahrádce, očima polaskala domek, zašla na dvůr a třikrát tleskla do dlaní. Jako na povel schromáždili se kolem ní její drobečkové a ze všech stran repetili chválu na novou hospodyňku. A tak ta hodná dcerka u dobré víly zůstala. Jednoho dne, když uplynuli zrovna 2x3 měsíce, položila víla dcerce hlavu do klína a poprosila. Povískej mě ve vlasech. Už mě dlouho nikdo nepovískal. A jak tak měla hlavu v dívčině klíně, cítila, že jí do vlasů ukápla horká slzička. Proč pak pláčeš, děvenko? Snad se ti nestýská po domově.
0: Stýská, tetičko, stýská, odpověděla smutně dcerka. Vždyť ani nevím, jestli můj tatíček ještě je naživu. Inu, půjdeš se tedy podívat domů, řekla víla. Jdi do sklepa a vyber si jednu truhličku. Mám jich tam dost a dost. Kterou si vybereš,
2: tu ti dám za výslužku. Ale to si pamatuj. Otevřít ji smíš až doma. Dcerka šla do sklepa. Ze všech truhliček, co jich tam bylo, si vybrala tu nejmenší a nejskromnější, vysadila si ji na rameno, rozloučila se s dobrou vílou a pustila se k domovu. Šla a šla a za časek potkala keř vinné révy. Jak jí réva spatřila, hned na ní volala.
1: Panenko, pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
2: Dcerka se zastavila a dostala sladké hrozny. Zanedlouho potkala pec a nasytila se teplého chleba a brzy došla ke studni, která jí podarovala douškem svěží vody. Tak jí cesta uběhla, ani nevěděla jak. A když přicházela domů, otec stál před vrátky a už zdaleka ji vyhlížel. Přichvátal jí naproti a zaplakal radostí, že se mu navrátila. Doma společně otevřeli truhličku. To bylo překvapení a ta krása. Celá výbava byla v truhličce složená, z nejjemnějšího hedvábí ušitá a bohatou výšivkou zdobená. Nade všechno krásné byly však svatební šaty, jakoby utkané dílem ze slunečního a dílem z měsíčního třpytu. Až z toho oči přecházely. A nejvíc přecházely maceše, protože v sobě tajila zlost a závist. Vyzvídala na pastorkyni, jak k tomu bohatství přišla, a ta jí všechno upřímně vypověděla. Tetka si hned zavolala svoji vlastní dceru a přikázala jí, že musí taky do světa pro tohle nevídané věno. Macešina dcera, lenošnice líná, spustila nářek. Nikam, že nepůjde, ona ne, sama světem a k cizím do služby, to ji nikdo nikdy nedostane. Tak se ty dvě, darebná tetka a její darebná dcerka, do sebe dali, až matka dcerku koštětem z domu vyhnala a pohrozila jí, ať se neopováží vrátit se s holýma rukama.
3: Šla tedy dcerka, šla, kam ji oči vedly a nesly nohy.
2: Za časek přišla ke studni a uslyšela.
1: Panenko pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
3: Copak nevidíš, že jsi plná bahna? To si radši dám zajít chuť, odsekla dcerka.
4: Ráno mi sama mamička ruce umyla. Nebudu si je kvůli tobě špinit.
2: Šla dál a stejně jako její nevlastní sestra potkala pec a potkala keřviné révy. Ale nezastavila se tam ani tady a nepomohla, aby si ruce neumazala. Tak došla až do černého lesa a popadl jí strach, zrovna když se před ní na mítině objevil bílý domek dobré lesní víly. Třikrát zaklepala na bílé dveře.
3: Kdo to tluče na mé dveře? Ozvalo se zevnitř. Pocestná, řekla dcerka.
2: Jsi-li dobrého srdce, vejdi. Nejsi-li, pospíchej odtud.
4: Puste mě dovnitř, však vás neukousnu,
2: vykřikla dcerka.
4: Je mi zima, mám hlad a nemám kde hlavu složit. Mamička mě vyhnala z domova.
2: Z domku vyšla oberličce krásná paní s vlasy až na paty.
3: Vlastní mamička tě vyhnala z domova? Zeptala se. To nevím, nevím, jestli budeš hodná. Inu, když jsi tak opuštěná, zkusím to s tebou. Vezmu tě do služby a ono se ukáže.
4: Proč ne? Řekla dcerka. Do služby k vám půjdu, ale jenom tenkrát, když mi dáte za výslužku krásné šaty utkané dílem ze slunečního a dílem z měsíčního třpytu. A k tomu náramek z ryzího zlata a 6 šňůr pravých perel.
3: Skromná zrovna nejsi, děvečko, podotkla víla.
2: S snad budeš aspoň pracovitá. Když s tebou budu spokojená, dostaneš, co žádáš, a možná ještě víc. A Víla dcerce vypověděla, co a jak bude mít na starosti. Než ráno odešla do lesa, připomněla jí. Hlavně moje dětičky mi dobře opatř. Pamatuj, že kaše nesmí být ani horká, ani studená. Zavoláš na ně takhle. Drobečkové milí, kam jste se mě skryli? Ať už jste zalezli kdekoliv, kamkoliv, pospěšte si, přispěchejte, do kaše se schutí dejte. Na nic nezapomeň a ničeho se nelekej. Jsi-li hodná, nemáš se čeho bát.
4: To je pořád napomínání,
2: zabručila zlostně dcerka, jakmile v domku osaměla a vlezla znovu do postele. Slunce už stálo vysoko nad hrušní, když v nemytém hrnci začala vařit kaši. Neokusila ji, zda není ani horká, ani studená. Vyběhla na dvůr a rychle odříkala, co jí Víla naučila. V tu chvíli už ze všech skrýší přibíhala hladová lesní havěť.
4: I fuj, vykřikla dcerka. Tuhle ošklivou chamrať, že mám krmit. Ani mě nenapadne.
2: Vyklopila hrnec horké kaše. Ty nejmenší drobečky pošlapala. Ty větší opařila. A ti nejrychlejší se s hrůzou a ohladu rozprchly. Jakmile se Víla předpolednem objevila na mítině, kdo z lesní droboti přežil špatné zacházení, přihrnul se k ní a hořce se stěžoval. Víla se na dcerku tuze rozhněvala. Zle jí vyčinila a potom řekla. Teď jdi do sklepa a vyber si tam za výslužku truhličku. Už tě tady nechci vidět. A to ti povídám. Truhličku neotvírej, dokud nebudeš doma. Dcerka se šla do sklepa a vybrala si tu největší a nejkrásnější truhlici. Vysadila si ji na rameno, neřekla dobře ani špatně a vydala se na cestu. Brzy potkala vinou révu. Byla obalená lákavými hrozny, ale jak se jich dcerka dotkla, zcvrkly se a byly tak trpké, že se nedali spolknout. Potkala pec, z které voněl teplý chléb, a sotva, že po něm sáhla, pec jí popálila prsty. A když konečně došla ke studni, byla už celá utrmácená, jak ji ta veliká truhlice tížila. Složila ji na zem a těšila se, že si naváží čerstvé svěží vody. Navážila však jen a jen bahno. Od hladu a žízně a z té těžké truhly se jí dělalo až mdlo. K domovu měla už blízko, ale rozhodla se, že truhlici otevře. Třeba uvnitř najde něco k snědku. To zděšení. Jak zvedla víko. Vyhrnuli se ven hadi a štíři, ropuchy a myši, lasice a tchoři a pavouci a mravenci a všechna ta drobná havěť, co jí v lese je. Repetilo to a křičelo. Vrať nám naše bratříčky, vrať nám naše sestřičky. Kam jsi je dala? Kde je máš? Kde pak nám je schováváš? A div divoucí, té na nic dobré dcerce začaly z nenadání vylézat z vlasů hadi a ještěřice, z rukávů mravenci a pavouci, z podsukní žáby a lasice a tchoři. Vrtěla se a kroutila, ošívala se a drbala, až krábala a poskakovala a natřásala se, aby se té divé havěti zbavila, a pak vzala s hrůzou nohy na ramena a utíkala a běžela, jenže si popletla cestu. A neběžela k domovu, ale zpátky do lesa. A jestli se nezastavila, běží tím černým lesem ještě dnes. Kdo mi to nevěří, ať si tam běží za ní. Kdo mi to uvěřil, tomu povím víc. Protože zrovna v ten den, kdy ta darebná holka, co se tak drbala a vrtěla, se rozběhla do černého lesa, slavili v Kmotrově chalupě svatbu. A byla to svatba, jak se patří. Vždyť se vdávala Kmotrova hodná dcerka a brala si nejhodnějšího a nejpěknějšího mládence ze vsi. Já tam byla taky. Ale kdo tam nebyl, to byla ta zlá tetka. Stála za plotem a vyhlížela, jestli se jí s truhlicí na rameni nevrací ze světa domů její darebná dcera. Stála tam a stála, oči si docela vykoukala a jestli ještě nešla pryč, stojí tam dodnes. Kdo mi to nevěří, ať si tam stoupne taky.

0: Písničku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

lišce nám babička říkala, že je všemi mastmi mazaná. To znamená, že liška se nedá jen tak přelstít, napálit nebo přechytračit. Ale Čápovi se to přece jen jednou povedlo. Napálil lišku. Chceš vědět, jak se to stalo? V lese u jezera žili liška a Čáp. Čáp u břehu chytal svým dlouhým zobákem rybky, liška zase čenichala po okolí a hledala, kde by bez velké námahy našla něco dobrého k snědku. Když uviděla Čápa, jak si pochutnává, začaly se jí zbíhat sliny a povídá. Čápe, Čápe, už se tak dlouho známe. A ještě jsme nikdy nebyli jeden u druhého na návštěvě. Co kdybys mě někdy pozval k sobě, připravil nějakou hostinu a společně bychom se najedli? A druhý den bych zase na oplátku pozvala já tebe. Ale proč ne, liško? Jenomže tě všichni tady v lese znají, že ty každého převezeš a napálíš. Jako třeba vránu krákalku, které si snědla její sýr. Víš co? Raději připrav první hostinu ty a teprve potom já pozvu tebe. No, dobrá. Nerada souhlasila liška. Tak se sejdeme dnes večer u velikého pařezu, kde mám svoje doupě. Liška nazbírala pár slimáků a žížal a uvařila z nich polívku. A když večer Čáp přišel na hostinu, liška tu řídkou polívku nalila na dva veliké a mělké talíře. Sama pak začala jazykem polívku pohodlně lízat, ale chudák Čáp svým dlouhým zobákem jenom klapal na prázdno a nemohl si z talíře nabrat ani sousto. Ale Čápe, to mě mrzí, že ti u mě nechutná. Posmívala se mu liška. No nevadí, přece takovou dobrotu nevyhodím. A rychle vylízala i Čápu v talíř. Ale nezapomeň, Čápe, zítra musíš pozvat na hostinu ty mě. Čáp druhý den pilně chytal na břehu jezírka a když liška přišla na večeři, postavil před ní vysoký džbán s úzkým hrdlem, plný malých rybek. Liška do džbánu nemohla nasoukat ani čumák, ani packu a ani jazykem do něj nedosáhla. Za to Čáp strkal dovnitř svůj dlouhý zobák, vytahoval si rybičku za rybičkou a pochutnával si. Vidíš, liško, myslela jsi, že každého napálíš a mně se teď povedlo ti to oplatit. Jsme vyrovnáni. A tak se hladová liška zahanbeně rozloučila a od té doby se už nikdy nepokoušela Čápa přelstít.

0: 되게 하란가.
1: plují klády v řece Nilu, mají zuby jako pilu. Co je to?
0: Kdo na to přišel?
2: Já se bojím.
3: V řece Nilu, v řece Nilu, je tam plno krokodýlu, v řece Nilu, v řece...
2: Ty jsi to řekl.
3: Já jsem si jenom zpíval.
2: No ale krásně.
3: V řece Nilu,
2: v řece Nilu, je tam plno krokodýlu,
3: mají zuby jako pilu.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kiki. Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku kolem rybníka. Tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím kus před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak na něj najednou prsknu. Skokan hup do vody a za ním všichni ostatní. A protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. Já se rozběhnu až k samé vodě a oni žbruňk zmizí pod vodou. Je to moc pěkná zábava. Najednou se na cestě objevilo něco, čeho se bojím ze všeho nejvíc. Hejno malých lidí. Říká se jim děti. Byli to kluci, křičeli, přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků. Můj člověk se zlostí, já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkalo. Ostatní mu ho chtěli vzít. Můj člověk zakřičel, kluci se zalekli, koťátko se klukům vyškublo a utíkalo ke mně. Můj člověk vzal koťátko a šli jsme domů. Koťátko bylo mého rodu. Malá modrooká siamka. V chalupce jsem jí odvedl do svého pelíšku. Pořád se tetelila strachy, byla velice uplakaná. Umyl jsem jí a po našem povídám. Čípak číčo si? Dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že vůbec nic jiného neumí. Mňoukat pořádně neuměla, pořád jen to vyděšené kik, kik. A řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, pozval jsem kiki, aby si se mnou trochu lízla. Trochu se osmělila. Když jsem jí zamával před čumáčkem ocáskem, zkusila ho tlapkou chytit. To bylo dobré znamení, povídám jí, už se kiki nebojí. Zůstaneš u nás navždycky. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslila se a udělala loužičku. Kiki, to v chaloupce nesmíš. Kiki se na mne zas tak hloupoučce zakoukala, zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiki budou starosti. Že jí musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička a že jí také musím naučit, jak se to všechno má správně zahrabat. Zkrátka, že jí musím dát slušné kočičí vychování.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

visi vibras, aia zani perro.

0: po mně.
1: Netopíří kouzlení. Me samý, oh la la. Moji malí, milí kouzelničtí přátelé, jsem tu opět já, váš přítel z křídly, netopír Pierre osobně. Jak mě těší, že jsme opět spolu. Vždy, když pro vás vymýšlím nové kouzlíčko, cítím, jako by se mi někde kolem srdéčka třepetalo na tisíc maličkých motýlků, až mi srdce bláznivě buší v mém netopířím hrudníčku. To všechno z toho, jak se těším, až vám o novém triku či kouzlíčku povím. Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Těší mě, že máte rádi všechna barevná kouzlíčka a pokusy stejně jako já. A proto tu mám pro vás jedno zcela nové duhové překvapení. Duha. S přítelem zajícem Antonínem jsme již několikrát mluvili o její kráse. Ano, ano, on je umělec a tedy rozumí všem krásám, kterými se kochají naše oči. A duha, to je jeden z nejkrásnějších přírodních úkazů. Vždyť na ně koukám zcela ohromen, vypadá jako zázrak, nespa? No. Už při jiných duhových pokusech jsem vám vysvětloval, že duha vznikne, když zároveň prší a svítí slunce. Sluneční paprsky se odráží v mikroskopických kapkách vody a tento odraz pak vytváří barevný jev, kterému říkáme duha. V dnešním pokusu vám ukážu, jak si udělat duhu na papíře. A to jinak, než že byste si ji tam nakreslili. Užasněte, jaká krása vznikne. Nesmírná, vesmírná. K dnešnímu kouzlení budete potřebovat mísu s vodou, kousky černého papíru a bezbarvý lak na nehty. Ten vám zcela jistě zapůjčí maminka anebo sestřička. A papírové utěrky. A to je vše. A jak na to? Povím vám hned. Do mísy s vodou kápněte kapku nebo dvě průhledného laku na nehty. Maminka vám s tím pomůže. To by bylo nejlepší. Sledujte, jak se lak rozprostře po vodní ploše. A nyní namočte do vody rychle černý papír. Rychle proto, že ho tam není třeba máčet minuty. Prostě ho namočte a hned zase vytáhněte a odložte na papírovou utěrku, ať uschne. Tento trik je potřeba provádět rychle, protože lak na povrchu vody poměrně rychle vytvoří film, který se na papír pak již nepřilepí. Proto je potřeba udělat vše rychle za sebou. Ale pak je úspěch zaručen. Papír byste měli namočit do 10 vteřin potom, co do vody kápnete lak na nehty. 10 vteřin je asi tak dlouhá doba, než se napočítá pomalu po jedné do 10. Pokud byste nestihli papír namočit a vyndat včas, uvidíte takový, jakoby suchý, film utvořený z laku na hladině. Jednoduše ten film vyndejte. Například papírovou utěrkou. A zkuste to znovu. A rychleji. Za pár minut je černý namočený papír suchý. Vezměte ho a dobře si ho prohlédněte. Natočte z různých úhlů. Co vidíte? Ano, jaká krása. Vidíte ten magický duhový vzor, který na papíře vznikl? Pokochejte se vzniklou překrásnou duhou přímo pod slunečním světlem. Zkuste pokus opakovat s různými druhy papírů a pak porovnejte výsledky. Ty si dokonce můžete do svých kouzelnických sešitů nalepit a uchovat tak své duhy na věky věků. Très bien, moc dobře. Zkuste na svých duhových papírech najít všechny tyto barvy. Červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou. Protože všechny tyto barvy tvoří i duhu. mezami, není to nádherné? Již teď se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.
0: Hej, čau kluci a holky, vylišáci, vyrušťáci, respekt. Dobře mě poslouchejte, já vás teďka naučím song, který jsem zpíval mámě, když mi byly 3 měsíce.

Tohle je song pro všechny mrňata světa, kterým není lhostejný jejich osud. Protože každý batole má právo na pořádný rodiče. Žádný odkládače do dětských koutků. Žádný krmiče dudlíkama, co si hrajou na hluchý, když na ně křičí. Je důležitý věřit si, že to dokážeš. Stačí jen odhodit lahvičku se sunerem, vyskočit.

0: Now, open on end.
1: Chudská pohádka a ještě o jiném chytrém Jirkovi. Byl jednou jeden král a ten král měl dceru, kterou kdosi očaroval tak, že byla od té doby velice smutná a nikdy se ani neusmála. Když nedovedli pomoci ani nejvyhlášenější lékaři, dal vyhlásiti král, že kdo jeho dceru vyléčí, že mu ji dá za ženu a s ní celé své království. Tenkrát nedaleko toho města byl jeden pastucha a ten měl syna Jirku. Jak Jirka se to dověděl, povídá otci: Tatínku, já půjdu a tu královskou dceru ještě uzdravím, že jistě bude se smát, uvidíte. Ale otci se to nezdálo a proto řekl: Co tě to jen mohlo napadnout, hochu, zůstaň doma. Ještě bys mohl přijít i o hlavu. Ale syn nepřestal otce prosit, až povolil, a to proto, že Jirka nechtěl od něho na cestu nic, než jednu kozu. Ale za to ta koza měla tu vlastnost, že kdo se jí dotknul, musel při ní zůstat. Když Jirka jde s tou kozou do světa, potká jednoho tovaryše a ten měl nohu na rameně. Jirkovi to bylo divné a proto mu řekl: Proč máš nohu na rameně? Vždyť něco podobného jsem ještě neviděl. To máš tak, povídá tovaryš. Jak ji sundám, tak doskočím 100 mil. A kam jdeš? Jdu do světa hledat službu. Tak pojď se mnou, domlouval mu Jirka a tovaryš poslechl. Když tak šli, potkali zas jiného pocestného a ten měl prkénko na očích. I ptali se ho: Proč máš to prkénko na očích? A on na to: Když to prkénko sejmu z očí, tak vidím 100 mil daleko. A kam jdeš? Jdu do světa hledat službu. Tak pojď s námi, povídali mu. A on šel. Ušli zase kus cesty a potkali třetího kamaráda. A ten měl lahev pod ramenem a místo zátky měl v ní zastrčený svůj palec. Proč tu lahev palcem zacpáváš? Vyzvídali na něm. Protože jakmile palec z lahve vytáhnu, hned dostříknu 100 mil daleko a postříkám, koho chci. Chcete-li, vezměte mě, mládenci, sebou, neboť mohu vám být užitečný, odpověděl jim nový druh. Jirka, jak to slyšel, řekl: Nuž dobře, pojď s námi. Konečně přišli do města, kde byl ten král, a koupili na kozu krásné pentle. Na to vešli do hospody, aby se tam najedli, napili a také noc přespali. Hostinský měl 3 dcery a ty, jakmile oni pentle na koze viděli, už se jim jich zachtělo. A povídá Manka: Z těch krásných pentlí bych chtěla aspoň jednu mít. Až ti to pocestní usnou, půjdu a tu nejpěknější si odváži. Ale Dorka ji zrazovala: Neber ji, oni by to ráno poznali.

ale Manka přece šla a v noci jednu pentli zase chtěla vzít. Ale jak se kozy dotkla, nemohla se od ní odtrhnout. Když se dlouho nevracela, řekla ta třetí, které říkali Kačka. Dorko, dojdi pro ní, nějak dlouho se nevrací. Dorka tedy šla a plácla Manku do zad řkouc, pojď a nech toho. A už se také nemohla od ní odtrhnout. Proto Káče, když ani druhá sestra se nevracela, pospíšila ven a tam zatáhla Dorku za sukni a povídá. Neodvazujte je všechny. Ale už se musela při koze také zůstat. Ráno Jirka si záhy přivstal a vzal kozu se vším, jak bylo. Odešel pryč i s Káčí, Dorkou a Mankou, které s kozou klusali jen tak ve spodničce. Hospodský ještě spal a když šli po návsi, rychtář právě koukal z okna. I copak to? Co to? Povídá Jařku, Kačko, Dorko, Máničko, kam takhle jdete? A už vyběhl ven, chytne Káču za ruku a tu máš. Už také nemohl se odtrhnout. Jdouc uličkou, kterou právě pastýř hnal stádo na pastvu, a tu vůl, jak šel okolo, uvázl a Jirka ho vezl také cestou dále. Tak přišli konečně před ten královský zámek, z něhož hned vyběhli sloužící. A tu jeden rychle pospíšil k samému králi a povídá mu. Pane králi, to je podívaná. Už tu u nás byly všelijaké maškary, ale tohle tu ještě nebylo. Jak to slyšela královská dcera, honem také vystrčila hlavu z okna a dala se do takového smíchu. Div, že se na zem nesvalila. Tu hned sebrali Jirku a vedli ho ke králi, který se ho ptal, co a kdo je, a on na to, že je pastýřův syn a že mu říkají Jirka. A tu hned král mu povídá, že to jako nemůže být, aby mu svou dceru dal za ženu, když je jenom tak z prostého rodu, ale chceli přece jen dostat princeznu, aby mu přinesl koflík vody ze studánky, která je vzdálená celých 100 mil. Tu řekl Jirka tomu, co měl nohu na rameně. Ty jsi řekl, že když nohu sundáš, že skočíš 100 mil. A on na to, ach, to snadno dokáži. A už vzal koflík a udělal skok, že ho už neviděl. Ale ač to trvalo jen chvilenku, Jirkovi se přece zdálo, že rychlonohý dlouho se nevrací a proto povídá bystrozrakému. Ty jsi se chlubil, že když sejmeš prkénko z očí, že hned vidíš na 100 mil daleko. A on odpověděl, tak je to. A proto chceš-li, podívám se, co tam rychlonohý dělá. Dívá. A najednou povídá, ach uvej, on tam u studánky leží a spí. Tu Jirka obrátil se k tomu, co měl palec v láhvi a řekl mu, ty jsi se chlubil, že jak ten palec z hrdla lahve vyndáš, že to stříkneš na 100 mil, rychle tedy tam stříkni a ty bystrozraký podívej se, zdali rychlonohý už se probudil. O, ano, už stává, utírá si oči a nabírá vodu. Povídá bystrozraký a než dořekl, rychlonohý opravdu už byl na místě a stál zrovna vedle Jirky i s koflíkem vody. Král nemálo se podivil, když se přesvědčil, co Jirka všechno dovede, ale hned mu uložil, aby provedl ještě jeden kousek. Prý tam a tam v lese jest podivné zvíře, jež vypadá jako nosorožec.
a to, že moc lidí do roka podáví, pakliže ho Jirka zabije. Takže mu hned potom král dá princeznu za ženu. Jirka sebral kamarády a šel k tomu lesu, kde uviděli veliký pelech v jámě. V té ležela tři veliká zvířata. Dvě nedělala nic, ale to třetí, nosorožec, to přepadávalo a žeralo lidi. Jirka se svými kamarády nabrali si tedy do kapes i do pytlíku kamení a také šišky. Potom vylezli na jedli, která stála na kraji té jámy, a Jirka dolů hodil kamenem a uhodil toho nosorožce. To zvíře hned řeklo druhému: nešťouchej do mě. A to povídá: já ti nedělám nic. A zase Jirka hodil kamenem po nosorožci. A ten zabručel a znovu se hněvá. Už jsem ti jednou řekla, abys dal pokoj, ale ty zase do mě šťouchnul. Jak to uděláš ještě jednou, uvidíš, co se stane. Tu kamarádi Jirkovi popadli ještě větší kámen a hodili ho dolů nosorožci na hřbet, který zlostí zařval a popadl se s těmi dvěma zvířaty. Ale jak se po nich rozehnal, zabodl se tím rohem do jedle, na které seděl Jirka se svými přáteli, a ne, nemohlo to zvíře ten roh ze stromu vytáhnouti. Tu oni skočili dolů z té jedle a ta dvě zvířata hned utekla. Nosorožci však utěli hlavu a nesli ke králi do zámku. Král díval se na Jirku pln udivení, že i toto dokázal, a hned se radil se svými rádci, jak by to navlékl, aby mu nemusel dát za ženu svou dceru. Ti mu poradili, aby Jirkovi slíbil, že budou druhého dne za městem od davky na velikém prostranství, a až tam Jirka přijde, aby ho dal vojskem zastřelit. Ale jedna sousedka Jirkovi to prozradila. On jí však řekl: já se nebojím. Když mi bylo 12 let a matka pekla lívance posypané cukrem a skořicí, já sám jsem jich už tenkrát zabil 12 najednou. Že to byly jenom mouchy, to si nechal pro sebe a to nedopověděl. Druhého dne přinesli Jirkovi krásné šaty a řekli mu, aby šel na to prostranství, kde bude slavná svatba. Tamže už muzika i vojsko čeká. Jirka tedy s kamarády tam jde a když vidí, že vojsko nabíjí ručnice, povídá tomu, co měl prst v lahvi: zastříkni jim všem oči. A ten hned na to: proč bych to neudělal? Však je to snadná věc. A už stříkne a bác. Oslepení vojáci vystřelili do vzduchu. Jirka se jim vysmál, že jsou nešikové, a oni neříkali nic, jen si utírali oči a kabáty. To když viděl král, podával hned Jirkovi ruku, neboť viděl, že s ním nic nesvede. A proto také chtěl mu dát svou dceru za ženu. Ale Jirka povídá: když je to tak, že jste mě chtěl dát zastřelit a tak špatně se mi odplatil za to, co jsem vám dobrého udělal, jen si svou princeznu nechte, neboť se nerad vtírám tam, kde mě rádi nemají. Král sice byl rád, že nemusí princeznu provdat za syna pastuchova, ale přece se zastyděl a proto řekl: Jirko, dělej, jak chceš. Ale abys viděl, že nejsem nevděčným člověkem, tu máš aspoň pytel zlata. Ten Jirka vzal a chtěl se rozdělit se svými kamarády. Ti však mu pravili: jen si zlato nech, však je tvoje,
My ho nepotřebujeme, neboť se vždycky uživíme ve světě. Jirka je tady prosil, aby šli s ním domů a tam zůstali, že on koupí statek a u něho, že budou mít se dobře. Oni však nechtěli. Nejsou prý zvyklí za hálce. A když už jim pán Bůh dal takovou moc, že musí i jiným lidem ještě pomáhat. Tak šel Jirka domů sám. A když jeho otec viděl všecko to zlato, nesmírně se tomu podivil a radoval se tím více, když slyšel, že Jirka poctivě si toho zlata zasloužil. Nakoupeném po tom statku oba měli se velice dobře a snad se jim vede tak dosud. Chcete-li, můžete je navštívit. Až potkáte bystrozrakého, ten vám jistě poví, v které tu žijí vesnici, a rychlonohý vás tam snadno donese.

0: rybky.
1: Ze dvora vyběhne Tele a za ním farmář.
2: Kam běžíš, Franto, volá za ním soused.
3: Vím já, to se zeptej toho Telete.
4: A na co se ho má zeptat?
0: Kam se běží, přece?

0: O třech bratřích. Byl jeden hajný a měl tři syny. Byli si tak podobní, že jim lidé říkali trojčata. Od malička byli v lese a sotva to trochu odrostlo, už to sbíralo jahody nebo houby a domů se to přišlo jen najíst a vyspat. Když byli starší, kluci nadháněli tátovi zvěř. Dávali pozor po jestřábech, v zimě stopovali kuny. Ale učení jim nevonělo. Za pár let se z hochů stali pěkní mládenci a hajný věděl, že se žádného nemusí ptát, čím by chtěl být. Všichni tři se chtěli dát na myslivectví. Otec si je jednou zavolal a řekl jim:
1: chcete být myslivci, ale pořádný myslivec nesmí zůstat doma za pecí. Musíte do světa, abyste něco zkusili a poznali, jak to jinde chodí.
0: Hoši byli rádi, že uvidí jiné lesy. Hajná dala každému po bochníku chleba. Táta přidal pár grošů, rozloučili se a dali se na cestu. Dlouho šli, až se dostali na hranice panství, kde jejich otec sloužil. Na kraji lesa stál starý dub. Nejmladší bratr řekl:
2: bratři, rozejděme se. Slibme si, že se tu do roka a do dne sejdeme a nechme si tu znamení. Každý zarazíme do dubu nůž. A přijde-li který z nás dříve, hned pozná, jak se ostatním daří. Čí nůž bude zrezavělý, toho potkalo neštěstí.
0: Bratři udělali, jak nejmladší řekl. Rozloučili se a nejstarší šel napravo. Prostřední si vybral cestu nalevo a nejmladší sedal rovno. Nejstarší přišel ke krásnému zámku a hned dostal službu. Byl za mládence ve velikém lese a líbilo se mu tam. Jednou časně ráno si vyšel se psem, aby poznal les, ve kterém ještě nebyl. Dlouho chodil. Najednou před ním vyběhl zajíc. Takový veliký, s černými slechy, jakého ještě neviděl. Střelil po něm. Zajíc udělal kotrmelec a zůstal ležet. Mládenec byl už umdlený. I zašel si na mítinu, na které leželo plno velikých kamenů. Sedl si na jeden, rozdělal oheň a upekl si toho zajíce. Kde se vzala? Tu se vzala. Najednou před ním stála škaredá baba. Celá vyzáblá, se špičatou bradou. Oči měla jako uhlíky a celá se třásla zimou. Pes na ní vrčel. Baba se choulila a zaskuhrala.
3: Mladý panáčku, zima mi je, zimou se třesu, sotva na nohou stojím, smím si přisednout k ohníčku.
0: Mládenci se baba nelíbila, ale bylo mu jí přece líto a řekl:
2: proč pak byste nesměla, jen si sedněte, je-li vám zima.
3: Bojím se tvého psa, panáčku,
0: řekla baba.
3: Prosím tě, švihni ho trochu, třeba tímhle prutem tebe poslechne a přestane vrčet.
0: Myslivec vzal prut, švihl psa a pes hned skameněl. Baba se zasmála. Najednou jí zima přešla. Jako kočka skočila k ohni. Popadla zajíce, držela ho nad ohněm a říkala:
3: peču, peču zajíce, mně zajíc, tobě nic.
0: Mládenec seděl, jako by ho přimrazil. A než se vzpamatoval, baba ho švihla tím proutkem a myslivec skameněl. Prostřední bratr byl také ve službě, ale po nějakém čase odešel, aby ještě poznal kus světa. Dostal se na ten zámek, kde byl nejstarší bratr. Přišel k pánovi a prosil o službu. Pán si ho prohlížel, podoba mu byla nápadná a najednou povídá. Nemáš staršího bratra? A není také myslivcem? Mám, řekl mládenec, ale kde je, nevím. Byl u nás, řekl pán, a ztratil se v lese, nevíme, co se s ním stalo. Chceš-li, můžeš po něm převzít službu, ale to ti povídám. Nechoď do toho starého lesa za potokem, straší tam a mohlo by tě tam potkat neštěstí. Mládenec zůstal na zámku. Služba se mu líbila, jen ten les mu nešel z hlavy. A rád by byl vyzkoumal, co to tam je za strašidlo. Jednou si vyšel se psem do lesa za potokem. Chodil dlouho. Také zastřelil zajíce. Dostal se k tomu kameni a všecko se s ním dálo jako s nejstarším bratrem. Baba ho švihla proutkem a myslivec skameněl. Nejmladší bratr byl za myslivce u jednoho knížete a měl tuze dobrou službu. Když docházel rok a den, co se bratři rozloučili, vzpomněl si na bratry, poděkoval se knížeti ze služby a šel domů. Přišel k tomu starému dubu, do kterého všichni tři zarazili své nože. Jeho nůž byl čistý, ale druhé dva byly rezavé až po rukověti a z toho poznal, že se bratrům stalo neštěstí. Ani domů nedošel. Odpočinul si a umínil si, že bratry vyhledá. Nejdříve se dal napravo po cestě, kterou šel nejstarší bratr. Dlouho šel. Přenocoval v lese a druhého dne potkal starého myslivce, který vedl dva veliké krásné psy. Hned se dal s mládencem do řeči a ptal se ho, kam jde. Když slyšel, že mládenec hledá bratry, řekl. Stalo se jim neštěstí, ale můžeš je vysvobodit. Dám ti tuhle toho psa. Jmenuje se Skok. Je rychlý jako střela a nos má ostrý. Na koho zavrčí, na toho si dávej pozor. A nikdy psa netrestej cizím prutem. Sotva to myslivec dořekl, ztratil se v lese. Mládenec pohladil psa, ten se k němu měl přítulně. Putovali spolu a mládenci cesta lépe ubíhala. Chodil po horách a po lesích, až přišel k tomu zámku, kde sloužili oba starší bratři. A prosil pána, aby ho vzal do služby. Pán se na něj dlouho díval. Podoba mu byla nápadná. I zeptal se ho. Nemáš dva starší bratry a nejsou myslivci? Mám, řekl mládenec, ale nevím, kde jsou. Byli u nás, řekl pán. Ale ztratili se v lese a nikdo neví, co se s nimi stalo. Chceš-li, zůstaň tu, ale nechoď do lesa za potokem. Straší tam a myslíme, že právě tam tvé bratry potkalo neštěstí. Nejmladší bratr poděkoval pánovi, zůstal u něho ve službě. Ale hned druhého dne vzal svého skoka a šel do toho lesa za potokem. Najednou před ním vyběhl divný, veliký zajíc s černými slechy, jakého ještě neviděl. Zastřelil ho a přišel na mítinu, kde bylo plno kamenů. Bylo mu divné, že skok pořád obcházel kolem těch kamenů a smutně vyl. Mládenec hned viděl, že tu není něco v pořádku a řekl si, že si dá dobrý pozor. Sedl si na jeden z těch kamenů, rozdělal oheň a pekl zajíce. Kde se vzala, tu se vzala, najednou před ním stála škaredá baba a celá se třásla zimou. Skok na ní divoce zavrčel. Baba se choulila a zaskuhrala.
3: Mladý panáčku, zima je, zimu se třesu, sotva na nohou stojím, smím si přisednout k ohníčku.
0: Mládenec z baby nespustil oka. Nelíbila se mu, ale řekl. I sedněte si tu, je-li vám zima.
3: Ráda bych,
0: skuhrala baba.
3: Ale toho psa se bojím, pořád na mne vrčí. Tu máš proutek, trochu ho švihni, tebe poslechne a nechá mne.
0: Jen to baba řekla, mládenec si vzpomněl, co mu řekl starý myslivec. Písk. Skok strhl babu na zem a stál nad ní, že se nemohla ani hnout. Mládenec jí svázal ruce a nohy, proutek jí hodil do ohně a křičel. A teď mi pověz, kde jsou moji bratři, nebo tě dám psu, aby tě hned roztrhal. Baba se zaškarděla a řekla.
3: Poděkuj se tomu, kdo ti takhle poradil. Nebýt toho, bylo by se ti vedlo jako tvým bratřím. Tuhle jsou ty dva kameny, to jsou oni. A ty menší kameny jsou jejich psi.
0: Jsou-li to moji bratři, řekl mládenec, tak je babo hned vzkřísíš, nebo tě skok na cáry roztrhá. Baba viděla, že je všecko marné. I řekla.
3: Sáhni do mého kapsáře. Je tam hrníček s mastí, zavinutý do plátna. Tu mastí kameny potřeš a bratři i psi budou jako byli.
0: Myslivec tak udělal a za chvilku se objímal s bratry, kteří nevěděli, jak se to stalo, že tak dlouho spali. Potom pomazal mastí i oba menší kameny a psi obou bratří vyskočili, radostně štěkali a hráli si se skokem. Když byli tři bratři zase pohromadě, nejmladší se rozhlédl po mítině a řekl babi. A co tyhle ostatní kameny? To jsou jistě také lidé, které si ty, babo zlá, zaklela. Bába se zasmála, ale neříkala nic. I vzal nejmladší bratr mast, bratři mu pomáhali, a za chvíli vzkřísili ještě mnoho myslivců a všelijakých pocestných, co je baba v lese zaklela. Když to viděla, celá zčernala, vykřikla a rozsypala se na hromádku popel. Z popela vyletěl černý havran. Zakrákal a ztratil se nad lesem. Tři bratři se vrátili se všemi, které nejmladší vysvobodil, do zámku. Pán se radoval a nejmladší bratr dostal velkou odměnu. Pán ho ustanovil prvním myslivcem. Bratři se vrátili pro rodiče a přivedli je na zámek. Všichni tam měli zaopatření a dlouhá léta šťastně žili. Skoka myslivec pěkně dochoval až do smrti.

0: písnička.
1: Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatý se v pase. A teď ještě jednou. Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatí se v pase. Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Teřina. Byla jednou jedna teřina. Na první pohled byla docela normální. Čtyři rohy a velké břicho. Jenom jednou věcí se od ostatních peřin lišila. Jenomže to jste mohli poznat, až když jste si pod tu peřinu vlezli. Ten, kdo to udělal, tak za vteřinku vyskočil z postele a klepal se ještě pěkně dlouho potom zimou. Ta peřina oproti jiným normálním peřinám totiž vůbec nehřála. Naopak, když jste si pod ní lehli, měli jste pocit, že místo peřiny ležíte pod kusem ledu. Co s takovou peřinou? Peřina je na světě přece proto, aby nás od chladu ochraňovala a ne, aby naopak zimu na nás přenášela. Nebylo proto divu, že v té rodině, kde tu peřinu měli, nechtěl pod ní nikdo spát. Malý Kuba, který si pod ní jednou večer omylem vlezl, se ráno probudil skoro celý zmrzlý. Hned potom ho začalo bolet v krku, dostal rýmu, zápal plic a byl dlouho, dlouho nemocný. Ta peřina musí z domu, řekla maminka. S tou peřinou už začíná jít o život, podotkl tatínek. A bylo rozhodnuto. Peřinu vzali a protože nevěděli, kam s ní, a také možná proto, že bydleli nedaleko zoologické zahrady, odnesli ji tam. Peřinu zaměstnanci zoologické zahrady umístili do prostorné voliéry a na voliéru dali informační cedulku s nápisem Peřina obecná, studený druh. Výskyt v jiné části světa nebyl zaznamenán. Pravděpodobně pochází z doby ledové. Peřině se v zoologické zahradě moc líbilo. Za prvé jí dělalo dobře, že ji návštěvníci obdivují, a za druhé si mezi zvířátky našla hodně kamarádů. Nejraději měli peřinu tučňáci a lední medvědi. Za teplých letních nocí se o ní mohli poprat. Už je to tak, co jednomu vadí, tak druhému může naopak dělat dobře. Zvířatům, jako například ledním medvědům a tučňákům, je u nás v létě moc teplo, ale když si lehli pod ledovou peřinu, cítili se dobře. Skoro jako doma, kde mají studené moře a hodně ledu, na který jsou zvyklá. A tak peřina poskytovala s radostí svoji ledovou ochranu všem zvířátkům, která ji o to požádala. Nemusím vám jistě zdůrazňovat, že byla ráda, že je přece jenom někomu užitečná.

0: Figy hádanka.
1: Mám pěknou hlavičku a jednu nožičku. Hovím si v mechu v lesíčku.
0: To je to. Hlavičku, nožičku.
2: Bude asi chlapeček.
0: Mechu.
2: Spinka.
0: Já vím, co má hlavičku.
2: Co má hlavičku?
0: Hříbek přece má hlavičku.
2: Je, ty jsi chytrý.
0: Houba, houba, houba.

Cíkadům dadům. Zaříkávač hadů. Říká hadům dadům. Hadi horšak neslyší.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Kmotr všech kmotrů. Tulamur senior kopal do pohoří ponožek. Takhle rozzuřeného ho Ramses ještě neviděl. Ani takhle čilého. Ten tlouštík, který celý den trávil v posteli, najednou poskakoval jako přehuštěný balón. A rval. Rval tak, že by ho profesor Kadeřábek musel ve své pracovně slyšet, kdyby půda nebyla ponožkami tak dokonale zvukově izolovaná. Můj junior, v moci toho šílence, René a prejví jedec, vzteky překousl nezapálený doutník. Můj jediný prvorozený syn, zavil. A co já, otče? Ramses se celou dobu krčil za půdním trámem.
2: K tobě se neznám. Jste sice dvojčata, ale ty ses narodil až hodinu po něm a vzal si roha.
0: A co jinýho jsem měl vzít?
2: Kladivo. Měl si vzít kladivo a rozmlátit tu skrz naskrz zranou skleněnou klec.
1: To slovo mu udělalo dobře. Vydýchal se, uklidnil, dokonce se začal dost divně usmívat.
2: Dobrá, synku, smažeme to a začneme jednat. Podej mi telefon. Teď mě poznáš, jak mě neznáš.
1: Padre se rozmáchl proti kopcům ponožek.
2: Tohle všechno jsem nedostal od nikoho zadarmo. Já se musel zatraceně ohánět.
1: Na chvilku se zasnil.
2: Jo, chlapče, někdy i kladivem.
1: Ramses s údivem zůstal trčet na místě.
2: Tak, kde to vázne?
1: Musel se prohrabovat hromadou rozházených ponožek, než se k telefonu dostal. Byl to černý bakliťák s vysokou vidlicí, ale sloužil. Profesor Kadeřábek ten starý krám nechal kdysi ležet na schodech s tím, že ho příležitostně odklidí na půdu, ale dřív se o to postaral Tulamur senior. Pár dovedností z těch časů, kdy se musel ohánět, mu zůstalo a tak se šikovně dvojlinkou připojil na profesorův nový telefon. Ten o tom pochopitelně nic nevěděl. Velký šéf tlustými prstíky klepal na číselník. Tak
2: koho z těch mých bývalých ostrých hochů probudíme ze zimního spánku, přemítal nahlas Vasila.
1: Vytočil číslo. Chvíli trvalo, než se ozval rozespalý hlas.
3: Co je?
2: Budíček, Vasile.
1: Nastalo ticho. Takové to ticho, které zrovna drnčí.
3: No ne, to je...
1: Zase ticho a pak...
3: Šéfe, jste to vy?
1: Tulamur senior se uchychtl a Ramses si uvědomil, že takhle svého tatíka vážně neznal. I hlas měl jiný. Teď nasadil pobaveně.
2: Pokud vím, tak v tomhle městě je pořád jen jedinej šéf. A to jsem já. Nebo je teď snad něco jinak?
1: Tohle už znělo výhružně.
3: To se ví, že jste jediný šéf. Šéfe, jak já říkám hochům, když se takhle někdy sejdeme.
2: Jo, pádre, to bejval holoubci kmotr všech kmotrů.
1: Vasil by jistě pokračoval, ale zarazilo ho zavrčení.
2: Bejval.
3: No, já jen jako, že se dlouho nic nedělo,
1: hájil se zkroušeně Vasil.
2: Ale bude,
1: oznámil mu šéf.
2: Vasile, Teď se vyhrabeš z té svý teplý postele a obejdeš pár hochů. Ha? Doufám, že víš, kde je najdeš. Zvedneš je od karet, od ženských i od dětí, jasný? Jo. Hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
1: Ve sluchátku to začalo divně šumět a ozvalo se udivené halo, halo.
2: Bacha, končím.
1: Zasečel Tulamor senior a praštil sluchátkem. Vasil dlouho koukal na svůj obstarožní mobil. Našel ho v kapitánské kajutě opuštěného parníku, tedy spíše v raku, kde občas přespával. Ten mobil tu ležel pěkných pár let, ale ještě nikdy nezazvonil. Není to znamení,

Ahoje, milí písklata. Jsem tady zase. Od blikajícího monitoru a zběsile cvakající klávesnice vás zdraví vaše internetová myška Bibi. Dneska jsem dostala, jak říká Piggy, jeden čupr éňo něňo dotaz. A teda ten je. Ahoj, Bibi. Já jsem Honzík Šepulaj a potřebuju se zeptat, co je čupakabra. No to jsem teda valila očiska, že jo? Něco takovýho jsem v životě neslyšela. Čupakabra. Tak jsem chvíli přemýšlela a říkala jsem si. No jo, to zní jako párek s kečupem. Čupakabra. Ale ať jsem nad tím špekulovala, jak jsem chtěla, stejně jsem nic nevymyslela. Tak jsem šupadila k internetu a zadala tohle prapodivný slovo do vyhledavače. A ty jo? Tak to jsem teda zírala. Hned vám řeknu, co to je. Ta čupakabra. Na internetu se píše. Čupakabra, ze španělského el chupacabras, čupakabra, znamená to doslova vysávač kos. A správně se to čte čupakabra. Je to legendární zvíře, který žije v některých částech Severní a Jižní Ameriky. A teď se podržte. V různých koutech světa se stává, že farmáři občas nahlásí výskyt podivného tvora. Všechny popisy toho divného zvířete nejsou úplně stejný, ale shodujou se v tomhle. Zvíře je bez chlupů, říká se tomu, že je lysé, chodí po zadních nohách, má velký tesáky, zuby a oči, který mají tvar mandle. Tyjo. Několikrát bylo zvíře, který se pokládalo za čupakabru i nějak chycený, do pastí nebo tak, ale nikdy se nepodařilo ho zkoumat nějak dobře, živý a v celku, a většinou se i tak stejně přišlo na to, že to byl kojot nebo pes s nějakou chorobou kůže. Proto byl bez chlupů, jako vypadali mu, protože byl nemocnej. Čupakabru viděli úplně poprvé v roce 1995 v Portoriku. Tam prej vysála krev z 8 ovcí. Brr, no tak to se mi nezdá. Ule. Další zprávy o téhle tajemné potvoře následovaly z Mexika, Texasu a z mnoha dalších států. Teprve v roce 2006 se vědcům dostal do rukou první dobře uchovaný vzorek té údajné čupakabry. Vědci ji tak poprvé mohli prozkoumat. A bylo po záhadě. Šlo o kojota, který měl prašivinu. No to je nemoc kůže. Všechno ostatní do sebe bezvadně logicky zapadlo. Ve zvířeti bez srsti lze jen obtížně rozeznat nějaký známý druh zvířete. Vypadá zkrátka jinak než se srstí, no. Je oslabený nemocí a není schopný lovit divoká zvířata. Aby se uživilo, hledá si snadnější kořist a tou jsou domácí zvířata. Naposledy viděla čupakabru rodina texaských farmářů loni v dubnu. A konečně. Poprvý se povedlo, že byl podobný živočich odchycený živej. Pár dní ho měli v kleci a dokonce ho i nafilmovali. Jo. Zvíře ulovený letos v Texasu ale není žádnej obyčejnej kojot. V kleci se živilo masem z kočičích konzerv a potravu si přidržovalo obratnýma rukama s dlouhýma prstama, který se nepodobaly tlapám nějaký psovitý šelmy. Brr, no tak to vypadá, že je třeba tentokrát šance, že to bude fakt ta čupakabra. Vědci dosud zvíře ke zkoumání nedostali, živý už není, a než ho dostanou, tak jen zatím odhadujou, že by mohlo jít o nemocnýho míbala. No jo, tak čupakabra zůstane nejspíš fakt jenom legenda, jak to vypadá. Ale kdo ví? Na definitivní vyřešení záhady vysavače kos si tak musíme ještě chvíli počkat. Tak čau, písklata.

0: Zvekni, budíčko, já nadělám.
1: No.
0: Uvídám, přestaň. Tak ty, budíku, nepřestaneš.
1: Ne.
0: No tak, ono to zvoní u dveří. Já už jdu. Pojď, Jerry. Už běžím.

0: Dobrý den.
1: Dámy, vítám vás.
2: Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí a zdraví.
0: Přejem hurvínkovi.
1: Tak co, oslavenče, to necháš stát hosty za dveřmi?
0: Co?
1: Jaké co? Je 2. května. Máš narozeniny.
0: Jupi!
1: Dámy, vstupte.
3: Ano, děkujeme. Tak tedy dobré ráno.
0: Snad časné ráno, ne?
3: To víte, chtěli jsme být první, co Hurvínkovi popřejí.
0: No, tak to se vám teda povedlo.
4: Že jo? A máme pro tebe dárek.
0: Fakt?
4: Aha.
0: Dík.
4: No, tak se na něj rychle podívej.
0: Že by moje vytoužená stavebnice.
3: I kde pak? Něco daleko lepšího.
0: A co to má znamenat?
4: To je co? Moje fotografie v rámečku.
1: To koukáš, Hurvajzviť?
0: No to koukám, tatulínku.
1: Pěkně poděkuj.
0: Pěkně děkuju.
3: No vidíš, Máničko, já jsem ti to hned říkala, že tím uděláme Hurvínkovi radost.
4: No, a tady máš ještě k tomu sladkou pusu.
0: Ne, pusu ne.
4: No, tak abys věděl, já o to líbání vlastně taky nestojím. To jsem se chtěla přemoct jenom ze slušnosti.
3: O pusu, jak je vidět, nikdo nestojí, ale dort si Hurvínek určitě rád vezme.
0: Dort? No to ano, to se ví, že ano.
3: Tak já ti upeču

0: Zu.
1: Borek.
0: Ale počkej, něco mě napadlo.
1: Co?
0: Pověsíme se Máničku místo téhle nástěnky.
1: Ne, taťulo, to ne.
0: Uhni, prosím, tebe nepřekáží. Ajajajaj. Pod tou nástěnkou je světlý flek. No nic, no. Budu to muset vymalovat.
1: Tati.
0: A než budu hotov, odnes tu nástěnku do smetí, jo? Ať tam tady nepřekáží.
1: Tak to ti, taťulo, pěkně děkuju.
0: Nemáš zač.
1: To tedy nemám. Ach jo.

0: není, to je dřina. Co s tím? Do popelnice se ta nástěnka nevejde. Že bych ji zastrčil pod ní?
1: Počkej, kluku, já tě dobře vidím.
0: No, nazdar.
1: Ať ti ani nenapadne strkat sem ty krámy, ty do smetí nepatří.
0: A kam tedy?
1: Přece do sběru.
0: Ach jo, to jsou mi tedy pěkné narozeniny.

0: sběrné suroviny. Konečně. Jsem v cíli. Ale co to tady píšou? Neděle zavřeno. Ty brďo, to jsem tedy pěkně dopadl. Ta Tjolda bude čubrnět, až se mu vrátím i s nástěnkou.
1: Panečku, pokojík je jako z cukru. Musím si pospíšit, kluk tu bude co by dub. Ten bude koukat. Prosím tě, Žeričku, nepleť se mi pod tím žebříkem. Ještě se přes tebe převalím i s kýblem a bude vymalováno. No jo. Tak, počkej, jdi kousek dál. Jo, teď ještě zatlouct hřebík pro obrázek a bude... No nazdar, to je díra. Je. Co teď?
0: Nazdar, Tatiolínku, průšvih.
1: Nazdar, Hurvajs, průšvih.
0: Je teda... Tady to vypadá.
1: Koukni. Díra.
0: Koukni. Nástěnka.
1: Co?
0: No nikdy mi ji nevzali.
1: Počkej, to je dobře. Budeme ji potřebovat.
0: Už zase?
1: No jistě. Obrázek Máničky tu díru nezakryje. Dáme před tu díru nástěnku. Dej to sem, pomoz mi.
0: Rád.
1: A šup.
0: Hotovo.
1: No vidíš, podíře ani památky.
0: A kam s tím obrázkem?
1: Pověsíme ho na tu nástěnku.
0: No jo, co se dá dělat?
1: Ukaž, hezky zavěsíme, no. Jako by tu visel pořád, viď?
0: A můžeme jí to slavovat. Jup!

0: pojďte dál.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý.
1: Ahojky.
0: Tak, tady máš, Hurvínku, ten slíbený dort.
1: Já, teda ten je parádní.
3: Co? Ty svíčky jsem do něj sázala.

0: říkaj, Máni, ty umíš počítat do deseti?
1: Ty se směj. Já nemám z matiky kulečník jako někdo.
0: Máni, cože?
1: Nic, nic, tady nic.
2: Já se raduji, víš?
1: On se raduje.
0: No vidíš, to je hezký, no. Tak až sfoukneš svíčky, můžeš rozbalit svůj dárek.
1: Že by tvůj portrét?
0: Tohle nešaškuj a foukej.
1: No vidá, jsem borec.
2: No já.
1: Všech 10 svíček jedním dechem.
2: Teď rozbaluj, Borče.
0: No, dělej ty, Borče.
1: Ty brďo, já se snad štěstím zblázním. To je stavebnice, po které jsem vždycky toužil.
0: Vždyť já vím.
1: Jak to můžeš vědět?
0: Pošeptala mi to Mánička.
2: No.
1: No, Máni. Pojď sem. Pusu.
2: Já, horvínku.
3: Ale co to, co to? Vždyť ty se slíbat nechtěl.
1: Ale to já jenom proto, že se stydím, proto někdy šaškuju.
2: Tak my ti to pro dnešek odpustíme?
0: Když máš ty narozeniny.
3: Hodně štěstí, Hurvinku.
0: A? Sláva mu, on je pašák a piškum pre a župajda a župajda a hujaja. Zdar, zdar, zdar.
4: Dobrý večer, děti. Doufám, že máte taky rádi narozeniny. To má většinou každý, protože bývá oslava, člověk dostane dárky, pochutná si na dortu a celkem na něho ten den bývají lidi hodní, dokonce i rodiče a někdy i učitelé ve škole, a to už je co říct. Představte si, co se jednou stalo. Bylo to takhle ráno a najednou se maminka praštila do hlavy a vykřikla. Já hloupinka, vždyť já úplně zapomněla. Na co si zapomněla? Ptá se tatínek celý vyděšený. Tiše, ať to nikdo neslyší, vždyť jsou dneska ty narozeniny a já na ně úplně zapomněla, jako na smrt, povídá maminka celá bledá. Tatínek se taky vyděsil a v tom rozčilení si vrazil pohlavek. Já jsem ale taky zapomněl, jsem to ale trdlo. Ty ne, to já mám tu hlavu úplně vymetenou, to je moje vina, volá maminka. A tatínek zase, ne, ne, já na to měl myslet, to jsem balvan. A já jsem zase popleta popletená bezhlavá, křičí maminka. A překřikuje jí ještě hlasitěji tatínek. Já hlava dubová. A tluče se do ní, do té hlavy. A maminka, já hlava skopová. A tatínek, já palice nanicovatá. Maminka zas, kdo to kdy slyšel, aby se zapomnělo, že mají ty nebohé děti narozeniny? To se může stát jen a jenom mně. Tatínek už se zpamatoval a řekl si, že je vlastně ráno a narozeniny se slaví až odpoledne. Tak přece nemusí být všecko ztraceno. Dort se ještě krásně může upéct nebo v nejhorším koupit a dárky zrovna tak. A to taky hned řekl mamince, ta se trochu uklidnila, tatínka pochválila slovy, kdybych já tě neměla, to by to s tebou dopadlo. A hned začali vymýšlet, jak to teda udělat, aby ty narozeniny byly, totiž ta oslava a ty dárky. Řekli si, co se uvaří a upeče, tatínek, že vyzvedne v bance peníze a koupí nějaké plechy na pečení a formu na dorty a taky ty slíbené dárky. Ještě nevěděli co, ale určitě to mělo být něco pěkného. A s tím se rozešli. Maminka šla míchat nějaké to těsto a krémy a podobně a tatínek šel do práce. Tam popracoval, co bylo potřeba a dnes výjimečně odešel dřív, aby to všechno vyřídil. Za peníze, co měl ještě u sebe, nakoupil ty plechy a dortovou formu a taky ještě formu na bábovku a paličku na maso a šlehačku ve spreji, zkrátka všechno, na co mu stačily tyhle peníze. Pak šel do banky pro další. Přišel tam, u informátorky se zdvořile zeptal, jestli by mu řekla, kolik tam ještě má peněz. A ona na to, pane, to si neumíte najít? Ale pak se nad ním slitovala, protože se jí tatínek líbil, že je tak roztomilý. A řekla mu, kolik peněz tam je a že si ještě může vybrat akorát na ty dárky. Tak měl radost a paní ho poslala, ať si ještě sedne a počká, až na něho dojde řada. Prosím pěkně, bude to brzo? Ptal se tatínek a paní laskavě řekla, až to bude, tak to bude. A dodala, čekejte. Tatínek si sedl a čekal, už mu to ale bylo nějaké dlouhé, tak si začal prohlížet ty svoje nákupy. Ale najednou se ozval křik a dovnitř vtrhli nějací dva chlapi, na obličeji měli masky čertů a v ruce nějaké střílečky a že peníze sem, všichni k zemi, ani hnout, nebo se tady bude střílet a bude zle. Tak dělejte, dělejte, nebo uvidíte. Všichni si lehli na zem, pokladní hned dávali do pytle peníze a tatínek si říkal, že je to špatné, protože už všechny peníze utratil a teď nemá na dárky. A jestli ti lupiči všechno odnesou, tak bude zle. Pro jistotu si dal na hlavu tu dortovou formu, vystrčil hlavu a chtěl se zeptat. A jeden lupič po něm vystřelil, ještě než stačil promluvit. To ale tatínka rozhněvalo. Taková neslušnost, vždyť přece ani nevěděli, co se jich chce zeptat. Tak teda vzal ty další plechy, jeden si dal ze předu, druhý ze zadu, kolem si utáhl opasek, aby to dobře drželo, do ruky si vzal tu formu na bábovku jako štít a paličku na maso pro jistotu a sprej se šlehačkou, kdyby dostal hlad a lupiči ho náhodou uvěznili. Dortovku si nechal na hlavě a obvázal šálou. Pak vyrazil. Lupiči se trochu lekli, když viděli takového rytíře v brnění, ale pak začali střílet. Jenomže kulky se od plechového tatínka odrážely. Jen to cinklo. Jedna dokonce zase letěla zpátky na lupiče, který ji vystřelil a skolila ho k zemi. Ten tam ležel a volal au a jauvajs a dušoval se, že už to nikdy neudělá. A k tomu druhému se neohroženě blížil náš rytíř. Lupič střílel, ale všechno se to odráželo, tatínek byl nezranitelný. Pak si tatínek vzpomněl, že má tu paličku. Ťukl toho lupiče do hlavy, až se svalil a tak mu strhl masku a do obličeje mu nastříkal šlehačku, ale jenom trochu, aby totiž zbylo k tomu dortu. Lupič ležel na zemi, protíral si oči a taky plakal a žadonil o slitování. Ale to už se dostavila policie. Byli to hoši z útvaru rychlého nasazení. A skutečně ti rychle nasadili oběma lupičům pouta a ještě rychleji je odvedli. Jen ty jejich masky tam zůstaly ležet. Paní informátorka, co předtím byla na tatínka taková přísná, mu pomohla znovu zabalit ty plechy, formy a paličky a řekla mu, pane, vy jste byl jak ten bajaja na bílém koni, taky vypadal napřed jako nějaký moula a pak se projevil jako rytíř a hrdina. Nikdy na vás nezapomenu a přijďte zas někdy. Tatínek poděkoval, vzal si ty dvě čertovské masky domů pro vás na hraní a šel a ještě byl zavčas doma. Pak byla velká oslava, tak jste se všichni najedli, napili a pak jste byli tak zmořeni, že jste šli hned spát. A vy už dneska běžte taky, ať jste zítra zrovna tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.

Všichni psíci z naší čtvrti, jezevčíci po tři chrti, vydali se spontánně na náměstí fontáně. Koná se tam představení, které nikde jinde není. Hraje tam psí divadlo, na to teda divadlo. Osoby a obsazení. Pudl. Šlechtic, který zchudl. Pokr. Hráč, co hraje pokr. Fousek. Má tam vtipný kousek. Čokl. Rytíř, který zmokl. Kolie. Ještě ho polije. Setr. Lord, co ztratil.

0: naší čtvrtí. Je zlehčící pokřik krtí. Vydali se spontánně na náměstí fontáně.
1: Další učinkující má v roli samý škrt. Rek. Tomu zbyl jen štěk. Teriér. Navrch interiér.
0: Na špice, zbyla jenom inšpice.

0: jako divá vletěla oknem do chaloupky vosa. Celá byla pěkně pruhovaná, ale žihadlem se ohánila jako kopím. Křemílek jí povídá.
1: Ještě si nepozdravila.
2: Já v tenhle čas nezdravím, protože je vosí rojení. A dejte si na mě pozor, vy dva.
0: A vyletěla oknem.
1: Tak, to ti děkujeme. Aspoň víme, na čem jsme,
0: řekl vochomůrka. A co tak mluvil, přitočil se blízko k peci. Z dvířek vyběhl plamen a zakousl se vochomůrkovi do kalhot.
1: A, hele, křemílku, podívej se, vzadu jako by mě něco ošlehlo. Jo, budeme šít nové kalhoty,
0: řekl na to křemílek. A hned se do toho dali. Přinesli si kus sukna, nůžky, cívku nití a jehlu s velkým ouškem. Nastříhali na kalhoty a že je budou sešívat.
1: Jo, ale jak?
0: Povídá křemílek. A vochomůrka hned na to, že se nejdřív musí naměřit niť tak dlouhá, aby to vystačilo na celé kalhoty. Odměřil nit a cívka málem nestačila.
1: A co dál?
0: Ptá se křemílek.
1: O, co dál? Teď navlíknem nit do jehly. Ale jak? Jak? No, takhle.
0: A vochomůrka namířil s nití jehle do ouška. Jenže jehla byla lechtivá, pořád uhybala a chichotala se.
2: No, to ale promiňte.
0: Když navlékli nit, křemílek zas.
1: Ale jak teď dál? Ty budeš držet a já šít.
0: Křemílek se po krejčovsku posadil na stůl a držel sukno. Vochomůrka rovnou začal první stech. A protože nit byla moc dlouhá, musel s jehlou ven z chaloupky a přes paseku. Kolíbal se od borůvky k jahodě a chvilkama si pospal. Když skončil ten první stech, křemílek mu povídá.
1: Tak, takhle by ses kalhot nedočkal. Radši se vyměníme.
0: A vyměnili se. Bochomůrka k suknu a křemílek k jehle.
1: Podívej, s jehlou se musí chbytě,
0: řekl křemílek a pilně začal druhý stech. S jehlou do sukna, s jehlou ze sukna a pak ven z chaloupky, aby stech pořádně utáhl. Utíká s jehlou přes paseku, nohy se mu kmitají a nic za ním jen běží. Křemílek nese nos pěkně nahoru, že mu to tak jde. Jenže tam stál na pasece starý pařez a už dost strouchnivělý. Křemílek nos nahoru a zakopl o ten pařez. Z pařezu se vyvalily vosy a vpředu ta od rána. Šermuje žihadlem jako kopím a rovnou na křemílka.
2: Nic se nedá dělat, je vosí rojení.
0: Křemílek to vzal přes paseku zpátky k chaloupce, ale vosa za ním. Nikde se jí neschoval. Nit totiž vosu vždycky dovedla. Z toho vosího trápení ztratil křemílek jehlu. Když vběhl do světnice, vochomůrka mu povídá.
1: Kde máš jehlu?
2: Tuhle,
0: špitla vosa, co tam vletěla hned za křemílkem a žene se na něj žihadlem a volá.
2: Je vosí rojení.
0: A bylo zle.
1: Tak, tedy teď mi došel rozum,
0: povídá vochomůrka, upustil sukno a sedí. Jenže v tom už křemílek popadl koneček nítě a navlíkl jí vose do žihadla. a už jen přidržoval sukno a vosa se do toho dala. Šila a obšívala, šila stehem předním i zadním, vrchním i spodním, taky štepovala a obšívala dírky. Nakonec to zapošila, utrhla nit a řekla.
2: To jsem si letos užila rojeníčka.
0: A mírně vyletěla oknem. Když si vochomůrka oblíkl nové kalhoty, byly na všech stranách dobře. Jen na jednom místě měli dírku.
1: To je asi prožihadlo,
0: povídá vochomůrka.
3: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
4: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama. A teď ještě jednou a pomalu.
3: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
4: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
5: Jednoho dne povídal Honzík tátovi. Táto, já už nechci být prostým člověkem. Chci být pánem. Táta na to. Já bych si také dal říci, kdyby mě někdo velkým pánem udělal. Ale víš-li pak, Honzíku, že takový pán musí umět latinsky? Což je o latinu. Půjdu do světa a latinsky se naučím. Myslíš-li si, že je to tak lehká věc? Tedy jdi a zkus to. Honza si nabral do kapesy hnětánek a šel do světa učit se latinsky. S chutí kráčel přímo za nosem, ale že jakživ nebyl dále než za humny, nemálo se podivil, když vystoupil na první vršek a před sebou uviděl kus krajiny, kterou nemohl ani přehlídnout. Jemináčku, zvolal a spráskl ruce. To je veliký svět, kdypak ho celý asi přejdu. Šel tedy dál do toho velkého světa a kdykoliv potkal nějakého pána, dával pozor, co říká, neboť si myslel, že je to latinsky. Nejdřív uviděl pána, který stál na záspy a komu si povídal sudkulatý. Jak ta dvě slova Honzík zaslechl, hned si je 10krát zopakoval, aby je nezapomněl. Sudkulatý, sudkulatý, sudkulatý. Šel dál a tu uviděl pána, který ležel v okně. Pod okny stál chlapec, koukal na ptáka u louže a volal Ristupie! Sudkulatý, Ristupie, opakoval si Honzík. Už umím 5 latinských slov a než se naděju, bude ze mě pán. O 100 kroků dál stál opět pán a ukazoval pacholkovi na káruška. Tu je kára. Sudkulatý, Ristupie, tu je kára, předříkával si Honzík. A když to dobře uměl, poskočil radostí a povídá sám sobě. Já nevím, co ten táta měl. Vždyť mi latina jde jako hračka a hnedle budu umět latinsky jako česky. Ušel zase asi 200 kroků a cesta ho zavedla okolo zahrady, kde právě ryl zahradník. Tu vejde do zahrady pán a zlostně zvolá. Tento ryje! Sudkulatý Ristupie, tu je kára, tento ryje, říkal si Honzík a kráčel dále. Najednou se zastaví, přemýšlí a povídá, noč bych se té latiny tolik učil. Náš pan kantor neumí o nic víc a přece je to pán. Kdybych si toho měl pamatovat ještě víc, mohly by se mi myšlenky splést a zapomněl bych jedno pro druhé. Po této moudré úvaze se Honzík otočil na patě a utíkal domů, jako by ho štvali. I hleďme, Honzík se už vrátil, divil se tatík, když ho viděl vstupovat do dveří. No, jak umíš latinsky? Sudkulatý, Ristupie, odpověděl vážným hlasem Honzík, který si umínil, že nebude mluvit jinak než latinsky. Co to žvatláš? Tomu, aby čert rozuměl, bručel tatík a nechal Honzu stát. Mámě to ale nedalo a zeptala se po chvíli, a kde pak si chlapče celý den chodil? Tu je kára, tento rije, zase na to Honza. Což se ti to v hlavě popudilo? Hněvala se máti, ale Honzík spustil od začátku svou latinskou písničku a ať se ptal, kdo chtěl, co chtěl, nic jiného neodpověděl, než sud kulatýry stupuje, tu je kára, tento rije. A že to říkal velmi zčerstva, nepochopil nikdo, co to vlastně znamená. Sedláku, povídá za několik dní máma svému muži, tomu našemu klukovi se vzněla v hlavě fantas. Blábolí a neví co. Musela jsem se zeptat starého pastýře, co s ním máme udělat. A už to vím. No a co? Radil mi, abychom mu vlili z výšky a z nenadání na hlavu studenou vodu. To můžeme zkusit hned, protože sedí venku pod stájí všecek zamyšlen. Vezmi vědro studené vody, vylez nahoru na stáj a poklopem ji dolů na něho vlej. Aspoň hned uhlídáme, zdali to pomůže. Máma popadla vědro vody, vylezla na stáj a v okamžení je na zamyšleného latiňáka vyklopila. Ten vyskočil, chytl se za hlavu a křičel, co mu hrdlo stačilo. Mámo, táto, pomozte, má hlava! Táta přišel a jakoby o ničem nevěděl, divil se, kýho šlaka, co se ti stalo? Seděl jsem a přeříkával si latinsky, tu najednou jakoby se nebe roztrhlo a chtělo mě zabít, bědoval Honza. Já myslel, že z česky už mluvit zapomněl a vydá, ono ti to jde docela dobře, usmál se tatík. Ba, vždyť jsem vleknutí všechna latinská slovíčka zapomněl. Pán Bůh sám ti je z hlavy spláchl, protože máš být starým poctivým Honzou a ne panským bláznem. Pamatuj si to. Po těch slovech se tatík obrátil, šel k mámě a povídá, je uzdraven. A bohdá, že mu fantaz do hlavy víc už nepřijde. Tatík mluvil pravdu. Od té doby rozprávěl Honzík zřetelně, hezky česky a o latině nechtěl ani slyšet.
6: O slepičce se zlatým hřebínkem a španělském králi. Byla jednou slepička, celá bílá, bělička, na hlavě hřebínek z čistého zlata, svítil jako slunce v pravé poledne. Však taky byla slepička na svoji krásu náramně pyšná a věřila, že se hodí za ženu jen pro samého krále. Jednoho dne slepička hrabala na smetišti a našla diamant. Byl velký, velikánský, svítil stokrát silněji než samo slunce. Když ho slepička uviděla, řekla si vesele. Půjdu s ním na královský hrad, dám ho králi a až ho král uvidí, hned se do mne zamiluje a vezme si mě za ženu. A tak si udělala z trávy košík, takový malý, maloučký a přesto hezký, hezoučký. Košík si pověsila na krk, do košíku položila diamant a vydala se na cestu ke královskému hradu. Když ostatní zvířátka viděla jít cestou, cestičkou, slepičku bílou, běličkou s blištícím hřebínkem z čistého zlata, zběhla se všecka na ní podívat a pak se jí pěkně začala ptát. Kam pak spěcháš, slepičko, krásnější než sluníčko? A slepička jim pyšně pověděla. Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vtám. A všecka, všecička zvířata se slepičce uctivě poklonila a přála jí šťastnou cestu, aby dobře pořídila a královnou brzy byla. Všecka, všecička, jenom zlý vlk ne. Vyběhl z hlubokého, hlubokánského lesa, kde je i ve dne tma jako v noci. Postavil se doprostřed cesty a křikl hrubým hlasem.
7: Kam pak spěcháš, slepice, ošklivá jak opice?
6: Ale slepička mu pěkně pověděla, jako všem.
8: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
6: A tu křikl vlk ještě hrubším hlasem.
7: Nevdáš, to ti povídám, protože tě spolknu sám.
6: Ale slepička vytáhla zobáčkem z košíku diamant a ukázala ho vlkovi. A jen ho vlk uviděl, začal se zmenšovat, až byl maličký, menší než blecha. A tu ho slepička popadla do zobáčku a strčila do košíku a putovala dál. Cestou lesem přišla k velikému stromu, tak vysokému, že se větvemi dotýkal nebe. Tak širokému, že by ho neobsáhlo 100 mužů. Byl to král dubů. Postavil se slepičce do cesty a křikl hlasem jako hrom.
7: Kam pak spěcháš, slepice? Ošklivá jak opice.
6: Ale slepička mu pěkně pověděla jako všem.
8: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
6: A tu dub křikl ještě silněji.
7: Nevdáš, to ti povídám, protože tě rozdupám.
6: Ale slepička vytáhla z košíku diamant a ukázala ho králi dubů. A jen ho dub uviděl, začal se zmenšovat, až byl maličký, menší než stébélko. A tu ho slepička popadla do zobáčku a strčila do košíku a putovala dál. Cestou došla k veliké a prudké vodě. A přes tu vodu nebyl ani přívoz, ani most. Slepička se zastavila a povídá.
8: Vodo, milá vodičko, rozestup se maličko. Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
6: A tu se začala voda valit ještě prudčeji a řekla.
7: Nemohu se, slepičko, rozestoupit maličko. Musím k moři na pořád svoje vlny hnát a hnát.
6: Ale slepička vytáhla z košíku diamant a ukázala ho vodě. A jen ho voda uviděla, začala se zmenšovat, až byla menší než kapička rosy. A tu ji slepička popadla do zobáčku a strčila do košíku a putovala dál ke královskému paláci. A šla 7 dní a 7 nocí v jednom spěchu bez oddechu, až přišla před královský palác. Tam ji zastavili stráže a že ji dál nepustí. Ale slepička vytáhla z košíku diamant, ukázala jim ho a povídá.
8: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
6: A stráže ji hned pustili dál. Uprostřed královských komnat potkal slepičku králův majordom. Nic nedal na její peří, bílé, běličké jako padlý sníh, ani na její hřebínek z čistého zlata. Řekl si, že to utekla ze dvora některá z králových slepic a poručil sluhům, aby ji chytili a strčili do kurníku. Ale slepička pyšně předstoupila před majordoma a povídá.
8: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
6: Majordom přijal od slepičky diamant a zanesl ho králi. A král povídá. Kdo mi ho přinesl? Nějaká slepice výsosti, odpověděl majordom. Tak jí vyřiď, že děkuji. A ať jí strčí do kurníku, kam patří. A tak sluhové slepičku chytili a strčili do kurníku. Tam se hned do ní všichni kohouti a všechny slepice pustili zobany. Když slepička viděla to příkoří, vzpomněla si na vlka a zvolala. Vlku, vlčku, pojď už ven a staň se mým ochráncem. A tu vlk vyskočil z košíku. V mžiku oka byl veliký jako dřív a vrhl se na kohouty a slepice. Za chvilku je spořádal do posledního kuřátka. Nenechal naživu nikoho. Jen tu milou slepičku se zlatým hřebínkem. Sotva se rozednilo, sletěla slepička z hřadu, běžela do paláce a začala se procházet po krásných královských komnatách. Když to sluhové viděli, utíkali oznámit králi, že slepička utekla z kurníku. Král se rozhněval a povídá: hoďte jí za tu opovážlivost do žaláře. A tak sluhové slepičku chytili a uvrhli do nejhlubšího sklepení. Sklepení mělo zdi silné jako 7 vozů vedle sebe a bylo tak těsné, že se chuděrka slepička skoro nemohla hnout a tak temné, že tam byla pořád noc. Div, že se tam neudusila. Když slepička viděla to příkoří, vysypala z košíčku stébélko a povídá. Dube, doubku, pojď už ven a staň se mým ochráncem. A doubek se postavil na zem a v mžiku oka začal růst, až byl vyšší než nejvyšší věž. Rozbořil rázem stěny žaláře a s ním i půlku paláce. Když král viděl a slyšel, co se stalo, byl zlostí bez sebe a rozkázal, aby slepičku hodili do pece. Byla právě rozpálená, protože se chystali péct pro krále koláček snídaní. A tak sluhové slepičku chytili a hodili do rozpálené pece. Když slepička viděla to příkoří, vytřásla z košíku kapičku vody a povídá: vodo, vodo, pojď už ven a staň se mým ochráncem. Voda se začala okamžitě vzdouvat a valit proudem jako dřív, až uhasila pec a zaplavila celý palác. Strhla všecko, co ještě stálo, a odnesla to k moři. Králi se tak podařilo zachránit holý život. A protože viděl, že slepičku se zlatým hřebínkem nepřemůže, vzal si ji raději za ženu. Uspořádali slavnou královskou svatbu a po té svatbě žili spolu dlouhé a dlouhé roky v míru, klidu a veselosti a měli dětí jako smetí, protože slepička snášela každý den jedno vajíčko. Všichni jejich synové se stali králi a bylo jich tolik, že nakonec opanovali všecky země na světě.
9: Tedy hurvínku, letos se mi ty vanilkové rohlíčky obzvláště povedly. No, žaričku, přestaň loudit. Ne. Žádné ochutnávání nebude. Dočkej času. Vánoce jsou už zítra, tak se brzy dočkáš, víš?
10: Och jo. Jenom aby. Bojím se, abys do zítřka nezapomněl, kam si ty rohlíčky schoval. Znáš se?
9: Jo. Ale děti, prosím tebe. Ačkoliv, víš, že jsem ty loňské ještě nenašel?
10: Nemůžu říct, že mě to překvapuje.
9: Hele. Raději mě řekni, jestli už si napsal Ježíškovi. Urvínku, je nejvyšší čas.
10: A co myslíš, že tady asi tak smolím?
9: Dojemné. Ještě pořád ho to drží.
11: Tak hele, ať tam nemáš zase hrubky, jako posledně.
10: Tatulinku.
11: Co je?
10: Jak to víš, že jsem měl v dopise pro Ježíška hrubky?
11: Cože?
10: Doufám, že nečteš Ježíškovi poštu.
9: Já?
10: No.
9: Ne. To on se mi sám zmínil, že by ses měl v pravopise polepšit, víš? To když mě předával ty dárky.
10: Jo, tak. No neboj, ostudu ti neudělám, taťuldo. A až to dopíšu, tak mu ten dopis zase pošleš. Že jo? Na tu jeho tajnou adresu, co znáš jenom ty? Že jo?
9: No samo sebou. Ostatně jako každý rok, že? Teď přece víš, že jsem s Ježíškem jedna ruka. No.
10: Dojemné. Ještě pořád ho to drží.
11: A prosím tě, teď už konec řečí. Musím dát plech s rohlíčky do trouby. Jo? Tak mě nezdržuj.
10: Dobrá, dobrá. Takže kde jsem to skončil? Jo, tady. Milý Ježíšku, chtěl bych tě poprosit, jestli bys mi mohl nadělit nové boty. Jo, to je dobrý. A tečka, ne, vykřičník. Dál. Moc bych si přál kecky. Jo. Šněrovací, výbušně červený, takzvaně kotníkový. Jo. No a to nejenom proto, že mám potíže se spolužákem Vomáčkou, který mě kvůli tomu, že nosím dřeváky, neřekne jinak než dřevák. Ale taky proto, že bych si přál konečně něco normálního na sebe. Tak dál. A abych tě opravdu obměkčil, tak bych ti pomáhal. Ne, chyba. Tak bych tatuldovi pomáhal celý rok s mytím nádobí. Taky vykřičník. No, jo, ještě podepsat. Hůr vínek. Je, jo, Žery, promiň, já jsem na tebe úplně zapomněl. A Žeričkovi, prosím tě, přines pořádnou kost od Šunky.
9: Ne.
10: Tak ne, počkej. Raději Šunku od Kosti. Ne? Tak ještě lid, počkej. Šunku od Kosti i z Kostí.
9: No.
10: Děkuji předem, taťuldo. Ježíšku. Hotovo. Já teď ještě ten dopis zalepit. Fuj, teda, to je hrůza. Teda ani to lepidlo už není to, co bývalo. Prosím tě, Žeričku, zalep to, jo? Díky, to stačí. Taťulda, kde jsi?
12: Ve špajzu, mezi majoránkou a novým kořením. Hledám vanilku. No co je?
10: Dopis jsem dopsal. A teď se půjdu trošku vyvenčit, jo? Co říkáš?
12: No vidíš, no to je nápad. No jen běž. Jo, vem si sebou Žerička, jo?
9: No.
11: Aspoň mi tu nebude připečení překážet.
10: Takže jdeme.
11: Nazdar. Je to, no konečně to je klid. Tak a teď honem ten dopis. Vodička už bublá. A jak známo, otevřít obálku jde nejlépe na páru. No, jo, a je to. Tak co pak nám to ten kluk načmáral? Milý Ježíšku, já bych si psal kecky. Už zase kecky. Já nevím, kdy ten kluk konečně pochopí, že ty jeho dřeváky nejsou jen tak obyčejné, že jsou doslova kouzelné. Vždyť jenom co toho pamatují. A přitom jsou stále jako nové. A on by je vyměnil za obyčejné hadrové křápy. Co nevydrží ani jednu sezónu. Ach jo. No, co tam píše dál? Já bych pomáhal Tačuldovi celý rok s mytím nádobí. No, vida. Ovšem musím říct, že taková výpomoc není k zahození. No tak, Ježíšku, co s tím uděláme?

Slovenská pohádka o Jirkovi a jeho bratřích. Jirka, Joška a Janek byli rodní bratři. Všichni tři už byli ženatí a každý z nich už měl několik dětí, když jim zemřel starý otec. Ten zanechal svým synům několik krav s přáním, aby se o ně spravedlivě rozdělili. Starší bratři, Joška a Janek, měli bohaté ženy, kdežto Jirka si vzal za ženu děvče chudé a měl jen malou chaloupku, ač měl dětí nejvíce. Toho však bratři nedbali a proto by byli nejraději si ponechali krávy sami, třeba že Jirka by byl utřel hubu při tomto dělení. Že však nešlo to tak snadno, navrhli, aby krávy na noc vyhnali ven a aby každý z nich tří nechal svůj chlév otevřený a do kterého chléva, která vleze, taže bude potom toho, komu chlév náleží. A přitom zůstalo. Jirka svůj chlév večer otevřel, lehl a spal. Jak bratři viděli, že usnul, vyvedli krávy i z jeho chléva, takže mu tam zbyla jen jedna stará kravka a ostatní krávy do svých chlévů zahnali. Když Jirka ráno vešel do chléva a uviděl tam stát jenom tu starou krávu, velice se rozhněval a proto povídá: i tuhle mrchu, že si mám nechat, i to bych byl blázen, když nemám mít lepší, ať nemám žádnou. A už vzal sekiru a krávu zabil. Když ji zabil, stáhl z ní kůži a tu rozestřel na střechu svého baráčku, kdežto maso Jirkova žena vzala, nasolila a naložila. Jde Jirka za několik dní podívat se na kůži a tu vidí, že jest plná čmelíků. Sebral tedy kůži i se čmelíky, zašil ji a vezl na trh do města. Bylo již hodně pozdě, když Jirka došel s trakařem k jednomu mlýnu. Tady bych se mohl zeptat, jestli by mne nenechali přes noc, pomyslil si a zaklepal na dveře mlýnice, kde právě zloděj si uchystal pytel mouky, chtěje ho ukrásti. Jak slyšel zaklepání, co nejrychleji schoval se do prázdné skříně stojící za dveřmi. Že v těchto bylo okénko a měsíc svítil, Jirka ihned se dovtípil, co tam as ten taškář dělá. A že nikdo nepřicházel otevřít, připlížil se Jirka k oknu světnice, kde uviděl světlo. I dívá se do okna a spatří, kterak mlynářka právě zasedá ke stolu, na němž měla kus uzeného masa a plnou mísu zelí s bandaskou vína. Patrně ve své mlsotě chtěla si na tom všem pochutnat v nepřítomnosti svého muže. Ale v té chvíli proti nadání vrátil se mlynář, snad odněkud z hospody, a zabušil na dveře mlýnice tak, že všechno se zatřáslo. Mlynářka, patrně tušíc, že jest to její manžel, rychle vzala uzené a zelí se stolu a strčila obé do trouby u plotny, načež bandasku s vínem ukryla pod lavici do kouta a zhasla světlo. Potom teprve šla muži otevřít, jako by byla už spala a teprve vstala. Jirka chvíli počkal a když viděl v oknech světnice opět světlo, také zaklepal na dveře. Přišel mlynář otevřít a vida před sebou neznámého člověka s trakařem, otázal se ho: co si přeješ? Dej pán Bůh štěstí, povídá Jirka. Prosím vás, pane mlynáři, nenechal byste mne tady přes noc, abych se mohl vyspat třeba někde v koutečku,
neboť bez toho časně ráno musím dále jeti. I s radostí, jen pojď dále, řekl mlynář. Jíra vyšel do mlýnice, odkud se chodilo ze sednice mlynářovi, a když šel kolem skříně, kde byl skryt zloděj, otočil klíčem, trčícím v zámku, aby ptáček nemohl ulétnout. Mlynář vedl Jirku až do sednice, pobídl jej, aby se posadil za stůl, a potom řekl manželce: Jářku, ženo, přines nám něco kloudného k snědku, neboť mám veliký hlad. Mlynářka odešla a za chvíli přinesla krajáč kyselého mléka a bochník chleba. Což pak nemáš nic lepšího, tázal se mlynář. Máme přece tolik kuřat na dvoře. Mnoho už jich není, neboť kuna každého dne nám jedno zadáví, lhala mlynářka, která ráda potajmu si přilepšovala. A vidíš, a my celý čas ani kousek masa nemáme, posteskl si mlynář a obrátiv se k Jirkovi povídá. A co vy to máte, človíčku, v tom ranci, že to tak opatrujete? No, to je taková podivná věc, odpovídá Jirka. Vypadá to sice jako kravská kůže, ale jsou v ní zašiti proroci. A he, vy jste čtverák, smál se mlynář, něco takového jsem ještě neslyšel. No, když nevěříte, hned vás přesvědčím a ukáži vám, že co nikdo neví, oni vědí. Pravil Jíra a zaklepav na kůži, přiložil k ní své ucho. Ehehe, šklebil se. No, tak co pak vám pěkného pověděli, zvědavě se otázal mlynář. Co mi řekli? Inu, právě mi povídají, že v troubě jest překrásný kus uzeného masa a mísa zelí. Ale vy blázínku, kde by se to tam vzalo? A ostatně podíváme se a hned budeme vědět, pakli ti vaši proroci mluvili pravdu, pravil mlynář a otevřel dvířka u trouby. I na mou věru, jest tam skutečně veliký kus uzeného a na misce zelí. No tož pojďte, sedněte si zase ke stolu, to si pochutnáte, pravil pan otec. Jirka se nedal dvakrát pobízet a jedl jako vlk. Za to mlynářka zlostí celá zezelenala a odešla z jizby. Teď, kdyby ještě tak byl džbán vína, pravil mlynář, když pojedli. Už nemáme žádné, řekla mlynářka, jež právě vrátila se do světnice. Všecko nám ze sudu vyteklo, zalhala. Ach, to je škoda, litoval pan otec. Ale Jirka zase zaklepal na kůži a přiložil k ní ucho. Jichuchu, zajásal. A což vám pěkného ti proroci zase povídají, vyzvídal mlynář. No, že tamhle, v tom tmavém koutě pod lavicí, stojí bandaska plná výborného vína, odvětil Jirka. I kde by se tam vzala, pochyboval mlynář, ale přece jen se šel podívat. A opravdu, je tu džbán vína, zvolal radostně pan otec a už víno postavil na stůl a oba pili.
A když se napili, povídá mlynář k Jirkovi. Neprodal byste mi tu kůži s těmi proroky? Jirka poškrábal se za uchem, jako by byl na rozpacích, a pak řekl váhavě: No, nerad bych se

se vám tak líbí, jest bez toho stará a proto chtěl jsem ji rozštípat a spálit, mínil pan otec a jen dořekl, už si oba podali ruce a koupě byla uzavřena. Jen na jednu věc vás musím upozornit, pan táto, že totiž těch proroků se nesmíte často ptát, abyste je zbytečně neobtěžoval, protože když se rozhněvají, mlčí potom třeba po několik dní a neodpovídají, upozorňoval Jirka. Dobrá, dobrá, však znám, Móresi, přisvědčil mlynář a ráno se s Jirkou srdečně rozloučil, když mu starý šatník pomohl naložit na trakař. Jirka obrátil a jel k domovu. Ale jak přijel k rybníku, povídá si hezky nahlas. Co to tam v té skříni pořáde haraší a heká? Že jest tam v ní uzavřený nějaký čert? A já čerta bych měl vozit po světě, i to bych byl blázen. A vím, co udělám, tady tu skříň z hráze hodím do rybníka, ať se čert utopí a potom bude aspoň pokoj na světě. Proboha tě prosím, neutop mne, já nejsem čert, ale ubohý člověk, jehož zlý mlynář do této skříně uzavřel. Pustíš-li mne ven, dám ti 100 zlatých odměny, začal křičeti zloděj ve skříni. No, no, no, to by mohl říci každý a já potom, až bys mi utekl, mohl bych místo 100 utřít hubu, pochyboval Jirka. Ostatně 100, to jest málo. Chceš-li se dostati ven pod 300 zlatých, to neudělám. A ty si také hned připrav a jak dveře skříně pootevřu, hned mi je dej, sice dveře opět přirazím a ocitneš se i s Almarou v rybníku, hrozil zloději lišák. Že nebylo jiné pomoci, zloděj skutečně 300 s kulinou prostrčil. A když Jirka peníze přepočítal, teprve skříň otevřel. Zloděj, ocitnuv se na svobodě, pádil k domovu. A Jirka s prázdnou skříní, ale plnýma kapsama také. Strka je trakář před sebou. Když přišel domů a jeho bratři jej viděli, hned vyběhli ven z chalup a tázali se ho, kde byl a jak pochodil. Jirka nezapřel nic, ale pověděl poctivě, co a jak vše provedl. To bychom mohli také udělat a měli bychom rovněž peněz jako želez, pomysleli si jeho dva bratři a vzavše kravskou kůži na trakař jeli s ní do onoho mlýna. Ale tam mlynář už se přesvědčil, že byl ošizen a proto, jak mu začali nabízet ke koupi proroky, už začal křičet. Jářku, chaso, kde jste kdo? Vezměte honem košťata, klacky a třeba i vidle a namažte tady těm darebům, kteří jim nechtějí otaškařit, jak to udělal ten ničema před několika dny. A chasa opravdu poslechla a začala prášiti kabáty oběma, kteří nestačili utíkat. Když přijeli domů a viděli, že jsou samá modřina, řekli si, to jsme pěkně pochodili a tím vším jest vinen Jirka, který nás takhle vyvedl aprílem. Proto pomstíme se mu za to. Ale jak? Uvažoval mladší. Takhle, mínil starší. Jirka má na louce kupku sena. Vezmeme si řezačku a seno rozřezáme.

0: Řezáme na padrť, jakmile bratr usne. Tak to také provedli. Ale Jirka nezarmoutil se ani trošičku, ač viděl hned ráno, že seno jest zkažené. Vzal trakař a pytel, senovec spal do pytle a jel s ním do města. Co to vezete, pan tatínku? Tázali se ho zvědaví měšťáci hned u brány. Co bych vezl? Odvětil Jirka, jako by se mu ani nechtělo mluvit. Vezu zvláštní koření proti moru, které každého vyléčí, takže neumře. To bychom také mohli potřebovat, neboť kdykoliv k nám byl zanesen mor, umíral kde kdo. Je-li to takový výtečný lék, půjde hned k starostovi našeho města a my ho poprosíme, aby jej koupil. Hned nabízeli se někteří a již ho vedli ke starostovi. Ten svolal hned městskou radu, jakmile slyšel, oč běží, a dal Jirkovi za koření celé 200. Lišák se poděkoval, ale než odjel, pravil. Ale pokud moru nebude, pytel nerozvazujte, koření by vyčichlo a ztratilo by svou léčivou moc. To víš, že dle tvé rady se zachováme, ubezpečovali Jirku, který pln radosti se vydal na cestu do rodné dědiny. A když se ocitl na návsi, zavísknul si, že jest zase doma a že tak dobře pochodil. Když jej viděli bratři, hned k němu běželi a tázali se ho, proč jest tak vesel. Jako minule, tak i tentokrát Jirka jim všechno upřímně pověděl, ano, i peníze ukazoval. To bychom také tak snadno mohli něco vydělat, pomyslili si závistivě a hned také plný pytel rozřezaného sena naložili na své trakaře a jeli do onoho města. Ale měšťáci ze zvědavosti už Jirkův pytel otevřeli a přesvědčili se, že byli napáleni. Proto, jakmile Jirkovi bratři začali starostovi nabízet ke koupi koření proti moru, i hned se rozkatil a křiče. A já vám, vy darebové, dám mazání proti moru. A už tu byl dráb a oba bratry položil na lavice, kde jim 25 ran vysázel lískovkou. Ach, ach, to jsme zase zlé pochodili, naříkali si oba a opět cestou se radili, jak by se pomstili svému bratru. Když už přicházeli k rodné dědině, náhodou viděli, jak Jirka sedí u Dunaje, chytá ryby a hází je do sudu. Pojďme! Strčme jej do sudu a pustíme jej dolů po řece, navrhoval starší. Ano, ano, to bude výborná věc. Divý proud Dunaje Jirku odnese až do moře a my se ho tak zbavíme, i hned přisvědčoval mladší. A tak skutečně učinili. Ale jejich bratr ani tentokrát nestratil rozvahy. Když ho totiž divý proud unášel, vystrkoval hořejší část těla ze sudu a mávaje rukama křičel, co měl síly. Já nechci být králem, ne, ne, ne, vaším králem nebudu a nebudu, protože nechci a nechci. Nedaleko Dunaje pásl pastýř stádo ovcí. A když viděl Jirku plovoucího v sudu po Dunaji a slyšel, co křičí, stal se neobyčejně zvědavým, neboť nějak mu to vše nešlo do hlavy. I uchopil dlouhou větev, opatřenou na konci sukem v podobě háku, přitáhl sud i se šibalem až k břehu a potom se ho otázal pln udivení. Co to děláš? A proč tak křičíš? A jak bych nekřičel? No považ jen, co se mi stalo. Jen jsem přišel do Budína, už mne tam chytli a chtěli mne učinit svým králem. Ale já nechtěl a nechtěl, a že mám doma ženu a děti. A tu oni ze zlosti mne dali do tohoto sudu a pustili po Dunaji. Ty blázne, zvolal pastucha, nechceš-li ty být králem, chci jím být já. A proto honem vylez ze sudu a já si tam vlezu sám. Jirka poslechl a pastýř v mžíku byl v sudu a odrážel se větví od břehu. Ale co bude s tvým stádem, kdo je bude pást, když tě králem udělají? Otázal se Jirka. Stádo si vezmi a udělej s ním, co chceš, odpověděl pastýř. A sotva se ocitl uprostřed řeky, už křičel. Lidi, lidi, lidičky, já chci být králem, já chci být králem. Jirka klidně začal hnáti stádo k svému domovu, kde jeho bratři s úžasem se na něho dívali a ptali se ho, kterak se dostal z vody ven a jak si pomohl k takovému pěknému stádu ovcí. Jirka ani tentokrát nelhal a vypravoval dopodrobna svoji příhodu. Tak to také tak uděláme, pravili si jeho bratři. A když si každý z nich zaopatřil pořádný sud, vlezli do něho a plovouce po Dunaji křičeli o překod. Já nechci být králem v Budíně, nechci a nechci. Ale nikdo jich z řeky nevytáhl. Až náhodou sudy s nimi uvázly v písku nedaleko města, kde se jich ujali drábové. Ale že oba hlupci stále křičeli, nechci být králem, nechci, ne, nechci, považovali je tamní lidé za blázny a zavřeli je do blázince, držíce je tam déle nežli rok. Jirka zatím z vytaškařených peněz žil vesele. Ale že jich podvodem nabil, nebyli mu požehnány, neboť sotva, že si novou střechu na chalupě pořídil, už mu zase schořela. Koupil-li si pěknou kravku, pošla mu. A tak rána stíhala ho za ranou. Ale Jirka už nepřemýšlel, jak by si zas nějakým podvodem anebo šalbou k penězům pomohl, jež to byl vyléčen. Proto začal si více hleděti svého malého hospodářství a brzy poctivou prací je tak zvelebil, že i bez šálení lidí dobře se mu vedlo. I Jirkovi bratři, když se domů vrátili, zmoudřeli a poctivě si začali vydělávat svůj vezdejší chléb, takže se z nich stali ti nejlepší a nejzámožnější hospodáři.
1: Milí pokrývači, posluchači, vítám vás opět u své pravidelné rekreace, relace, věnované všem domácnostním záležitostem. Zdraví vás vaše domácnostní kachna Justýna, odbornice na slovo vzatá. Ale abyste si nemysleli, že se vyznám pouze v zahradničení, dnes si něco vyrobíme. Podle mého návodu, vlastního. Já jsem totiž odbornice i na ostatní ruční krátce. Totiž ty práce.
2: Budeme vyrábět, nebudeme nic sázet.
1: Venku co? Venku prší. Když prší, nechodí se pracovat na zahrádku. Dej si deštník ke dveřím. A neumíš pozdravit, růžovko? Jsme přece ve vysílání.
2: Ahoj, vysílání.
1: Ne, ahoj, vysílání. Ahoj, kdo?
2: Ahoj, děti.
1: No proto. Mám takový pocit, že si velice brzy budeme muset také projít pravidla slušného chování. Všimla jsem si, že i Hugo má v této oblasti zcela značné nedopalky, nedostatky.
2: Hugo, že by o něčem něco nevěděl? No teda vím, že odbornice si tady ty, ale...
1: Ne,
2: musíš to říkat. Já vím, že jsi domácnostní kachna, Justýna a tak dále, ale Hugo... Ten přece přečetl každou knihu, na kterou si jenom vzpomeneš.
1: To je sice možné, ale například, když hrajeme slovíčkovou hru, oba mi velice často skáčete do řeči a to je neslušné. Velice neslušné. Co tomu řeknou naši posílači? Totiž ti posluchači. No, přesně. Mohli by z vás být úplně pohoršení, Růžovko.
2: Nechtěla si něco vyrábět?
1: No, jistě, jistě.
2: A co?
1: A je to tu zase. Kdybys mě pořád nepřetrucoval, nepřerušoval, už si to dávno věděl. Dnes vám, milí posluchači, řeknu, jak si doma z krabiček udělat takovou výstavní vitrínku.
2: Vitrínku? Co to je?
1: No, taková polička. Je to velice užitečná věc. Já ostatně ve svém pořadu mluvím o samých užitečných věcech, žádné zbytečnosti.
2: A tak na co je teda taková tvá nezbytečná vitrínka dobrá, Justino?
1: Třeba teď, když skončilo léto, tak si v ní děti mohou vystavit všechny suvenýry, které si přivezli z prázdnin. Všechny ty malé roztomilé zbytečnosti.
2: Zbytečnosti, ha, jasně. Takže vůbec nezbytečná vitrínka na zbytečnosti.
1: Na suroviny, ne, na suvenýry, tak.
2: Suvenýry. Tohle slovo teď nedávno vysvětlovala Bibi.
1: Takže ty už víš, co to znamená, že? Děti si můžou vystavit všechny ty nejrůznější mušličky, kamínky, šišky, figurky, odznáčky, obrázky a další surevíny.
2: Suvenýry.
1: Ano, přesně, to jsem chtěla říct, no jistě. A taková vitrínka nebude sloužit jenom na surevíny, suvenýry z prázdnin, ale pro cokoliv malého, roztomilého a zajíkavého, zajímavého, co si děti budou chtít vystavit.
2: To zní moc dobře, Justino. Já mám doma taky spoustu takových maličkých věcí. Od Huga mám kus pijáku, od Vojty kus provázku, netopír Pěr mi dal kuličku skleněnku a mám takovou skvělou šišku od slečny učitelky Hedy Okaté, kterou po mně jednou hodila.
1: To bylo, jak jsi jí zničil tu mapu, viď?
2: To bylo, když jsme po sobě házeli v lese šičkama. Takže taková vitrínka se mi bude taky náramně hodit.
1: Takže nyní jasně a srozumitelně vysvětlím, jak na to. Začneme tím, co budeme potřebovat. Takže připravte si víko od krabice od bot, prázdné krabičky od zápalek a lepidlo.
2: Víko od krabice, krabičky od zápalek, to jsou sirky, teda Justino, ty jsi už mi tady nachystala, ale kde mají vzít děti?
1: No, poprosí předem rodiče, aby prázdné krabičky od zápalek nějakou dobu nevyhazovali a střádali je pro ně.
2: A nebo třeba rodiče dětem dovolí z pár krabiček ty sirky vysypat.
1: No, to by vzniknul ohromný letohrádek, totiž ten nepořádek.
2: Já myslel, že by se ty sirky třeba vysypaly do nějaké velké krabičky, aby právě žádný nepořádek nebyl.
1: Radši nemysli, Piggy. V domácnosti musí být řád.
2: Dobře. Tak radši říkej, co mám teď dělat.
1: Tak, vytáhni šuplíčky z krabiček od sirek a rozlož si je vevnitř v tom víku od krabice do řad, abys věděl, jak se ti tam vlezou.
2: Jak vlezou? Jako šnečkové do ulity, nebo jak vlezou?
3: No, jak se ti tam tento noc to vejdou, ne? Ukáž, vždyť je to úplný chaos. To, každou krabičku máš úplně jinde na křivo. Hezký je rovnej, srovnej.
2: Srovnám dobře, tak takhle.
3: Výborně, výborně, takhle je to lepší. Hezky srovnané. Piggy mu se na to víko vlezlo celkem 9 krabiček.
2: Mně tam ty krabičky nevlezly, mně se tam vešly. Já jsem je tam poskládal a srovnal, ale Justině tam vlezou, tak jí tam hod vlezou, no. Justina má asi krabičky samolesky.
3: A ty jsi samosleská, to ti samovleská, ty růžovko jedna.
2: Já jsem samoběžka a samochodka náhodou.
3: No, ty jsi hlavně samozlobka. Tak kolik jich tam máš těch krabiček vedle sebe? 3 na šířku a 3 na výšku. To je dohromady kolik?
2: To je dohromady kolik?
3: Ne, kolik jich tam máš dohromady?
2: 9. Tak. A co dál?
3: Teď vezmi každý ten šutříček, totiž ten šuplíček, a přilep ho tím lepidlem k tomu víku. No, nešetři tím lepidlem, ať ti to tam hezky drží. A teď už je to jen na tobě, jak si novou vitrínku vyzdobíš, než do ní vyskládáš všechno, co chceš mít vystavené. Můžeš každý šuplíček namalovat jinou barvou, nebo víko od krabice polepit nějakými obrázky, nebo po tento pomalovat, no.
2: Jenomže já tu mám jenom vodovky. A jak znám vodovky, tak asi nejsou zrovna to nejlepší, protože celá ta tvoje viktorinka je z papíru a vodovky potřebují hodně vody, a tak by mi tu viktorinku akorát rozmočili.
3: Viktorinku! Vitrinku, ne viktorinku! Vitrinku ty poklepo! Popleto jsem chtěla říct.
2: Zajdu za svou Hedou! Třeba mi půjčí jiné barvičky, anebo mi něco poradí. No, jak si to pěkně vyzdobit. A já si pak vystavím suvenýry z prázdnin. Tak děkuju, Justino. Dneska to bylo fajn. To jsme myslela moc dobrou věc. Takovou akorát šupličkovatou, co?
3: Šupličkovatou.
2: Možná by šla ta vitrinka udělat ještě nějak jinak, jo. Ale využít ty krabičky, no to je bezva nápad. No,
3: a je to tu zas. Opravdu potřebují s Hugem lekce správného chování. Takhle odběhnout a ani se pořádně nerozloučit. Takže, milí pojuchači, vy posluchači, já se s vámi rozloučím teď i za toho růžovku. Pokud jste sledovali můj výklad a návod, určitě se vám viktorinky povedly. A uslyšíme se zase příště. Co jsem řekla? Že jsem řekla viktorinky místo vitrínky, no, to je ten růžovka. Zase mě celou popletl. Já bych to samozřejmě bez něj řekla zcela bez svazu. Bez kazu. Takže to byly viktorinky, totiž vitrínky, a příště u mojí pravidelné rekreace, relace, opět na sklepanou, totiž na skládanou, totiž to, nazdár.

0: Malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Adolfo!
1: V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel.
2: Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám.
1: Víc už Krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat. A čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku. Už se probudil z narkózy, dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy, ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky, pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku, moc pěknou, vypadala jako sluníčko, a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal se obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí Krtka.
3: Je, Krtku, ty jsi tady.

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještě, že Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: ale vždycky, když se na večer smrákal ho a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.

0: račte si šáhnout. Kdyby mi sova Andula řekla jdi do světa a dělej legraci, nestratilo bych ani vteřinu. Ale že mi řekla jdi do světa a straš, ztratilo jsem celou noc. Sedělo jsem totiž v roští a marně jsem čekalo na nějakého kolemjdoucího. Teprve za svítání jsem od kraje lesa zaslechlo jakési lidské mumlání. Hned jsem zajásalo, že hned napoprvé vystraším několik lidí najednou a stanu se tak rázem proslulé. Ale pak jsem vidělo, že je to jenom jedna babka. Šla po ránu na houby a mluvila si pro sebe.
1: Seš ty, klouzek trnitý?
0: Zeptala se hromádky mechu a dloubla do ní koncem hole.
1: Nejsem.
0: Odpověděla si po chvilce.
1: Seš hlíva červenožlutá, která je našemu lidu dobře známá pro tvou podivnou pachuť a těžkou stravitelnost. Neberu tě.
0: A šla dál. Teď na ní vybafnu, povídám si, a hned jsem za ní vyrazilo, jenomže v tom jsem si vzpomnělo, že jsem nepovedené. Ale při živé vzpomínce na Andulu jsem zase sebralo odvahu a stanulo jsem té babce za zády. Bu-bu, povídám čistě pro pořádek. Ale babka nic. Místo, aby se lekla, klidně se zadívala k další hromádce mechu.
1: Seš ty plžatka zemní?
0: Zeptala se té hromádky mechu a dloubla do ní koncem hole.
1: Nejseš,
0: odpověděla si po chvilce.
1: Seš křemenáč stepilý, který náš lid s oblibou sbírá pro tvou vydatnost a jemné aroma, i když při kuchyňské úpravě zčernáš. Beru tě.
0: A sebrala houbu a pokračovala v cestě. Bu, bu! Opakovalo se mi dozad o něco hlasitěji, ale babka se ani neohlédla. Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu! Zahulákalo se mi přímo nad hlavou. Ale babka si jenom narovnala šátek a šla dál. To jsem blázen, vydechlo jsem zaraženě a samým úžasem jsem se svěsilo do borůvčí. A v ten moment jsem dostalo žďabilní nápad. Nejdřív jsem neviditelným vzducholetem babku dohonilo a pak jsem se kousek před ní tiše vnořilo do hromádky mechu za pařezem a nechalo jsem ze sebe koukat jenom vršíček hlavy. A pak jsem bez pohnutí čekalo.
1: Seš ty pejchavka obrovská?
0: Zeptala se babka té hromádky mechu a dloubla do mě koncem hole. Vyjeklo jsem smíchy, protože mě to hrozně zalechtalo a vyletělo jsem ze země. Nejsem pejchavka obrovská, jsem strašlivé Pepi Bubu, z kterého vašemu lidu naskakuje husí kůže. Ale babka se na mě jenom pobaveně zadívala.
1: Říkáš něco?
0: Jsem Pepi Bubu a straším vás, osobo. Prohlásilo jsem v hrdém pozoru se vzorně napnutým ocáskem.
1: Musíš víc nahlas,
0: povídala babka a natočila se ke mně uchem.
1: Já krapátko nedoslýchám.
0: Povídám, že jsem strašidlo, zařvalo jsem nezlomně. Zakvílela babka do lesního ticha.
1: Prej strašidlo, lidičky, držte mě.
0: A v záchvatu smíchu si musela sednout na pařez.
1: To mě hnedka po ránu někdo rozveselil.
0: Rozveselilo, pravil jsem jí.
1: Cože?
0: Zeptala se babka s vytočenou hlavou. Rozveselilo, křiklo se jí do ucha. Protože co by strašidlo, jsem středního rodu. A jmenuji se Pepi Bubu a jsem nesklonné. A vy? Já jsem provdaná Hustilová, Růžena, odpověděla babka. Takže se mi říká Hustilka. Bydlím v krajním stavení tady ve vsi Palčáky. Jsem vdova a mám kozu. To řekla, vstala z pařezu a ukázala holí ke kopci Šlubka.
1: Koukej, vyšlo sluníčko, nevycucne tě?
0: Nevycucne, odpovědělo jsem co nejhlasitěji. Já jsem nezničitelné. Sice mě sova Andula vykejchla nakřivo, ale přesto jsem dobrý materiál. Račte si šáhnout. A trochu jsem se jí vypouklo vstříc. Ani jsem to nedokřičelo a už mi Hustilka zvědavě natáhla ruku do místa, kde má normální strašidlo hrudník. Zakvičelo jsem na celý les. Dost, já jsem příšerně lechtivé. Jenže Hustilka se nesmála. Místo toho s pootevřenou pusou koukala na svou vlastní ruku.
1: Člověče,
0: vypustila ze sebe ohromeně.
1: Vždyť já ti dala ruku skrz, úplně skrz tebe. Vidíš to?
0: Pakže nejsem strašidlo, povídám s převahou a s živou vzpomínkou na Andulu jsem se hrozivě nadmulo. A pak jsem se protáhlo do hadí pentle a roztočilo jsem se kolem Hustilky, jen to svištělo. A na závěr jsem dopadlo k zemi jako dunivá placka.
1: To je nádhera,
0: rozzářila se Hustilka nad mou tvárností.
1: Když se umíš takhle proměňovat, tak to já mám nápad. Ty mě totiž protáhneš komín, Pepi Bubu. Jestli chceš něco vědět.
0: Jsem pro, přikývlo jsem.
1: Cože?
0: Zeptala se Hustilka. Říkám, že bych vám mělo ze všeho nejdřív protáhnout ty vaše uši, zahulákalo jsem, protože s vámi by jeden přišel o hlasivky. A v tu ránu se jí proletělo jedním uchem tam a druhým ven.
1: Šmankote!
0: Vyjekla Hustilka a honem se opřela o hůl, protože s ní ten nenápadný průvan pěkně zalomcoval.
1: Kde jsi, Pepi Bubu?
0: Zde, zašeptalo jsem ze vzdáleného mlází. Slyšíte mě?
1: A jak ty, můj rošťáku zlatej!
0: Spráskla Hustilka radostí ruce.
1: Já teďka slyším houby růst.
0: Tak to je žďabilní, zajásalo jsem.
1: Cože to je?
0: Zavrtěla Hustilka hlavou.
1: Nevím, co to meleš za podivný slova, ale teď se jde na ten komín. Vlez si do košíku, beru tě.
0: Načež jsem se zcvrklo na velikost švestky a spokojeně jsem si lehlo vedle křemenáče stepilého. A jak jsem s blednoucí vzpomínkou na Andulu začalo v tom košíku klimbat, ještě jsem zaslechlo, jak si Hustilka sama pro sebe povídá.
1: To by mě ve snu nenapadlo, že na starý kolena budu chodit se strašidlem.

0: Bednář zbíjel na zahradě u lesa velkou káť. Už i obruč nasadil, zbylo jen tu a tam něco přihoblovat. V tom uslyšel, jak za ním zapraskaly větve. Ohlédl se a zůstal, jako když ho přimrazí. Rovnou na něho sežene medvěd. Co mám udělat? Lézt na strom? Medvěd vyleze za mnou. Utíkat? Medvěd mě dožene. Bednář ztratil hlavu a medvěd už lámal větve kousek od něj. Co zbývalo? Odklopil káť a schoval se pod ní. Medvěd si prohlížel bednářovu práci, sedl si na káť a odháněl tlapou komáry. Běží kolem vlk.
1: Kam tak pospícháš?
0: Zavolal hůňáč na vlka.
1: Poseď se mnou!
0: Vlk se nedal pobízet a povídali si a povídali. Běžel kolem zajíc.
1: Zastav se, ušáku! Pojď k nám na kus řeči!
0: Zajíc se nedal dlouho pobízet, posadil se vedle nich a probírali lesní novinky. Najednou vlk řekl.
1: Slyšíte, jak mi kručí v břiše?
2: Pravdu máš, šediváku. Pojď, seženeme něco k jídlu.
1: V dědině u bednáře jsem viděl pěkně tučného berana. Zkusím ho chytit.
2: U bednáře? Právě u něj jsem viděl včelíny. Tam by se určitě našlo dost sladkého medu.
0: Zajíc se nedal zahambit. Dobře, braši, půjdu s vámi, protože bednářka má v zahrádce krásně kulaťoučké hlávky zelí. Bednář pod kádí jen nadskakoval.
1: Zatroleně vždyť mi zničí celé hospodářství. To teda ne. Budete na bednáře neradi vzpomínat.
0: Vlk se rozběhl ke chlévu, medvěd ke včelínu a zajíc k políčku se zeleninou. Bednář vylezl z pod kádě a uháněl k chalupě. Protože znal nejkratší cestu, byl u chléva dříve než vlk. Berana vyhnal z chléva do domu a sám se tam schoval za dveře. Když vlk berana ve chlévě nenašel, otočil se zpátky. Ale tam už stála bednářka s hrncem horké vody a v tom bednář zavolal.
1: Hej, paní mámo, uvař to zvíře!
0: A bednářka vychrstla na vlka vařící vodu. Vlk zavil a belhal se k lesu. Bednář ho zkratkou zase předběhl a zalezl pod káť. Po nějaké chvilce se přikolébal medvěd s úlem plným medu a přihopkal i zajíc s velikou hlávkou zelí. Úplně nakonec se v dálce objevil kulhající opařený vlk. Medvěd se zajícem si mysleli, že jde tak pomalu, protože nese na zádech těžkého berana.
1: Kde máš úlovek, vlku?
0: Ptali se udiveně, když viděli, že se vlk sotva sám dobelhal ke kádi.
1: Kamarádi, varuj vás! Jak člověk někdy řekne, uvař to zvíře! Berte nohy na ramena a na nic nečekejte!
0: Sotva vlk tato slova dořekl, spod kádě se ozvalo.
1: Uvař to zvíře!
0: V tu chvíli do medvěda, zajíce i vlka jako když střelí. Byli tak rychle v lese, že je bednář už ani nezahlédl. Byl na sebe pyšný, jak zvířata přechytračil. Opatrně vzal úl, hlávku zelí a vesele se vracel domů.

0: Knížeti Františku Telekovi, rumunskému šlechtici, bylo 27 let, když přicestoval do Neapole. Událost, která jej tam zastihla, zasáhla pronikavě do jeho života. V oné době zpívala v neapolské opeře San Carlo slavná pěvkyně Stylla a kníže se do ní zamiloval. Nabídl pěvkyni sňatek a Stylla jeho nabídku přijala. Byl určen den sňatku a Stylla se vystoupením v roli Violety ve Verdiho opeře loučila s neapolskými milovníky operního umění. Ve chvíli výjevu, kdy Violeta umírá, vztyčil se v loži nejbližší jevišti jeden ze dvou návštěvníků. Byl to muž vysoké statné postavy, asi 50letý, s výrazným obličejem ozdobeným prošedivělým plnovousem. Jeho planoucí zrak a v té chvíli hrůzně bledá tvář, jako by přitáhly oči zpěvačky. A tu pojednou... jakoby pěvkyni náhle silně ozářené ostrým zdrojem světla ochromila nevylíčitelná hrůza. Zdvihla k ústům ruku a ústa se jí zalila krví. Zavrávorala a skácela se. Kníže Telek vběhl na scénu a sevřel Styllu náručí.
1: Stylo!
2: Drahá moje, Stylo!
1: Co se děje?
2: Co se s ní stalo?
1: Je mrtva. Mrtva!
2: Mrtvo.
0: Kdo by byl v tu chvíli pohlédl do lože, povšiml by si, že už ji onen vysoký muž s plnovousem opustil. Zmizel i jeho společník.

0: Zapomeňme na onu tragickou událost, nechme uplynout 5 let a zavítejme do země lesů, nejdivočejšího kraje Sedmihradska, prostoupeného sopečnými výběžky Karpat a zbrázděného mnoha řekami. Z horské planiny, na níž pastýř Frick z nedaleké vesnice Verstu hraje svým ovečkám na pastýřskou surmu, můžeme pozorovat obrysy vzdáleného starého hradu. I pastýř upírá zrak na hrad, tyčící se na hřebenu vulkánského průsmyku. Tu náhle přerušil hru a vstaženou pravicí zahrozil.
1: Marně se pyšníš na svý skále, Karpatský hrade. Ještě 3 roky a budu se dívat na tvoje rozvaliny. Staletýmu boku v podhradí zbývají už jen 3 větve. Už jen 3. 4. se ulomila dnes v noci. No copak, ovečky, copak?
2: Hej, příteli!
1: No tak už přestaň, funděláči. No to je přece náš starý známý, podívejme se, tak on ještě dejchá, pořád se potouká po Karpatech se svým krámem na hřbetě.
3: Opravdu je to starý Frick. Ovce mu trhají vlci, ale on si žije. Doufám, že se vám vede dobře, Fricku.
1: No jak kdy, podle počasí.
3: A tak to tedy dnes dobře, poněvadž je hezky.
1: Ale zítra bude pršet, nehnu pořádně rukama, v kolenou to praská.
3: Tak bude pršet? Co pak u vás prší bez mraku?
1: Ty přijdou v noci, v lamích ovčí je drsná, suchá, sáhněte se.
3: A to bude zlé pro lidi na cestách, jako jsem já. Nedáte vypočinek? No, ať se netáhnu splně.
1: Komu jsou užiteční takový krámy? K čemu je tenhle přístroj?
3: Prozradí, jestli je teplo nebo zima.
1: To poznám sám. A tenhle krám s těma ručičkama?
3: Ukáže, jestli bude zítra pršet nebo bude hezky.
1: No a co ukazuje teď?
3: Opravdu? Bude pršet?
1: No tak. A potřebuju já váš přístroj?
3: No to tedy nepotřebujete ani moje hodinky.
1: Já mám jedny. A jdou sami, slunce. I můj pes takovým hodinám rozumí. Aha. I ty moje ovečky.
3: No.
1: No a co tahle trubička kramáři? To je bouchačka, co?
3: Já bouchačky neprodávám. To je dalekohled.
1: Čemu je takový dalekohled?
3: Dovede náravně prodloužit zrak, pastýři.
1: Já mám dobrý oči. Když je jasno, vidím i nejvyšší skálu na vrcholu Letezatu a poslední stromy v průsmyku.
3: S mým dalekohledem byste dohlédl ještě dál. Zkuste to.
1: Podívejme se, zkuste to.
3: No?
1: A nebude to nic stát.
3: Nic.
1: Tak ukažte.
3: Přivřete jedno oko, tím druhým se dívejte.
1: Ať mě... Když jste se naučil hát, kramáři, vždyť já vidím až do Verstu. To je přece naše náves. Poznávám i lidi. Koukejme, lesní knik dek. Zrovna se vrací z obchůzky pušku přes rameno, pěkně to napichuje. Bodeť má proč, protože mu běží naproti Miriota rychtáře kolce. Takhle by se před lidma nehubičkovali. Teď si musí dát pozor, když je mám v téhle trubičce.
3: Vesnice je blízko, Fricku. Podívejte se dál.
1: A nebude to opravdu nic stát.
3: Jak jsem povídal, podívání nestojí nic.
1: Tak se mrknu k Orgátský planině, k hradu. Viděl jsem dobře. 4. větev se poroučela. A nikdo ji nezdvihne, aby si z ní udělal svatojanskou pochodeň. Nikdo. Ani já ne. Ohrozil bych tělo i duši. Ale někdo si pro tu větev stejně přijde, obklopený pekelným vůněm a zápachem. A bude to čert.
3: Nečarujte, pastýři.
1: To je krásná věcička, ten váš dalekohled. Já vidím jen mlhu, jak stoupá z hradní věže. To přece není mlha. To je kouř. To není možný, z hradních krbů se už 20 let nekouřilo. Hrad je opuštěný a kouř v opuštěným hradu. Kramáři, co stojí ta zázračná trubička?
3: Pro vás, Fricku, 1,5 florinu.
1: Tady jsou.
3: Děkuju za počinek. To si kupujete pro sebe?
1: Pro sebe, pro svýho pána, pro lichtáře z Verstu, pana Kolce.
3: A bude chtít dalekohled? Zaplatí vám ho?
1: Zaplatí. Dva floriny, který dalekohled stál, nejsou tak moc.
3: Dva floriny, Friku?
1: Jo, dva floriny, kramáři. No, dobrou noc a šťastnou cestu. Teď už musím hnát domů. Ovečky!
0: Ulomená větev staletého hradního buku a kous nad hradem vzbudili v pověrčivém pastýři pocit strachu. Hrad byl odedávna opředen pověstmi, že se tam objevují strašidla a přízraky. Není tedy divu, že Frick spěchal, aby ty hrůzné novinky oznámil rychtáři Kolcovi. Nalezl ho v hospodě u krále Matyáše.
4: Pane rychtáři! V Karpatském hradě je oheň.
5: Co to blábolíš, Friku? Co by v hradě mohlo hořet? Kamení?
4: Povídám jen pravdu. A když hrad nehoří, tak aspoň kouří.
5: A viděl smlhu?
4: Viděl jsem kouř. No, pojďte se podívat sám, z okna hradní věž vidět.
5: Jak můžu vidět odtud kouř?
4: No, tímhle ho uvidíte.
5: Co je to?
4: To je přístroj, který jsem pro vás koupil od kramáře za dva floriny.
5: Touhle trubičkou, že uvidím kouř v té dálce.
4: Jen si dejte k oku a druhý přivřete.
5: Kouř? Opravdu z hradu stoupá kouř?
6: Možná, že tam uhodil blesk.
1: Už týden nezazmělo, krčmáři.
7: Kdo tam tedy ten oheň rozdělal?
1: Nechci se rouhat, ale byl to určitě čert. Ten lišák se spíš vyzná v rozdělávání ohně než vašim.
7: Pánbu s námi a zlý pryč.
1: Z hradu se bude kouřit tak dlouho, až tam nezůstane kámen na kameni. Buk už má jen tři větve a hrad bude stát ještě tři roky a pak ho ďáblové zboží.
5: Tohle je ovšem vážná věc. Co tomu říkáte, učiteli?
8: Frick nikdy neplácal do větru. Dobře ví, že pověsti kolem hradu nelžou.
6: Nezlobte se na mě, pane učiteli, ale já tomu nevěřím.
9: Krčmáři, jste můj člověk. Přátelé, nechme hrad kouřit, když se mu chce. Podívejte, co pak náš pan učitel nekouří celý den. Chulí, ne? Když vás tak někdy poslouchám a teď se na vás tak dívám, jak jste všichni celý povlenlý hrůzou, prosím vás, že ten oheň rozdělávala strašidla? No proč ne? Třeba mají rýmu. Třeba z hradní věži mrzne i v květnu. A poslyšte, co když se tam peče chléb pro onen svět? Tam se musí dobře jíst. Možná, že si tam postavili pec nebeští pekaři. Jakože jsem doktor Patak, jinak to nebude.
0: Ano, to promluvil místní doktor Patak, jehož šprýmy vesničané nesnášeli, jako vůbec nesnášeli toho doktora. Bývalý ošetřovatel, pomocník v městské nemocnici, který dokázal na nejvýše poradit, že se zlámaná noha musí dát do destiče.

0: pataku. A měl byste tedy slovo dodržet.
1: Ale, no tak, prosím vás jít na hrad jen proto, že se tam kouří z věže.
2: Učiteli se taky kouří z vajíčky. Neříkal jste to?
0: My vás k tomu pataku nevyzýváme. My vás o to prosíme.
1: A no, tak tohle tak náhle. No chápejte, přátelé, je takový návrh. A tak znenadání.
0: Vidím, doktore Pataku, že uhýbáte. Nuže, já jako richtář verstu vás už o to neprosím. Já vás k tomu vyzývám.
3: Tak. Ale já myslím, že doktora ani vyzývat nemusíme. Však on dovede držet slovo, že?
1: No tak počkejte, přátelé. Uvažte jednu věc, podívejte, já odejdu a někdo ve vsi onemocní.
2: Co vám umřel poslední pacient? Nikdo ještě nestonal.
1: K čemu by ta cesta byla? Kouř vidíme všichni i odtud, nač se plahočit takovou divočinou. A ne, pro takovou hloupost se do hradu nepotáhnu.
4: Tak tam půjdu já.
0: Ty, Nikolasi, Deku?
4: Já, richtáři. Ale pod jednou podmínkou. Že doktor Patak půjde se mnou.
5: Prosím tě, Niku, máme před svatbou.
4: Ničeho se neboj, Mirioto. Vrátím se živ a zdráv.
6: Co tě to napadlo, lesníku?
4: To, co už dávno napadlo vás, doktore. Chcete se snad ještě vykrucovat?
1: Tak tedy, když mě tady k tomu richtář vyzval a že umím držet slovo, tak tedy půjdu s Nikem.
5: Niku, prosím tě.
4: Teď už nemůžu ustoupit, Mirioto. Chceš snad, aby mě všichni považovali za zbabilce jako Pataka? Vrátím se, určitě se vrátím.
6: A kdy vyrazíme, Niku?
4: Zítra ráno před rozedněním, doktore Pataku.
7: Volám Nikolase Deka. Nikolasi, nechoď do Karpatského hradu. Nechoď tam! Stane se ti neštěstí!
5: Niku, já to tušila!
8: Komu patřil onen záhadný hlas? Kde se skrývala neviditelná ústa? Byl to hlas živého člověka? Či hlas ze záhrobí? Kdo ví? Jisté je pouze jedno. Krčmář prohledal dům od sklepa až po střechu a nikoho nenašel. Pozdní hosté narychlo opustili krčmu, vrátili se do svých domovů a tam se zabarikádovali. Krčmář Jonáš připevnil okenice a zamkl dveře na dva západy. Na celou vesnici padla netušená hrůza. Leč i přes ono tajemné a důrazné varování se na zítří vydali lesník Nik Dek a doktor Patak na strastiplnou pouť ke Karpatskému hradu.
1: Já to věděl, cesty už dávno zarostly, aby jsme se prosekávali noži.
4: Až přijdeme k řece, doktore, půjde se nám lehčej.
1: Lehčej, mně se do hradu nikdy nepůjde lehce.
9: Niku, ta hrozba se totiž netýkala jenom tebe.
1: Když se ti něco stane, jak já vyváznu.
4: Tak poslyšte, zpáteční cestu najdete i pod mě, Pataku.
1: A tma už na sebe nedá dlouho čekat. Troufám si tvrdit, že na hrad za světla nedojdeme. Já už ne.
9: Pozor. Polámu si obě nohy.
4: Jste doktor, spravíte si je.
9: To je bolest. Poslyš, Niku, měj rozum. Vraťme se, dokud můžeme vůbec chodit. Podívej, už se plahočíme kolik hodin takovou divočinou.
4: Ztrácíme čas zbytečnými řečmi, Pataku.
9: Já už nemůžu. Už bych potřeboval postel.
4: Možná, že ji v hradu najdeme.
9: Ne, Niku, tohle jsme si neumluvili. Do hradu s tebou nevstoupím.
4: Přespíte tady venku. Ale sám.
1: Sám pod tím zlořečeným hradem? Ne, to se raději vrátím do verstu hned. Hned, teď, okamžitě.
4: Tak šťastnou cestu.
1: Počkej.
4: Pataku.
1: Počkej, Niku. Počkej, Niku, tak to nemyslím. Tak to nemyslím, Niku. Aspoň si na chvíli odpočinout.
4: Ne, musíme se k hradu dostat přece.

0: Ne, přece ne, Niku, ne, já nejdu s tebou, ne. Zlořečený hrad, vrátím se, ne, počkej, přece bys mě tu nenechal uprostřed divočiny. Niku, počkej, zavěsím se do tebe, nepustím tě dál, zmlátím tě, prosím tě, Niku, nenechávej mě tu, prosím tě, Niku.
1: Konečně se před nimi z večerní mlhy vynořily obrysy hradu a za dalších 30 minut stanuli pod starými hradbami. Byli kolem dokola obklopeny hlubokým, divoce zarostlým a močálovitým vodním příkopem. Padací most byl zdvižen na bránu. V úkol vládlo hluboké ticho.
0: Zaplať Bůh. Snad už bych byl neušel ani metr. Jen bych rád věděl, Niku, jak se chceš dostat přes ten příkop.
2: Přespíme tu. A ráno uvidíme, doktore.
0: Ty můj bože. Jestli se rána vůbec dočkáme.
1: Zkušený lesník, zvyklý spát ve volné přírodě, vybral vhodné místo k ulehnutí. Položil se do trávy a usnul okamžitě. Za to doktor Patak se široce otevřenýma očima naslouchal nočním zvukům, které se v jeho pobouřené fantazii měnily ve sténání, šeptání a vzdechy. Cítil upíry, jak tlukou křídly do skal. Viděl čarodejnici, jak vylétají ze svých doupat na noční projížďky. Slyšel chmurné sovy. Tak přečkal první polovinu noci. A tu se mu zdálo? Ne, nezdálo. Opravdu to viděl. Podivné tvary osvětlené přízračným světlem, sunoucí se od jedné strany obzoru k druhé a klesající a hned zase stoupající smraky. Vyhlíželo to jako neskutečné příšery či obrovští draci s hadími ocasy, jako nestvůrné chobotnice, chystající se jen napadnout a pohltit. Před vyjevenými zraky doktora Pataka se všechno na Orgalské planině kolem hradu dalo do pohybu, skály i stromy, a k dovršení hrůzy se nočním tichem rozlehl chmurný zvuk. To už Patak nevydržel a vzbudil svého společníka.
0: Zvon, Niku, slyšíš? To zvoní sám ďábel.
1: A tu z hlavní věže vytryskl pruh oslnivého světla, které oba muže oslepilo. A v zápětí se krajem rozlehl řev podobný řevu lodních sirén.
0: Niku, co se na mě tak díváš? Kriste, pane, ty nežiješ, vyhlížíš jako mrtvola. Niku, promluv.
3: Jsem živý jako vy, doktore.
0: Ne, nejsi.
3: To dělá strach.
0: Ne, jsi mrtvý. Tvoje tváře synala.
3: Doktore.
0: Máš vyhaslé oči, zelené vlasy. Niku, my už nežijeme.
1: Nic už pak nevyrušilo oba odvážlivce. Šťastně se dočkali svítání. Doktor Patak k smrti vyděšen, Nikolas Dek s novou odvahou a chutí objasnit tajemství hradu. Stanuli znovu před padacím mostem. Dlouhý řetěz, splývající ze zvednutého mostu, se zdál být jedinou cestou, kterou se mohl obratný člověk dostat na hradby a odtamtud do nádvoří. Lesník Nik se rozhodl okamžitě. Znamenalo to však sestoupit dříve do vodního příkopu.
0: Niku, mohou tam být jedovatí hadi?
2: To mohou, doktore. Ale oba máme vysoké, dobře okované boty. Dáme si pozor.
0: Ne, blázne, jdi sám. Mám se rád. Počkám na tebe tady. Já už mám těch tvých střeštěných kousků až po krk. Do toho strašného příkopu mě nedostaneš. Každý krok tam znamená nebezpečí.
2: V Karpatech je mnoho nebezpečných míst. Nutit vás nebudu. Jdu sám. Pokusím se vyšplhat po tom řetěze na hradební výčnělek.
0: Varuju tě naposledy, Niku! Slez, Niku! Probáče, prosím, slez!
3: Ještě 2 metry a jsem nahoře!
0: Víš, co tě čeká za hradbami? Zastav se! Zastav se, nebo odejdu!
3: Jděte si!
1: A Nik šplhal dál. Doktor Patak v novém záchvatu hrůzy chtěl prchnout, ale jako nějakým kouzlem zbaven pohybu, nemohl se hnout z místa. Měl pocit, jako by mu vrostly nohy do země. Nick Deck se zatím dostal ke konci řetězu do výše brány a zachytil se kování, na němž byl řetěz upevněn. A tu se mu vydral z hrdla výkřik bolesti a hrůzy. A jakoby bleskem zasažen, Nick Deck sklouzl prudce zpět po řetěze k zemi. Doktor Patak třeštil oči na jeho postavu. Náhle pocítil úlevu, mohl se pohnout. A hned se k Nickovi rozběhl. Díky bohu jeho srdce ještě bylo. Doktor si Nicka naložil na záda a puzen strachem vyvinul nadlidskou sílu a zamířil se svým těžkým břemenem k verstu.

0: téže noci prožil krčmář novou hrůzu. Když se připravoval k ulehnutí, rozlehl se krčmou znovu onen tajemný hlas.
1: Nikolas Dek nedbal výstrahy a byl potrestán. Doktor Pandach je na cestě do Verstu. Chcete-li oba zachránit, výjděte jim naproti.
0: 5 dnů po návratu Nikolase Deka a doktora Pataka z neblahé výpravy, večer o 8:30, stiskl kdosi kliku u dveří krčmy hospodského Jonáše. Jako obvykle bylo zamčeno. Jonáš se toho nečekaného zvuku polekal.
2: Kdo je tam?
3: 2 cestující.
2: Živí?
3: Ale ano, velmi živí.
2: Jste si tím jisti?
3: Jsme tak živí krčmáři, jak je to vůbec možné. Ale jestli nás necháte stát venku, zemřeme hlady u vašeho prahu.
2: Chviličku strpení, pánové, strpení. Děj se vůle boží, jsou-li to nadpřirozené bytosti, tak se mi sem dostanou třeba s klíčovou dírkou. Ale jestli jsou opravdu živí, tak se může trochu naplnit můj splasklý měšec. Hned.
4: Dobrý večer, krčmáři.
5: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pěkně vítám, pánové.
4: Zamykáte se, jako by tu nebylo bezpečno.
2: Kde je dnes bezpečno, zácný pane?
4: Jsem kníže Telek. Mohu dostat pokoj pro sebe a pro svého sluhu Roka?
2: To mě moc těší, urozený pane. Jeden pokoj, 2, 3, kolik si budete přát? Ještě jednou vás vítám.
4: Můžete nám připravit něco k večeři?
2: Račte mít půl hodinky trpělivost a nabídnu vám večeři hodnou vaší důstojnosti.
4: Ne. Chléb, vejce a studené maso nám pro dnešek zcela postačí. Ale co nejdříve, jsme velmi unaveni.
2: Zajisté. Ovšem, hned to bude.
4: Nezdá se, že byste měl mnoho práce. Nikde živá duše.
2: Dnes opravdu. Ani noha. Je už pozdě a ve Verstu se chodí spát se slepicemi. Ale teď, když dovolíte, kníže, připravím večeři. Jen aby dnes v noci ten tajemný hlas zase nežvanil.
0: Noc proběhla bez zvláštního vzruchu a Bůh ví, jak se rozneslo, že Jonášova hospoda u krále Matyáše má zase po dlouhé době hosty. Kdekdo je chtěl spatřit, a tak se ráno netrhli v krčmě dveře. Přišel i richtář Kolc, který si považoval za čest pohovořit si s knížetem.
6: Škoda, že nás chcete tak brzy opustit. Náš kraj si zaslouží pozornosti.
7: To zase jo. Zvlášť v posledních dnech já...
6: Nemíchejte se do rozhovoru, fiku. Odpuste kníže tomu pastýři.
4: Není co odpouštět, naopak. Jaká pak je to zvláštnost, o které jste chtěl mluvit dobrým mužem?
6: Friku, kdy pak hodláš hnát ovce do hor k večeru?
7: Když se tady milostivý pán ptá, lichtáři...
4: Moc by mě to zajímalo. Kdo ví, zda se sem za čas zase nevrátím.
7: To už tady ve Verstu asi nikoho nenajdete, vzácnost.
6: Friku!
4: Vaše náznaky vzbuzují moji zvědavost.
0: I přes hrozivé pohledy svého pána vyprávěl pastýř Frik o událostech posledních dnů. Nezapomněl se zmínit ani o tom, co postihlo doktora Pataka a hlavně lesníka Nika Deka. Kníže naslouchal vyprávění velice pozorně.
4: Já jsem nikdy nevěřil v nadpřirozené bytosti, ale co když se usídlili na hradě zločinci?
8: Zločinci, pánbu s námi?
9: To by chtělo četníky.
4: Nepřejí si, aby je někdo rušil? A tak se snaží lidi zastrašit nějakými triky.
10: Jaké pak triky? Straší tam. Všude tady straší. Co ten hlas, který Nika varoval, ozval se zrovna tady, v téhle místnosti. A druhou noc ho slyšel krčmář znovu.
4: Vysvětlení proto nemám. A přesto na žádné čáry nevěřím.
9: Za to já v ně věřím. A nikde zrovna tak. Kdo ví, jestli mu památka na hrad nezůstane na dosmrti.
10: Ani mne nikdo nepřesvědčí, že v tom nejsou čáry.
4: Vy jste přece učitel.
10: Ale vím svoje, kníže.
4: Ujišťuji vás, přátelé. Kdybych se mohl jen o 2 dny déle zdržet, sám bych se svým sluhou Rokem hrad navštívil. Věřte mi, že bych brzy přišel na kloub tomu tajemství.
6: Ach, kníže, v krčmě u krále Matyáše je nebezpečné takhle hovořit ten hlas.
4: Žádný hlas na světě, ani sám ďábel by mi nezabránil v tom, abych se do toho vašeho hradu nepodíval.
10: Určitě vás slyší.
1: Kníže Teleku! Kníže Teleku! Dokaž svou odvahu a přijď. Zvu tě na Karpatský hrad.
4: Co tomu říkáš, Roko?
5: Záhadná věc, pane.
4: Měl bys chuť, abychom se té záhadě podívali na kloub? Co se stane, zdržíme-li se o 2 nebo 3 dny?
5: Vlastně nic, pane.
4: Nože, podíváme se na ten hrad. Jsem stále víc a víc přesvědčen, že se tam usídlili zločinci.
6: Ale ten hlas, jak se jen o vás dověděl?
4: Ti lidé z hradu mají své společníky i zde. Někdo z nich nepozorovaně promluvil do nějaké roury, jaké používají na lodích námořníci. A tak vzbuzují v pověrčivých lidech strach a děs.
6: Kéž byste měl pravdu, vzácný pane.
4: Jistě se nemýlím a dokážu to. Ještě dnes se s Rokem vypravím na hrad.
5: Poradili jsme si už se všelijakými dareby, pane. Proč by se nám to nemělo podařit i v tom tajemném Karpatském hradě?
4: Komu vlastně patří ten hrad hospodský?
6: Baronu Gorcovi, kníže.
4: Baronu Gorcovi?
0: A krčmář Jonáš si všiml, jak kníže Telek při vyslovení jména barona Gorce nápadně pobledl ve tvářích. A nyní vraťme čas o několik let zpět do oné doby, kdy se kníže František Telek zasnoubil se slavnou pěvkyní Stylou. Připomeňme si onen tragický večer, kdy Styla zpívala naposledy a Telek se stal svědkem její náhlé a nevysvětlitelné smrti. Vzpomínáte si?
11: Jak divno.
0: V této chvíli se v louži nejbližší jevišti vstyčil jeden ze 2 návštěvníků. Byl to muž vysoké statné postavy, asi 50letý, s výrazným obličejem ozdobeným prošedivělým plnovousem. Jeho planoucí zrak a v té chvíli různě bledá tvář, jako by přitahovali oči zpěvačky. Při pohledu na toho muže se Style náhle roztřásl hlas a její krásný obličej mrtvolně zbledl. A tu pojednou... jakoby Stylu ochromila nevylíčitelná hrůza. Zdvihla k ústům ruku a ústa se jí zalila krví, zavrávorala a skácela se. Kdo by byl v té chvíli pohlédl do lože, povšiml by si, že už jí onen vysoký muž s plnovousem opustil. Zmizel i jeho společník. Jen kníže Telek věděl, kdo byl onen člověk v loži. Byl to muž, který nevynechal jediné představení, v němž Styla zpívala. Muž, který už několik let nabízel Style manželství a šlechtický titul spolu s nesmírným bohatstvím. Byl to muž, jehož Styla nemilovala a tvrdošíně odmítala jeho nabídky a který ji proto pronásledoval a vyhrožoval jí. Byl to baron Gorc. Od onoho představení v nápolské opeře San Carlo kníže Telek barona Gorce nespatřil. Byl přesvědčen, že jeho hrůzné a neočekávané objevení vylekalo Stylu tak, že jí způsobilo smrt. Odhodlání knížete Teleka navštívit tajemný hrad v Karpatech tímto nenadálým odhalením jenom vzrostlo. Rozhodl se však dříve zajít za lesníkem Nikolasem Dekem.
4: Poslyšte, pane Deku, co je vám známo o baronu Gorcovi?
12: Myslíte majitele hradu? Už 20 let o něm nebylo nic slyšet. Kdo si přinesl do verstu zprávu, že zahynul?
4: Baron Gorc byl ještě před 5 lety živ. A teď dál. Co byste říkal mé domněnce, že se nyní vrátil a zavřel se ve svém hradu?
12: Aby se tam ukryl? Před čím, proboha?
4: Třeba před trestem za zločin, který kdysi spáchal.
11: To není možné.
12: Jestliže se ukrývá v hradu baron Gorc, pak bych musel věřit, že je horší než sám ďábel.
4: Baron Gorc je ďábel, milý pane Deku.
0: Kníže Telek se vrátil do krčmy u krále Matyáše. Byla opuštěna a tak mohl v klidu přemítat o posledních událostech. Seděl v pohodlném křesle a pomalu se ho zmocňovala ospalost, ale i v polospánku vnímal každý zvuk kolem. Náhle zaslechl cosi zvláštního. Pokojem se nesl jakýsi sladký a jasný hlas. Neviditelné rty zpívaly výraznou melodii. Melodie skončila. Hlas zvolna slábl, až se vytratil docela. Knížetelek otevřel oči a vytrhl se ze své strnulosti.
4: Ten hlas? To byl přece hlas Styly. Hlas, který jsem tolik miloval. Spal jsem, nebo se mi to jenom zdálo?
0: Druhého dne se mladý kníže probudil s duší přeplněnou vzpomínkou na včerejší přelud. Sešel do hospodské místnosti. Zastihl tam už svého sluhu Roka a několik hostů.
4: Je všechno připraveno na cestu, Roko?
13: Všechno, pane.
6: Tak jste si to nerozmyslel, kníže?
4: Naopak, jsem k cestě do hradu odhodlán pevněji nežli včera.
6: Ochraňuj vás tedy Bůh.
4: Na Boha spoléhat nemohu. Ale prosil bych vás o jedno, rychtáři. Pošlete do města někoho se žádostí, aby sem byli posláni četníci. Vyrazí-li do hradu okamžitě, mohou tam být za 2 hodiny po nás.
13: Z duchy si ani četníci neporadí.
4: To poznáme, milý pane učiteli. Nuže, rychtáři.
6: Zařídím všechno potřebné, kníže. Do večera jsou četníci u hradu. Vám i jim se půjde snáze nežli Nikovi a Patakovi, kteří se museli prosekávat houštinami.
4: Díky, pane Kolci. A nyní, Roko, vydejme se na cestu.
6: Šťastnou cestu, kníže.
0: Ještě za světla dorazili oba odvážlivci na hřeben Orgalské planiny. Hrad nevypadal nějak vábně ani za denního světla, ale také nepůsobil hrozivě.
14: Ještě je čas, pane, obrátit se k tomu prokletému místu zády. Co tím získáme, vnikneme-li dovnitř?
4: Mnoho, Roko. Moje důvody brzy poznáš.
14: Nechci je znát. Půjdu všude tam, kam půjdete vy, ale rád bych vás, kníže, ještě upozornil, že se už začíná šeřit a nežli se vyšplháme nahoru až k hradu, uplyne dobrá půlhodinka a to už bude tma.
4: Nemám to v úmyslu. Nechci přijít k úrazu jako Nik s tím doktorem. Přespíme tady na planině a ráno. Ráno uvidíme, Roko.
0: Orgalská planina potemněla. Roko vyhledal příhodné místo k přenocování, potom skromně pojedli a ulehli do vysoké trávy. Ještě se na tmavé obloze neobjevily hvězdy, když tu se na hradní plošině z nenadání objevila nejasná postava. I Roko ji spatřil. Oba vyskočili a hleděli na podivné zjevení. Byla to žena s rozpuštěnými vlasy, oděná v dlouhou bílou řízu. Kníže Telek okamžitě poznal Stylu. Stála tam na hradbách nehybná, s rukama vztaženýma ke knížeti a s pronikavým pohledem upřeným na něho. A pak zaslechli i její hlas.
4: To je přece Styla. Ona žije, Roko. Žije. Styla žije.
0: Zjevení zmizelo a hlas stichl. Knížeti se zjevila strašlivá pravda. Zbožňovaná žena je už 5 let vězněna uprostřed 7 hradských Alp v útrobách starobylého Karpatského hradu. Tehdy, když se v Neapoli zmítal v horečkách vyvolaných zdánlivou tragickou smrtí Styly, kdy se nemohl zúčastnit ani pohřbu, tehdy se baron Gorz Styly zmocnil a odvlekl jí do Karpat. Neapolští ctitelé pěvkyně truchlili před prázdnou rakví.
4: Roko, zdá se mi, že pozbývám rozumu.
14: Ne, pane. Já tu ženu viděl a slyšel její hlas.
4: Ten bídák Stylu pouze uspal a potom ji unesl. Roko, musíme ji vyrvat z baronových rukou.
14: Půjdu s vámi, pane.
4: Ne, příteli, ne. Do hradu vniknu sám.
14: Kníže, vzpomeňte na lesníka
4: Deka. Ano, vím o nebezpečí a vyhnu se mu.
14: Dva si snáze poradíme.
4: Prosím tě, Roko, jdi naproti četníkům. Nebudu-li tě čekat, až přijdou, Pak vnikněte do hradu za mnou.
5: Četníci sem trefí i beze mne, kníže.
4: Slyšel jsi?
5: Dobrá, učiním, jak si přejete.
0: Kníže Telek rychle stoupal k hradu. Ve chvíli zmizel věrnému sluhovi z očí, ale Roko se neobrátil k hradu zády. V patřičné vzdálenosti, aby ho jeho pán nespozoroval, sledoval každý jeho krok s pistolí v ruce, připraven ochránit ho, kdyby mu hrozilo nebezpečí. Bylo to poprvé, co kníže ten uposlechl. Kníže zatím vystoupil až k hradu. Nezdržel se, aby do tmy nevykřikl jméno své milované.
4: Stylo! Stylo!
0: A jakoby ho zbožňovaná bytost zaslechla, osvětlilo se v hradní věži okno. Pruh světla zalil vodní příkop před branou do hradu. A stalo se, co Telek nečekal. Padací most byl spuštěn. Kníže bez rozmýšlení proběhl až k bráně a opřel se do nízkých okovaných vrátek. Branka se s tichým vrznutím otevřela. Kníže vklouzl do hradu. Pohltila ho rázem tma, protože světlo v okně zhaslo. A padací most se s rachotem zvolna zvedal a dolehl pevně na bránu, ale o vteřinu dříve stačil po něm proklouznout i Roko. Oba odvážlivci byli uvězněni v Karpatském hradu. Roko sevřel pevněji pistoli a rozhlédl se. Ve tmě však nemohl vidět, že jakási postava se náhle vztyčila za knížetem a prudkým úderem do hlavy ho skolila. Silné paže knížete uchopili a kam si ho vlekli. Těžké a bolestivé otřesy však přivedly knížete k vědomí. Pootevřel oči. Ocitl se v prostorné zámecké kapli a v záři louče viděl bledý obličej barona Gorce. Muž, jenž sem knížete dovlekl, uvolnil sevření a kníže padl bez hnutí k zemi. Telek v něm poznal člověka, který sdílel s baronem Gorcem v onen nešťastný den loži v opeře San Carlo.
15: Je v bezvědomí, orfaniku. Neprobere se do rána, barone. Tím lépe pro nás. Aspoň nám nebude překážet. Elektrické spojení se všemi podzemními chodbami je připraveno? Vedení i dynamitové nálože, barone. Budeme mít dost času k útěku do bezpečí, až zapneme proud? Nálože jsou přesně načasovány. Výbuch nastane v době, kterou sami předem určíme. Bohužel, výbuch zničí i tvoje geniální přístroje. Kdy se narodí vědec, který dokáže zachytit na kovový válec lidský hlas a bez drátů ho přenést na obrovskou vzdálenost, jako si to dokázal ty, milí příteli? Kdo dokáže věrně zachytit a opět promítnout obraz?
5: Plány a tabulky přístrojů jsou navěky uloženy v mé hlavě, milý barone Gorci. Ty nezničí nikdo.
15: Ano, ano. Nuže, milý orfaniku, je čas zapnout přístroj, který přivodí výbuch.
5: Stačí 15 minut, barone?
15: Daruj mi půl hodiny, orfaniku, abych se ještě mohl rozloučit se Stylou.
0: Přimhouřenýma očima pozoroval kníže Telek, jak se orfanik sklonil nad hodinovým přístrojem a posunul jeho ručičky na 30. minutu. Potom stiskl páčku a pekelný stroj začal odtikávat poslední vteřiny Karpatského hradu.
15: Nyní mne, orfaniku, nech o samotě. Chci ještě naposledy vidět a slyšet svou zbožňovanou. Za 20 minut se sejdeme u východu stajné hradní chodby a potom překročíme vulkánský průsmyk.
5: Jak si přejete, pane, jenom se neopozděte. Hodinový stroj je nařízen přesně.
15: Neobávej se, orfaniku.
0: Orfanik tiše vyšel dvířky dovedně maskovanými kamennými kvádry. Telek přimhouřenýma očima pozoroval stále barona. Gorc zapnul jednu z mnoha páček a z přístroje vytryskl proud světla. Osvětlil protější bílou stěnu kaple a před zrakem knížete Teleka se objevila Styla. V téže bílé říze, jako v noci na hradbách. Gorc zapnul jinou páčku a Styla počala zpívat.

0: Knížetelek zadržel dech. Pochopil, že obraz, styly i její hlas byly vyvolány skvělým vynálezem baronova pomocníka fyzika Orfanika. Obraz i hlas byly tak věrné, že se Telek nezdržel, aby nevykřikl.
1: Stylo! Stylo!
0: Baron Gortz se prudce otočil a upřel hrozivý pohled na Teleka.
2: Vy, Teleku?
3: Já, barone. Přišel jsem, abych vyrval Stylu z vašich rukou.
2: Styla je už 5 let mrtva, kníže. A její obraz, její hlas nebudou nikdy patřit vám. Vaší vinou mě Styla odmítla. Vy jste způsobil, že předčasně skonala. Utrápila se. A za to zemřete mou vlastní rukou.
0: Baron Gortz vytrl ze zánětří dýchu, přiskočil ke knížeti a chystal se zasadit mu smrtící ránu. V tom okamžiku baron vykřikl a zvolna otočil hlavu směrem, odkud výstřel zazněl. Mohl ještě zahlédnout věrného Telekova sluhu Roka, který svíral v ruce pistoli. Pak skřivil obličej bolestí a dýka mu vypadla z ruky. Uchopil křečovitě přístroji a zřítil se i s ním k zemi. Fenomenální vynález Orfanika se roztříštil na mnoho kusů. Obraz Styly rázem zmizel a stichl i její hlas. Telek se vrhl v místa, kde naposledy uzřel obraz své milované.
4: Všechno je zničeno, Roko. Všechno. Styla je teď skutečně mrtva pro celý svět.
5: Je přece mrtva už 5 let, pane. A já děkuju Bohu, že žijete vy.
0: V tu chvíli otřásl hradem mohutný výbuch. Hrad se otřásl v základech a hlavní věž se zřítila. Jak se to mohlo stát, když stroj měl vybuchnout až za 30 minut? Orfanik totiž zaslechl výstřel z Rokovy pistole, vytušil nebezpečí a tmavou chodbou spěchal svému pánu na pomoc. Ve tmě se zapletl do spleti elektrických drátů, vznikla jiskra a ta způsobila předčasný výbuch dynamitové nálože pod hradem. Orfanik si sám uchystal hrob. Když po necelé hodině vnikli do trosek kdysi pyšného hradu četníci, nalezli Teleka i Roka v bezvědomí. Naštěstí hradní kaple nebyla podminována, tak následky výbuchu nebyly pro ně tragické. Po několika dnech opustili kníže Telek s Rokem Berst, když ještě předtím mohli upřímně blahopřát k sňatku šťastným manželům Miriotě Kolcové a již zcela uzdravenému odvážnému lesníku Nikolasi Dekovi. Krčma hospodského Jonáše u krále Matyáše se opět denně plnila hosty a nikdo z Verstu už nepomyslel na vystěhování. Učitel dětem ve škole s pýchou ukazoval záhadný elektrický přístroj nalezený Telekem v podkroví Jonášovy krčmy. Umožňoval baronu Gortzovi až z Karpatského hradu varovat odvážlivce, kteří chtěli rušit jeho plány. Přístroj však už nepromluvil, protože jeho vynálezce byl mrtev. Zcela jistě však nadejde doba, kdy onen zázrak techniky bude jiným geniálním vědcem vzkříšen a doufejme, že tentokrát bude sloužit jen a jen dobré věci.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: O psích zvicích. Co ti dnes, Dášeňko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako srnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnestakrát louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Vyšli pak, Dášeňko? Proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní? To je proto, že dokud žili psi ve stepí, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepí museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kámen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy, pejskové, zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes začal žít s člověkem? To bylo tak. Když člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal také žít ve smečkách. A protože taková lidská smečka ulovila spoustu zvěře, bylo kolem jejího tábora naházeno mnoho kostí. A když to psi viděli, řekli si, co já se budu honit za zvěří, když u lidí je kosti habaděj? Od té doby začali psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské. Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka. Proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.
2: Jen co skončila pohádka Skleněné rybky,
3: udělal Šašek parádní veletoč kolem své sedmé větvičky a zasmál se.
2: A třetí pohádku vám poví ten, kdo první uhodne mou vánoční hádanku.

0: Vítkovic, co má pleš, kačence, co nosí ježka, jak pak ten cop jmenuje se, jestli pak to uhádneš.
1: Jmenuje se Vánočka, vykřikl vatový sněhulák, který bíle svítil mezi červeným jablíčkem a malou zlatou baňkou.
2: Ano, ano, Vánočka, zatleskal Šašek.
0: Maminka ji z těsta plete pro Jakoubka, pro tatínka, pro kačenku, pro sebe. Rozinek se do ní vešlo víc než vloček do tebe. Sněhulajdo, pajdulajdo. A teď rychle vyprávěj.
1: Vatový sněhulák zvedl oči ke své větvičce, nadechl se, ale nezačal rychle, ale vážně rozvážně. Neboť si ve světle svíček náhle připadal jako vážný herec ve váženém Národním divadle. Pohádka vatového sněhuláka.
0: Mezi pakou novou a pakou starou napadlo sníh, že by mohl v prosinci padat a padat celé tři dny a dvě noci, aby ho napadlo co nejvíc. A když sníh něco takového napadne, napadne ho na 100 závějí a nejméně na 30 sněhuláků. A tak padal a padal.
1: A třetí den se opravdu za posledními domky nové paky dva sněhuláci objevili.
0: Jednomu dali kluci na hlavu hrnec modrý a druhému hrnec červený. Když přišel večer a vyšel měsíček a vítr cinkal o krápníky, sněhulák s červeným hrncem se protáhl a mrkl uhelným okem po sněhulákovi s modrým hrncem a sněžně, něžně povídá.
1: Abych se představila, já jsem slečna Sněhuláková.
0: Aha, a to já jsem sněhulák chlap. A to chlap jako hrom? A čím to, že jsi sněhuláku sněhuláková?
1: Jsem sněhuláková, poněvadž mám červený hrnec. Když má sněhulák na hlavě modrý klobouk, je chlap. Když červený, je slečna. S tím už se nedá nic dělat.
0: No jo, no. Páni, to si teda těžko popovídáme o hokeji, a o letech na lyžích.
1: Ale můžeme si popovídat o dětech, sklopila slečna Sněhuláková sněžně, něžně uhelná očka. Měla bych je ráda a pekla bych jim Vánočky.
0: No, já bych měl děti taky rád. A ponejvíc kluky, protože takový sněhuláčí kluk může být jednou slavným hokejistou jako Jágr, nebo skokanem jako Aleš Valentů. Tři sněhové koule udělají ve vzduchu salta a vruty jako nic.
1: A to já nevím, jestli bych vám dovolila, abyste ho učil skákat kejkle a vrtule. Holčička by mohla krasobruslit a chlapec by mohl jezdit na sáňkách. Když kluk sedí na zadku, máma se o něj míň bojí.
0: Oba si povzdechli a víc už neřekli. Ale nevěděli, že je slyšel měsíček, který má v noci uši a oči na šťopkách. Už kvůli lupičům. Když v noci kradou, měsíček je slyší a ráno, než zajde, zajde na komisařství a poví, kdo ukradl v patce čuníka a v Plzni štrůdl.
1: A ten měsíček si řekl, proč by sněhuláci nemohli mít děti? A tak to zařídil, že se ještě tu noc na Staropatské hoře utrhla lavina a jak se převalovala dolů, tím koulením se proměnila v 6 koulí. A za svítání stály mezi sněhulákem chlapem jako hrom a slečnou sněhulákovou dva malí sněhuláčci.
0: Oba měli velké mrkvové nosy po tátovi a krásně uhelné oči po mamince.
1: Jeden sněhuláček měl na hlavě sponku z růžiček, kterou na podzim ztratila Tereska, a druhý měl na hlavě modrého kulicha, kterého zapomněl na klouzačce Pepa Jelínku.
0: A když ráno vyšlo sluníčko, pozdravil ten sněhuláček s kulichem: čau, mami, čau, tatí. A sněhuláček se sponkou řekl způsobně:
1: dobré ráno, maminko a tatínku. A slečna sněhuláková vykřikla: pane, chlape sněhuláku, my máme kluka a holčičku.
0: Chlap sněhulák si utřel mrkvový nos a povídá: už to tak vypadá, mámo. A jestli dovolíš, tý holce budeme říkat Růženka a klukovi Kulíšek.
1: Budeme, táto. Popotáhla dojetím teď už paní Sněhuláková a rychle řekla: tak to, abych upekla tu slíbenou Vánočku. Ale ouha, když se postavím k horké troubě, roztaju.
0: No to ano. A když já budu vařit na vařiči čaj pro toho našeho závodníka a hokejistu, roztaju taky.
1: Yeah.
0: Jak my budeme, mámo, žít? Bez Vánočky nejsou svátky a bez čaje se, maminko, nedá sportovat.
1: I když už bylo na nebi sluníčko, měsíčkovi to nedalo a za mrakem poslouchal. A jen uslyšel ten tátu v povzdech, už na sluníčko volal: nadělil jsem sněhulákům děti, které tolik chtěli. Dělej jim troubu a vařič, kamaráde.
0: Vařič umím, řeklo sluníčko.
1: A troubu umíš taky.
0: Zasmál se měsíček a byl ten tam.
1: A tak sluníčko peklo Vánočku a vařilo čaj a mráz Vánočku a čaj chladil a dny utíkaly k Vánocům a rodinka sněhuláků byla šťastná a čím dál šťastnější.
0: Růženka vytáčela na kluzišti piruety a Kulíšek se na kopci rozbíhal a svištěl si to dolů a uprostřed hory vylétal na zmrzlou závěj a přesně jako Valenta skočil a dělal vruty a salta, jak si přál táta. A pod závějí pokaždé přistál bravurně jako olympijský vítěz. Až jednou, bylo to přesně v pátek 13. prosince a přesně odpoledne, skočil Kulíšek nepozorně a nešikovně a nakřivo a jen vylétl nad závěj, ta koule, kterou mají sněhuláci místo nohou, letěla vzhůru a koule tělo mu letělo napravo a koule hlava nalevo ke smrkům. A když všechny tři koule dopadly, kutáleli se čerstvým sněhem k silnici, sníh se na ně nabaloval a nabaloval a když se ty tři koule u silnice zastavily a poskládaly se, nestál u patníku závodník Kulíšek, ale tlustý sněhulajda s hlavou tlouštíka, břichem tlusťocha a s nohama Řimbaby. Kulicha a mrkvový nos při tom karambolu ztratil a když se přikolébal domů, táta se na něj podezřívavě podíval a povídá: co si přejou, tlustý pane?
1: Máma si ho změřila od hlavy k patě a řekla: poslyšte, měl byste míň jíst. A oba se k němu otočili zády. Kulíšek zanaříkal:
2: ale to jsem já, váš Kulíšek.
0: Pane, náš Kulíšek je zimní atlet, postavy štíhlé jako jedle a má modrého kulicha a nos po mně. Takovýhle. Ukázal táta na svou velemrkev a zašli s mámou za smrk, který měli místo dveří.
1: Kulíšek se rozplakal a dokolíbal se ke kluzišti.
2: Růženko, já jsem Kulíšek, ale maminka s tátou mě nepoznali. Co si teď počnu?
1: Jestli jsi na Bucánku náš kulíšek, tak víš, jakou máme troubu. Plynovou, elektrickou nebo sluníčkovou?
2: Sluníčkovou přece.
1: A Růženka poznala, že ten Nabucánek je opravdu její bráška. Kulíšku, co jsi to snět, že jsi taková brambora tlustá?
2: Ale to není od jídla. Vyválel jsem se při 5 saltech z 10 vruty a nabalil na sebe kopec čerstvého sněhu. No, a při tom kutálení jsem ztratil kulicha i nos.
1: Já vím, co uděláme, rozhodla Růženka. Najdeme nos i kulicha, pak si dáme rozcvičku a k večeři se mamince vrátí domů zas ten její klukští hlounek.
0: To už se stmívalo a na obloze už si zase vykračoval měsíček a slyšel každé Růženčino slovo. Je to ale holka odvážná, řekl si a byl na sebe pyšný, že sněhulákům nadělil takovou šikulku. To se mi líbí, nefňuká a kouká, jak by bráškovi pomohla. A jen Růženku dochválil, na sebe se rozlobil. No, holka jde pomáhat a ty mudruješ. Koukej k motře pomáhat taky. Kulich a mrkvový nos nemůžou být daleko. A měsíček se vyhoupl výš a že už věděl, kdo je v lese kdo, začal s hledáním mrkve u zajíců. Zajíc Tomáš mrkvový nos na talíři neměl. Zaječice Zuzana mrkvový nos nevařila, zaječice Berta nos pro své zajíčky nestrouhala. Ale nakonec se měsíček strefil. V rokli zaslechl vyspěvování dvou nejdrzejších zajíců. Zajíc Hubert se zajícem Humbertem popíjeli malinovku a hulákali.
3: Ententýky, dva králíky, sněhulák, spak u osyky, bez kulicha nos, ztratil si tam nos. Kdo ho našel, ty a já, kdo ho sroupe, jen my dva.
0: Tak tady ho máme, zajásal měsíček. A houkl na Huberta s Humbertem. Já, sněhuláčí nos, bych vám neradil, abyste mě schroupali. Zajíci se rozklepali a Hubert zakoktal. Ono to mrkvové nosisko mluví. Mluví a varuje. Kdo mě schroupe, ten se promění v ušatého netopíra s prasečím ocáskem a broky myslivců mu 7x do roka vypráší kožich.
1: Jejda, ne, Huberte, já bych ale nechtěl přijít o svůj bílý ocásek chundeláče.
2: Jejda, ne, Humberte, a netopíří myší bych už vůbec nechtěl být. Holky zaječice se netopíru hrozně bojí.
1: Vždyť bychom se netodleto neoženili.
0: Zajíci popadli mrkev a pelášili s ní pod zmrzlou závěj a položili ji přesně tam, kde ji našli. A chvilku po nich přiběhl i veverčák Štětinka s modrým kulichem. Tomu měsíček nakukal, že zloděj veverčák, který bude bydlet v modrém kulichu, do jara zmodrá a na modré veverčáky mají políčeno páni profesoři z Karlovy univerzity a všichni cirkusoví principálové a zavírají je do klece a ukazují studentům i velestěnému publiku.
1: Růženka s kulíškem našli ztracený nos i kulicha na to tata a Růženka řekla: a teď se dáme do rozcvičky, jen je škoda, že už zašlo sluníčko. To by se spotil jedna báseň. Tak, raz, dva a cvičíme. Uklonit, předklonit, uklonit, zaklonit. Pozor na nos. Břicho, zatáhnout.
0: Kulíšek se snažil ze všech sil, ale ve večerním mrazíku z něj potnelil. Nedá se nic dělat. řekl si měsíček. Ať je to proti všem přírodním zákonům a světové hvězdárny budou omdlívat, sluníčko bude muset ze západu couvnout a vrátit se nad Staropadskou horu.
1: Hej, sluníčko, kamaráde, Kulíšek musí zhubnout a bez tebe to nepůjde. Vrať se prosím tě na čtvrt hodinku.
0: Představte si, sluníčko se opravdu vrátilo. Couvlo od Paříže nad Staropadskou horu a druhý den o tom psali ve všech novinách a nikdo z hvězdářů nevěděl, proč to udělalo. A jestli si neposlechnou tuhle pohádku, nebudou to vědět do smrti smrťoucí. Sluníčko se tedy vrátilo a začalo pálit z plných plic. Růženka se raději schovala do stínu a Kulíšek se začal potit a sníh na něm tál a tál, až Růženka zakřičela:
1: stačí už dost! Takhle vypadal, když ráno odešel z domova na trénink.
0: Sluníčko si oddechlo a vrátilo se zpátky nad Paříž. Měsíček šel chytat noční poberty, co kradly v lese vánoční stromky, a Růženka s Kulíškem upalovali domů. Táta je přivítal malým pohlavkem, protože už bylo safraportsky pozdě, a máma povídá:
1: představte si, že tu byl odpoledne takhle tlustý sněhulajda, bez nosu a bez čepice, a říkal, že je náš Kulíšek. Ale to se vám snad muselo s tátou něco zdát. Zasmála se Růženka šibalsky a sněhuláci se objali a pustili do Vánočky. Přešly Vánoce, blížilo se jaro a mráz byl čím dál slabší. A když v březnu vykoukly fialky, táta povídá:
0: tak, děti moje a mámo moje, pojedeme do Dánska a ještě vejš až za severní pól a v zimě se zase vrátíme sem mezi novou a starou Paku. A Kulíšek porazí Aleše Valentů a Růženka vyhraje mistrovství v krasobruslení. A bude nám dobře jako těm sněhulákům z obrázku pana malíře Lady.
1: A jak řekli, tak udělali.

0: tam, tadadá! Přechod přes železniční přejezd.
1: Ano, Hurvínku, a jak je znáš železniční přejezdy?
0: No tak třeba jeden v Kralupech, pak...
1: Ale ne, prosím tě, s tobou je těžké pořízení. Jaké ty znáš železniční přejezdy, Máníčko?
2: Železniční přejezdy?
1: No?
2: Znám...
1: No...
2: Pro vlaky.
1: Ale pro vlaky, to se rozumí, že ne pro trakaře. Já chci slyšet, jaké druhy znáte, Žano.
0: Který druhý?
1: Žádný druhý. Vyjmenuj, jaký znáš druhy.
0: No, tak třeba pan Vopršálek.
1: Cože?
0: Pan Vopršálek je prý druh paní Mastné z třetího patra.
2: Říkala babinka.
1: Co to meleš? Ty nevíš, co je druh?
0: Vím. Druh je druh družky a druh druha je družka.
2: Říkala babinka.
1: Cože?
2: No, babinka říkala, že to znamená, že spolu Vopršálek a Mastná žijí a přitom neměli svatbu, víte?
1: Mluvíme o přechodech.
2: No, paní Mastná už je v přechodu, říkala babinka.
1: Co to sem taháte, děcka? Mluvíme o bezpečnosti.
2: No, prý, jak to vidí, tak Mastná je bezpečně v přechodu, říkala babinka.
1: Mě nezajímá Mastná.
0: Mě taky ne.
1: Já vás potřebuji poučit kvůli vašemu bezpečí o pravidlech silničního provozu. Tak znova, ptám se, jaký druh železničního přechodu znáte? A já už to nebudu opakovat.
0: Tak proč to neřekneš rovnou, taťuldo?
2: No, známe přechod třeba ve městě, u lesa.
0: Ve vesnici.
1: Děti, prosím vás, soust

0: mi pověste, co spustí na tom přejezdu?
1: Pan Vopička.
0: Jaký Vopička? Prosím tě, spustí se závory.
1: No, teď to říkám. Pan Vopička je přece závorář. Tak spustí závory, že jo?
0: No jo, dobře, dobře. Tak to bychom měli.
1: Jo.
0: Řekli jsme si tedy o jednom druhu železničního přejezdu. O tom se závorami, kde...
2: Závory jsou.
0: Pochopitelně. Tam je o naší bezpečnost postaráno.
2: Ano,
1: ano.
0: Ovšem existuje ještě jeden druh přejezdu a tam...
2: Závory nejsou.
0: No to dá rozum.
1: Jo.
0: A tam musíme být obzvláště opatrní.
2: Ano.
0: Zatímco na přejezdech se závorami jsou po každé výstražná světla, tak u těch bez závor být nemusí.
1: Je, táťo, no, to ví přece každý, dokonce i každý prcek, že u závor bývají světla.
0: No tak nám to prozradí, prcku, jaká světla tam jsou, no?
1: Co svítí?
0: Ale jak?
2: Červeně.
0: A kdy svítí červeně?
1: Když je v nich žárovka.
0: Když pojede vlak.
1: Když pojede vlak.
0: No, a teď si zkus Hurvínku vzpomenout, když se nesmí výjíždět ani vstupovat na železniční přejezd?
1: To se nesmí, když se spouštějí nebo jsou už spuštěné šranky.
2: Závory.
0: Chyba.
2: To není chyba. Nás ve škole učili, že se neříká šranky, ale závory.
0: No správně, Máníčko, říká se závory.
2: No.
0: Jenže chyba je, jak říkal Hurvínek, že se na koleje nesmí vstupovat jenom tehdy, když jsou závory spuštěné.
2: No, protože taky tehdy, když už se začínají sklápět, že ano, se nesmí vstoupit, že ano.
0: No, ano, ano. Ty jsi taková šikovná. A dokonce...
1: Nech toho, Mařeno.
0: Ani tehdy ne, když začnou mrkat ta červená světla.
1: A taky, když začne zvonit zvonec nebo houkat houkačka.
0: Správně, Hurvínku. No, ty mě překvapuješ. A dál?
1: No.
0: No, jak to je, když tam nejsou ani závory, ani světla, ani zvukové signály.
1: Tak se na koleje smí.
0: Hrubá chyba, chlapče.
1: Jo?
0: Smíš tam jenom tehdy, když není vidět nebo slyšet přijíždějící vlak.
1: Aha.
0: Takže co hlídáš, nežli přejdeš koleje?
1: Ať mě bába nepoleje.
2: Hlídám, jestli nejede vlak.
0: Ano, Máníčko.
2: Ano.
0: A Hurvínek si taky zapamatuje, že se nesmí podlézat.
1: Co já? Ať si to pamatuje především Mánička.
2: Co já?
1: Ta podlézá pořád.
2: I ne.
1: I jo, to je samé. Sím, pančelko, můžu rozdat sešity. A sím, pančelko, smím umít tabuli.
0: Jenomže já nemluvím o podlézání, ale o podlézání. Že se nesmí podlézat šraňky.
1: Závory.
2: No, a přitom Hurvínek včera šraňky podlézal.
1: I ne.
2: I jo.
0: Hurvájs?
1: Já nepodlézal šraňky, já podlézal závory, táťu Hulda.
0: Šraňky nebo závory, to je praště jako uhoď.
1: Není, teď říkala pančelka.
0: A jestli tě ještě jednou uvidím podlézat, tak... Tak ti za trest zabavím kolo, co jsi dostal k narozeninám a bude to.
1: Ne. Ne, taťulínku, moje zlaté kolečko, ne, prosím, prosím, já už budu hodnej.
0: No dobře, Hurvínku, dobře, ale než tě na to kolo pustím, tak si o něm pro jistotu popovídáme.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát Spigy.

0: Tak už je duben, měsíc čiperných blech. Celou zimu dají jakž tak spokoj. Občas vás sice kousnou, ale to jen abyste věděli, že nejste na světě opuštěný, že jsou při vás alespoň blechy. Jakmile však přijde duben, vylíhne se kdeco. Housata, kachňata, kuřata, kůzlata, štěňata a mám dojem, že i blešata. Nebylo, jestli je to snad tím, že v lehkém jarním kožichu je jim u mě přece jen chladněji a musí se zahřát pohybem, no to přesně nevím. Vím jen, že se v dubnu mohu udrbat. Duben mi tedy avizují blechy. Avizovat je cizí slovo, které znamená hele, už to tu bude. Mému tatínkovi avizovali duben kromě blech i čápy. Pocházíme totiž z jižních Čech a ty jsou domovem rybníků a tudíž i kaprů, čápů a mého tatíka. Můj člověk mě tam dostal a převezl mě sem, co tu jsem. Původně jsem se domníval, že tu chce zřídit taky rybníkářství a já, že tu mám být jako rybníkář. Tak jsem se do toho bez dlouhých průtahů dal a začal jsem dělat rybníčky, kudy jsem chodil. V kuchyni, v parádním pokoji, v zadním pokoji i v ložnici, ale sklidil jsem za to jen nevděk. Asi proto, že ty moje rybníčky byly mrňavé. Tenkrát jsem byl ještě štěně a na takový Rožnberg bez drev nebo horušický rybník jsem si netroufl. Ty jsou moc veliké, na ty musí být podle mého aspoň Bernardin nebo Dobrman. A tak jsem tu rybníkářství nezaložil a na čápy jenom vzpomínám. Hlavně na toho, co hnízdil na našem komíně. Ne, že by se toho jeden od něho dověděl moc, čápy jsou němí. Nekdákají ani nekokrhají, natož aby štěkali. Jen syčí jako husy a hlavně klapají zobákem. Ale i tak se tatík dověděl, že se k nám vracejí z jižní Afriky a že denně uletí asi 150 kilometrů a že u nás je jim nejlíp. U nás je každý považuje za člena rodiny, ale kde jinde je hledí dostat spíš na pekáč. A to jsou přitom například v Africe ještě víc k užitku než u nás. V Africe dovedou spořádat hejna kobylek, co byla postrachem a pohromou celé země. V Evropě čápům vadí prý jen dráty. Já nevím, proč musíte po té Evropě natahat tolik drátů, pustil se vždycky náš čáp do mého tatíka. Nás kvůli ním přijde za rok o krk tolik, že si to neumí nikdo představit. Já žádné dráty po Evropě nenatahuju, bránil se vždycky tatík. Já nepotřebuju ani telefon, ani žárovky. Kam chci, tam doštěknu a kam nedoštěknu, tam nechci. A místo žárovky máme my psi čumák. Není nad náš čumák. Žádná žárovka neočuchá patník. Natož, aby avizovala listonoše nebo kominíka. Když čapí pár přiletí, sepere se nejdřív o své hnízdo s jiným párem. Ono těch hnízd není tak moc. V Evropě je jich sice přes 90 tisíc, ale v Čechách jen 300. Proto se o ně čápy perou jako hasačerti, ale rytířsky. Čáp s čápem a čápice s čápicí. Nikdy se nepere čáp s cizí čápicí. V tomhle jsou ti ptáci tak vychovaní, jako my psi. Kdo vyhraje, ten si hnízdo opraví a vysedí na něm obyčejně 3-4 mláďata. Někdy až 7. Ale čapí mláďata. Lidé totiž tvrdí, že čápy nosí mimina. Mně se to tedy nikdy nezdálo a jednou jsem se osmělil a toho svého čápa jsem se zeptal, jestli je na tom něco pravdy. Něco jo, řekl, ale vlastně nic. Pravda je, že nosíme jenom žáby, kluky ne, ale kromě žab sbíráme i čolky, mloky, hady a ještěrky a v polích a u rybníků i krtky a hlavně hraboše. Víš, kolik my pochytáme hrabošů, když je takový myší rok? I přes 40 za hodinu. Chytil jsi někdy 40 hrabošů za hodinu?
1: Nechytil,
0: přiznal jsem se tenkrát. Jenže já jsem ještě štěně. Až dorostu do psa, chytím jich za hodinu 80. Holedbal jsem se. Smál se Čáp. Jestli jich chytíš za hodinu 80, tak ti uštípnu špičku ocásku a připíchnu ji v Africe na nástěnku. Celá Afrika se ti tam bude chodit klanět. Měl pravdu. 80 jsem jich nikdy nechytil. Jenže taky je mi špička ocásku milejší na oháňce, než na nástěnce v Africe. Ale stejně je škoda, že mi vyprášili z kožichu to rybníkářství. Tady si lidé sázejí pod okna růže a já nevím co. A nevědí, že obyčejný komín s Čapým hnízdem a Čápaty je taková krása, jaké se nic na světě nevyrovná.

0: Ostrov pro 6000 budíků. Představte si malého modrého budíka, který ještě nikdy nebudil a nemůže se dočkat. Nemyslí na nic jiného než na zvonění, má toho plnou hlavu a ptá se kde koho, jaké to je. Konečně si ho koupí jeden pán a natáhne ho přesně na 6 hodin. To si můžete myslet, budík nespí celou noc, je jako uvěvení, počítá minuty a představuje si tu nádheru až z postí. Musím budit přesně, říká si a těší ho, že uvažuje jako dospělý budík. A už je 5 hodin, už je tady za 5 minut 6. Ještě chvilku, budík řekne, teď, odkašle si a zvoní. A zvoní jako 15 budíků, zvoní jako golfský proud, 4 plachetnice, 9 skřivánků a 1/4 kila mraženého ovoce dohromady a je to opravdu nádhera, protože má mladý hlas, odvahu a nadšené srdce. A co byste tomu řekli, najednou dostane pohlavek větší než mísa na salát. Je z toho celý pryč. Má po radosti. A jak by ne? Pohlavek je pohlavek. Koho by to těšilo? Celý den o tom přemýšlí a obrací to v hlavě. Nakonec si řekne, nejspíš jsem nebudil tak docela přesně. Lidé si na přesnost potrpí a umíní si, že bude přesnější. A vážně, v noci je celý nervózní, ráno úzkostí ani nedýchá a budí tak přesně, že přesně to už není vůbec myslitelné. A co byste tomu řekli, dostane pohlavek jak houpací křeslo. Co to má jenom znamenat, myslí si budík. Je z toho celý nesvůj, ale začíná ho to zajímat a nelze se mu divit. Chce mít v té věci jasno, hrozně rád budí. Dal by se to nevím co, ale pohlavky mu to kazí a tak uvažuje a říká si. S přesností to nesmím přehánět. Pán si chce pospat, co je na tom špatného, má na to právo. Budu budit 15 minut později. A ráno budí 6:45. Ale co byste tomu řekli, dostane pohlavek jako stánek se zeleninou. Aha, říká si budík, když budím přesně, dostanu pohlavek. Když budím později, dostanu pohlavek, budu budím o něco dřív, ten pán je raný ptáče, nevyznám se v lidech. A ráno zvoní 6:45. Ale co byste tomu řekli, dostane pohlavek jako sousoší 2 badatelů. To už se budíka zmocňuje zoufalství, jemu dopláče a ze zvonění má strach. A protože se ho zmocňuje zoufalství, připadne lehce na zoufalou myšlenku a rozhodne se nezvonit vůbec. A opravdu, ráno ani nepípne, mlčí a čeká a podívejme se, nic se neděje, je klid. A budík cítí, že mu spadl kámen ze srdce a myslí si, konečně jsem na to přišel a mne si spokojeně ručičky, ale v 8:30 dostane z ničeho nic pohlavek jako ledoborec se 3 komíny. No to víte, že toho má tak akorát. Sebere se a jde po špičkách ven, jde se zkrátka podívat, je-li ještě někde na světě takhle nešťastný budík, který rád budí, který toho má plnou hlavu a je byt, ať zvoní nebo ne. A vidíte, má štěstí. Potká budíka, který vypadá jako on sám. Má ciferník, ručičky, jenomže je celý červený. Tak co? Jak se ti budí? Ptá se náš budík, který je celý modrý. No ale, řekne červený budík, když budím přesně, dostanu pohlavek, když budím později, dostanu pohlavek, když budím dřív, dostanu pohlavek, a když nebudím vůbec, dostanu pohlavek, jako ledoborec se třemi komíny. Jak se zdá, řekne modrý budík, jsme na tom všichni stejně. Svoláme budíky a poradíme se. A svolej všechny budíky na noc do parku. A už je tady noc, na nebi svítí hvězdy, v parku je ciferník na ciferníku, 6000 budíků čeká, co bude, a tikání je slyšet až na náměstí. Když se budíky sejdou, řekne modrý budík, přestaňte tikat, ať slyšíte, co řeknou. A budíky přestanou tikat, poslouchají, co řekne modrý budík, a modrý budík řekne, budíci, rádi budíme, co je na tom špatného, jsme přece budíci, nenecháme se pohladkovat pro nic za nic. Tak jest, volej budíci, máme toho plná ozubená kulička. Budíci, řekne modrý budík, máme krásné povolání, kdo jednou zvonil, ví, že na světě není nic krásnějšího, ale ty pohladky to kazí. Navrhuji odejít někam, kde budeme budit bez pohlavků.
1: Jdeme, jdeme, volají budíci, jaké pak řeči.
0: A dají se do tikání a jdou, až dojdou k modrému moři, sednou na loď a plují, až doplují k ostrovu, který je právě tak pro 6000 budíků. Budíci, řekne modrý budík. Toto je naše zaslíbená země. Tady můžeme budit od rána do večera a nikoho nevzbudíme. A budíci jsou dojati, volají sláva, dají se do zvonění a zvoní bez přestání, zvoní, jak se komu zachce, takže je tu náhle uprostřed modrého moře malý stříbrně zvonící ostrov a je to nádherné, co vám mám povídat. Je tu jako mnoho golfských proudů, hejna skřivánků a plachetnic, plno mraženého ovoce dohromady.

I aby se ženil jako dnes. Na vědomí to dávám. S tou, co by měla oku jas a rozuměla kravám. S tou bych si zpíval do kroku a neměl žádné vrásky. Koním by dala obroku a mě zas trochu lásky.

0: jak kolíček napínal strunu E. V jednom domě všem na dobrou noc hrají housle u kolébavku. Talíře, hrníčky, nože a vidličky, lžíce, hrnce a pokličky se po večeři umíjí a čekají na ní v kredenci. Smeták a lopatka mají taky už uklizeno a čekají jen na ukolébavku. Oči se jim klíží, protože v domácnosti je pořád moc práce a brzy ráno začínají zase s úklidem. Za to lahvička na voňavku se fintí a všechny jen zdržuje. Budík, ten se u kolébavky nikdy nedočká, neboť budík je starý ospalec a taky musí vstávat ze všech nejdřív, aby ostatní vzbudil. Jen kalendář vstává ještě dřív, zrovna o půlnoci, protože právě o půlnoci začíná nový den a kalendář musí obrátit list, aby všichni věděli, že už je zítra. A přesto si kalendář vždycky na ukolébavku počká. Housle umějí hrát krásné ukolébavky, třeba halí, belí, koně vzeli a hříbátka v Petre želi. To má nejraději lustr, neboť ani koně, ani hříbátka jakživ neviděl a jen si je představuje. Sotva housle začnou, zhasne lustr všechny svoje žárovky, protože potmě si každý může víc a líp představovat. Tak jakou pak u kolébavku si zahrajeme dneska? Zeptal se smyčec.
1: Zahrajte mi u kolébavku o tom, že budeme dělat jitrnice jako nohavice, řekl hned pekáč, aby ho nikdo nepředešel.
0: Pekáči, to přece není žádná u kolébavka, namítl smyčec.
1: Ať si není, jitrnice mám k smrti rád, odpověděl pekáč a všichni se smáli.
2: Já bych prosila u kolébavku o tom, jak letěla bělounká holubička. Je to něžná píseň a dobře se hodí, radila lopatka na smetí a každý jí dal za pravdu. Smyčec nasadil, pohladil struny a housle vyprávěli o tom, jak letěla bělounká holubička. A najednou smyčec přestal hladit struny a povídá, copak struno E, hraješ falešně.
3: Jak bych nehrála falešně, když mě kolíček drží málo napnutou, řekla struna E a skoro plakala. Jak by také neplakala, když se kazí tak pěkná ukolébavka.
0: Kdo to snad neví, na houslích jsou čtyři struny a každá jinak hraje a jinak se jmenuje. Jmenují se struna G, struna D, struna A a ta nejtenčí, co hraje nejvyšší tóny, je struna E. Právě struna E hraje tóny vysoké jako nebe, kde ta holubička potkala toho andělička. Aby struna nehrála falešně, musí být správně napnutá. Ani málo, ani moc. Každou strunu napíná jeden kolíček. Kolíčky sedí houslím za krkem. Opírají se a táhnou. Na tom moc záleží. Jakmile povolí, jejich struna hned hraje falešně a písnička se zkazí.
4: Co to povídáš? Já že tě málo napínám, bránil se kolíček.
0: Asi to bude pravda, řekl smyčec. Není to poprvé, co si nám pokazil u kolébavku.
4: Povídali, že mu hráli, odsekl kolíček.
0: Jen se nevymlouvej, ty jsi známý lenoch, přidali se ostatní struny.
4: Já vám ukážu, kdo je lenoch,
0: urazil se kolíček a táhl.
3: Ouvej, přestaň, to bolí,
0: naříkala struna E.
4: Ať se vidí, jestli já jsem lenoch,
0: na to kolíček a táhl ještě víc. Struna E sténala čím dál vyšším hláskem.
4: Hned přestaň, nebo ji přetrhneš,
0: rozkázal smyčec, ale už bylo pozdě. Struna praskla. Její poslední vzdech rozezněl housle a odlétal jako ta bělounká holubička. Od té doby housle nemohly večer hrát u kolébavku. Všichni se na kolíček zlobili. Byl z toho, co provedl, velice smutný. Byl tak smutný, že jednou o svém neštěstí napsal houslaři, který ho přivedl na svět. Když nastal vánoční čas a za okny se sypal sníh a hvězdy jiskřily jako prskavky, obrátil jednou kalendář list a celý mrzutý zabručel. Zítra máme štědrý večer a housle nám ani nezahrají koledu. Potom někdo zaklepal na dveře a vstoupil pošťák.
5: Bydlí tu nějaký pan Kolíček?
1: Nikdo takový tady není, mrmlal pekáč ze sporáku.
3: Jak to, že není? Tady jsem, tady,
2: ozval se hned kolíček od struny E. Nesu vám něco, řekl pošťák a podal mu docela malý balíček. Na Štědrý večer se rozdávaly dárky. Housle dostali ten docela malý balíček a honem ho rozbalili. Je! Vykřikli s velikou radostí, protože v balíčku byla nová struna E, kterou poslal pan houslař. Housle si strunu nasadili, kolíček jí napnul ani moc, ani málo a housle zpívali o té novině, že v Betlémě se narodil Ježíšek.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Mezi tuláky. Tulamor junior ležel jako odhozená hadrová loutka v trávě u nábřežní zdi. Byl v mrákotách, sotva dýchal. Chtěl zavolat o pomoc, ale zvuk, který vydal, připomínal plácnutí mokré utěrky o nálevní pult. Tak toho nechal a upadl do dlouhého spánku. To, co se stalo, jako by byl jen ošklivý, zmatený sen a všechno, i on sám, jako by po vlnách odplouvalo do dálky. I hlasy, které se teď nad ním ozývaly, jako by přicházely zdaleka. Je po něm? Ptal se jeden hlas. Ne, tak docela. Je hodně mladý a dobře živaný, ale měl na mále, řekl jiný hlas. Jak se sem vůbec dostal? Ten určitě nějaký domov má. Dokonce hádám, že má bohatýho papínka Nobl Matinku. O, právě takový, z domova rádi utíkají, mudroval jiný hlas. Tulamor junior ty hlasy slyšel, ale neměl sílu otevřít oči. Pak ucítil, jak ho někdo bere za ruce a někdo za nohy. Dáme ho pod střechu, musí uschnout, rozhodl dlouhý hubeňour. Z hlavy mu visely plstěné copánky. Jasně, Karlosi. Bylo vidět, že ho ostatní poslouchají. Carlos byl, jako všichni tady, tulák bez domova a když řekl pod střechu, znamenalo to pod most. Teď se vám možná zdá divné, že mezi lichožrouty se najdou tuláci a bezdomovci, ale je to tak. Bydleli kdysi v řádných podmínkách, bohužel u lidí, kterým se život nějak vymkl z ruky. Přišli o práci, o byt, o přátele, o svou rodinu a nakonec i o své lichožrouty. Tihle lichožrouti bez domácích pánů se začali toulat a našli v tom životě bez střechy nad hlavou dokonce potěšení. Červen přinesl horké dny a řeka lákala k vykoupání. Tuláci si pochvalovali, že lidi mají vedle spousty špatných zvyků i jeden dobrý. Koupali se bez ponožek. A až přijde zima, opustí město a potáhnou jako ptáci na jih. Carlos vpravil do toho málem utopeného nešťastníka pár soust. Roztrhal na drobné kousky růžové dupačky. Ukořistil je minulý týden, když je tu jedna maminka nechala ležet na dece. Šla své batole trochu vyráchat a když se vrátila, dupačky byly pryč. Miminkovské dupačky jsou jemné, ale přitom ohromně výživné. Však také Tulamor junior už po několika soustech otevřel oči, ale hned je zase zavřel. Vylekal se těch zarostlých, chundelatých hlav, které se nad ním skláněly.
7: Už přichází k sobě, zašeptal Carlos.
8: Kde jsou všichni? Proč mě nehledají? To se na mě vykašlal i Ramík,
6: říkal si lítostivě Tulamor junior, ale oči neotevřel. Dělal, že spí. Po chvíli ho však přemohl opravdový spánek. Tak ho tuláci přikryli cárem deky a rozešli se do svých kutlochů.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci. A nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando.

jen foškupem. Jou, pežníci povolání to, schopáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v půru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo. Od dubem.

0: vaskombem. Low, ty kopí chytrá, kloupí, dej, jsem cukr, dej, jsem kroupy, seď, formáku na houni, tře, padli tě v ráhouni. Low, pešník je nesmlouvavý, low, ten ho strašně baví, co, šlo hned to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem za dubem, tam tě ošklupem.
1: Že vám není hamba, cházko nenechavá. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Puj.
2: Starej se o sebe, drvo štěpe!
0: Na mě se podařila hru, bazila, zvítězila, tak to chodí na světě, na zdorčí o světě. Lou, tešníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni. Lou, tešníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
3: Dobře jsme si zaloupili.
4: Dobře.
3: Žádná krev netekla.
4: Je. Ani kapka dneska.
2: Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat. Když to ale musí být, tak se hol střílet a zapichovat musí. To si pamatujte, tyhle ty zásady.

Proč havran skáče? Když Bůh stvořil havrana, obdařil ho nejen silnými křídly, ale i pevnýma nohama, aby se mu po zemi dobře chodilo. Havran byl se svým tělem spokojen. Jednoho dne však spatřil kráčet holubici a jeho štěstí bylo pryč. Jaká krásná, ladná chůze, rozplýval se. Tak chodí vznešený pták, ne stěžka, jako já. Havran holubici bedlivě pozoroval a potají se snažil napodobit její kroky. Nadnášel se, natřásal se, připadal si krásný a důstojný, ale najednou nezvyklý takové chůzi špatně došlápl a zlomil si nohu. Jak se jen havran styděl. Všichni ptáci se mu smáli a havran ve svém ponížení netoužil po ničem jiném, než aby zase chodil jako dřív. Konečně se uzdravil. Postavil se, chtěl udělat první krok, jenže ouha, svou starou chůzi zapomněl a jako holubice chodit neuměl. Začal tedy po zemi skákat a skáče dodnes. Ne nadarmo se říká, kdo usiluje o příliš mnoho, ztratí i to málo, co má.

0: Smláďatý je kříž. O, je. Zrovna jako s dětmi. To, když si taková ještěřička vzpomene, nebo když si takové kotě umane, nebo takový vrabčák. To šla jednou lasice do vesnice za dva prsty nakupovat. Den byl krásný, ze zahrádek vonilo devaterým kvítím a slunce se jenom smálo. Jak jsem stará, libovala si lasice, ještě bych si s chutí zatančila, když vidím ten krásný svět. A právě v tu chvíli spatřila mladého vrabce Čimčaříka, jak sedí na bříze a neskonale smutně čimčaruje. Ale, vrabče, podivila se lasice, ty jsi nabral dneska písničku ze zakalené studánky, co pak je to s tebou? Vrabec sotva hlavu pootočil. Co by bylo? Mám světobol. Světobol, ale. A kde pak jsi tu nemoc uhnal, prosím tě? Snad si něco špatného snědla, teď ti to leží v žaludku a tlačí. Běž s tím k doktoru Krocanovi. Říká se, že je na vnitřní nemoce odborník na slovo vzatý. Když myslíte, tetka. A Čimčařík letěl za Krocanem. Ach, doktore, jsem nemocen, moc nemocen. Patrně jsem něco snědl, co nemohu strávit. Leží mi to v žaludku a nedá to pokoj. Vyšetři mě, prosím tě. Krocan dělal, co mohl. Dvakrát vrabce proklepal od A až do Z, ptal se, bolí-li ho to tu nebo zase tu, ale když si vrabec na nic nenaříkal, byl s učeností v koncích. Kdybych se vrabče rozkrájel na porce, nenajdu na tobě, co by se zanehet vešlo. Nevymýšlíš ty si něco, abys třeba nemusel do školy, třeba. Ale co vás napadá? Vždyť jsem na to ani sám nepřišel, to lasice. A vrabec ani nepoděkoval za dobrou vůli a celý načepířený letěl zpátky za lasicí. Tak jak? Ptala se ho, sotva ho z dálky spatřila. Dostal z kapky? Nebo snad prášky? Předepsal ti doktor koupele? Musíš držet dietu? Povídej, to víš, jak jsem zvědavá. Ale nic takového, lasice, zbytečně si mě k němu hnala. Prý jsem zdráv, jako řípa. A lasice užasla. To mi nejde, vrabče, do hlavy. Jsi zdráv jako řípa a přece máš světobol? A přece mám světobol, rozvzdychal se vrabec. Nic mě nebaví, všecko mě mrzí, nemám chuť ani na třešně, nejraději bych se neviděl. Lasice z toho nebyla moudrá. Uvažovala, přešlapovala, potřásala hlavou, až jí napadlo. Snad ti tedy, mladý pane Čimčaříku, padlo něco do oka. Třeba z prach, nebo saze, nebo sklíčko z láve, od černého piva. Ale rozhodně to bylo něco černého, vidíš-li najednou svět tak černě? Seber se a leď k datlovi. K tomu utíkají s očima z celého kraje. Vyšetří tě, ošetří tě, zase budeš v pořádku. Vrabec se rozletěl k červenému buku, ale datel neviděl Čimčaříka právě rád. Řekni, příteli, nemohla by tvá nemoc chvíli počkat? Jsem totiž unaven. Kde pak, datle, to by nemohla, zaštěbetal Čimčařík. Je to hrozně vážná nemoc. Něco děsného padlo mi do oka. Ale snad to nebyla kometa i s ocasem? V kterém oku to máš? V kterém, to bych sám rád věděl. Ale Čimčaříku, musíš přece vědět, v kterém oku tě bolí. Ale vždyť mě v žádném oku nebolí. Tak tě tedy snad pálí, tlačí. Ani nepálí, ani netlačí. Vím jenom, že jsem hrozně vážně nemocen a že to je od očí. Datel pomalu ztrácel trpělivost. Mluv, vrabče, nebo tě s bandurskou vyženu. Vidíš snad špatně? Já, urazil se vrabec, já mám náhodou takové oči, že vidím z Nelahozevsi, jak v Rychnově nad Kněžnou zrají třešně. Datel se na vrabce nechápavě podíval. Ty, vrabče, styď se. Vidíš, jak jsem unaven a přitom si ze mne přijdeš dělat legraci? Ale jakou legraci? Jestli si udělal někdo z koho legraci, pak to byla lasice ze mne. A vrabec odletěl. Tak co? Ptala se lasice účastně. Vypláchl ti doktor oko? Vykapal ti je zázračnými kapkami zvanými bórová voda? To zrovna. Ještě mi vynadal, že jsem ho zbytečně zdržel. Ale pak máš patrně očička v pořádku. A přece máš světobol. A přece mám světobol. Nelíbí se mi na deštíčku, nelíbí se mi na sluníčku, nechci si hrát, nemůžu spát, je mi skoro do breku. Je to nějak zamotané, zapřemýšlela si lasice a najednou vykřikla. Už to mám. Vsaďme se, že máš na srdci červa. A se srdcem nejsou žerty, honem běž k doktoru Skřivanovi, ten jediný má rentgen. Vrabec tedy letěl ke Skřivanu. Dej mě pod rentgen, doktore, představ si, že mám na srdci červa. Pojď. Cože tam máš, podivil se Skřivan. To je mi divná nemoc, pojď. Že má někdo švába na mozku a provádí potom všelijaké nesmysly, to se stává. Ale červ na srdci? No, pojď, podíváme se na to. A Skřivan dělal, co mohl. Točil vrabcem vlevo, točil jim napravo, díval se bez brýlí i s brýlemi, ale nakonec povídá. Pojď, kdybych se ukoukal, nenajdu nic. Srdce ti tluče pěkně jako zvon. Pojď. A jak pak si vlastně, kamaráde, na tuhle nemoc vůbec přišel? Ale co pak jsem na ní přišel já, utrhl se vrabec, to mi nakukala lasice. A už za ní letěl. Tak jsem teďka na tom rentgenu byl. No, to jsem sama ráda. Červ, jako hrom, byť? Nebo snad, pro boha, dokonce celá stonožka? I kde pak? Povídal Skřivan, jak on to povídal. Pojď, povídal. Srdce máš jako zvon.
1: Srdce jako zvon? A přece máš světobol?
0: Všecko mě mrzí, nic se mi nelíbí, nejraději bych neviděl svět.
1: Jenže teď se lasice rozlobila.
0: I podívejme, tak ty nevidíš, jak támhle ta chrpa krásně modře kvete? Která chrpa? Támhle ta? A že kvete nějak moc krásně a modře? Já to teta nevidím.
1: Nevidíš? Zlobila se lasice. A proč pak, když máš zdravé oči? Tak snad aspoň cítíš, jak ti plesá srdce pod jarním sluníčkem, ne?
0: Že mi plesá srdce? Proč by to dělalo? Ani to nenapadne.
1: A jak pak to, když máš srdce v pořádku? Durdila se lasice dál. A co, když ti děti nasypou drobečky? To nemáš v žaludku jako v pokojíčku?
0: Ani ne,
1: fňukal vrabec a čekal, jak ho lasice začne litovat. Jenže lasici to ani nenapadlo.
0: I ty, že ten darebo,
1: rozkřikla se na celou ves. Tak tobě se tenhle krásný svět nelíbí, jsi zdravý jako řípa a runcáš jako stará baba. Mládeneček jako ty musí celý den výskat, smát se a zpívat na celý zobák. A ty jenom otravuješ pro nic a za nic druhé. Tu máš. A Čimčařík se udiveně chytil za pravou tvář.
0: No ne, vy máte páru, teta, já bych nechtěl být váš, až se mi zajiskřilo v očích. Ale je, teta, já už vidím, jak je ta chrpa krásně modrá. A sluníčko mi tak krásně šije do peří a na mou duši, že je svět jako malovaný. Já už, teta, nemám světobol, já už mám jenom, já mám hrozný hlad.
1: Mějte se tu dobře, já si zaletím ke škole, než se mi děti rozběhnou. A vrabec letěl a lasice se za ním dívala a už se zase usmívala. Vida, jak já jsem doktor. Vyléčila jsem vrabce ze světobolu 1-2. Už zase vesele čimčaruje. A kdy taky by měl vrabec tak vesele čimčarovat, když ne za mlada? Tak vidíte. Neříkal jsem, že s mláďaty je kříž? A u vrabců zrovna jako u slonů. A u těch slonů je to jako u lidí. O sluně se postarají rodiče, ale dospělý slon se musí postavit na vlastní nohy. Zavolá si ho takový král džungle a řekne:
2: já, kvůli horové, od zítřka převezmeš místo hlídače v kokosovém háji. Je to háj nás všech, tak ho háj, také sklizeň bude patřit nám všem. Jenom opice to nechtějí vzít na vědomí. A proto pozor na ně. Mnoho štěstí a zlom si vás.
1: A Kulihora zasalutuje a odpoví: stačí, stačí, pane králi lve, já to místo beru a proto ty opice spláčou nad výdělkem. Na zítří ráno nemohl Kulihora ani dospat. Jen tak, že si ve spěchu vyčistil kli a už běžel do kokosového háje a s varovně vztyčeným chobotem chodil stále sem a tam a sotva spatřil z dálky podezřelou opici, volal na ni: mašinu, ty, nechceš-li přijít k úrazu? Zpočátku se opice jen smály. A to nic. Nové koště vždycky dobře mete. Slon nás přece nemůže doběhnout. Ať nás honí do motora, ať nás honí po palmách. Jenže opice se přepočítali. Sotva, že slon zaslechl nejmenší praskot, už byl pod kokosovníkem, podal si do těru chobotem a pořádně jí nandal.
2: To přestává každá legrace, kroutili se opice.
1: V tomto háji jsou nejlepší kokosy z široka daleka a doposud jsme je vždycky sklízeli my. A co si počneme, až tudy pojede obchodník, který nám za ně slíbil ty překrásné červené hřebínky do vlasů? Zkusme slona podplatit. A zkusili. Slíbili mu silonový šáteček, lichotili, jaký to bude sekáč, ale slon nechtěl ani slyšet.
2: Co pak jsem opice? Zlobil se.
1: Já jsem slon a kromě toho hlídač v tomhle háji. Tak alou. Jiný by toho už nechal, ale kde pak opice? Co si jednou vezmou do hlavy, už z ní nepustí, dokud si ji neurazí, nebo dokud to neprorazí. Přemýšleli, vymýšleli, až dostali nápad. Asi tak za týden chodil slon Kulihora po ránu hájem, přepočítával kokosy a pro jistotu výstražně vytruboval. Byl pyšný, protože včera navštívil jeho rodiče sám král lev.
2: Váš syn,
1: volal jim mezi kli,
2: je hlídač, jakého jsme tady ještě neměli. Takový hlídač by zasloužil zlatý metál.
1: Rodiče div neplakali. Vidíš, Kulihoro, nadarmo jsme ti vždycky nekladli na srdce, jak se vyplácí světovitost. Kulihora se sice tvářil, jako by byl na takovou poctu zvyklý denně, ale v hloubi své mladé sloní duše povyrostl. Možná, že o mě napíší i v zpravodají džungle a přidají k tomu fotografii, a snad se protlačím i do sloního dějepisu. A Kulihora se tak zasnil, že se až polékal, když zaslechl zpovzdálý suchý hlas.
3: Dobrý den, to máme krásné jítérko.
1: Opírajíc se o hůlku, kráčela proti němu stará rezavá opice s velkým věncem z palmových ratolestí kolem hlavy a přívětivě se usmívala. Slon jí přemýšlivě popošel vstříc. Hádal, že není místní. Ty zdejší treperendy přece nenosí kolem hlavy palmový věnec.
2: Dobrý den, řekl proto nezvykle zdvořile. Patrně přicházíte někoho navštívit, pravda. A odkud pak až?
3: Zadaleka, mladý pane, až z Tramtárie,
1: odpověděla rezavá opice pod palmovým věncem.
3: A nezdržím vás, snad když se na chvilku posadím. Zadarmo to nechci. Povím vám za to celý váš osud.
1: Co vás čeká, co vás nemine, po čem si šlapete, o čem nevíte a co všechno ještě k tomu patří.
0: Kulihora dočista zdřevěněl.
2: A jak vy něco takového víte?
1: Jsem prorokyně, odpověděla opice důstojně. Jsem prorokyně Tramtaranda z Tramtárie. Jméno mi. Jistě je neslyšíte poprvé. Nemohu si myslet, že byste byl takový nevzdělanec.
0: Vidíte, a jsem, přiznával slon zarmouceně. Rodiče mě drželi zkrátka a nesměl jsem vytáhnout paty z džungle a teď mám tak povážlivé mezery ve svém vzdělání. A opravdu mi budete prorokovat, velectěná Tramtarando?
1: Jakože jsem z Tramtárie. A abyste nemysleli, že snad jenom slibuji, začnu hned. Jste mladý?
0: Ano.
1: Jste hodný?
0: Já se stydím.
1: A hezoučky? A nadaný?
0: Myslíte?
1: Široko daleko by takového slona nenašel. Proto je taky vaše budoucnost jako růžová zahrada. Když zavřu oči, vidím velký cirkusový stan. V tom stanu plno světel červených, žlutých a modrých a kolem sedí davy lidí, ani nedýchají, protože nad manéží tančí na provaze veliký, krásný slon. Je oblečen do červené čabraky se stříbrným třepením, na hlavě má perlovou čelenku, kolem krku náhrdelních zrolníček, nad sebou drží průhovaný slunečník, vznáší se jako páška, hudba k tomu tiše přihrává. Teď slon naskakuje, seskakuje, usmívá se, klaní se a lidé vstávají, tleskají, usmívají se, házejí mu karamely a květiny a volají, ať žije slon Kulihora.
0: Slon Kulihora se z té opičí věštby celý třásl. Na mou duši, slon jsem, Kulihora jsem, velký jsem, sama jste to ráčila uznat. Zdá se proto, že ten slon na provaze musím být jen a jenom já. Ale jak bych jim mohl být, jsem-li už jednou hlídačem v kokosovém háji?
1: Hlídačem v kokosovém háji, hlídačem v kokosovém háji, opičila se po něm opice. Dnes jim jste, ale co pak bude zítra konec světa? Snad jste si nemyslel, že budete pořád hlídat kokosový háj. Takové zaměstnání se hodí pro leda jakého slona, ale vy jste slon nadaný, vy jste slon krásný. Vy se stanete tanečníkem na provaze, jakože jsem Tramtaranda, prorokyně z Tramtárie.
0: Dlouho se pak slon Kulihora díval za odcházející opicí a říkal si, kdo by to byl řekl, že je mezi opicemi takový klenot. A má dočista ve všem pravdu. Co je nakonec takový hlídač kokosového háje?
1: A Kulihora nemeškal, zapomněl na svou povinnost, pádil domů, strhl na dvorku šňůru, na které maminka sužívala prádlo, natáhl jí mezi dva kokosovníky, uvázal na uzel a začal se připravovat na svou slavnou budoucnost. Jenže se mu to jaksi nechtělo dařit. Zkoušel vyskočit na šňůru, ale spadl. Zkoušel vyšplhat se na pálmu, ale svalil se.
0: Snad se Tramtaranda přece jenom mýlila. Bylo mi hned divné, že by slon mohl tančit na provaze, ale jak by bylo potom možné, aby všecko ostatní souhlasilo? Krásný jsem, dobrý jsem, nadaný jsem, Kulihora jsem.
1: A slon mával tlapou.
0: Darmo maminka neříká, že bez práce nejsou koláče. Ať mám ucho natržené, ať levý kel nadranc, ať jsem samá boule. Takových pár modřin stojí přece za tu slávu, kterou mi prorokovala sama Tramtaranda z Tramtárie.
1: A šup nahoru a šup dolů a už zase ležel na všech čtyřech. Tatínek s maminkou mu právě nesli svačinu a když ho viděli s natrženým uchem, krvácejícím chobotem a odřenými koleny, přísně spustili. Ty se spral. A s kým se spral? A proč se spral? Kolikrát jsme ti říkali, že se nesmíš prát?
0: Ale vždyť já jsem se nepral.
1: Ještě lži. Vždyť si nejsi ani podobný.
0: No snad, ale není to z pračky.
1: To je z toho, že cvičím, rodičové milí, neboť ode dneška vím, že je mi osudem předurčeno stát se tanečníkem na provaze. Staří se na sebe vyděšeně podívali. Zbláznil se, zašeptal otec zdrceně. Dočista, rozvzlikala se maminka. Moc si chuděra bral tu povinnost k srdci. Pojď, hochu, pojď. Pojď domů, dám ti obklad na hlavu. Ale Kulihora je nevrle odstrčil. Vy mi nevěříte, co? Však budete zpívat jinou, až vám povím, že mi to prorokovala sama slavná věštkyně Trantaranda Strantárie.
0: Trantaranda?
1: Strantárie? Ano, ta? A Kulihora se chystal vyprávět o skvělém cirkusovém stanu plném světel, když se od kraje háje ozval rozpálený lví řev. Kulihoro, kde jsou naše kokosové ořechy? A Kulihora se otočí a opravdu. Palmy jsou očesány a z houští se ozývá cinkavý opičí smích. Tramta randa, koktá slon a chce vyprávět o svém setkání, ale lev řve dál. Tak vy mi taky nevěříte, že tu byla? Ptá se slon pohněvaně. Pod palmovým věncem, o hůlce, zhrbená, rezavá, Strantárie, jistě jste o ní už taky něco slyšel. Slyšel? Znám jí přece darebnici zrzavou, jak svou vlastní hřívu. Právě teď se mi přistihl, jak prodala hromadu kokosových ořechů za pár hřebínků a zrcátek. Takové krásné, veliké ořechy to byly. Mluv, obhajuj se, jestli můžeš. Slon Kulihora se sotva držel na nohou. No když tak... Dobře mi věštila, říkala, že jsem mladý a krásný a nadaný. Ty, že jsi krásný? Jen se na sebe podívej, řval král džungle, až se dělal vítr. A o jakém nadání to mluvíš, když si nedal...

O smíšku Ferdinandovi. Byl jednou jeden voják a ten byl stále veselý a dobře naladěný, i když měl občas hluboko do kapsy, protože groše a krejcary či jiné poklady se v jeho torně dlouho neohřály a on pak musel pískat na kudlu. Nenechal si tím ale zkazit hezký den a tak mu jeho kamarádi říkali Smíšek Ferdinand. Jednou stál zase na stráži před královými dveřmi a prohlížel si tu nádheru kolem. A když viděl, kolik urozených pánů neustále vchází a vychází z královských komnat, aby byli králi ke službě, pomyslel si, ten král se ale má. Peněz má víc než dost a za ty může mít všechno na světě. Já mít ty peníze, hned bych věděl, co si počít. A jak se Smíškovi ty myšlenky převalovaly v hlavě a nebyl tam nikdo, s kým by se o ně podělil, vzal kousek křídy a napsal na dveře královy komnaty Peníze vládnou světu. Když si král později nápis přečetl, nechal pátrat, kdo to napsal. Smíšek Ferdinand se i hned přiznal a když ho přivedli před krále, pravil srdnatě, já jsem to tam napsal, protože na stráži nemohu mluvit a tu myšlenku jsem nechtěl jen tak zatratit. Král byl hodný a milostivý pán a odpustil mu, ale chtěl mu také dokázat, že je se svojí myšlenkou o penězích na špatné cestě. Ale Smíšek odporoval a řekl, pane králi, kdybych měl dost peněz, já bych vám ukázal, co člověk může mít, když chce. Mohl bych dostat i vaši dceru za ženu a sám se stát králem. Tato vojáková zatvrzelá řeč krále pohněvala, ale nedal na sobě nic znát a řekl, abych tě přesvědčil, vsadíme se. Jeden rok ti dopřeji tolik zlata, kolik si budeš přát. Dokážeš-li během toho roku získat lásku mojí dcery, máš jí mít. Ale pokud se ti to nepodaří, přijdeš o hlavu. Dobře si to rozmysli. Ale ten furiant se dlouho nerozmýšlel a s králem se vsadil. Od toho dne si začal žít po královském obyčeji. Obdržel klíč od pokladnice, aby si nabral zlata, co unese. A jedl a pil jen to nejlepší, zval kamarády, výjížděl si v kočáře, cestoval a viděl a zažil všechno, co si jeho srdce přálo. Jen o krásnou princeznu ani okem nezavadil. Tu král stejně nechal, aby ochránil před nevítaným nápadníkem, odvést na malý ostrov nedaleko zámku, kde ji přísně střežili, aby se k ní nedostal žádný muž. Tak tam díky Smíškovi žila jako ve vězení a měla dlouhou chvíli. Jednoho dne Ferdinand přišel do královské pokladnice, aby si naplnil prázdné torny zlatem. Tu se ho král zeptal, jak se mu daří. Dobře, moc dobře, pane králi, odvětil. To mě těší, řekl král, ale nezapomeň na naši sázku, kterou jsme uzavřeli. Už máš jen půl roku na to, abys získal srdce mé dcery. Pokud se ti to nepodaří, bude tě to stát nepochybně hlavu. Smíšek si pomyslil, to je pravda. Musím se po té princezně porozhlédnout. Vyhledal zlatníka, mistra nad mistry, a řekl mu, poslouchej, mistře, musíš mi vykovat zlatého jelena a musí být tak velký jako opravdový jelen a musí mít zlaté paroží, ale uvnitř bude dutý, aby se v něm mohl ukrýt muž. Zlato na jelena mu přinesl z královské pokladnice. Netrvalo to dlouho a jelen byl hotov a byl tak překrásný, že by krásnějšího člověk na světě těžko hledal. Skrze tajná dvířka, která by nikdo jiný nenašel, vlezl Smíšek do jeleního břeha.

břicha a vzal si citeru, na kterou uměl mistrovsky hrát. Zlatníkovi povyprávil celý příběh o královské sázce a prozradil mu, co má v úmyslu. Dal mu mnoho zlata za to, že zlatého jelena přivede na zámek a ukáže králi. Ten se nemohl vynadivit a když dal zlatník tajné znamení, ozvala se z břicha jelena hra na citeru a překvapený král nevěděl, co říci. Také královna byla radostí bez sebe a prosila manžela, aby toho zlatého jelena koupil a poslal dceři na ostrov, že si s ním ukrátí dlouhou chvíli. To byl dobrý nápad, protože princezna se jelena nemohla nabažit. Musel hrát stále znovu a znovu, dokud se neunavila a neusnula. Tu otevřel Ferdinand tajná dvířka, vysoukal se ven a prohlížel si spící princeznu. Byla tak překrásná, že od ní nemohl odtrhnout oči a nakonec se neudržel a políbil ji na tvář. To princeznu probudilo a málem se jí úlekem zastavilo srdce, když u svého lůžka uviděla cizího muže. Smíšek jí řekl, kdo je, a úpěnlivě jí prosil, aby ho neprozradila. Bude jí celé dny hrát tak dlouho, dokud si jen bude přát. Princezna mu to nakonec slíbila, ale s tím, že zůstane v úkrytu. Smíšek s tím rád souhlasil a za chvíli opět vlezl do jeleního břicha. Druhého rána se princezna nemohla dočkat, až zase uslyší zlatého jelena hrát. Také král přišel, poslouchal a měl radost, že vidí dcerku tak spokojenou. Řekla mu, že od nynějška už dlouhou chvíli na opuštěném ostrově mít nebude. Večer, když byla princezna opět úplně sama a právě večeřela, otevřel Ferdinand potichu dvířka a zeptal se: princezno, smím na chvíli ven? Mám takový hlad. Od včerejška jsem neměl v ústech a dneska jsem musel celý den hrát. Princezna mu dovolila vylézt a pojíst s ní. A protože si ho teprve nyní dobře prohlédla a dlouze s ním rozprávila, tu se jí zalíbil a líbil se jí čím dál víc, takže nakonec dopustila, aby ji vzal do náruče a líbal. Mezitím se připozdilo a princezna šla spát. Tu si jí Smíšek postěžoval, jak ho bolí záda, protože v jelenově břiše musí ležet celou noc skrčený a skřivený. Tak ho nechala vklouznout pod svoji pokrývku. A tam se oba měli ze srdce rádi a slíbili si, že jeden druhého nikdy neopustí a navždy zůstanou spolu. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. A šlo to tak celých 5 měsíců. Smíška po celý ten čas neviděli a král myslil, že je zase někde na cestách. Tu princezna onemocněla a den ode dne byla bledší a nemocnější. Král jí tedy poslal svého nejlepšího lékaře, aby ji prohlédnul a předepsal lék. Ale lékař potřásel hlavou, šel ke králi a řekl: princezně nepomohu. Během 5 měsíců, až porodí děťátko, uzdraví se sama. Král se rozhněval a lékaře nechal uvrhnout do žaláře. Pak k princezně poslal jiného doktora, ale ten skončil také ve vězení. A tak to šlo s jedním doktorem za druhým, až králi došla trpělivost a vydal se za dcerou sám. Zeptal se jí, zda se nechce vdávat, ale princezna odvětila: já jsem, milý otče, už jednu svatbu měla. A když se král ptal, kdo je její manžel, odvětila: přece Smíšek Ferdinand, kterého si mi sám daroval ve zlatém jelenu. Při těch slovech otevřela tajná dvířka a Ferdinand vylezl ven. Král se sice zprvu hněval, ale dané slovo nemohl porušit, zvláště když princezna tvrdila, že jiného muže nikdy milovat nebude a jiného si nikdy nevezme. Tak Smíšek Ferdinand vyhrál svoji sázku ještě dříve, než uplynul rok, a s princeznou
slavili svatbu. A po smrti jejího otce se stal smíšek Ferdinand králem.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Dobrý večer, děti. Poslyšte, co se kdysi dávno přihodilo. Vy jste sice už byli na světě, ale byli jste ještě tak malinké, že si na to vůbec nebudete pamatovat, protože jste neuměli ani mluvit, ani chodit, leželi jste v postýlkách a kolíbkách a dělali do plínek a říkali a a b, b. To bylo tak všechno, co z vás člověk dostal. A tak vás rodiče, ale hlavně maminka, chovali, krmili, přebalovali a dávali vám pusy na zadeček. A tehdy se nějak rozmnožili myši. Ono totiž bylo teplo a sucho a to mají myši rády. Co pak o to? Myši sami o sobě můžou být i docela roztomilé. Ale když mají hlad, tak všude lezou, všechno sežerou, v noci dupou a pobíhají a nenechají nikoho v klidu spát a roznášejí špínu a nemoci. A to se tenkrát stalo. Lidi už byli zoufalí. To si třeba někdo nechal večer jablíčko na talíři, že si ho ráno sní. A tak ráno vstane, jde si pro něj a ono už bylo nejen to jabko pryč, ani stopka nezůstala, ale i ten nebojí talířek byl ohlodaný. Nebo u jedněch sousedů, nějací Filisovi to byli. Pan Filis se díval na televizi, paní Filisová pletla nebo četla, no to už je teď jedno, a na mističce měli moc dobré sušenky. Už jich bylo jenom pár. A pan Filis povídá, musím se jít vyčurat. A taky šel. A paní Filisová zase, že zatím uvaří čaj. Tak jo, za chvilku se vrátili a sušenky pryč. Pan Filis nadahaval, že mu je paní snědla a paní Filisová zas, že to on si je všecky naráz nacpal do pusy, žádnou, že ji nenechal, zkrátka pohádali se, málem, že nepadla i nějaká ta facka. A pak spolu dlouho nemluvili, a každý si kupoval sušenky sám a tajně se jimi cpal a stloustli. A to se stalo ve víc rodinách. A tak se lidi hádali, fackovali a tloustli i hubli a kdo ví co. A zatím všechno sežrali myši. A žrali dětem ve školách svačiny z tašek a ze stolků. V obchodech bylo všechno nahlodané a rychle se to kazilo. A dokonce prý ty myši, když se jich sešlo víc, nebo se třeba na tom domluvili a udělali takovou válečnou výpravu, sežrali někomu psa. A třeba u nás v domě takovou vzácnou kočku, Tamaru, celá šedivá byla, dokud žila. A tak to trvalo dost dlouho. Myší bylo pořád víc a byli čím dál tlustší a drzejší. Jedna prý dokonce vlezla k tobě do postýlky a hrála si s takovým chrastícím panáčkem. Naštěstí vaši slyšeli ten hluk, přiběhli, maminka se lekla, objala tatínka a ten jí musel vysadit na skříň, dokud tu myš nezažene. Ale tatínek chytil tu drzou myš za ocásek a odnesl jí do zoologické hadům. Ti se tím živí. Ale to už opravdu byl vrchol. Všude se o tom mluvilo, v rádiu, v televizi, tam dokonce ukazovali nejtlustší myš na světě a ta byla velká jako malé selátko. I noviny toho byly plné, lidi nadávali, proč, že se s tím nic nedělá, co pan prezident, proč prý taky nechytá myši a jak pak ministři, ti, že by taky mohli pomoct a vojsko a policie, že se už úplně ztratili z ulic a kdo ví, kam utekli. No, nespokojenost byla obrovská a dokonce udělali takovou soutěž, vlastně dvě. Jedna se jmenovala Myšlionář a tam ten, kdo chytl milion myší, tak dostal milion korun. A ta druhá se zase jmenovala Superchytač a tam zase, kdo nachytal nejvíc myší a donesl na důkaz toho nejvíc ocásků, tak tomu nebo té vydali jim osobně naspívanou písničku Nejkrásnější myšlenka. Pořád se to všude hrálo a tak člověk neměl nikde od těch myší pokoj. A taky byly všude plakáty a poutače, kdože přijde na to, jak se těch myší zbavit, ten, že se může zúčastnit soutěže o titul Náš vyhubitel, že je to velmi čestný titul a uznávaný v celém světě. A tehdy, když tatínek našel tu myš v té postýlce, když se maminka tak polekala a když se pořád nikdo jiný nehlásil, tak tatínek řekl, já jdu do toho. Něco mu totiž už hlodalo v hlavě, ale nebyla to myš, byl to nápad. Tak se dal zapsat jako uchazeč o titul vyhubitele, sedl si ke stolu a přemýšlel. Někdy taky přemýšlel třeba odpoledne na lůžku, někdy různě na záchodě, prostě kudy chodil, tudy přemýšlel. A pak ho zavolali, maminka ho viděla v televizi a byla na něho pyšná. I tu vaši postýlku otočila tak, aby z ní na něj bylo vidět, kdyby na to přišlo. A byli tam i jiní uchazeči, nějací dva páni, Lauda a Vrabec, navrhovali vylákat myši hrou na píšťalu. Ale to se to mluví, že? A když to pak někdo zkusí, tak to nefunguje. Ba právě naopak, přiláká to ještě i krysy a potkany. A navíc tatínek ani na píšťalu nemůže hrát, protože chudák nemá hudební sluch. Ale přišel s jiným nápadem. Vyhrál s ním tu soutěž a že se to teda tak zkusí. Tak jo. Na náměstí dovezli velký nákladák, na plošinu dali ale opravdovou horu toho dírovaného ementálu, kolem posadili píšťalovou filharmonii a ještě instalovali takové větráky, které tu vůni síra rozháněly do okolí. A skutečně netrvalo dlouho a myši se začaly zbíhat k tomu síru. Lezli po vyklopených stěnách nahoru, zahryzávali se do síra a prokousávali se hlouběji a hlouběji. Napřed jich proudili celé zástupy, pak to řídlo a nakonec už přibíhala jen sem tam nějaká myš. A až už nepřicházela žádná, i když pískala filharmonie do píšťal, jak nejsilněji uměla, tak se seběhli ti televizní moderátoři a hostesky, zaklapli ty boky toho velikého nákladáku a byl konec. Nákladák odjel daleko a daleko a ty myši, které po cestě všechny ten sýr sežrali, vyklopil do moře a tam se utopili a byl od nich pokoj. Řidič pak auto umyl, naložil banány a jel zase zpátky domů. Tatínek skutečně taky dostal toho vyhubitele, myslím toho našeho. Museli ale bohužel s maminkou zaplatit ten ementálský sýr, protože to televize platit nemůže. Na to nemá, aby za každého platila, co ho napadne. Ale tatínek s maminkou měli přece jenom nějaké peníze uspořené, něco jim dali děda a babička, tak se to nějak srovnalo, i když to nebylo zadarmo. Ale maminka dala tatínkovi opravdu sladkou pusu za to, že ji zbavil těch myší, kterých se tak bála a vy jste už taky mohli klidně spát a nikdo vám nelezl do postýlky. A teď teda už taky běžte, ať jste zítra tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
2: Měl chudý otec jediného synka. Mladého, bystrého, Ondra se jmenoval. Jednoho dne otec povídá, dost jsem se o tebe, synku, nastaral. Teď jdi do světa a nauč se nějakému řemeslu. Ať je to, co je, jen když z něho budeš živ. Ondra tedy šel do světa a vyučil se zbojníkem. Když se vrátil, otec se ho hned vyptával. No, čemu ses naučil? Chytrosti. A budeš z toho živ? To víte, že budu. Dokud budou lidé hloupí, smál se Ondra. V té dědině byl pánem bohatý zeman. Měl krásného koně, na kterém mu tuze záleželo. Když o tom Ondra slyšel, pravil, já bych mu ho ze stáje vyvedl, i kdyby na něm seděli. Lidé tomu nevěřili, smáli se, že ne, ale on, že ano. Když o tom uslyšel Zeman, dal si Ondru zavolat a povídá: jestli to dokážeš, dám ti 100 zlatých. Ondra souhlasil. Pán poručil čeledi, aby koně přísně celý den střežili. Nevzdalovali se od něho a večer, aby si na něho šafář sám sedl. Jeden čeledín, ať mu stojí u hlavy, druhý u chvostu, a kdyby se něco neobyčejného strhlo, ať hned volají o pomoc. Na večer se pán sám přesvědčil, zda je jeho rozkaz vyplněn, a teprv potom šel spokojeně na lože. Když se v zámku vše stišilo, zaklepal kdosi na dveře konírny. Otevřete, nebo spíte? Kde pak spát? Ale kdo jsi? A co chceš? Co pak mě neznáte, aby vás husa kopla? Jsem zámecká kuchařka. Nesu vám od pána trochu pálenky, abyste dobře hlídali. Jen skleničku prý jim dej, Zuzo, rozkázal pán, ale já jsem si pomyslela, že vám i víc přijde vhod. No, tady máte pořádný čbán? Na mou duši, dobrá, pochutnával si šafář po notném doušku a poslal čbán dál. Ale ne, abyste mi usnuli, přikázal čeledínům. A co byste se měli bát, vždyť jste 3... Co pak by se mohl ten šelma opovážit sem přijít? Jen pijte. Ber prý, dokud dávají, říkával můj neboštík dědeček, dej mu pámu věčnou slávu, a byl to člověk poctivý. Vždyť jsem ho znal, přisvědčil šafář a zase vzal čbán. Kuchařka Zuza mluvila, šafář pil, hlídači pili. Zuza ustavičně pospíchala a přece se z místa nehýbala. Konečně zpozorovala, že jsou hlídači na mol opilí. I počkala ještě, až tvrdě usnuli, pak vyšla z konírny, přinesla trdlici a tu postavila na místo koně. Šafáře položila pod ní, jednoho hlídače podepřela k jednomu, druhého k druhému konci. Pak tiše vyšla z konírny a krásného koně sebou odvedla. Časně ráno, sotva se počalo rozbřeskovat, pán vstal. Všude bylo ticho. V domnění, že je vše v pořádku, vešel do konírny. Ale jak ustrnul, když uviděl místo koně dřevěnou trdlici. Navzdor zlosti ale obdivoval Ondrovu chytrost a rozhodl se, že mu ještě něco uloží. Poslechni, jestli dnes v noci vezmeš mé paní zlatý prstýnek z prstu, dám ti 200 zlatých. Chceš to zkusit? Ovšem, že to zkusím, svolil Ondra. Večer pán sám všecko prohlídl, každý kout. Než ulehli, ještě se podíval, má-li paní prsten na ruce. Za chvíli uslyšel u okna šustění, rychle se obrátil a vidí v okně hlavu, jako by chtěla do jizby nahlížet. Počkej, já ti dám, řekl si. Tiše vstal z lože, uchopil valašku, rozevřel okno a bác! Valaškou chlapovi do hlavy, že se jako špalek zvrátil dolů. Ach, muži, ty jsi ho zabil, zvolala paní. Když Zeman viděl, že se chlap dole opravdu nehýbe, dostal strach. I řekl paní, že se jde na něho podívat. V okamžení ale byl zpátky a šeptal: dej mi raději prsten, kdyby ten šelma přece jen přišel, aby ti ho nevzal. Paní mu prsten dala a on zase odešel. Za chvíli se pán vrátil zpět a vypravuje paní, že ten chlap dole nebyl člověk, ale jen přistrojený slaměný došek, jakožto klam od Ondry nastrčený. Ale mě neoklame, dodal pán a povídá, raději mi ten prsten dej. Vždyť jsem ti ho dala. Je to chvilička, divila se paní. Pán zůstal jako omámený. Ráno přinesl Ondra prsten a pán mu dal 200 zlatých. Jsi doopravdy chytrý chlapík, ale ještě jednou musíš svoji chytrost dokázat. Jestli dnes v noci ukradneš mému správci kuchařku a dovedeš ji do zámku, pak ti dám 300 zlatých. Nejen kuchařku, ale i správce vám přivedu, řekl Ondra se smíchem pánovi a vesele se vrátil domů. Pak šel k potoku, nachytal si raky a když se hodně setmělo, ustrojil se za anděla, rakům nalepil na ocásky svíčičky a vydal se do správcova stavení. Tam svíčičky zapálil a raky pustil. Ti se rozlezli, kam jen mohli, takže jizba byla plná světla. To probudilo kuchařku. Posadila se na posteli, když v tom se před ní zjevil anděl. Připrav se, jdu si pro tebe, půjdeš se mnou do nebe. Kuchařka, veliká mudlářka, tomu hned uvěřila a začala se chystat na cestu. Pan správce se tu zedivil tomu, že jeho kuchařka má přijít zaživa do nebe. To by se i jemu líbilo. Prosil tedy anděla, aby ho vzal také s sebou, a anděl svolil. Když vyšli z domu, přehodil přes ně Ondra plachtu, naložil je na trakař a vezl k zámku. Vzdychali a kroutili sebou, nebo tím hlavy jen tak odskakovali, jak trakař po hrbolaté cestě ujížděl. Zeman byl vzhůru, čekal, zdali Ondra i třetí pokus vyvede. A hle, tu, co si zarachotí v síni, a do dveří se strká Ondra s velikým rancem. Z něhož se vysypali pan správce a kuchařka. Zeman se smál, až se za boky chytal. A Ondrovi vyplatil 300 zlatých, které si svou chytrostí vydělal. Ondra se pak vrátil k otci a živil se poctivě. Chytrých kousků prý ale ještě několik vyvedl.

0: Božena Němcová, kmotr Matěj. Chcete vědět, jak lze vtipem a chytrostí zvítězit nad lakotou? Tak tedy poslouchejte pohádku, kterou vám budu vyprávět. V době, kdy se ještě lidé mnohem víc navštěvovali a promlouvali spolu než dnes, rozhodl se kmotr Matěj, že navštíví svého souseda kmotra Jíru. Zabouchl dveře chalupy, vyšel na náves a dal se tedy cestou k Jírovi, když tu potkal kmotrova malého synka Jozívka. No kampak Jozívku, zrovna jdu k vám na kus řeči, co dělá táta? Právě chtěl jíst k motříčku, ale když vás viděl, rychle vstal a nechal jídlo být, odpověděl pravdomluvný hoch. Inu, podívejme. A proč pak? Táta povídal, že byste nám mnoho jídla snědl, a tak máma musela všechno ze stolu schovat. I podívejme, a kam pak to schovala Jozívku, zeptal se kmotr Matěj. No, měli jsme husu, tu máma dala pod lavici, uzené na skříň u kamen, klobásy se zelím ukryla do trouby, buchty do mísy na okno a dva džbány piva na schůdky do sklepa. Matěj se už dále nevyptával. Usmál se a rovnou vešel do světnice. Pozdrav tě Bůh, Matěji, vítal ho Jíra. Škoda však, že si dříve nepřišel, mohl si s námi poobědvat. Ale právě dnes nám od jídla nic nezůstalo, s čím bychom tě pohostili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Na cestě k tobě se mi přihodilo něco velice podivného, řekl Matěj. A co? Zeptal se zvědavě Jíra. Pověz mi to. No, jdu ti cestou, když tu náhle, tam u toho velkého kamene, had. A hned na mě. Zabil jsem ho touhle svojí holí. Matěj se šibalsky pousmál a pokračoval. Opravdu velmi podivný byl ten had. Měl hlavu tak velikou, jako to uzené, co máte na skříni tamhle u kamen. Tlustý byl, jako ta husa, co je pod lavicí. Bílé masíčko měl, jako buchty, co jsou v míse na okně. Dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. A krve z něho bylo tolik, co máte piva ve džbánech na schůdku ve sklepě. Dobře to Matěj provedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost velice zastyděl. Žena musela jídlo a pití na stůl přinést a všichni v dobrém ke stolu usedli. Matějova chytrost navždy kmotra Jíru z chamtivosti vyléčila.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: O řepě. Zasadil dědek řepu. Vyrostla. Byla veliká, převeliká. I chtěl dědek řepu ze země vytáhnout. Táhne, potahuje, ale vytáhnout nemůže. Pozval si dědek babku na pomoc. Babka táhne dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Babka zavolala vnučku. Vnučka táhne babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Vnučka zavolala psíčka. Psíček táhne vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Psíček zavolal kočičku. kočičku. Kočička táhne psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dětka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. A tak zavolala kočička myšku. Myška táhne kočičku, kočička psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dětka, dědek řepu. Táhnou, potahují. A konečně řepu vytáhli.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Sluníčko už vyšlo a moja stále ještě spala schoulená v mámině náruči. Kidžuvu byla z hůru, ale nechtěla moju budit. Ať si ještě chvilku pospí, dneska musí mít hodně síly, říkala si potichu, zatímco se na ní starostlivě dívala a nižně ji hladila. Přišel k ním i táta Richard a Kamba se Šindou. Všichni si potichu sedli a sledovali, jak moja klidně spí a vůbec netuší, jak velký den jí dnes čeká. Najednou moja otevřela jedno oko, pak i druhé a hned je vyvalila na ostatní. Co se stalo? Proč tu všichni sedíte? Co se děje? Ptala se zmateně. Táta Richard se ujal vysvětlování. Pamatuješ si, jak jsem ti vyprávěl o kouzelné díře a o velkém gorilákovi? Ano, odpověděla nejistě moja. Richard se zhluboka nadechl a pak řekl. A tvůj velký den je právě dnes. A než stihla moja cokoliv říct, už jí ze všech stran zasypávali radami na cestu a hned byla vypravená a měla jít. Ale kudy? Zeptala se. A mamka Kidživu, skrývajíc pláč, řekla. Jen jdi, mojo, až budeš připravená, kouzelná díra se ti sama objeví. Neboj se, jen jdi. Tak se moja rozloučila a vydala se hledat kouzelnou díru. Hlavou jí šly vzpomínky na víru Sábu a na tátovo vyprávění a jiné prapodivné myšlenky. Až z toho dostávala strach. Co, když tu díru nikdy nenajdu? A nebo jsem třeba moc zlobila a velký gorilák řekne kouzelné díře, aby mě spolkla a ona mě spolkne? Sábě to přeci taky udělala. Jak tak přemýšlela, šla čím dál tím pomaleji a kouzelnou díru už najít ani nechtěla. Bála se jí. No jo, ale když k ní musí jít každý, to ona by si mě určitě sama našla, kdybych ji přestala hledat a velký gorilák by mě pak mohl potrestat ještě víc než Sábu. Moja byla v koncích. Věděla, že musí hledat dál, ale na druhou stranu se moc bála. V tom si vzpomněla na babičino vyprávění o bílé gorile. Jung byl přeci taky sám a dokázal se postavit obrovskému Levhartovi. Budu jako Jung, pomyslela si moja a kurážně vyrazila dál, už se ani trochu nebála a aby se jí strach nevrátil, brblala si jako zaklínadlo u všech bílý goril, u všech bílý goril, u všech bílý goril. A když to vyslovila po 100 000 páté, zahřmělo a před mojou se objevila kouzelná díra. Moja napětím celá stuhla, ale dobře si pamatovala, jak jí mamka Kidživu říkala, že se má nahnout úplně blizoučko k díře a říct, co si přeje. Jen chvilinku zaváhala. To se jí zase vracel strach, ale hned si rychle připomněla statečného Junga. Naklonila se ke kouzelné díře a odvážně spustila. Velký goriláku, ty, který umíš splnit všechna přání, přineste tě Šindě miminko a tátovi hodně melounu a mámě košíky na hraní a i Kambě taky něco, dej, děkuju ti. Moja si úlevně sedla vedle kouzelné díry a začala si pro sebe vypočítávat. Pro tátu jsem si přála, pro mámu jsem si přála, já jsem zapomněla na tetu Šindu, vlastně nezapomněla, pro Kambu jsem si přála? Já jsem zapomněla na sebe. A jak si to moja uvědomila, hned se znovu natahovala ke kouzelné díře, aby si mohla přát taky něco pro sebe. Jenže co? Zarazila se. Co si mám přát? Ale v tom k ní promluvil sám velký gorilák. Nemusí si lámat hlavu s tím, co by si směla přát, mojo. Vím dobře, po čem toužíš. A protože jsi byla hodná a přála jsi něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní, pošlu ti brzy to, co ti nejvíc schází, kamaráde. Moja překvapením ani nedutala. Vždyť k ní promluvil sám velký gorilák. Chvíli nehnutě seděla a naslouchala, ale když už se nikde nic neozývalo, začala jí pomalu docházet slova velkého goriláka. Kamaráda, kamaráda je! Já budu mít opravdového kamaráda! Zaradovala se moja a samým štěstím z té náhlé zprávy metala jeden kotrmelec za druhým až domů.
2: jak šejtroček málem vzal tři nepoctivé zlatky.

Nemičev vsi žil sedlák Hrabota a měl všeho dost a všeho málo. Na co se Hrabota podíval, toho se mu zachtělo. Ať to byla červená kráva, lán pole nebo cíp lesa. Jednou tak obcházel své a ohlížel se po cizím a došel až k mezi, kde začínal jičínský obecní les. Byl to pěkný les, dával dost dřeva, ale pořád v něm taky dost dorůstalo, aby tam bylo dobré bydlení pro víly, ohniváče a mužíčky. Pohled na ten les vyhnal Hrabotovi slinu na jazyk. Tak ho mít. Od té chvíle mu nedalo, až zašel do Jičína na radnici k písaři. Koupil bych ten kousek lesa. Stejně je za kopcem, že tam z města ani nedohlídnete. Písař se odešel zeptat někam výš. Říkali Hraboto, povídá, když se vrátil, že ten les můžeš mít, když městu Jičínu položíš do kasy 4 200 zlatých. Leda bych je načesal na švestce. A Hrabota hnal písaře znova výš, aby mu slevili. Písař musel sem a tam ještě několikrát. Nakonec sedláku Hrabotovi vyřídil. Říkali, že bys ho mohl mít za rovných 40 stovek. Ať je můj. A Hrabota přiklepl smlouvu kotníkem. Než vyšel z radnice na podloubí, už věděl, co s lesem, aby se mu to nejlíp vyplatilo. Dá to všecko pokácet, dlouhé dřevo prodá, něco taky strží od chalupníčku za pařezi. Naholi něco zůstane po lese, dá kopat na drahé kamení. Takového je v okolí Jičína dost, jen ho vyzvednout ze země. Když si všecko určil, zašel Hrabota nejdřív pod věž k hodináři Semerádovi. Budu pro tebe, Semeráde, mít nějaké drahokamení, větší kusy i drobotu, sumou asi za 43 stovek. Semerád si postrčil v oku hodinářské sklíčko. No, když to kamení bude mít dobré barvení a svit, takové vždycky potřebuju. Od věže šel Hrabota k staviteli Lohařovi. Mám pěkné dlouhé dříví, potřebuješ? O takové má stavitel vždycky nouzi, povídá Lohoř a plácli si. Pařezi rozprodal Hrabota chalupníčkům, co obvolal Porinku. A zamanul si ruce. Už mi zbývá jen pokácet ten les. Obešel ještě 12 nádeníků a řekl jim, aby ho zítra čekali s pilami a sekirami. Druhý den ráno se Forman Šejtroček probudil tak časně, že jeho žena Julča vedle z postele povídá: jen spí, ještě je čas na dvojí obrácení. A v tom někdo volá ze silnice. Už nedospím, zívl si Šejtroček a jde se podívat. Za vraty stojí Hrabota, v jejířském zlatek si šelestí od lani a volá: vstávej, Formane, je čas vozit. Nejdřív bych musel vědět, co povezu, povídá Šejtroček. Hrabota to odfoukl jako maličkost. Nejdřív dojedeme pro pár chlapů a pak odvezeme z lesa trochu dřeva. Taková služba se Formanovi hodí každou chvíli. Když si ale Šejtroček šel do světnice pro kus chleba, do kapsy a pro čepici, Julča mu povídá: něco ti řekl, ale nepověděl všecko. To já poznám. A když Šejtroček zapřahal k vozu žemličku, šlehl valach po Hrabotovi ocasem jen syklo. Já nevím, Hraboto, povídá Šejtroček a ani se mu nechce sáhnout do toulečku probič. Sedlák Hrabota sebou pansky hodil vedle Šejtročka na kozlík. Vzal si 3 zlatky? Tak jeď.
Nejdřív jeli po nádenících. Byli to chudí ptáci. Dlaň se jim otvírala na těch pár šestáků od hraboty. Sedlák každému odsvrnkl ostří usekyry palcem a pak mu ukázal dozadu na vůz. Jak jich vzadu přibývalo, začalo se to šejtročkovi zajídat pořád víc. Hraboto, povídá, kde se sejde tolik ostrého železa, tam se těžko najde dobrý úmysl. A hrabota zas jakoby přebyl sedmu esem. Vzal si tři zlatky? Tak jeď. Šejtroček vezl plný vůz nádeníků a sekyr a hrabota nad tím panoval. Jak se blížili k lesu, šejtročkovi už se to všecko znelíbilo docela. Hraboto, povídá, ty chceš něco nekalého a já ti v tom nebudu pomáhat. Sedlák hrabota se po něm do třetice ohnal jako zaklínadlem. Vzal si tři zlatky, tak jeď. Šejtroček sáhl do kapsy a vysypal ty tři zlatky hrabotovi do klína. Tady je máš zpátky a už tě s nádeníky nesvezu ani k příštímu patníku. Hrabota strčil zlatky do holínky. Nesvezeš? Dojdeme. Nemáme už daleko. Seskočil z kozlíku, křikl na nádeníky a vede je k lesu. Šejtroček chvíli postal s vozem a dívá se, co bude dál. U lesa se sedlák hrabota postavil na skalku. Nádeníci zatím vybalovali pily z hadrového zavinutí a chystali si sekyry. V tom hrabota zatočil kloboukem a všichni se do toho dali. Padli na les. Od sekyr jim stříkají štěpiny, od pil se odsypává pilinami. Položil se krajní strom a ostatní se za ním kladou zadou. Ať se mi to dřevo nepotluče, volá ze skalky hrabota. Nádeníci se dosekávají pořád blíž k srdci lesa. Šejtroček si vyskočil na kozlík a otočil vůz zpátky k Jičínu. Chtěl už to mít radši všecko za zády. Sotva nádeníci začali hrabotou přikázané dílo, jen uhodila první sekyra a chroustla pila, zatroubila strážná sojka znamení. A víly, ohníváči a mužíčkové, co žili v lese, ji uslyšeli. Zběhli se na paseku a radili se, co proti tomu dělat. Jenže nebyla jejich pravá hodina. Víly neměli lehké a vytrvalé nožky, aby kruhem obskočili hrabotu a nádeníky a hnali je kvapíkem z lesa. Ohníváči při sluníčku sotva doutnali a mužičkové ospalostí sotva viděli. Sekyry bijí pořád blíž a pily zinkají už za houštím. Les už leží, jen na krajíčku zbývá trochu tyčkoviny, a v té se jako v remísku krčí přeplašené víly mužíčkové i ohníváči. Tohle tu přece nenecháme, bude to dobré nalaďky k plotu, křikl hrabota. Sotva toti v remísku uslyšeli, vyběhli do pole. Víly se vezly na větru, ohníváči se kouleli jako zapálená povřísla a mužíčkové upalovali, až jim odpad lítali hrudky. Všecko se to žene, kdo ví kam.

Šejtroček zatím dojel domů. Valacha žemlíčku odvedl do stáje a sám odešel do světnice. Sedl si na židli se sukem a povídá Julče. Jíst nechci, pít taky ne. Všechnu chuť jsem nechal u hrabotova lesa. Ale kousek cukrkandlu bych si vzal, abych přemohl hořko pod jazykem. Julča mu ulomila krystálek cukrkandlu, Šejtroček ho převaloval v zubech a povídá. Nebudeš mi vyčítat? Trápíš se, Šejtročku, i tak dost, řekla na to Julča. Za oknem šlo slunce od jabloně k hrušni. Když se naklonil za ořech, bylo už k večeru. Šejtroček pořád ještě sedí na židli se sukem a trápí se, že sedláku hrabotovi pomáhal zkazit les. Julča si pokojně velebí na stoličce a spravuje punčochy. Forman jich dost roztrhá, jak se na kozlíku opírá do palců. A v okně se začalo modřit a potom padl tmavý večer. Soužení je nejlíp zaspat, povídá Šejtroček a ohlíží se po posteli. V tom za oknem světle zavlálo a ohnivě zahořelo a zacupitali drobné nožky. Co je to? Povídá Šejtroček. Julča odhrnula záclonku, vykoukla a řekla. Přišli ti z lesa, je jich plný dvůr. Na dvoře povívá celý zástup víl. Jsou tu studánkové, potoční, pasekové i houštinářky, co se jich shledá v lese. Přidržují se každého kamínku, aby je večerní větřík neodval. Ze tří stran se dívají tři ohníváči, svítí už pěkně do červena. Mezitím se chumelí hejna mužíčků, jsou tu ti zborůvčí, brusinčí i z jiného drobného podrostu. Julča otevřela okno a zavolala, co pak tu všichni chcete? A oni na to, že les už není a nemají kde být, a pořád blíž k oknu, až zahlídli Šejtročka. To je ten, co vezl hrabotu, křikli víly ostřicovými hlásky. Mužíčci už dupitají nahoře po půdě a odnášejí hrstičky sena. Ohníváčci se roztáčejí, div se nepodpaluje v šindelech. Co jsi se zasloužil, Tomáš? Povídá Julča Šejtročkovi. A vystoupila nejstarší víla a řekla, chystej se, Julčo, půjdeš zpátky k nám. S takovým nemůžeš být. Šejtročkovi klopítlo srdce. V tom ale Julča skočí k oknu a zavolá, aspoň mému formanovi dopřejte rozmýšlení, jak všecko napravit. Nejstarší víla na to, ať to tak je, ale jen chvíli. Julča hned, čím by ty z lesa zabavila, než Šejtroček vymyslí radu. Vílám dala pro zábavu pavučiny pozbírané na zahradě. Ohníváčům hrneček kolomaze, aby měli z čeho čoudit. A mužíčkům hrách na cvrnkání. Šejtroček zatím seděl na sukovaté židli a lámal si hlavu, jak se vykoupit. Nakonec mu přiskočila pravá myšlenka. Došel k oknu a zavolal na dvůr. Svezl jsem hrabotu, teď svezu vás a bude vyrovnáno. A zas vystoupila ta víla. Jenže kam nás povezeš? I to už měl Šejtroček rozmyšlené. Hrabotu jsem vzal k lesu, vás svezu k hrabotovi. Vyvedl ze stáje valacha žemličku a zapřáhl ho před vůz. Sám si vyskočil na kozlík a Julču vzal vedle sebe. Potom zavolal. Nejdřív nasednou víly
a pěkně mě za záda, aby je to jízdou nerozfoukalo. Doprostřed přijdou mužičci, aby na krajích nepřepadli. Ohníváči až dozadu, aby měli po větru volné šleání. Když to všecko nastoupilo, šejtroček na žemličku ani mlasknout nemusel. S takovou mírou lesních sil za ocasem upaloval valach jako řek před Turkem. Kudy jeli volnou silnicí, zpívali si víry li, li, li a brousili si hlásky na tom, co ještě přijde. Mužičci si kradli čepice, aby do příštích věcí neměli stuhlé klouby, a ohníváči táhli do sebe vzduch, aby ho bylo dost pro příští šleání. Když ale jeli městem Jičínem, poručili šejtroček s Julčou ticho, aby je nezaslechl noční richtář. Když docházela míle k Nemičevsi, kde měl statek sedlák Hrabota, přitáhl šejtroček opratě a povídá těm na voze. Je vyrovnáno, konec cesty, teď už si poradíte sami. A vlání a sršení a dupitání, jak se to sesypalo z vozu. Šejtroček pokojně otočil a vydal se s Julčou zpátky k Jičínu. Sedlák Hrabota dávno ležel v posteli, ale spaní si odpíral, vystrkoval prsty spod peřiny a počítal na nich, kolik strží za dlouhé dřevo od lohaře, kolik zapařezí u chalupníčků a kolik zlatek mu zaplatí semerát za kameny. Venku se vyčasilo na měsíc, i ve světnici bylo dost světla. Hrabota se dopočítal, sklapl prsty a vstal z postele, že si to zapíše do kalendáře, aby do rána nezapomněl. Jenže jak sáhl po tušce, za oknem ohnivě šlehlo, až ho to povalilo zpátky do peřin. A zas už do okna bíle zaléhá, jako by se od rybníka tlačila mlha. A znova oheň a zas to bílé vlání. Do toho od sklepa z půdy odevšad dupotají malé nožky. Bouří se dobytek v chlévě a z kurníku vyletěly všecky slepice. Strachu má Hrabota dost, ale ještě víc starosti, co se mu to děje s celým majetkem. Popadl těžkou lucernu, s kterou se mohl i ohnat, a vyběhl na dvůr. Tam krávy a voli v jednom tanci. Všecko se to utrhlo v chlévě odvázání. Každému dobytčeti sedí za šíjí víla a šlehá mu před očima závojem. Hrabota uhodil lucernou o práh a křikl: co je to za skotáctvo? Vždyť se mi voli vyběhají z masa a krávy z mlíka. Vílám, jako by to ani neválo kolem uší, vedou dál rajtaraj. Je pravá hodina. A já si své uhájím, křikl Hrabota a začne být lucernou po vílách. Jenže v tom se z kovárničky vykutáleli tři ohniváči. Chvíli srší dobytku za ocasem, chvíli zas připalují konečky došků na střeše u stodoly. Hrabota musel nechat víl, vyletěl z kazajky a hasí s ní ohníčky, aby se na střeše nerozhořelo. A co mu ještě stačí, oči vidí, že na hůře i na sýpce mu hospodaří mužičci nevětší než klásek. Trhají po stéble od sena, po zrnku ubírají z obilí a kdo ví, kam to roznášejí. Hrabotovi je, jako by mu po kousíčkách odštipovali duši. To je žhářství a zlodějstvo, křikl. A chce pročetníky, ti, že si ostře poradí s vílami mužičky i ohniváči. Jenže v tom zas vystoupí víla a po dvoře se udělalo ticho. V tom tichu je slyšet, jak četníci chrápou ve své světnici k neprobuzení. Víla ukázala prst, aby si Hrabota všecko dobře rozmyslel, a povídá mu: můžeš udělat buď tak,
anebo jinak. Sedlák Hrabota odpověděl, že jsou to samé hádanky, ale už měl nahnáno. Postavil lucernu a bez kuráže řekl: když mi dáte se vším pokoj, vrátím vám les. Na to slovo rázem odvanuli všecky víly s větrem, ohníváči se odkutáleli jako podpálená povřísla a mužíci se rozběhli do rmenu. Jen na střeše stodoly zůstal stát malý plamínek. Stál tam přes noc a pak i ve dne, aby Hrabota při sluníčku nezapomněl, co při měsíčku

Tam stojí sedlák Hrabota. Co mi chceš, povídá Šejtroček. Hrabota na to dost uvadle. Zapsaženo máš, tak pojedeme. Šejtroček se po biči zrovna nehrne. A kam? Nejdřív po školkách pro stromky. A kam ji povezeme? Hrabota div nepřetrhl čepici v rukách. Tam, co stával ten les. A to pojedu rád, křikl Šejtroček a sáhl pro bič. Stromku bylo dobrých 6 vozů. Když je svezli na to místo, kde dřív stával les, Hrabota si div knoflík po knoflíku neukroutil, ale řekl, pojedeme ještě pro nádeníky, aby stromky zasadili. A to pojedu tupl rád a s parádou, křikl Šejtroček. Přivezl nádeníky s motykami a za 3 dny se na tom místě zelenal mladý lesík. Musíme ještě do třetice ke mně na statek, řekl Hrabota a div si přitom kramflek neodrazil. Když přijeli na Hrabotu v dvůr, hořel tam na rozdrchlém došku na střeše u stodoly pořád ještě plamínek. Odvez ho rovnou k 7 peklům, křikl na Šejtročka Hrabota, vletěl do stavení a třískl za sebou dveřmi. Pak sedlák Hrabota seděl u stolu a počítal, co ho stál nový les. Na volech ztratil na mase 70 zlatých, krávy se mu vyběhaly z mlíka za rovných 20, slepice se vylítaly ze 7 kop vajec. Zrna mu mužíčkové roznesli za půl sklizně a sena roztahali za půl senoseče. Nové stromky ho přišly na půl majlantu. Dohromady toho bylo za 9 000 zlatek. Šejtroček zatím vezl plamínek k novému lesu. Když tam dojeli, usadil ho na plácek mezi 2 stromky. Plamínek chvíli hořel sám. Potom se k němu přikutáleli ohníváči a zběhli se víly a přidupitali mužíčkové. Šejtroček 3 silně práskl bičem, až se na nebi sešlo na déšť a lesu sprchlo prozelený růst.

tabule modrá jako nebe. Byl jednou jeden chlapeček a ten se jmenoval Valentín. Měl rád svého dědečka, který věděl všechno na světě, a pak sluníčko, modrou oblohu, červené tulipány a žlutého kanárka, který zpíval od rána do večera. Ale když každý večer sluníčko zapadlo, kanárek přestal zpívat a dědeček usnul. A to neměl Valentín rád. Říkal si, den je hezký, ale noc se mi ani trochu nelíbí. V noci nesvítí sluníčko, kanárek nespívá a dědeček nic nevypráví. V noci je tma a smutno, v noci může kanárka sežrat kočka. A co potom? Jednou ráno řekl Valentín kanárkovi, jestli pak víš, že jsem už velký chlapec a že musím do školy. Měj se tady hezky a dej si pozor na kočku. A šel. Posadili ho do první lavice až k samé tabuli.

0: tabuli a když se Valentín na tu tabuli díval, říkal si, proč je tak černá, je mi z ní smutno a chce se mi spát. Co to, Valentíne, řekla paní učitelka, proč pak zavíráš oči? Nevím, čím to je, řekl Valentín, ale když se dívám na tu černou tabuli, je mi smutno a chce se mi spát. Teď nemůžeš spát, řekla paní učitelka, teď budu na tabuli malovat samé zajímavé věci, dávej pozor. A vzala křídu a malovala na tabuli jedno kolečko a pak dvě kolečka a nakonec tři kolečka. Jedno kolečko a dvě kolečka jsou tři kolečka, řekla paní učitelka. Líbí se ti to, Valentíne? Líbí, řekl Valentín, ale kdybyste malovala kanárky, bylo by to ještě hezčí. Prosím, řekla paní učitelka, smazala kolečka a namalovala jednoho kanárka, pak dva kanárky a nakonec tři kanárky. A Valentín byl velice spokojen, kanárci se mu líbili, jeden byl hezčí než druhý, tolik kanárků pohromadě Valentín ještě nikdy neviděl. Usmíval se a myslel si, to je dobře, že sedím v první lavici, aspoň je vidím tak zblízka. A nyní půjdeme dál, řekla paní učitelka, a namalujeme si něco jiného. A vzala hadr a houbu a chtěla kanárky smazat. Proč byste mazala tak krásné kanárky, křičel Valentín. Nechte je, nic vám přece neudělali. Takhle nemůžeš křičet, jsi ve škole, musíš se chovat slušně, zamračila se paní učitelka a opravdu ty kanárky smazala a namalovala čtyři jablka. Pak smazala čtyři jablka a namalovala pět velikých tulipánů a nakonec smazala pět velikých tulipánů a namalovala šest jabloní. Jak je to možné, přemýšlel Valentín, tak na tabuli je tolik věcí a za chvíli tam není nic. A pak je tam zas tolik jiných věcí a pak tam zase není nic. Kam se to jenom poděje? Ať mi nikdo nepovídá, že se to jen tak smaže, říkal si Valentín a schválně vzal o přestávce hadr a houbu, zkusil z nich vytřást a vyždímat kanárky a tulipány, ale marně. No kde jinde mohou být než v tabuli, řekl si Valentín a když byla třída prázdná, šel k tabuli, položil na ní ucho a představte si, opravdu slyšel jakoby v dálce zpívat kanárky. No tohle, řekl si, musím se na to zeptat dědečka, který přece ví všechno. A když přišel domů, řekl dědečkovi, jak je to prosím tě možné, že se do tabule vejde tolik kanárků, koleček, jablek a tulipánů? Proč ne, řekl dědeček. No to není nic zvláštního. Kdybys věděl, z čeho tabule dělají, vůbec by ses tomu nedivil. Tabule jsou přece ze dřeva, řekl Valentín. To si myslí všichni, řekl dědeček, ale není to pravda. Tabule se dělají z noční oblohy. Podle pravítka se vykrojí kus tmy a tabule je hotová. A pak na ní můžeš namalovat a napsat, co chceš, všechno se v ní ztratí jako v noci. Aha, pomyslel si Valentín, proto se mi chce tolik spát, když se dívám na tabuli a proto je mi ve škole někdy smutno. A hned druhý den řekl Hubertovi, který s ním seděl v lavici. Hádej, kam se ztratí všechno, co se na tabuli namaluje? Smaže se to, řekl Hubert. Houby s octem, řekl Valentín. Je to tam, jenomže to ve tmě nevidíš. Tiše, řekla paní učitelka. Namalujme si dnes další hezké věci. Dávejte dobrý pozor. A vzala křídu a namalovala sedm koček a potom osm velikých párních válců z komíny. To je nadělení, pomyslel si Valentín. Teď to všechno smaže a kočky v té tmě sežerou kanárky a parní válce polámou všechny krásné tulipány ze včerejška. Něco se musí stát a honem. Huberte, řekl potichu, po vyučování půjdu k tabuli a ty mě smažeš, rozumíš? Hubert byl dobrý kamarád, nedal se dvakrát pobízet, po vyučování Valentína smazal, ale pak se lek, když viděl, že Valentín opravdu nikde není.
1: Kde jsi? Prosím tě, nikde tě nevidím.
0: Volal na Valentína a z tabule se ozvalo. Kde bych byl? Jsem v tabuli. Je tady tma jako v pytli. Namaluj prosím tě baterku a smaší, než o něco zakopnu. Hubert tedy namaloval baterku a smazali a Valentín v tabuli řekl, děkuju, už je to lepší. A pak Hubert slyšel, jak Valentín v tabuli hvízdl údivem a pak už nic. Počkal ještě chvíli a pak šel domů, protože měl hlad. A Valentín stál zatím hluboko ve tmě tabule, svítil si baterkou a rozhlížel se kolem. Bylo to hrozné. Po zemi plno rozmačkaných jablek a tulipánů, po kterých jezdili parní válce sem a tam, vráželi do sebe, až byly celé otlučené a mezi tím běhali kočky a honili kanárky, kteří postrašeně pípali a poletovali z jedné jabloně na druhou. Ale to nebylo všechno, bylo tam plno jiných věcí, žirafy a parníky, židle a klobouky, písmena a číslice, letadla a boty a taky malé namalované děti a velké namalované děti a vlaštovky a kopretiny, klokany a hrušky a kartáčky na zuby, autobusy, všechno v hrozném nepořádku. Kde se to všechno vzalo? Podíval se Valentín. Tohle je tady z Loňska, řekli namalované děti a ukázali na žirafy a tohle z předloňska. A ukázali na kopretiny a my jsme tady už 3 roky. Je to stará tabule. Takhle tady nemůžete zůstat. Je tu tma a vlhko od houby, je tu nezdravo. Kazíte si oči, máte bledou barvu, potřebujete slunce a modrou oblohu, řekl Valentín. Podívejte se na ty kopretiny, jak vadnou. Pomozte mi chytit kanárky a vyvedu vás odtud. Mám baterku. A děti mu pomohli chytit kanárky, Valentín si dal opatrně do kapes a pak všechno, co bylo v tabuli, vyved ven do třídy mezi lavice, zhasl baterku a díval si, jak všichni přivírají oči proti slunci. Tak, řekl Valentín, a teď půjdeme za paní učitelkou, musím jí něco říct. A šli po ulici k domu, kde bydlela paní učitelka. Byl to dlouhý průvod, samé zvláštní věci, jaké se obyčejně v průvodech nevidí. Lidé se zastavovali a ptali se Valentína, co to má být, a Valentína ně volal. Tohle všechno bylo v tabuli. Bylo to tam skoro 3 roky. A lidé volali, no to by snad nemělo být, s tím by se mělo něco udělat, ale co? Valentín řekl, počkejte. Zeptám se dědečka, ten určitě něco vymyslí. A dědeček opravdu vymyslel. Šel s Valentínem a když přišli k paní učitelce, řekl, noc nemá nikdo rád. Černé tabule jsou smutné, když se na ně děti dívají, chce se jim spát. Proč by se tabule nemohly dělat z modré oblohy? Všechno by bylo jiné, všechno by bylo veselější. Co tomu říkáte? A lidé volali, no to je přece nápad. Proč by tabule nemohly být krásně modré? A paní učitelka pokrčila rameny a řekla, když to říká Valentínův dědeček, budou tabule modré. A dědeček vytáhl z kapsy nůž, půjčil si pravítko a vykrojil z oblohy veliký modrý čtverec s kousíčkem sluníčka, s kouskem bílého mráčku a 3 vlaštovkami, které létaly po tabuli z rohu do rohu a děti volali 1 vlaštovka, 2 vlaštovky jsou 3 vlaštovky a byly samý žert a samý smích a nikomu se nechtělo ani trochu spát.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Ahoj, Krtku. Jsem moc rád, že tě zase vidím.
4: Já jsem taky rád. Ahoj.
3: Kde ses tak dlouho toulal?
4: Ve městě.
3: Ve městě? Neříkej.
4: No to bys koukal, co jsem tam zažil. A nebyl jsem sám.
3: Budu hádat. Byli s tebou zajíc a ježek, viď?
4: Jasně, jsme přece kamarádi. Mohlo to s námi dopadnout zle. Už jsem se bál, že se z toho průšvihu nedostaneme.
3: Vám hrozilo ve městě nějaké nebezpečí? Vám zvířátkům?
4: Kdyby jen nám, ale i lidem. Štěstí, že jsme z toho rámosu, čoudu a kouře vyvázli.
3: Tak to si o tom musíme povědět, aby všichni slyšeli, čím město, zvířátka i lidi trápí.

Daleko, daleko od všeho hluku, kouře a smetí, v krajině, kde svítilo jasné slunce a ráno padala voňavá rosa, se rozkládal les. Zpívali tam ptáci, poletovali motýly a hrála si zvířátka. Měla zde všecko, co potřebovala k životu. Však také bez nich by byl les smutný a pustý. Když se někde objevil krtek, stačilo malinko počkat a za chvilku tu byli ježek se zajícem. A když se naopak někde objevil ježek, určitě se na blízku potuloval zajíc a krtek. Oni totiž to byli tři náramní kamarádi. Od rána do večera pořád spolu, ničeho se nebáli a bylo jim na světě dobře. Jednou ráno si krtek s ježkem pochutnávali na jahodové snídani a čekali na zajíc.

0: Náhle začal les podivně šumět, větve se rozkývaly, vyplašení ptáci zmateně poletovali sem a tam.
1: Ježku, asi se žene bouřka, poslouchej.
2: Kde pak, krtku, to musí být něco jiného. Poslouchej, jak se všecko chvěje, co to jen může být?
0: Ježek si lehl do mechu a přitiskl ouško k zemi.
2: Vůbec se mi to nelíbí, všecko tak divně hučí.
0: Z mraveniště se vyrojili polekaní mravenci a pokoušeli se co nejrychleji zmizet. Za nimi pospíchal svým hlemiždím tempem loudavý šnek.
3: Utíkejte, honem, honem,
0: volal.
3: Něco se na nás valí, říkala to sojka.
2: My nemůžeme.
1: Musíme počkat na zajíce, bude nás tady hledat.
0: Všechno, co mělo nohy nebo křídla, prchalo odtud na všechny strany. Konečně se objevil i zajíc. Prolédl křovím a zapadl do svého pelíšku v dutině stromu.
2: Co se ti stalo, zajíčku?
1: A z čeho jsi tak vyděšený?
4: Počkejte, hned uvidíte hrůza.
0: Zajíc ukázal tlapkou před sebe.

0: To, co všichni viděli, byla opravdu ošklivá podívaná. Stromy padaly jeden po druhém, jako by je podsekávala ohromná kosa. Kupředu se s velikánským hřmotem drali nějaké stroje a ničili, co jim přišlo do cesty. Zvířátka jako skamenělá hleděla na tu zkázu. Les se před nimi měnil v pustou pláň. Padl poslední strom a Rámus zanikl docela. Náhle ticho připadalo třem kamarádům ještě strašidelnější než předtím ten ohlušující ryk. Široko daleko bylo pusto a smutno. Všude tam, kde ještě ráno stál les s ptáky, brouky, zvířaty, zůstaly jen pařezy.
1: Zůstali jsme tu sami.
2: I můj strom, kde jsem měl pelíšek, to není. Možná, že se proměnil v pařez.
3: Přestaň brečet, nemá to cenu. Dokud jsme spolu, nic se nám nemůže stát.
0: Jen se kamarádi trochu uklidnili, přirachotili na pláň další stroje a pokácené stromy odvezli.
1: Kam se teď schováme před deštěm?
2: No, kde si budeme hrát na schovávanou?
3: Kde najdeme stín, až nám bude horko?
0: Zčista jasna se nad obzorem vynořil malý černý bod a zároveň s ním se ozvalo vrčení motoru.
3: Musíme se honem schovat.
1: Co se plašíš? Nemusíš se hned svinovat do klubíčka. Vždyť je to jenom vrtulník.
0: Stroj postál nehybně ve vzduchu a pak dosedl mezi pařezy. Dveře vrtulníku se otevřely a z nich vystoupili nejprve muzikanti, po nich pak pánové v kloboucích. Nad plání zazněl řízný pochod.

hudba ustala. První pán se tvářil zvlášť důležitě, měl bílý vous a tlačil vozík s čtverhraným kamenem. Druhý kráčel stejně důstojně za ním a v ruce držel naleštěné kladívko. Třetí nesl láhev? No ano, láhev. Krtek, zajíc a ježek je zvědavě pozorovali. To se ví, trošku se taky báli.

0: Pánové složili kámen na zem a jeden po druhém na něj zaťukali. Kladívkem. A ten s plnovou sem začal řečnit. Házel rukama, ukazoval kolem sebe, nad sebe i pod sebe. Při jeho posledních slovech muzikanti zahráli fanfáry, třetí pán se rozmáchl a rozbil o ten kámen láhev.
1: Ať žije budoucí město! Ať žije budoucí město! Ať žije!
0: Volal.
2: Tady že má stát město.
3: Co si ve městě
2: počneme? No, co si tady počneme?
0: Pánové zaslechli pláč. Rozhlédli se a uviděli tři zvířátka, jak se krčí u pařezu. Jak to prosím? V těchto místech nemá už žádné zvíře co dělat, řekl pán s kladívkem. Pán s plnovou sem přišel blíž a začal jim domlouvat.
4: No, tady to pro vás už vůbec není. Pojďte raději s námi. My vás zavřeme do zoo.
0: Tady zůstat nemůžete, říkali postupně všichni tři pánové, ale nic to nepomohlo. Zvířátka se na ně ani nepodívala. Nakonec pánové poznali, že kamarády nepřesvědčí, a tak napsali něco na kus papíru, orazítkovali a podepsali. To je moc cenný dokument. Jestli tu chcete bydlet, nesmíte ho ztratit, řekl pán s kladívkem, podepsal se, podal lístek zvířátkům a dal na to všechno razítko. Velké, kulaté razítko. A odešel za ostatními k vrtulníku, který se za chvíli ztratil za kopci.
2: To tedy nevím, co ty čmáranice znamenají.
5: A proč je tam to razítko?
3: K čemu nám ten papír vůbec bude?
0: Za pár dní probudilo zvířátka opět strašné hučení motorů. Tentokrát to byly nestvůry ještě mohutnější a dravější. Seřadili se vedle sebe a v jediném okamžiku vyrazili vpřed. S řevem rvali všechno, co jim leželo v cestě. Převraceli kopce hlíny a lomcovali každým pařezem tak dlouho, dokud ho nevytrhli ze země. Krtek, ježek a i zajíc na to řádění jen vyděšeně a bezradně zírali. V tom si zajíc vzpomněl na lístek, který dostali od těch vlídných pánů.
3: Počkejte, podívejte, co my máme. Razítko.
0: Stroj, který jel v čele, se skutečně před pařezem zastavil. Jeho řidič úžasle vyskočil a hleděl na zvířátka.
4: Kde jste se tu vzali?
2: No, my jsme tady doma.
0: Řidič si přečetl potvrzení, přikývl a s úsměvem zvířátkům oznámil.
4: V pořádku, všecko zařídím, spolehněte se.
0: Od toho dne se každý stroj pařezu vyhnul. Zvířátka měla klid, to ano, ale krajina kolem ne. Den co den desítky nákladních aut přivážely a skládaly cihly, panely, pytle cementu, všude se roztahovaly bagry, jeřáby, železné stožáry a ohrady. Vedoucí stavby marně hádal, jaký asi význam má ten překážející pařez. Nejraději bych ten pařez odklidil, ale proti razítku nesvedl nic.
5: Kam se jen podíváme, tam všude rostou domy.
2: Náš pařezový ostrůvek se jakoby propadá do propasti.
3: Jsme tu tak zapomenutí a ztracení.
2: a nemůžu pořádně ani spát.
5: Pořád mi v uších protivně drnčí.
3: Mně se strašně stýská po lese.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Bílé pírko. Dnes po celý den mi nějak nebylo dobře. Coural jsem kolem chaloupky a nic mi nechutnalo. A bříško mě bolelo. Když začalo dne ubývat, řekl jsem si, že to takhle dál nejde, že se musím léčit. Šel jsem nakonec louky, kde je velice mnoho stromů vedle sebe a za sebou tak hustě, že i ve dne je pod nimi skoro tma. U těch stromů rostla pěkná tráva, to je pro nás pro kočky nejlepší lék. Vybral jsem si hodně tuhé listy a pustil jsem se do nich. Najednou za sebou slyším hubky, hubky, cupy, dupy. Ohlednu se tam, na zadních nožkách s předníma přitisknutýma na bříšku stojí jeden takový divný. Má dlouhatánské vztyčené uši, temné oči a čumáček se mu pořád hýbe. Dívá se na mne, čumáčkem mele a povídá, hele, co tu děláš? To je moje tráva. Tebe také bolí bříško? Ptám se. Ušatý svěsil jedno ucho a povídá, proč? Mne bříško nebolí, já mám jenom rád. Mně je dobře. A tuhle trávu mám každý večer k večeři. Zkrátka, já se tady pasu a tak se tady nemůžeš pást ty? A svislé ucho zase postavil. No já jsem mu řekl, já se nepasu, já se léčím, protože mě bolí bříško. Ušatý se spustil na všechny čtyři, dlouhá ušiska složil dozadu, hopsal ke mně blíž, poškubával mladičkou trávu a povídá, to je divné, jaké ty si vybíráš léky. Na bolení je přece pampeliška. Má výborné hořké mléko, je to učiněná pochoutka. No, řekl jsem mu, že nejlepší kočičí lék je tráva tvrdá a skoro suchá. Ta bříško znamenitě vyčistí. Nechápu, že by někdo mohl zahnat hlad tak, že okouše kus paloučku. No, mám k večeři nejraději maso a zapijím ho mlékem, které mi můj člověk dává do misky. Ušatý se zarazil, posadil se na zadní, vztyčil uši a rozčileně hýbal nosem. Tak ty rád maso? A máš něco s člověkem? Tak já ti něco povím. Já jsem králík bílé pírko a na tenhle palouček už raději nechoď. Tahle tráva je moje. A já jsem mu řekl, že jsem kocour modroočko, že mu to tady nesním a že bychom si mohli ještě trochu popovídat. Ale bílé pírko řekl, když ty rád maso a kamarádíš s člověkem. A zase se spustil na všechny čtyři a asi už docela ztratil chuť k jídlu. Pomalu hopsal ke stromu, jen se mu bílé pírko, tedy jeho kratičký ocásek v šeru pod stromy, blýskal. Chtěl jsem mu ještě něco říct, ale bílé pírko se rychle obrátil a povídá, hele, modročko, nechoď ty za mnou, když jsi maso rád. Já to nemám rád. Nechoď, kdybys šel, musel bych tě bacit zadními běhy do nosu. Bylo mi to velice divné a taky trochu smutno mi z toho bylo, že bílé pírko se mnou nechce nic mít. Ty se mnou nechceš mluvit, bílé pírko, zeptal jsem se ho. Bílé pírko vystrčil hlavu za stromem a povídá, maminka by to zakázala. Ani na dálku se mnou nesmíš mluvit, ale opravdu jenom na dálku. A ušatý kličkoval pryč, jen občas jeho bílé pírko zasvítilo mezi stromy. Já se vracel k chaloupce a musel jsem moc přemýšlet o tom, jak je to na světě divně zařízeno, že jeden má rád trávu a jiný maso. A že ti dva se proto nemohou dorozumět.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Dotek

0: Pozvání do Akademie věd na sebe nedalo dlouho čekat. Do města se slétli vědci a badatelé z celého světa. Profesor Kadeřábek vyhlásil několik opatření. Při jeho přednášce nesmí být v sále žádná televize, žádné fotoaparáty, žádné mobily a hlavně žádní psi. Po obou stranách přednáškového pultu musí stát dva vzrostlé fíkusy v květináčích. Přátelé, pochopte, na tento okamžik jsem se těšil celý život, přemlouval ve své pracovně Ramsese a Hylíka. Víte, co to je? Stanout před Akademií věd? Nevěděli. Copak vy byste nechtěli stanout třeba na měsíci? Nechtěli. Rázem z vás budou nejslavnější lichožrouti na světě. Celebrity. To vám nic neříká. Celebrity jim nic neříkali. Ramíku, Hylíku, já vás musím představit vědeckému světu jako dva živé exempláře. Zoufal si profesor Kadeřábek.
1: My nejsme žádní exempláři.
0: My jsme docela obyčejní lichožrouti. Ale když si pan profesor začal rvát vlasy a škubat vousy, slíbili, že přijdou. A smím sebou vzít Egona? Zeptal se Hylík. On je vědec. V jakém oboru? Spozornil profesor.
1: Je to muzikant, řekl Ramses.
0: V oboru svateb a pohřbů, oznámil hrdě Hylík. Na to profesor namítl, že do Akademie věd mají přístup jen učené hlavy. Hylík odpověděl, že sice neví, jak panu Vavřincovi šlo učení, ale za to ví zcela jistě, že má v hlavě pouze vrchní sestru Helenku Reskovou. V tom případě letuji, uzavřel celou záležitost profesor Kadeřábek. Dotek slávy ho zcela proměnil. Začal se chovat jako šéf.
2: Tak, hoši, máte na 2 hodiny rozchod.
0: Hylík s Ramsesem sehnali ke dveřím.
2: Nikam. Dostali jste osobní volno, ale jen proto, abyste se dali do pucu. Já se taky připravím a za 2 hodiny čeká před domem taxík. Hurá na Akademii.
0: Profesor Bujaře vyskočil. Dopadl do sedu na měkký koberec. Roztáhl ruce, vzepřel se na obou dlaních, hlavu stáhl mezi kolena a udělal kotrmelec. Oba lichožrouti krátce a zmateně zatleskali, ale profesoru Kadeřábkovi, když se zvedal z koberce, už hučel v hlavě potlesk akademiků, mocný jako Niagara.

0: Honza a čaroděj. V celé dědině říkali mu hloupý Honza, protože ničeho nedovedl a ničemu nerozuměl. On však nebyl ani tak hloupý, jako lenivý. Nedělal nic, jenom jedl a povaloval se v zimě za pecí, v létě na výsluní. Marny byly prosby, domluvy, hrozby i tresty otcovi. Honzu nebylo lze přimět k práci. A když přece se něčeho chopil, vzešlo z toho více škody než užitku. Posléze zemřel mu otec a zadlužená chalupa byla prodána. Nový majitel poručil Honzovi, aby opustil stavení.
1: A kam bych šel?
0: Zívaje otázal se Honza. Jdi si kam chceš, třeba s prorozum. Ušklíbl se nový hospodář. Chtě nechtě byl Honza nucen poslechnout. Hospodář byl statný, rázný muž a když měl v ruce svou sukovici, nebál se ani čerta, jak se vychloubal. Šel tedy Honza do světa. Zpočátku nelíbila se mu chůze cestou, necestou. Nejraději by byl vlezl zase za pec a spokojeně dřímal. Ale toho nechtěli nikde trpět. Poskytli Honzovi jídlo, nocleh, ale z rána jej vybídli, aby jim buď pomohl v práci, anebo aby táhl dále. Nezbývalo tedy Honzovi, než aby šel zase do mrazu a sněhu. Pracovat nechtěl a pak ani nedovedl. Litoval, že není léto. Spal by ve dne, v noci pod širým nebem, potravu by si nalezl někde v lesíku nebo v zahradách. Po mnohých útrapách zatím už minula zima i jaro a dostal se do země, jejíž hranice byly střeženy vyzbrojenými obry.
2: Kam jdeš, červíčku?
0: Houkl na Honzu jeden a zdvihl nad jeho hlavu nohu v obrovské botě, aby jej rošlápl.
3: Poslali mě pro rozum, odvětil ustrašený Honza.
2: Ale ty jsi v říši rozumu. A protože jsi první z těch červíčků, jež nalezl cestu k nám, ušetřím tě.
0: Strčil jej do kapsy a zanesl do královského paláce. Honza byl nucen slíbit králi, že nikomu nepoví, co viděl v této zemi. Proto nemůžeme sdělit i vám, co by mohl Honza povídat. Jenom to lze prozradit, že tam skutečně nalezl rozum a že se naučil pracovat. Po roce vracel se k domovu. Z hloupého Honzy zbyla jen slupka. Jádro bylo moudré. Když přišel do říše krále Dobrovíta, s podivem zřel četné sloupy u cest, nesoucí tento nápis. Sníh, který hoří. Železo, které pluje na vodě. Kámen, který lítá jako skřivan. Takové nápisy byly nejen u cest, ale i na domech. Zeptal se Honza prvního člověka, kterého potkal, co ty nápisy znamenají.
3: O, co pak ty to nevíš? Ovšem, nejsi zdejší, jak pozoruji.
0: Nápisy oni dal pořídit náš král Dobrovít. Zlý čaroděj ranil jediného syna králova slepotou, hluchotou a němotou. A když mu nešťastný otec nabízel svůj trůn, jen aby syn zase viděl, slyšel a mluvil, odmítl čaroděj a řekl mu, že králevice uzdraví jen tehdy, když mu přinesou sníh, který hoří, železo, které pluje na vodě, a kámen, který lítá jako skřivan.
3: Což se o to nikdo nepokusil? Divil se Honza. Mnoho, přemnoho jich bylo. Nejen z lásky k dobrému králi a laskavému kralevici, ale i kvůli odměně, která záleží v tom, že ten, jemuž se zdaří vyhovět čaroději, bude vládnout spolu s kralevicem. Ale nikdo to nedokázal. Král pláče a zlý čaroděj se směje.
2: Hoho, to by bylo něco pro mě, zvolal Honza.
3: Kterou cestou dostanu se nejdříve do města králova? Otázal se. Poddaný Dobrovítův útrpně se usmál. Ty chceš zvítězit nad čarodějem? No, zkus to. Alespoň zakusíš jednou lepších časů. Jdi touto cestou do nejbližší dědiny. Tam oznam richtáři, co hodláš učinit. Postará se o tvou dopravu do sídla králova. A když Janek zmizel, ten člověk zakýval hlavou. Pořídí asi tolik jako já. Nu, ať se má alespoň na čas dobře. Richtář vyslechl Honzu, vyčastoval jej a vlastním povozem zavezl do nejbližší dědiny, kdež převzal úkol hostitele a vosky zase tamní richtář. Tak vezen byl Honza ode vsi ke vsi, od města k městu a všude se dobře najedl a napil. Dělo se tak z nařízení králova každému, kdo se domýšlel o tom, že by mohl kralevici prospět. Vyskytlo se ovšem dosti takových, kteří teprve cestou ke králi přemýšleli o dobré radě a jimž běželo jen o dobré jídlo a napití. Král však ve své dobrotě jim to prominul, když se přiznali, že si vlastně nevědí rady. Konečně dostal se Honza do hlavního města a hned byl uveden ke králi. Pomůžeš mému nešťastnému dítěti? Otázal se Dobrovít. Pokusím se, odpověděl Honza. Žádám tě však, pane králi, abys na mne nevyzvídal, co zamýšlím učinit. Seznáš to v den, kdy vyhovím žádosti čaroděje. Král byl se vším srozuměn a Honza zůstal v paláci, kde se měl znamenitě. Uviděl také kralevice, jenž chodil zvolna zahradou, starý sluha vedl jej opatrně za ruku. Příštího dne ptal se Honza, má-li někdo v říši kafr. Nikdo však nevěděl ani, co to je. Honza tedy napsal na pergamen ono slovo a král vybral ze svých dvořanů nejspolehlivějšího, jenž pak s hojným průvodem odeslán byl do velmi vzdálené země. Honza mu vysvětlil, kudy pojede a přikázal mu, aby se nikomu ani slovem nezmínil, pro co vlastně jede. Až v oné zemi koupí kafr, ať jej pečlivě ukryje a nikomu neukazuje. Za několik neděl vrátil se posel s velikou nádobou kafru. Honza jej ihned uschoval. V té době však nezahálel, poněvadž v zemi neznali zpracování železa, majíce nástroje a zbraně jenom ze dřeva a z kamene, dal si Honza vystavit v královské zahradě domek, v němž samoten pracoval. Ani král nevěděl, co znamená záře a bušení vycházející z domu. Honza byl v zámku už jako doma a liboval si zde. Král s ním často hovoříval a mnohdy se podivil, kde se v tom prostém člověku nabralo tolik moudrosti. Někteří z dvořanů však podezřívali Honzu, že je podvodník, který kralevici nepomůže, a přemlouvali krále, aby Honzovi ukázal dveře, nepřikročí-li co nejdříve k vykonání oněch tří věcí. K tomu však nedošlo. Honza oznámil králi, že má již všechno uchystáno. Posláno tedy bylo pro čaroděje, jenž se už klíbl, když uviděl prostého Honzu. Honza, provázen králem a čarodějem, jakož i důvěrníky královými, sešel do zahrady, která byla hojně pokryta sněhem. Byla už zima, dosud však nemrzlo. Nedaleko své dílny, která byla zbudována u hlubokého rybníka, stanul Honza. Přineste hořící louč, žádal. A než vyhověli jeho rozkazu, uhnětl velkou sněhovou kouli, do které nepozorovaně zastrkal kusy kafru. Čaroděj čenichal, cítil zápach kafru, avšak nevěděl, co to je. Honza přiložil louč ke kouli, kafr vzplanul a brzy byla celá koule v plamenech, jež znenáhlu rozpustila i sníh. Sníh, který hoří, prohlásil Honza a čaroděj sykl zlostí. Potom vstoupil Janek do dílny a vynesl odtud velkou krychli. Byla dutá, zhotovena z tenkých železných desek, k sobě v ohni svařených. Hodil kostku do rybníka a ta se udržela na povrchu. To není železo, vykřikl čaroděj. Jen se přesvědč, je to železo, usmál se Honza. A čaroděj zmlkl. A to železo pluje po vodě. Král se usmíval, jeden dvořenín pochválně zatleskal. Nyní sáhl Honza do kapsy, vyňal velký oblázek, vložil jej do praku a vymrštil do výše. Kámen, který letí jako skřivan, řekl klidně, ukazuje k obloze, kam dosud letěl silnou rukou vržený kámen. Letí, ale teď podívej, padá, vykřikl čaroděj a zasmál se. Ne, letí zrovna jako skřivan, tvrdil Honza. Ptáče ono vznese se k obloze a potom náhle spadne k zemi. Výborně, zvolal král a všichni dvořané zajásali. Čaroděj sebou trhl, posléze však zuřivě vykřikl a zmizel, jako by jej země pohltila. A v téže chvíli běžel ke králi jeho syn, volaje radostně. Otče, můj drahý otče! Zase slyšel, viděl a mluvil. Dobrovít objal syna, objal i Honzu. Dvořané vyběhli z paláce a brzy zvědělo všechno město, že kralevic je zase zdráv. Všude se ozýval jásot a davy proudili k paláci, aby uviděli vítěze nad čarodějem. Synu můj, vzdávám se trůnu, prohlásil král. Od té chvíle kraluješ ty spolu s Honzou. Avšak Honza měl rozum. Tušil, že by dlouho nevládl, neboť páni dvořané neradi by poslouchali člověka neurozeného. Spokojil se tedy jenom měšcem zlaťáků a vrátil se do své rodné vsi. Svým rozumem domohl se brzy blahobytu a zároveň získal si vážnosti všech. Byl zde mnohem spokojenější než jako král na trůně.
4: Mám jméno po našem nejsilnějším stromu, duben, ale všichni o mě říkají, že jsem jako rozmarná slečinka. Smích a pláč v jednom batůšku. No je pravda, že někdy za jediný den vystřídám déšť, vítr i sluníčko a v noci zase postraším louky přízemními mrazíky. A právě proto, že jsem tak rozmarný, povím vám pohádku o rozmarné blešce. Tedy ona se vlastně jmenuje Proč mají veverky blechy, ale já si ji zase jen tak z vlastního rozmaru přejmenoval. Tak poslouchejte.

0: Nikdo neví, kdy to všechno začalo. Ale každý říká, že je to tuze dávno, kdy se na světě mezi všelijakou hmyzí drobotinou objevila první blecha. Muselo to být opravdu velice dávno, protože jak se ta naše blecha rozhlížela kolem dokola, první, koho uviděla, byl mamut. Příliš se nerozmýšlela a hop a skok a už mu seděla za krkem. Panečku, to bylo bydlení toho místa a ta vyhlídka a ještě se v teple a pohodlí povozí po kraji. Netrvalo dlouho a za mamutím krkem se hemžila bleší drobotina. Za ní přišla druhá, třetí, další a další. A protože jim už mamutí krk nestačil, usadili se blechy na hřbetě, na bocích a ani silnýma nohama nepohrdli. Zanedlouho se mamut podobal přeplněnému autobusu. Tehdy pramáti blecha svolala náčelnice bleších kmenů na veliký sněm. Je nás moc a máme málo místa, zahájila řeč. Už dávno říkám, že potřebujeme další mamuty, jenže věštbami prozradila, že brzo vyhynou. Všechny blechy úžasem skoprněly. A náčelnice do toho zlověstného ticha dodala, no, musíme si najít jiné bydlení. Ta zpráva byla horší než ten nejdivočejší mamutí dupot. Kde, u koho, jak, křičeli blechy. Pramáti blecha moudře počkala, až celý ten chumel ochraptí. Na světě je tvorů, že je nespočítáte. Stačí dobře si vybrat. Najděte si tvory, kteří chodí po zemi, mají srst a příliš se nekoupou, protože s těmi byste se akorát utopili. A nevšímejte si ani žádného stvoření s peřím, které létá. Kdybyste spadli, nezbude z vás ani prášek. A hlavně, koho si vyberete, toho se držte. Kdo vybírá, přebere. A kdo se mockrát stěhuje, celý život lituje. Ještě žádný učenec nedokázal změřit, kolik času uplynulo od toho velkého blešího stěhování do chvíle, kdy se v jednom jezevčím kožiše narodila malá rozmarná bleška. Sotva vykoukla z drsné jezevčí srsti, prohlásila, fuj, tady se mi nelíbí. Jaké pak nelíbí, zlobila se na ní maminka. Takové rozmary si vyprošuju, jsi v teple, v suchu, nikdo tě nepronásleduje, můžeš být jenom ráda. Ale bleška ráda nebyla. A když si jednou maminka odskočila k sousedům na kus řeči, hop a skok, byla pod voňavou mezí. To bylo něco jiného než jezevčí nora. Sluníčko hřálo, kolem se všechno hemžilo, lezlo, šplhalo, poletovalo, že bleška nevěděla, kam se dřív dívat, až z toho dostala hlad. Vyskočila na nejvyšší větvičku a uviděla, jak pár bleších skoků od meze stojí řada vysokých smrků a mezi nimi poletuje veverka jako nádherný zrzavý pták. Blecha si mohla oči vykoukat, jak se jí to líbilo. Hned to chtěla zkusit taky. Ale ouvej, blechy dovedou jenom skákat. Kde pak nějaké vznášení a létání? Veverko, nauč mě to, prosila bleška. To bys musela mít ocas dvakrát tak dlouhý, jako si ty sama, vysvětlovala jí veverka. Takový bych ani neunesla. Povzdechla si bleška a vůbec jí nenapadlo, že blechy ani žádný ocas nemají. Natahovala moldánky a veverce jí bylo líto. Je to smutné, když někdo nemůže létat, pomyslela si. Víš co? Chyť se mě, poletíme spolu. To je krása, radovala se blecha a nemohla se té radosti nabažit. Ale za chvíli byla veverka unavená a chtěla si odpočinout. Ne, abys mě štípala, řekla a chytrá bleška hned začala smlouvat. Dobře, když tě neštípnu, budeš se mnou létat? Budu. Zívla veverka a usnula. Bleška se jí tedy usadila mezi ušima a najednou, co nevidí, po kmeni šplhá kuna. Ještě kousek, kousíček a může být po veverce. Bleška honem štípla veverku ze všech sil a zakřičela, veverko, pryč, jde na tebe kuna. Veverka vyskočila a už plachtila na protější smrk. Kuna jen zlostně zaprskala.
1: Moc krát ti děkuju, Bleško, řekla Veverka, když se vzpamatovala z toho leknutí. Jestli chceš, můžeš u mě zůstat a každý den si spolu zalétáme.
2: Tak jo, zůstanu moc ráda, přikývla Blecha.
0: A od té doby má každá Veverka v kožíšku bleší rodinku, někdy i dvě. A že je občas štípnou, to aby Veverky nezapomněly, že kdysi dávno jedna malá rozmarná Bleška zachránila jejich praprababičce život.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

To bylo tenkrát, když se francouzský král s pruským králem nepohodli a pruská vojska obléhala Paříž tak, že by neproklouzla myš, natož listonož s brašnou. Tehdy svolal poštmistr pařížských poštovských skřídků valnou hromadu a pronesl k ním řeč. Prvním a nejdůležitějším přikázáním v zákoníku poštovských skřídků je věrnost dopisu, který má být doručen adresátovi. Toto přikázání ctí poštovský skřítek v zasněžených pláních severu stejně jako poštovský skřítek, který provází sudánského pošťáka na velbloudu. Skřítek na saních obléká kožíšek, aby nezmrzl. A skřítek z horkých pouštních krajin kryje svou hlavu plachetkou, aby si chránil oči před žárem a pískem. Z obleženého města Paříže neunikne živáček. Voda v řece Séně však pluje svobodně. Hledám dobrovolníky, kteří by v převleku z žabí kůže provázeli poštu v říčním člunu. Pošmistr zvýšil hlas. Poštovský člun se maskuje jako koule, která se vlnami prokutálí a skřítek by měl mít vodnické převlečení. Pak dal poštovským skřítkům chvíli volna, aby si rozmysleli, kdo statečný by chtěl provázet dopis v převleku z žabí kůže.

té chvíli rozjímání, v jaké u lidí před bitvou hovoří k vojsku kazatelé a připravují je k boji za vlast a králem, rozvažovali i poštovští panáčci, jak divné je to u lidí.

je člověk se svou starostí sám, píše dopis a hledá druhého člověka, aby se mu svěřil. Když je těch lidí houf, nezdělují si starosti navzájem, ale začnou se ve jménu té velké starosti prát a vyhlašují si válku. Přerijí kopyty koní cesty, jež vedou od lidí k lidem. Rozboří mosty. A kudy pak má poštovský panáček putovat, aby doručil dopis podle prvního poštovského přikázání? Vrchní poštmistr pařížské pošty vytáhl z poštovského pytle dopis, který ležel na vrchu. Beru první dopis, který mi přišel do rukou. Poruším jeho tajemství a přečtu ho, abyste sami podle svého svědomí zvážili, jak důležité poselství obsahuje, a rozhodli, kdo z vás vezme na sebe žabí kůži jako doprovodný skřítek říčního poštovského člunu. Nejdřív přečetl adresu. Paní Marianě, Selce na statku při řece Sejně, výrobna sírů. Pak dýchl na zalepenou obálku, aby zprůsvitněla a byla čitelná jeho poštovským brýlím. V dopise stálo. Má drahá ženo a děti, sloužím vlasti a budu hájit s obránci Paříže naše město, pokud tu bude co jíst a až do posledního žejdlíčku vína. Pro případ, že bych v boji padl, dávám ti vědět, že je nám hostinský dlužen za síry. V číslech je to napsáno na cedulce v šuplíku police. To, abys věděla, kde vzít peníze, až je budeš potřebovat. Líbá tebe i děti Žána, Paula, Françoise, Madeleine i babičku. Opatruj vás pánu. Vive la France a žije Francie. Po přečtení se hlásilo o žabí kůži hned několik párů rukou. Poštmistr vyvedl dobrovolníky před poštu a žádal, aby v kaluži, která tam zbyla po včerejší dešti, předvedli, jak kdo z nich umí plavat a jak by nejspíš obstál ve vodním živlu, kdyby říční člun ztroskotal. Nejlepší plavec pak složil slib věrnosti dopisům, jež budou svěřeny člunu, maskovanému jako zinková koule. Na památku té události se dostal obraz zinkové koule, zvané koule z Moulin, na francouzskou poštovní známku. Skřítek, který zdárně doprovodil dopis až k adresátce matce Marianě, vyprávěl, že Selka ještě přidala bochník síra rybáři, který zinkovou kouli vylovil a přinesl dopis. A skřítek v žabí kůži pak proplaval vodami Sény zpátky k mateřské poště.

0: píšou dovnitř. Syčí bublá tam a sem, už se řítí z hrnce ven.
1: Puding bublá pořád víc, tak co teď s ním,
0: tak co teď s ním?
1: Puding bublá pořád víc, tak co teď s ním?
2: Rychle nalij ho sem.
0: Puding ve všech skleničkách, puding na všech talířích, puding taky v lahvičkách, puding ve všech taštičkách.
2: Už si ho měla? Je vážně top!
3: Já si ho naberu i do svých bot,
2: to vystačí na 10 let!

0: ho loví.
1: Koukej, co píšou na obalu.
2: Zaklínadlo, rychle ho řekni.
0: Blubla blub, pudinku stop. Láry, fáry, kouzla a čáry. Píseň, kost, máme zlost. Už tě bylo dost, už tě bylo dost.
1: Už to přestalo.
2: Hurá!
1: A co teď budeme dělat s tím vším pudinkem?
0: Máme všude pudink, no tak co teď s ním? Tak co teď s ním? Máme všude pudink, no tak co teď s ním?
3: Co se tady děje?
4: Tak, Hurvínku, už jsem tady. Trošku jsem se spozdil, ale to se nedá nic dělat.
5: Kde jsi byl tak dlouho, taťuldo?
4: To je překvapení, jo.
5: Překvapení?
4: No, hele, Hurvajs, řekni, co bys si tak nejvíc přál.
6: Před chvilkou říkal, že buřta, protože má hrozitánský hlad.
5: Simano.
4: Ale prosím vás, buřta, takovou obyčejnou věc. Děti, budeme mít docela něco jiného.
5: Jiného? Snad ne dokonce uherák.
4: Ale prosím tě, uherák, o tom bych tak mluvil. Děti, budeme mít automobil.
6: Automobil k večeři.
4: Počkej, co sem pořád pletete to jídlo? Co pak ti, Hurvínku, nic neříká, že budeme vlastníky automobilu?
5: Myslíš to doopravdy? 4 kola, volant a tak?
4: No bodeď, a houkačka a co k tomu patří?
5: A kde jsi na něj vzal?
4: No to víš, od úst jsem řadu měsíců utrhoval.
6: To bude prýma.
4: No jo?
6: Budeme jezdit do chaty.
5: Yeah.
6: Už se moc těším. A bude to MBčko nebo Fiatka?
5: Nebo Fiatka.
4: Ale snad si nemyslíte, že bych investoval do nespolehlivého nového vozu. Děti, budeme mít vůz starší, ale bytelný.
5: A já už to vidím. Starou bytelnou kraxnu, že jo?
4: No, Hurvínku, uvažuj přece. Víš, jaký je na nových vozech materiál? To jsou poloosy, to jsou tušky, to je plech, to je staniol, to je...
5: To je řečí. Prostě na nový nemáš a je to...
6: A kdy už ten automobil přivezete, pane Spejble, už bych se moc ráda svezla.
4: Však se dočkáš, Máničko, už jen týden nás dělí a potom tradadá, puf, puf, všecko z cesty.
6: Jakou to jezdí rychlostí?
5: No, jakou, taťuldo?
4: No, to prý není stejné.
5: Jak to není stejné?
4: Záleží prý na kopci, ze kterého se jede dolů. Jejich dědeček prý si jednou přijel domů rychlostí, a teď se podržte, rychlostí 140 km za hodinu.
6: Jú, to byl ale odvážný řidič.
4: No ani ne, oni bydlí pod velkým kopcem a vypověděli mu brzdy.
6: Jejda, Nanky, a jak to zastavit?
4: No, dostal se k ním na louku a projel stohem sena. Ten ho přibrzdil a o druhý stoh už definitivně zastavil.
5: To byl asi divoch dědeček.
4: No asi ano, protože pak už tom nejezdil. Pradědeček mu to zakázal.
6: Já jsem slyšela, že u automobilu záleží hlavně na tom, jak to tahá, jak to jezdí do kopce.
4: No, to poctivě přiznali, že do kopce to jezdí pomaleji, asi tak rychlostí 70 kilometrů.
6: Vždyť jsem to říkala, že se budu bát.
5: 70 do kopce, no to by šlo.
4: No, tak nějak to říkali, 70 kilometrů za měsíc nebo za týden. No, to se ještě musím přeptat. Ale to prý je zaviněno záduchou karburátoru, kterou lze odstranit transplantací plováku.
5: Jen aby pacient přitom neskonal sešlostí větem.
4: No, o to se neboj, to je křepký stroj v nejlepších létech.
6: Kdy jste říkal, že s tím křepkým strojem přijedete?
4: V neděli dopoledne, Máničko. A hned odpoledne pojedeme někam na výlet. No, děti, jen si představte, jak budou u nás lidi v ulici koukat. Tak, Hurvínku, zde ti představuju naše nové auto. Což jsi tak zbledl?
6: Hurvínku, vzpamatuj se, Hurvaj. No tak co ti je?
4: Hurvínku, co je ti?
5: Nic mi není. Už to přišlo.
4: No já vím, člověka rozruší pocit, že máme vlastní automobil, viď?
5: No jo.
4: Ale to nic, to si zvykneš.
6: Ale proč to nejezdí samo, pane Spejble? Proč vás tím přitáhla kráva?
4: No, protože to mělo špatnou baterii, víš, Máničko? Ale už jsem koupil novou, zamontujeme ji a uvidíte, jak podrandíme.
5: Radši bych to neviděl.
4: Hurvínku, vnější vzhled není důležitý. Důležité je, co má stroj pod kapotou.
6: Pod kapotou má seno. Ještě asi z té doby, jak dědeček brzdil o 100.
4: No alespoň vidíte, jak dlouho to stálo a uchovalo si to cenné hodnoty pro nás.
6: Tak už zamontujte tu baterii, ano, pane Spejble, ať jedeme.
4: Ale vždyť se k tomu chystám, Máničku, jenže mě pořád zdržujete. Hele, baterie se dává pod sedadlo, spoluje se. Hurvínku.
5: Co je?
4: Pomoz mi, připevníme jeden kabel na jeden pól.
5: Jo.
4: A druhý na druhý pól.
6: Papu, jedeme na severní pól.
4: Počkej, nesmí se, Maničko, no. A nyní zmačkneme knoflík od startéru a náš vůz zahovoří tlukotem svého ocelového srdce. Tak, co je to?
5: Zatím nehovoří tlukotem ocelovým. Nemá to infarkt?
6: Dokonce to ani nešpitne. Pane Spejble, máte kliku?
4: Nemám, já jsem spíš smolář, ale to bych se na to podíval, aby mě...
6: Máte tam benzín, pane Spejble?
4: Nalil jsem ho tam.
6: Olej taky?
4: Nalil jsem ho tam.
5: Máš tam vůbec rozdělováč?
4: Taky jsem ho tam nalil. Chci říct, no je tam všechno, no.
6: A máte otevřený benzín?
4: Jo, vidíš, Máničko. No jo, v tom spěchu jsem to asi přehlédl. No, tak, a teď by to mělo jít.
5: Že to koktá.
4: Tak prosím, nasedat.
6: A kam vlastně pojedeme, pane Spejble?
5: Kam pojedem?
4: Přece k bývalým majitelům. Ukázat jim, jak jsem ten stroj skrotil. Tak pozor, zařadím opatrně rychlost a...
5: Ne, ono se to opravdu rozjelo. Jdeme přes město?
4: Jenom kousek a za první křižovatkou odbočíme. No... Není to krásná jízda?
6: Opravdu je, jo. Já se vůbec nebojím.
5: Tak no pozor, skočí nám na semaforu červená.
6: Pozor.
5: Už je tam, zastav.
4: To nemohu, kdo ví, jestli by ten parostroj opět splanul. Hrna je červená nebo modrá, jedem.
5: Aspoň oběť toho příslušníka. Pozor, nazdar, jeli jsme mu na červenou.
4: No tak když jedu, tak jedu. Soustředuji se na řízení a nemám čas koukat po nějakých barvičkách.
6: Ale dával nám znamení, abychom zastavili, píska.
4: No tak prosím, to se asi moc nezlobil, když si pískal.
5: Tati, pozor, oběj tu díru.
4: Dál, pořád dál, přes všechny překážky.
6: Ale upadlo nám vzadu rezervní kolo.
4: Sebereme ho cestou zpátky, teď se s tím nebudeme zdržovat.
5: Tak to do nějak přidáváme.
4: No, protože jsme na kopci a hned pod ním bydlí ti bývalí majitele. Už tam budeme.
6: Ale nějak moc přidáváme, už se skoro bojím.
4: Žádný strach. Tak to, pane, toto jede, co?
5: Tatulo.
4: Kde pak, děti, to je výkon, ať se říká, kdo chce, co chce.
5: Tatulo, už tam máme 100.
4: No tak trochu přibrzdíme, když se bojíte, no. Co
5: je? No,
4: počkej,
5: co je?
4: Ono to nebrzdí.
6: Je, pomoct.
4: Co teď, hurvínku, trup nebo dělí něco?
6: Pozor, pane Spejble, nějaká vrata.
5: Tatulo, tati, kde jsi?
4: Ale tady, au.
6: Není vám nikomu nic?
4: Nic, jenom jsem si něco pořádně narazil. Kde to vlastně jsme?
5: Ve skleníku. Totiž teď už v bývalém skleníku.
6: Oni ten stoch, co o něj zabrzdil dědeček, zřejmě už zbourali.
5: Zřejmě.

0: Na planetě, kterou malý princ navštívil, bydlel domýšlivec. Domýšlivec je člověk, který má rád jen sám sebe. Chválu a obdiv.
1: A heleďme, přichází mě navštívit nějaký obdivovatel.
2: Dobrý den. Vy máte ale divný klobouk.
1: To abych mohl zdravit, když mě s jásotem vítají. Bohužel se tady nikdo nikdy nezastaví.
2: Opravdu?
3: Tleskni rukama.
0: Malý princ zatleskal a domýšlivec se skromně uklonil a smekl klobouk. To je zábavnější než návštěva u krále, řekl si v duchu malý princ a znovu tleskal rukama o sebe. Domýšlivec se stále ukláněl a smekal klobouk. Ale jednotvárnost té hry malého prince unavila. Dokonce měl pocit, že se nudí.
2: A co je třeba udělat, aby klobouk spadl?
0: Ale domýšlivec ho neslyšel. Domýšlivci slyší vždycky jen chválu.
2: Co to znamená obdivovat?
1: Obdivovat znamená uznat, že jsem nejkrásnější, nejlépe oblečený, nejbohatší a nejchytřejší na celé planetě.
2: Ale vždyť jste na planetě sám.
1: Přesto se mi obdivuj. Udělej mi tu radost.
2: Obdivuju vás, ale jak vás to může těšit?
0: Malý princ pokrčil rameny a bylo mu trochu smutno, že mohou existovat lidé, jako je domýšlivec. A proto ani vteřinu nezaváhal a opustil planetu.

0: nastala zima. U kouzelnického domečku byla sněhová bouře a lomcovala okenicemi, ale malé čarodějnici to pramálo vadilo. Seděla teď den za dnem na lavici před kachlovými kamny a hřála si záda. Čas od času zatleskala a polínko samo skočilo z bedny vedle kamen do plotny. Havranu a Braxasovi se to docela líbilo, ale malou čarodějnici přestalo to líné živobytí bavit. Jednoho dne prohlásila.
1: Pojď, vyletíme si. Cože?
0: Zděšeně zvolal Abraxas.
1: Zač mě vlastně máš? Copak jsem ledňáček? Pěkně děkuju za pozvání. Zůstaňme raději doma v teplé světnici.
2: No dobrá, jak chceš, poletím tedy sama.
0: Navlékla si 7 sukní, pěkně jednu za druhou, potom si uvázala kolem hlavy vlněný šátek, vklouzla do zimních bot a natáhla si 2 páry palčáků. Takto vyzbrojena se vyšvihla na koště a vylítla komínem. Venku byla krutá zima. Stromy měly tlusté bílé kabáty, kostelní věž měla huňatou sněhovou čepici a ze všech komínů se kouřilo. Na kopečcích za vesnicí se hemžily děti na sáňkách. Malá čarodějnice se dívala a dívala, jak se o závod ženou ze svahů. Mezitím ale notně prostydla, třeba že měla 7 sukní a 2 páry palčáků. Když se zašera zase vrátila domů, chtěl Havran a Braxas vědět, co z toho výletu měla. Ale malá čarodějnice jen drkotala zuby.
2: To ti povím později. Ze všeho nejdříve si musím uvařit čaj, protože je mi taková zima, že sotva mluvím.
1: O, tak vidíš, krákal Havran. Mě si ovšem poslechnout nechtěla.
0: Malá čarodějnice si rychle navařila veliký hrnec bylinkového čaje.
1: Já tě někdy prostě nechápu, řekl Havran. Kdybych byl tebou a uměl čarovat, určitě bych pro zahřátí nepotřeboval bylinkový čaj.
2: Ale vždyť já udělala všecko, co jsem mohla, řekla malá čarodějnice. Navlékla jsem si 2 páry palčáků, zimní boty, vlňák a 7 sukní.
1: Prosím tě, vykřikl Havran, to bych věděl lepší věc pro zahřátí než 7 sukní.
2: Lepší než 7 sukní?
0: Malá čarodějnice mu pořád ještě nerozuměla.
1: Věc je přece jasná. Když znáš tolik kouzel, řekni mi, proč nemůžeš zahřát sama sebe.
2: Ach, je,
0: zvolala malá čarodějnice a plácla se do čela.
2: Že mě to nenapadlo dřív, od čeho jsem vlastně čarodějnice, že? Ty jsi ale opravdu nejmoudřejší Havran. A jestli chceš, zahřeju kouzelnou průpovídkou i tebe, abys nemusel být doma, když já někam letím.
1: O, vidíš, tak platí, řekl Abraxas.
0: A od té doby si mohli vyletět na procházku i za nejtužší zimy a vůbec nepocítili mráz.
3: Jednou šli Křemílek s Vochomůrkou po pasece a najednou uslyšeli tenké žalování na 7 hlásků.
4: Ozývá se to z Ostružin,
3: řekl Křemílek. Rozběhli se tam a našli v ostružení 7 větříků zapletených do pichlavých proutků.
4: Vy jste to vyvedli, ale...
3: A Křemílek s Vochomůrkou začali větříky vymotávat. Když to všechno rozpletli, odfučeli větříci přes paseku. Ten 7. se ale vrátil, ulomil z ostružiny proutek, Podal ho Křemílkovi a Vochomůrkovi a špitl. Až vám bude do ouvej, ulomte z toho proutku 7 píchláků. Křemílek s Vochomůrkou chvíli postáli a říkali si,
4: To jsou jenom takové
2: větrné řeči.
4: 7 větrné řeči, že jo?
3: Druhý den na večer šli za tou pasekou a u ostružin stojí víla. Celá je pěkná, ale vlasy má rozdrchané, jako by přespala den v roští.
5: Za chvíli vyjde měsíc a to já musím být učesaná,
3: vzdychá ta víla.
2: A proč?
3: Zeptal se Křemílek.
5: Abych mohla měsíčkovi zatancovat,
3: řekla víla.
2: Tak mu zatancuj neučesaná,
3: poradil jí Vochomůrka. Víla se lekla a šklopítla palečkem o závoj.
5: To já nesmím. To by z lesa vyběhla tma a já bych v ní zabloudila až do konce.
2: Tak se učeš,
3: poradil jí Křemílek.
5: Když já jsem ztratila hřeben a zrcátko,
3: špitla víla. A v tom za horou zavolal stříbrný hlas.
6: Pospěš si, už držím v ruce klíč.
5: Jú, to je měsíček,
3: lekla se víla.
5: A já jsem pořád ještě neučesaná.
3: Křemílek s Vochomůrkou řekli víle, aby tam na ně počkala. A vypravili se hledat ztracený hřeben a zrcátko. Hledali hřeben, ale našli jen suchou větvičku. Hledali zrcátko, ale našli jen lístek z osiky. Vrátili se na paseku k víle a ona si vílými prstíčky pomaloučku češe rozsuchané vlásky, jenže to není k ničemu.
2: A my jsme našli jen suchou větvičku a osikový list,
3: povzdychnul si Křemílek. A v tom za horou zavolal opět stříbrný hlas.
6: Pospěš si, už strkám klíč do zámku.
3: A bylo slyšet, jak klíč chrastí v nebeském zámku. Víla řekla,
5: jouva, měsíček už vychází.
3: Nad horou se otevřela nebeská vrátka a vyšel z nich měsíc. Podíval se stříbrně dolů a dost smutně řekl.
6: Zas jedna neučesaná.
3: Jen měsíc dopověděl, udělal někdo 7 tichých krůčků. To tma vyběhla z lesa, běží k neučesané víle, klopítá o bílé kameny, je pořád blíž a pořád větší.
2: To je z toho, že jsme místo hřebínku a zrcátka našli jen suchou větvičku a osikový list,
3: řekl Křemílek.
2: Jenže mě zrovna teďkonc něco napadlo,
3: řekl Vochomůrka a olámal z ostružinového proutku 7 píchláků. V tu chvíli přiletělo 7 větříků a co prý je?
2: Tuhle učešte víu,
3: povídá Vochomůrka.
2: Ale všechny vlásky pěkně do vlnek a pěkně za ouška.
3: Větříci se zachumelili, pak se do toho dali jemnými prstíčky a už to bylo. Víla tam stojí učesaná jako do měsíčního bálu. Tma si jen něco pošeptala a utekla zpátky do lesa. Větříci sáhli do 7 kapes pro 7 píšťaliček a byla z toho jemná muzika. Víla si podkasala závoj a až do rána tancovala pro měsíček.
7: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Když někdo z nás nechtěl jíst a jenom se tak rýpal v talíři, naše babička mu říkávala: ty jsi mlsný jako koza. Dlouho jsme nevěděli, co to přesně znamená, dokud nám nevyprávěla tuhle pohádku. Pohádku o mlsné koze. Žila byla v jedné chaloupce holčička Andulka a její tatínek. Kromě slepic, králíků, kočky a psa měli také kozu. Andulka dostala jednoho dne za úkol vzít kozu ven na louku, aby se tam napásla. Ale koza byla mlsná a obyčejná tráva jí nechutnala. Anička s ní musela jít tamhle k tomu keři, aby si koza uždíbla jeden lísteček. Pak jí koza táhla až na kraj lesa, kde zase ochutnala tenhle kvíteček. Pak zase museli až k rybníku. Tam si koza dvakrát kousla do měkké travičky a tak to šlo celé odpoledne. Večer se tatínek ptá kozy:
1: tak co, kozo, jak ses dneska napásla?
0: A mlsná koza začala naříkat:
2: mé, hrozné to bylo. Ta holka mě přivázala za řetěz ke stromu a utekla pryč za kamarádkou. Kolem toho stromu byly jenom samé kopřivy a plevel. A tak jsem úplně hladová.
0: Tatínek Andulce vyhuboval, že se o kozu nepostarala, a nařídil, aby ji zítra vzala znovu na louku, aby se tam koza mohla pořádně napást. Ale koza byla ještě mlsnější než včera. Andulka jí sama trhala a dávala před čumák ty nejjemnější lístečky, ale koza je nechtěla. Tahala Aničku od lesa k rybníku a zpátky a vždycky si jen uždíbla ty nejčerstvější lístečky, ale pořádně se najíst trávy, to ne. Večer se tatínek ptá kozy:
1: tak co, kozo, jak ses dneska napásla?
2: Ale hrozné to bylo, ještě horší než včera. Ta holka mě zase přivázala za řetěz ke stromu a utíkala za kamarádkou. A kolem toho stromu bylo jen samé trní a budláčí. Jsem celá popíchaná a hladová.
0: Tatínek Andulce znovu vyhuboval, že se o kozu nepostarala, a rozhodl se, že se na celou věc podívá sám. Druhý den si nasadil falešné vousy, brýle, klobouk, který nikdy nenosil, a do pusy si vzal fajfku, kterou nikdy nekouřil. Prostě se převlékl tak, aby ho koza nepoznala. A šel s ní na pastvu sám. Přivedl ji na louku, ale koze obyčejná tráva nechutnala. Táhla ho támhle k tomu keři, kde si uždíbla jeden lísteček, pak tatínka táhla až na kraj lesa, kde ochutnala jeden kvíteček, pak zase museli k rybníku, tam koza ochutnala trochu měkké travičky a takhle to šlo celé odpoledne. Večer přišel tatínek za kozou a ptá se:
1: tak co, kozo, jak pak se dneska napásla?
2: Ale dneska to bylo úplně nejhorší. Takový starý chlap mě přivázal na krátký řetěz ke stromu, posadil se vedle a smrděl mi fajfkou přímo do nosu. A kolem stromu bylo jen kamení a udusená hlína, vůbec nic k jídlu. Takhle hladová jsem ještě nikdy nebyla.
1: A tak tatínek poznal, že koza je mlsná a vymýšlí si. Vzal proutek a pořádně jí vyprášil kožich.

A bylo jaro. Všechno kvetlo, ale pravšechno. Tráva po pás, rosa jako granáty a ty včely tolik bzučely a ti cvrčci tolik cvrčeli a tam dole u potoka slavík v křoví klokotal. Aj čas tvůj, čas milování. Kmotřička a kmotříček byli s tatínkem ve světnici a něco si povídali. Beruška pomáhala mamince v kuchyni, Brouček byl venku a čekal na Janinku. Byl zas takový silný a veliký a vznášel se vysoko v povětří. A když Janinka dlouho nešla, letěl jí až k vřesu naproti. Však už šla a měla z Broučka radost. Tak už zas, Broučku, poletíš, Ale budeš-li poslouchat? O, budu. A proč bys chtěl poslouchat? Že si to všichni přejete a pak, aby se mi zas něco nestalo. O, to ty nebudeš poslouchat a zase ti něco stane, třeba ještě horšího. Brouček chytil Janinku za ruku. Však já budu přece poslouchat. Ano, až tě pán Bůh naučí. Maminka už měla čokoládu a ty smažené věnečky na stole. Sedli, pomodlili se a nasnídali, a že tedy poletí. Brouček byl první venku. Povznesl se do výšky, letěl třikrát kolem, jako by nic, a spustil se u Janinky na zem. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek začal. Milý Broučku, vzpomeň si teď na rok, kdy jsi poprvé letěl. Všichni jsme ti domlouvali, abys pěkně poslouchal. A víš, co se stalo? Toho bychom se byli nikdo nenadáli. Brouček už měl plné oči slz a díval se k zemi. Ty už ho nechte a poleďme, vpadl do toho kmotříček. Však on si dá teď pozor. A letěli, ale jen pranízoučko a pomalinku, aby maminka a kmotřička a Janinka a Beruška mohli stačit. Však ještě ani nebyli u potoka a maminka už nemohla dechu popadat. Počkejte, já už nikam nemohu. A oni počkali a maminka plakala. Tak jen leť, můj Broučku. Však už tě snad napřes rok vyprovázet nebudu. Pán Bůh sám tě zprovázej. Rozloučili se a oni se vraceli. Pokud bylo Broučky vidět, pořád se ohlíželi, až už je nebylo vidět. O, jen kdyby poslouchal, začala maminka. Já se bojím, že nebude. A byla by asi ráda slyšela, co myslí Janinka, ale Janinka přisvědčovala a neříkala nic. I on bude, myslela kmotříčka. Teď už má přece rozum a je dobrák. Ani mu to nedá. No, když mu to dalo poprvé, ozvala se Janinka, dalo by mu to také podruhé. Ale já věřím, že ho pán Bůh naučí poslouchat. Maminka vzdychla a neříkala už nic. Letěla prapomalinku a když přiletěla domů, dlouho to trvalo, než se zase vydýchala. A oni letěli okolo dubového lesa, dolů do údolí, mezi vinohrady, a ze všech stran zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. Brouček letěl napřed, tatínek a kmotříček za ním. Něco se domlouvali. Já se přece bojím ho tam nechat, pravil tatínek. I co, odporoval kmotříček, kde hřešil, tam ať dělá dobrotu. Pořád u něho být nemůžeme.
A chce-li neposlouchat, může všude neposlouchat. Já bych ho tam nechal. A už byli v té zahradě s tím pěkným domem. Poslouchej, Broučku, ty tady zůstaneš. Tady hřešil jsi, tady dělej dobrotu. My musíme letět na své místo tam za město. S Pánem Bohem. A letěli. Brouček letěl rovnou cestou na tu vysokou hrušku, sedl si na samý vrcholek a díval se. Támhle je ten růžový keř, kam Brouček spadl, když ho Pavlíček kloboukem udeřil. Tady pod tím jasanem večeřeli a tady dál na tom trávníku si hráli na slepou bábu. Dnes je tam ticho, jako v hrobě, nikde nikdo. Ani žádné světlo v oknech. Okenice zavřeny, jako po vymření. Ale Broučků všude plno, jen se to míhalo. A zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. A tak Brouček také letěl a svítil a svítil a na nic nedbal a ničeho si nevšímal a jenom svítil a pořád svítil. Přitom myslel na maminku a na Janinku a že proč by neposlouchal. O, že bude poslouchat. A svítil a svítil a ti kohouti kokrhali a ty hvězdy začínaly blednout a bledly a bledly a tam od východu se to tolik rdělo. A tu letí tatínek a kmotříček, Broučku poleť, slunce už vychází. A letěli domů. U vřesu stála Janinka a čekala. Zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. A ona také zdař Bůh. A Brouček se usmíval, protože poslouchal. A Janinka byla ráda a maminka byla teprv ráda. A tak Brouček svítil a poslouchal a pořád svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal a jenom svítil. Ale na tom pěkném domě už nebyly okenice zavřeny. A ta velká paní s těmi kaštanovými kadeřemi seděla v zahradě pod jasanem a pletla punčochu. Děti si hrály na trávníku, ale byly jen dva. Ta malá holčička a ten bělovrasý Pavlíček. Měli tam bělounkého beránka s červeným páskem na krku. On se pásl a skákal a oni skákali za ním a měli radost. Po Broučkovi se ani neohlédli. Ale ta paní pod jasanem se ohlédla a viděla Broučka a Brouček je také všecky viděl, ale nic nedbal a nic si jich nevšímal a svítil a svítil a svítil. A když tam zas jednou hned po západu slunce přiletěl, tu se procházel po zahradě s tou velkou paní takový krásný malý vojáček v červeném kabátku a s malým kordem po boku. Něco si povídali. Pavlíček a Elinka kolem nich poskakovali a vytahovali tomu vojáčkovi kord a on si to nechal líbit. Brouček ho nemohl hned poznat. Až pak přece poznal, že je to ten hodný kaštanový Fréda. A byl rád, ale nic nedbal a nic si jich nevšímal. Hleděl si svého a svítil a maminka měla radost a Janinka měla radost a Brouček měl, no, dobré svědomí. A když tak jednou Brouček svítil a svítil, tu už k ránu se mu jaksi znechtělo svítit. Už ho také jakoby křidelka bolela, a takže poletí pomalonku domů, všakže ho tatínek a kmotříček dohoní. A letěl a už byl v lese, už byl za lesem a tu slyší takový usedavý pláč. Brouček poslouchá, odkud to a co to. A byl to pláč tam někde dole v trávě.
A tak si letěl Brouček na to posvítit, ale opatrně zdaleka. A když si tak na to svítí, tu vidí... co on to nevidí? Takový hezonký, kulatý Brouček sedí v trávě, celinký červený, se sedmi krásnými černými puntíčky. A ty oči, ty krásné černé oči, a ty oči tolik plakaly. A teď se na Broučka upřeně dívali. Broučkovi jich bylo líto. Kdo pak jsi? A co pak se ti stalo? Já jsem Verunka. Já jsem byla u tetičky a když mne už bolela křidelka, tak jsem si drobátko sedla, že si odpočinu a já jsem usnula. A teď je tma a já nevím cestu a bojím se. A maminka pláče, že jsem se jí ztratila. Ty jsi Verunka, i nepláč, kde pak zůstáváte? My zůstáváme v Roštíčku. V Roštíčku, víš, to je tam před potokem na mezi. Já vím, kde to je, pojď, já tě tam zavedu a nepláč. Však Verunka už neplakala a letěli. Brouček letěl napřed, aby Verunka viděla na cestu, ale mohl na ní oči nechat. Pořád se ohlížel. Když byla taková krásná, celinká červená, se sedmi černými puntíčky, no a ty oči, ty krásné černé oči, a už neplakali. A letěli, ale neříkali nic. Brouček se díval na Verunku a Verunka letěla za Broučkem. Už byli na vrchu, už letěli z vrchu, už byli nedaleko potoka, po potoku vzhůru, už počínala mez, už bylo vidět Roštíčko a u Verunku, vždyť oni celou noc nespali, pořád Verunku hledali. A teď, když viděli blížit se jakési světlo, letěli naproti. Verunku hned poznali a to bylo radosti. Brouček se však otočil a když se po něm ohlíželi, byl už ten tam. Však už na něho doma čekali. Druhý den letěl zas rovnou cestou do té zahrady u toho pěkného domu a svítil a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal. Ale za nějakou chvilečku si sedne na hrušku na samý vrcholek, na nic nedbá a ničeho si nevšímá a počne mudrovat. A proč já bych musel tady svítit? Ať svítím, kde svítím, jen když svítím. Tady je nás bez toho dost. A tak si to povídal, na nic nedbal a ničeho si nevšímal, sletěl však z hrušky a marš vzhůru mezi vinohrady k lesu, přes vrch, podle potoka, tu je ta mez, tu na ní to roští. A tu se Brouček zastavil. Ohlížel se, chodil kolem a tu k němu vyběhne z Roštíčka, no ano, Verunka. Broučku, však jsem si myslela, že přiletíš. Mám ráda broučky, když pěkně svítí. A poslouchej, Verunko, ty bys také chtěla být takovým broučkem. I kdybych nebyla Verunkou, já bych... Ale tu najednou přiletí od potoka takový mladý, rozlobený Verunek. Celinký červený jako oheň a ty černé oči se mu jiskřily a už se sypal na milého Broučka. Ty kluku, ty darebo, ty tuláku, ty jsi špatný cháp, víš, ty kluku, však já jsem tě tady už viděl, ty kluku, co ty tu máš? A přitom hned na Broučka dorážel. Verunka se lekla a utekla domů. Brouček se také lekl a počal couvat, ale Verunek za ním.
A tu se tam u potoka vyskytne ještě jiný Verunek. Pojď sem, tady jeden kluk. A pustili se z obou stran do nebohého broučka. Ty kluku, proč ty si nejdeš po svých? Co ty tu máš, ty kluku? A jeden ho mlátil z pravé strany a druhý ho mlátil z levé strany. Brouček couval a couval a jakž tak se bránil, ale za jednu dostával dvě a to pořádné. A pořád, ty kluku, proč si nejdeš po svých? Co ty tu máš, ty kluku? Až byli dole u potoka, tomu ten první Verunek takovou jednu dal, že se Brouček horem pádem převalil. Tu máš, ty kluku, a ať se zde víckrát neukážeš. Pak už ho nechali. A Brouček honem vyskočil a jakoby nic, ale ono nebylo jakoby nic. Tu levou zadní nožku za sebou jenom vlekl a moc ho to bolelo, ale styděl se plakat. Zalezl do trávy a chladil si nožku v rose, pak vrávoral domů. Ještě byl na cestě, když ho tatínek s kmotříčkem dohonili. Co pak ti je, Broučku? Vždyť se motáš. Tatínku, já jsem upadl a udeřil jsem se. A tak s Broučkem honem domů. A když nechtěl pranic večeřet, tak, aby si šel lehnout, že do rána bude dobře. A Brouček si lehl, ale nespal. A ráno nebylo dobře. Levá nožka ho moc bolela a byla zapálená a oteklá. A tak musel tatínek letět sám a Brouček zůstal ležet. Ale Janinka už spěchala a nesla sebou olejíček z mateří doušky. Neříkala nic a neptala se nic, ale pěkně Broučkovi celou nožku namastila. Teprve, když byla s Broučkem sama, začala. Viď, Broučku, ty jsi byl neposlušný, viď? Ale Brouček ani necekl. No, když si to chceš nechat na svědomí, je mi tě líto, ale já tě nutit nemohu. Však víš, kde zůstávám. A s takovou Janinka odešla. Brouček mlčel, ale byl mrzutý. Druhý den však byl zas na nohou a třetí den, že zas s tatínkem poletí. A letěl jako by nic. Na nic nedbal, ničeho si nevšímal a svítil a svítil a svítil tam v té zahradě u toho pěkného domu. A svítil a svítil a tak celou noc až do rána. A druhou noc zas tak a tak celý týden a tak celý měsíc. Až jednou, už zas k podzimku, drobátko z večera svítil. Pak si sedl na hrušce na samý vrcholek a začal mudrovat. Vždyť by to dlouho netrvalo. A já bych tu honem zas byl. Už bude brzy zima. A tak si povídal a na nic nedbal a ničeho si nevšímal. Sletěl však z hrušky a frrrr vzhůru okolo lesa, přes vrch, vedle potoka, tu je ta mes, tu na ní to roští. Ale Brouček se už hned dole pod mezí pozastavil a poslouchal. Co pak to? Tam z roští se ozývá tolik zpěvu a hned za tolik jásotu a lomozu. Co pak to? A když se Brouček ohlížel, to viděl tam výš na mezi malinkého Broučka zlatohlávka. Ležel v trávě na břiše se založenýma rukama a díval se a poslouchal. Brouček se k němu přikradl. Zlatohlávku? Co pak to tu je? Ty nevíš?
Verunka z Roštíčka má svatbu. I pro pána, že má svatbu. Arcíně, že má. Bere si mladého Verunka z Šípku, tamhle na druhé straně. To, vždyť je takový rozlobený a oči se mu jiskří. No ano, když se zlobí, ale dnes on se nezlobí. Vidíš? Však jdou z Roštíčka ven. A oni šli z Roští ven. Vpředu Verunek s Verunkou. Vedl si ji za ruku. Jakmile to Brouček spatřil, v něm se všecko obracelo. A jako by mu hlava hořela. A hned pryč a pryč letěl a letěl. Až se tatínek s kmotříčkem pro něho stavili. A letěli a nemluvili nic, ani slovíčko.

Ale druhý den se stavil u Janinky. Já se nebudu ženit. Ty, že se nebudeš ženit? A proč by ty ses neženil? Vždyť se každý nemusí ženit. Kdo nemůže, nemusí. Ale kdo může, musí. Poslušný brouček se aspoň každý žení, když může. Tak to pán Bůh chce. A teď si dej pozor, chceš-li proto poslouchat, že se to tobě anebo někomu jinému líbí, anebo proto a jedině proto, že to tak pán Bůh chce. Ale vždyť vy jste se také nevdala. Nevdala, protože jsem nemohla. Beruška nemůže jít a nemůže si někoho namlouvat. Ona musí čekat, až si nějaký poslušný brouček pro ní přijde. A když žádný hodný brouček nepřijde, tak zůstane do smrti svobodná. A ví, že proto nikdo pro ní nepřišel, že to pán Bůh tak chtěl. Tak to je, broučku, tak? Teď to ještě nespěchá, ale budeš se ženit, protože to pán Bůh tak chce. Teď už je maminka stará a začíná jaksi churavět. Co pak nechceš, aby si mohla přece trochu odpočinout? Tak už jen leď. Však už to dlouho nebude trvat. A brouček neříkal nic a letěl a svítil a svítil. Však už to dlouho netrvalo a počínalo být zima. A tak broučci, že už nikam nepoletí, jenže se ještě u Janinky sejdou. A sešli se kmotříček a kmotřička a Beruška a tatínek a maminka a brouček a pak ještě ten mladý a starý brouček z Roští a povídali si a měli se dobře. Brouček seděl vedle Janinky, byl dobré mysli, ale neříkal nic. Maminka měla ze zimy veliký strach. Dříví, že mají dost, ale že je taková daremná, že neví, jestli to přečká. Ale ten starý brouček z Roští prorokoval, že nebude zlá zima, že to pozoroval na mravencích. A tak si povídali, až zase započalo loučení a každý si letěl po svém. Janinka stála před chaloupkou v mechu a dívala se za nimi. Však už bylo zima. Maminka si hned lehla a tatínek s broučkem se dali do práce. Všecko snesli do kuchyňky, zavřeli zevnitř dveře na petlici, zastrčili špejlek, ucpali dveře i okna mechem a teď, ať si třeba mrzne. Ale maminka měla přece jaksi strach. Ještě se pomodlili. Pod večer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Pac a pusu. A spali, a spali, a spali. Dobře se jim to spalo.

městečku Jendonu žil nadmíru silný a odvážný mladý muž. Byl tak znamenitým lukostřelcem, že jeho šíp trefil ouško jehly zabodnuté do přídě loďky v silném proudu. Jednoho dne se vydal složit zkoušku dospělosti. S lukem a toulcem na rameně si vykračoval horskou stezkou, až konečně došel k hoře Dekaxanu.

vystoupil na její vrchol a odpočíval. Rozhled nádherný po širém kraji, foukal chladný větřík a všude kolem posvátné ticho. Najednou nedaleko zazněl naříkavý hlas bažanta. Mladík se rozhlédl a pod mohutným cedrem uviděl, jak veliký, silný had obtáčí tělo krásného bažanta a chystá se ho sníst. Bažant se marně zmítal a snažil se vyprostit. Mladík nemohl snést pohled na bezmocného ptáka v obětí zlého hada. Uchopil luk, napjal tětivu a vystřelil. Šíp zasvištěl vzduchem a zasáhl hada. Had pustil bažanta a bezvládně klesl k zemi. Zachráněný pták vzlétl, zakroužil nad mladíkem, jako by chtěl poděkovat, a zmizel v lese. Odpočatý mladík vstal, rozradostněný, že bažantovi pomohl, a svižně kráčel dál. Šel dlouho, a že žádnou únavu necítil, nedbal, že slunce už zapadalo za hory. Když nikde poblíž neviděl žádné lidské obydlí, vylezl na rozložitý strom a v úžlabině uviděl světýlko. Zaklepal na dveře domu s doškovou střechou a po chvíli mu otevřela stará žena s podivnýma očima. Mohu poprosit o nocleh pro unaveného poutníka? Žena jen pokynula a pustila ho dovnitř. Po chvíli mu přinesla večeři. Mladík jídlo ochutnal, ale nepochutnal si, ačkoliv měl hlad jako vlk. Raději šel spát a jak si lehl, ihned usnul. Jak dlouho spal, nevěděl, ale probudila ho velká tíha na prsou. Otevřel oči a poznal, že ho od nohou až po krk ovinul obrovský had. Čekala jsem tě. Pomstím se ti za svého manžela. Mladík se chtěl vysvobodit ze sevření, ale ačkoliv byl hbitý a silný, sevření hada bylo neúprosné. Pochopil, že hadem je žena, která mu otevřela. Postřelil si ho a teď možná umírá. Zazníli z opuštěného chrámu na úpatí hory tři údery zvonu, bude to znamení, že můj manžel žije a já tě propustím na svobodu. Ne-li, had nedomluvil. Tiskl mladíka tak silně, že ten už ani dýchat nemohl. Z posledních sil promluvil. Kde by se v opuštěném chrámu vzal zvon? Chceš-li mě zabít? Neotálej. Nepospíchej, opovážlivče. Vyčkáme do svítání. Čas plynul, ale všude ticho. Cinkání zvonu se neozvalo. Další hodiny čekal mladík v sevření hada. Potom se ozvalo tiché cinknutí. Po chvíli druhé a po nekonečných minutách třetí. Můj manžel mi podal zprávu, že žije. Máš velké štěstí. Jsi volný. S těmito slovy uvolnil had sevření a mladík rychle vyběhl do lesa. Chtěl pokračovat v cestě, ale pak si vzpomněl, že nikde žádný opuštěný chrám neviděl. Rozhodl se, že se přesvědčí. Obešel celou horu a až na jižním svahu našel nevelkou, polorozbořenou svatyni. Vydal se ke zvonici a pod největším zvonem našel mrtvého bažanta. Bažant, kterému včera zachránil život, se obětoval pro svého zachránce a hlavou třikrát silně udeřil do zvonu.
Mladík vzal mrtvého bažanta do náručí a začal ho litovat a hladit. Když na mrtvé tělo krásného ptáka padla mladíkova první slza, bažant se pohnul. Když skanula druhá, barevná péra se proměnila v duhový závoj a třetí slza způsobila, že před mladíkem stála krasavice, jakou v kraji nikdo neviděl. Statečný mladík a krasavice se měli rádi. Spokojeně spolu žili a lidi z okolí se chodili dívat, jak může vypadat štěstí.

0: miláčku, zajíčku? Jestli pak víš, na kterou stranu padne zajíc, když ho myslivec vstřelí?
1: Kam se podat?
0: Na chlupatou, je!
2: Počkejte. A řekněte, kde leží zajíc nejistěji?
3: Na pekáči.
2: Uhádla. No a proto teď paní Kateřině zaspívám.

0: Děkuji, Pepo. A já mám zase jednu písničku pro vás.
1: Plakal bez, přes zelenou lo-

0: A víte, paní Katuško, kdy takového zajíčka bolí zuby?
1: Když je má děravé.
0: Ne, když ho pes popadne.
2: Pozor, pozor, a kolik má pes zubů? To neuhádnete. Plnou hubu.
3: No tohle?
0: To jsem z toho jelen.

0: To mně se líbí nejen myslivecká čepice, ale celý myslivec, teda jeho uniforma.
1: A to mě taky, Máničko.

0: Tedy, abych pravdu řekl, já se vám divím. Co se vám na myslivcích může líbit? Co se hýbe, na to střílí. Máni já být tebou, tak do lesa ani nepáchnu.
1: To bych ráda věděla, proč.
0: Seš zrzavá. Tak by si tě takovej hajnej mohl splíst s liškou.
1: Jo.
0: No, poslouchej. Slunečko zachází, myslivec jde k lesu. Sám sobě povídá, jestli co přinesu. Sundá z hlavy klobouk, natáhne kohoutek. Čeká na zajíčka, aby mu neutek. Zajíček nepřišel, přišla mu lištička. A to byla moje rozmilá mánička. A piv, prásk a je po tobě.
1: Jen ty se o mě neboj. Ale jestli chceš, tak ti místo procházky do lesa zaspívám písničku o lišce.
0: Tak jo.

0: A jestli pak víte, děti, na co byl na podzim potřebný celý pytel koření?
1: No to nevíme.
0: Přece bylo posvícení a vyvářelo se a peklo.
2: Studničtí kluci hrávali na návsi u kostela kopanou jen tak na jednu branku. Celé hřiště se na náves nevejde, ale na jednu branku se tu hrát dá. Stačí na to 6 kluků a ti se vždycky na něčí hvízdnutí sejdou. Také tentokrát jich bylo 6. 3 v útoku, 2 v obraně a 1 v brance. Míč měli dobře nahuštěný, šel rychle z nohy na nohu. Najednou ale Míra lelku vypálil, Mičuda se odrazila od kostelní zdi a rovnou na špičatou tyčku v plotě Roubalovy zahrady. Ozvala se rána, šouklo to a míč splaskl. Tak a máme pohře, probral se z úděsu Jarka Prčků. Budem to muset zalepit. Jenže se ukázalo, že míč zalepit nepůjde. Duše byla nadranc k nespravení. Tenkrát totiž ještě byly míče s gumovou duší, která se hustila pumpičkou na kolo a pak se obal míče zašněroval řemínkem. Nemá někdo z vás náhradní duši? Zeptal se nešťastný Vítek Frantíků, jehož Mičuda, dárek od loňského Ježíška, byla rázem k nepotřebě. Kdepak duši neměl nikdo, natož celý míč, tenhle byl jediný v celé studnici. Mordie, zamračil se Míra lelků. Kde se asi dá taková duše sehnat? No kde? Přece v Náchodě u Šrůdka. Tam se ženeš všecko, vysvětloval o rok starší Jarka Prčků. V pekle by taky byl kmání, zařehonil se Véna Trkalů. Jehož sestra posluhovala panu faráři Lebduškovi a zvonívala klekání, takže měl o záhrobních věcech přehled. Tam je prej duší dost. Já budu mít peklo doma, špitl Vítek. Až táta zjistí, co se stalo, bude mazec. Ty za to přece nemůžeš, to ti dosvědčíme. Utěšovali Vítka kluci jeden přes druhého a hledali cestu, jak z brindy ven. Jarka Prčku náhle zvážnil. Počkejte, zarazil kluky. Vašek tu začal s peklem. Ale já jsem slyšel, že se tam dají vydělat peníze. Což to zkusit? A pak duši koupíme a bude to. Kluci zmlkli. Pomalu začínali chápat, že Jarka má na mysli jiné peklo než Véna Trkalů. Já se tam v neděli vypravím, rozhodl se náhle Jarka. Kdo jde se mnou? Kluci ožili a přihlásili se všichni. V neděli po snídaní se ovšem sešli jenom 3. Jarka Prčků, Míra Lelek a Vítek Frantíků. Řekli si, že to nevá, že jich aspoň nepůjde celý průvod a vyrazili. Peklo, na které Jarka myslel, je útulná výletní restaurace na říčce Metuji mezi Náchodem a Novým Městem. S obou stran sem neděli co neděli směřují houfy výletníků, protože je tu příjemně a klid. Cestu do Náchoda kluci znali, to se jen přejdele z Bukvalda, dojde se na Kramolnu, no a pak už to jde z kopce dolů až na Náchodské náměstí. Tam si na rozcestníku našli, že do pekla vede žlutá turistická značka a už si to šlapali pěkně podél řeky, která se točí a kroutí vonavými loukami a řídkým lesem, až zatočí do hlubšího zelenavého smrčí. Než se naděješ, si v pekle. Co je pro kluky nějakých 7-8 kilometrů. Bylo k polednímu, klukům vyhládlo. Každý měl v kapse krajíc chleba a ušetřený palicátník. Dali je dohromady, objednali si společně jednu sklenici mléka, hodovali přímo královsky. Když pan Hostinský mléko přinesl, zeptal se Míra Lelek s nevinnou tváří. A prosím vás, pane, když je tady to peklo, kde máte čerty? Pan Hostinský byl na podobné otázky zvědavých turistů zvyklý.
3: Čerti mají službu až od půlnoci, prosím, pravil s kamennou tváří. Pánové na ně počkají, nebo mám něco vyřídit?
2: Kluci ohromeni těmi pány na sebe pohlédli a honem nevěděli, co říci. Je to fakt? Nebo si z nich Hostinský dělá legraci? Jarka Prčků se rozhodl jít s pravdou ven. Víte, začal, My jsme ze studnice a potřebovali bychom od nich duši. Aspoň jednu.
3: A tak, pánové si přejí duši, hrál dál svou roli hostinský. To nebude snadné, duše se z pekla dostávají tuze těžko. Nevím, co tomu řekne Lucifer.
2: Hostinského tahle hra docela bavila a kluci vypadali, že jí baští. Ale my potřebujeme duši do Mičudy, čtverku, kápl božskou Jára. Nám totiž praskla a už se nedá slepit.
3: Jo, říkáte čtverku. No, o tom by se možná dalo uvažovat. Momentíček, prosím, zatelefonuji Luciperovi. Hnedlinko jsem zpátky.
2: Pravil pán v černé vestě, oprášil utěrkou pár stolů a zmizel v budově. Kluci jako skoprnělí zůstali sedět venku na lavicích pod kaštany a nevěděli honem, co si mají myslet. Dělá si ten člověk legraci, má je za hlupáky. A nebo se tu dějí doopravdy nějaké čartovské rejdy. Ale to už byl hostinský zpátky a tvář mu zrovna zářila.
3: Lucifer pánům vzkazuje, že kdyby byli tak laskaví a ráčili nám tady okolo sebrat všechny papírky a krabičky a ostatní nepatřičnosti, co se tu válí pod stoly, že prý by to s tou duší zařídil.
2: Kluci na sebe koukli nevěřícně. To se ani nebude podepisovat žádná smlouva vlastní krví?
3: Tak souhlasíte, Špunti?
2: Přešel hostinský na jinou notu.
3: Špunti, dříve pánové, souhlasili.
2: Když dojedli, rozdělili si okolí restaurace i plácek, kde byly lavice, na tři stejné díly a za chvíli bylo celé prostranství čisté, uklizené a vymetené, jako by tu mělo začít posvícení.
3: Hostinský to všechno sledoval s náramným potěšením.
2: Jednak pro ten levně obnovený pořádek, jednak, a to hlavně, protože získal pro ostatní hosty novou vyprávěnku o tom, jak studničtí kluci zachraňují z pekla duši čtverku.
3: Výborně, pánové, pochválil kluky, když byli hotoví. Už jsem v pekle ohlásil, že jste úkol zvládli. Lucifer vám posílá na místo duše tohle.
2: Vytáhl ze zadní kapsy u kalhot rozměrnou tašku, rozevřel ji a podal ohromeným klukům 20 korun. Takový velký peníz.
3: Snad za to jednu duši osvobodíte, řekl ještě a s úklonou odkráčel.
2: Samozřejmě, že osvobodíme, vzpamatoval se Vítek. Hned zítra u pana Šrůdka v Náchodě. A kluci celý šťastní, že budou mít do Mičudy pravou duši z pekla, zamířili domů.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Lachtani na olympiádu. Vy lachtani, vy se máte, celý den nic neděláte. Tak pokřikovali Rackové každý den na lachtany. A s lachtany to ani nehnulo, i když Rackové měli pravdu. Zatímco Rackové museli létat jako o závod od rána do večera a za každého počasí, aby si v moři ulovili pár rybiček, lachtani celou tu dobu na ně jen koukali, povalovali se na pláži se založenými ploutvemi a čekali, co jim moře přinese. Dneska totiž moře přináší všechno možné. To není jako dřív, za času, kdy ještě lachtani bývali pilní a pracovití. Kdy pořád něco lovili, dokonce i všechny láhve, které s voláním o pomoc naházeli do moře trosečnici. Teď stačí, aby moře párkrát šplouchlo a lachtanům hned dopluje až pod nos třeba několik igelitek i s nákupem. Ano, nebo prý i celý sud limonády. A tak láhve od trosečníků už lachtani neloví a jejich zprávy s voláním o pomoc nečtou. To je ale velká chyba, protože lachtani spohodlněli, stloustli a zapomněli číst. Tihle lachtani mají určitě dlouhou chvíli, volali na sebe Rackové, když tak poletovali sem a tam nad mořem a koukali, kde by co ulovili. Měli celé dny tolik práce, že si nemohli ani na chvíli sednout, na to šlehnout. Vždyť také Racky ležící na pláži ještě nikdy nikdo neviděl. A protože Rackové nedovedou šeptat, jen křičet, a to tak hlasitě, že jsou slyšet až na druhý konec oceánu, zaslechl, co si povídají, jednou jeden čiperný delfín. Cestoval tou dobou po různých blízkých i vzdálených mořích, měl rád společnost a vždycky si uměl najít nějakou dobrou zábavu. Jak může mít v tomhle moři někdo dlouhou chvíli, divil se, protože něco takového si vůbec neuměl představit. Sám zrovna dováděl s hejnem stříbrných rybiček jako s míčem. Kutálel si s nimi, vyhazoval je do výšky a zase je chytal. Nakonec hnal tu živou mičudu rychle před sebou až k té pláži, kde se nudili lachtani. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám! Volal na ně už z dálky a hned vyhazoval a zase chytal ten svůj rybí míč. Lachtani zvedli nosy, byli to dva zvědaví lachtaní výrostci, Fulda a Julda, kterým teprve začínala na hlavách rašit rezavá hříva. Přihladili si ploutví každý to své nové háro a když uviděli delfínův míč, rázem sjeli z pláže do moře jako poskluzavce. No není divu, který kluk by si nechtěl zahrát s takovouhle prímovou mičurou, zvlášť když ten kluk je lachtan. Tak si ti dva hráli s delfínem až do večera. Teď neměli dlouhou ani chviličku. Pak se ale naraz setmělo, na nebi zazářily hvězdy a v jejich světle se stříbrný rybí míč úplně rozplynul. Lachtaní kluci už stejně museli domů. Ráno připlaval zase ten veselý čiperný delfín a už z dálky volal. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám. Tentokrát ale vyhodil a zase chytil opravdovský míč. Obstarat takový míč, to dokáže ve velikém oceánu jen moc šikovný zcestovalý delfín. Sehnat správný míč pro lachtany, to se prostě musí umět. Fulda s Juldou začali pod vedením delfína s míčem trénovat. Házeli si každý den už od rána, nevynechali ani neděli. Brzy se k ním přidali i ostatní lachtaní kluci a holky. Hráli si a házeli ve vodě i na suchu. Rackové přestali na lachtany pokřikovat, protože na pláži už nikdo se založenými ploutvemi neležel. Teď si všichni celé dny házeli s míčem. Dokonce se mezi Racky začalo potichu křičet. Že prý se lachtani přihlásili na olympiádu! Pravda je, že ten veselý, čiperný delfín jednoho dne řekl. Už si umíte hrát s míčem stejně dobře jako já, sejdeme se na olympiádě! A odplaval. To lachtany povzbudilo tak, že je docela dobře možné, že se doopravdy na olympiádu vydali. A dokonce tam třeba i vyhráli. Jisté ale je, že házet si s míčem už lachtany bavit nepřestalo a že se v téhle hře opravdu vyznají. I když někteří z nich se už zase občas a nejradši ze všeho povalují na pláži se založenými ploutvemi.
0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Pelandok soudcem. Jednou se dostavili k jeho výsosti králi Sulajmánovi dva muži, kteří vedli mezi sebou spor, aby mu přednesli svůj případ. Jeden si od druhého vypůjčil sekeru a po celý rok se neměl k tomu, aby ji vrátil majiteli. Když se tedy ani za rok majitel sekery nedočkal, žádal své vlastnictví zpět, ale dlužník sekeru odepřel vrátit s tím, že ji sežrali červotoči a že zkrátka ze sekery nic nezbylo. Když král spor této dvojice vyslechl, velmi se podivil a chtěl spor rozsoudit spravedlivě. Přikázal proto svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal Pelandoka. Šakal se okamžitě vydal do džungle, aby chytrému jelínkovi odevzdal poselství jeho výsosti. Pelandok vyslechl sdělení, okamžitě odešel si šakalem ke králi a poslušně se před ním uklonil. Král mu řekl: dal jsem tě zavolat, Pelandoku, abys rozsoudil podivný spor. A pak mu vyprávěl celý případ od začátku do konce. Spravedlivý jelínek historku pozorně vyslechl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. Tisíckrát prosím o odpuštění, odpověděl. Ale musím vás požádat o dovolení, abych se směl nejdříve vykoupat a pořádně umýt a potom s pomocí boží případ rozsoudím. Jeho výsost souhlasila. Dobře, Pelandoku, ale vrať se co nejdříve. Jelínek se odběhl vykoupat do řeky, která tekla kolem paláce krále Sulajmána. U řeky uviděl vypálené rýžové pole. Neváhal a vyválel se v tom spáleništi, až byl celý zmazaný ocazí a popela. Pak se teprve vrátil. Král se nesmírně podivil, když spatřil, jak Pelandok vypadá, a zeptal se: jak ses to koupal, Pelandoku? Po umytí jsme přece čistí a osvěžení. Jak to, že jsi ještě špinavější, než když jsi přišel? Pelandok uctivě odpověděl: máte pravdu, veličenstvo, ale v okamžiku, když jsem se chtěl vykoupat, řeka se vznítila a téměř všechna voda schořela. Nemohl jsem se na to dívat, vrhl jsem se do říčního koryta a oheň jsem uhasil. Proto jsem celý od popele a sazí. Vládce strnul a s ním i jeho ministři, vojevůdci, vysocí úředníci, poddaní a vojáci, co byli přítomní na poradním shromáždění, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by řeku mohl spálit oheň. Potom se vládce obořil na jelínka. Co nám to tu vyprávíš? Jelínek uctivě odpověděl: prosím o odpuštění, veličenstvo. Povídal jsem pravdu, že řeka schořela a že všechna voda padla za oběť plamenům. Tu se vládce rozčílil a s brunátnou tváří se rozkřičel: ty drzý Pelandoku, copak si ztratil rozum, že mluvíš takové nesmysly? Kdo by věřil tomu, že oheň spálil vodu v řece? Zeptej se všech, co jsou tady, na jejich mínění. Všechno, co říkáš, je pustá lež. Pelandok poznal, že se jeho výsost skutečně zlobí, a honem uctivě poklekl a zaprosil: prosím o odpuštění, vaše veličenstvo, o tisíceré odpuštění, vládče světa. Řekl jsem to jen proto, že ten, kdo si vypůjčil sekeru, tvrdil podobné nesmysly, že celou sekeru sežrali červotoči. A řada lidí tady mu uvěřila. A teď nechcete uvěřit mně, nejvznešenější vládče, když tvrdím, že voda v řece schořela. Proč nikdo nic nenamítal, když se vypůjčovatel vytasil se lží, že sekeru za rok sežrali docela maličtí červotoči, kteří jsou stokrát menší než obyčejní červy? Vládce chvíli přemítal o slovech Pelandoka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul jeho ctihodnost soudce pralesa, a od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

0: V království malém jako dlaň žili dva bratři, princ Jája a princ Tumáš. Na první pohled byli jeden jako druhý, ale kdo je znal, věděl, že je každý z nich docela jiný. Lidé často přemýšleli, který z nich bude králem v zemi. Zatímco se princ Tumáš staral o to, aby na polích i v ovocných sadech byla dobrá úroda, princ Jája se jen chlubil a každého přesvědčoval, králem budu já.
1: Milí rádcové, nechal jsem vás zavolat, abych se ujistil vaší oddaností. A co jste říkali? Neslyšel jsem dobře?
2: Ano, jasnosti.
1: To jsem rád, budu si to pamatovat, až budu králem. O to totiž jde. Za pár dnů dovršíme, tedy já a můj bratr Tumáš, 25 let. Podle závěti našich drahých zesnulých rodičů se má jeden z nás stát králem. Prosím vás, co pak to může být Tumáš? Neumí nikomu poručit, všecko rozdá, dělá, co kdo chce. Vidíte, vždyť tu ani není. Kdo ví, kde se potuluje, co pak ten může vládnout? To já? Já jsem rozený král. Až já budu opravdu králem, mý oddaní rádcové, já na vás nezapomenu, rozumíte? Prosím, co jste říkali?
2: Ano, jasnosti.
1: Tak je to správné. Můžete jít.